0: tělocvičnou a u obchodu. Tam jsou cisterny k dispozici našim lidem. Pro ty, kteří nejsou schopní si přijít k cisterně pro pitnou vodu, tak rozváží naši hasiči vodu v petkách.
1: Lidem nad 80 let by se mohly zvýšit důchody. Za každých dalších 5 let by dostali 500 korun měsíčně navíc. Návrh podpořila sněmovna. Vládní koalice chce důchodcům taky vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Opozice s tím nesouhlasí. Třeba podle místopředsedkyně sociálního výboru Pavly Pivoňka-Vaňkové ze STANu by stát měl raději investovat do sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Změna je součástí vládní novely. Předlohou se teď bude zabývat sněmovní sociální výbor. Italský parlament podpořil návrat k jádru po 40 letech. Senát odhlasoval zákon, který má vytvořit právní rámec pro budování nových jaderných reaktorů. Vláda počítá s výstavbou prvních elektráren v letech 2033 a 34.
2: Italský senát přijal nový zákon poměrně přesvědčivě. Prohlasovalo 81 senátorů, proti jich bylo jen 51. Ministr životního prostředí a energetiky Gilberto Pichetto Fratin mluvil o historickém dnu.
3: Udržitelná jaderná energie spolu s obnovitelnými zdroji udělá z Itálie bezpečnou, nezávislou a konkurenceschopnou zemi.
2: Italská vláda si od jádra slibuje dostatek energie na budování datacenter, ale taky její zlevnění. Dosud je totiž hlavně dováží zemní plyn z Afriky a Asie a elektřinu třeba z Francie. Vláda se chce soustředit na budování hlavně malých modulárních reaktorů. Itálie si odhlasovala odklon od jádra po tragédii v Černobylu v 80. letech a znovu po havárii v japonské Fukušimě v roce 2011. Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Praha po dlouhé rekonstrukci otevřela průmyslový palác na výstavišti a první návštěvníci ho budou moct obdivovat ode dneška při komentovaných prohlídkách.
4: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
5: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Levé křídlo, které v roce 2008 vyhořelo, udělali dělníci ve stejné podobě, jako vypadalo v 19. století, potvrzuje vedoucí projektu z firmy Metrostav David Čech.
6: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná, ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny.
5: Opravená budova má oproti dřívějšku lepší protipožární ochranu. Komentované prohlídky budou v průmyslovém paláci do 11. října. Všechny termíny už jsou plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
1: Hokejový brankář Tomáš Vomáčka zažil v Hradci Králové vítězný debit. V předehrávce Tipsport Extraligy pomohl východočeskému klubu 23 zákroky k výhře 5-2 nad Libercem. Do brankoviště se dostal i proto, že týmové jedničce Stanislavu Škorvánkovi se narodila dcera.
4: Se Standou se hodně bavíme, takže já jsem věděl, jak to u nich tak nějak vypadá termínově, takže jsem se na ten zápas připravoval a ráno psal, že všechno v pořádku a že mají holčičku, takže říkám, já mu hlavně gratuluju, on má to největší vítězství.
1: Čtvrté kolo Tipsport Extraligy pokračuje dnes se zbylými 6 zápasy. Ovšem uslyšíte na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem.
7: Noční omezení na silnici 56 na Frýdecku, Místecku a uzavírka v Praze. Na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové je několik opravovaných úseků. U Poděbrad mezi kilometry 25 až 35 a u Chlumce nad Cidlinou mezi kilometry 53 až 63. Jede se v obou směrech zúženými pruhy a noční uzavírka je na D11 za sjezdem na Český Brod na kilometru 20,5 směr Hradec Králové. Kvůli opravám na necelém kilometru zavřený levý pruh. Kolona se tam netvoří. Na silnici 56 trase Frýdek Místek Ostravice Staré Hamry v noci popojíždí údržba. Sekají trávu a v místě, kde jsou, blokují jízdní pruh. A v Praze je v noci obousměrně neprůjezdný tunelový komplex Blanka. Probíhá v něm pravidelná údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Lenka Bočková je dramaturgička spolku Kašpar. Vyštudovala divadelnú vedu a časť štúdia absolvovala vo Valencii, kde sa zamerala na španielské a latinskoamerické divadlo. Prekladá divadelné hry zo španielčiny, pracovala v produkcii, venuje sa divadelnému PR a v rádiu Kašpar si vyskúšala aj úlohu moderátorky a režisérky. So spolkom Kašpar spolupracuje od roku 2008 a od roku 2010 je jeho kmeňovou dramaturgičkou. Za ten čas pripravila 51 inscenácií, ktoré jej prirástli k srdcu. A od čoho závisí, aby inscenácia mala úspech u publika? Aj o tom sa budeme rozprávať spolu v hovoroch. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
8: Hovory.
9: Lenka, vítajte v hovoroch.
10: Dobrý den a děkuji za krásné představení.
9: Dramaturgovia v rozhovoroch často hovoria, že ani ich najbližší nevedia vysvetliť, čo vlastne práca dramaturga znamená. Ja som preto trošku pátrala a našla som, ako svoju prácu opisujú vaši kolegovia dramaturgovia. Jana Slouková, dramaturg je hlídač smyslu, strážce tématu. Ivana Slámová, dramaturgie je jako práce v domácnosti. Je vidět, jenom když není udělaná. Miloslav Klíma povedal, že dramaturgie je jediné povolání, kde je člověk placen za neustálé pochybování. Tak, keď opisujete prácu dramaturga vy, čo hovoríte? Čo vlastně robíte?
10: No ano, je to velká pravda, že ani mý nejbližší vlastně nevědí, co dělám. Byť teda slovo dramaturgie je obrovsky skloňovaný slovo a hrozně se to jako používá. A já jsem s oblibou vždycky říkala, že si hodně čtu, protože to je jeden z těch pilířů té práce. A jinak samozřejmě nemůžu než nesouhlasit se všemi těmi formulacemi. Hrozně se mi líbí to, že je dramaturgie vidět jenom pokud není udělaná. Ano, to je jedno z oblíbených témat, kdy, když se inscenace povede, tak všichni, a teď si nechci jako stěžovat, to není nic hroznýho, chválí a gratulují tomu režisérovi. Když se to nepovede, tak se všichni ptají, toto jako nemělo dramaturga. Takže asi tak. No.
9: Cítíte křivdu, keď se toto děje?
10: Já to neberu jako křivdu. Já nepotřebuju být tváří té inscenace, naopak si myslím, že by ani to tak být jako nemělo a vlastně ta práce by neměla být vidět, protože my přece jenom máme tady jako režisérský typ divadla. Ten dramaturg není ta vůdčí osobnost, může být třeba vůdčí osobnost, když se jako formuje jako nějaký dramaturgický plán, tak do toho určitě jako přispívá, ale třeba konkrétně u nás v Kašparu to tak samozřejmě jako nefunguje.
9: No a okrem toho, že veľa čítate, tak čo teda je tá vaša rola, keď sa pripravuje to divadelné predstavenie?
10: Záleží na režisérovi a podle mě i teda na divadle, ve kterém pracujete. Já budu mluvit ze své vlastní zkušenosti, čili z Kašparu, kde jsem se setkala s několika režiséry a musím říct, že přístup těch režisérů je obrovsky odlišný. Jakub Špalek, náš principál, o tom se leta říká, že on dramaturga nepotřebuje. Možná už to není úplně pravda, Jakub si povídá rád o té věci, myslím, že potřebuje někoho, s kým by si o tom mohl povídat. Některé připomínky určitě vezme v potaz, ale ve výsledku je to furt přece jenom jeho inscenace. Já můžu svou troškou přispět tím, že zpochybňuji některé věci, které on razí a on se nad tím pak zamyslí někde v klidu a buď to přijme, anebo si to stejně udělá po svém. Bára Mašková je třeba zase velmi jako opačný druh, ona je velmi týmový hráč a to mě na Báře hrozně baví, protože Bára je opravdu týmový hráč, která každému členovi toho našeho inscenačního týmu, ať je to scénograf, kostýmní výtvarnice nebo dramaturg, dává ten prostor, naslouchá mu a chce slyšet ty názory i od herců, od všech. To je ta ideální konstelace těch dvou povolání. Ale jinak já mám být platným členem týmu, který pořád by si měl udržovat čerstvé oko, takže nejsem na všech zkouškách, ani bych podle mě být neměla, protože i vím, že vždycky řeknu, hele, teď nechoď a přijď třeba za 14 dní, budeš mít čerstvý oko, my jsme v tom všichni hrozně ponořený a už třeba nevidíme nějaké jako věci. A ano, dramaturg by měl hlídat sdělení toho textu, jestli to, co chceme tím textem říct, těm divákům opravdu říkáme a říkáme jim to srozumitelně, aby to bylo jako pochopitelné, protože my si tam můžeme něco jako samozřejmě kout a dělat, ale pokud to nepřečte ten divák, tak ta práce není udělaná správně.
9: Toto už ste ale priamo na skúške. Čo sa deje pred tým?
10: To je ta část, která mě možná baví úplně nejvíc, a to je ta práce s tím textem. Sednout si s režisérem nad tím textem a bavit se o tom, proč ho chceme dělat, proč zrovna teď, jestli ho budeme nějakým způsobem jako posouvat, aktualizovat, potom tedy případně jako uspůsobovat tomu našemu sdělení, tak to mě baví jako hodně. No.
11: Takže vo vašom popise práce je, že čítate mnoho divadelných hier. Kedy si poviete, že tak táto by bola dobrá pre Kašpar?
10: No, ja mám nejakú predstavu, co by ten Kašpar měl být. A jelikož jsem v něm už dlouho a vlastně ještě před tím rokem 2008, který jste zmiňovala, já jsem začínala v Kašparu v roce 2001 a dělala jsem tam na šatně, respektive inspektorku hlediště při studiích na filozofické fakultě.
11: Já vám do toho skočím, já to samozřejmě vím a chvíli jsem normálně jako googlila, co je to inšpektorka hľadiska. Potom som sa dozvedela, že to je uvádzačka.
10: Ano, vlastne ono třeba v Národní divadle je inspektor hľadiště takový ten pán, který má pod sebou všechny ty ostatní vodičky. A my na škole tenkrát jsme vždycky chodili zadarmo, že měli jsme průkazky divadelní věda, jasně potřebujeme hrozně do divadla. A chodili jsme vždycky za tím pánem a on to nebyl uvaděč, on seděl ve své kanceláři a měl pod sebou rozdělovaný programy. A tohle bylo taková tak, akorát v Kašparu je ten člověk jako samojediný, takže inspektorka hlediště rovná se uvaděč, rovná se hasičský nebo požární dozor, rovná se pomalu luxusál nebo něco takového. Takže ano, to je inspektor. A to já jsem dělala při studiích a mohla jsem už tenkrát takhle jako koukat do té kuchyně tomu Kašparu, co to vlastně jako, co tam dělá, jakou tu vizi ty herci má, jaké je to zacílení, co chtějí vlastně dělat. Když jsem třeba četla hru Léčitel, tak jsem si ji přečetla a říkala jsem, to je text, který my tady dělat musíme. Je to temný, je to chytrý, je to skvěle napsaný. A to jsou takový pro mě jako stěžejní body pro ten jako Kašpar. Je to temný a je to chytrý.
11: Proč ta temnota vás tak láká tam?
10: No, já teda budu mluvit jako za sebe a já si svůj život tak jako vesele stavím, jako sama pro sebe, abych byla taková jako veselá. A proto já do toho divadla chodím ráda jako trpět. Protože mám hroznou jako radost, že se mi tohle v tom životě jako neděje. Na komedii, jo jasně, když je to inteligentní komedie, člověk se rád zasměje, ale já si srandu dokážu udělat jako sama, ale jako koukat na ty hrůzy jako je pro mě strašně jako takový očišťující.
11: To znamená, že například jsem robila rozhovor s Jurajom Deákom, který šefuje Vinohradské divadlo a on hovorí, u nás frčia komedie, pretože ľudia majú plné zuby temnoty vo svojich životoch. Takže dramatické temné kusy u nás moc návštevnosť nemajú.
10: Je to
11: u vás je to naopak?
10: No, ja bych sa tie návštevnosti úplne, my, samozrejme, ako vyprodanější jsou ty lehčí kusy a vím, že i kolegyně z pokladny se vždycky ptají, bude to komedie? Lidi se nás ptají, jestli to je jako komedie. My jsme dokonce v divadle vymysleli takový jako řady, jmenuje se to Kašpar komik, Kašpar noir a Kašpar klasik, aby jsme těm lidem jako usnadnili ten výběr. Samozřejmě ty tituly se prolínají různýma, no, všema těma kategoriema, některé ty tituly, ale no, nastavení společnosti je teď takový, že lidi se chtějí primárně bavit. Ale otázka je, jestli je to správně? Nevím.
11: Takže vy nejdete v ústrety diváckému vkusu tým, že byste zaraďovali ľahšie hry do repertoáru a tým se vlastně dostávám k tomu, ako vlastně staviate ten dramaturgický plán na sezonu. Protože u každého divadla, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí to majú na starosti, tak ako fakt nad tým premyšľajú niekoľko rokov dopredu, aby tie hry nejak na seba navezovali, aby to malo zmysel, aby to malo nejakú náväznosť, pokračovanie.
10: A to je další ze specifik Kašparu. My nejsme jako souborové divadlo, takže všichni herci, kteří u nás pracují, jsou u nás dobrovolně. Tudíž mají i právo odmítnout jakýkoliv nabízený titul. Není to jako v normálně klasickém divadle, kde je soubor a vy vyvěsíte na nástěnku obsazení, oni si to přečtou a řeknou, aha, výborně, zase žádná houptka, nebo je super, zase hrajou hlavní roli. Tak to u nás takhle nefunguje. A vlastně podobně to funguje i s těma titulama. Kterýkoliv z herců může přinést hru. My si ji jako přečteme, nějakým tom, říkejme tomu teda jako dramaturgické radě, ve který sedí Jakub Špalek, Bára Mašková, Šimon Dominik a já. Když přinese text kdokoliv z nás, tak se k němu všichni můžeme vyjádřit. Ale ve výsledku, pokud přinese ten text sám režisér a dokáže si ho obsadit herci, kteří u nás hrají, tak se ten text prostě jako dělá. A každý z těch režisérů, který jsem jmenovala, má samozřejmě svůj osobní styl výběru. Bára třeba, pro ní je podle mě důležitý, aby ten text něco sděloval současné společnosti. Jakub si myslím, a už jsme se o tom bavili, pro něj je důležitý, aby měl silný téma a byl dobře napsaný. Jestli to má nebo nemá co říct, nebo zrcadlit něco, nebo cokoliv jako říct té dnešní společnosti, to je, myslím si, pro něj až jako druhotný. On to v tom určitě nehledá. A Šimon si myslím, že je tak jako ideálně varíruje na obou dvou těch jako pólech, že ho neurazí udělat dobrou komedii, ale i rád se jako ponoří do nějakého hlubšího tématu.
11: Spolek Kašpar teraz vypísal už druhý ročník súťaže o autorské divadelné hry. Proč jste se vůbec jako spolek Kašpar do toho pustili, do této súťaže?
10: My jsme v minulosti inscenovali vítězný text ze soutěže časopisu Svět a divadlo, cena Ferdinanda Vaňka. Pak to jeden rok vypadlo, protože myslím, že Svět a divadlo nedostal dotace, tak ta soutěž skončila. Dostali jsme doporučení, ať se obrátíme na slovenskou drámu. Tam nám přišly 3 vítězní texty, a se kterými jsme teda nebyli úplně spokojení, tak jsme se rozhodli, že vypíšeme vlastní soutěž.
11: To znamená, že vy máte záujem inscenovat hry začínajících autorů?
10: Já bych neřekla úplně začínajících autorů, ale mě jako trošku chybí, nebo myslím si, že se nedává dostatečný prostor těm jako český píšícím autorům. Přece jenom jako ten hlad po té zahraniční dramatice a to, co se nám sem jako valí, je toho jako strašně moc. A myslím si, že ty čeští autoři jako stojí za to jim věnovat pozornost, protože přece jenom oni se snaží reflektovat tu naší současnou společnost.
11: Jaké texty vám chodí?
10: No, my jsme si to trošku zlehčili tím, že my v každém tom ročníku dáme nějaký rámec. Ta soutěž má vždycky nějaký téma. Minule nám přišlo těch textů hrozně moc. A co jsem tam dávala jako to téma? To já si nespomenu. No, to je ostuda. To nevadí. Ale letos máme vypsaný témata a jsou to služebníci systému a nebo diktát moci. Jo, počkejte, největší strachy to byly minule. Ano, já jsem poslouchala v rádiu nějaký rozhovor s panem Kocábem a on se vyjadřoval k současné politické situaci a řekl, že se bojí. A mě fascinovalo, jak člověk takovýhleho ražení řekne veřejně, že se něčeho bojí. A tenkrát mi to právě evokovalo to, že teda napíšeme jako téma ty strachy. Přišlo nám teda 64 textů v tom prvním ročníku, to nás obrovsky překvapilo. Měli jsme z toho jako velkou radost. Ty texty jsou samozřejmě kvalitativně velmi rozdílný, ale teď právě aktuálně zkoušíme ten vítězný text z toho prvního ročníku, to je brácha Igora Malijevského a Karla Kuny a bude mít premiéru 14. října, jestli se nepletu, doufám, že se nepletu v tom datu. Ukončili jsme právě ten druhý ročník, tam nám těch textů přišlo už méně, je to ale stejně 36 textů, si myslím, že je jako docela slušné číslo a zatím jsme se do nich ještě nepustili.
11: Hovorí hostka v hovoroch, dramaturgička spolku Kašpar Lenka Bočková.
8: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Lenka, takže vy jste povedali, že v spolku Kašpar jste od roku 2001, to je 25 rokov, a vaším profesijným životom sa ako červená niť tiahne principál a zakladateľ spolku Kašpar, herec, režisér Jakub Špalek. Ja som vypozorovala, že vy si aj po tých dlhých rokoch s Jakubom Špalkom vykáte.
10: Áno.
11: Prečo?
10: No, já nejsem úplně nejpečlivější student etikety, ale takhle, my jsme si, když jsem přišla v roce 2001 do Kašparu, tak mě bylo nějakých 19, 20. Bylo samozřejmě logický, že jsme si začali vykat. Pak to tak prostě plulo dál a já si myslím, že teď vlastně nevím ani kdo z nás dvou by měl nabídnout jakoby případné tykání, ale upřímně říkám naprosto, že já jsem vlastně ráda, že si s Jakubem vykám.
11: Je tam ta bariéra toho vykania?
10: Bariéra, já myslím, že mi to nestaví jako bariéru, ani žádnou ochrannou zeď, že by se na mě jako nedokázal třeba nějakým způsobem jako rozlobit, ale nastavuje to určitou formu nějaký noblesy, mně přijde. Asi. Mně se hlavně líbí ten jako český způsob toho vykání, když se oslovujete křestním jménem a vykáte si, to mně přijde tak jako, tak nemusíme být hnedka všichni nejlepší kámoši.
11: Jakub Špalek je silná osobnost s jasným názorom, to jste tu už rozprávali. Vy ste pre i divadlo v roku 2022 povedali: keď Jakuba chcete o niečom presvedčiť, musíte mať veľmi silné argumenty, ale ani tie nakoniec niekedy nezaberú. Posúva sa to niekam za tých 25 rokov, čo spolu komunikujete a spolupracujete?
10: Myslím si, že ano. Myslím si, že už za ty leta, co teda se mnou Jakub stále spolupracuje, my asi, a teď možná jako fandím, ale nevím, doufám, že to tak je, začal jako věřit. Nebo myslím si, že zná můj vkus, ví, že nejsem úplně hloupá, dejme tomu, no, to se říká tak jako, ale že věří některým mým názorům. Takže když ho o něčem se snažím přesvědčit, tak byť s tím třeba úplně nesouzní, tak si myslím, že si to v té hlavě nechá pár dní třeba šrotovat a pak třeba přijde a řekne, jo, dobře, Lenko, tak to třeba zkusíme, nebo měla jste pravdu, nebo sice s tím úplně nesouhlasím, ale možná jako, samozřejmě ideální, když mám ještě nějaký další lidi okolo sebe, který podpoří můj názor, ale myslím si, že i tak to funguje, že už jako o tom Jakub minimálně hodně přemýšlí, když mu něco řeknu.
11: Chce to z vašej strany trpezlivosť, alebo aká vlastnosť sa uplatní v komunikácii s Jakubom?
10: Diplomacie. A kdybych byla jako pohroužená sama do sebe a měla přebujelý ego, tak bych s ním asi zpracovat jako nemohla, protože bych měla permanentně pocit, že jsem jako nedoceněná. Ale to zaplať pánbu nemám, takže když Jakub řekne, že to, co říkám, si nemyslí, že je pravda, tak udělám. Tak dobře.
11: A jdete dělej.
10: Tak.
11: No. Nemáte v tom ego.
10: Ale můžu si třeba za pár měsíců, když se pak, nedej bože, třeba ukáže, že jsem pravdu měla, ale už to jako je nevratný proces, tak si můžu říct, aha. Ale nemůžu to říct Jakubovi samozřejmě, takže doufám, že to nebude poslouchat.
11: Lenka, víte, co mě vždy zaujímá na práci dramaturga? Čo si dramaturg může dovolit urobiť s autorským textom? Protože toto je doba, mám dojem škrtania a skracovania. Kedy je ten škrt ešte službou autorovi a kedy už to dramaturg začína prepisovať a je to viac menej jeho dielo?
10: No, jako buďme upřímní, co se autorských práv týče, tak samozřejmě vy byste jakoukoliv úpravu, kterou na tom textu děláte, měla správně konzultovat skrz autorskoprávní agenturu tady u nás se zahraniční agenturou autora, potažmo teda s tím autorem, ale asi si otevřeně řekneme, že se to neděje, protože ta příprava toho textu by se v tu chvíli protáhla na, dejme tomu, několik let, anebo by se to nakonec dostalo totální jako nerealizaci. Ale já se vrátím k tomu egu, no. To je i jako s tím překladem. Vy, když překládáte text, tak ho nesmíte vylepšovat. Nesmíte ho přepisovat. Nesmíte se snažit tím překladem ten text udělat lepší. Pokud překládáte věc, která je napsaná špatně, tak by vlastně měla zůstat napsaná špatně, akorát v jiném jazyce. Ale u toho divadla je to samozřejmě trochu jiný. My si ten text jako můžeme nějakým způsobem jako ohnout. Já škrtám ráda, pokud to ano, něco přináší tomu výsledku té inscenace. Když jsme dělali Život je sen, text, který mám hrozně ráda, hrozně dlouho jsem s ním v divadle otravovala, až teda po nějakých letech Filip Nukos řekl, dobře, jdem do toho, tak tam já jsem třeba k tomu přistupovala, takže jsem vlastně jako ten text jsem zeštíhlovala, ale zeštíhlovala jsem ho s ohledem na dnešního diváka. Asi by dnes, jako ty informace se tam opakují, cyklí. Tam, kde to jako neboří žádnej jako dramatický oblouk nebo něco takového, si můžeme dovolit dát to pryč, protože to zesnadní vnímání tomu diváku, když je ten text psaný ještě veršem a zafokusuje to na to důležité, co v tom textu je. Takže to si myslím, že je jako přínosný. Když se škrtá s ohledem na to, aby ten text byl pro toho diváka pochopitelnější, bez toho, aniž byste mu ubrali cokoliv na tom sdělení.
11: Pojďme se pozrieť teraz na tu temnou premiéru. Je to vaša prvá premiéra v této sezóně. Volá se Sběratel. Je to hra, ktorá bola zdramatizovaná podľa románu britského spisovateľa Johna Fowlesa. Režiroval to Šimon Dominik. A mňa to prekvapilo, pretože keď sme sa spolu rozprávali pred našim rozhovorom, tak by ste hovorili, že veľmi nemáte rada, keď sa dramatizujú nejaké romány a novely a naraz Spolek Kašpar, dramatizácia románu. Tak ako to je, Lenko?
10: Vidíte, no, tak já si vlastně sama sobě protiřečím, ale to je to téma, který je tam spracovávaný. A mali by sme povedať asi, že to je náročná téma, je to únos mladého dievčatá.

0: super, tak to je prostě jako skvělý. Pak se hledala ta slečna, výborná Tereza Engelová, která je u nás nová, což je skvělý, protože se může takhle jako představit těm divákům. Ale to je tak strašně zajímavý a tak dobře udělaná ta dramatizace, že mě nikdy nenapadlo to nějak jako řešit a hledat, jestli není podobná divadelní hra.
1: Spolek Kašpár je spolufinancovaný z Pražského magistrátu. Grantové hodnotenie Pražského magistrátu charakterizovalo poetiku spolku Kašpár ako divadlo, ktoré sa programovo vyhýba zbytočným experimentom. Cítíte to tak aj vy, že sa vyhýbate experimentom?
0: No ano, cítím to tak, protože tohle je bohužel věta, kterou já jsem do toho grantu napsala.
1: Takže vás citujem.
0: Ano, oni vždycky v rámci toho hodnocení, oni skopírují vždycky část toho, co my tam uvádíme, jak se sami sebe charakterizujeme a pak pod tím nás zhodnotí. Ano, ale já jsem to tam napsala jsem tam cíleně, protože naše divácká základna, když k nám jde, tak tuší, na co jde. Teď nechci říct, aby to jako nepůsobilo, že jsme nějaký jako zkostnatělí, to vůbec, ale my nepotřebujeme nutně provokovat třeba, nebo jako diváka šokovat, to dělají jinde a neříkám, že to je špatně, naopak, jako to je přece super, já třeba ráda se na takový jako představení dokouknout, ale v tom Kašparu to prostě neděláme. Je to i daný asi tím, že ti herci u nás jsou rovnocenní partneři, a jsou na něco tak jako zvyklí. Asi kdyby přišel nějaký režisér, který by chtěl za každou cenu něčím právě jako vybočit nebo šokovat, tak možná by se ani nesetkal s pochopením u těch herců.
1: Lenko, v divadle Kašpár jste teda od svojich studentských čias 25 rokov, od roku 2008 jste tam jako dramaturgička. Máte chuť si vyskúšať aj poetiku nějakého jiného divadla, fungování, management, alebo sa vidíte aj do budoucnosti v spolku Kašpár?
0: Tohle podle mě hlavně vůbec nezáleží na mě, jako kdyby ta chuť byla, tak by musela být ta chuť i z druhé strany, ale já jsem zatím jako spokojená. Možná bych spíš měla nějaký chutě si vyzkoušet jiný žánr. Mě hrozně baví třeba dokumentární divadlo. Baví mě site specific věci. Furt tak jako varíruju s nějakýma různýma jako nápadama, co by se jako dalo dělat, ale musela bych k tomu najít a přesvědčit nějakého kolegu režiséra, aby do toho se mnou šel, protože já jsem hrozně jako sebe kritická a jakmile něco vymyslím, kdybych třeba vymyslím si projekt, který se mi strašně líbí, říkám si skvělý a za den si řeknu, je, to už určitě někdo vymyslel jiný, to, a bude to ty lidi zajímat a proč by zrovna na tohle měli jít. Takže já si vlastně pohřbím potom vlastní nápad úplně jako sama. Ale jako já třeba ráda jako s ním, co by se jako mohlo udělat, co by jsme jako mohli dělat za text. Jako to já ráda, ale zase se nehroutím z toho, když se to pak nestane.
1: Hovorí hostka v hovoroch Lenka Bočková.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné pít ani používat k vaření, město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace není zdraví ohrožující. Vodu by lidé neměli pít ani v okolních obcích. Klecanech, Zdibech, Vodochodech, Setlci, Klíčanech a opatření se týká i Hoštic, Husince, Máslovic, Postřižína, Větrušice a Řeže. Vzhledem k velikosti zasažené lokality nezvládnou zajistit kompletní náhradní zásobování. Cisterny ale už přistavili ke školám, školkám a nemocnicím a vodu lidé můžou používat k osobní hygieně. Platy vrcholných politiků se v následujících letech nejspíš nebudou dál zvyšovat. Návrh vládní koalice podpořili poslanci. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády i zákonodárců. Zmrazení má vláda v programovém prohlášení a původně s ním počítala už od ledna. Opozice návrh kritizuje a tvrdí, že jde o populismus. Americký prezident Donald Trump označil rozhovor s čínským vůdcem Xi Jinpingem za skvělý. Řekl to poté, co se lídři zemí sešli k jednání v Bílém domě. Hlavními tématy mělo být třeba prodloužení dohody o vzájemných clech, bezpečnost, rozvoj umělé inteligence a její hrozby. A Trump ještě před začátkem jednání řekl, že Čína a Spojené státy budou pokračovat ve společné spolupráci pro lepší budoucnost. Naopak Xi Jinping nabídl možnost výměnných studijních pobytů pro až 100 000 mladých Američanů a Spojeným státům taky propůjčí dvě pandy. A na YouTube se objevila falešná videa s astronomem Jiřím Grigarem. Mluvil v nich třeba o Bohu nebo mimozemšťanech. Záběry přitom vypadají jako

0: záznamy reálných přednášek. Ve skutečnosti je ale vytvořila umělá inteligence, která napodobila Grigarův obličej i hlas. Informuje o tom server iRozhlas. Syn vědce Lukáš Grigar se rozhodl podat trestní oznámení. Podle policie ale samotné vytvoření takových videí není trestné a v některých případech může jít o pomluvu nebo šíření poplašné zprávy. Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři Krejčí, Prskavec a Novák a kanoisté Chaloupka, Kratochvíl a Rohan. V italské Irveji triumfovali v obou kategoriích Francouzi. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále.
1: Odstavená auta na dálnici D1 na Přerovsku a v Brně. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u sjezdu na Lipník nad Bečvou stojí porouchané vozidlo. Exit 296 na přejezdu na dálnici D35 do Olomouce. To blokuje pravý pruh. Místo je dobře označené. V Brně Starém Lískovci další odstavené vozidlo stojí na křížení ulic Klobásova a Uhřiště. Podle policie zasahuje minimálně do části jízdního pruhu. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Golčova Jeníkova vás i v noci zdrží omezení mezi Brodem a Skuhrovem, se jede na semafor Kyvadlově. Omezení kvůli opravám začalo v srpnu a potrvá do půlky října. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách naměří kolem 9. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Zmrazení platů politiků. Američtí novináři versus Donald Trump. Jakého vůdce potřebuje Česko? Kancléř Merz zahnaný do rohu. A co říká prezident Macron o ruské hrozbě? To jsou náměty názorů a argumentů, které právě začínají. Od mikrofonu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
3: Nejdříve zamíříme do poslanecké sněmovny. Ta zahájila mimořádnou schůzi k návrhu předsedů vládních stran, aby se platy vrcholných politiků příštích 5 let neměnily, tedy ani nerostly. Návrh na zmrazení platů politiků byl předložen sněmovně už před 10 měsíci. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Petře, proč se tady ten zákon projednává právě teď a bude schválen nakonec?
4: Není nějaký aktuální, akutní důvod k tomu, aby ten zákon byl projednáván, protože platy politiků určuje nastavený automat, takže není pravda, že politici se svými platy musí neustále zabývat, ale zároveň je pravda, že se svými platy museli zabývat minimálně jednou jedinkrát, protože ty platy určuje zákon a pokud by ten automat byl nastaven všeobecně přijatelně, tak není důvod do něj zasahovat. To, že to probírají právě teď, tak souvisí s jednou jedinou věcí. Blíží se volby obecní a také do třetiny senátu a zkrátka ti, kteří prosazují zmrazení platů politiků, tak cítí, že mohou na tom získat body u voličů, byť realita je taková, že zmrazení tento problém nijak neřeší, spíše ho prohlubuje, protože když ty platy zmrazíte, oni se nevyvíjejí v souladu s tím, jak se vyvíjí průměrný příjem v zemi, tak potom, když je rozmrazíte, skokově narostou a pak se objevují ta čísla a procenta, jak si politici přilepšují, takže kdyby to nechali průběžně plynout, udělali by daleko lépe, ale oni opakovaně právě navrhují zmrazení platů politiků a jsou s tím většinou úspěšní, takže lidé, kteří si myslí, že politici jsou přepláceni, taky možná za to tleskají a jsou rádi, že to dělají, ale pokud by chtěli se skutečně zabývat příjmy politiků, tak mají dvě možnosti. Buď to hovořit o tom, že ten koeficient je nastaven příliš velký a že by tedy třeba platy politiku, dejme tomu, měly odpovídat průměrné mzdě v této zemi. To je samozřejmě legitimní politická debata, ale k ní nedochází. A druhá věc je ta, že kdyby skutečně ti, kteří navrhují zmrazení platů politiku, to mysleli vážně s příjmy politiku a chtěli by je nějak měnit, tak by se zaměřili především na náhrady. Když se podíváte na vyčíslení, kolik stojí platy politiku a kolik stojí jejich náhrady, tak ty náhrady přijdou na daleko vyšší sumu, zhruba až o třetinu vyšší, než kolik se vyplácí ze státního rozpočtu na platy politiků. A u těch náhrad je to samozřejmě velmi sporné v některých momentech, protože ty náhrady se odvíjejí od toho platu politiků, jsou to určitá procenta a tak dále. A když se podíváte například na náhrady za dopravu, tak je logické, že když někdo bydlí daleko od Prahy, vykonává tento mandát a musí jezdit tedy do hlavního města, tak by měl dostávat peníze, které nahradí tu jeho cestu, ale ty výsledné částky neodpovídají tomu, jak třeba jsou hrazeny náhrady za dopravu, dejme tomu běžným řadovým zaměstnancům, kteří někam cestují, tak na to jsou určité tabulky a ty náhrady poslancům a politikům jsou daleko vyšší. A je zajímavé, že ti, kteří právě populisticky navrhují zmrazení platů politiků, tak tyto věci neřeší a řešit de facto ani nechtějí a spokojují se s touto věcí.
3: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Americký prezident Donald Trump se rozhodl, že znemožní třem konkrétním médiím, tedy CNN, MS Now a Politico, přístup do Bílého domu. Proti tomu se postavil federální soudce, který americkému prezidentovi nařídil toto rozhodnutí zrušit, protože je zřejmě protiústavní. Za své kolegy se postavila i ta média, kterých se omezení netýkalo, včetně televize Fox News. Situace je ještě komplikovanější, jak vysvětluje politolog Jiří Pehe.
5: Americký prezident Donald Trump před několika dny oznámil, že novináři z televizních stanic CNN a MS Now, jakož i z mediální organizace Politico, nebudou mít přístup do Bílého domu kvůli údajně lživému informování o něm. Rozhodnutí přišlo poté, co byly zveřejněny průzkumy veřejného mínění ukazující, že Trump ztrácí podporu na všech frontách. Nebyl to úplně bezprecedentní krok, ale vyvolal mnohem silnější odezvu než v minulosti. Už během prvního Trumpova mandátu zakázal Bílý dům vstup novináři Jimovi Acostovi ze CNN, který byl prý proti Trumpovi zaujatý. Na začátku současného mandátu zákaz postihl agenturu Associated Press, když odmítla používat název Americký záliv poté, co Trump přejmenoval Mexický záliv na Americký. Soudy rozhodly, že jak Acostovi, tak agentuře AP musí být přístup do Bílého domu umožněn. Největší mediální organizace ve Spojených státech sice Trumpův útok na Acostu a agenturu AP kritizovali, ale nepodnikly společné kroky. Tentokrát ale vývoj nabral zcela bezprecedentní směr, když se největší americké televizní stanice a mediální organizace postavily za své kolegy. Důležité bylo zejména kritické prohlášení asociace novinářů působících v Bílém domě. Podepsala ho Jackie Heinrichová z Fox News, která je momentálně předsedkyní asociace. Stanice Fox News je přitom známá svojí podporou pro Trumpa. V prohlášení se uvádí, že Trumpův zákaz porušuje první dodatek americké ústavy, který zaručuje svobodu slova. Americká veřejnost musí mít možnost dohlížet s pomocí nezávislých médií na zvolené politiky bez ohledu na to, zda se jim informování zamlouvá. Bílý dům odpověděl dalším zákazem. CNN vyloučil ze skupiny pěti největších televizních stanic, které se střídají v pokrytí prezidentových aktivit nejen v Bílém domě, ale i jinde. Videa a zvukové záznamy pořízené těmito organizacemi jsou pak sdíleny se zbytkem mediální scény. Čtyři zbývající organizace ABC, CBS, NBC a Fox News v zápětí oznámili, že prezidentovy aktivity nebudou zaznamenávat ani oni. Projevilo se to okamžitě, když Trump slavnostně otevíral novou plochu pro přistávání vrtulníků nedaleko Bílého domu, jeho projev nikdo nepřenášel, protože byly vypnuté mikrofony. Zmíněné stanice také nepřenášely Trumpovo vystoupení v Organizaci spojených národů o den později. Spoura velkých mediálních organizací je pro Trumpa horší než žaloba, kterou tři zmíněné mediální organizace okamžitě podali s tím, že jde o porušení ústavy. V uplynulém roce se totiž zdálo, že prezident postupně vítězí ve svém souboji s médií, která považuje za příliš kritická k jeho práci. S pomocí žalob donutil některé televizní stanice, aby mu vyplatili nemalé částky za údajně neobjektivní zpravodajství. Na pomoc mu přišli i jeho spojenci mezi miliardáři, kteří vlastní velké mediální organizace. Ku příkladu vlastníci mediální a filmové společnosti Paramount, která vlastní celostátní televizní stanici CBS. Ta ukončila spolupráci s komikem Stephenem Colbertem, kterého Trump opakovaně kritizoval, a začala měnit složení týmu ikonického pořadu 60 minut. Trump se také s pomocí federální vysílací komise pokusil dosáhnout vyhazovu komika Jimmy Kimmela z celostátní televize NBC. Vedení společnosti Disney, která NBC vlastnímu nejprve vyhovělo, ale tváří v tvář odporu veřejnosti, vrátilo Kimmela na obrazovky. Lze jen doufat, že Paramount si vezme ponaučení z fiaska společnosti Disney a nebude se pokoušet Trumpovi pomoci zkrotit CNN. Společnost Paramount totiž po roce soudních bojů dostala konečně souhlas převzít společnost Warner Brothers, která vlastní CNN. Ačkoliv Paramount slibuje, že zachová nezávislost CNN, panují obavy, že se stanice octne brzy pod stejným tlakem jako CBS. Jisté je, že Trump svým pokusem zakázat vstup do Bílého domu novinářům z některých prominentních mediálních organizací přestřelil. Pro sebestředného politika, který se rád ukazuje před kamerami, je bojkot ze strany médií fackou, kterou nečekal. Solidarita velkých mediálních domů v souboji s Trumpem je možným návodem, jak se účinně bránit útokům politiků na média. Týká se to médií nejen ve Spojených státech.
3: Hovořil Jiří Pehe. Stát nemá vést ten, kdo je nejvzdělanější, nejvyšší, nejvoňavější nebo nejhezčí, ale ten, kdo dokáže nejlépe vést. A v období neklidu je to ještě důležitější. Jaký typ politika ale momentálně potřebuje třeba Česko? Nad tím uvažuje redaktorka Deníku Kateřina Prknerová.
6: Mezinárodní situace se přiostřuje. Většinu zpráv, které k nám přicházejí ze zahraničí, nelze označit za dobré. A každá z nich má přímý či zprostředkovaný dopad na Českou republiku a její obyvatele. V globalizovaném světě už takřka neexistuje nic, co by se nás netýkalo. Trumpovo válečné dobrodružství v Iránu zkomplikovalo plavbu Hormuzským průlivem. Hladký transport ropy se dramatizuje u Rudého moře, kde stále sebevědoměji operují jemenští Husiové. Ceny pohonných hmot tak logicky stoupají a česká vláda na to reagovala jejich regulací a snížením spotřební daně z motorové nafty. To všechno ve chvíli, kdy schodek rozpočtu na příští rok po kosmetické úpravě dosáhne obří výše 386 miliard korun. V Německu ve dvou zemských volbách zvítězila nacionalistická AfD a v Berlíně krajně levicová Die Linke. Postavení kancléře Friedricha Merce z CDU je citelně oslabené, což nepochybně bude mít vliv na jeho pozici v rámci Evropské unie. Kromě toho Česko znepokojuje chorlavá německá ekonomika, především pokulhávající automobilový průmysl. Ve zprávě o stavu EU předsedkyně komise Ursula von der Leyenová sice varovala před čínskou hospodářskou expanzí, avšak nenabídla jediný recept, jak jí čelit. Navíc v ní nezaznělo ani slovo o ubírání tempa v dosahování klimatických cílů v zájmu větší odolnosti a konkurenceschopnosti starého kontinentu. Nejvážnější stav je ovšem v bezpečnostní oblasti. Drzost ruského vedení nabývá čím dál rizikovějších rozměrů. Polský premiér Donald Tusk jasně sdělil, že Moskva může plánovat útoky drony nebo raketami na země NATO, aby zpochybnila praktickou funkčnost článku 5 o společné obraně. Úslužněji dopředu vyšel vstříc slovenský lídr Robert Fico, který prý kvůli nějakému odstavci v alianční smlouvě nezatáhne svou zemi do války. Šéf civilní kontrarozvědky Michal Koudelka britskému listu The Guardian řekl, že součástí plánu Kremlu by mohla být i omezená invaze na území členského státu NATO, sousedícího s Ruskem. A to nikoli v horizontu let, ale měsíců. Předseda české vlády Andrej Babiš ho za to nepochválil. On prý od zpravodajců podobnou výstrahu neslyšel a dušoval se, že občanům České republiky nebezpečí nehrozí. Jenomže hrozí. Sám Babiš přiznal, že ze strany Ruska čelíme hybridní válce. Je povinností tajných služeb být ve střehu a pokud mají informace o možném útoku na spojence, musí varovat nejen politiky, ale i občany. Lidé by zkrátka měli vědět, že ruská testovací agrese je reálná. Za takových okolností je nanejvýš žádoucí součinnost všech aktérů. Smíření prezidenta a premiéra přišlo v pravou chvíli. Otázkou je, do jaké míry má Andrej Babiš pod kontrolou resort obrany, jeho ministra a náměstka za SPD Jaromíra Zunu a Radovana Vícha. Žádné páté kolony si republika dovolit nemůže. Naopak, potřebuje kvalitní leadership a v případě nutnosti schopné a všestranně připravené krizové manažery.
3: Říká Kateřina Perknerová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Němečtí křesťanští demokraté, včetně kancléře Friedricha Merce, utrpěli další volební debakl. Co to znamená pro jeho stranu, vládu, Německo nebo třeba i ostatní evropské země? Nad tím uvažuje zahraničně politický analytik Filip Nerad.
7: Krátce po oznámení prvních odhadů volebních výsledků Merz přiznal, že je to pro jeho stranu katastrofa. Odhodlaně nicméně prohlásil, že chce bojovat dál a provést reformy k nastartování Německa, které jeho vláda slíbila. Pokud by vystoupil jen o pár hodin později, možná by místo toho musel hodit ručník do ringu, protože konečné výsledky dopadly pro CDU ještě katastrofálněji. V Mecklenburgsku předním Pomořansku se historicky poprvé jeho strana nedostala do některého ze zemských parlamentů. V hlavním městě natolik oslabila, že nejspíš přijde o post primátora. A do toho se musel dívat, jak v obou volbách slaví strany extrémní pravice a levice, jejichž nástup chtěl Merz svojí politikou zabránit. Děje se však přesný opak. Pro tuto chvíli se ale kancléřovi ještě povedlo utéct z pomyslné hrobníkovy lopaty. A to především proto, že za něj CDU nemá jasného nástupce. Merzovo odhodlání k provedení slíbených reform v oblasti penzí nebo zdravotnictví je sice sympatické, ale bude vyžadovat spolupráci koaliční SPD. Ta pro ně zatím moc velké nadšení neprojevovala a proto se jich také zatím moc nerealizovalo. I to je jeden z důvodů, proč je současná berlínská vláda v zemi rekordně nepopulární. Nemá totiž skoro žádné, aspoň trochu hmatatelné výsledky. Potom, co v Mecklenburgsku předním Pomořansku nejspíš dál povládne asi nejvýraznější německá sociální demokratka současnosti a velká kritička plánovaných reform Manuela Švézigová, hrozí, že odhodlání SPD spolupracovat na kancléřovu reformní kurzu ještě více ochabne. Nebo se ho bude snažit aspoň rozmělnit a zmírnit. Ať tak či onak, pro vládní koalici by to znamenalo, že bude dál přešlapovat na místě, země se bude dál potácet ve stagnaci a poroste podpora extrémním stranám, které z toho těží. A ty vládní budou čekat na další ránu od voličů, která už příště může být pro Merce tou fatální. Německé domácí turbulence mají ale své konsekvence také pro Evropskou unii. Spolkový kancléř vystupuje jako lídr skupiny šetřivých zemí, které požadují výrazně osekat peníze v příštím víceletém rozpočtu 27, o jehož podobě se v současnosti rozhoduje. Merz ale teď bude hrát o všechno a nebude si moc dovolit prohrát ani tento evropský boj a ustoupit státům požadujícím vyšší výdaje hlavně na tradiční kapitoly, jako jsou zemědělství a koheze. Reálně tak hrozí, že šance na kompromis a nalezení dohody na dlouhodobém unijním rozpočtu po roce 2027 do konce letoška opět výrazně klesnou. Německo jako největší čistý přispěvatel bude mít jedno z hlavních slov při domlouvání jeho finální podoby a Merz, zahnaný doma do kouta, jednoduše nebude mít kam couvat. A to je špatná zpráva i pro českou vládu, která by si spolu s dalšími ráda z budoucího unijního měšce brala víc, než je Berlín ochotný dávat. Nejen Německo, ale i Evropu tak čekají perné dny. Otázkou zůstává, jak dlouho u toho bude Friedrich Merz jako kancléř a šéf CDU. Pokud svou vládu a stranu konečně neodrazí ode dna a nepřesvědčí, že je má vést dál, příště už z oné hrobníkovy lopaty nejspíš neuteče.
3: Všímá si Filip Nerad. Právě v těchto dnech se zdá, že 100 let stará varování Karla Čapka ohledně robotů nebo mloků se naplňují v souvislosti s umělou inteligencí. Tuto debatu sleduje i naše spolupracovnice Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.
8: Technokraté a AI optimisté sní o tom, že umělá inteligence přinese éru prosperity pro celý svět, nebo alespoň pro jeho šťastnější část. Třeba Elon Musk se nechal slyšet, že peníze v budoucnosti ani nebudou potřeba, protože svět řízený AI doručí každému efektivně tolik zboží a služeb, co bude potřebovat. Zatím ale výhled začíná být spíše opačný. Světová banka dlouhodobě sleduje, jak si jednotlivé státy vedou a zda bohatnou či nikoli. Měří to ukazatelem hrubý domácí produkt na obyvatele. A z posledních dat plyne, že počet zemí, které vykazují jen nízký či žádný růst tohoto ukazatele, za dekádu vzrostlo o 18%. Magazín Economist tuto skupinu zemí označuje jako klub nešťastných a všiml si, že tam v posledních pár letech spadly i bohaté či donedávna rychle rostoucí země. Čína, Rusko, Kanada či Německo. U každé z nich je to jiný příběh. Rusko doplácí na svou agresivní politiku, Čína na vleklou krizi a spor s Amerikou. Kanada a Německo utrpěly masovou migrací. Zatímco dlouhodobě migrace podle studií ekonomice pomáhá a omlazuje populaci, krátkodobě ukazatel HDP na hlavu schodí, protože lidí rychle přibude, zatímco produktivita tak rychle nevzroste. Nízký růst pak vede k nespokojenosti obyvatel. Celkově ale světová ekonomika stále roste. V poslední době nejvíce lidnatá Indie, které se připisuje polovina růstu skupiny rozvíjejících se zemí za celou dekádu. Co se týče postkomunistických států, růstovým premiantem je Polsko, kde se ekonomika na obyvatele za 20 let zdvojnásobila. Česko je s růstem 35% hodně pozadu. I Slovensko proti Česku zrostlo dvojnásobně. Jistou útěchou je, že Česko je stále bohatší než zbytek postkomunistických zemí. Nicméně dynamika naznačuje, že brzy může jít o zacházející slávu. Ze stavu po covidu a inflačním šoku se totiž Česko dostává nejpomaleji z celé Evropy. Celkový výhled není kdo ví jaký. Někdejší euforie nad tím, že se budeme mít ekonomicky stále lépe, vystřídal spíše pesimismus a geoekonomická fragmentace, kterou Světová banka a další instituce nazývají jako takzvané dobrovolné chudnutí, které narušuje světový obchod. To je zavádění plošných cel, omezování ekonomických exportů i podpora neefektivní domácí výroby, tedy vše, co známe z obchodní války mezi Amerikou a Čínou. Tyhle bariéry připraví globální HDP o biliony dolarů ročně a dlouhodobě snižuje produktivitu i kupní sílu obyvatel. A zvyšují inflaci, takže přestože nominální mzdy rostou, kumulovaná inflace za poslední 3-4 roky v mnoha rozvinutých ekonomikách, včetně střední Evropy, smazala reálné mzdové zisky. Toho si všímají i statistiky bohatství, kterou dělá například švýcarská banka UBS. Podle ní osobní bohatství lidí loni globálně vzrostlo o 10%. Jenže rostlo lidem, kteří mají příjmy z kapitálu, ne z mest, které užírá inflace. A naopak úrokům z majetku pomáhá. Tedy nájemné a splátky úvěrů rostou, ale výnosy z pronájmu a cenných papírů také. Růst bohatství se přesouvá k nejbohatší vrstvě a mediánová hodnota, tedy majetek typického člena střední třídy, stagnuje či klesá. Nůžky se rozevírají a vzniká dvourychlostní společnost. Například ve Spojených státech na růstu akcí bohatne především horních 10% společnosti. Proto i v bohatých zemích, které na papíře vykazují růst celkového národního jmění, většina populace subjektivně i podle mediánové statistiky chudne vůči svým životním nákladům. Ekonomové tomu připisují současnou politickou radikalizaci. Nespokojení lidé z ekonomické deprivace mění politiky a kloní se k extrémům. A pocit stesku po zlatých dobrých časech umějí extrémisté secakra dobře využít.
3: Konstatuje Tereza Zavadilová. Pocit obav z Ruska narůstá z blízkostí k ruským hranicím. Ze střední Evropy se občas zdá, že země jako Francie hrozbu z Moskvy podceňují. Neplatí to tak docela pro pomalu již končícího prezidenta Emmanuela Macrona, jak upozorňuje bývalý diplomat Petr Janiška.
9: Prezident Macron udělal minulý týden něco nebývalého. Do krizového sálu v podzemí Elizejského paláce, vyhrazeného pro citlivá bezpečnostní jednání, pozval předsedy všech parlamentních stran nebo jejich prezidentské kandidáty. Přišli všichni, včetně předsedy krajní pravice Jordana Bardelli. A tam je Macron ve společnosti šéfů zpravodajských služeb a armády seznámil s bezpečnostními hrozbami, především ruskými, které se ve Francii a v Evropě v poslední době výrazně množí. Podle předsedkyně Zelených tam byla přímo řeč o státním terorismu a o tom, že by se Moskva nemusela zdráhat způsobit i civilní oběti. Francie zaznamenala několik sabotáží, třeba na železnici, stále větší množství přeletů neznámých dronů nad vojenskými zařízeními i podivné požáry. Nemluvě o stále častějších ruských kyberútocích na infrastrukturu. Veřejnost ví jen o některých incidentech, třeba o požáru v těsné blízkosti továrny Thales, která vyrábí součástky do stíhaček a do ponorek. Svým pozváním politiků všech stran ke sdílení neveřejných informací, navíc obklopen zpravodajci, Macron vyslal jasný signál ohledně svého nástupce. V květnu mu skončí mandát a on chce, aby se vědělo, že všichni, kdo se budou ucházet o místo hlavy státu, jsou už teď v obraze a vědí, v jak křehké a nebezpečné situaci je Francie. Aby ve volební kampani někdo z populistických důvodů nespochybňoval ohrožení a pokračování pomoci Ukrajině. Aby nikdo nemohl tvrdit, že neměl informace. Macron je dnes v rámci Evropy výrazným podporovatelem Ukrajiny a kritikem Ruska, což ale neplatí o všech hlavních kandidátech na úřad prezidenta. Zvlášť o Marine Le Penové se v minulosti vědělo, že byla Putinem fascinována. V roce 2014 od něj dostala 10 milionů eur jako půjčku na svou kampaň a později jela za ním do Moskvy a fotku s ním mínila použít v minulých prezidentských volbách na svých letácích jako velký tahák, který měl ukázat, jaké to má ve světě styky. Přišel ale útok na Ukrajinu a ona musela letáky na poslední chvíli rychle stáhnout. Po začátku invaze nějakou dobu lavírovala. V poslední době ale pod vlivem nálad ve francouzské společnosti a ve snaze zapadnout do politického mainstreamu začali ona i předseda její strany Bardella Putinovou politiku odsuzovat. Nedávno dokonce spolu vydali prohlášení, kde odmítli jakékoliv ruské vměšování do budoucích francouzských voleb a ovlivňování francouzské politiky. Jejich retorika je dnes hodně vzdálená retorice německé AfD. Nemusí jít ale o skutečný rozdíl v názorech, ale o taktiku, jak vyhrát volby. Le Penová dnes kritizuje Putina a přitom místopředseda její strany před pár dny mluvil o možnosti přiškrtit Ukrajině kohoutek. Na druhé straně politického spektra je vůdce radikální levice Jean-Luc Mélenchon také nejednoznačný. Putinovu agresi sice hned na začátku odsoudil, tvrdí ale, že Západ Rusko provokoval, odmítá dodávat Ukrajině zbraně, chce, aby Francie vystoupila z NATO a byla v konfliktu nezúčastněná, což jeho kritici považují za volnou ruku pro Putina. Macron svým pozváním tak udělal pro budoucno, co bylo v jeho moci demokratického státníka. Ví, že změna francouzské politiky vůči Ukrajině by měla dopad na celou Evropu.
3: Uzavírá Petr Janiška nejen své zamyšlení, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
10: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Na stopcí severně od Prahy je bez pitné vody, je v ní olovo. Francie podle prezidenta Macrona může čelit pokusům o dronový útok. Hokejisté Liberce prohráli extraligový zápas na ledě Hradce Králové 2-5. A dnes bude většinou oblačno a zataženo. Na severovýchodě se může objevit déšť a teploty do 18 stupňů.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Lidé ve 12 obcích severně od Prahy nemohou pít vodu z vodovodu ani z ní vařit. Do nádrže v obci Odolena voda uniklo olovo. Postižené obce teď pro lidi zajišťují rozvoz pitné vody. Jak dlouho stav potrvá, není jasné.
11: Pán s lahvemi umělohmotnými tady u cisterny.
12: Jdu si pro vodu, protože jsem dneska byl dlouho na služební cestě,
11: říká pan Andrej.
12: A ve všech krámech vodu už není možný sehnat.
11: Podle starosty města Ondřeje Prášila ze sdružení Vodoláci, který kandiduje v komunálních volbách, jsou ve městě 4 cisterny a to je málo.
13: Občané nemají pít vodu ani vlastně z ní vařit. A nicméně středočeské vodárny ujišťují, že míra koncentrace olova v dodávané vodě nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko.
11: Škola a školka bude normálně v provozu. Děti budou mít vodu z cisteren, ale vařit se nebude, protože by pak nebylo v čem umývat nádobí. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Radiožurnál.
0: Francouzský prezident Emmanuel Macron přiznal možnou hrozbu dronového útoku. Francie by podle něj stejně jako letiště v německém Lipsku mohla čelit pokusu o úder s pomocí bezpilotního letounu naloženého výbušninami. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TF1 a France 2. Oznámil taky, že Paříž pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit tamní klíčový přístav Yanbu, kam vede ropovod. Německo srpnový pokus o dronový útok připisuje Rusku. Francie zatím nic podobného ho neoznámila. Macron dodal, že Rusko zvyšuje počet nepřátelských a kriminálních činů proti evropským státům. Seniorům nad 80 let by mohli od příštího roku růst penze rychleji než těm mladším. Vládní novelu v úvodním kole podpořili poslanci. Důchody by se 80-tníkům a starším zvyšovaly v pravidelných 5letých intervalech o 500 korun, stoletým o 1000.
14: Starší seniori mají podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO častěji zdravotní problémy a z důchodu si hradí třeba dovoz obědů nebo úklid. Příspěvek jim může pomoct právě i se zdravotní péčí, řekl Juchelka.
15: Dáváme těm starším seniorům tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
14: Podle opozice se má ale investovat právě do dostupnosti zdravotních a sociálních služeb. Novelu chtěla zamítnout a označovala ji za předvolební dárek, pokračuje poslanec ODS Jiří Havránek.
16: Hnutí ANO myslí na skupinu svých jistých voličů, ale já moc prosím, myslete i na střední třídu a další generace, které to celé platí a budou platit.
14: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Hokejisté Hradce Králové ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy porazili Liberec 5-2 a posunuli se na 5. místo v tabulce. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí krátce po 11. hodině našeho času k utkání se Španělskem. Kapitánka Barbora Strýcová mluvila o tom, jak by mohla vypadat zápasová sestava.
17: Samozřejmě, když se nic nestane, tak Linda nastoupí jako první hráčka našeho týmu a ostatní holky samozřejmě chtějí nastoupit s tím nejsilnějším týmem. I to tak vypadá, ale uvidíme, jestli všechno bude v pohodě, tak si myslím, že to tak dopadne. Papírově samozřejmě jsou favoritkami, ale myslím si, že holky to prostě berou tak, že jedou na ten zápas a nechají tam prostě všechno a uvidí se, jak to dopadne.
0: V českém týmu v Shenzhenu jsou Linda Nosková, Karolina Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek a světová jednička v deblu Kateřina Siníková.
1: Nehoda na Pražském okruhu a překážka v Brně. Na Pražském okruhu směr Ruzině, stále pozorně za sjezdem na Strakonice a z Braslav. Na 11. kilometru na Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním. Na místě záchranáři je to úsek se třemi pruhy, jede se jedním, teď plynule.
18: Průjezdnej pouze levý pruh, který hasiči už mezi tím stihli jakž takž uklidit, ale je tam dost velký pohyb osob. Chce to projíždět hodně opatrně a relativně radši pomalejš.
1: V Brně starém Lískovci překážka, stojící vozidlo, čekejte ho na křížení ulic Klobásova a Uhřiště. Policie hlásila, že zasahuje minimálně do části jízdního pruhu. A v Praze má být ještě 2 hodiny do 5 ráno obousměrně neprůjezdný tunelový komplex Blanka. Probíhá v něm pravidelná údržba. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme oblačno a zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: 4 roky udržoval Rakousko v napětí duševně chorý Franz Fuchs. Jel téměř 30 bombových a dopisních atentátů zabilo 4 lidi. Byla to kauza století, jeden z největších kriminálních případů od konce druhé světové války v Rakousku. Adresáty výbušných zásilek byly většinou příslušníci národnostních menšin nebo obhájci utečenců. Jak daleko může taky zajít rasismus a xenofobie, o tom si dnes ve speciálu portrétů věnovaných terorismu chci povídat s historikem Janem Adamcem. Honzo, vítám tě, hezký den.
20: Dobrý den.
19: Dobrý poslech přeje David Hertl.
21: Terorismus. Dnes ráno byla ve Vídni objevena a zneškodněna už 7. listovní zásilka s výbušninou. Tentokrát byla určena poslankyni Zelených Terezy Štojzicové. Vídeňský starosta Helmut Cilk, který se stal obětí podobné bomby včera večer, prodělal v noci 4-hodinovou operaci. Podle lékařů byl vzhledem k velké ztrátě krve a šoku jeho život vážně ohrožen. Vyšetřovatelé série atentátů a pokusu o atentát mezi tím shromažďují dosavadní poznatky. Z nich podle policie vyplývá, že pachatele lze s největší pravděpodobností hledat v pravicově extremistických kruzích nepřátelských vůči cizincům.
19: To byl Mikuláš, 6. prosinec 1993 a zprávy Českého rozhlasu. Honzo, tady je zajímavé, jak přesný byl ten první odhad. Skutečně se jednalo o pravicový extremismus. Když jsme tu ukázku poslouchali, tak ty jsi mě vlastně až teď upozornil, že i Československo tehdy ještě mělo takový podobný případ těch bomb, které vybuchovaly ve veřejném prostoru, ale ten náš případ nebyl vlastně nikdy objasněn.
20: Z těch vlastně asi 3 známějších případů bombových útoků nebo takových těch podomácku vyrobených bomb v 90. letech, v roce 1990, před prvními svobodnými volbami, vybuchla bomba umístěna vlastně v takové železné trubce na Staroměstském náměstí a zranila 18 lidí, jednu turistku těžce, a o pár měsíců později vybuchla u Hostivarské přehrady. No a kriminalisté to pak podle podobnosti těch trubek dali dohromady, že zatím pravděpodobně stál jeden a týž pachatel, ale nikdy se vlastně nepřišlo, kdo to byl, či jaká organizace zatím byla. Vzhledem k té koincidenci s těmi volbami, tak se spekulovalo, že to byl poslední záchvěv vlastně bývalých bezpečnostních služeb nebo někoho s nimi zpřízněného, aby narušil nebo vystrašil obyvatele, ale to se nikdy nepotvrdilo. Další série bombových útoků nebo těch teroristických útoků, ty vlastně nesly podobný aspekt, jako se budeme zabývat nyní, a to je vlastně ten osamělý jedinec, který je právě pro policii velmi těžko postižitelný a dostižitelný. A když se podíváme i, co jsme tady už probírali, teda Kasinského nebo i toho Timothy McVeigha, tak většinou k jejich dopadení pak vedla náhoda. A dokud se nějak neprozradili nebo neudělali nějakou zásadní chybu, tak vlastně policie na ně se nemohla dostat, právě protože byli uzavřeni v tom svém jednom kruhu. Právě jak jsme tady slyšeli v těch ozvěnách, tak pravda tam byla ten pravicový extremismus, ale ne ty kruhy. I v případě tohoto teroristického útoku rakouská policie nejprve hledala mezi známými extremistickými, podezírala takzvanou VAPO, což byla Volkstroje Außenparlamentarische Opposition, což byla taková jako v jejich pohledu jako klasická nacionálně socialistická jako extremistická organizace. Popírali holokaust a brojili proti cizincům a dělali i taková tak jako braná cvičení s cílem jako se připravit na nějaký budoucí odpor, a tam vlastně zaměřili hned veškeré svoje pátrání, ale nakonec to byla slepá stopa.
19: Rakouská policie prověřila 50 tisíc osob, koho neprověřila, to byl Franz Fuchs, člověk, o kterém si dneska s Honzou Adamcem budeme povídat. Franz Fuchs se narodil v roce 1949 v jižním Štýrsku. Honzo, ty už si říkal, že to je zase takový ten trošku osamělý, introvertní typ. Dokonce vidím tady jistou shodu s tím, o čem jsme si povídali v minulých dílech. V případě jiných lidí vysoký inteligenční kvocient, nadprůměrně šikovný člověk?
20: Ano, on prožíval relativně spokojené dětství v té své vesničce nebo obci Grala v jižním Štýrsku a brzy se u něj projevilo technické nadání a proto ho vlastně poslali na studium na gymnázium a tam vlastně jako dosahoval poměrně dobrých výsledků v matematice a fyzice a byl označován za velmi dobrého, snad až vynikajícího žáka. Jenže podobně jako třeba u Kasinského, on se dostal do sociální izolace. Jedním z těch důvodů údajně bylo, že měl vlastně ten vesnický dialekt, že neměl dostatek sociálních kontaktů, byl to introvert a tím byl vystaven posměchu spolužáků a dostával se zase do té vlastně typické bubliny. a roste u něj ten rozpor mezi chytrostí, talentem a tou sociální exkluzí, která pak vlastně ústí v jakousi nenávist vůči společnosti nebo prostě neschopnost navazovat sociální kontakty. No, on pak studoval, on se zapsal na teoretickou fyziku do Štýrského Hradce v roce 1969, chtěl se stát dokonce atomovým fyzikem. On pak ta studia přerušil, brzy a opustil a to je vlastně velký zlom. No, představte si, že máte, si myslíte, že máte talent vystudovat, být jaderným fyzikem a najednou tu univerzitu opustíte. Údajně z jedním důvodu bylo, že mu bylo odmítnuto žádost o stipendium. No a prostě najednou se ocitl v pozici, že musel si vydělávat a byl v pozici vlastně manuálně pracujícího dělníka. To mě zase jako prohlubovalo tu frustraci. Pracoval v Rakousku a pak vlastně pracoval i v Německu ve Volkswagenu a u Daimler Benz jako řadový dělník a i tam tuď odešel, že se dostával do konfliktu se svými spolupracovníky. Takže když se v roce 1976 vrátil do Rakouska, tak byl vlastně ve velmi špatném psychickém stavu, pokusil se o sebevraždu a jeho znepokojený otec ho nechal hospitalizovat na psychiatrické klinice ve Štýrském Hradci. No a pak po té hospitalizaci on se vrací v říjnu roku 1976 do domu svých rodičů a tam vlastně začíná svůj jako osamělý život, dalo by se říct lidského ztroskotance nebo společenského ztroskotance, který neustále řeší ten konflikt mezi údajným talentem a neschopností ho projevit, respektive přetavit ho v nějaký společenský úspěch.
19: Honzo, než ale si povíme, jaké to bylo, než Franz Fuchs propadl tady do toho nějakého rozkladu svého, on přece jenom nějakou práci pak na chvíli ještě získal.
20: On se vlastně zotavil z toho šoku a už v roce 1977 začal pracovat ve firmě svého spolužáka a pracoval jako zeměměřič. A tam se zdálo, že se našel, to byla přesně práce, kterou oceňoval, mohl tam využít ten svůj matematický talent, tu svoji pedantérii a vydržel tam celých 11 let. Nicméně celé toho působení provázely opět konflikty se spolupracovníky i s nadřízenými. Nesnesl prostě jako nějakou vnější kontrolu, že se domníval, že on je tím nejchytřejším, respektive on by měl tomu celému velet nebo šéfovat. No a v roce 1988 dostal výpověď. A to i z firmy jeho spolužáka. Takže to pro něj byl dvojnásobný šok a tady se vlastně ta jeho nová krize dostává do kontaktu s tou novou vlastně geopolitickou situací v Evropě, padá berlínská zeď, otevírají se hranice a možná bych ještě zmínil na začátku těch 90. let Rakousko bylo takovou v uvozovkách frontovou zemí, do níž proudili uprchlíci z bývalé Jugoslávie. Takže to všechno vlastně výrazně jako měnilo náladu v Rakousku a i vlastně tu situaci z hlediska přijímání uprchlíků a třeba i množství a počtu uprchlíků, kteří byli jako v té rakouské společnosti vidět, takže i prostě lidé z vesnic mohli mít pocit, že najednou prostě je Rakousko zaplaveno uprchlíky a najednou se něco mění a nevěděli, jak na to reagovat, případně z toho měli šok nebo to odmítali.
19: Martin Brandt je autorem diplomové práce, obhájené v roce 2020. Ona má takový poměrně složitý název. Mediální obraz France Fuchse, atentátníka, který rozesílal dopisové bomby, pravda nebo mýtus. A z té si ocitujeme, je tam vystižena ta pasáž, co právě dělal v té době, kdy vlastně v tom domě rodičů o samotě jenom četl bulvární Bild a díval se na televizi.
4: Víc sledoval dění v rakouské politice v souvislosti s otevřením hranic na východě. Nejistota mezi obyvatelstvem umocněná médií velmi silně zasáhl i Fuchse, který zaujímal stále extrémnější xenofobní postoje. Podle vlastních slov byl obzvlášť rozhořčen vládou pod vedením Vranického, který prý hledal pouze uznání ze zahraničí. Soukromý život France Fuchse, ten týkající se žen, je popisován jako problematický už od dětských let. První zásadní, byť jen krátký kontakt s dívkou se odehrál v dětství. Na statku rodičů mladý Fuchs navázal první letmé přátelství a dostal od mladé dívky facku. Utekl k babičce, která mu vysvětlila, že si něco takového nesmí nechat líbit.
19: Slyšeli jsme všechny ty momenty napětí, nejistota, to všechno asi na France Fuchse tlačilo, ale říkám si, že od toho, když mě něco trápí, k tomu vyrobím bombu, tam ještě se něco musí stát. Víme něco, co se stalo v tom jeho životě?
20: Tady vlastně je to kritické období od roku, dejme tomu 1988 do roku 1993, kdy ty bombové útoky začaly. A tam to můžeme zrekonstruovat z toho, že on byl většinou nezaměstnaný, žil osamoceně v tom bytě svých rodičů. Byly velké spory, jestli na něj nějak působilo rodinné prostředí nebo ne, ale jeho otec i bratr byli aktivní v obecním zastupitelstvu. Debatovalo se o politice u nich údajně, ale nic, že by byl indoktrinován rodinou, to asi ne, ale jemu se to začalo slévat, všechny ty jevy spojené hlavně tedy s migrací, hlavně tedy s těmi otevřenými hranicemi, obavy ze slovanského obyvatelstva. Takže ta sociální izolace se v něm přetavovala na tu radikalizaci, která propojena s tou šikovností. Zřejmě tam došlo prostě k tomu nápadu, že je potřeba někde narýsovat tu červenou čáru, jak se téhle uvozovkách invazi postavit a jak proti tomu nějak aktivně bojovat. A tady se začal jednak vytvářet ten koncept té osvobozenecké armády, za kterou se vlastně jako podepisoval a která pak mátla trošku policisty, jestli zatím není nějaké širší hnutí. No a pak samozřejmě výroba těch nástražných zařízení, které byly i jako odborníky považovány za nesmírně jako sofistikované a hlavně třeba zákeřné v tom, že tam měli dva, tři jako momenty spuštění, takže nestačilo jen obejít jeden, ale i v tom byl i nějaký druhý. No, jako jeden, pokud bychom hledali nějaký konkrétní impuls, tak údajně ho rozčílilo, když se dozvěděl, že má být otevřena v Klagenfurtu základní škola s bilingvním vyučováním, tam na německo-slovinským. Na tu školu pak zaútočil také, tak to údajně měl být jeden z impulzů, kde už vlastně bylo velmi už blízko k tomu, aby zaútočil.
19: Tu několikaletou hrůzu, kterou Franz Fuchs způsobil těmi bombami, popsal opět Martin Brandt ve své diplomové práci.
4: Útoky dopisovými a trubkovými bombami trvaly 4 roky a uvrhly zemi do strachu a hrůzy. První z 5 sérií útoků zasáhla 3. prosince 1993 faráře Augusta Janiše, který se stal obětí kvůli odvážnému přijetí uprchlíků, a redaktorku ORF Silvánu Meixnerovou, která usilovala o zřízení redakce pro menšiny. Vídeňský starosta Helmut Cilk přišel o část levé ruky. Astrid Bileková, sekretářka vídeňského advokáta, byla zraněna při otevírání dopisu adresovaného islámskému sdružení na pomoc cizincům. V srpnu 1994 byla nalezena trubková bomba u dvojjazyčné základní školy v Klagenfurtu. Pyrotechnik Theodor Kelc přišel o obě ruce. Dalším útokům se podařilo zabránit. Druhá série v říjnu 1994 si kvůli konstrukční chybě nevyžádala žádné oběti. Mezi adresáty patřili zaměstnanec slovinského nakladatelství v Klagenfurtu a opat kláštera v Tyrolsku. V únoru 1995 explodovala v romské osadě Obrvartu trubková bomba připevněná k ceduli s nápisem Romové zpátky do Indie. 4 lidé ji aktivovali dotykem a přišli o život. O 2 dny později byl zraněn popelář výbušným zařízením.
10: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
19: Dnešní speciál portrétů věnovaných terorismu připomíná France Fuchse, rakouského teroristu. Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje David Hertl. Mým hostem je historik Jan Adamec. Honzo, ty už jsi mluvil o té fiktivní imaginární organizaci, jejímž jménem Franz Fuchs podepisoval ty svoje útoky, nebo organizací, která se k ním jakoby hlásila. Bajuvarská osvobozenecká armáda. Kdo byli bajuvaři?
20: Ano, byl to v originále Bajuvarische Befreiungsarmee. Bajuvaři údajně byli germánští předchůdci dnešních Bavorů.
19: Strážci čisté rasy tady.
20: Ano, to je vlastně jako přesně v tom modu, kdy se ten středověk zneužívá vlastně k hledání toho zlatého věku, kdy všecko bylo v pořádku a muži byli muži, ženy ženy a všichni byli vlastně nedotčeni tou migrací. Každopádně z Fuchsovy strany to byl docela chytrý tah, protože tím vlastně zase trošku zmátl vyšetřovatele a některé z nich navedl na to, že by zatím mohla stát nějaká rozvětvenější nová teroristická organizace, kterou zatím nemají podchycenou a která navazuje nějaké předchozí kořeny, a odpovídalo to tomu, že vlastně hned v počátku těch útoků se policisté zaměřili na tu už známou a nějakým způsobem prověřovanou tu VAPO, tu Volkstroje Außenparlamentarische Opposition. Každopádně se mu podařilo vlastně jakoby odvrátit od sebe pozornost, jenže tyhle ty závěry nešly dohromady s výsledky psychologického psychologického profilování. Psycholog Thomas Miller vypracoval profil toho atentátníka a pořád jim tam vycházelo, že to je osamělý vlk, že to vlastně
5: to není armáda.
20: Nevypadá to prostě na tu nějakou síť. Byly tam pochybnosti, ale stále se vlastně jako nedařilo přijít na klub, kdo by to vlastně mohl být.
5: My si ocitujeme zase z jedné diplomové práce, tentokrát ji obhájila Agnes Höldová. Ta práce byla věnována vztahům Rakušanů a Chorvatů v té osadě nebo v tom městečku Obrvard, kde došlo k jednomu z těch teroristických činů, o tom jsme slyšeli v té předcházející ukázce. Ta následující ukázka, to má být to prohlášení té fiktivní bajuvarské osvobozenecké armády a myslím, že to poskytuje takový zajímavý vhled do uvažování nebo obzoru právě France Fuchse.
4: Kmeny Šivkovitů, Granditů, Štojzitů, Rezetaritů a Janišů zpět do Dalmácie. Německé Rakousko jako původní území bajuvarů nepotřebuje průmysl cizinců skládající se z cizinců lobbystů, spodněcovatelů, podporovatelů a vynálezců stále nových etnických skupin, z amatérských tlumočníků, vnucovatelů cizích jazyků, z projektantů integrace, pašeráků lidí a zbraní, z rasových teoretiků a šlechtitelů lidí podle vzoru marxistického jednotného člověka.
5: Říkal jsem to na začátku, 50 tisíc prověřovaných lidí, neuvěřitelné číslo, několik let systematické práce, která ale nepřinášela výsledky, až potom taková trochu i hra, jak jsme se dočetli, kdy kriminalisté vypustili, tedy rakouští kriminalisté vypustili do světa zprávu, že sestavili profil 10 lidí v Rakousku, kteří jediní by možná mohli být pachateli tohoto útoku a že tito lidé jsou pod kontrolou. A oni se pokoušeli znejistit toho jím v té době neznámého pachatele. A možná se jim to povedlo, protože později se ukázalo, že Franz Fuchs opravdu už v té době ztrácel nervy. Jak probíhalo jeho zatčení, o tom se píše v rakouském policejním časopise. Vyšel tam v roce 2024 článek 30 let od začátku série dopisních bomb. A tam je všechno popsáno.
4: Října 1997 ztratil nervy muž ze štýrské vesnice Grala nedaleko hranice Slovinskem při rutinní policejní kontrole. Řidič kontrolu sám vyprovokoval tím, že se choval divně vůči dvěma ženám, které se kvůli tomu cítily ohroženy. Když ho policisté požádali o doklady, vyskočil z auta a odpálil výbušninu. Při výbuchu přišel o obě předloktí a pokusil se, v naději, že vykrvácí, uprchnout. Fuchs věřil, že úřady vědí, že má něco společného s dopisovými bombami. To byl nejen důvod, proč byl tak nervózní a choval se nápadně a iracionálně, ale i důvod toho, proč u sebe měl výbušninu za účelem sebevraždy při pokusu o zadržení. Když mu bylo sděleno, že úřady až do okamžiku, kdy odpálil výbušné zařízení, neměli tušení, do čeho je zapleten, odmítal tomu uvěřit.
5: Dva roky trvalo vyšetřování vlastně bezrukého France Fuchse, než byl postaven před soud. Tam hrozilo, že ten soud se změní téměř ve frašku, ale nakonec tedy k tomu nedošlo. Co se tam přesně dělo?
20: Franz Fuchs vlastně odmítal jakkoliv spolupracovat. Proces začal 2. února 1999 a on, Fuchs, ho vlastně neustále blokoval, vykřikoval hesla jako ať žije BBA, to je ta bajuvárische Befreiungsarmee. A nakonec ho vlastně předsedající soudce z jednání vyloučil. Tam pak se jednalo o otázku způsobilosti. Soudní psychiatr došel k závěru, že Fuchs trpí závažnou poruchou osobnosti s paranoidními a narcistickými rysy, ale vlastně z právního hlediska byl vyhodnocen jako, že je příčetný a odpovědný za své činy. A jednání tady probíhalo v jeho nepřítomnosti a 10. března 1999 Senát vynesl jeho nepřítomnosti rozsudek, byl uznán vinným ze čtyřnásobné vraždy, pokusu o vraždu a těžké ublížení na zdraví a dostal doživotí s tím, že byl umístěn do Ústavu pro duševně abnormální nebo narušené delikventy. No, takže takhle vlastně jako skončil ten jeho proces, aniž by třeba Fuchs se snažil nějak jako dovysvětlit ty své činy nebo nějak obhájit. On to prostě se snažil využít jako politickou platformu a i z toho důvodu vlastně ten soudce ho vyloučil z toho dalšího projednávání.
19: Dokonce opakoval tedy vyšetřovatelům, ne u soudu, že život pro něj nemá cenu, ale že si přeje, aby po něm zůstal určitý mýtus. Je to neuvěřitelné, Honzo, ten člověk přišel od dlaně o zápěstí, čili ruce mu končily jakýmisi pahýly, přesto dokázal v únoru 2000 ve speciální celé spáchat sebevraždu.
20: Ano, je to 26. února 2000, spáchal sebevraždu, použil vlastně šňůru nebo kabel od svého elektrického holícího strojku. Nedokážu to přesně jako reprodukovat, neviděl jsem tu forenzní zprávu. Takhle vlastně skončil život nejslavnější rakouský terorista.
19: Ještě možná dvě věci, které by měly být v téhle souvislosti zmíněny. Ta první, řešil se také případ odměny, protože rakouský stát vypsal odměnu 10 milionů šilinků za informace vedoucí k dopadení pachatele. Tu odměnu si nárokovaly ty dvě ženy, vzpomínáte, ty dvě, které zjistili, že je kdosi v autě sleduje a nahlásili jeho jméno policii, pak tedy policista kontroloval vůz a došlo k tomu výbuchu, zjistilo se, že to je Franz Fuchs. Rakouský stát se zpočátku

0: To je vše z dnešních portrétů, ve kterých ukázky četl David Schneider. Spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Jan Schreier, Julian Boša a Ivana Možná. Hostem byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Já ještě dodám, že k pořadu se můžete vrátit také na našem webu plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a pochopitelně na dalších podcastových aplikacích. No a David Hertl přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Čtyři únosy, čtyři příběhy, které šokovaly svět. To je říjnová série portrétů. Ethan Peck, šestiletý americký chlapec, zmizel v roce 1979 a při pátrání se jeho portrét vůbec poprvé objevil na krabicích od mléka. 20měsíční syn slavného otce Charles Lindbergh mladší. Jeho zmizení je označované za únos století. Freddy Heineken. Jeho příběh přinesl vyplacení nejvyššího výkupného v Evropě. A nakonec blízké setkání třetího druhu. Manželé Hillovi, které údajně uneslo UFO a změnilo jim to celý život. Sérii portrétů Slavné únosy poslouchejte každý říjnový čtvrtek po 8 hodině večer na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Opravdoví lidé a opravdové příběhy v opravdových kulisách současnosti. To jsou dokumenty Českého rozhlasu Plus. Prožijte s nimi věci, které byste jinak neprožili a často ani nechtěli prožít. Poznáte lidi v tíživé životní situaci nebo ty, kteří jsou ztracení v současném světě. Popíšou frustrace a bezmoc lidí mladých i starých, ale také snahu zlepšit život kolem nás. Dokumenty poslouchejte vždy v neděli po 14:30 odpoledne na Plusu. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ve 12 obcích západně od Odoleny vody by lidé neměli pít vodu z kohoutku, pokud nemají vlastní studnu. Hygienici totiž ve vodojemu naměřili nadlimitní koncentraci olova. Lidé by si měli najít aktuální informace na stránkách svého města. Například v obci Husinec pro občany zajistili cisterny. Pít ani vařit z vody by neměli lidi celkem ve 12 obcích. A kromě Husince a Odoleny vody taky v Vošticích, Klíčanech, Klecanech, Máslovicích a Postřižíně, Řeži, Sedlci, Větrušicích, Vodochodech a Zdibech. V budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba 10 farmaceutických firmách zasahovala policie, potvrdila to mluvčí VZP a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. O zásahu informoval zdravotnický deník, a podle kterého souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice. 80 zemí v OSN vyzvalo k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu. Stojí to ve vyjádření, které novinářům přečetl bahrajnský minister zahraničí Abdel Latif bin Rashid Zayani. Koalice zároveň odsoudila útoky Iránu a Teheránem podporovaných jemenských Husiů, které světovou plavbu narušují. Situace v Hormuzském průlivu je napjatá od února. Kvůli americko-izraelské válce proti Iránu je tamní námořní doprava významně omezená. A při letošním letním sčítání motýlů v Česku lidé zaznamenali méně kusů než v předchozích 2 letech. Počet druhů ale zůstal přibližně stejný. Vyplývá to z výsledků projektu Motýlí půlhodinka, které zveřejnila mezinárodní ochranářská skupina JARO. Při letošním letním sčítání lidé zaznamenali výrazně méně, například baboček admirálů. Za 3 roky naopak přibylo pozorování například babočky modlákové nebo žluťáska řešetlákového. Fotbalisté Portugalska vstoupili do nového ročníku Ligy národů vítězně. Úřadující šampioni porazili Wales 1-0. V dalších zápasech elitních skupin Nizozemsko remizovalo s Německem 1-1, Norsko zdolalo Dánsko 3-2 a Řecko vyhrálo v Srbsku 2-1. Českou reprezentaci čeká úvodní zápas v sobotu. Ve 20:45 nastoupí doma proti Chorvatsku.

0: Omezení po nehodě na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice na Prostějovsku. Na Pražském okruhu směr Ruzině se za sjezdem na Strakonice a Zbraslav objíždí. Následky nehody. Na 11. kilometru Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním. Opatrně na místě záchranáři, průjezdný je ze tří pruhů jen levý. Zatím plynule. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova a Vídně u sjezdu na Hrušovany stojí osobní auto s defektem. 16. kilometr mimo kamery provoz nespomaluje. Na Prostějovsku je nově neprůjezdná trasa Klenovice na Hané Ivaň. Uzavírka kvůli opravám silnice potrvá více než měsíc. Objížďka vede kolem Bedihoště a přes Hrubčice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den čekáme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně objeví mlhy. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se může objevit slabý déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Prezident Petr Pavel ve svém včerejším projevu na valném shromáždění OSN řekl, že Rusko představuje přímou hrozbu pro bezpečnost Evropy. Vyjádřil se tak nedlouho potom, co polský premiér Donald Tusk varoval, že Kreml by si v nadcházejících měsících mohl chtít otestovat, jak v praxi funguje článek 5 Severoatlantické smlouvy, který se týká kolektivní obrany. Jak pravděpodobné je, že režim v Rusku uvažuje o rozsáhlejším hybridním útoku na některou z aliančních zemí?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Našimi hosty po linkách jsou dva bývalí ministři zahraničních věcí, ředitel Diplomatické akademie Cyril Svoboda, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A poradce prezidenta Petra Pavla Tomáš Petříček. Dobrý den.
5: Krásné dopoledne.
3: A začněme od vás. Považujete za pravděpodobné, že Rusko bude chtít v dohledné době otestovat, jak soudržná je aliance?
5: Těch indicí máme poměrně mnoho, že ta hrozba nějaké eskalace, byť ne nutně v podobě nějakého přímého vojenského útoku, ale právě těch hybridních operací nebo různých jednorázový vpádů, cílení strategických cílů může být něco, o čem Moskva uvažuje. A připomenu jenom, že přednedávnem i ředitel CIA měl jako jedno z hlavních témat, proč letěl osobně do Moskvy, právě varování před tím, aby Rusko vlastně vůči Severoatlantské aliance nevzkoušel tuto taktiku. A podobné signály přichází z celé řady hlavních měst evropských spojenců. Francie, Německo, nakonec Polsko. Myslím, že bychom měli brát vážně tyto signály, že zpravodajské služby mají jisté indicie o tom, co Rusko plánuje a že to může právě být zaměřeno na ohrožení nebo na testování spíše jednoty Severoatlantské aliance.
3: Na úvod vám děkuju, pane Petříčku. Pane Svobodocovi, považujete to za pravděpodobné, že Rusko skutečně by mohlo v řádu měsíců chtít otestovat soudržnost Severoatlantické aliance?
6: No já především nevím, jak by to mělo nějakým jiným způsobem, než se to děje teď, udělat, protože co to je testovat článek 5? To znamená, že se musí zaútočit a testuje se, zda aliance bude aplikovat nebo uplatnit článek 5. Pokud nedojde k útoku, tak o žádný test nejde. Jde o chování Ruska jako jedné z mocností nebo supervelmocí, které samozřejmě bude vždycky atakovat soudržnost Evropy. To dělá Rusko, co je ve svých dějinách Ruskem. Ale já tady nevidím něco speciálního, ale nerozumím tomu, co to znamená testovat článek 5, protože článek 5 se testuje jediným způsobem a to je útok, přímý ozbrojený útok. Takhle to je ve smlouvě.
3: Díky i za vaši reakci. Pane Petříčku, skutečně si myslíte, že by současný režim v Rusku riskoval útok na Severoatlantickou alianci?
5: Tak ta podoba útoku může mít řadu forem. To není otázka jako masivní útoku. Jenom připomeňme si, že článek 5 byl evokován vlastně jednou, a to v případě teroristických útoků ve Spojených státech. A můžeme být v blízké době svědky třeba opakovaných, už cílených, ne náhodných útoků drony na cíle třeba v Pobaltí. Můžou to být prostě pravidelné narušování vzdušného prostoru, proti čemuž spojenci opakovaně varují, a zde může dojít třeba k tomu, co jsme viděli mezi Tureckem a Ruskem v Sýrii, kdy Rusko opakovaně testovalo vzdušný prostor Turecka do té chvíle, než bylo sestřeleno jedno ruské letadlo.
3: Pane Svobodo, tak to vy si nedovedete představit v nějakém nedobrém scénáři, že by Rusko eskalovalo tyto provokace v podobě hybridních útoků?
6: No, ty hybridní útoky probíhají, to je samozřejmé, a dokonce, když si každý přečte Gerasimovu doktrínu, což je tedy náčin generální štábu Ruské federace, tak ví, jak to probíhá, jak to Rusové dělají, protože to takhle probíhá. Ale opakuji znovu, já si myslím, že se to jako přepíná. Test článku 5 znamená, že se musí dohodnout celá aliance, že některý z těch útoků je ozbrojený útok proti členské státu podle článku 5. A Tomáš Petříček má pravdu, bylo to aplikováno zatím jenom jednou, a to bylo v případě útoku v tom New Yorku, jenže tam došlo k jako útoku letadly na cíle ve Spojených státech, a i tehdy to bylo velmi komplikované přesvědčit celou alianci, že tohle to je ozbrojený útok podle článku 5.
3: Doopravdy si, pane Petříčku, dovedete vy představit, že by Rusko v řádu měsíců zašlo až tak daleko, že by aliance neměla na vybranou, než aktivovat článek 5 o kolektivní obraně?
5: Tak já jsem přesvědčen, že Rusko v tuto chvíli nemá kapacitu, aby připravovalo něco většího, než jsou tyto podobné akce hybridní povahy spíše, ale tady ta povaha, ta podstata toho slova hybridní samozřejmě může mít mnoho podob. A já myslím, že to, co Rusko se bude snažit dělat, je právě testovat to, kdy členské státy začnou nebo budou chtít vůbec přesunout se z těch konzultací podle článku 4 k debatě o tom, jestli už nejsme v situaci, kdy Rusko skutečně útočí de facto na území aliance. Jenom hypotetická otázka. Co by se stalo, kdyby ten útok v Lipsku byl úspěšný? Je to už základ pro otevření debaty o článku 5?
3: Připomenu ten dronový incident, ze kterého tedy německé ministerstvo vnitra viní Rusko.
5: Přesně tak.
3: Jak si myslíte, že by to dopadlo podle vás, kdyby býval ten útok nebo pokus o útok, ke kterému před pár týdny, pane Svobodo, došlo v Lipsku, byl dokonán?
6: Já jsem nedávno dělal projekt a z analýzy nebo z literatury jsem se zhodnotil celkem 9 útoků v dějinách, které by mohly být označeny za útok podle článku 5 Washingtonské smlouvy. A nikdy nedošlo k politické dohodě, že to je ten útok, který ten článek 5 předpokládá. To znamená, že na to musí být ještě velká politická shoda. Takže samostatný útok ještě sám o sobě neznamená, že se článek 5 aktivuje.
3: A tím se tedy dostáváme k tomu, co řekl polský premiér Tusk, že by si Rusko pravděpodobně rádo, třeba s pomocí těch hybridních útoků, otestovalo, zda v praxi funguje článek 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně. Vy, pane Petříčku, máte jistotu, že by zafungoval?
5: Tak v dnešním světě myslím, že nemáme jistotu v ničem. Já možná ještě bych se vrátil k té otázce, jako jestli Rusko, co může Rusko testovat. Já si myslím, že tady je jako potřeba zdůraznit, že Severoatlantická aliance bude v případě takovéto debaty se snažit o předcházení další eskalace. Myslím, že Severoatlantická aliance nemá zájem na nějakém přímém konfliktu, konfrontaci s Ruskem, a podle toho i velká část států se bude chovat. Takže bychom spíš možná viděli debatu o tom, jak vůbec jasně vyjádřit solidaritu se zeměmi, které čelí takovému to podobnému typu aktivit, těmto útokům, a jak jasně dělat nebo vymezit ten prostor, kam se Ruská aliance ještě v té šedé zóně, či možná spíše než o hybridních útocích, bychom se měli bavit o tom, že to je vlastně válka v nějaké šedé zóně. Aha. Tak kde ta linie de facto frontová prostě tuto chvíli probíhá, za kterou to Rusko prostě už není z Ruské aliance ochotná propustit. A to neznamená nutně, že se prostě aplikuje článek 5, ale znamená to, že prostě ta debata může proběhnout a bude mít jasné vyústění v podobě konkrétních opatření a protiakcí se Ruské aliance vůči Rusku.
3: Souhlasíte, pane Svobodo? Proběhlo by to podobně podle vás?
6: No teď už jsem z toho, co jsem slyšel, zmaten. Tak o co osobně? Jde tedy o aktivaci článku 5 nebo nejde? Protože už ta diskuze, která probíhá, vlastně Rusku vyhovuje, protože my tedy intenzivně debatujeme, jak budeme nebo nebudeme aktivovat článek 5.
3: Myslíte si, že panikaříme?
6: Já si myslím, že se o tom mluví víc než je zdrávo, protože my to máme ve smlouvě to je jasně. Pokud dojde k útoku, ta se článek 5 aktivuje, o tom nemůže pochybovat vůbec nikdo. Jo, jasně. A vědí to Rusové. Pokud to budou chtít testovat, tak to musí testovat útokem. Já doufám, že k tomu útoku nedojde. A už ta debata vede k tomu, že vlastně Evropa jako debatuje, co a jak bude, pojďte se, jak se vyvíjí politická situace ve Francii, v Německu, v Itálii. No a já si myslím, že tahle ta debata nahrává těm, kteří takhle získávají ve volbách hlasy.
3: A nenahrává tato debata, pane Petříčku, plná obav v nějakém ohledu i Rusku?
5: Já si myslím, že tato debata je potřeba, aby se vedla. Ono to je možná nenutně jenom o aktivaci článku 5, ono to je o tom, jak dnes se staví k tomu základnímu principu, na kterém ten článek 5 je postaven. A to je vlastně jistá automatická solidarita mezi spojenci. Něco, co prostě v té nejisté době, zejména s ohledem na tu nejistotu ohledně role Spojených států v případě obrany Evropy, tak je to něco, co řada zemí, které se cítí ohroženy, ať už jsou to pobaltské země, ať už to Polsko, oblast Baltského moře, kde skutečně k tímto incidentům se očeká, bude docházet dále. To je prostě téma solidarity a právě tady ty reakce konkrétních politiků na tyto debaty, myslím, že jsou to, co Rusku může nahrávat do karet, pokud budou ambivalentní, anebo pokud právě už předem budou vlastně vylučovat tu vůbec debatu o tom, jestli článek 5 berou vážně ti představitelé konkrétních členských států nebo ne.
3: Hned se k jedné takové reakci dostaneme. Ještě předtím připomenu, že dnešními hosty pro a proti jsou poradce prezidenta Petra Pavla, bývalý ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a ředitel diplomatické akademie, rovněž někdejší šéf diplomacie Cyril Svoboda.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Velkou pozornost těchto dnech vyvolala slova slovenského premiéra Fica. On řekl, že nechce, aby se Slovensko, a teď cituju, stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku 5. Konec citátu. Tím tedy narážel na ten námi už probraný článek Severoatlantické smlouvy týkající se kolektivní obrany. Pane Svobodo, oslabuje takový výrok alianci a její soudržnost?
6: To samozřejmě, že ano, protože Slovensko je spojenec, podepsalo závazek a já si myslím, že o tom se nediskutuje. Jsem člen Severoatlantické aliance, nastane-li situace, která splňuje podmínky pro spuštění mechanismu kolektivní obrany, tak se ta kolektivní obrana spouští. A říkat, nenechám se vtáhnout do nějaké války kvůli někomu, no to je tedy ohromně špatné, protože zároveň, co když by řekli potom Francouzi, kdyby se hrozilo, že někdo napadne Slovensko, řekne, no nenecháme se vtáhnout do nějakého článku 5 kvůli do nějaké války, co když budou potřebovat někdy Slováci pomoc. Zkrátka, tohle to mi vadí, říkat, no my ne, ostatní ať ano, ale my ne, no to je tedy vážné, to si myslím, že je hodné kritiky, určitě ano.
3: Pane Petříčku, oceňujete v této souvislosti, jak na ta mnou zmíněná na Ficova slova zareagoval premiér Babiš. On vyjádření premiéra Slovenska sice odmítl komentovat, ale dodal, že Česko bude respektovat článek 5 o kolektivní obraně.
5: Myslím, že to je hodné ocenit. Byť se zároveň potřeba připomenout, že premiér Babiš v minulosti také měl výroky, které potom musel vysvětlovat, například o tom, jestli Česko přijde na pomoc podle svých aliančních závazků třeba v Polsku nebo po Balckým.
3: Myslíte si ještě během prezidentské kampaně?
5: Ano, ano, myslím, že právě ta taková ta nejistota té pozice těch klíčových představitelů českých států je přesně to, co možná v tuto chvíli Rusku nejvíce vyhovuje, že vlastně hraje tu kartu, aby tu hru tak, aby vlastně spojenci si nebyli jisti tou vzájemnou lojalitou, tou solidaritou, kterou prostě spojenecké závazky uvnitř Severoatlantické aliance vytvářejí. A tady myslím, že souhlasím s panem Svobodou, tady prostě je jasné, že tyto výroky jsou velmi nešťastné. A to zejména ve chvíli, kdy evropské státy se prostě musí více a více spolehat na právě tu vlastní schopnosti a tu vlastní spolupráci, pokud by třeba Spojené státy nebyly tím garantem té případné obrany Evropy proti nějakému útoku, který tak samozřejmě hypotický, ale připomínám si rok 2021-2022, se také jako debata vedla o tom, jestli jako je reálné, že ano. Rusko napadne Ukrajinu, a ukázalo se, že ty indicie, které byly k dispozici, a zejména ve Spojených státech, nebo spojené zpravodajské služby Spojených
3: tak
5: států,
3: se naplnili.
5: Tak se naplnili.
3: Pane Svobodo, nechal bych vás teď zareagovat na tu část, která se týkala Andreje Babiše, a obracím se teď na vás jako na někoho, kdo dříve panu Babišovi radil. Měl pan premiér vždycky jasno v tom, co je článek 5 o kolektivní obraně, proč je důležitý a že ho Česko má respektovat?
6: No, o tom nepochybuji ani náhodou, a to doufám, že je jasné všem představitelům veřejné moci, že se smlouvy dodržují.
3: Promiňte, že vám do toho vstupuji. Tomáš Petříček narážel na období, kdy pravda, Andrej Babiš nebyl premiérem, ale kandidoval na prezidenta a měl moment tehdy v té debatě takového zaváhání. Tak to byl renonc.
6: Já bych se už tomu výroku nevracel, ale teď prosím vás, nedělám ten nějaký lacinou obránce. Když někdo řekne, že by nepomohl vojensky, to ještě neznamená, že porušuje článek 5, protože článek 5 říká, že jsme povinni pomoci, včetně použití ozbrojené síly, to znamená, že může nastat situace, já se to nepřeju, prosím vás, kategoricky říkám, že se to nepřeju, ale může se stát, že Česká republika pomůže jinak než vojensky a také splní článek 5, ale opakuju znovu, není to moje přání, jenom zcela formálně musím říct, že když někdo řekne, my pomůžeme, ale nebude to použití vojenské síly, neznamená, že poruší článek 5.
3: Ale na tom se shodujete, pane Petříčku.
5: Ano, tak ten článek 5 nechává státům stále prostor si určit, jakou formu pomoci podpoří své spojence. A na druhou stranu, asi nejsem jistý, jestli v těchto aktuálních debatách může uklidňovat státy, které se cítí ohroženy tím, že jsou zde země, které vůbec uvažují o tom, že by vlastně neposkytly své ozbrojené složky pro obranu prostoru Severoatlantické aliance a že by podpořili třeba humanitárně.
3: Zastavme se ještě u pana premiéra Babiše. On nedávno taky vyzval celou Evropu k tomu, aby vyvíjela větší úsilí k ukončení války na Ukrajině. Snaží se podle vás, pane Svobodo, Evropa dost nebo málo, jak naznačuje Andrej Babiš?
6: No tak Evropa podle mě dělá jednu zásadní chybu, že teď si neříká limity, čeho se má dosáhnout, čím je tam pomoc Evropy určena. To znamená,
3: pomoc Ukrajině.
6: Ukrajině. To znamená, když se řekneme, budem pomáhat Ukrajině, dokud to Ukrajina bude požadovat a bude potřebovat, tím říkáme, že jsme se ani s Ukrajinou nedohodli, kde je ta hranice, čeho se má dosáhnout. A já si myslím, že zároveň se musí vyvíjet maximální úsilí o diplomatické úsilí, o diplomatické řešení toho konfliktu. A já jsem přesvědčen, že John Rockefeller, který byl v Rusku, otevřel znovu šanci dohodnout se diplomaticky a ba dokonce, myslím, že předvčerejší Financial Times popisuje, že Rockefeller má vlastně, Francouzi to psali, že má dvojí roli, už má nejenom špionážní a diplomatickou, takže je potřeba zároveň intenzivně tlačit na to, by se jednalo. Bez toho žádný mír nebude. Mír se musí dohodnout politicky.
3: Takže spíš souhlasíte s Andrejem Babišem s jeho slovy, že
6: jistě,
3: Evropa
6: ano,
3: se dost nesnaží.
6: Podle mě Evropa je bezradná, neví, co má teď udělat a jak se přitlačit, aby se začalo jednat, protože bez toho ani by všichni tlačili na mír, na jednání k nějakému míru, se za stůl nesedne.
3: Pane Petříčku, připustil byste, že to diplomatické úsilí, které vyvíjí Evropa směrem k ukončení války na Ukrajině, by mohlo být silnější? A potom, co říkáte na tu připomínku Cyrila Svobody, že by si Evropa měla stavit limity svojí pomoci Ukrajině?
5: Já mám možná k těm výrokům asi tři jako jak poznámky. První je, mě vlastně zaráží, že se vůbec nebavíme o tom, kdo je ta Evropa, o které se tady bavíme, že, nebo o které se hovoří, že se lhala. My jsme také Evropa. Co diplomaticky dělá středoevropská diplomacie, co dělají právě třeba představitelé zemí, kteří volají po tom, aby se diplomaticky ten konflikt řešil a kde jsou ty iniciativy. A takové iniciativy zatím nevidím. A je to takové svalování viny na ty větší evropské státy nebo potažmo na Evropskou unii, jejíž jsme také členy. Je to možná jenom otázka, jako kdo je Evropa, kdo selhává, jestli náhodou nejsme jako součástí toho selhání i my, nebo spíše naše představitele.
3: A myslíte si, že česká iniciativa by na ukončení konfliktu na Ukrajině stačila?
5: Já si myslím, že české iniciativy měly v kontextu války na Ukrajině dopad, umožnili nějakou koordinaci, ať už to byla muniční iniciativa, některé další iniciativy, takže jako zde bych zase jako nerezignoval na to, že středně velké státy prostě mohou, pokud jsou iniciativní, pokud jsou schopné nastavovat nějaká témata do té agendy, to, co Evropa dělá, ovlivňovat.
3: Takže
5: to
3: může mít vliv.
5: Vždycky připadalo, že ta automatická rezignace na to, že malý stát nemá vliv, je chyba. Zejména v době, kdy voláme potom, aby se využili.
3: Vraťme se tedy, pane Petříčku, k těm vašim dvěma dalším poznámkám, protože jsem vás přerušil, ať na ně nezapomenete, prosím.
5: Ta druhá, to, co bych jako vnímal, že je jisté selhání nebo jistá kapitulace Evropy je, že ten prostor diplomatických jednání o ukončení nebo minimálně u pozastavení toho ozbrojeného konfliktu plně přenechala pouze Spojeným státům. A myslím, že je to taková akceptace toho, že Spojené státy se snaží diplomaticky a Evropa spíše přihlíží. A to myslím, že je chyba. Tady myslím, že Evropa by měla vědět, co chce, měla by vyvíjet diplomatické aktivity, měla by pracovat nejenom na nějakém umožnění přímých rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem, ale pracovat i na tom širším mezinárodním společenství, které je ať už přímo nebo nepřímo vtaženo.
3: A třetí poznámka velmi stručně, prosím, ať může pan Svoboda zareagovat.
5: A třetí poznámka, k těm limitům, já tady bych se nesouhlasil, já myslím, že Evropa má v tomto strategii a ví, proč a jak věci dělá. A stanovovat si červené linie vůči zemi, která je napadena, přijde zase zároveň jako trošku chucpe.
3: Pane Svobodo, nechám vás pochopitelně na závěr zareagovat na všechny tři Tomášem Petříčkem zmíněné reakce na ty vaše výroky, ale pokud dovolíte, tak zvlášť bych vypíchnul otázku vyplývající z toho prvního bodu, který pan Petříček zmínil. Co dělá konkrétně Česko? Jaký je plán české vlády? Nepůsobí ta slova Andreje Babiše o tom, že Evropa nedělá dost jako svalování viny na někoho?
6: Tak já si myslím, tedy Odpovědnost české diplomacie je v tom tlačit na to, aby Evropa si dohodla ten strategický cíl, kterého se má dosáhnout. To si myslím, že tam můžeme zapracovat, a to není vůči Ukrajině, ale to je vůči Evropské unii. To je jedna věc. Druhá věc je říct, že to je chucpe říct, že máme nějaké limity pomoci. No to je teda ošidné, protože proto vyhrává Alternativa pro Německo, proto vyhrávají pravicové síly v Itálii.
3: To možná vysvětlete,
6: protože říkají, je to
3: proč kvůli tomu vyhrávají?
6: Protože
5: no, já si myslím, že to
6: Ukrajině...
5: o migraci.
3: Prosím, prosím, nechte pana Svobodu dokončit myšlenku, prosím.
6: Ano, těch důvodů je víc, ale tenhle ten důvod, já poslouchám pečlivě i to, co říká Alice Weidelová a co říká
3: předsedkyně AFD,
6: co říká italská politická reprezentace, takže ti to říkají naprosto jasně, proto je potřeba říct, dohodněme se, kde jsou limity, můžeme potom znova o nich mluvit, ale to, že říkáme voličům v Evropě, že ta pomoc nemá hranic a je určována někým jiným, ne námi, no je otázka, která samozřejmě voliče zvedá ze židlí a potom se můžeme jenom, nemůžeme divit,
3: děkuji,
6: jak dopadají volby v Evropě.
3: A u toho pro dnešek skončíme, byť jistě mohli bychom pokračovat. Pro tentokrát se dvěma bývalými ministry zahraničních věcí, ředitelem diplomatické akademie Cyrilem Svobodou a poradcem prezidenta Petra Pavla Tomášem Petříčkem. Pánové, oběma vám děkuju.
6: Děkuji, hezký den.
3: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
1: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
7: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
8: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
7: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
8: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
7: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
1: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V okolí odoleny vody by neměly pít vodu z vodovodu, uniklo do ní olovo. Hormuzským průlivem podle agentury Reuters proplulo nejvíc nákladních lodí za den od začátku července. Hokejisté Liberce prohráli v Hradci Králové a nenavázali na předchozí triumf v Pardubicích. A dnes bude většinou oblačno až zataženo, na severovýchodě se může objevit déšť a teploty do 18 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Do nádrží s pitnou vodou v Odoleně vodě se dostalo olovo. Středočeské vodárny proto varují, aby lidé nepili vodu z vodovodu ani z ní nevařili. A při požití malého množství ale zdravotní komplikace podle vodáren nehrozí. Týká se to 12 obcí severně od Prahy, kde žije více než 20 000 lidí. A vodu v oblasti teď zajišťují přistavené cisterny. Jak to bude dnes se školami, říká nezávislý starosta Odoleny vody Ondřej Prášel, který kandiduje ve volbách.
9: Otevře se vlastně všechno, škola i školka. Zároveň škola i školka informovala rodiče o tom, že nebudou obědy, protože nemají vlastně tu vodu, i když před školu i školku se umístily cisterny s vodou pro děti, aby si mohli případně načerpat, ale informovali jsme rodiče, aby dětem dali samozřejmě větší svačinu a vzali si vodu sebou.
2: Hormuzským průlivem proplulo za čtvrtek zhruba 60 nákladních plavidel s odvoláním na amerického činitele, o tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úžinou podařilo přepravit od začátku července. Dohromady lodě převezly zhruba 22 milionů barelů ropy. Kvůli americkým úderům na Irán a následným blokádám je námořní doprava v klíčové úžině výrazně omezená. A před začátkem konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. V Česku se cena nafty dostala k historickému rekordu. Řidiči za litr zaplatí v průměru 49 korun 52 haléřů a benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky.
10: Další mírné zdražení paliv očekávají analytici i v příštích dnech. Od října ale začnou platit vládní opatření a ta by ceny měla snížit, říká analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.
11: Čekám ten pokles nakonec o více než 2 koruny během několika týdnů.
10: Podle Tylečka se do nižších cen promítne hlavně plánované snížení spotřební daně na naftu. Kromě toho vláda chce taky zastropovat marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr. Premiér Andrej Babiš z ANO vidí problém hlavně v nedostatečné kapacitě evropských rafinerií, které by podle něj měla řešit Unie. Na Evropské radě chce navrhnout i další opatření.
12: Chceme vyzvat Evropu, aby odložila ty ETS dvojky, které ještě více zdraží vlastně i pohonné hmoty.
10: Ceny nafty a benzínu se zvyšují kvůli konfliktu na Blízkém východě. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
2: A dvoudenní literární festival Knihlava dnes začíná v Domě kultury v Jihlavě. Na programu budou debaty a setkání s řadou autorů. Pozvání jsou například Petr Borkovec, Anna Bolavá nebo španělská spisovatelka Karla Nimajnová. A součástí festivalu je i knižní trh. Hokejisté Liberce prohráli 3 ze 4 zápasů nového ročníku Tipsport Extraligy. Ve čtvrtém kole podlehli domácímu Hradci Králové 2-5. Severočeši tak zatím v sezóně získali jen 4 ze 12 možných bodů. Podle útočníka Jakuba Rychlovského musí bílí tygři zlepšit hlavně hru v početní převaze.
13: Jeden z detailů určitě je ta přesilovka, která prostě ty zápasy může překlápit na naší stranu. Kdybychom mi dali třeba ten gol na 2-1, potom bychom dali 2 z přesilovky, dali jsme 2-1, mohl ten zápas se vyvíjet jinak. Takže myslím si, že ty přesilovky a prostě to, kdo ten tým bude víc pracovat v tom zápase, tak si myslím, že ty zápasy si bude naklánět na svoji stranu.
2: České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí krátce po 11. hodině dopoledne našeho času k utkání proti Španělkám. Na Radiožurnálu Sportu slyšíte přímé přenosy ze všech zápasů.
0: Nehoda na Pražském okruhu a noční uzavírka na dálnici D11 u sjezdů na Český Brod. Na Pražském okruhu směr Ruzině zpomalíte za sjezdem na Strakonice a z Braslav. Na 11. kilometru na Radotínském mostě blokuje 2 pruhy srážka osobního auta s nákladním následky té nehody. Průjezdný jen levý pruh plynule. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je za sjezdem na Český Brod noční uzavírka. Na kilometru 20,5 směr Hradec Králové kvůli opravám na necelém kilometru zavřený levý pruh a kolona se v místě netvoří. A v Praze je od včerejška obousměrně neprůjezdný tunelový komplex Blanka. Probíhá v něm pravidelná údržba, skončit by měla za hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den čekáme oblačno a zataženo, hlavně v jeho západní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně objeví mlhy, nejvyšší odpolední teploty 13 až 18 stupňů, na horách naměří kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Jaké jsou ve válce pocity vítězů i poražených a co jim umožňuje zvládat vyhrocené krizové situace? O tom všem vypravují příběhy hrdinů knihy Vykradači hrobů novináře a publicisty Jaromíra Štětiny. Vyšla v roce 2004 a o rok později ji přečetl a zajímavé ukázky z ní pro pořad Politická literatura vybral Libor Dvořák.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Politická literatura na českých pultech. Dobrý večer. Na vlně Českého rozhlasu posloucháte pořad Politická literatura na českých pultech. Jehož příjemný poslech vám tentokrát přeje Libor Dvořák. Naším dnešním autorem je novinář, publicista, světoběžník a nejnověji také senátor Jaromír Štětina. Ten vydal v nakladatelství G plus G velice zajímavou a jak se zdá i hojně čtenou knihu s inspirujícím názvem Vykradači hrobů. V podtitulu se dovídáme, že Vykradači hrobů jsou knížkou povídek o válce a o lásce. Štětina určitě není první novinář, který se rozhodl svou profesionální zkušenost předložit také jinou formou, než je novinová zpráva či komentář. Úvodem se ho tedy zeptejme, proč to udělal.
14: Protože mi to dělá radost, je to úleva, je to rozkoš skladení slov, je to radost z vymýšlení příběhů a je to taková věc vzrušení, chytat v hlavě útržky opravdových příběhů a ty otesávat, sestavovat, dávat je dohromady s jinými příběhy a fabulovat. Kvůli radosti to dělám.
1: První text, který si dnes představíme, je z terénu, s nímž je Štětina spojován nejčastěji, tedy z Čečenska. Nejsmutnější na něm je, že jakkoliv autor před chviličkou mluvil o fabulaci, tady zřejmě příliš fabulovat nemusel. Takže jak podotkl Lev Nikolajevič?
15: V poslední době jde podnikání nějak stuha. Trh je nasycen a moji zákazníci už nejsou tak solventní jako dřív. Mají potíže s cashflow. Prodávají domy, půjčují si v moskevských bankovních ústavech, provozují podezřelé kšefty s auty, často kradenými. Někteří jsou namočeni dokonce do bankovních loupeží. No budiš, když si to srovnají se svým svědomím, ať to dělají. Hlavní je, aby vždycky dostáli svému slovu. Biznis předpokládá určitou etiku, není-liž pravda. Jenže oni to nedělají, klamou tělem, jsou úskoční, lstiví a nevypočitatelní. Troufnu si říci spolu s Puškinem. Nad veliké množství pravd je jim dražší, povznášející je klam. Hlavním dodavatelem mého tábora je velký blokpost Kavkaz 1. Je to poslední kontrolní stanoviště na území Čečny, jedete-li po hlavní silnici do Ingušska. Mám tam řadu spolupracovníků, kteří mi dodávají klienty. Postup je celkem jednoduchý a rutinní. Všichni cestující se nechají vystoupit z autobusu nebo z auta a službu konající vojíni provedou zběžnou prohlídku ramen všech mužů od 13 do 90. Mají-li rameno otlačené od řemenu samopalu, je jisté, že se jedná o banditu, čili teroristu. Je separován a později dopraven ke mně do mého filtračního tábora v Asinovce. Taktéž se na blokpostu Kavkaz 1 provádějí prohlídky spodků. Prověřovaní cestující musí svléknout kalhoty. Nemají-li spodky, což je zvykem muslimských náboženských fanatiků, vahabistů zejména, putují ke mně. Nemají-li v pořádku doklady, putují ke mně. Důležitá samozřejmě je pro náš obchodní úspěch správná volba zadrženého. Vůbec se nevyplatí prověřovat ve filtračním táboře rodinného příslušníka nějakého významného čečenského polního velitele. Jednak nepatří k dobře platícím, nemají prostě dostatek prostředků, neboť vše utratí za nákup kalašnikovů a granátometů a mimo to bývají mstiví. Kolikrát se stalo, že se pokusili zmocnit se vyšetřovance silou, přepadem kolony, střelbou, kladením výbušnin, jejich odpalováním na dálku a tak dále. Tuhle dokonce banditi přímo zaútočili na filtrační tábor. Jejich velitel přitom nebyl ani otec zadržovaného, pouhý strýc. Odrazili jsme je samozřejmě. A když jsem se potom ptal toho synovce, proč se jeho strejda pouští do tak beznadějné akce, řekl: zabečíš, sežere tě vlk. Nezabečíš, podřízne tě bača. Takoví oni jsou. Nevyspytatelní Asiati. Mnohem lepší jsou rodiny, o nichž je známo, že se věnují spíše obchodu. Mají nemovitosti na území Ruské federace, mimo Čečensko, nebo kvalifikované zaměstnání v nějaké výzkumné organizaci či firmě. S nimi je radost jednat, jsou slušní, neodmlouvají a člověku dávají najevo úctu. Otec Ahmada Hasanova se objevil až po 10 dnech. Co jste udělali s mým synem? Odpověděl jsem mu, jak jinak, slovy Ivana Bunina. Jen hanebné a nízké duše vidí hanebnost i v tom, co je krásné nebo strašné. A víte, co mi ten balík, ten divoký horal bez citu a rozhledu odpověděl? Nechte si těch keců a dejte mi mýho syna. To záleží na okolnostech, řekl jsem. Kolik, řekl? 20 000 dolarů? 50 000, řekl jsem. Už dávno jsem věděl prostřednictvím informační sítě, že ten chlap je společníkem jedné stavební firmy v Rostově na Donu. Ještě, že už máme v Asinovce internet. To je cena za živého. Mrtvé tělo stojí polovic. Kdy? Zeptal se obrovský Čečen. Řekněme do 3 týdnů. Do 3. července do 14 hodin. Zalistoval jsem v diáři. Ano, řekl. Pak se tak divně otočil, divně usmál, podíval se po mé kanceláři, zdálo se mi, že trochu rozhodil ruce a dodal: děkuji. Otočil se k odchodu. Moment, povídám, ještě bych prosil zálohu. 5 000 postačuje, naprosto. Zase se tak podivně usmál, šáhnul do kapsy a vysázel na stůl 50 franklinů. Slušný člověk, myslel jsem si. Obchod je obchod a on je z branže. Čečenec, ale žádný divoký primitiv. Jak jsem se tehdy mýlil. Abyste si nemysleli, že 50 000 dolarů je nějaká enormní cena. Náklady jsou skutečně veliké a čistý výnos je podstatně menší. Platit musíte dodavatelům, spolupracovníkům na blokpostech, informátorům, spoustu peněz dnes stojí pohonné hmoty a technika, včetně rypadel na tvorbu hromadných trenčí, i strava vězňů a personálu něco stojí, nedávno se musel například nechat opravovat střechy. To víte, snažím se, aby můj filtrák byl v pořádku, aby bylo všude čisto. Okamžitě jsem přemístil Ahmada Hasanova na lehčí práce a ve stravovací kategorii z nutriční hodnoty C na hodnotu B. V Bčku není sice 2x za týden šašlik jako v Ačku, ale je tu maso, dostatek sacharidů a bílkovin. Brzy jsem si ho nechal předvést do kanceláře. Mladík, asi 20letý, se stejným vzpůrným výrazem jako většina zadržených čečenských postpubescentů. První, co řekl: proč mne tu držíte? Musel jsem nasadit svůj vyzkoušený, přísný výraz. Otázky tady pokládám já, milí příteli. A považte, co ten kluk řekl. Vy tu omezujete mou osobní svobodu. Přesně tak to řekl a já si uvědomil, kolik výchovy ještě bude potřeba, jak trpělivě budeme ještě muset postupovat, než spousta lidí pochopí správně význam slova vlast. Nemohl jsem mu neobjasnit postoj ruského člověka, kterým by on měl být a jímž Bůh ví, proč být nechce, slovil Vatolstého. Zranění vlasti je i mým zraněním, hana vlasti i mojí hanou a smrt vlasti i mou smrtí. Víte vy vůbec, jak Lev Nikolájevič miloval Kavkaz? Zeptal jsem se ho. Vůbec ho to nevzalo, jen se ušklíbnul a řekl: bez kořene ani peliněk v stepi neroste. Ten váš Tolstoj Kavkaz miloval, ale bez Kavkazců. Jak vidíte, nemáme to lehké a přitom převýchovná složka naší práce je tak důležitá. No a potom jsem musel na dovolenou. Nějaké běžné rodinné starosti ve Voroněži, nic vážného. A když jsem se po 10 dnech vrátil, nemohl jsem uvěřit svým očím, uším, smyslům. Ne, nelituj se, říkal jsem si a usilovně jsem si připomínal Turgeněvův geniální postřeh. Kdo se snaží dosít si velikého cíle, nesmí myslit na sebe. Prostě když jsem byl pryč, omylem zařadili Ahmada Hasanova do rotace. Tak říkáme běžným výměnám kontingentu vězňů, které se pravidelně provádějí za účelem oživení filtračního procesu. Vězňové se pošlou do jiného filtračního tábora, kde mají jiné své vlastní vyšetřovací metody, což dobře přispívá k určení pravého stavu věcí a zjištění skutkové podstaty trestného činu banditismu. Musel jsem ten případ vyřešit se ctí, i když neskončil příliš úspěšně. 3. července odpoledne přišel rostovský Čečenec na minutu přesně. V ruce držel obálku a měl nehnutou tvář. Povstal jsem a řekl po jejich salam alejkum. Chtěl jsem mu naznačit, že se nad něj nijak nepovyšuji a také jsem si chtěl ulehčit tu zprávu, kterou jsem pro něj měl. Váš syn minulý týden zemřel na zástavu srdce. Náhlá příhoda srdeční. Přijměte mou soustrast. Nehnul ani brvou. Obvodní vojenská zpráva ministerstva vnitra vám příští týden vyhotoví úmrtní list. Tvář mu trochu zbělela, ale byla jak z kamene. V kanceláři vám předají osobní věci vašeho syna. Zachovával takový zvláštní klid, až jsem se podivoval. Je to však tím, že pro ně má lidský život úplně jinou cenu než u nás v normálních civilizovaných zemích. Vyndal jsem ze zásuvky svazeček 50-100 dolarovek. Tady vám, soudruhu Hasanové, vracím zálohu. V okamžiku, kdy se balíček objevil na stole, se náhle jako mávnutím proutku změnila barva Čečencova obličeje z bílé na rudou. Rychle jsem k němu balíček po desce stolu přistrčil. Čest ruského důstojníka mi nedovolí, abych si tuto částku ponechal, řekl jsem hrdě. Vstyčil se za stolem, opřel se o něj dlaněmi, naklonil se dopředu a najednou, aniž bych to očekával, zařval. Udav se těma prachama, hajzle! Uchvátil balíček a hodil mi bankovky přímo do obličeje. Ještě se vznášeli ve vzduchu, když za sebou prásknul dveřma. Tak to vidíte. Nemají octi žádné povědomí. A tolik jsem mu ze začátku věřil. Co se sluší, je čestné, a co je čestné, to se sluší. Jak kdesi podotkl Lev Nikolájevič.
14: Ta povídka se jmenuje Jak podotkl Lev Nikolájevič. Má se na mysli Lev Nikolájevič Tolstoj. A ta povídka mě napadla, když jsem byl poprvé ve vesnici Tolstoj Jurt v Čečensku. Ta vesnice se jmenuje Tolstoj Jurt, od slova tlustý, ale podle Leva Nikolájeviče, který kdysi v jarmolovských válkách byl účastníkem ruského vojenského tažení proti Horalům, proti Čečencům. Tolstoj Jurtu mimochodem asi vzniknul slavný kavkazský zajatec a jiné nádherné kavkazské Tolstojovy povídky. No a byl jsem tam v době války. A ta povídka je zasazená do dnešní doby a mluví o tom, co je tam nejstrašnější a vlastně stále málo známé, a to jsou filtrační tábory. Filtrační tábory v Čečensku, které tam dodnes existují, to je jenom eufemismus pro normální koncentráky. Filtrační se jmenují proto, že tam ruské federální síly vojenské filtrují čečenské muže, to znamená zjišťují, jestli je partizán nebo partizán není. A to je v dnešní Evropě, nebo Čečensko je Evropa, šílený anachronismus, na který se zapomíná. A to měl pořád pod kůží. Já jsem viděl masové hroby v oblasti čtvrtě Oktábrská u pravoslavného hřbitova v Grozném, vyryté buldozerem, kde byli lidé, kteří měli svázané ruce drátem, a mrtví lidé, přelepený ústa lepicí páskou, který tam zabitý z těch filtráků vozili. Rusové proto mají krásný výraz, říká se tomu Bratskaja magíla, ale není na těch masových hrobech nic bratrského. A to jsou takové ty věci, které člověkem otřesou. Ten člověk, kterýho jsme točili s Petrou Procházkou, který ležel třeba nahoře, on se díval. A to nemůžete nenapsat. A myslím si, že je lepší napsat povídku, než napsat suchou zprávu. Ten člověk měl ruce svázané drátem a přelepené ústa lepicí páskou. Vy do toho musíte dát ten stek, vy do toho musíte dát ten smutek, vy do toho musíte dát sama sebe, aby to křičelo, aby to řvalo, což ten novinářský článek nemůže. Ten novinářský článek si to ani nemůže dovolit, protože ten musí být vesměs suchý nebo analytický, ale ve fabulovaném příběhu tam můžete i plakat, hrozit, být zdrcen, být zklamán.
15: Země bývalého Sovětského svazu a jejich dějiny jsou Štětinovi tématem zřejmě vůbec nejvděčnějším. V povídce Muž, který se rozhodl, že nezemře, se pokusil o něco, co v novinařině vlastně ani udělat nejde. Ostatně posuďte sami.
16: Ráno se mu ulomila noha od stolu. Vyvrtal v desce nový otvor, práchnivinu staré nohy obrousil, zasadil a zakulíčkoval. Už chtěl stůl postavit a najednou vidí ve škvíře mezi prkny papírovou trubičku. Vyrýpnul jí nožem, opatrně rozvinul. Japončík, šikmo okej, usměvavej, mladej, stojí na břehu moře asi v nějakém přístavu, protože mu z hlavy trčí jeřáby. A asi ten den bylo dost větrno, vlasy se mu ženou do očí a musí je rukou přidržovat. Za loket ho drží kulaťoučká žena v kimonu, o mnoho starší než mladík. No pravda, ten Japonec s matkou, řekl si Jerzu. Jak je to jenom dlouho? 30 let? 40? 41 let je to, co Jerzu opatrně sroloval Japoncovu fotografii a schoval do škvíry pod desku stolu. Bál se, aby ji nikdo nenašel. Bál se tenkrát tolik, že fotografii a nakonec i Japončíka vypudil z hlavy. Dobrých 20 let se Jerzu ráno probouzel a shledával s jistým překvapením, že je ještě naživu. Nijak ho to neobšťastňovalo, právě tak, jako ho nezarmucovala představa, že jednou večer usne a už se neprobudí. Žil každý den stejně. Důchod mu stačil na chleba, čaj a cukr. Čeremuchu a maliny a houby si nazbíral. A jeho jedinou vášní bylo malé tranzistorové rádio, z nějž se od rána do večera ozývala chraplavá hudba. Čtvrtstoletí čekal Jerzu pokojně na smrt. Proč se otočil k Japoncově fotografii? Cítil nával krve do hlavy, s údivem se podíval na ruce, v nich štepalo. Zkus mu udeřit dlaní o stůl, pak ještě jednou silněji a ještě jednou. Ve zmatku spojeném s jakousi dávno očekávanou úlevou vyšel před dům. Hleděl na modřínové lesy, z nich stoupala podvečerní pára a znovu vešel dovnitř. Pustil rádio a zase ho zavřel. Ať přemýšlel, jak přemýšlel, jeho jistota se zdála být nezvratnou. Fotografie toho Japončíka ho vracela od desetiletí zpátky, ať chtěl či nechtěl. Vytanula mu dokonce na mysli nejzaší vzpomínka na otce, který byl v Todže vůbec prvním šamanem, který se naučil číst a psát a tím pádem se stal učitelem. Světlo letí rychlostí 300 000 km za vteřinu, řekl jednou otec vážnou tváří. A od slunce k nám letí jen 8 minut. Jerzu si pamatuje, jak ho to tehdy oslnilo. Celých 8 minut. Rychlost světla byla veličina, která zřejmě Jerzuova otce mimořádně vzrušovala, protože čas od času rozvíjel úvahy o tom, jak Bůh stvořil svět. Vesmír tu není od jak živa, říkával dětem. Nejdříve bylo slovo a pak všechno ostatní. Při své teorii o vzniku vesmíru vycházel z nepochybného faktu, že je vesmír nekonečný. Ale navzdory tomu je nebe děravé, říkal triumfálně. Správně by měla být na každém kousíčínku, na každém flíčku nebe hvězda, protože vesmír nikde nekončí a hvězd je nekonečně mnoho. Takže by celé nebe zářilo a neexistovala by noc. Proč tomu tak není, aha? Ptal se učitel Stodži z koprnělých pastevců, když si k němu občas zašli, aby jim napsal nebo přečetl dopis. Protože hvězdy tu nejsou odedávna a každá někdy vznikla. A od těch, které jsou daleko k nám světlo, prostě ještě nestačilo doletět. Džerzu pozoroval fotku a marně přemýšlel, jestli tenkrát Japoncům někdo zatlačil oči. Bylo to v úterý, řekl nakonec. Měl pocit, jako by najednou vystupoval z mlhy do dne plného slunce a ostrých stínů a obrysů. Čím dál tím jasněji nabýval přesvědčení, že byl náhle vytržen z nekonečného čekání a smířlivosti stáří. Najednou si vzpomněl, co znamenají koně na obrázku. Bylo to dávno, v době, kdy lidi ještě uměli sedlat soby a rozdělávali oheň dvěma křemeny. Kizil si ještě nejmenoval Kizil, ale Bělocarsk. Džerzu náhle ostře zaslechl hlasy spousty lidí, syčení páry. Křik prodavačů kyselých okurek. Bylo to nádraží. Viděl vojáky s tlumoky, zablácené a rozjitřené odjezdem, jak se cpou do vagónů. Někteří seděli na kolejích, měli ovázané hlavy, kouřili machorku a měli vyhaslé pohledy. Nikolaj, zasmál se Džerzu, blahorodí. Vyšel před dům a posadil se s úlekem na lavici. Jakoby se mu v hlavě rozsvítilo. Stál od pasu nahoru nahý, rudý od výhně, ojnice parustroje si čeli. Nabíral uhlí lopatou a házel do ohně. Loď se otřásala a zvenku slyšel,

Byla oblečená v sukních jako ostatní ženy ve městě. Měla na sobě těsné kalhoty zastrčené v holínkách a vojenskou košili staženou opaskem. Na něm viselo pouzdro s mauzrem. Vojine Džerzu Jazykové, řekl nadporučík, znáte své povinnosti. Jejich vlak se nepodobal ešalonům ustupujících vojsk. Poslední vagón a první vagón za lokomotivou měly železné věže s kulomety a ježili se vojáky, kteří měli tvrdé tváře, jako mívají muži, kteří se ještě nedokázali přiznat hořkost porážky. Mezi pojízdnými pevnostmi byly jen dva vagóny. Jeden z nich měl okna uzavřená pláty plechu a na dveřích petlice s visacími zámky. Druhý nesl zlaté carské orlice, měl měděné kliky a okna s rudými záclonami ze saténu. Nastoupili. Nejdříve Japonka, potom Džerzu se zavazadli. Poručík za nimi zabouchl dveře a vlak se rozjel. Přineste mi čaj, řekla Japonka. Samovar je vzadu. Mluvila čistou ruštinou, bez toho žvatlavého přízvuku, jako Japonci mívají. Tak se stal Džerzu ordonancem té tajuplné dámy. Vagón musel patřit nějakému gubernátorovi, ne-li samotnému Báťuškovi. Salon měl křesla potažená kůží a spoustu lesklých zrcadel. Sekretář byl vykládaný perletí a stoly byly z jakéhosi tmavého dřeva pokrytého zeleným suknem. Na jednom konci vagónu byla ložnice a koupelna s vanou a kancelář. Na druhém konci kuchyně sklad s potravinami a místnost s kavalci pro služebnictvo. Tam byly také dveře, které vedly k podivnému vagónu vepředu. Vlak předuněl most přes Amur a pokračoval k severu. Jeli několik dní. Trať byla přeplněná vojenskými soupravami. Stokrát za den zastavovali, vojáci z obrněnců vyskakovali, napouštěli vodu do lokomotivy a tahali dříví. V gubernátorském vagóně byli jen Džerzu a dívka. Pozoroval ji, když nosil čaj a biskvity a horkou vodu do koupelny. Nikdy neodkládala mauzr. Celé dlouhé hodiny nepromluvila a hleděla upřeně z okna. Vlasy měla stažené do smolného drdolu a v uších drobonké zlaté náušnice. Často usínala v křesle a Džerzu viděl, jak se jí chvějí víčka, a slyšela vzdechy, které mu připomínaly pláč malých dětí. Džerzu neměl ponětí, kdo je ta žena. Občas prohodili pár slov, ptala se ho, odkud je, odkud pochází, kdo byl jeho velitel, jestli má rodinu a zda chodil do školy. O sobě neřekla nic. Džerzu neměl ani ponětí, kam a proč jejich vlak jede, ani co vezou ve vagoně se zakrytými okny. Jen občas zaslechl po otevřenou špehírkou vojáky, povely a kletby. Ani on, ani dívka nesměli vycházet ven. Věděl jen, že jedou na západ, snad k Tindě nebo dokonce až do Irkutska. Na nic se nevyptával. Viděl, jak se mu dívka mění před očima. Dbala na sebe. Všiml si dokonce, že má každý den na tváři nový slabounký nános líčidla. Ale pod ním jakoby se její tvář hroutila a propadala. Poprvé ho napadlo, že to děvče má strach. Viděl, jak roztržitě si čte časopisy ze sekretáře, jak se nezúčastněně dívá na nekonečné břízy plynoucí za oknem a jak se jí třesou ruce. Asi 10. den objížděli četu a tajga za okny byla hustá a nepropustná jako hradba, dívka omdlela. Svezla se z křesla na koberec a Džerzovi se najednou zdála malá a zranitelná. Připadala mu v tu chvíli jako slámou vycpaná figurína, jaké za jeho dětství dávali osamělým mrtvým do hrobu na cestu do věčnosti. Přiběhl s hrníčkem a chrstnul jí vodu do tváře. Probrala se, urovnala si košili a pouzdro na opasku. Děkuji, řekla. Je to od vás laskavé. Den na toho zavolala z kuchyně do salonu. Byla bílá ve tváři. Pojď se mnou, řekla. Prošli chodbičkou na konec vagónu. Vyndala z kapsy klíče. Džerzu nemohl slyšet, jak mu tluče srdce, protože se ozval rachot kol a řinčení.

0: Houpla se k druhým dveřím a odemkla těžký visací zámek. Pojď, neboj se, řekla. Ve vagónu bylo šero. Chvíli trvalo, než se rozkoukal. Prostora byla prázdná. Jen uprostřed na katafalku ze starých beden ležela cínová rakev. Pamatuj si, Džerzu, řekla dívka. Neexistuje krásná smrt. I v přítmí Džerzu viděl, jak se drží za hrdlo, jako by se snažila uvolnit nějaké sevření. Viděl, jak jí vystupují lícní kosti. Bylo mu v té chvíli jedno, kdo v rakvi leží. Bylo mu jedno, kdo je to děvče. Zdali je agentkou carské ochranky, která veze v rakvi tělo nějakého japonského admirála, nebo zajatkyní, kterou budou kdesi v Moskvě vláčet po soudech a do popravčího sklepa. Bylo mu jedno, kde se naučila tak perfektně rusky, proč požívá komfortu čalouněného vagónu. Nezajímalo ho v tu chvíli, proč má na opasku zbraň a vůbec se nepodobá Japonkám, jak si je představoval. Viděl jen zmučenou tvář dívky, kterou zevnitř zžírala hrůza. Vrátili se do salonu. Venku pršelo a byla tma. Rozsvítil lampu. Věděl, co musí udělat. Věděl, co dělají ženy v tuvě, když chtějí umírajícím na rakovinu nebo na střelná zranění od pomoci od strachu. Posadí se, odhalí ňadra a nemocného k ním přitisknou jako kojence. Opřel se v křesle a natáhl ruku. Svezal se k němu do klína a zůstali v dunění vlaku jako dva stíny, kterým se někdy zázrakem podaří srůst v jedno tělo, které nezná samotu. Další den přijeli do Krasnojarska. Uhladila si vlasy a z náprsní kapsy blůzy vyndala papír a tušku. Několika zručnými tahy nakreslila dva spínající se koně. Na památku, řekla. Vystoupil. Zaklapla za sebou dveře a vlak se rozjel. Džerzu se zatřásl očekáváním. Hned zítra bude muset spravit ohradu. Jakmile přiletí letadlo s poštou, musí dát pilotům rozměry, aby mu přivezli nové tabulky skla místo popraskaných. Komín potřeboval vycementovat a vyspárovat. A ještě k tomu ke všemu bude muset navštívit řeku pod kaňonem, jestli za těch 20 let, co tam nebyl, nevyhynuli pstruzy. A hlavně bude muset počkat, kdyby se přeci jenom někdo z Japonska objevil a poptával se, kde je tenkrát pochovali. Ano, dědek Džerzu se rozhodl, že neumře. Měl toho najednou tolik na práci, že si ani neuvědomil, jak dávno už potřeboval vzít vlastní smrt do svých rukou. A potom každý večer od té chvíle, veden poslední chlapskou vlastností starců, to jest zodpovědností, uléhal s obavou, jestli se ráno probudí.
1: Ta povídka se jmenuje Muž, který se rozhodl, že nezemře. A mě kdysi napadla na Altaji, když jsem tam byl na Těleckém jezeře a tam jsme našli srub starého trapera, ten se mimochodem jmenoval Smirnov. To byl starý muž, který tam kdysi utekl před bolševikama, jak ta inteligence za občanské války utíkala. A žil tam úplně autarkicky, měl tam svoje políčka, jako i terásky, pěstoval si tam zeleninu, lovil, odlejval si kule do svých vlastních patron, s těma patrona lovil medvědy, léčil se medvědím sádlem. Prostě byl to takový úžasně krásný, asi 85-letý muž. A ten se mi stal předlohou k hlavní postavě té povídky. Já myslím, že ten člověk v té povídce, ten stařec, on mě spojuje celé ty dějiny Ruska od roku 1905, od bitvy u Tsušimy, až vlastně přes revoluci, přes druhou světovou válku, až k dnešku. Proto jsem ho nechal být tak starým člověkem, mu je tam možná něco přes 100 let. Já jsem to prostě chtěl ty úžasné, nádherné, smutné, oslňující a těžké dějiny Ruska nacpat do jednoho člověka. A já jsem přeci nemohl nechat takového krásného člověka umřít nebo ho nechat umřít stařeckým třasem. On nakonec, když si promítl celý svůj život i tu svoji mladistvou lásku k Japonce, která vůbec ani nevím, kde se mi tam vzala, ona prostě najednou tam vyrostla. On, když si toto uvědomí, tak on se rozhodne, že nezemře. Co může být krásnějšího u stoletýho chlapa, než jich prostě řekne ne, já umírat nebudu.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
3: A dnes příběh poslední. Je z Afghánistánu a jmenuje se Solipsista. Proč? To na závěr řekne sám autor.
4: Táta se jmenoval Lyndon G. Fish. Byl prokuristou jedné slušně prosperující firmy v N, což je malé městečko ve státě M. Všichni jej považovali za člověka bez poskvrnky. Byl známý svou přímostí i tím, že takřka každou neděli, když mu to povinnosti dovolovali, chodil do kostela a nikdy neodmítl podpořit žádnou dobročinnou akci, která vypadala jen trochu rozumně. Miloval jsem ho. Až do onoho květnového večera. Bylo to pár dní po mých 14. narozeninách. Vypadni, vypadni, ječel otec. Skákal po jedné noze přes obývák ke dveřím. Stál jsem v nich kliku v ruce, ještě jsem byl plný teplého vzduchu ulice obrostlé tymiánem a viděl jsem svýho tátu, jak se snaží natáhnout si trenýrky, jak se do nich nemůže strefit jednou nohou, jak se do nich rozčileně souká a nejde mu to, protože se mu polosplihlé a červené přirození zadrhává za gumu a jak se ke mně blíží s obličejem plným vzteku a urážky a překvapení. Poprvé jsem vlastně viděl jeho bílé tělo se směšnou srstí na prsou a modrými žilkami na břiše. Vypadni, Kevine, nerozumíš? Sýpal otec a snažil se mi zakrýt pohled dozadu do obýváku, kde na pohovce seděla žena, kterou jsem nikdy předtím neviděl. Tiskla stehna k sobě a pokoušela se zahalit chumlem prádla a předloktím. Měla vytřeštěné oči a tyciánové vlasy. Ježiši Kriste, chlapče, řekl táta. Pustil jsem kliku, vyrazil dva kroky dopředu a udeřil tátu pěstí do obličeje. Zakymácel se, ale nevím, jestli upadl. V tom okamžiku jsem se otočil a vyběhl ze dveří. Hnal jsem se hlavní ulicí N. V podvečer už tam nebyla žádná auta a nesvítily žádné neony. Moje odvelení do Afghánistánu bylo v řádu věcí. Jako čerstvě vyřazeného poručíka z Akády mě poslali do Fort Breggu na speciální kurz. Trval 3 měsíce. Bylo mi 23 a cítil jsem se skvěle fyzicky i psychicky. I akademie, i Fort Bragg byly dobou nádherného poznávání a tvoření. Pravda, připadal jsem si někdy jako masochista. Jen blázen by si na sebe dokázal vymyslet například takovou zabíračku, jako je Sandman. Naplníte 2 celtové stěhovací pytle pískem, každý váží 100 kilo. Představují zraněné piloty a musíte je pod palbou dotáhnout 18 kilometrů do bezpečí. Nebo navigační část výcviku Star. 24 kilometrů přes vodní plochy a les s 30 kilogramy na zádech. Hodně a vášnivě jsem četl. Nemohu nepřiznat, že jsem usínal pod rozsvícenou lampičkou s knihou na prsou s jistým pocitem hrdosti. Nešlo přeci jen o to vytvořit třeba Scotta Fitzgeralda, ale kompletně do poslední slabiky vyfabulovat Velkého Gatsbyho nebo Diamant velký jako Ritz. Nastoupil jsem jako velitel čety u 82. letecké divize. Seržantka Stýplová z nás byla jediná, která hovořila paštů a darí. Prodělala speciální jazykový kurz se zaměřením na gender problémy třetího světa. V praxi to znamenalo, že v zapadlých vesnicích v Tobakakaru v rámci operace Valiant Strike šacovala ženský a lezla jim pod sukně, jestli tam nemají kalašnikov. Nevím jak kluci, ale neměl jsem jí rád. Tobakakar byla in Afghánistán děsná díra. Ten den jsme přistáli v suchém řečišti pod Sněžnou horou. Svítila modře. Vyskákali jsme z činuku a zaujali postavení. Vesnice měla asi 5 barabizen z hlíny. Taky úlovek byl slabý. Jedna staletá mina, BK-200 a pár patron. Chlapovi, který se představil jako Achtar Muhammad, jsme zabavili pušku. A čím budu střílet vlky, řekl. Naskákali jsme do činuku. Čím budu střílet vlky, křičel. Ten den byl silný vichr. Modrá hora se úplně ztratila v oblacích prachu a chvíle mi nebylo jasné, zvedá-li písek uragán nebo naše vrtule. Vzletěli jsme. Od té chvíle si už skoro nic nepamatuju. Jenom otřesy rotoru, podivný svist a pád. Probudil jsem se v místnosti se stropem z větví. Myslím, že mě probudila bolest. V místnosti byli 2 lidé. Člověk, kterému jsme vzali pušku, a dívka v červených šatech. Mohlo jí být 16-17 let. Od pasu dolů jsem byl nahý. Viděl jsem svoje nohy. Místy byly červené, místy hnědočerné s rozsetými škvarky. Dívka mi mazala nohy nějakým tukem. Jmenovala se Najiba a strávil jsem s ní v Tobakakaru 97 dní. Až po 3 týdnech jsem se dozvěděl, že náš činuk schořel na padrť. Byl jsem jediný, kdo pád přežil. Zpívala si svoje podivné písničky, vyplazovala na sebe jazyk, když dělala grimasy do zrcadla, dokázala mne omývat nahého od pasu dolů, dokázala se přede mnou svlékat, připravovala si před mýma očima menstruační vložky ze starých hadrů, které předtím vyvařila v železňáku, jako bych neexistoval. Když se ke mně skláněla, aby mi dala napít z misky kuřecí vývar, nedívala se mi do očí. Pro její chování jsem našel vysvětlení až za několik týdnů. To už jsem dokázal vstát z postele, nalít si sám čaj a vybelhat se na zápraží. Zalistoval jsem ve slovníčku. Chci odejet domů. Viděl jsem, jak se ke mně otáčí, jak údivem rozevírá oči. Cítil jsem, jak se naše oči vůbec poprvé setkávají, jak se rozpačitě usmívá, a věděl jsem v tu chvíli zcela jasně, co překvapeně odpoví. Domů? Nikdy za celou dobu ji nenapadlo, že bych mohl mít nějaký domov. A nejen to. Od chvíle, kdy mne přinesli do jejího domu v podsedelní houni z nějakého páchnoucího meska, až po tento okamžik mne nepovažovala za živou bytost. A to už vůbec nemluvím o tom, že bych mohl být v jejich očích chlapem. Byl jsem pro ní stroj, jen náhodou podobný člověku, robot, který slétl do jejího kyšlaku na pokyn milosrdného a slitovného Aláha z jednoho z těch hřmících strojů, které se jí v poslední době vznášejí nad hlavou. Poprvé, co mi ve Fort Braggu nasadili na hlavu zelený baret s nápisem De Opresso Liber, jsem si pravdivě uvědomil svou podobu vojáka modulárního integrovaného bojového systému první generace. Na hlavě máte přilbu se zabudovanými reproduktory a rybím okem nočního vidění, na kůži nalepená čidla krevního tlaku, tepu a teploty. Jste v klidu. Zbraňový, přilbový, počítačový, rádiový i softwarový systém jsou propojeny se signálními programy. Já k tomu mám jako velitel navíc rádio kompatibilní s komunikačním systémem SyncGars, klávesnici a handheld display. Na zadku 5 suchých baterií na jedno použití. Jedna z nich se mi při pádu připekla na stehno a vypálila mi tam hnisající díru. Kterákoliv holka v M by omdlela, kdyby takovou obludu potkala večer na předměstí, co si pak má myslet stvoření, jako je Najiba, která nikdy neviděla vlak, automobil, žárovku nebo škrabku na brambory. Táta povídal, že tě brzy vymění, řekla. Pohodila hlavou a rameny tak, že mne z toho obešly mrákoty. Možná, že na mě něco člověčího seznala, pomyslel jsem si. Vyndala holicí strojek. Nechci oholit, řekl jsem. Neodpověděla. Jako bych neexistoval. Podívala se mým směrem, jak si mimo děk. Při pohybu rozevlála vlasy. Ach, Najibo, Najibo. Seděl jsem na posteli jako ochrnutý. Hlava, ve které se dokázal směstnat celý svět, mi třeštila. Prosím, nedělej to. Střep zrcátka postavila na výstupek ve zdi. Jedním tahem přetáhla košily přes hlavu. Nasadila žiletku, tutéž žiletku, kterou mi drásávala tvář. Holila si podpaždí krátkými tahy. Voda jí stékala po bocích až do šalvárů a zanechávala na její kůži stříbřité stopy. Afgánské ženy se v podpaží holí pravidelně, holí si i přirození, to vím, ale nikdy jsem si nepomyslel, že dokážu stvořit tak drásavý a nesnesitelný obraz a zvuk. Nesnesitelnou krásu pohybu světla a tichého stékání kapek. Ach bože, řekl jsem. Neslyšela mne, ani neviděla. Jaká to musela být síla, která mne zvedla z kavalce. Dovolila mi, abych se nadechl, přistoupil k dívce a dotkl se dlaní jejího ramene. Přál jsem si, aby bylo horké. Bylo žavé jako měď. Vykřikla, upustila holicí strojek, přikryla se košilí a v hrůze vyběhla z místnosti. Ulevilo se mi. Jak mně se jenom ulevilo. Už jsem nebyl stroj. Druhý den přinesla Saps zelený čaj. Vlasy, tvář a ústa měla zahalené šátkem. Poklekla bojácně s pohledem upřeným k zemi a položila tác s hrníčkem a rozinkami a jogurtem na koberec přede mne. Stvořil jsem pokoru a bázeň a stud. Já, obyčejnej americký kluk ze státu M, jsem stvořil pokoru, bázeň a stud. Bylo to šílené. Načeba přicházela do mého kutlochu stále méně, jen když přinášela placky a vodu, nebo když přišla poklidit. Promlouval jsem k ní laskavě, rádoby moudře, vemlouvavě, uraženě, podrážděně. Někdy jsem skoro křičel. Slyšela mne, ale oči už nikdy nepozvedla. Už mne nikdy neoholila ani nepřevázala. Měl jsem pocit, že lhostejnost divoké a nevzdělané Nadžiby brzy zlomí zbytky vůle, kterou jsem poprvé pocítil ještě předtím, než jsem se narodil. Rozhodl jsem se, že uteču. Zvolil jsem si džumu, pátek, den, kdy všichni chlapi z kyšlaku odcházejí do hliněné chatrče, která tu nahrazuje mešitu. Zbalil jsem si pár drobností, včetně plastikové lahve na vodu, a čekal jsem na setmění. Odpoledne přišel se zhora ze Salaší Achtar Muhammad. Nesl kalašnikov. Brzy tě vyměníme, řekl. Podíval se do slunce a dodal. Vlci už nám roztrhali 9 ovcí, 2 kůzlata a 1 berana. Aláh je veliký, řekl jsem. Aláh je veliký, řekl Achtar. Zvedal se večerní vítr a zvedal mrač na prachu. Rychle se stmívalo a z purpurové temnoty pod modrou horou bylo slyšet vlčí pláč. Popřál jsem Achtarovi dobrou noc, odešel do své místnosti a zastrčil za sebou petlici u dveří. Vytrhal jsem igelitovou fólii z okénka. Protáhl jsem se ven na hromadu slámy. Zabalil jsem si obličej do šátku a čekal. Vítr se změnil ve vichr. Topoly u pramene se prohýbaly jako ocelové pruty, ale skoro je nebylo v mračnech prachu vidět. Vyběhl jsem. Cítil jsem, jak se mi pod kalhotami trhají obvazy a berou sebou mladou kůži, která mi za poslední měsíc narostla. Přeskočil jsem potok u pramene a pádil k rudým skalám, odkud vedla stezka na jih. Na jihu byl Pákistán. Měl jsem oči plné písku, ale stačil jsem zahlédnout stíny. Byla to smečka. Otočil jsem se a rozpažil. Vlci kroužili kolem mne a otírali se mi o nohy. Slyšel jsem výkřiky, bekot kos a suchý třesk. V šeru v dálce se objevil svítící bod a blížil se ke mně. Vlci se plazili po břiše a tiše skučeli. Zářící bod letěl přímo a pomalu. Vlci zmlkli a ustali hlasy. Bod se blížil a jediné, co jsem uslyšel, byly synkopy Woodyho Hermana. Slili se, přehlušili můj dech a zdálo se mi, že pohlcují všechno jsoucno. Věděl jsem, že je všechno v pořádku. Střela je obrazem v mé vlastní hlavě, její trajektorie a její chvění jsou zhmotněním mého vlastního rozhodnutí. Letěla po dráze, jejíž zakřivení jsem dokázal postihnout jen já sám. Blížila se plavně a pomalu se otáčela kolem podélné osy. Byla stále stejně veliká, nezvětšovala se ani v okamžicích, kdy byla pár metrů ode mne. Pak se dotkla mé blůzy. Byla žavá. Vykřikl jsem ne. Propálila uniformu a spálila mi kůži na prsou. Zaječil jsem ne, ne, ne. V okamžiku, kdy jsem si nejasně uvědomil, že se snad její pohyb vymknul mé vůli, mi kulka roztříštila hrudní kost a vnikla do srdce. Náhle bylo teplo a tma a ticho. Svět přestal existovat.
1: Když jsem byl kluk, tak jsem někde v nějakém filozofickém slovníku přečetl slovo solipsista. A mě to strašně udivilo, že by si někdo mohl myslet, že mimo jeho myšlenku vlastně nic neexistuje, že to, co všecko kolem nás je, je jenom plodem toho, kterého mého, například mozku. A snažil jsem se, když mě bylo těch 14 nebo 15, byl jsem puberťák, snažil jsem se tím solipsistou být a hrál jsem si s tím. Jo? Říkal jsem si, ježiš, to je úžasný, já jsem si dneska třeba vymyslel Pythagorovu větu, jsem si říkal, že jo, nebo prostě vymýšlel jsem jiný, nebo se četl, já jsem tenkrát hrozně moc četl, maminka mě měla ke čtení, takže já jsem tenkrát skutečně jako třeba napsal okouzlenou duši a ve své hlavě jsem si stvořil Romana Rolanda i s těma větama tak, jak on je v tom románu nakladl. Není to úžasné? No a já jsem ho promítl do Afghánistánu. Možná proto, že jsem chtěl říct, že nemůže člověk pojímat svět jenom jako svůj výmysl. Protože kdyby to tak pojímal, tak by se rovnal Bohu a musel by se sám k sobě rouhat, protože vymyslel svět strašně špatný, zlý, plný válek, plný krve. A proto jsem taky musel nakonec toho člověka nechat zemřít, aby se toto nestalo.
3: V dnešním pořadu Politická literatura na Českých pultech jsme vám představili knihu Jaromíra Štětiny Vykradači hrobů. Z knížky vám četli Jaroslava Tvrzníková a David Schneider. Pořad připravil a provázel vás jím Libor Dvořák.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
5: Obě tváře ukázal osud hokejovému brankáři Bohumilu Modrému, jedné z nejvýraznějších osobností hokejistů poválečného období. Po zisku dvou titulů mistrů světa v letech 1947 a 49 byl národním hrdinou. V roce 1950 byl s dalšími hokejisty v komunisty vykonstruovaném procesu odsouzen jako údajný velezrádce a hlava vyfabulovaného spiknutí. Od narození člena síně slávy světového i domácího hokeje uplynulo 24. září už 110 let.
6: Zimní stadion na Štvanici hostí dnes večer spřátelené sportovce. Národní hokejovo mužstvo rumunské, které je soubeřem Československa v mezistátním utkání. Rumuni nastoupili s mužstvem, které je na cestě do Londýna k mistrovství světa. Československé národní mužstvo rovněž v sestavě určené pro Londýn. V brance Modrý, obraně Košek a Michálek, útoku Troják, Kučera.
5: Takhle reportovala legendární Josef Laufer z utkání Československo-Rumunsko v únoru 1937. Pro Modrého to byl první rok v reprezentaci. Pamětníci ho popisovali jako talent od přírody, mimořádně inteligentního, hloubavého a důsledného hráče.
6: Kanaďané útočí, Modrý je venku z branky, jeden z kanadských útočníků byl tak prudce rozjet, že povalil mantinel za naší brankou, ale nebezpečí odvráceno a už zase naši v protiútoku vedeném dvojici Troják a Bét.
5: Opět Josef Laufer, tentokrát v přímém přenosu z utkání mezi LTC Praha a Sudbury Wolves z Kanady v Praze na Štvanici. Bohumil Modrý byl pohotový, klidný a pracovitý brankář. Skvěle předvídal, dělal bleskové rozkleky, vykrýval střely a výtečně pracoval hokejkou. Zúčastnil se 5 světových šampionátů a olympijských her v roce 1948 ve Svatém Mořici, odkud přivezl stříbrnou medaili. Reprezentační dres oblékl v 71 utkáních. O další starty ho připravila druhá světová válka.
6: A teď pěkný útok naší. Už oba dva brankáři, jak Modrý, tak Skodolero v brance, Trail Smoke Eaters měli příležitost, aby teď na začátku třetiny zasáhli v činnost. Teď Modrý leží na ledě na zádech, klubko hráčů uvnitř kruhu a co se vlastně stalo, vám povím dodatečně.
5: Naposledy reportér Josef Laufer, a to s utkání mezi LTC Praha a kanadskými mistry Trail Smoke Eaters v lednu 1939. Po úspěchu na olympiádě ve Svatém Mořici dostal Modrý nabídku na angažmá v NHL. Komunistický režim však o jeho odchodu do zámoří nechtěl ani slyšet. V reakci na to se Modrý ještě před mistrovstvím světa 1950 vzdal reprezentace. O pár týdnů později byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen k 15 letům vězení. Po 5 letech práce v uranových dolech byl s podlomeným zdravím propuštěn. Krátce trénoval pražský Motorlet, ale jeho zdravotní stav se horšil. Zemřel v červenci 1963, 2 měsíce před 47. narozeninami.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Ve vodě z vodojemu Odolená voda je zvýšené množství olova, lidé ji nesmějí pít ani používat k vaření. Skupina 80 zemí žádá obnovení plavby v Perském zálivu. Čeští fotbalisté se chystají na vstup do elitní skupiny Ligy národů a bude oblačno až zataženo, teploty do 18 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Vodozvodujemu Odolená voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace vody není zdraví nebezpečná a vodu můžou lidé používat i k osobní hygieně. Vzhledem k velikosti zasažené oblasti město nezvládne zajistit kompletní náhradní zásobování. Cisterny už ale přistavilo ke školám, školkám a nemocnicím. Vodu by lidé neměli pít ani v okolních obcích, Klecanech, Zdibech, Vodochodech, Sedlci a Klíčanech. Opatření se týká také Hoštic, Husince, Máslovic, Postřižína, Větrušic a Řeže. Před narůstajícím zadlužením veřejných rozpočtů varovala Národní rozpočtová rada. České veřejné finance podle ní přestávají být udržitelné a náraz na tzv. Dluhový strop se přiblížil o 3 roky, na rok 2034.
8: Dluhovou brzdu podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla přiblížily vysoké schodky rozpočtu pro letošek a příští rok.
9: V dobrých časech to v zásadě nemá precedent od okamžiku vzniku samostatné České republiky.
8: Bez úspor se podle Hampla bude zadlužení Česka zvyšovat. Loni dosáhlo rekordních zhruba 43% HDP. Dluhová brzda se spustí, když dluh překročí 55%. Stát podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO začne šetřit s rozpočtem na rok 2028. S výtkami rozpočtové rady nesouhlasí.
10: Mojmír Hampl se dlouhodobě vyjadřuje politicky, měl by předkládat fakta a ne svá politická hodnocení.
8: Vláda na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Marek Sedláček, Radiožurnál.
7: 80 zemí v OSN vyzvalo k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu. Stojí to ve vyjádření, které novinářům přečetl bahrajnský ministr zahraničí Abdellatif bin Rashid Zayani. Koalice zároveň odsoudila útoky Íránu a Teheránem podporovaných jemenských husijů, které světovou plavbu narušují. K prohlášení se přidala taky šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová. Husijové tento měsíc ovládli rozsáhlé jemenské území a snaží se získat i i kontrolu nad průlivem Bab al-Mandab. Situace v Hormuzském průlivu je napjatá od února. Kvůli americko-izraelské válce proti Íránu je tamní námořní doprava významně omezená. V Plzni dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále. Divákům nabídne více než stovku snímků. Novinkou je udílení divácké ceny. Festival zahájí snímek režisérky Evženie Brabcové Divočina. Proč právě on, vysvětluje umělecká ředitelka Finále Lenka Tyrpáková.
11: Nám přišlo, že to je originální debut ženské filmařky, která se vymezuje k aktuálnímu tématu přípravy na konec světa, ale takovým jako filmem s vytříbeným nebo originálním filmovým jazykem.
7: Mezi pozvanými hosty jsou například Helena Třeštíková, Bára Baziková, Anna a Ester Geislerovi nebo Klára Isová. Čeští fotbalisté pokračují v přípravě na úvodní zápas elitní skupiny Ligy národů. Poprvé pod novým koučem Španělem Deniou nastoupí zítra večer v Edenu proti Chorvatům. Po zhruba roce se do reprezentace vrátil ofenzivní univerzál Ondřej Linger, který nedávno přestoupil z amerického Houstonu do polské Korony Kielce.
12: Když bych si řekl 3 měsíce zpátky, že se tady znovu objevím, tak bych asi tomu moc nevěřil, ale dělal jsem i ten krok, že jsem se vrátil zpátky do Evropy i kvůli tomu, protože repre pro mě byla vždycky to nejvíc a vždycky jsem sněl o tom tady být a v pátek jsem vlastně sledoval nominačku a byl jsem velice příjemně potěšen. No.
7: 3 dny po utkání s Chorvaty přivítají čeští fotbalisté v Edenu Anglii. Na začátku října se pak národní tým nejprve představí ve Španělsku a poté znovu proti Angličanům v londýnském Wembley.
13: Nehoda na dálnici D1 u Brna, další na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je za sjezdem na Slavkov, kousek za Rohlenkou na kilometru 204. Mimo kamery policie hlásí, že auta blokují odstavný pruh. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni stále pozorně za sjezdem na Strakonice a z Braslav na 11. kilometru. Na Radotínském mostě blokuje 2 pruhy, odklízení následků noční nehody, střetu osobního auta s nákladním. Průjezdný je levý, pomalej, ale plynule. Na dálnici D48 z Nového Jičína do Frýdku Místku narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda překáží za Jičínem na 28. kilometru blokuje levý jízdní pruh. Dejte pozor, kolona se tam netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech ráno a dopoledne i polojasno až jasno. Večer se pak v Čechách od západu začne vyjasňovat. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 9. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Donald Trump zakázal vstup do Bílého domu vybraným médiím, která tvoří takzvaný press pool a jsou zdrojem informací z prezidentova okruhu i pro další zpravodajské kanály a celou americkou veřejnost. Média se odvolávají na ústavou zaručené právo veřejnosti na informace. Prezident namítá, že vstup do Bílého domu je pro média výsada, nikoli právo. Jak rozhodne probíhající soud? Začíná čtvrteční Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
14: Hostem Interview Plus je v Česku působící americký novinář Julian Nagle. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Svět napjatě sleduje aktuální návštěvu čínského prezidenta ve Spojených státech. My se chceme věnovat něčemu, co je méně vidět, ale není to méně podstatné. Televizní stanice CNN a 2 velké zpravodajské servery MS Now a Politico mají od minulého pátku zákaz vstupu do Bílého domu. Proč je to problém?
15: Je to vždycky problém, ať je to ve Washingtonu, New Yorku nebo v Praze, když politik se rozhoduje, že nepřijímá novináře na tiskovce nebo na rozhovor nebo cokoliv, protože se mu nelíbí obsah reportáže daného novináře nebo dané stanice daných novin.
14: No a řekněte mi, kdo nebo co určuje, která média mají do Bílého domu přístup, tedy patří takzvanému půlu. Vy sám jste poznamenal před vysíláním, že oválná pracovna je velká asi jako naše studio, čili logicky se tam nevejdou všechna média, která by měla zájem.
15: No, ten půl existuje hodně dlouho, desetiletí. Já jsem to prožíval jednou v koncem 80. let, ale můžeme se k tomu vrátit. A teprve s Donaldem Trumpem v Bílém domě on se rozhodl, že nikoli novináři, případně média se rozhodují, kdo vlastně bude v tomto půlu, v této zúžené skupiny, kdysi tři novinářů, dnes je to něco větší, protože je víc půlu, nebo je pro někoho
14: pro
15: televize,
14: z novin stanic, a tak dále. No.
15: A to se změní každý den, jo, mezi těmi pěti stanicemi třeba. A dřív to bylo jednodušší. A oni sami, teda asociace zpravodajů Bílého domu, White House Correspondents Association, se rozhodla, kdo je v tom půlu, ty už byli řádně akreditovaní novináři, profesionální, dneska se dá říct legacy, teda dědiční nebo klasický novináři, ale Trump chtěl tam ještě přidat ty krajně pravičáčtí novináři, blogery a tak dále. No.
14: Čili teď je iniciativa na straně Bílého domu nebo prezidenta a on říká, kdo v té oválné pracovně bude. Trump opakovaně označuje média, která vůči němu nejsou vstřícná nebo rovnou servilní, za špinavá a zkorumpovaná, za šašky okresního formátu. To jsou citace nedávných slov. Televizi CNN opakovaně označil za fake news, tedy za dezinformační. Dokládá to něčím?
15: Ne, to je prostě jeho název pro zprávy a média, které se mu nelíbí. Tečka. Jo? A když novinářka se ho zeptá nějakou nepříjemnou otázku na tělo, on reaguje na její vzhled. To je jedno, jak je krásná, či nikoliv, prostě používá naprosto nevhodná slova. Což je důkaz spíš jeho osobnosti a taky důkaz, že do jeho vstupu do Bílého domu v roce 2017 on nikdy nevykonával žádnou politickou funkci. Nikde.
14: Na druhou stranu, má pravdu Trumpova administrativa, konkrétně ministerstvo spravedlnosti, když tvrdí, že informace o válce v Íránu nebo o Trumpových stavebních úpravách Bílého domu by mohly být ohrožením národní bezpečnosti? To je ten argument, který teďka je u soudu.
15: Argument, který vyvrátil například dneska Washington Post, ale i jiná média, že zrovna případ toho porušení národní bezpečnosti byl telefonní briefing skupinový pro víc novinářů. Nikoliv off the record, ale bez uvedení daného úředníka, vysokopostavného úředníka Bílého domu. Byl to viceprezident, který mluvil o válce v Iránu a byl citován v médiích jako nejmenovaný vysoký. Jo, a on to řekl, tak to není, jestli někdo spustil nějakou utajenou skutečnost, takzvanou, tak to byl zrovna viceprezident, nikoli v novinách.
14: Vy byste řekl, že to bylo legitimní citování naprosto, zdroje z Bílého domu.
15: A oni, teda viceprezident, jeho kancelář svolal ten briefing.
14: Rozumím.
15: Jo, tak.
14: Média na druhou stranu se odvolávají na první dodatek ústavy zaručující Američanům svobodný přístup k informacím. Trump namítá, že to automaticky neznamená, já už jsem to říkal, zaručený přístup do Bílého domu, tak kdo má pravdu?
15: No. Pravdu rozhodně nemá Trump, akorát dnes ráno našeho času, ještě dnes ve Washingtonu krátce po půlnoci se rozhodl soudce, který mimochodem byl jmenován Trumpem před
14: 2017, myslím, že je
15: no. Že on se rozhodl spíš zatím na právo těch novinářů, kteří byli vyloučeni, aby byl takzvaný due process, tak aby byla procedura varování, než byli vyloučeni. A to se nestalo.
14: Rozumím.
15: On se nerozhodl zatím ohledně prvního odstavce ústavy o svobodě slova. Ale podle jeho rozhodnutí dřív v jiném případě jiného novináře dá se předpokládat, že i on se rozhoduje do 14 dnů podobně, že je to porušení jejich práv mluvit pravdu.
14: A jestli jsem dobře sledoval ten soud, tak on pozastavil platnost toho prezidentova nařízení. Čili oni tam ti novináři mohou, ale my už jsme viděli mezi tím, že Trump útočil na reportérku CNN, když byl na půdě Spojených národů v New Yorku. Nebude husto, nějak laicky řečeno, v té oválné pracovně.
15: No, to je zajímavý, právě jak tam, protože ten půl ho sleduje. A on, zrovna CNN měl na starost ten den reprezentaci televizních stanic, nebo těch pěti členů půlů z televizních stanic. A je otázka, jestli jeho zákaz, tím pádem asi platilo i pro OSN, nicméně ona tam byla i za akreditovaná při OSN a mohla tam stát jako každý další novinář či novinářka. Tak jeho reakce bylo...
14: Vy tady nemáte co dělat, jestli se nepletu, říká.
15: Ano, a je to úplně mimo a spíš reflektuje jeho psychiku než něco jiného.
14: No a odhadnete, jak ten spor dopadne?
15: Já jsem přesvědčen, že do 14 dnů Bílý dům prohraje tento spor naprosto, protože je to... mají, jak sám soudce sepsal dnes ráno, nemají pádné platné argumenty.
14: Hostem Interview Plus je v Česku působící americký novinář Julian Nagle.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
14: My dnes věnujeme čas vaší původní domovině, ale ono to má paralelu také v české realitě. Stížnosti, že jsou proti němu média zaujatá, že tvoří kartel s opozičními politiky, neslyšíme jenom z Bílého domu, ale i od předsedy české vlády Andreje Babiše. Taky vidíme pokusy zamezit médiím vstup na tiskové konference. Jak by podle vás, podle vaší zkušenosti, měla média reagovat?
15: Solidárně.
14: Čili to, co se stalo v tom Bílém domě, v té americké
15: překvapivě, realitě. Protože dřív se to nestalo, ale to se stalo v minulých dnech. Ano, měli by reagovat solidárně.
14: Řekněte mi, jestli ten zákaz působení zmíněných tří médií je hrozbou těm dalším, že by si měla dát pozor na reportování z Bílého domu, jinak je může postihnout totéž.
15: Samozřejmě. Já bych ještě dodal k českým reálím. Já jsem byl akreditován v Československu už od roku, novinářsky akreditován od roku 85. Tak jsem zažil segregaci novinářů při sjezdu komunistické strany Československa, který se konal v kongresovém paláci dnešním, tedy v paláci kultury Klementa Gottwalda v březnu roku 86. Tam nesměli nekomunističtí západní novináři. Ty museli na briefingy v hotelu Intercontinental a neměli šanci mluvit s delegáty z Čeny. Jenom slyšet vybrané soudruhy. Po revoluci, krátce po takzvaném převratu občanského fóra, jsem byl na tiskovce ještě občanského fóra, ale už to bylo bez liberálního křídla. A byl tam Václav Klaus, předseda. A já jsem poprosil, aby definoval slovo fórum. Koktal. Potom jsem slyšel po ukončení tiskovky, jak šeptal svým poradcům, pomocníkům, ať mi nikdy nedávají tomuto pánovi, mně teda, mikrofon, dokud on je ve sále.
14: No a teď mi řekněte, vy jste říkal, že média mají zareagovat solidárně. V tom Bílém domě se to stalo, k tomu se ještě dostaneme. No ale zažil jste to, že by média reagovala solidárně? Protože ta situace není jednoduchá.
15: Není jednoduchá, jako můžu dát další příklady etiky spíš, kde někdo hraje na obou stranách během revoluce, což byla samozřejmě mimořádná situace, ale ta solidarita, já bych řekl, že se neobjevuje dost často, když je třeba.
14: Čili to je dost nezvyklé, že by média byla
15: solidární. Protože samotní novináři se bojí, že riskují vlastní místo, jestli jejich šéfové, majitelé mediálních firem říkají, co tady děláte, jako jste zaplaceni, abyste podali zprávy, ne demonstrovali.
14: Už dříve Bílý dům nedal prostor zpravodajské agentuře AP, protože odmítla ve svých zprávách přejmenovávat Mexický za Americký záliv, jak si to přál Donald Trump, podobně přejmenoval Ontarijské na Americké jezero. Dalo se to doposud brát jako, řekněme, prezidentova zvláštnost, zatímco zákaz působení v Bílém domě, to už je, a slyšíme to v té americké debatě, to už je útok na ústavu.
15: Ano, je, dá se to takhle říct. A je to na ty novináři i na jejich zaměstnavateli, aby nepřijali takový postup pasivně.
14: No nejde jenom o novináři. Když jsem si ráno otevřel Google, ano, tak on tam má napsáno Mexický závorka, Americký záliv, Ontarijské jezero, závorka, Americké jezero.
15: Tak teď se to změnilo, protože ještě před týdnem, dvěma týdny na Google Maps mimo Spojených států to ještě nechali jako...
14: Dneska ráno jsem viděl Americké jezero. Čili dneska už to nejsou jenom ti novináři, dneska je to daleko pestřejší, řekněme, biotop mediální.
15: Ano.
14: Trumpovi obhájci namítají, že napjaté vztahy s médií měli už předchozí prezidenti, zmiňují konfliktní vztah Baracka Obamy s televizí Fox News. Vy si na to vzpomínáte? Je to analogie? Je to obdobné?
15: Je tam určitá analogie a prezidentová administrativa, teda u Obamy, neměli takhle reagovat, jak to dělali.
14: Čili taky to přehnali v té reakci.
15: Přehnali, naprosto. Já to chápu, já jsem taky byl úředníkem 14 let u OSN v Kosovu. Tak najednou jsem byl na druhé straně a novináři chtěli ode mne něco.
14: Ale promiňte, ale k Baracku Obamovi, dá se říct, že to je něco obdobného, jako dneska dělá Donald Trump?
15: Ne.
14: To je nesrovnatelné podle
15: vás. To je nesrovnatelný. Mm-hmm. Samozřejmě Fox News má určitý...
14: Profil.
15: Jo?
14: Konzervativní,
15: ano,
14: řekněme.
15: Ano.
14: No, já se na to ptám, protože i tahle konzervativní stanice se médií vyloučených z Bílého domu v pondělí zastala a vyhlásila bojkot. To je ta novinářská solidarita, jak říkáte. Znamená to podle vás, že trpělivost s Trumpem už dochází i médiím, která k němu byla doposud vstřícná?
15: Ano, ale jak někdo, jedna moderátorka Fox News řekla nedávno, a právě proto, že Trump nebude věčně v Bílém domě a bude někdo jiný, jiná strana, tak aby byli konzistentní, konečně řeknu, přidám, a aby nenastal podobný problém, že příští prezident říká, no Fox News tady nemá co dělat, protože nelíbí se nám to, co říkají. Tak to je určité odůvodnění, proč Fox zúčastní. Hmm. Ale musím taky říct, že je dost silný rozdíl mezi komentátory.
14: Rozumím. A zpravodaj.
15: A zpravodaj. Fox News.
14: Nicméně říkáte, že Fox News v tomhle je spíš předvídavá, než nutně solidární.
15: No, nevím, jestli je to spíš, ale to je jejich argumentace.
14: Bojkot byl zřetelný už tenhle týden, když Trump v Bílém domě odhaloval novou přistávací plochu pro vrtulníky a chyběly u toho ty změněné televizní štáby a dokonce i mikrofony, čili nebylo na co mluvit. Vzpomenete si na podobně vypjatou válku mezi médií a prezidentem? Vy jste říkal, že u Baracka Obamy to byla válka, ale ne takhle vypjatá. Tak když zalovíme v americké historii.
15: Jo, tak během Watergateu určitě, bez sporu, protože to byl Washington Post a New York Times, který odhalili. A Nixon byl nejen frustrovaný, naštvaný a už si nepamatuju detaily, ale bylo to velmi těžký boj mezi ministerstvem spravedlnosti a médií.
14: Když v tomhle ohledu tedy jenom krátce srovnáte Nixona a Trumpa, tak tam ještě nejsme.
15: Ale jsme daleko dál.
14: Jsme daleko dál.
15: Ale jsme na stejné linii. Mm-hmm. Já bych začal minimálně s McCarthym v 50. letech, následně Nixon, následně i Reagan, protože to byl Reagan ještě jako kandidát neúspěšný na prezidenta v roce 76, republikánským sjezdem, který řekl, že víte, někdo kdysi řekl, že komunismus je první krok, liberalismus je první krok ke komunismu. A to je úplně odpovídá to
14: té dnešní retorice.
15: To dnešní, ale i Nixonovi.
14: Ale myslím teď vztah médiím. Protože to Američani vnímají velmi citlivě.
15: Ano. Trump taky říká, že jsou krajně levičáští komunisty.
14: Mm-hmm, rozumím. To je ta předvolební debata teďka před midterms, před těmi volbami podzimními. Guvernér státu Kentucky, demokrat Andy Beshear, včera prohlásil, že pro Američany je nepřijatelné, aby Trump jednal jako nějaký oligarcha, který umlčuje nepohodné hlasy. Jak se k tomu staví republikánská strana? Od demokrata to tak nějak očekáváme, ale jak přijatelné
15: jak
14: je
15: kdo?
14: To? Jak kdo?
15: Jak kdo? Ti, kteří mluví nahlas, většinou prostě už znovu nekandidují, protože Trump najde někoho na primárky, které je vhodnější a prostě nemají pak šanci. Tak oni mlčejí zatím. Většinou.
14: Z té debaty silně vnímám, tak jak čtu americká média nebo poslouchám, že je to citlivé téma, ta svoboda informací, že to je něco, co jde přes hranice, řekněme, politického přesvědčení. Platí to stále?
15: Jak u koho?
14: No, já se ptám, jestli Trump přesvědčil Američany, že, a on to tak říká, že jsou proti němu liberální média zaujatá, že ho nemají ráda. On si to vykládá osobně, že jsou to škůdci, nemají ho rádi a proto jsou proti němu.
15: Když koukáme na jeho popularitu, na průzkumu veřejného mínění u registrovaných voličů a srovnáme to půlce jeho prvního pobytu v Bílém domě se současnou situací je někde úplně jinde. I jak u republikánů, tak u nezávislých. Je prostě jeho popularita přesvědčení, že jedná správně v hospodářství, politicky a tak dále. To je skoro půlka toho, co bylo.
14: Ale ten argument, a teď se bavíme o médiích, a slyšíme ten argument i v Česku.
15: Ano.
14: Vy po mně jdete, protože mě nemáte rádi, já vám kazím tu vaši hru, tak co na to namítnete jako novinář? To je konec konců role médií, aby nějakým způsobem obhájila svou práci.
15: Podávat zprávy fundované, vyvážené, ověřené. Tečka.
14: Čili nic osobního?
15: Když píšu komentář, to je jedna věc. Když píšu zprávu ale já nesedím v redakci už víc než 20 let. Tak když sedím v redakci, nebo když jsem seděl v redakci, tak samozřejmě jsou pravidla dané redakce, kolik je třeba mít pramenů a jak to má být vyvážně a tak dále.
14: To je ta...

0: počet lidí, kteří to sledují, šlo strašně rychle dolů. Mm-hmm. Od 87% během 48 hodin, protože je to naprosto nekvalitní propaganda.
1: No, on to připomíná zábavné
0: neoriginální
1: pořady, v kterých Donald Trump vystupoval ještě jako televizní ano. postava, jako bavič. Tak má on vůbec koncept jako médií, jako ne. nějakého kritického hlasu?
0: On samozřejmě si myslí, že má. Aha. A že to je, jestli je něco, co umí, je to média a jak to používá, že on sám takový osobnost, hvězda a tak dále, ale...
1: A to dělá dobře, nepletu se.
0: Dělal to dobře, umí manipulovat, ale ne do nekonečna. Já si myslím, že většina Američanů, uvidíme, co bude za začátkem listopadu ve volbách, jsou už frustrovaní, naštvaní, vyčerpaní z jeho chování, které spíš připomíná chování nějakého dítěti nevychovaného na hřišti.
1: Řekněte mi ještě, Bílý dům dočasně nahradil bojkotující televize konzervativní stanicí Real America's Voice. Ta ovšem nemá povinnost sdílet zpravodajský materiál s ostatními médii. Já si to vykládám, že v jistém smyslu Trump zprivatizoval ty informace, které z Bílého domu jdou navenek. Rozumím tomu dobře?
0: Těžko říct. Já tak blízko nejsem, abych mohl to říct, ale... Je to možný.
1: A máte dojem, že pro Američany ta představa privátu, řekněme, že to, co jde z Bílého domu, není teda pro všechna média, ale je to jenom pro některá média a pro jejich diváky a posluchače. Je pro Američana, ale teď myslím konkrétně vás, je to přijatelné?
0: Pro mě nikoliv, aby on vybral, ale ty... Věřící čení MAGA, Make America Great Again, což je takové hnutí, nehnutí. Oni věří čemukoliv, co on říká. Stejně jako on věří čemukoliv, co určité poradkyně mu říkají.
1: Když to shrnu, doporučujete novinářskou solidaritu a jestli ano. se napletu předvídavost? Z toho, co se bude dít.
0: No, třeba taky koukat do minulosti a vědět, že to není nic nového.
1: Hostem Interview Plus byl v Česku působící americký novinář Julian Nagle. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Já vám děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Osobnost Plus.
3: Dnešní politika je daleko víc show business než souboj ideí. Jde hlavně o emoce. Nerozhoduje program, ale lídr a dojem, říká novinář a spoluautor podcastu Vlevo dole Václav Dolejší. Kdo je u nás politická superstar a jak vážně berou politici nadcházející komunální a senátní volby?
2: Osobnost Plus Světlany Vitovské dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
4: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví?
5: Vyprávěli o tom útoku, o tom bombardování.
6: Klimatická změna nebylo to hlavní téma pro voliče.
7: Mé informace jsou, že minimálně jeden nebo dva lidé se už pokoušejí vypovídat.
8: Vyzvala k dalšímu referendu o skotské nezávislosti.
4: Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
2: Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní Plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Následující pořad vysíláme v repríze.
9: Zmrazení platů politiků. Američtí novináři versus Donald Trump. Jakého vůdce potřebuje Česko? Kancléř Merz zahnaný do rohu. A co říká prezident Macron o ruské hrozbě? To jsou náměty názorů a argumentů, které

0: Právě začínají. Od mikrofonu vás zdraví Jan Fingerland.
1: Názory a argumenty.
0: Nejdříve zamíříme do poslanecké sněmovny. Ta zahájila mimořádnou schůzi k návrhu předsedů vládních stran, aby se platy vrcholných politiků příštích 5 let neměnily, tedy ani nerostly. Návrh na zmrazení platů politiků byl předložen sněmovně už před 10 měsíci. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Petře, proč se tady ten zákon projednává právě teď a bude schválen nakonec?
2: Není nějaký aktuální, akutní důvod k tomu, aby ten zákon byl projednáván, protože platy politiků určuje nastavený automat, takže není pravda, že politici se svými platy musí neustále zabývat, ale zároveň je pravda, že se svými platy museli zabývat minimálně jednou jedinkrát, protože ty platy určuje zákon a pokud by ten automat byl nastaven všeobecně přijatelně, tak není důvod do něj zasahovat. To, že to probírají právě teď, tak souvisí s jednou jedinou věcí. Blíží se volby obecní a také do třetiny Senátu a zkrátka ti, kteří prosazují zmrazení platů politiků, tak cítí, že mohou na tom získat body u voličů. Byť realita je taková, že zmrazení tento problém nijak neřeší, spíše ho prohlubuje, protože když ty platy zmrazíte, oni se nevyvíjejí v souladu s tím, jak se vyvíjí průměrný příjem v zemi, tak potom, když je rozmrazíte, skokově narostou a pak se objevují ta čísla a procenta, jak si politici přilepšují. Takže kdyby to nechali průběžně plynout, udělali by daleko lépe, ale oni opakovaně právě navrhují zmrazení platů politiků a jsou s tím většinou úspěšní, takže lidé, kteří si myslí, že politici jsou přepláceni, taky možná za to tleskají a jsou rádi, že to dělají, ale pokud by chtěli se skutečně zabývat příjmy politiků, tak mají dvě možnosti. Buď to hovořit o tom, že ten koeficient je nastaven příliš velký a že by tedy třeba platy politiků, dejme tomu, měly odpovídat průměrné mzdě v této zemi. To je samozřejmě legitimní politická debata, ale k ní nedochází. A druhá věc je ta, že kdyby skutečně ti, kteří navrhují zmrazení platů politiků, to mysleli vážně s příjmy politiků a chtěli by je nějak měnit, tak by se zaměřili především na náhrady. Když se podíváte na vyčíslení, kolik stojí platy politiků a kolik stojí jejich náhrady, tak ty náhrady přijdou na daleko vyšší sumu, zhruba až o třetinu vyšší, než kolik se vyplácí ze státního rozpočtu na platy politiků. A u těch náhrad je to samozřejmě velmi sporné v některých momentech, protože ty náhrady se odvíjejí od toho platu politiků, jsou to určitá procenta a tak dále. A když se podíváte například na náhrady za dopravu, tak je logické, že když někdo bydlí daleko od Prahy, vykonává tento mandát a musí jezdit tedy do hlavního města, tak by měl dostávat peníze, které nahradí tu jeho cestu, ale ty výsledné částky neodpovídají tomu, jak třeba jsou hrazeny náhrady za dopravu, dejme tomu běžným řadovým zaměstnancům, kteří někam cestují, tak na to jsou určité tabulky a ty náhrady poslancům a politikům jsou daleko vyšší. A je zajímavé, že ti, kteří právě populisticky navrhují zmrazení platů politiků, tak tyto věci neřeší a řešit de facto ani nechtějí a spokojují se s touto věcí.
0: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Americký prezident Donald Trump se rozhodl, že znemožní 3 konkrétním médiím, tedy CNN, MS Now a Politico, přístup do Bílého domu. Proti tomu se postavil federální soudce, který americkému prezidentovi nařídil toto rozhodnutí zrušit, protože je zřejmě protiústavní. Za své kolegy se postavila i ta média, kterých se omezení netýkalo, včetně televize Fox News. Situace je ještě komplikovanější, jak vysvětluje politolog Jiří Pehe.
3: Americký prezident Donald Trump před několika dny oznámil, že novináři z televizních stanic CNN a MS Now, jakož i z mediální organizace Politico, nebudou mít přístup do Bílého domu kvůli údajně lživému informování o něm. Rozhodnutí přišlo poté, co byly zveřejněny průzkumy veřejného mínění ukazující, že Trump ztrácí podporu na všech frontách. Nebyl to úplně bezprecedentní krok, ale vyvolal mnohem silnější odezvu než v minulosti. Už během prvního Trumpova mandátu za zakázal Bílý dům vstup novináři Jimovi Acostovi ze CNN, který byl prý proti Trumpovi zaujatý. Na začátku současného mandátu zákaz postihl agenturu Associated Press, když odmítla používat název Americký záliv poté, co Trump přejmenoval Mexický záliv na Americký. Soudy rozhodly, že jak Acostovi, tak agentuře AP musí být přístup do Bílého domu umožněn. Největší mediální organizace ve Spojených státech sice Trumpův útok na Acostu a agenturu AP kritizovali, ale nepodnikly společné kroky. Tentokrát ale vývoj nabral zcela bezprecedentní směr, když se největší americké televizní stanice a mediální organizace postavily za své kolegy. Důležité bylo zejména kritické prohlášení asociace novinářů působících v Bílém domě. Podepsala ho Jackie Heinrichová z Fox News, která je momentálně předsedkyní asociace. Stanice Fox News je přitom známá svojí podporou pro Trumpa. V prohlášení se uvádí, že Trumpův zákaz porušuje první dodatek americké ústavy, který zaručuje svobodu slova. Americká veřejnost musí mít možnost dohlížet s pomocí nezávislých médií na zvolené politiky bez ohledu na to, zda se jim informování zamlouvá. Bílý dům odpověděl dalším zákazem. CNN vyloučil ze skupiny pěti největších televizních stanic, které se střídají v pokrytí prezidentových aktivit nejen v Bílém domě, ale i jinde. Videa a zvukové záznamy pořízené těmito organizacemi jsou pak sdíleny se zbytkem mediální scény. Čtyři zbývající organizace ABC, CBS, NBC a Fox News v zápětí oznámili, že prezidentovy aktivity nebudou zaznamenávat ani oni. Projevilo se to okamžitě, když Trump slavnostně otevíral novou plochu pro přistávání vrtulníků nedaleko Bílého domu, jeho projev nikdo nepřenášel, protože byly vypnuté mikrofony. Zmíněné stanice také nepřenášely Trumpovo vystoupení v Organizaci spojených národů o den později. Spoura velkých mediálních organizací je pro Trumpa horší než žaloba, kterou tři zmíněné mediální organizace okamžitě podali s tím, že jde o porušení ústavy. V uplynulém roce se totiž zdálo, že prezident postupně vítězí ve svém souboji s médií, která považuje za příliš kritická k jeho práci. S pomocí žalob donutil některé televizní stanice, aby mu vyplatili nemalé částky za údajně neobjektivní zpravodajství. Na pomoc mu přišli i jeho spojenci mezi miliardáři, kteří vlastní velké mediální organizace. Ku příkladu vlastníci mediální a filmové společnosti Paramount, která vlastní celostátní televizní stanici CBS. Ta ukončila spolupráci s komikem Stephenem Colbertem, kterého Trump opakovaně kritizoval, a začala měnit složení týmu ikonického pořadu 60 minut. Trump se také s pomocí federální vysílací komise pokusil dosáhnout vyhazovu komika Jimmy Kimmela z celostátní televize NBC. Vedení společnosti Disney, která NBC vlastnímu nejprve vyhovělo, ale tváří v tvář odporu veřejnosti, vrátilo Kimmela na obrazovky. Lze jen doufat, že Paramount si vezme ponaučení z fiaska společnosti Disney a nebude se pokoušet Trumpovi pomoci zkrotit CNN. Společnost Paramount totiž po roce soudních bojů dostala konečně souhlas převzít společnost Warner Brothers, která vlastní CNN. Ačkoliv Paramount slibuje, že zachová nezávislost CNN, panují obavy, že se stanice odstne brzy pod stejným tlakem jako CBS. Jisté je, že Trump svým pokusem zakázat vstup do Bílého domu novinářům z některých prominentních mediálních organizací přestřelil. Pro sebestředného politika, který se rád ukazuje před kamerami, je bojkot ze strany médií fackou, kterou nečekal. Solidarita velkých mediálních domů v souboji s Trumpem je možným návodem, jak se účinně bránit útokům politiků na média. Týká se to médií nejen ve Spojených státech.
0: Hovořil Jiří Pehe. Stát nemá vést ten, kdo je nejvzdělanější, nejvyšší, nejvoňavější nebo nejhezčí, ale ten, kdo dokáže nejlépe vést. A v období neklidu je to ještě důležitější. Jaký typ politika ale momentálně potřebuje třeba Česko? Nad tím uvažuje redaktorka Deníku Kateřina Preknerová.
4: Mezinárodní situace se přiostřuje. Většinu zpráv, které k nám přicházejí ze zahraničí, nelze označit za dobré. A každá z nich má přímý či zprostředkovaný dopad na Českou republiku a její obyvatele. V globalizovaném světě už takřka neexistuje nic, co by se nás netýkalo. Trumpovo válečné dobrodružství v Iránu zkomplikovalo plavbu Hormuzským průlivem. Hladký transport ropy se dramatizuje u Rudého moře, kde stále sebevědoměji operují jemenští Husiové. Ceny pohonných hmot tak logicky stoupají a česká vláda na to reagovala jejich regulací a snížením spotřební daně z motorové nafty. To všechno ve chvíli, kdy schodek rozpočtu na příští rok po kosmetické úpravě dosáhne obří výše 386 miliard korun. V Německu ve dvou zemských volbách zvítězila nacionalistická AfD a v Berlíně krajně levicová Die Linke. Postavení kancléře Friedricha Merce z CDU je citelně oslabené, což nepochybně bude mít vliv na jeho pozici v rámci Evropské unie. Kromě toho Česko znepokojuje chorlavá německá ekonomika, především pokulhávající automobilový průmysl. Ve zprávě o stavu EU předsedkyně komise Ursula von der Leyenová sice varovala před čínskou hospodářskou expanzí, avšak nenabídla jediný recept, jak jí čelit. Navíc v ní nezaznělo ani slovo o ubírání tempa v dosahování klimatických cílů, v zájmu větší odolnosti a konkurenceschopnosti starého kontinentu. Nejvážnější stav je ovšem v bezpečnostní oblasti. Drzost ruského vedení nabývá čím dál rizikovějších rozměrů. Polský premiér Donald Tusk jasně sdělil, že Moskva může plánovat útoky drony nebo raketami na země NATO, aby zpochybnila praktickou funkčnost článku 5 o společné obraně. Úslužněji dopředu vyšel vstříc slovenský lídr Robert Fico, který prý kvůli nějakému odstavci v alianční smlouvě nezatáhne svou zemi do války. Šéf civilní kontrarozvědky Michal Koudelka britskému listu The Guardian řekl, že součástí plánu Kremlu by mohla být i omezená invaze na území členského státu NATO, sousedícího s Ruskem, a to nikoli v horizontu let, ale měsíců. Předseda české vlády Andrej Babiš ho za to nepochválil. On prý od zpravodajců podobnou výstrahu neslyšel a dušoval se, že občanům České republiky nebezpečí nehrozí. Jenomže hrozí. Sám Babiš přiznal, že ze strany Ruska čelíme hybridní válce. Je povinností tajných služeb být ve střehu a pokud mají informace o možném útoku na spojence, musí varovat nejen politiky, ale i občany. Lidé by zkrátka měli vědět, že ruská testovací agrese je reálná. Za takových okolností je nanejvýš žádoucí součinnost všech aktérů. Smíření prezidenta a premiéra přišlo v pravou chvíli. Otázkou je, do jaké míry má Andrej Babiš pod kontrolou resort obrany, jeho ministra a náměstka za SPD Jaromíra Zunu a Radovana Vícha. Žádné páté kolony si republika dovolit nemůže. Naopak, potřebuje kvalitní leadership a v případě nutnosti schopné a všestranně připravené krizové manažery.
0: Říká Kateřina Perknerová.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Němečtí křesťanští demokraté, včetně kancléře Friedricha Merce, utrpěli další volební debakl. Co to znamená pro jeho stranu, vládu, Německo nebo třeba i ostatní evropské země? Nad tím uvažuje zahraničně politický analytik Filip Nerad.
5: Krátce po oznámení prvních odhadů volebních výsledků Merc přiznal, že je to pro jeho stranu katastrofa. Odhodlaně nicméně prohlásil, že chce bojovat dál a provést reformy k nastartování Německa, které jeho vláda slíbila. Pokud by vystoupil jen o pár hodin později, možná by místo toho musel hodit ručník do ringu, protože konečné výsledky dopadly pro CDU ještě katastrofálněji. V Mecklenburgsku předním Pomořansku se historicky poprvé jeho strana nedostala do některého ze zemských parlamentů. V hlavním městě natolik oslabila, že nejspíš přijde o post primátora. A do toho se musel dívat, jak v obou volbách slaví strany extrémní pravice a levice, jejichž nástup chtěl Merz svojí politikou zabránit. Děje se však přesný opak. Pro tuto chvíli se ale kancléřovi ještě povedlo utéct z pomyslné hrobníkovy lopaty. A to především proto, že za něj CDU nemá jasného nástupce. Mercovo odhodlání k provedení slíbených reform v oblasti penzí nebo zdravotnictví je sice sympatické, ale bude vyžadovat spolupráci koaliční SPD. Ta pro ně zatím moc velké nadšení neprojevovala a proto se jich také zatím moc nerealizovalo. I to je jeden z důvodů, proč je současná berlínská vláda v zemi rekordně nepopulární. Nemá totiž skoro žádné, aspoň trochu hmatatelné výsledky. Potom, co v Mecklenburgsku předním Pomořansku nejspíš dál povládne asi nejvýraznější německá sociální demokratka současnosti a velká kritička plánovaných reform Manuela Švézigová, Hrozí, že odhodlání SPD spolupracovat na kancléřovu reformním kurzu ještě více ochabne. Nebo se ho bude snažit aspoň rozmělnit a zmírnit. Ať tak či onak, pro vládní koalici by to znamenalo, že bude dál přešlapovat na místě, země se bude dál potácet ve stagnaci a poroste podpora extrémním stranám, které z toho těží. A ty vládní budou čekat na další ránu od voličů, která už příště může být pro Merce tou fatální. Německé domácí turbulence mají ale své konsekvence také pro Evropskou unii. Spolkový kancléř vystupuje jako lídr skupiny šetřivých zemí, které požadují výrazně osekat peníze v příštím víceletém rozpočtu 27, o jehož podobě se v současnosti rozhoduje. Merz ale teď bude hrát o všechno a nebude si moc dovolit prohrát ani tento evropský boj a ustoupit státům požadujícím vyšší výdaje hlavně na tradiční kapitoly, jako jsou zemědělství a koheze. Reálně tak hrozí, že šance na kompromis a nalezení dohody na dlouhodobém unijním rozpočtu po roce 2027 do konce letoška opět výrazně klesnou. Německo jako největší čistý přispěvatel bude mít jedno z hlavních slov při domlouvání jeho finální podoby a Merz, zahnaný doma do kouta, jednoduše nebude mít kam couvat. A to je špatná zpráva i pro českou vládu, která by si spolu s dalšími ráda z budoucího unijního měšce brala víc, než je Berlín ochotný dávat. Nejen Německo, ale i Evropu tak čekají perné dny. Otázkou zůstává, jak dlouho u toho bude Friedrich Merz jako kancléř a šéf CDU. Pokud svou vládu a stranu konečně neodrazí ode dna a nepřesvědčí, že je má vést dál, příště už z oné hrobníkovy lopaty nejspíš neuteče.
0: Všímá si Filip Nerad. Právě v těchto dnech se zdá, že 100 let stará varování Karla Čapka ohledně robotů nebo mloků se naplňují v souvislosti s umělou inteligencí. Tuto debatu sleduje i naše spolupracovnice Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.
6: Technokraté a AI optimisté sní o tom, že umělá inteligence přinese éru prosperity pro celý svět, nebo alespoň pro jeho šťastnější část. Třeba Elon Musk se nechal slyšet, že peníze v budoucnosti ani nebudou potřeba, protože svět řízený AI doručí každému efektivně tolik zboží a služeb, co bude potřebovat. Zatím ale výhled začíná být spíše opačný. Světová banka dlouhodobě sleduje, jak si jednotlivé státy vedou a bohatnou či nikoli. Měří to ukazatelem hrubý domácí produkt na obyvatele. A z posledních dat plyne, že počet zemí, které vykazují jen nízký či žádný růst tohoto ukazatele, za dekádu vzrostlo o 18%. Magazín Economist tuto skupinu zemí označuje jako klub nešťastných. A všiml si, že tam v posledních pár letech spadly i bohaté či donedávna rychle rostoucí země. Čína, Rusko, Kanada či Německo. U každé z nich je to jiný příběh. Rusko doplácí na svou agresivní politiku, Čína na vleklou krizi a spor s Amerikou. Kanada a Německo utrpěly masovou migrací. Zatímco dlouhodobě migrace podle studií ekonomice pomáhá a omlazuje populaci, krátkodobě ukazatel HDP na hlavu schodí, protože lidí rychle přibude, zatímco produktivita tak rychle nevzroste. Nízký růst pak vede k nespokojenosti obyvatel. Celkově ale světově ekonomika stále roste. V poslední době nejvíce lidnatá Indie, které se připisuje polovina růstu skupiny rozvíjejících se zemí za celou dekádu. Co se týče postkomunistických států, růstovým premiantem je Polsko, kde se ekonomika na obyvatele za 20 let zdvojnásobila. Česko je s růstem 35% hodně pozadu. I Slovensko proti Česku vzrostlo dvojnásobně. Jistou útěchou je, že Česko je stále bohatší než zbytek postkomunistických zemí. Nicméně dynamika naznačuje, že brzy může jít o zacházející slávu. Ze stavu po covidu a inflačním šoku se totiž Česko dostává nejpomaleji z celé Evropy. Celkový výhled není kdo ví jaký. Někdejší euforie nad tím, že se budeme mít ekonomicky stále lépe, vystřídal spíše pesimismus a geoekonomická fragmentace, kterou Světová banka a další instituce nazývají jako takzvané dobrovolné chudnutí, které narušuje světový obchod. To je zavádění plošných cel, omezování ekonomických exportů i podpora neefektivní domácí výroby, tedy vše, co známe z obchodní války mezi Amerikou a Čínou. Tyhle bariéry připraví globální HDP o biliony dolarů ročně a dlouhodobě snižuje produktivitu i kupní sílu obyvatel. A zvyšují inflaci, takže přestože nominální mzdy rostou, kumulovaná inflace za poslední 3-4 roky v mnoha rozvinutých ekonomikách, včetně střední Evropy, smazala reálné mzdové zisky. Toho si všímají i statistiky bohatství, kterou dělá například švýcarská banka UBS. Podle ní osobní bohatství lidí loni globálně vzrostlo o 10%. Jenže rostlo lidem, kteří mají příjmy z kapitálu, ne z mest, které užírá inflace. A naopak úrokům z majetku pomáhá. Tedy nájemné a splátky úvěrů rostou, ale výnosy z pronájmu a cenných papírů také. Růst bohatství se přesouvá k nejbohatší vrstvě. A mediánová hodnota, tedy majetek typického člena střední třídy, stagnuje či klesá. Nůžky se rozevírají a vzniká dvourychlostní společnost. Například ve Spojených státech na růstu akcí bohatne především horních 10% společnosti. Proto i v bohatých zemích, které na papíře vykazují růst celkového národního jmění, většina populace subjektivně i podle mediánové statistiky chudne vůči svým životním nákladům. Ekonomové tomu připisují současnou politickou radikalizaci. Nespokojení lidé z ekonomické deprivace viní politiky a kloní se k extrémům. A pocit stesku po zlatých dobrých časech umějí extrémisté setsakra dobře využít.
0: Konstatuje Tereza Zavadilová. Pocit obav z Ruska narůstá s blízkostí k ruským hranicím. Ze střední Evropy se občas zdá, že země jako Francie hrozbu z Moskvy podceňují. Neplatí to tak docela pro pomalu již končícího prezidenta Emmanuela Macrona, jak upozorňuje bývalý diplomat Petr Janiška.
7: Prezident Macron udělal minulý týden něco nebývalého. Do krizového sálu v podzemí Elizejského paláce, vyhrazeného pro citlivá bezpečnostní jednání, pozval předsedy všech parlamentních stran nebo jejich prezidentské kandidáty. Přišli všichni, včetně předsedy krajní pravice Jordana Bardelli. A tam je Macron ve společnosti šéfů zpravodajských služeb a armády seznámil s bezpečnostními hrozbami, především ruskými, které se ve Francii a v Evropě v poslední době výrazně množí. Podle předsedkyně Zelených tam byla přímo řeč o státním terorismu a o tom, že by se Moskva nemusela zdráhat způsobit i civilní oběti. Francie zaznamenala několik sabotáží, třeba na železnici, stále větší množství přeletů neznámých dronů nad vojenskými zařízeními i podivné požáry. Nemluvě o stále častějších ruských kyberútocích na infrastrukturu. Veřejnost ví jen o některých incidentech, třeba o požáru v těsné blízkosti továrny Thales, která vyrábí součástky do stíhaček a do ponorek. Svým pozváním politiků všech stran ke sdílení neveřejných informací, navíc obklopen zpravodajci, Macron vyslal jasný signál ohledně svého nástupce. V květnu mu skončí mandát a on chce, aby se vědělo, že všichni, kdo se budou ucházet o místo hlavy státu, jsou už teď v obraze a vědí, v jak křehké a nebezpečné situaci je Francie. Aby ve volební kampani někdo z populistických důvodů nespochybňoval ohrožení a pokračování pomoci Ukrajině. Aby nikdo nemohl tvrdit, že neměl informace. Macron je dnes v rámci Evropy výrazným podporovatelem Ukrajiny a kritikem Ruska, což ale neplatí o všech hlavních kandidátech na úřad prezidenta. Zvlášť o Marine Le Penové se v minulosti vědělo, že byla Putinem fascinována. V roce 2014 od něj dostala 10 milionů eur jako půjčku na svou kampaň a později jela za ním do Moskvy a fotku s ním mínila použít v minulých prezidentských volbách na svých letácích jako velký tahák, který měl ukázat, jaké to má ve světě styky. Přišel ale útok na Ukrajinu a ona musela letáky na poslední chvíli rychle stáhnout. Po začátku invaze nějakou dobu lavírovala. V poslední době ale pod vlivem nálad ve francouzské společnosti a ve snaze zapadnout do politického mainstreamu začali ona i předseda její strany Bardella Putinovou politiku odsuzovat. Nedávno dokonce spolu vydali prohlášení, kde odmítli jakékoliv ruské vměšování do budoucích francouzských voleb a ovlivňování francouzské politiky. Jejich retorika je dnes hodně vzdálená retorice německé AfD. Nemusí jít ale o skutečný rozdíl v názorech, ale o taktiku, jak vyhrát volby. Le Penová dnes kritizuje Putina a přitom místopředseda její strany před pár dny mluvil o možnosti přiškrtit Ukrajině kohoutek. Na druhé straně politického spektra je vůdce radikální levice Jean-Luc Mélenchon také nejednoznačný. Putinovu agresi sice hned na začátku odsoudil, tvrdí ale, že Západ Rusko provokoval, odmítá dodávat Ukrajině zbraně, chce, aby Francie vystoupila z NATO a byla v konfliktu nezúčastněná, což jeho kritici považují za volnou ruku pro Putina. Macron svým pozváním tak udělal pro budoucno, co bylo v jeho moci demokratického státníka. Ví, že změna francouzské politiky vůči Ukrajině by měla dopad na celou Evropu.
0: Uzavírá Petr Janiška nejen své zamyšlení, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
1: Opravdoví lidé a opravdové příběhy v opravdových kulisách současnosti. To jsou dokumenty Českého rozhlasu Plus. Prožijte s nimi věci, které byste jinak neprožili a často ani nechtěli prožít. Poznáte lidi v tíživé životní situaci nebo ty, kteří jsou ztracení v současném světě. Popíšou frustrace a bezmoc lidí mladých i starých, ale také snahu zlepšit život kolem nás. Dokumenty poslouchejte vždy v neděli po 14:30 odpoledne na Plusu.
8: V 6 hodin začíná páteční ranní Plus. 25. září vás zdraví Martin Matějka
9: a Tomáš Pavlíček.
1: Český rozhlas Plus.
9: A co probereme v úvodní půlhodině? Voda z vodojemu v odolené vodě není kvůli nadlimitnímu obsahu olova vhodná k pití ani vaření. Jak vážná je situace a co teď mají obyvatelé obcí dělat?
8: Na podzim hrozí větší riziko střetu auta se zvěří. Jak se zachovat při tom střetu?
9: Jak může studentům pomoct na cestě k vědě iniciativa Generace Vesmír?
8: Nejdřív ale uslyšíte zprávy dnes ráno s Monikou Vrchotovou.
10: Přeji dobré ráno. Čína by podle svého prezidenta Xi Jinpinga měla se Spojenými státy hledat způsoby, aby spolu globální velmoci vycházely. Řekl to na úvod slavnostní večeře v Bílém domě po jednání s Donaldem Trumpem. Setkání se zúčastnili zástupci amerických technologických společností. Podle agentury Nová Čína spolu lídři dvou největších ekonomik světa předtím mluvili o vývoji umělé inteligence nebo přístupu Tchaj-wanu. Ten Peking neuznává. Čínský prezident schůzce uvedl, že do své země pozve na studijní programy 100 000 mladých Američanů a zoologické zahradě v Atlantě půjčí dvojici pand. Obě země se zároveň dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet v listopadu. Středočeské vodárny varují před pitím vody z vodovodu v okolí města Odolena voda. Do tamní nádrže se dostalo olovo. Vypití menšího množství vody podle vodáren lidem nespůsobí komplikace. Pít ani vařit z vody by neměli lidi v Hošticích, Hosinci, Klíčanech, Klecanech, Máslovicích, Odoleně vodě, Postřižíně, Řeži, Sedlci, Větrušicích, Vodochodech a Zdibech. Do nich vodárny rozvážejí cisterny s vodou. Havárie podle nezávislého starosty Odoleny vody Ondřeje Prášila, který kandiduje ve volbách, dnes nenaruší provoz škol.
11: Školy jsou normálně otevřené, akorát jsme rozeslali rodičům informace, aby dětem zajistili vodu a větší svačinu, protože nelze vlastně vařit, že nemůžeme umýt po tomto nádobí.
10: Podrobněji se tomu budeme v ranním Plusu věnovat hned po zprávách.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Ruská ústřední volební komise dnes oficiálně vyhlásí konečné výsledky voleb do státní dumy. Podle předběžných výsledků v nich zvítězila vládní strana Jednotné Rusko spojená s Kremlem se ziskem téměř 58% hlasů. Oficiální výsledky vyhlásí šéfka komise Ela Pamfilovová. Nezávislé pozorovatelské organizace a západní země považují volby v Rusku za zmanipulované. Moskva navíc k prvnímu hlasování od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajině nepozvala pozorovatele z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Hormuzským průlivem proplulo za čtvrtek zhruba 60 nákladních plavidel. S odvoláním na amerického činitele o tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úžinou podařilo přepravit od začátku července. Dohromady lodě převezly zhruba 22 milionů barelů ropy. Kvůli americkým úderům na Irán a následným blokádám je námořní doprava v klíčové úžině výrazně omezená. Před začátkem konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Papež Lev XIV. Dnes přicestuje do Francie. Během čtyřdenní návštěvy zavítá do Lourdes na jihu země i do Paříže, kde povede mši na bulváru Champs-Élysées pro více než 500 000 lidí. Cestu proto provázejí přísná bezpečnostní opatření.
12: Letadlo s papežem Levem XIV. Přistane na pařížském letišti Orly dopoledne. Po návštěvě Elizejského paláce, kde se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem, pozdraví davy věřících a příznivců z papamobilu. Pařížský biskup Laurent Ulrich řekl, že trasa papamobilem bude dlouhá 2,5 kilometru a skončí nedaleko katedrály Notre Dame, kde papež povede nešpory. Večer ho čeká vigílie na fotbalovém stadionu Stade de France pro téměř 80 tisíc lidí. V Paříži je v pohotovosti 14 tisíc vojáků a policistů a v centru jsou uzavřené některé stanice metra. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
10: Posloucháte zprávy Plusu. Advokáti si nastavili nová pravidla využívání umělé inteligence pro svou práci. Používání AI do ní totiž zasahuje stále víc a mění ji. Podle České advokátní komory například musí výsledky zpracované AI vždy sami zkontrolovat a musí také dostatečně chránit osobní údaje. Právě na ně ale často zapomínají i samotní klienti, varuje členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
13: Často prostě setkáme s tím, že tam třeba nahrávají celé smlouvy, vůbec jako nepřemýšlí nad tím, že třeba jsou tam nějaké důvěrné informace nebo osobní údaje a že třeba tohle by dělat neměla. Je nutné si uvědomit, že to, co nahrajete do toho veřejně dostupného nástroje, tak on se vlastně jako trénuje na těch datech, ta data tam zůstávají jako uložená.
10: S přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěřím. To je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů je možné srážku vyřídit po telefonu, vysvětluje zástupce ředitele dopravní policie Jana Straka.
14: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit. Operační důstojník zaeviduje tohle oznámení. Operační důstojník vyrozumívá příslušně myslivecké sdružení, aby zvěř odstranila.
10: Podrobněji se tomu budeme věnovat v dalším vysílání Ranního Plusu. A více než 140 institucí dnes večer otevře své dveře veřejnosti v rámci Noci vědy. Zapojí se univerzity, školy, muzea, hvězdárny i technologické firmy po celém Česku. Tématem letošního ročníku je komunikace. Na návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, projekce, workshopy i zajímavé přednášky, popisuje Ondřej Martínek z týmu koordinátorů Noci vědy.
15: Noc vědy se snažíme vždycky koncipovat tak, aby si každá cílová skupina našla své. Svůj program si najde opravdu každý, protože v té nabídce najdeme nejenom třeba nějaké pokusy a workshopy, ale také filmové projekce, přednášky nebo dokonce divadelní představení.
10: Jak to vypadá v 6:07 na silnicích v Praze na hlavní části okruhu směrem k D1, z D1 k letišti čekejte zdržení z Radotínského mostu, kolona začíná na 10. kilometru a 10 minut se sune k nehodě na 11. kilometru, blokovaný je tam pravý i prostřední pruh. Začali kvůli tomu už regulovat i vjezd do Cholupického tunelu, první část fronty už se tvoří za sjezdem na Písnici na 5. kilometru a na D1 na příjezdu do Brna od Prahy hostne provoz za Ostrovačicemi, na kilometru 179 zastavují kamiony a nesouvisle se sunou až k 96. kilometru. Přejeme klidnou jízdu. Dnes se na severu a severovýchodě čeká ojediněle slabý déšť, hlavně na horách, jinak bude většinou oblačno až zataženo, teď výjimečně i mlhavo a odpolední teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
16: Posloucháte Ranní plus.
9: A teď je 6 hodin a 8 minut, jak vám před chvílí Monika řekla, ve 12 obcích, včetně o doliny vody, lidé nesmějí pít vodu z kohoutku, pokud nemají vlastní studnu. Vodohospodáři včera naměřili v tamním vodojemu nadlimitní koncentraci olova. V okolních obcích by lidé neměli z vody ani vařit.
17: Pán s lahvemi umělohmotnými tady u cisterny.
18: Jdu si pro vodu, protože jsem dneska byl dlouho na služební cestě.
17: Říká pan Andrej.
18: A ve všech krámech vodu už není možný sehnat, takže díky bohu za to, že takhle, protože máme doma dvě malé děti, tak aspoň tohle jsem našel doma, tyhle si dvě lahve, tak si natočím.
17: Takže to je vaše jediná voda, co teďka budete mít na noc?
18: Ano, v podstatě ano.
17: Jo. Tady to koukám, že jsou tak 4 litry.
18: Pět a litr a půl. 6,5 litru vody na noc, tak snad rychle zaspíme.
17: Mladý pár, vy máte po ruce všechno, co jste doma
19: našli. My jsme byli ještě to koupit kvůli tomu.
17: Pan Lukáš, obyvatel Odoleny vody.
19: Ano. Čvánek, já jsem si to chtěl koupit na pivo, ale bohužel dneska si pivo domů nedonesu, musím si vzít pitnou vodu.
17: Takže místo piva radši
19: vodu. I když pivo podle mě je čistší než ta voda, co nám tady teče. Tady jsme si ještě koupili na pití, ale máme doma zvířectvo třeba, který potřebuje jako neperlivou vodu.
17: Hospůdka na náměstí, v Hostinský, máte spoustu vody, vy jste byl nakupovat tak, abyste mohl vařit.
20: Ano, byli jsme nakupovat, to okamžitě jsme se to dozvěděli, nakoupili jsme 500 litrů balené vody, aby jsme zítra mohli vařit a vymývat, vlastně umývat vodu, teda nádobí a tohle to všechno.
17: Podle starosty města Ondřeje Prášila ze sdružení Vodoláci, který kandiduje v komunálních volbách, jsou ve městě 4 cisterny a to je málo.
21: V tuto chvíli máme informace od středočeských vodáren, že občané nemají pít vodu z kohoutku ani vlastně z ní vařit. Je brána jako užitková. Ve městě jsou cisterny s pitnou vodou a na další informace čekáme. Nicméně středočeské vodárny ujišťují, že míra koncentrace olova v dodávané vodě nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko.
17: Škola a školka bude normálně v provozu. Děti budou mít vodu z cisteren, ale vařit se nebude, protože by pak nebylo v čem umývat nádobí. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Český rozhlas.
8: 6 hodin, 10 a půl minuty je s vámi Ranní plus a pokračujeme tradičním podzimním tématem. My řidiči to známe moc dobře s podzimem, častějšími dešti, mlhami a čím dál kratšími dny. Totiž přibývá střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Jak se tomu vyhnout a co dělat v případě srážky? To teď probereme s Anou Marií Huškovou z domácí redakce. Dobré ráno.
22: Dobré ráno.
8: Jak můžeme srážce zabránit nebo jí předcházet?
22: Klíčové je, ostatně jako kdykoliv jindy, plně se věnovat řízení, hlavně v lesnatých úsecích, na jejich okraji nebo mezi poli a loukami, odkud můžou zvířata z nenadání vyskočit. Jejich aktivita je vyšší večer, v noci a taky nad ránem. Často je možné poblíž silnic zahlédnout záblesky v očích zvěře ještě předtím, než je vidět zvíře samotné. Důležité taky je nepodceňovat silniční značku upozorňující na zvěř, pokračuje vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
23: Dopravní značení má svůj význam, takže je důležité ho nebrat na lehkou váhu. Když zkrátka tam pojedu 90 nebo 100 tím úsekem, třeba lesním, tak bych měl zpomalit preventivně a jet třeba 70, abych zkrátka měl ten manévrovací prostor.
22: Pokud si i tak zvěře všimneme příliš pozdě, je klíčové plně šlápnout na brzdy a hlavně nesnažit se vyhnout a zatočit volantem do strany.
23: Vždycky ještě horší než ten střet se zvěří je, pokud strhnu někam řízení a narazím třeba do pevné překážky, to znamená do stromu, do nějakého sloupku a podobně. Takže tam je důležité tu zvěř čelně vlastně srazit, protože tam má to vozidlo ty nejlepší deformační zóny.
22: Počítat musíme taky s větším počtem zvěře. Pokud například vidím přecházet silnici jednu srnu, je pravděpodobné, že za ní ve stádu půjdou další.
8: No a pokud tedy řidič už srazí zvíře, jak se má zachovat?
22: Především musí myslet na svou bezpečnost. To znamená vzít si výstražnou vestu, označit místo nehody a řešit případná zranění a volat záchrannou službu. Na zraněné zvíře je dobré nesahat. Může být například jen poraněné a takový rozzuřený kanec by vám mohl ublížit. Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů je možné nehodu vyřídit po telefonu, vysvětluje zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.
14: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit. Operační důstojník zaeviduje tohle oznámení. Operační důstojník vyrozumívá příslušně myslivecké sdružení, aby zvěř odstranila.
22: Sražené zvíře si rozhodně nesmíme nechat a odvést. To by totiž bylo pytláctví.
2: Jak je to s pojištěním následků srážky se zvěří?
22: Takové pojištění samozřejmě existuje, pokračuje ředitel úseku likvidace pojistných událostí České kanceláře pojistitelů Vladimír Krejzar.
3: Pojištění srážky se zvěří bývá buď součástí havarijního pojištění, anebo si můžete v rámci povinného ručení připojistit právě srážku se zvěří, ale automaticky třeba v povinném ručení to určitě není.
22: Právě i kvůli náhradě škody od pojišťovny je nutné zavolat policii. Posléze si totiž řidič od ní musí vyžádat potvrzení o nehodě, které pojišťovně předloží. Je taky dobré si nehodu nafotit a mít co nejvíc důkazů nejen o samotné srážce, ale i rozsahu škod.
2: Na co dalšího, kromě zvěře, si musí řidič dát pozor v podzimních měsících?
22: Řidiči musí počítat se zhoršenou viditelností. Pokračuje vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
23: Je to jednak nízké oslňující slunce, můžou tam už být zase ranní nebo večerní mlhy, takže je důležité dávat pozor na to, abych já byl viděn jako to vozidlo. To znamená, když je snížená viditelnost, tak používat světla a nikoli pouze denní svícení.
22: Při mlhách pak správně používat mlhová světla. Zadní červená mlhovka je povinná. Při jízdě v souvislé koloně je ale nutné ji vypnout, aby neoslňovala řidiče za námi. A nepříjemné překvapení taky může způsobit spadané listí, které zásadně zhorší přilnavost a roste riziko smyku.
2: Tak řidiči, opatrně, než to dostaneme do ruky, to byl souhrn od Anny Marie Huškové z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
22: Naslyšenou.
9: No a se zábleskem v očích vám teď řeknu, co se děje doma i ve světě. Čína by podle svého prezidenta Xi Jinpinga měla se Spojenými státy hledat způsoby, aby spolu globální velmoci vycházely, řekl to na úvod slavnostní večeře v Bílém domě po setkání s Donaldem Trumpem. Česká policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Potvrdili to mluvčí VZP a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. O zásahu informoval zdravotnický deník, podle kterého souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. A izraelský premiér Benjamin Netanyahu v OSN tvrdil, že Izrael zabránil Íránu ve vývoji jaderných zbraní. Před poloprázdným sálem Valného shromáždění Netanyahu taky hájil izraelskou armádu.
2: Kdo dnes sedí v české středoškolské lavici, může jednou hledat obyvatelné planety nebo zkoumat, jak ve vesmíru vzniká zlato. Nová iniciativa Generace vesmír chce studentům ukázat, že k podobnému výzkumu vede řada cest. Od astronomie přes programování až po konstrukci přístrojů. Brněnští vědci a Hvězdárna a Planetárium Brno tak chtějí mladé lidi propojit se světem mezinárodní astronomie.
4: Staň se součástí projektu Generace vesmír.
5: Posun s námi hranice poznání.
24: Generace vesmír je nový projekt, který vzniká ve spolupráci Hvězdárny a Planetária Brno, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, organizace Zvaž vědu a Vysokého učení technického, který si klade za cíl přivést středoškoláky k vesmírnému výzkumu.
25: Podle Jana Herciga z projektu Zvaž vědu vzniká řada projektů, do kterých se za několik let budou moct zapojit právě dnešní středoškoláci.
24: Třeba právě díky Evropské jižní observatoři, největší mezinárodní astronomické instituce na světě, v níž už je Česko celých 20 let členem.
25: Ta nabízí jeden z největších evropských astronomických projektů, doplňuje Tereza Jeřábková z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
26: Evropská jižní observatoř je nadnárodní organizace, která sdružuje evropské státy, aby mohly postavit dalekohledy tak velké, které by jeden stát postavit nezvládnul.
25: Česko má díky ní přístup k její špičkové infrastruktuře. Podle Jeřábkové, ale tuto možnost zatím nevyužíváme naplno.
26: My si tam v podstatě platíme ten členský příspěvek, to znamená, my tam máme možnost stavět instrumenty, mít tam inženýry, stavět ty instrumenty u nás, podílet se na tom, mít velké vědecké projekty, vést ty velké vědecké projekty. A ten plný potenciál u nás stále chybí.
25: Právě to chce Generace vesmír změnit. Evropská jižní observatoř teď v Chile staví extrémně velký dalekohled, který bude mimo jiné hledat známky života na planetách podobných Zemi. Na jeho vývoji se má podílet i Česko, doplňuje Jeřábková.
26: Pro nás je nejvíc relevantní instrument Andes, protože tam očekává očekáváme českou účast. Nějaká jeho část, doufáme, se bude stavět v České republice. Bude to revoluce pro astronomický výzkum.
25: První vědecká pozorování jsou plánovaná na konec roku 2030. Právě tehdy už mohou dnešní středoškoláci začínat svou vědeckou kariéru. A podobné příležitosti vznikají i přímo v Brně, říká astrofyzik Robert Werner z Masarykovy univerzity.
0: QVIC je česká národná ambiciózna misia. Je to vesmírný dalekohled, který bude zkoumat vesmír v ultrafialové oblasti spektra. Bude sloužit v podstatě všetkým oblastem astronomie, od explozivních javů přes hvězdy a exoplanety až po galaxie a výzkum supermasivních černých děr středo galaxií.
25: Nebo také objasnit, jak ve vesmíru vznikají těžké prvky, třeba zlato. Druhý projekt má také brněnskou stopu, doplňuje Werner.
0: BrnoSat je CubeSat a bude to brněnská družica, kde príspevkom Masarykovej univerzity je UV dalekohľad. A cieľom bude výskum obyvateľnosti planet, ktoré obiehajú okolo trpazličích hviezd.
25: K vesmírnym projektom nevedou podľa ambasadorky Hany Partelové jen astronomické obory. Generace Vesmír proto chce oslovit i budoucí programátory, elektrotechniky, strojaře, optiky nebo datové analytiky.
1: Chceme jim ukázat, že i na střední škole už se můžou zapojovat do světového výzkumu, že můžou se propojovat s výzkumníkama z Masarykovy univerzity, z VUT a dělat světový výzkum už na té střední škole.
25: První velká akce se uskuteční 8. února na brněnské hvězdárně a podle organizátorů mladým lidem ukáže, jak se ze střední školy dostat na místa, které mohou formovat světovou vědu. Z Brna Marek Jensl, Český rozhlas.
9: To, co právě posloucháte, je pořad, který se jmenuje Raň plus. Teď máme 6 hodin a 19,5 minuty. Polsko hlásí novou sabotáž, která měla uškodit i ukrajinské armádě. Podle Varšavy nebyl požár satelitní stanice náhoda. Dánsko mezitím varuje, že Rusko zřejmě plánuje hybridní útoky v příštích měsících zesílit. Z detaily je ve studiu Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej.
6: Dobré ráno.
9: Co se tedy podle polské vlády vlastně ve středu stalo a kde přesně?
6: Začala hořet státní satelitní stanice, skrz kterou dodává Varšava internet mimo jiné i na ukrajinské území. Stanice k tomu používá systémy americké firmy SpaceX a její služby Starlink. Ta stanice není zas tak blízko Ukrajině, jak by mohla být. Nachází se jižně od Varšavy ve vesnici Vola Grobovska, tedy spíš v centrální části Polska. Polský vicepremiér Krzysztof Gawkowski prohlásil, že ten požár byl vyvolaný záměrně a jeho účelem mělo být právě narušení internetového připojení pro různé instituce, včetně ukrajinské armády. Požár prý zachvátil elektrárnu a generátor a Gawkowski prozradil polské veřejnoprávní televizi TVP Info, že se událost vyšetřuje a role Ruska v tom incidentu zatím není prokázaná, ale úřady údajně mají hodně indicí, které podle něj odpovídají nové ruské, cituji, doktríně útoků. Rusko událost zatím nekomentovalo, komentoval ji naopak na dotaz novinářů polský premiér Donald Tusk a vyjádřil se ve smyslu, že se mu nelíbí něco označovat za sabotáž a ne nehodu, když není stoprocentní jistota, ale prý to, cituji, vypadá špatně.
9: No a je tahle satelitní stanice, Dominiku, pro ukrajinskou armádu nějak zásadní?
6: To bohužel nevíme obecně, ale můžeme říct, že ta satelitní internetová služba Starlink, kterou nabízí firma nejbohatšího muže světa, miliardáře Elona Muska, sehrává velmi zásadní roli při obraně Ukrajiny před ruskými útoky, třeba proto, že ji ukrajinští vojáci využívají jako nástroj komunikace na bojišti a taky při navigování dronů, což je právě teď ten hlavní prostředek toho celého konfliktu. Důležité ovšem je, že navzdory tomu požáru ta satelitní stanice u Varšavy zůstává funkční, takže ukrajinská armáda ani nikdo jiný zřejmě tedy nepocítil, jak moc je ta konkrétní jedna stanice důležitá.
9: Tak my jsme v úvodu mluvili o tom, že také Dánsko varuje před některými hybridními útoky z Ruska. Můžeme si to ještě upřesnit?
6: Ano, ty ty dánské zpravodajské služby prováděly vyhodnocení rizik nové a z toho jim údajně vyšlo, že Rusko chce hybridní válku v příštích měsících eskalovat. Nějaký útok proti zemím Severoatlantické aliance prý zůstává velmi nepravděpodobný, ale ač je jeho riziko nízké, tak údajně roste. V posledních týdnech to není jediné podobné varování. Více evropských členů na to uvedlo, že Rusko by mohlo připravovat nějaké útoky a testovat, tak nakolik jsou tyto země přesvědčené nebo oddané podporovat Ukrajinu v obraně před Ruskem. Německo tento měsíc obvinilo Rusko z pokusu o dronový útok na letišti v Saském Lipsku. Francie zase představila plán na ochranu kritické infrastruktury a míst souvisejících s obranným průmyslem. Dodejme, že Rusko jakékoliv útoky nebo plány na ně popírá, zřejmě k ním ale často používá prostředníky, aby se zapojení Moskvy popíralo s nás. Přesto důkazu o tom, že za různými incidenty v Evropě stojí Kreml, přibývá. Jinak právě Polsko ve středu informovalo i o tom, že jeho vzdušný prostor narušila ruská vojenská helikoptéra, museli k ní vzlétat stíhačky. Ve čtvrtek podobný incident hlásilo Moldavsko, jeho vzdušný prostor měli narušit 4 ruské drony, přičemž jeden dokonce vybuchnul. Rumunsko tehdy informovalo taky o jednom ruském dronu nad svým územím.
9: Tak to je Dominik Tesár ze zahraniční redakce, díky, naslyšenou.
6: Díky, hezké ráno.
9: A jenom doplním, že třeba španělský deník El Mundo napsal, že Rusko připravuje dronové útoky v Evropě, ale zaměří se na středomořské země. Podle El Mundo o této hrozbě informovala americká ústřední zpravodajská služba CIA, vlády Španělska, Francie a Itálie. Ovšem italský ministr obrany Guido Grosseto a francouzský prezident Emmanuel Macron popřeli, že by takové varování od CIA jejich země dostali. A ještě jednu informaci doplním. Severoatlantická aliance v reakci na vlnu sabotáží a incidentů, které zřejmě souvisejí s Ruskem, zintenzivňuje sdílení zpravodajských informací. Agentuře Reuters to ve čtvrtek řekl vrchní velitel aliančních sil v Evropě Alexus Grinkevič.
2: Za 5,5 minuty bude 6:30 a ve vysílání Radního plusu teď následuje přehled toho, o čem píšou zahraniční noviny a zpravodajské servery. Francie vyšle do Saudské Arábie vojáky a obranné systémy, které mají pomoct chránit důležitý ropný přístav Yanbu u Rudého moře. Prezident Emmanuel Macron to oznámil v televizním rozhovoru pro stanice TF1 a France 2. Na svém webu téma do detailu rozebírá třeba německý týdeník Spiegel.
9: Francie podle něj poskytne Saudské Arábii také radary a další obranné systémy. Macron zdůraznil, že cílem je ochrana přístavu a energetické infrastruktury, nikoli zatažení Francie do konfliktu. Vzhledem k výraznému růstu cen benzínu je podle Macrona ochrana energetických dodávek pro Francii důležitým tématem. Za jejich zdražováním vidí především mezinárodní konflikty na Blízkém východě, pokračuje Spiegel.
2: Francouzský prezident zároveň zmínil možnost koordinovaného uvolnění strategických zásob ropy. Odmítl naopak představu, že by vyšší zdanění ropných společností samo o sobě vedlo k nižším cenám na čerpacích stanicích. Francouzské zásobníky plynu mají být během několika týdnů naplněné z 80%. Paříž chce usilovat také o zmírnění napětí na Blízkém východě a stabilizaci energetických trhů.
9: Významná část rozhovoru se týkala také bezpečnosti Evropy. Macron podle Spiegelu varoval před rostoucí hrozbou ze strany Ruska. Obvinil Moskvu z rozšiřování nepřátelských a kriminálních aktivit vůči evropským státům. Paříž se podle Macrona musí připravit i na možnost podobných útoku, jaký byl, a tím se vracíme k předchozímu příspěvku, nedávný zmařený dronový útok na letiště v Lipsku, dodává web německého týdeníku Spiegel.
2: Další téma. Ve středu překonalo Lamaňský průliv na malých člunech 781 migrantů. Jde o nejvyšší číslo během jediného dne v letošním roce. Za 24 hodin připlulo do Británie 10 člunů, každý v průměru s téměř 80 lidmi na palubě. Všímá si toho britský deník Times.
9: Celkem už letos do Spojeného království přes Lamaňský průliv dorazilo přibližně 18,5 tisíce lidí. To je podle předběžných údajů britského ministerstva vnitra o 42% méně než ve stejném období loni. Britské úřady ale tento týden zaznamenaly také dva případy, kdy čluny dorazily k britskému pobřeží, aniž by je po cestě zachytila pobřežní stráž. Od začátku evidence v roce 2023 se přitom něco podobného stalo jen jednou.
2: Britské ministerstvo vnitra proto, jak podotýkají Times, nařídilo mimořádnou kontrolu zabezpečení zavření hranic. Vláda uvedla, že při omezování průjezdů dosáhla pokroku, zároveň ale připustila, že je potřeba postupovat důrazně.
9: Nejnovější údaje o migraci přes Lamanšský průliv, nebo jak říkají Britové British Channel, vyvolaly kritiku opozičních konzervativců. Stínový ministr vnitra Chris Philp upozornil, že od nástupu lejbristů k moci v roce 2024 překročilo průliv více než 83 tisíc lidí. Konzervativci tvrdí, že vláda ztratila kontrolu nad hranicemi a dlouhodobě prosazují ukončení ubytování migrantů v hotelech. Zároveň chtějí zrušit také dávky pro lidi, kteří v zemi pobývají nelegálně. Tak tolik britský deník Times.
2: No a Tokio zvažuje zavedení nové vyhlášky proti odhazování odpadků. Metropolitní vláda chce reagovat na rostoucí množství odpadů v turisticky vyhledávaných částech města. Podle deníku Japan Times chce guvernérka Yuriko Koikeová spolu s odborníky hledat účinná opatření, včetně pokut.
9: Některé části Tokia už vlastní pravidla zavedly. Rušná čtvrť Shibuya od června ukládá za odhození odpadků pokutu 2000 jenů, tedy asi 270 korun. Tento přestupek přitom kontrolují hlídky, včetně pracovníků schopných komunikovat v několika jazycích. V Shinjuku přitom podle Japan Times platí zákaz odhazování plechovek ve vybraných oblastech už od roku 1997. V tomto případě může pokuta dosáhnout až 20 tisíc jenů. Od října se zákaz rozšíří také na další obaly od jídla.
2: Metropolitní vláda plánuje

0: Projevy, proslovy, prohlášení, ostrá slova i opatrné návraty k jednacímu stolu. Valné shromáždění OSN, vystoupili na něm Trump, Zelenský, Pezeškán i Pavel. Jak to dopadlo? Na místě byla americká zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová a v podcastu Vinohradská 12 po 10. hodině se jí bude ptát Matěj Skalický. Vinohradskou 12, ale už teď můžete poslechnout na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz.
1: No ale v půl sedmé si můžete poslechnout zprávy Moniky Vrchotové.
2: Český rozhlas Plus.
3: Hezké ráno. Francouzský prezident Emmanuel Macron přiznal možnou hrozbu dronového útoku. Francie by podle něj, stejně jako letiště v německém Lipsku, mohla čelit pokusu o úder s pomocí bezpilotního letounu naloženého výbušninami. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanice TF1 a France 2. Oznámil taky, že Paříž pošle vojáky do Saudské Arábie, aby pomohli chránit tamní klíčový přístav Yanbu, kam vede ropovod. Policie zasahovala včera v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Podle zdravotnického deníku zásah souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server Odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva příbramské nemocnice. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné pít ani ji používat k vaření. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace není zdraví ohrožující. Vodu lidé můžou používat k osobní hygieně a k sanitárním účelům. Kazachstán dnes drží státní smutek. Prezident Kasym-Žomart Tokajev ho vyhlásil kvůli úmrtí 12 vojáků, které při cvičení v Kaspickém moři smetla vlna. 3 vojáky záchranáři z vody vyprostili živé. Námořnictvo dál pátrá po 2 pohřešovaných. Neštěstí podle kazachstánských úřadů způsobilo nečekané zesílení větru. Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené. Nakoupit je proto potřeba už v neděli. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jen prodejny na letištích, nádražích nebo čerpacích stanicích. Svaz obchodu a cestovního ruchu restrikce kritizuje. Lidé si podle něj na systém ani po 10 letech nezvykli. Správa železnic pokračuje v přípravě prvních vysokorychlostních tratí. Na 100-kilometrovém úseku mezi Olomoucí a Ostravou teď pracují geologové. Pomocí sond zjišťují podmínky třeba pro výstavbu 700-metrového tunelu nedaleko obce Slavíč na Přerovsku. Stát taky dál vykupuje pozemky. Stavba má začít v roce 2029. A začal mezinárodní festival ilustrace a komiksu Lustr. V pražské Holešovické tržnici vystavují desítky umělců z celého světa. Jejich hlavním tématem je ochrana přírody. Na řadě je doprava na Pražském okruhu ve směru z D1 k letišti. Nejprve počítejte s kratším zdržením před omezením mezi Jesenicí a Vestcem a poté už s výraznějším od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Pokračuje totiž regulace vjezdu do Cholupického tunelu a to kvůli odklízení následků nehody na 11. kilometru. Celkové zdržení může být až půlhodinové. Na D1 před Brnem směrem z Prahy pak popojíždí kamiony od Kývalky z kilometru 182 před Popůvkami, mi přibrzdí i osobní auta v levém pruhu. Šťastnou cestu! Dnes bude zataženo až oblačno, výjimečně se objeví slabý déšť, a to na severu a severovýchodě a hlavně na horách. Teď může být také ojediněle mlhavo, na jihozápadě Čech naopak bude zpočátku slunečno a odpolední teploty dnes 13 až 18 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
0: A posloucháte nás 3,5 minuty po půl sedmé dnes s Tomášem Pavlíčkem a Martinem Matějkou. Premiér Babiš posiluje v realitách v Praze, skončí lichvářské kličky s podnikatelskými úvěry nebo nejasnosti kolem nové vlády, nové rady vlády pro lidská práva. To jsou některá témata, která vybrala z dnešních novin ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Tak jaké reality šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš koupil?
4: Tak píše o tom Deník N, který zjistil, že Babišův fond Hartenberg se stal už na začátku letošního roku majitelem rozlehlého kancelářského komplexu v pražském Karlíně. Jde o kancelářskou budovu Zircon Office Center. Šéf a menšinový spoluvlastník

0: Hartenbergu Josef Janov v deníku N vysvětlil, že zatím o tom firma nikde nic neříkala, protože prý připravuje vizualizaci nového designu té budovy a také, že prý není ještě zcela jasné, jak skupina s tou rozlehlou budovou nakonec naloží. Mohou tam být prý kanceláře, obchody nebo byty nebo kombinace všeho. A jinak je to už několikátá investice Hartenbergu, jak deník N připomíná, právě do pražských nemovitostí. A je mezi nimi také řada bytových projektů, což mě zaujalo, že možná premiér se rozhodl vzít situaci z byty do vlastních rukou.
1: Hospodářské noviny píší o konci lichvářských kliček. Co to znamená?
0: Tak jde o takovou novodobou lichvu, jak to popisují Hospodářky, což je nechvalná praxe různých vykuků, kteří poskytují lidem nevýhodné podnikatelské úvěry, zajištěné jejich domy, v kterých ti lidé často bydlí a pak o ně kvůli těmto půjčkám přijdou. Ministerstvo financí nyní tedy podle zjištění Hospodářek dokončilo novelu zákona, která by měla ty drobné podnikatele nebo prostě jen takové lidi s ičem v úvozovkách proti těmto praktikám lépe chránit. Ten problém těch podnikatelských úvěrů totiž je, že oni nemají tak přísnou bankovní regulaci, takže oni ty různé firmy nacpou prostě tyhle úvěry lidem, kterým by už banky prostě nepůjčily, pak čekají na první nesplacenou splátku a lidé přijdou o ten dům. Ještě mě zaujalo v těch Hospodářkách, že oni se odvolávají na odbornou studii Moderní lichva, která došla k závěru, že kvůli těmto praktikám už přišly o střechu nad hlavou desítky tisíc lidí.
1: No a co zajímavého jste našla v takové Mladé frontě dnes?
0: Našla jsem tam kůrovce.
1: A jak se tam dostal?
0: Dostal se tam v textu, který... Nemyslím, že tam má jenom fotku, ale dostal se tam tak, že text popisuje, že na české lesy údajně se blíží další kalamita, protože letošní rekordně teplý a suchý rok je ideální pro kůrovcové rojení a vlastníci lesů se podle listu obávají, že ta další kůrovcová kalamita nezasáhne jenom smrky, jako to bylo dříve, ale i borovice nebo jedle a vyčítají také vlastníci lesů, tedy ministerstvu zemědělství, že nevěnuje dostatek peněz na péči o lesní pozemky a že v rozpočtu na příští rok tam na tento účel chybí 2 miliardy korun.
1: No a tématem dnešních deníků je také nové složení Rady vlády pro lidská práva. Tak co se píše o tomto?
0: Je to tak, píše o tom, jak deník N, tak třeba i Dnešní právo, kabinet Andreje Babiše do této rady v pondělí nově jmenoval nové členy a noviny se nad některými jmény hodně pozastavují. Jmenovitě jde o advokáta ultrakonzervativní aliance pro rodinu Jakuba Kříže nebo aktivistu vystupujícího proti změnám pohlaví Daniela Blacka. Část odborníků je totiž, jak píše právo, z výběru rozčarovaná, připomíná názory a postoje některých nových členů, právě třeba advokáta Kříže, který je kromě té aliance pro rodinu spojován i s Hnutím pro život. Obě organizace vystupují třeba proti interrupcím nebo některým formám antikoncepce, což je zajímavé z pohledu lidských práv pochopitelně a jejich dodržování. Zajímavou postavu je také Daniel Black, kadeřník a aktivista, který v minulosti prošel tranzicí pohlaví a nyní to považuje za chybu a ze svého kroku tedy obvinuje systém, který mu to umožnil. A co mě ještě zajímalo, deník N se ptá prostě na otázku, kdo ty členy nebo ty nominace vůbec do té vládní rady vybral a zeptal se na to zmocněnkyně pro lidská práva a také poslankyně za ANO Taťány Malé a ta řekla, že o tom vůbec neví a sama ty nominace kritizovala.
1: Tak to byla témata, která vybrala z dnešních novin ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Jano, děkujeme moc za tento podrobný výběr a souhrn. Naslyšenou.
0: Také děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
2: Plek a kříž, to by mohl být název nějakého filmu nebo něco takového.
0: No, asi by nebyl by asi pro malé děti.
1: Ale bez kůrovce.
2: Ano. Tak pojďme dál. Etická komise fotbalové asociace uložila brankáři Marku Kalinovi za úplatkářství a ovlivňování zápasů rekordní trest, zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 tisíc korun. Trestné činnosti se dopouštěl od roku 2021, především v dresu třetiligového Zlínska, které bylo za trest přeřazeno do nejnižší soutěže. Podle etické komise Kalina utkání manipuloval svými výkony na hřišti, ale zajišťoval i vypsání a podání takzvaných live sázek. Dostal nejvyšší možný trest, protože působil i jako organizátor sázek, a to systematicky a další dobu. A podle předsedy etické komise Martina Holuba hráči přitížila i další okolnost.
3: Páchání disciplinárních přečinů, respektive zisk obohacení z nich plynoucí, bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče. Když to řeknu jednoduše, tak o moc horší už to být nemůže, a proto ten maximální zákazový trest.
2: Podle komise FATCHRu Kalina mimo jiné několikrát přijal úplatek ve výši od 1 do 2 tisíc eur od funkcionáře Pavla Bímy, aby svými výkony ovlivnil výsledky Zlínska. Proti 20-letému zákazu činnosti se může odvolat. O jak mimořádný případ se jedná, mluvil se Věrou Štechrovou hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek.
4: Je zcela mimořádný, opravdu rekordní, byť zrovna z té současnosti o rekordy si myslím nikdo nestojí. Samozřejmě je potřeba odlišovat korupci a sázkařský problém, čili match fixing, protože pokud se budeme bavit o rozsahu korupce v českém fotbale, tak tady byl mnohem větší případ v roce 2004, ale netýkal se sázek. Čili pokud jde o sázky, je to ten největší případ, a případ brankáře Kaliny je opravdu zatím z těch všech nejhorší, protože tam se jednalo tady opravdu o zapojení do 11 vlastně přečinů nebo do 11 případů a propadl ten trest na těch 20 let pokuta půl milionu. To tady opravdu ještě nebylo a neříkal jsem to s žádnou radostí.
5: Jak si vysvětlit, že se brankář mohl na ovlivňování těch zápasů podílet řadu let? Čemu se to dá přičíst?
4: Dá se to přičíst tomu, že ten problém je tady dlouhodobě. Ten tady trvá opravdu roky. Týká se to obou částí v uvozovkách fotbalové republiky, to znamená Moravy i Čech. My jsme tím svědky té moravské větve korupce. Já jsem naprosto přesvědčen o tom, že se dočkáme i případů, které vyplynou v těch nižších soutěžích v Čechách. Prostě je to ten polosvět, je to ta šedá zóna, ty sázkařské mafie tady působí a bohužel si vytipovávají hráče, kteří třeba mají i ekonomické problémy, ví se to o nich. Oni jsou rádi, když na úrovni třetí ligy, když dostanou třeba úplatek 25 tisíc, 50 tisíc, jsou ohromné peníze na tuto úroveň, je to lákavé. Zcela klíčovým faktorem je zapojení policie, protože já zase zkušenosti vím, že můžeme jako novináři třeba popisovat ty případy, dokonce ukazovat i na ty viníky, jež jména padají, ale pokud se do toho nezapojí policie takovým způsobem, jak mi to udělala, tak to vyznívá roztracena velmi často.
5: Dá se říct, a teď jako laik opravdu nevím, jak velké peníze se točí v sázkách. Ve třetí lize fotbalu já v podstatě netuším, proč by lidé měli sázet na třetiligový fotbal, když ten sport už asi nebude úplně nejvyšší kvality a ještě navíc tuší, že asi se tam tohle děje.
4: Chápu tuhle otázku, vlastně tam je méně vidět. To je podobně jako s korupcí vlastně v nižších soutěžích, která se tady rozmohla za éry Romana Berebra. V té první lize se ty věci mohou dít taky, ale přeci jenom pod větším drobnohledem. Tady máte mnohem větší šanci prostě ovlivnit výsledek zápasu i takové věci, jako je počet gólů, teď to přežijeme, řeknu to velmi obecně, sází se i na počet rohů, karty a podobně. A ty mafie prostě to dokážou nabrat tolik sázek, je to věc hlavně asijských, si myslím, sázkových gangů, že se zaměří přesně právě na ty soutěže, kde to není tolik vidět a kde si myslím, velmi snadno dokážete si vytipovat právě hráče, kteří jsou náchylní k tomu se do toho zapést. A jak jsme to udělali jednou, tak už z toho nemusí být.
5: Jsou vydíratelní.
4: A bohužel to sahá až do dorostenecké ligy, což je pro mě největší zvěrstvo.
5: V dokumentech té fotbalové etické komise figuruje často jméno Pavla Bímy, bývalého rozhodčího někdejšího funkcionáře z Línska. Ten byl i ve vazbě, tak kdo je ve fotbale Pavel Bíma?
4: To řeknu takhle, Pavel Bíma je prostě jedna z nejznámějších firem. Pokud jde o zapojení rozhodčích do, nechci přímo třeba nekalostí, nechci mu něčem křivdit, když je to velmi, velmi, řekl bych, jednoduché, ale prostě patřil do takové zavedené skupiny rozhodčích, u kterých jste prostě věděli, že mohou být náchylní k tomu ovlivňovat zápasy. Ať už z důvodů sázení, anebo prostě jiných z důvodů, že nějaký tým si to v fuzovkách objedná u různých zprostředkovatelů, a tam říkám čaraděvové třetí, druhé a třetí kategorie, kteří se pohybují v tom fotbale, jsou takovými prostředníky. Takže bohužel já to řeknu, je to bývalý rozhodčí, známá firma, bývalý šéf z Hlínska, čili klubu, který prosul zapletením do té aféry a je prostě velmi známý člověk.
5: Bohužel ve špatném slova smyslu. Hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek, děkuji, naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
2: Tak teď posloucháte Český rozhlas Plus a můžete si poslechnout i informace z ekonomiky. Akcie ve Spojených státech ve čtvrtek převážně oslabovaly obchodování, ale nakonec skončilo bez výraznějších změn. Investoři dál sledují situaci na Blízkém východě. Od denních minim se akcie odrazily po zprávě agentury Reuters, podle které američtí a iránští vyjednavači zkoumají dohodu o znovu otevření Hormuzského průlivu.
1: Německé firmy propouštějí víc než podniky v jiných evropských zemích a počet zaměstnanců společnosti z hlavního indexu frankfurtské burzy DAX se za celosvětově snížil o 1,2%. Na konci roku 2025 zaměstnávali 4,6 milionů lidí.
2: A Hormuzským průlivem, o kterém jsme teď právě mluvili, proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady bylo převezeno asi 22 milionů barelů ropy.
1: Celosvětovým herním průmyslem letos nejspíš nezahýbe žádný český titul, jako tomu bylo loni s hrou Kingdom Come Deliverance 2. Přesto se ale českým vývojářům daří. Podobně jako loni se očekává vydání zhruba 40 her, většinou na počítač nebo herní konzole. Podle Asociace českých herních vývojářů navíc přibývají nová vývojářská studia.
6: Bylo to tak dávno. Fonopolis. Město plné amprionů.
7: Jednou z letošních novinek je adventura Fonopolis. Odehrává se ve stejnomenném městě, které pomocí amplionů a zvukových příkazů ovládá autoritářský vůdce. Hlavním hrdinou hry je popelář Felix, který začne vzdorovat.
8: Prodejně se hře daří dobře po celém světě. Největšími trhy jsou Čína, Spojené státy, ale i v Česku se hra prodává s ohledem na velikost místního trhu velmi slušně.
7: Říká Lukáš Konce z vývojářského studia Amanita Design, které stojí mimo jiné za úspěšnými tituly Machinarium nebo Samorost. Podle Asociace českých herních vývojářů by měl počet vydaných českých her za letošní rok dosáhnout asi 40, podobně jako loni. Jak ale říká za asociaci Pavel Barák, vydělat dokážou i studia, která zrovna nové tituly nepředstavují.
9: Ty velký etablované firmy jako SC Software nebo Bohemia Interactive, těm se dlouhodobě daří, funguje jako na jiných modelech, oni vydávají ty DLCčka, vydávají jedný různý rozšiřující obsah a ten je nějak spoplatněný.
7: Právě největší herní studia, jako jsou Warhorse nebo SCS Software, pořád táhnou český herní průmysl, kterému se poslední dobou daří. Už v roce 2023 skokově vzrostl obrat českých herních firm na víc než 9 miliard korun a v posledních dvou letech se ho dařilo udržovat, říká Barák.
9: Ale skutečně je to vizitka hlavně těch top 10, řekněme, největších firem a moc to nevypovídá o těch dalších 90% ostatních studií. To je právě určitá disproporce.
7: Naprostá většina ze 178 studií v Česku jsou menší firmy. Podle dat asociace má 76% českých studií méně než 10 pracovníků a ty bojují o přežití. Jedním takovým je studio Charles Games, ve kterém pracuje Lukáš Kolek.
10: My hodně diverzifikujeme to, co děláme, a to je to, proč jsme udržitelní v tenhle ten moment. Kdybychom spoléhali na jeden titul a na to, že třeba fakt jako hodně dobře dopadne, tak to v situaci, jak ten dnešní trh vypadá, mi osobně přijde velmi, velmi riskantní, speciálně pro menší studia.
7: Charles Games teď dokončují hru s názvem We Grew Up in War. V překladu Vyrostli jsme ve válce. Hráč díky ní nahlédne do vzpomínek dětí, které si pamatují období války v Sarajevu nebo na Ukrajině. Vydání bylo původně naplánované na letošní rok, nakonec ale hra vyjde až příští rok v dubnu.
10: Pokud se bavíme o We Grew Up in War, tak ten žánr, což jsou válečné hry, příběhové hry, a spíše jakoby indie produkce, tak tam se dá asi očekávat prodeje v řádech desítek tisíců, což je zhruba nějaká jako rozumná míra. Spíš by byl velké překvapení, kdybychom se dostali do 6-ciferných čísel.
7: Studio se chce i kvůli velkému množství projektů rozšiřovat a není v Česku jediné, které nabírá nové zaměstnance. V Česku teď na výrobě her pracuje 3092 pracovníků. Letos jich má podle Asociace českých herních vývojářů přibýt dalších 260. Ve světě je přitom trend úplně opačný. Mimo jiné kvůli rozvoji umělé inteligence spíš vývojářská studia zaměstnance propouštějí. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: Národní rozpočtová rada kritizuje plánovaný schodek rozpočtu. Tímto tempem může Česko podle ní rychle narazit na dluhovou brzdu. Kdy to hrozí a proč je vysoký schodek státního rozpočtu podle ekonomů problém, tak to nám teď přiblíží Anna Marie Hušková z domácí redakce. Dobrý den.
11: Dobré ráno.
2: Tak my jsme tady před chvilkou mluvili o střetech se zvěří, teď o střetu s dluhovou brzdou. Co konkrétně říká Národní rozpočtová rada na návrh státního rozpočtu na další roky?
11: Národní rozpočtová rada nepovažuje hospodaření státu za dlouhodobě udržitelné. Naopak Česko může kvůli rozvolnění rozpočtové politiky narazit na dluhovou brzdu o 3 roky dřív, než se čekalo, už v roce 2034. Spustit se má při dosažení dluhu 55% hrubého domácího produktu. V roce poté bude vláda muset předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového rozpočtu. Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla není teď tak velkému zadlužování důvod.
12: Takovéhle navýšení schodku od roku 25 do roku 27, takováhle expanze nemá žádné rozumné srovnání v moderní historii České republiky.
2: A co na to říká vláda?
11: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO riziko nárazu na dluhovou brzdu odmítá a vyjádření předsedy rady Mojmíra Hampla označuje jako politické hodnocení. Druhý nejvyšší schodek v historii Česka obhajuje rekordní výši investic.
13: Investice dosáhnou historické úrovně, blížící se 290 miliardám korun.
11: Ministerstvo financí taky upozorňuje, že Národní rozpočtová rada nezahrnuje do výpočtu záměr snižování schodek od roku 2028. V tom dává ministerstvu zapravdu i ekonom Petr Jánský z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také z Centra veřejných financí. Výrazně se teď zadlužovat a pak šetřit mu ale nepřijde rozumné.
14: To nedává smysl teď se zadlužovat tak výrazně v tomto a příštím roce a pak výrazně šetřit bez toho, abychom věděli, kde šetřit. Když nemáme ekonomickou krizi, ekonomika relativně roste, tak není důvod dělat tyto velké skoky.
2: A co si podle Janského můžeme vzít ze zprávy rozpočtové rady?
11: Detailní výpočty Národní rozpočtové rady pomáhají chápat současný státní dluh a jeho zhoršování v dlouhodobém horizontu. Petr Janský taky upozorňuje, že plány jsou jedna věc a realita druhá. Výše dlouhodobých investic, na kterou se ministerstvo odvolává, je podle něj srovnatelná s ostatními roky. Hlavní problém rozpočtu vidí jednoduše v tom, že výdaje rostou mnohem rychleji než příjmy.
2: Takže ta výše dluhu je jinak v pořádku a hlavní problém je v tom, jak rychle roste?
11: Zhruba tak to vidí i ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Podle dat rostl český dluh mezi lety 2020 až 2025 třetím nejrychlejším tempem v Evropské unii. Skrz investice cesta z dluhu podle Klímové nevede.
0: Pokud jde o ty investice státu do dopravní infrastruktury obrany, o kterých mluví vláda, tak je určitě dobře, samozřejmě, že je dělá, protože jsou nutné opravdu pro fungování státu, ale není to tak, že by každá investovaná koruna v této oblasti automaticky přinesla nějaký násobek v podobě příjmů státu, většinou je totiž ta návratnost těchto investic nižší než jedna.
11: Klímová upozorňuje taky na vysoké úroky z půjček, které letos vycházejí na 130 miliard a příští rok zhruba na 145 miliard korun.
2: Tak to všechno nám shrnula ve studiu Anna Marie Hušková z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
11: Naslyšenou.
1: Za 6,5 minuty bude 7 hodin a teď pro vás máme v Ranním plusu komentář. V tom dnešním se náš zahraniční politický analytik Jan Fingerland zabývá společnými body války na Ukrajině a konfliktu na Blízkém východě.
15: Světem obchází strašidlo třetí světové války, která by prý mohla vypuknout kvůli bojům na Ukrajině nebo na Blízkém východě. Jenže tyto konflikty už světové jsou a dokonce začínají splývat. Zatím poslední dějství americko-íránské války se odehrává v úžině Bab al-Mandab, kde jemenští husijové možná budou schopni blokovat klíčovou dopravní cestu mezi Evropou a Asií. Jde asi o součást íránské strategie. Írán ostatně dlouhodobě používá své spojence v Libanonu, Palestině, Jemenu, Iráku a dříve i v Sýrii pro prosazování svých zájmů. Mnohem méně je známo, že Teherán rozšířil své aktivity v Africe, například v Mauritánii, a prostřednictvím Hizbaláhu už mnoho let působí v Latinské Americe. Stejně tak je známo, že Spojené státy mají mnoho vojenských základen v zemích Perského zálivu a mnoho z nich bylo použito i pro boj s Íránem, který na oplátku střílel i na tyto země. Jenže tento konflikt se týká téměř všech států široké oblasti, včetně Izraele nebo Turecka, ale třeba i Azerbajdžánu nebo Pákistánu, a zprostředkovaně se pak týkají i tak vzdálených států, jako je Indie nebo Maroko. Jde samozřejmě o mnoho převrstvených konfliktů a neustále se měnících aliancí. Tak trochu světová je i válka na Ukrajině. Nejde zdaleka jen o to, že Kyjev získává vojenskou, finanční a diplomatickou podporu od Spojených států nebo Evropy, případně že Rusko se opírá o nesourodou skupinu zemí od Běloruska přes Čínu a Irán až po KLDR. V určitém ohledu vznikl kolem ruské vojenské mašinerie ekonomicko-technologický konglomerát, v němž každý zúčastněný stát našel nějakou dlouhodobou roli, od dodávek zbraní přes prodej ropy až po podporu pomocí satelitního navigačního systému. Rusko-ukrajinská válka se také odehrává na území vzdálených států, jako tom víme po výbuchu ve Vrběticích. Rusko nyní už regulárně přeneslo hybridní útoky na území Evropské unie, v poslední době to byly cíle v Německu. Ovšem i útok na plynovod Nord Stream z roku 2022 pravděpodobně spáchala ukrajinská tajná služba. V Německu má už brzy začít proces s bývalým agentem ukrajinské tajné služby. Ukrajinci v zákulisí bojují proti Rusku i jinde. Podporují pravděpodobně povstalce v Mali při útocích na ruské jednotky v Africe. Kyjev také zřejmě stojí za atentáty proti ruským zájmům i na území evropských států. Například šlo o likvidaci ruského podnikatele v Monaku. Ukrajina také pomocí dronů podporovala syrské povstalce proti Bašaru Asadovi. Asad byl spojencem Iránu, ale také Ruska, kam nakonec uprchl. Je možné pozorovat, jak se oba konflikty slévají do jednoho. Ukrajinci letos v červenci v Kaspickém moři zaútočili přímo na iránskou logistiku, což byla odpověď na dodávky dronů Šáhid Putinovu Rusku. Izraelský expremiér Jair Lapid před několika dny prohlásil, že pokud se vrátí k moci, bude usilovat o zbrojní spolupráci s Kyjevem. Je možné, že nějaký druh tajné spolupráce přinejmenším ve zpravodajské oblasti už dávno běží. V Izraeli i na Ukrajině se už dávno ozývají lidé, podle kterých válka v Gaze a válka na Ukrajině jsou dvě bojiště jednoho širšího konfliktu. V jednom komentáři nelze ani vyjmenovat všechny důvody, proč považovat obě války za součást velkého konfliktu a kde všude ve světě tato válka probíhá. Obavy ze třetí světové války jsou samozřejmě na místě, je ale také možné říci, že už se odehrává, ale podobně jako ta studená, se odbývá hlavně na periferii, přinejmenším z hlediska střední Evropy.
1: Slyšeli jste ranní komentář od zahraničně politického analytika Českého rozhlasu Jana Fingerlanda.
2: 100 let po svém prvním koncertu se rozhlasoví symfonici vrátili ke svým začátkům před zaplněným Rudolfínem, zopakovali program, kterým v roce 1926 zahájil svou historii orchestr Radiožurnálu. Za dirigentským pultem je řídil jejich nový umělecký šéf Elias Grandi.
5: Rozhlasový
16: rozhlasoví symfonici zahráli Smetanu, Beethovena, Dvořáka a na závěr i Fibicha. Právě po jeho druhé symfonii se Dvořákovou síní rozezněl hlasitý potlesk. Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
17: Úžasný, úžasný.
18: Úplně nadšený, dirigent byl skvělej.
17: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával, a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný. My jsme seděli ve druhý řadě, takže jsme viděli ty housisty úplně bezprostřední. To byl zážitek krásný.
18: A byli jsme poprvé v Rudolfínu a to je zážitek do konce života.
16: Že jste byli poprvé na rozhlasových symfonicích?
18: Ano.
17: No, no, úžasný večer.
18: A ještě to byl dárek narozeninám.
17: Já takže to dostal narozeninám ty lísky.
16: Takže jste slavili.
17: No jasně.
16: Jak se vám to líbilo?
19: Moc se mi to líbilo. Moje oblíbená sekce byla ta, kde nejvíc na to dejchaj. Byla to úplně náhoda, vlastně jsme si hledali jenom nějaký program na tento týden a tohle se nám hodně zalíbilo, tak jsme si řekli, že i v pracovním týdnu se musí zajít na kulturu.
16: Poslat vaše křestní jméno?
19: Zuzana.
16: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna na podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
6: Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
1: Sedm hodin je s vámi Ranní Plus a dnes vás jim provázejí Martin Matějka
2: a Tomáš Pavlíček.
6: Český rozhlas Plus.
2: A o jakých tématech budeme v příštích minutách mluvit? Washington a Peking si dávají další čas na obchodní dohodu. Zásadní rozpory mezi nimi ale trvají.
20: We represent different systems, but we've never gotten along better.
2: Co summit Donalda Trumpa a Xi Jinpinga skutečně změnil?
1: Německá novinářka rok klamala ruské zadavatele a sledovala fungování sítě využívané k hybridním operacím. Co její infiltrace odhalila o ruských aktivitách v Německu?
2: A sucho bude podle hydrologů častější a dražší. Češi se ale zároveň učí s vodou hospodařit lépe. Stačí to na změny, které přináší oteplování klimatu.
1: Než se k tomu ale dostaneme, uslyšíte zprávy s Monikou Vrchotovou.
21: Pěkné páteční ráno. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu na půdě OSN tvrdil, že Izrael zabránil Íránu ve vývoji jaderných zbraní. Před poloprázdným sálem Valného shromáždění Netanyahu taky hájil izraelskou armádu. Pouze přes video vystoupil v OSN palestinský prezident Mahmud Abbas. Americká administrativa mu neudělila víza.
22: Izraelská politika podle Abbase už neohrožuje jen dvoustátní řešení konfliktu, ale existenci Palestinců v jejich domovině. Palestinský prezident kritizoval rozrůstání izraelských osad na západním břehu Jordánu a ničení pásma Gazy. Izraelský premiér Netanyahu následně důrazně odmítl, že by jeho stát v Gaze páchal genocidu. Naopak připomněl masakr hnutí Hamas proti Izraelcům. Izrael se podle Netanyahu bude dál bránit a bude vítězit, protože nemá jinou možnost. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
21: Více projevy palestinského prezidenta a izraelského premiéra rozebereme v následujícím vysílání Ranního plusu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nesouhlasí s tvrzením Národní rozpočtové rady o neudržitelnosti veřejných financí. Předseda rady Mojmír Hampl řekl, že se kvůli rozvolňování rozpočtových pravidel přiblížil okamžik, kdy Česko narazí na takzvanou dluhovou brzdu. Původní odhady mluvily o roce 2037, teď se termín posunul na rok 2034. Zprávu o stavu veřejných financí Schillerová označila za politické prohlášení.
23: Zavázali jsme se ke snižování deficitu. My jsme přesvědčili Evropskou komisi o tom, že potřebujeme větší míru zadlužení v roce 2027, protože jsme zdědili neuvěřitelným stavu veřejné finance, kde byly nadhodnocované příjmy, podhodnocované výdaje. Víte, že rok 2026 tam chybělo něco mezi 70-90 miliardami.
21: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka.
6: Český rozhlas Plus.
3: když chcete vědět proč.
21: Ve 12 obcích severně od Prahy by lidi neměli pít vodu z vodovodu ani po převaření. Oznámili to středočeské vodárny, které naměřily zvýšené koncentrace olova ve vodojemu Odolena voda. Ten zásobuje třeba Zdiby, Husinec, Klecany, Řeš nebo Máslovice. Podle hygieniků ale lidem nehrozí zdravotní potíže, když omylem menší množství vypijí. Středočeské vodárny postupně zajišťují cisterny s pitnou vodou. V Odoleně vodě dnes školy a školky nebudou vařit. Podle starosty Ondřeje Prášila, který kandiduje za nezávislé v letošních volbách, proto rodiče mají dětem zajistit jídlo i dost pití. Čeští advokáti si nastavili vlastní pravidla pro využívání umělé inteligence. Na svém webu třeba nesmí spustit automatické rady takzvaných chatbotů. Odpovědi vygenerované AI totiž musí vždy zkontrolovat advokát.
4: Modely AI dnes advokáti využívají třeba k rešerším, říká členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
8: Pokud si někdo nechá vygenerovat rešerše judikatury, tak samozřejmě musí ověřit, jestli ty případy skutečně jako existují a jestli se v nich pojednává o tom, co ta umělá inteligence tvrdí.
4: Právě halucinace neboli výmysly umělé inteligence řešily už i některé české soudy. I ty ale budou s AI zanedlouho pracovat, říká zakladatel Centra pro digitalizaci a AI v justici a místopředseda Pražského vrchního soudu Roman Horáček.
9: Nikdy to nedopadne tak, že by v té soudní síni seděl robot.
4: Nejdříve by AI mohla podle Horáčka pomáhat ve správních řízeních, například s pokutami za parkování. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
21: Měsíc poté, co záplavová vlna zabila bezmála 1500 lidí a více než 5 500 jich je stále nezvěstných, se Nepál znovu obává velké vody. Z Bengálského zálivu se nad něj posouvá oblačnost, která podle meteorologů přinese extrémní srážky. Úřady proto přikročily ke konkrétním opatřením.
24: V Nepálu už nepřetržitě prší druhý den v kuse a hladiny řek se rychle zvedají. Zakázaná je doprava mezi městy a provinciemi od soumraku do brzkého rána. Úřady ve vysokohorských okresech Himaláje dostali příkaz, aby kontrolovali dodržování zákazu treků a turistických tur. Na několika místech jižního a západního Nepálu už voda podemlala silnice a půdní sesuvy zavalily řadu přístupových cest. Po dopravních nehodách jsou hlášeny první oběti. Mimořádně silné srážky mají nad celou zemí trvat až do pondělí. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
21: Posloucháte zprávy Plusu. Lidé můžou ode dneška navštívit opravený průmyslový palác v Praze. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října. Všechny jsou už vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a také levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008, říká předseda představenstva výstaviště Tomáš Hybl.
25: Tady se instalovala celá řada hlásičů, je tady možnost zhášecího systému, ale ten plný protipožární systém byl realizovaný jenom v levém křídle, protože to bylo jako novostavba.
21: Rekonstrukce průmyslového paláce trvala skoro 5 let a stála asi 3 miliardy korun. Víc než 100 snímků nabídne letošní filmový festival Finále Plzeň. V Měšťanské besedě ho otevře dnes v 19 hodin snímek Divočina. Kvůli velkému zájmu diváků už organizátoři přidali další projekce některých filmů. A právě diváci budou mít letos vůbec poprvé možnost filmy hodnotit, říká ředitelka festivalu Eva Veruňková-Košařová.
26: My už jsme o tom uvažovali celkem dlouho a i diváci si o ní říkali, ale naznali jsme, že oni i filmaři si o ní říkají a i pro ty filmaře je to samozřejmě velmi důležitá zpráva o tom, jak ty filmy jednotlivé vnímají.
21: Filmový festival Finále Plzeň potrvá do 30. září. Krátký pohled na silnice. Dálnice D5 před Prahou směrem z Plzně je plná od Rudné z 5. kilometru. Na začátek rozvadovské spojky k omezení pojedete přes 20 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště trvají komplikace na Radotínském mostu. Na 11. kilometru odklízejí následky tragické nehody. Průjezdný je pouze levý pruh a kolona. Na více než půl hodiny se vleče od Jesenice z 1. kilometru. Dobře, dojeďte. Na jihozápadě Čech může být dnes počátku slunečno, jinde se naopak můžou ještě držet mlhy. Přes den pak má převládat oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se hlavně na horách čeká ojediněle slabý déšť a nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 9. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
2: A teď je 7 hodin a 8 minut. Americký prezident Donald Trump při čtvrtečním setkání se svým čínským protějškem Xi Jinpingem v Bílém domě řekl, že si nikdy nerozuměli lépe. Za okázalými ceremoniemi a vojenskými přelety ale zůstaly skryté zásadní rozdíly v přístupu k umělé inteligenci i obchodu. Zatímco Trump sázel na budování osobního vztahu, čínský prezident byl ve svých veřejných vystoupeních ke sporným otázkám mnohem konkrétnější. Další informace má naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Dobrý den, Jano.
0: Dobré ráno.
2: Tak co se dělo během návštěvy čínského prezidenta a jaké dary a gesta si prezidenti během té návštěvy vyměnili?
0: Už jen to uvítání ukázalo, jak velkou důležitost Trump té čínské návštěvě přikládá. On prolomil víc než 60-letou tradici a přijel přivítat prezidenta Xi rovnou na letiště místo toho, aby na něj počkal v Bílém domě, a to ještě se všemi poctami, s čestnou stráží, s přeletem bombardérů B-2 a stíhaček F-22. Naposledy takhle uvítal JFK, ale britského premiéra, a podotknu ještě, že ani si Trumpa při návštěvě Pekingu neuvítal na letišti. Čínský prezident přivezl jako dar příslib. Čína pošle do zoo v Atlantě dvě pandy. To se možná může zdát jako banální, ale jde o takzvanou pandovou diplomacii, kdy Čína ukazuje, že má a nebo nemá k té které zemi důvěru či takový přátelský přístup.
2: No, při státní večeři se Trump obklopil šéfy technologických firem. Co oba prezidenti řekli umělé inteligenci?
0: Ano, mezi hosty té státní večeře byly mimo jiné Jeff Bezos za Amazon, Jensen Huang za společnost Nvidia, Elon Musk tam byl také. Čínský prezident v těch svých veřejných vystoupeních šel mnohem dál než Donald Trump v té opatrnosti vůči AI. On řekl, že chce zajistit, aby umělá inteligence zůstala, cituju, vždy pod lidskou kontrolou. Naproti tomu Donald Trump opakovaně označuje obavy z toho, že by umělá inteligence mohla vést k nějakému masovému vyhnutí lidstva například, tak on to označuje za podvod, za fake news. On řekl, že se Xi Jinpingem plánují mluvit o bezpečnosti i o tom, čemu on říká superinteligence, to je takový jeho vlastní pokus přejmenovat umělou inteligenci.
2: A o čem ještě oba dva jednali?
0: Podle oficiálního čínského shrnutí jejich rozhovorů řešili prezidenty v soukromí obchod, Tajvan, Blízký východ, ruskou válku na Ukrajině. Ve středu se obě země dohodly, a to je důležité, na prodloužení obchodního příměří. Vzpomínáš si, jak Donald Trump vyhrožoval těmi velmi vysokými cly vůči Číně. Stále to neplatí a ještě to další dva měsíce platit nebude po tom dosavadním listopadovém termínu. Za to čínský prezident při vystoupení v Bílém domě varoval, že obě země by se měly vyhnout takzvané Thúkýdidově pasti, tedy teorii, při které rostoucí velmoc a zavedená velmoc obvykle skončí ve válce. On řekl, že to soutěžení mezi oběma zeměmi by mělo zůstat zdravé a v mezích a že si musí udržet linii žádného konfliktu a žádné konfrontace.
2: Tak když jsi řekl, že Trump složil prezidentu si poctu, jakou americký prezident neučinil přes 60 let, tedy přijel si pro něj přímo ho uvítat na letišti, tak jak na ten summit reagovali američtí politici a jak veřejnost?
0: Tak musím říct, že třeba demokratický senátor Ron Wyden a demokrati obecně byli velmi kritičtí. Nejen k té návštěvě Xi Jinpinga, ale spíš k tomu přístupu Donalda Trumpa právě i k těm velkým poctám. Oni říkají, on rozvinul rudý koberec prezidentu Xi výměnou za to, že Čína porušila téměř každý svůj obchodní slib a že podle nich nic nenasvědčuje tomu, že by Donald Trump téhle příležitosti dokázal využít k nějakému tlaku na čínskou vládu, buď třeba kvůli politikám poškozujícím americké pracovníky a firmy, nebo třeba lidská práva. Donald Trump podle nich rozdává Číně obchod a účet nechává platit americké rodiny.
2: No a ještě jedna zajímavá okolnost, to provází takový ten spor amerického prezidenta s médií, tak jak se promítl do té návštěvy Xi Jinpinga?
0: Poměrně zásadně, protože ten boj vlastně kulminoval. Nejdříve soud přikázal Donaldu Trumpovi ta média vpustit do Bílého domu, on to ale nějakou dobu ignoroval, takže nastala taková zvláštní situace, kdy čínští novináři, a to jsou novináři v uvozovkách, protože tam samozřejmě neexistuje svoboda projevu, tak ti do Bílého domu směli, zatímco ti američtí novináři do Bílého domu nesměli.
2: Tak tolik naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Díky za shrnutí, naslyšenou.
0: Hezké ráno.
2: Nebyla náhoda, že na státní večeři, jak bylo řečeno, seděli u hlavního stolu šéfové největších technologických firm ve Spojených státech a manažeři umělé inteligence. Právě vývoj AI se ukázal jako klíčové bojiště obou velmocí. Ve spojení jsme s Janem Švecem, analytikem Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo má dnes v té oblasti umělé inteligence náskok? Je pravda, že v tom jsou Spojené státy před Čínou možná o rok napřed?
3: Řekl bych i o několik let. Spojené státy vedou ve výpočetní infrastruktuře, v nejvýkonnějších čipech i v inovacích. Jen minimální rozdíly jsou pak ve výkonu nejlepších amerických a čínských AI modelů, kde naopak vede Čína, to je množství odborných publikací a množství udělených patentů, ale Spojené státy stále vedou v počtu patentů s vyšším dopadem.
2: Tak jak jsme slyšeli, Trump označil to varování před nebezpečím umělé inteligence v OSN za mystifikaci nebo fake news a teď zopakoval, že je proti jejímu zpomalení. Jaký je čínský postoj?
3: Čína je poměrně průkopníkem v regulacích umělé inteligence, teď patří mezi nejrozsáhlejší na světě. Částečně řeší samozřejmě politickou kontrolu, včetně cenzury a povinnosti poskytovat data státu, ale zároveň je pravda, že řeší i skutečná rizika, například klamavý obsah, úniky dat a podobně. Ale mezinárodně se Čína snaží prosazovat představu o pokračujícím rozvoji a sdílení technologií spíše, protože Čína nemá důvod prosazovat celosvětové zpomalení vývoje umělé inteligence, že to by mohlo zakonzervovat právě ten náskok Spojených států a omezit čínský rozvoj.
2: No a je vůbec možné vytvořit nějaký institucionální rámec pro regulaci AI, který by dokázal to její zpomalení nebo zmrazení zajistit? Tak to by asi museli být hodně robustní kontrolní mechanismy, ne?
3: Jistá míra kontroly možná je, ale nějaká představa globálního červeného tlačítka, které po stisknutí vypne umělou inteligenci, to je nesmysl. To modely běží ve více cloudech, některé zveřejněné modely lze provozovat i lokálně a plošné vypnutí těch datových center to by poškodilo další navázané kritické služby. Ale můžeme regulovat třeba, co se testuje před tím nasazením modelů, k jakým systémům smí agenti přistupovat, které úkony musí schválit člověk a podobně. Ale není možné samozřejmě zaručit, že to budou všichni dodržovat, ale to neznamená, že nemá smysl to usilovat.
2: No a jak reálná je hrozba AI, na kterou, jak jsme zmínili, upozorňují i, abych tak řekl, otcové zakladatele, včetně sama Altmana, Daria Amodi a Ilona Muska. Muska, co nám v tomhle směru třeba ukázal ten australský příklad, kdy agent umělé inteligence infiltroval webové stránky australské vládní agentury Medicare a zaměřil se třeba i na další vládní weby?
3: Podstatné je, že ten agent dostal původně zcela legitimní úkol vyhledat informace týkající se zdravotnictví, ale když dorazil k informacím, ke kterým neměl přístup, tak využil zranitelnost a získal neoprávněně. On tedy provedl něco, co jeho uživatel nezamýšlel a bez jeho pokynu. Ale jen to nasvítilo problém, o kterém víme delší dobu. Podobný případ se stal také v Austrálii, kdy muž požádal agenta, aby mu rezervoval místo na lekci v posilovně a ten se naboural do systému a rezervačního systému a zrušil rezervaci jiného člověka. Ale představme si, že by to agent udělal takto třeba u pacienta, který žádá o změnu termínu operace. Takže těch možných nebezpečných scénářů je celá řada.
2: Už teď vlastně, za současné situace, a to nevíme, kam se ještě umělá inteligence dál vyvine, ale Spojené státy teď ve spolupráci s Čínou navrhly nový mechanismus oznamování incidentů s umělou inteligencí, které by mohly ovlivnit národní bezpečnost. Může být tohle přínosné, já nevím, něco jako horká linka Moskva-Washington za studené války?
3: Pokud to zůstane takhle jako ad hoc politická krizová linka, tak se domnívám, že to selže. Myslím, že by měl fungovat stálý kanál, který by spojoval hlavní technologické firmy a vybrané státní orgány, ale obecně jsem k tomu spíše skeptický, vzhledem k tomu, jak málo transparentní a jak silně vlastními zájmy vedený je přístup vlastně jak čínské, tak i současné americké vlády.
2: No a co v tomhle směru dělá Evropská unie a má vůbec šanci ten, já nevím, sprint AI mezi Spojenými státy a Čínou nějak ovlivnit, když všichni víme, že je v pelotonu daleko za nimi?
3: Evropská unie má překvapivě poměrně výrazný hlas v řešení bezpečnosti na AI na mezinárodní úrovni a pro Evropu je v paradoxně určitou výhodou, že zaostává v technologické soutěži, protože není tak pod silným tlakem chránit náskok vlastních technologických gigantů a může k tomu přistupovat s větším důrazem právě na bezpečnost a mezinárodní spolupráci. Přitom si stále udržuje silné postavení, které může využít k prosazování nějakých společných pravidel a bezpečnostních standardů.
2: A ještě na závěr, Čína se obává toho, že se AI může využít pro vojenské účely, ale současně také toho využívá, tak mohla by tahle technologie nebo třeba i využití humanoidních robotů, ve kterých je Čína napřed, opravdu poskytnout jedné straně rozhodující výhodu?
3: Teoreticky by mohlo a právě v otázce robotizace tam je to jedna z těch oblastí, kde je spíše napřed Čína, ale ne všichni ty roboti jsou poháněni umělou inteligencí.
2: Tak tolik Jan Švec, analytik Ústavu mezinárodních vztahů, byl naším hostem. Díky za vaši analýzu, mějte se hezky.
3: Vy také, děkuji.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Teď v 7 hodin 19 minut se podíváme na dnešní události. Čína by podle svého prezidenta Xi Jinpinga měla se Spojenými státy hledat způsoby, aby spolu globální velmoci vycházely. Řekl to na úvod slavnostní večeře v Bílém domě po jednání s Donaldem Trumpem. Setkání se zúčastnili zástupci amerických technologických společností. Lidé ve 12 obcích severně od Prahy nemohou pít ani vařit z vody z vodovodu. Do nádrže v obci Odulena voda uniklo olovo a postižené obce teď pro lidi zajišťují rozvoz pitné vody. Jak dlouho stav potrvá, není jasné. Pít ani vařit z vody by neměli lidé v Hošticích, Husinci, Klíčanech, Klecanech, Máslovicích, Odoleně vodě, Postřižině, Řeži, Sedlci, Větrušicích, Vodochodech a Zdibech. A české veřejné finance přestávají být podle Národní rozpočtové rady udržitelné. Varoval předtím její předseda Mojmír Hampl. Podle něj se náraz na takzvaný dluhový strop kvůli vysokým rozpočtovým deficitům přiblížil o 3 roky, na rok 2034. Jeden rok se německé novinářce Angelique Garajové dařilo předstírat, že pracuje pro Rusko. Spolu s kolegy infiltrovala takzvanou síť agentů na jedno použití, s jejichž pomocí má Moskva organizovat v Evropě hybridní útoky. S novinářkou televize RTL mluvil náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
1: Jaký cíl sledoval investigativní projekt německé novinářky? O co v něm šlo?
7: Tak Angelique Garajová mi řekla v Berlíně, že o těch takzvaných hybridních útocích, ať už se jedná o špionáž, kyberútoky, dezinformace, se často mluví, ale že pokud jde o ty agenty takzvané na jedno použití, tedy o takové základní agenty bez nějakého vzdělání, kteří jsou za nějaký bakšiš najímaní na to, aby plnili drobné úkoly, takže o těch se vlastně moc neví. Čili smyslem té investigativy bylo vlastně objasnit, jak ta síť proruských agentů v Německu vlastně funguje, a to tím způsobem, že se Angelique Garajová stane její součástí, což podle ní nebylo nic složitého.
10: Wir haben diese Art von Stellenanzeige in einer Telegram-Gruppe gefunden.
11: Inzerát jsme našli na Telegramu ve fóru proruské hackerské skupiny No Name 0516. Inzerát vyzýval dobrovolníky, ať se přihlásí, že si můžou vydělat.
10: Und dort wurde dann das Angebot gemacht, ihr könnt Geld verdienen.
7: Kontakt tedy navázala na Telegramu a potom celý rok s nikým přímo nemluvila, všechno se řešilo jenom po chatu. Angelique Garajová vlastně ani neví, jak může být taková síť těch agentů rozsáhlá, protože za tu dobu nepracovala v žádné skupině, jenom sama. To, že ten člověk na konci řetězce vlastně nic neví o tom, jak široká je ta síť nebo kdo jsou ti zadavatelé, to je v podstatě princip té práce, ale na druhou stranu se ani nikdo nezajímá o něj, takže pro ní třeba nebylo potřeba si vytvářet nějakou složitou alternativní identitu, nikdo se po ní nijak nepídil. Angelique Garajová rok vystupovala jenom pod číselným kódem, tedy názvem svého telegramového účtu.
1: Tomáši, jakou práci měla vykonávat a do jaké míry si mohla být jistá, že ti zadavatelé byli skutečně z Ruska?
7: Na začátku prý dostala na výběr, jestli chce práci nebo úkoly s menším, se středním nebo s vyšším rizikem. Ona si vybrala tu nejnižší míru rizika a časem po ní prý zadavatelé chtěli, tam směřovali ty její úkoly, aby se přihlásila do Německé křesťanské demokratické unie, do CDU, tedy do vládní strany, a odtud podávala zprávy, za které tedy bude placena nějakých 150 euro měsíčně měla dostávat. Jelikož sama strana CDU na této investigativě participovat nechtěla, tak Angelik Gerájová a její kolegové, kteří se té infiltrace taky zúčastnili, celý rok vlastně předávali druhé straně fiktivní materiály jakoby z lůna CDU a za to tedy inkasovali platby v bitcoinech.
5: Mnoho lidí si myslí, že Bitcoin je anonymní, ale to není tak docela pravda. Jsou informace, které se dají z transakcí vyčíst. My jsme tyto převody dali k analýze specializované firmě v New Yorku a ta například zjistila, že kryptopeněženky, ze kterých nám odešly platby, jsou pravděpodobně propojené s ruskými státními úřady.
7: Angelika Gerájová přiznává, že nemůže s absolutní jistotou tvrdit, jaká je identita zadavatelů, že, jak jsem řekl, v tom spočívá podstata té práce. Ona sama si taky myslela, že byla někde na nějakém úplně nízkém místě v řetězci, že tam je zároveň hodně prostředníků, ale byly podle ní minimálně indicie, které ukazovaly na Rusko jako právě okolnosti těch bitcoinových převodů.
1: No a k čemu ta roční infiltrace vedla? Jaké jsou její závěry?
7: Angelika Gerájová říká, že pro ní samotnou se jakoby zhmotnilo to, o čem se mluví jako o hybridních hrozbách, přičemž nemusí jít tedy jen o špionáž, ale třeba taky o sabotáže, kybernetické útoky či dezinformace. Ona říká, že jak si teď už to nepovažuje za nějaké abstraktní slovo, ale že ta rizika hybridních útoků v Evropě jsou prostě reálná. No a zároveň varuje, že vlastně může být hodně lidí, kteří za podobnými inzeráty na Telegramu uvidí snadno vydělané peníze, přičemž vlastně to nebudou vnímat tak, že podstupují nějaké riziko, které tam existuje, a vydají se touto cestou, přestože pro ně může mít vážné právní následky.
1: Tolik zpravodaj Českého rozhlasu v Berlíně Tomáš Havlín. Děkujeme moc za toto téma. Naslyšenou.
7: Děkuji, hezký den.
2: Teď se díváme na hodiny, za 5 minut bude 7:30. Češi se v poslední době podle odborníků zlepšili v hospodaření s vodou. Bude se to hodit, protože s postupujícím člověkem způsobenou změnou klimatu bude sucho častým a dost drahým problémem. Letos Evropská unie odhaduje škody způsobené suchem průběžně na 4 biliony korun. Na 4 biliony, tedy 4 tisíce miliard korun pro vysvětlenou. Jak to bude s vodou v dalších letech, se po konci astronomického léta vydal za hydrologem zjišťovat náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba.
12: Komořanská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Praze má zvlášť pro hydrology to kouzlo, že leží asi 5 minut od jednoho možná z nejzajímavějších míst v republice, zvlášť pro vedoucího úseku povrchových vod, jako je Martin Pecha, a to je soutok Berounky a Vltavy. Teď jsme sem dorazili.
13: Tak, jak se bavíme o tom letošním suchu, tak tohle je jedno vlastně z mála míst, který, když se podíváme na řeku, tak tady je voda vlastně konstantní celé léto, jo? Tím, že je to vlastně pod Vltavskou kaskádou. Na vodním stavu tady člověk nic nepozná, ten je stále stejný a musí se prostě dívat do oblastí okolo.
12: Takže není to úplně laboratoř tady pro vás, možná ta Berounka trošku víc.
13: Ta Berounka určitě, protože na této člověk vidí velmi dobře. Nejen, že tam byl malý průtok, ale naměřili jsme i extrémně teplou vodu. Přímo jsme tam naměřili přes 30 stupňů Celsia, což opravdu není běžný. Je to pro ty živočichy problém. Nemají dostatek živin, kyslíku a tak dále. A vím, že prostě v mnoha vodních tocích nebo v tůňkách a v rybníkách byl problém s tím, že jim tam uhynuly ryby nebo prostě jiný živočichové.
12: Vzpomínám si, že někdo přenášel takhle raky z nějaké kolonie, z nějakého potoka.
13: Je to přesně tak.
12: Připluli k nám teď po Vltavě kachny. Stojíme s Martinem Pechou, hydrologem ČHMU, tady v Praze Komořanech, kousek od soutoku s Berounkou.
13: Nejsem tady často jako některý z kolegů, kteří se sem chodí třeba pravidelně každý den koupat ráno nebo po práci, ale jako když je možnost, tak určitě se sem podívám. Voda je vlastně to nejdůležitější, co máme, no a já myslím, že to ty poslední roky nám to ukazují. To letošní sucho, dá se říct, že bylo hodně plošné. Těch oblastí, kde to bylo špatné, bylo jako většina území našeho a jenom pár míst mělo štěstí, že prostě trefili nějaký intenzivnější srážky. Jo. No a co to ukazuje? No ukazuje to, že takovýhle roky nebudou každý rok, ale bude jich prostě přibývat. Jo. V zimě bude málo sněhu, ten brzo roztaje, což byl přesně příklad letošního roku, ale i loňského, tudíž už se to kumuluje od... Vlastně, když to tak vemem, tak po těch povodních 2024 v září, kdy se všechno doplnilo, všechno se zlepšilo, do podzemních vod se voda dostala všude, tak od té doby zažíváme naopak to horší období, to znamená nadprůměrné teploty převážně a podprůměrné srážky. No a to období už se kumuluje, už je to dva roky to teď bude, že jo? No a když by to trvalo i třetí rok, když by letos byla špatná zima, tak by se třeba nedoplnily zásoby těch vodních zdrojů v těch přehradách, v nádržích, který prostě potřebujeme pro pitnou vodu a tak dále, zásobování obyvatelstva. A tam už pak by mohly být problémy, že opravdu vidíme, že Orlík už je na historickém minimum teďkon.
12: Z toho, co říkáte, možná aspoň z pohledu hydrologa, tak by to chtělo zase nějaké povodně, ne? Když to řeknu cynicky.
13: Tyhle ty extrémní epizody jsou pro nás jako poučení, čerpáme tam zkušenosti, čerpáme tam poznatky a bez...
12: Čerpáme vodu taky.
13: A čerpáme někde vodu a zase za sucha bychom ji rádi někam dotovali, že jo?
12: A je to to, o čem mluvíme v souvislosti s klimatickou změnou, že zkrátka my tady ten úhrn srážek vlastně máme plus minus stále stejný, ale že to bude chodit v těch extrémech, to znamená, že povodně budou pro nás zároveň doplnění vody a potom prostě hnedka začíná, na to navazuje období opačného extrému, tedy sucha.
13: Jako směřuje to k tomu a vidíme to nejenom na těch extrémních událostech, jako je povodně a sucho, ale vidíme to v průběhu každého toho měsíce. Plus minus třeba naprší to průměrné množství srážek, ale dříve to spadlo třeba v 6 dnech, v 8 dnech a teď se stává třeba... Teď jsem zrovna koukal na mojí stanici v Milovicích, tak za srpen máme přes 100 mm. To by člověk řekl krásný úhrn, dokonce to bude nadprůměrný množství, ale spadlo to za 3 dny a další dny nepršelo. Jo?
14: Zároveň se kvůli oteplování atmosféry voda z krajiny stále víc odpařuje.
13: Ten výpad je taky vyšší a tudíž je ten sklon k tomu suchu větší, než byl dříve. Že jo? Musíme se připravit, že celosvětově i ten rok 27 bude teplý.
14: Naučit se vodu zadržovat a neplýtvat s ní bude tedy čím dál zásadnější. A podle Martina Pechy se v tom Češi zlepšili. A

0: řadě je další zpravodajský souhrn od Moniky Vrchotové.
1: Český rozhlas Plus.
2: Pěkné ráno. Čína by podle svého prezidenta Xi Jinpinga měla se Spojenými státy hledat způsoby, aby spolu globální velmoci vycházely. Řekl to na úvod slavnostní večeře v Bílém domě po jednání s Donaldem Trumpem. Setkání se zúčastnili zástupci amerických technologických společností. Podle agentury Nová Čína spolu lídři dvou největších ekonomik světa předtím mluvili o vývoji umělé inteligence nebo přístupu ke Tchaj-wanu. Ten Peking neuznává. Do nádrží s pitnou vodou v Odoleně vodě se dostalo olovo. Lidé by vodu neměli pít ani z ní vařit. Při požití malého množství ale zdravotní komplikace podle středočeských vodáren nehrozí. Týká se to 12 obcí severně od Prahy, kde žije víc než 20 tisíc lidí. Papež Lev XIV. Dopoledne zahájí oficiální návštěvu Francie. V Paříži se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem a vystoupí před poslanci. Na programu má také návštěvu sídla organizace UNESCO a mše v katedrále Notre Dame a stadionu Stade de France. Na čtyřdenní návštěvě Francie plánuje Lev XIV. Navštívit taky poutní místo v Lourdech a město Mety. Umělá inteligence může zrychlit správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI pomáhá třeba při udělování pokut za špatné parkování. AI se postupně učí využívat i soudci. Podle Romana Horáčka je využitelná třeba v insolvenčních řízeních. Naopak u těch trestních, kvůli citlivosti údajů, bude nástup pomalejší. O prodlouženém víkendu se vyjasní a oteplí. V sobotu a v neděli bude převážně jasno. Podle meteorologů se ale ráno můžou objevit i přízemní mrazíky. Během dne bude až 23 stupňů a v pondělí na den české státnosti se ráno můžou objevit mlhy. Odpoledne se ale teploty vyšplhají až na 25 stupňů. Dvoudenní literární festival Knihlava dnes začíná v Domě kultury v Jihlavě. Na programu budou debaty a setkání s řadou autorů. Pozvaní jsou například Petr Borkovec, Anna Bolavá nebo španělská spisovatelka Karla Najmanová. Součástí festivalu je i knižní trh. Ještě informace pro řidiče. V Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje výrazná regulace provozu v Cholupickém tunelu. Kolona se sune už téměř od sjezdu z dálnice. Zdržení narostlo na více než hodinu. Na plzeňské dálnici D5 před Prahou trvá zdržení od Rudné z 5. kilometru. Na okruh za Ořech na 18. se jede přes půl hodiny, na začátek Rozvadovské spojky 20 minut a na D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí kamiony stále z kilometru 170. Mezi Ostrovačicemi a Kývalkou a následně v okolí Popůvek přibrzdí i osobní auta v levém pruhu. Šťastnou cestu! Dnes má převládat oblačno až zataženo, na horách na severu a severovýchodě ojediněle se slabým deštěm, teď se ještě výjimečně drží mlhy a naopak na jihozápadě Čech je slunečno. Odpolední teploty se dnes budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
0: A posloucháte nás 3,5 minuty po půl osmé. Dnes vás Ranním Plusem provázejí Tomáš Pavlíček a Martin Matějka. Další řeč, krátká návštěva. Na valném shromáždění Organizace spojených národů večer vystoupil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Odmítl obvinění z genocidy a naopak prohlásil, že Izrael genocidě zabránil. V newyorském sídle OSN se ani v kuloárech neměl šanci potkat s palestinským prezidentem Mahmudem Abbasem. Tomu totiž americká administrativa už druhý rok po sobě nedala vízum. Do New Yorku tak poslal projev na videu. Oba politiky poslouchala taky naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Jako první k valnému shromáždění mluvil Mahmud Abbas. Palestina má ale na rozdíl od Izraele v OSN jen pozorovatelský status. Na co letos apeloval především?
3: Tak Abbas začal kritikou toho, že palestinské delegace Spojené státy stejně jako v loňském roce odmítly udělit víza a potom upozorňoval na rozrůstání izraelských osad na palestinských územích, na ničení pásma Gazy a související utrpení Palestinců. Podle Abbase teď jeho národ čelí jednomu z nejkritičtějších období dějin.
4: Nebezpečí už není omezené na podkopání dvoustátního řešení a zabránění zřízení palestinského státu. Teď jsou ohrožované životy a existence Palestinců v jejich domovině.

0: Jordánii.
1: Abbas prohlásil, že Palestinci nebudou akceptovat vysídlení a nabídl uzavření míru, který ale bude založený na mezinárodním právu a uznání svobody a nezávislosti. A palestinský prezident taky vyzval k implementaci Trumpova plánu pro Gazu a ocenil i nedávno vyhlášené britské, respektive nejen britské sankce na dovoz zboží z izraelských osad.
2: Izraelský premiér už předem sliboval důrazný projev, ve kterém bude v OSN bránit izraelské vojáky. Co od ní tedy zaznělo?
1: Tak odmítl tedy, že by Izrael v Gaze páchal genocidu a naopak připomněl masakr Hamásu vůči Izraelcům. Podle izraelského premiéra ale útoky na jeho zemi nemají údajně dostatečnou pozornost. Tu podle něj přitahuje, a jak on to řekl, asi 150 mladistvých delikventů, kteří hází kameny, kácejí olivovníky nebo občas zakládají oheň, což tedy byla narážka na mezinárodní kritiku násilných izraelských osadníků na západním břehu Jordánu. Už když tedy Netanyahu šel k pultíku, tak ze sálu odešly desítky delegací. A izraelský premiér pak v tom 40-minutovém projevu opravdu hlavně hájil kroky svého státu.
3: We have no other country.
4: Nemáme jinou zemi, budeme i nadále náš stát bránit a dál vítězit, protože nemáme jinou možnost.
3: Because we have no other choice.
1: Netanyahu v tom projevu taky kritizoval západoevropské vůdce za to, že podlehli podle něj tedy antisemickým davům, obvinil Katar i Turecko z šíření údajných lží o Izraeli a jak si vynadal starostovi New Yorku Zohranu Mamdánímu za to, že ho nazval válečným zločincem. Mamdány na to potom reagoval s tím, že žádná lež podle něj nemůže změnit fakt, že tedy na izraelského premiéra stále zůstává vydaný zatýkací rozkaz Mezinárodního trestního soudu.
2: No a co k tomu Netanyahuvu projevu píšou izraelská média?
1: Tak liberální deník Haaretz rovnou v titulku napsal, že Netanyahu zlehčoval osadnické násilí a deník se taky všímá protestů, které byly proti izraelskému premiérovi před budovou Valného shromáždění. Izraelská média taky často do titulku nebo do shrnutí toho projevu dávala i Netanyahu vzkaz do Sýrie ohledně Golanských výšin, kde tedy řekl, že na nich Židé byli už od dob Mojžíše. No a v komentářích v televizích zaznělo i to, že ten projev byl mířený jaksi pro izraelské uši, a to zvlášť vzhledem k tomu, že parlamentní volby v zemi jsou už za měsíc.
2: V souvislosti s volbami teď aktuálně Izrael řeší taky rozhodnutí volební komise, která zakázala kandidovat arabským stranám. Vše ale ještě prozkoumá nejvyšší soud. Čím ale je to rozhodnutí zatím odůvodněné?
1: Tak komise vyhověla žádosti několika subjektů a mezi nimi i právě strany Likud premiéra Netanyahu a z voleb tak vypadly 4 většinově arabské strany, tedy všechny, co chtěli kandidovat. Podle těch stěžovatelů tyto strany popírají existenci Izraele jako demokratického státu, také podněcují rasismus nebo údajně podporují ozbrojený boj proti Izraeli. Jenže v té ústřední volební komisi jsou znovu zastoupené parlamentní strany, většinu má právě Likud, to rozhodnutí tedy příští týden nejspíš ještě přezkoumá nejvyšší soud a některá izraelská média předpokládají, že ho zruší.
2: Tolik blízkovýchodní zpravodajka Českého rozhlasu Jana Karasová. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: A v tématu pokračujeme dál. Naším hostem je teď Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Dobré ráno.
5: Dobrý den.
2: Už jsme slyšeli, jak na projev izraelského premiéra v OSN reagovala izraelská média. Jak významný byl z pohledu Palestinců Abbasův videoprojev k Valnému shromáždění a jak výrazně dnes ještě slova dlouholetého prezidenta palestinské samosprávy Mahmuda Abbase rezonují mezi samotnými Palestinci?
5: Tak dlouhodobě ta jeho podpora opravdu není velká. Samozřejmě on je v čele aparátu palestinské samosprávy, která vládne v těch enklávách na okupovaném západním břehu Jordánu, takže vlastně on je stělesněním pro ně té státnosti, státního aparátu, vládních institucí a tak dále. Nicméně, jak víme, tak 20 let nebyl zvolen, nebyl volen, což samozřejmě kritici mu přičítají k tíži. Na druhou stranu, kdyby dnes třeba Izrael umožnil zorganizování a Mahmud Abbas, kdyby zorganizovali palestinské volby, no tak je dost pravděpodobné, že by vyhráli velice radikální strany nebo prostě ten proud, který odmítá tu smířlivou politiku Mahmuda Abbase, protože prostě Palestincům nic nepřinesla za těch 30 let naději na palestinský stát. Takže on ano, on je zástupce navenek, Hamas není reprezentantem Palestinců, tím je právě Mahmud Abbas, takže proto mluvil on, ale vidíme, že tahá za kratší konec provazu. Ostatně, když Spojené státy neumožní ani této vládě, která uznala Izrael, aby vyslala svého reprezentanta, reprezentanta do New Yorku, tak to ukazuje prostě, že mají navrch ty proizraelské skupiny, lobbystické politici i v americké administrativě.
2: Spojené státy palestinské delegaci už druhým rokem nevydali víza. Nakolik je to jen symbolické gesto a nakolik to podle Palestinců omezuje jejich možnost prosazovat své zájmy na půdě OSN?
5: No tak i kdyby tam Mahmoud Abbas byl fyzicky, tak by to asi realitu nijak nezměnilo. Ale ono to spíš ukazuje jinou věc. Ono se to občas objevuje v některých komentářích, že vlastně Hamas, ano, Hamas spáchal před 3 lety masakr. Hamas je stělesněním té militantní frakce, řekněme, palestinské společnosti, ale dlouhodobě možná pro Izrael je větším nebezpečím právě Mahmoud Abbas, který volá po vzniku palestinského státu.
2: Vypadá to, že nám spojení s Břetislavem Turečkem asi na chvíli vypadlo, jestli se nepletu, protože se s ním neslyšíme. Zkusíme ho možná ještě pro další minuty se s ním spojit trochu jinak. Scháníme, vypadlo nám spojení s Břetislavem Turečkem, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha, a asi se s ním už nespojíme.
0: Tak uvidíme, ale teď se podíváme do zahraničního tisku, a to do toho polského. Polskem otřásá včerejší útok v klášteře v Jaroslavu. 31-letý muž původem z Ukrajiny tam s nožem v ruce napadl 5 lidí. 3 z nich byli kněží. Jeden následkům zranění v nemocnici podlehl. Polská policie se teď v době rostoucích protiukrajinských nálad v zemi bojí odvetných činů. Tématem otevíráme dnešní přehled zahraničního tisku, který připravila zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Dobrý den, Katko.
6: Dobré ráno.
0: Jak tedy polská média popisují tu tragédii?
6: Například liberální deník Gazeta Wyborcza popisuje celý ten útok pomocí svědectví 40-leté Kati, tedy Ukrajinky, která v opatství v Jaroslavu pracuje a také tam žije se svými dětmi. Zavražděného i poraněné kněží znala osobně a útok na opatství je pro ní jako útok na vlastní rodinu. V následujících dnech ale nebude posílat svoje děti do školy, obává se totiž o jejich bezpečí. Jedno z dětí, její známé, také Ukrajinky, už se od vrstevníků totiž dozvědělo, že za všechno špatné můžou v Polsku Ukrajinci. Do města v podkarpatském vojvodství, kde stoupá popularita extrémní pravice, už také dorazily policejní posily, protože polské služby se obávají odvetných akcí. Deník varuje, že také takové tragédie bývají zneužívané pro podněcování nenávisti. Například deník Řeč pospolita varuje, že nálady na Podkarpatsku jsou po útoku na hranici lynče. Napětí panuje v místní společnosti už dlouho a třeba současné sirény, které znějí při ruských útocích na cíle blízko hranic, ničemu nepomáhají.
0: No, případu se věnuje i pravicový deník V politice. Jak?
6: Ten připravil rovnou celou sérii krátkých článků, které ale právě třeba budí dojem, že složky se zadrženým útočníkem zacházejí jinak nebo lépe než se zadrženými Poláky. Na internetu se totiž objevilo video z policejní stanice, kde vedou spoutaného útočníka přes chodbu. Ten má ruce spoutané před sebou. Deník Blízký právo a spravedlnosti pracuje s postem posla Konfederace Witolda Tumanoviče, který se ptá, jestli proti němu policie použila dostatečné prostředky, jestli s ním nezacházela právě lépe než s lidmi dříve zadrženými za slovní útoky na Ukrajince. A zároveň umístil u toho svého vpisu na sociální síť X fotku 2 zadržených žen z Poznaně, kterým po slovním útoku na ulici, který byl směřovaný právě proti Ukrajincům, policie spoutala ruce za zády. No i v dalších článcích tohoto deníku je zdůrazňované, že útočníkem je Ukrajinec. Články mají například titulek Tak se zachoval ukrajinský vrah, nebo Je vrah z Ukrajiny lepší než Poláci a tak dále.
0: No a o čem ještě píší polské deníky?
6: Například Řeč pospolita se zabývá vyšetřováním spisů o údajné spolupráci bývalého prezidenta a nositele Nobelovy ceny míru Lecha Valensy s polskou policií v době Lidové republiky. Varšavská okresní prokuratura totiž zastavila vyšetřování Valensy. Podle zástupce okresního prokurátora byl bývalý lídr Solidarity v rámci zastaveného vyšetřování obviněn z křivé výpovědi. On totiž tvrdil, že spis byl proti němu vykonstruovaný, také popíral, že by podepisoval dokumenty, které mu byly předkládány a staly se součástí spisu tajného spolupracovníka s krycím jménem Bolek. Ten spis byl nalezený teprve v roce 2016 v bytě vdovy generála a politika z polské komunistické éry. Grafický rozbor popisu potvrzoval údajnou pravost, což Valensa dodnes odmítá. Znalci ale neměli dostatečný srovnávací materiál, tedy dostatečné množství ukázek písma z doby, kdy měl bývalý polský prezident s policií spolupracovat. Podle státního zástupce, který se nyní postavil na Valensovu stranu, neexistují důkazy, které by daly 100% jistotu o pravosti dokumentů. On upozornil také na metodologické chyby v grafologickém posudku a také, že někteří svědci uvedli, že v době, kdy Valensa údajně spolupracoval s policií, nepsal dlouhé texty, které ten spis obsahoval, protože toho nebyl schopný. Oni vlastně naznačili, že v té době byl negramotný, což způsobilo další bouři v polském prostředí, kdy vlastně se lidé ptají, jestli vůbec je možné dnes označit někoho za negramotného.
0: Tak s poutavým přehledem zahraničního tisku, v tomhle případě polského, se přihlásila do vysílání Kateřina Havlíková. Děkuju, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
2: No a my se vracíme v Ranním plusu k tématu, které nám přerušilo špatné telefonické spojení. Na Valném shromáždění Organizace spojených národů večer vystoupil izraelský premiér Benjamin Netanyahu, odmítl obvinění z genocidy a naopak prohlásil, že Izrael genocidě zabránil. Do New Yorku poslal projev na videu také palestinský prezident Mahmud Abbas. Naším hostem je opět Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Břetislave, slyšíme se, dobrý den ještě jednou.
7: Ano, slyším vás teď.
2: Tak my jsme probrali, jak významný byl z pohledu Palestinců Abbasův videoprojev ve Valném shromáždění. Spojení se přerušilo, když jsme probírali to, že Spojené státy palestinské delegaci už druhým rokem nevydali víza. A dále jsem se chtěl zeptat, Izrael čekají totiž za několik týdnů volby, nakolik jsou témata jako Gaza, Západní břeh nebo židovské osady součástí předvolební kampaně a znamenalo by případné pokračování současné koalice další posun izraelské politiky vůči Palestincům.
7: Tak co se týká vztahu Izraele k Palestincům nebo třeba k palestinské státnosti, jak jsem ji před chvílí zmínil, tak vlastně v tom není rozdíl mezi dnešní vládní koalicí a sionistickou opozicí. Prostě palestinský stát nebude. To teď izraelský mainstream sionistický židovský říká, řekněme, unizono. Pokud je Gaza téma, tak se to týká toho, jakým způsobem byla vedená ta válka a do jaké míry vláda Benjamina Netanyahua nepředešla masakru ze 7. října 2023. To je teď velké téma, protože se objevily velice závažné indicie, že premiér a jeho okolí skutečně věděli, že Hamas něco chystá. Dokonce jsou poměrně solidní, řekněme, výpovědi, že vůdce Hamasu Yahya Sinwar výslovně posílal Izraeli vzkaz, že pokud tehdy se určitá věc nedojedná, tak přijde zemětřesení. A toto byly vzkazy, které teď vlastně dopadají na Benjamina Netanyahua jako na člověka, který nejenže tehdy selhal se svým vedením, neochránil izraelské obyvatelstvo, ale navíc celé 3 roky brání vzniku státní vyšetřovací komise, která by postup vlády nějakým způsobem prošetřila. Takže to je věc, kterou teď proti němu využívá opozice, aniž by se ale lišil třeba důraz na to, že je potřeba tvrdě postupovat jak proti palestinskému terorismu, tak podkopávat naděje Palestinců, že budou mít jednou svůj stát.
2: Abbas ve svém projevu znovu upozorňoval na humanitární situaci v Gaze a obvinil Izrael ze zadržování palestinských finančních prostředků. Jak dnes situace v Gaze vypadá? Změnilo něco příměří zprostředkované Spojenými státy, které platí už téměř rok?
7: No tak vidíme, že to příměří, které vlastně trvá už rok, tak některých věcí dosáhlo. Izraelci dosáhli návratu všech svých rukojmí a také těl těch, kteří byli zabiti nebo zavražděni v Gaze. Ale jiné věci zůstávají otevřené. Je to prostě otázka toho, zda a jak Hamas odzbrojí. Pokud odzbrojí, tak kdo bude nová vládní moc nějaká prostě v Gaze, kdo tu Gazu bude spravovat, jestli nějaké mezinárodní jednotky a mezinárodní správa. To jsou věci, které byly tehdy nějak sformulované, ale vlastně do dneška se nerealizovaly a mezi tím třeba
5: z Izraele jasně zaznívá. Jednak bylo rozšířeno území, které Izrael v Gaze zabral. Dneska už je to ne 53, ale 60% Gazy už dneska Izraelci mají pod plnou kontrolou. A do toho zaznívají, jak víme, z Izraele hlasy, že vlastně Izrael by měl všechny Palestince z Gazy někam poslat, deportovat pryč a vytvořit tam znovu vlastně židovské osady. To třeba říká součást nebo část dnešní vládní koalice.
2: A jak jde vysídlování, které často z úst izraelských politiků zaznívá třeba od ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira, dohromady s tím 20-bodovým mírovým plánem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který mimo jiné výslovně uvádí, že obyvatelé pásma Gazy nebudou nuceni odejít?
5: No přesně tak. A tam se říká, že i ti Palestinci, kteří by z Gazy odešli, tak mají mít právo se do Gazy zase vrátit. Takže ano, tyto návrhy izraelské jsou v rozporu s tím plánem. Je to, co jsem vlastně říkal předtím, ne možná úplně jasně, že vlastně z toho mírového plánu se každý snaží jaksi zohlednit nebo uplatnit to, co vyhovuje jeho zájmům. Izrael si samozřejmě vybral to svoje odzbrojit Hamas, ale už třeba ne to, že by tam Palestinci měli mít právo zůstat a tak dále. Ale zrovna tak Hamas prostě lavíruje, byť na poslední prohlášení Hamasu bylo, že naplní ten mírový plán, ale samozřejmě realizace je něco úplně jiného než takovéto deklarace.
2: Tolik Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Děkujeme za vaši analýzu a za rozhovor. Naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.
0: Za 8,5 minuty bude 8 hodin, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. 13 členských států Evropské unie, včetně Česka, Rakouska, Německa nebo Polska, podepsalo neoficiální výzvu, ve které žádají důkladnou očistu unijní legislativy. To by znamenalo sektor po sektoru posoudit, která současná pravidla jsou potřebná, která jsou zastaralá a která zcela nefunkční. Žádají také Evropský rok konsolidace, během kterého by se měly už existující úpravy zjednodušit a neměla by se schvalovat, natož zavádět nová opatření. Víc to teď probereme s prezidentem hospodářské komory Zdeňkem Zajíčkem. Dobré ráno.
8: Dobré ráno.
0: Tak můžete shrnout, co přesně státům, respektive podnikatelským sdružením, jako je vaše hospodářská komora, vadí?
8: Já myslím, že to je úplně jasné. Evropa je přeregulovaná a přebyrokratizovaná a dlouhodobě voláme po tom, aby se s regulacemi a byrokracií něco udělalo. Je potřeba se srovnat s ostatními státy z celého světa, a protože Evropa je exportní ekonomika, tak musí srovnat krok s těmi regulacemi, které jsou kolem nás. Zbytečně se zatěžujeme a musím říct, že mě je v tuto chvíli na jednu stranu potěšením, že jsme součástí, řekněme, této koalice, která volá po důkladné hloubkové očistě evropské legislativy, kterou se zavádí právě regulace a byrokracie. A zároveň jsem smutný, protože před více jak 9 lety do českého právního řádu jsme zavedli už tento princip hloubkového čištění legislativy v podobě tabulek povinností, tedy aby každý právní předpis byl nejenom psán v tom právním textu, tak jak ho známe, ale zároveň, aby se zjednodušil, aby byl přeložen do tabulky, kdo, komu, kdy, co má plnit a v případě, že to neplní, tak jaká mu hrozí sankce. Česká politická reprezentace bohužel na to nereagovala a celých 9 let neustále přesvědčujeme naši politickou reprezentaci, aby zkusila být lídrem v této oblasti. Tak teď jsme bohužel v balíku s 13 evropskými státy, nebo vlastně bohu dík.
0: No a myslíte si, že má taková výzva šanci na úspěch? Vidíte v Bruselu zájem o revizi legislativy?
8: Retoricky ano. Nakonec zprávy pana Letty nebo Draghiho jednoznačně identifikovali, že právě v tom je jedna z velkých bolestí Evropy, že jsme skutečně přeregulováni a přebyrokratizováni a že musíme s tím něco udělat. Ale od té doby už uplynulo více jak 2 roky a žádný výrazný pokrok se neděje. Totiž ten problém není v tom, že vezmete nějaký sektor nebo vezmete nějaký balíček největších boláků a tak říkajíce vyříznete. To je podobně jako v medicíně. Pacient přijde, a bolí ho něco na ruce a má tam pupínek nebo tam má nějaký nádor a doktor může vzít samozřejmě skalpel a vyříznout ho. No tak na chvíli to pomůže, ale vůbec neřičíme příčinu toho, odkud vlastně něco takového vzniklo, nepodíváme se celostně na toho člověka a popravdě řečeno i v některých případech takové vyříznutí nějakého kusu legislativy, nějakého kusu regulace může způsobit problémy někde jinde. Takže my musíme léčit průběžně, to určitě platí, ale zároveň musíme udělat opravdu CTčko, magnetickou rezonanci celého toho organismu, celého právního řádu Evropské unie a také samozřejmě České republiky.
0: Takže doporučujete holistický přístup místo nebo jako doplněk toho chirurgického, dejme tomu. No ale můžete uvést nějaký konkrétní příklad nebo příklady zastaralé nebo zbytečné unijní legislativy, která by se podle vás měla eliminovat?
8: To je hrozně složitá otázka, protože my všichni s tím žijeme, jsme s tím obrovsky zatíženi a nikdo už si nedokáže představit, že by se něco takového zrušilo. Já spíš teďkon použiju příklad z té nové legislativy. Byla přijata na evropské úrovni obalová legislativa, která obrazně řečeno říká, že pokud člověk má občanku a řidičák a tím se je schopen prokázat, tak výrobek, který bude na pultech, tak bude muset mít takových průkazů 6 nebo 7. Prostě najednou nám narůstá byrokracie, kterou si sami způsobujeme v Evropě. Žádný takový požadavek nevyplývá z mezinárodního obchodu. Ale co víc, v tuto chvíli Evropa přijala tuto regulaci, ale nejsou ty prováděcí akty, takže dneska v tuto firmy v celé Evropě vůbec neví, jak to mají na výrobky umisťovat, co tam má být, co tam nemá být. No a samozřejmě s tím jsou spojeny náklady, které musí vynakládat. I kdyby chtěli všechny tyto regulace, a je otázka, jestli jsou oprávněné a smysluplné, tak kdyby je chtěli splnit, tak ještě neznamená, že mají způsob, jak je mají naplnit a v tuto chvíli tedy ani nedokážou odhadnout, kolik je to bude stát. Takhle se prostě regulace a byrokracie nedá dělat ani v Evropské unii, ani v České republice.
0: Tak uvidíme, co s tím udělá ta očista unijní legislativy, kterou teď navrhují kromě České republiky i další země, 12 členských zemí. Teď děkuji za rozhovor prezidentovi České hospodářské komory Zdeňku Zajíčkovi. Naslyšenou.
8: Děkuji za pozvání, mějte se hezky, hezký den.
2: Stále posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Za 3 minuty bude 8 hodin a před dalšími zprávami pro vás máme ještě jednu reportáž. Už za 2 týdny nás čekají komunální volby. V části Česka budou lidé volit i senátory. Třeba v Olomouci už magistrátní úředníci začali roznášet hlasovací lístky do schránek zhruba 78 tisíc voličů. Pokud lidé volební lístky ve schránce nenajdou, dostanou je ve volební místnosti.
9: Budeme zvonit na někoho, kdo by nás pustil ke schránkám. Je tady 56 lidí. Dobrý den, my roznášíme volební lístky. Pustíte nás prosím ke schránkám? Děkujeme.
10: Říká Denisa Andresová, která se mnou už vchází do vchodu, pomocníka má manžela, protože to není tak jednoduché, v ruce máte seznam, propisku, manžel má velkou hromadu volebních lístků.
9: Seznam občanů, který mají trvalý pobyt a jedeme přesně podle toho.
10: Z magistrátní úřednice jste se teďka proměnila v doručovatelku.
9: Poštěvně doručovatelku. Ano, ano, je to tak.
11: Černý.
9: Černý
11: jedenkrát.
10: Vcházíte do domu a vám se tady právě roznáší volební hlasovací lístky. Půjdete k volbám?
12: Půjdu.
10: Je to formát A1. Připravíte se třeba doma?
12: Ano, ano. Ale já asi vím, víte, koho budu a co budu.
10: Chodíte pravidelně k volbám?
12: Chodím pravidelně.
10: Denisa Andresová s manželem už došli na konec seznamu, 3 voliče ale nenašli. A to ani po kontrole na venkovních zvoncích. Problém bude podle paní Denisy pravděpodobně v tom, že na adrese trvalého bydliště jsou nájemníci. Bez hlasovacích lístků ale lidé nezůstanou.
9: Můžou si je vyzvednout na magistrátě, určitě, ale pochopitelně ve volební komisi budou k dispozici, tam jsou vždycky. Problémem je, když musíme zvonit do těch paneláků. Někdy u těch menších paneláčků, kde jsou třeba 4 patrovy nebo menší, tam máme problém se i dozvonit a musíme třeba při druhý den znova. To už se nám taky stalo.
10: Měli by si třeba lidi předtím, než dostanou lístky hlasovací, vyprázdnit raději tu schránku, zkontrolovat si?
9: Určitě bych to doporučila. Stává se nám, že tam jsou letáky, prospekty.
10: Nad námi už jsou rodinné domky, tam je to lepší.
9: Jak se to vezme? Někdy jsou ty schránky malé, dlouho nám trvá, než se snažíme to tam pořádně zasunout, kdyby pršelo, nebylo by to úplně v pořádku, mohli by si voliči stěžovat. Pak jsou tam čtyřnovzí kamarádi, tak třeba dneska mě jeden okukoval a byl celkem agresivní. Někdy nám je nepříjemné, že musíme vejít do zahrady, že mají schránku na domě.
13: Vy se díváte na hodinky, ne. Takže kdy budete mít hotovo dneska?
9: Roznesli jsme už některé rodinné domy a teď nás čekají ještě ty paneláky. Takže počítáme ještě tak hodinku a půl, hodinku a tři čtvrtě, že nám to zabere.
13: Určitě. Než se setmí,
9: určitě za tmy neroznášíme volební lístky.
10: Své zástupce do zastupitelstv obcí a měst a do třetiny senátu budou lidé volit 9. a 10. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Osm hodin, posloucháte páteční Ranní plus dnes s Martinem Matějkou
0: a Tomášem Pavlíčkem.
14: Český rozhlas plus.
0: A co pro vás máme nachystáno? Xi Jinping přijel do Washingtonu s nejvyššími poctami. Zásadní spory mezi Spojenými státy a Čínou ale zůstávají. Dokážou Trump asi vedle okázalých gest posunout i obchod, otázky kolem Tajvanu nebo Íránu?
2: Po 18 letech od požáru je pražský průmyslový palác znovu opravený a vrací se do něj veletrhy, festivaly i plesy. Jak se jedna z dominant výstaviště proměnila?
15: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu.
0: Papež Lev XIV. Míří do Francie. Na mši v centru Paříže má dorazit přes 500 000 lidí. Co bude hlavním momentem jeho návštěvy?
2: Teď ale uslyšíte ještě zprávy a Moniku Vrchotovou.
16: Hezké ráno. Čínský prezident Xi Jinping dnes zakončí třídenní oficiální návštěvu Spojených států. Se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem už jednal v Bílém domě o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti i umělé inteligenci. Schůzku označil Trump za skvělou. Po státní večeři, které se zúčastnili i zástupci největších amerických technologických společností, dnes čeká prezident ještě setkání u čaje za doprovodu jejich manželek. Pak oba prezidentské páry navštíví Národní archiv v USA. Tam by si měli prohlédnout zakládající dokumenty Spojených států. Návštěvě čínského prezidenta v Americe se budeme v Ranním plusu více věnovat už po zprávách. Podání drogy bez vědomí oběti, například do pití, by nově mohlo být trestným činem. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, který v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. Pachatelům by za podání návykové látky hrozilo až roční vězení. Pokud by podání drogy skončilo smrtí, tak až 10 let. Přísněji se má trestat hlavně vhazování látky do pití, takzvaný drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
17: Policie už nebude muset prokazovat, co pachatel svým činem zamýšlel dál. Stačí prokázat, že pachatel tajně látku podal a tato látka oběť ovlivnila.
16: Novelu podpořila i opozice, teď ji projedná ústavně právní výbor.
14: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
16: Papež Lev XIV. Dnes přicestuje do Francie. Během čtyřdenní návštěvy zavítá do Lourdes na jihu země i do Paříže, kde povede mši na bulváru Champs-Élysées pro více než 500 000 lidí. Cestu proto provázejí přísná bezpečnostní opatření.
18: Letadlo s papežem Levem XIV. Přistane na pařížském letišti Orly dopoledne. Po návštěvě Elizejského paláce, kde se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem, pozdraví davy věřících a příznivců z papamobilu. Pařížský biskup Laurent Ulrich řekl, že trasa papamobilem bude dlouhá 2,5 kilometru a skončí nedaleko katedrály Notre Dame, kde papež povede nešpory. Večer ho čeká vigílie na fotbalovém stadionu Stade de France pro téměř 80 tisíc lidí. V Paříži je v pohotovosti 14 tisíc vojáků a policistů a v centru jsou uzavřené některé stanice metra. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
16: A další detaily papežovy návštěvy přidá náš pařížský zpravodaj v následujícím vysílání Ranního plusu. Do nádrží s pitnou vodou v Odoleně vodě se dostalo olovo. Středočeské vodárny proto varují, aby lidé nepili vodu z vodovodu ani z ní nevařili. Při požití malého množství ale zdravotní komplikace podle vodáren nehrozí. Týká se to 12 obcí severně od Prahy, ve kterých žije víc než 20 tisíc lidí. Vodu v oblasti teď zajišťují přistavené cisterny. Jak to bude dnes se školami, říká nezávislý starosta od Doleny Vody Ondřej Prášil, který kandiduje ve volbách.
19: Otevře se všechno, škola i školka. Zároveň škola i školka informovala rodiče o tom, že nebudou obědy, i když před školu i školku se umístily cisterny s vodou pro děti, aby si mohli případně načerpat.
16: Větší obchody musí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogerií nebo hobbymarketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
20: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
16: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno, 17. listopadu, ale prodejny fungovat můžou. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. S podzimem, častějšími dešti, mlhami a čím dál kratšími dny přibývá střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda by měli řidiči dávat zvlášť pozor v lesnatých úsecích nebo mezi poli a loukami, odkud můžou zvířata z nenadání vyskočit. Důležité taky je nepodceňovat silniční značku upozorňující na zvěř, pokračuje Neřolt.
21: Dopravní značení má svůj význam, takže je důležité ho nebrat na lehkou váhu. Když zkrátka tam pojedu 90 nebo 100 tím úsekem, třeba lesním, tak bych měl zpomalit preventivně a jet třeba 70, abych zkrátka měl ten manévrovací prostor.
16: V Opavě se dnes po celkové rekonstrukci otevře městský zimní stadion. Za modernizaci jedné z nejstarších krytých ledových ploch v zemi zaplatilo město i s dotacemi téměř 500 000 korun. Na tribunách jsou pro diváky zhruba 2000 míst, potvrdil mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný.
22: Jediné, co zbylo, tak je ocelová konstrukce, ta byla velmi dobře udělaná v těch 50. letech, takže tu jsme nechali. Zbytek je de facto celé nové, je tady restaurace, jsou tady salonky, jsou tady prostory na cvičení. Každopádně ta kapacita si myslíme, že je více než dostačující.
16: Sezonu s podtitulem Cesta za dobrodružstvím zahájí brněnské divadlo Radost adaptací slavného románu Hobbit. První premiéra souboru propojí loutky s živými herci. I když od vydání Tolkienovy knihy uplynulo bezmála 90 let, pro režiséra Petra Smyčka zůstává příběh stále aktuální.
23: Nám přišla tato fantasy pohádka ideální právě pro dnešní časy, které jsou o nějakém zlu, které se blíží okolo nás. A hlavně je to příběh o cestě malého člověka skrze různá nebezpečí. Ukazuje, že i ten malý člověk může v tom velkém světě nějakým způsobem uspět.
16: Jak to vypadá na silnicích na D5 před Prahou směrem z Plzně? Vjedete do kolony u Rudné na 4. kilometru, na začátek rozvadovské spojky je to na 25 minut, na okruh k Ořechu na 40. Na pražském okruhu směrem z D1 se sune kolona z úrovně Modletic, provoz brzdí omezení mezi Jesenicí a Vestcem, po druhé zastavíte na výjezdu z Lhokovského tunelu a čtvrt hodiny budete popojíždět k Ořechu. A na D1 z Prahy do Brna zastavují kamiony už těsně za Domašovem na kilometru 168. Mezi Ostrovačicemi a Kývalkou naberou kratší zdržení i řidiči osobních aut. Dobře dojeďte. Na jihozápadě Čech může být teď slunečno, přes den má převládat oblačno až zataženo na severu a severovýchodě, výjimečně se slabým deštěm hlavně na horách a teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
14: Posloucháte Ranní Plus.
0: Přesný čas 8 hodin a 8 minut. Červený koberec, vojenské kapely, vlajky, přelet letadel a nadcházející honosná státní večeře. Návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga ve Spojených státech přinesla na pohled velkolepou podívanou. Ale navzdory fanfárám se neočekává, že by to vedlo k významnému průlomu v některých klíčových bodech napětí mezi oběma národy. Patří mezi ně křehké příměří v obchodní válce, které bylo prodlouženo o 2 měsíce do ledna. Pak také návrhy, jak regulovat umělou inteligenci, čínská podpora Íránu a Ruska a její nároky na Tajvan. Naším hostem je Vilém Semerák z CERGEI. Zdravím vás, dobrý den.
24: Dobrý den.
0: Co byste zatím z toho summitu vypíchl po ekonomické stránce?
24: Zatím se zdá, že se nedá čekat nějaká velká změna nebo kvalitativní průlom, spíše jakési pokračování toho, k čemu došlo už v květnu, to znamená jakýsi pokus o stabilizaci obchodních vztahů. Žádná strana teďka nemá zájem o nějakou hlubší intenzivní fázi té obchodní války.
0: No, my jsme slyšeli, že obě strany plánují zrušit cla na nekritické zboží v hodnotě asi 30 miliard dolarů na finanční služby a nákupy zemědělských produktů. Tak co by to konkrétně znamenalo? Co si pod tím představit?
24: Je to pokračování předchozího trendu. Pokud se podíváme na zemědělské produkty, hlavně pokud jde o soju a obiloviny, tak je to znovu objevující se téma v čínsko-amerických obchodních stazích. Vlastně během první Trumpovy administrativy bylo v té Phase One Agreement. Opět se ten cíl, kolik má Čína odebírat, objevil v květnu. A je to takové, řekněme, relativně neproblematické téma z hlediska závislostí, kde obě strany vědí, že ti mohou zaujmout veřejnost. Těch 30 miliard je zhruba, řekněme, něco kolem necelých 10% amerického obchodu. Co je podstatné je, že se zatím nezdá, že by ty strany byly schopné jít někam hlouběji k těm skutečně důležitým tématům a že nejsou úplně přesvědčeny možná o tom, jak spolehlivé jsou ty sliby z hlediska budoucího dodržování.
0: Ano, ono se mluví i o tom, že to, co bylo domluveno minule, tak že moc dodržováno nebylo. Které ty sliby se nenaplnily? Ono se mluví o těch zemědělských produktech, kromě soji tedy, anebo také o dodávce nějakých těch 200 Boeingů do Číny?
24: Monitorování těch slibů je bohužel trochu komplikovanější i kvůli přístupu, který má Trumpova administrativa k těmto dohodám. Oni vždycky rádi oznámí tu dohodu, vlastně nastíní v nějakých hrubých rysech, ale často zatím chybí nějaké detailní dokumenty, minimálně pro veřejnost s nějakými přesnými cíly. Co ale víme je, že Čína se údajně poněkud snažila dodržet slovo, pokud šlo o dodávky soji, zvlášť vlastně pokud se jednalo o konec roku 2025 a začátek roku 2026, pak to poněkud polevilo v oblasti obilovin. Pokud je o ten Boeing, tak tam dlouhodobě jednali, nicméně zdá se, že se nemohou pořádně domluvit na hlavně tom dodatkovém balíčku. Čína nechce zůstat závislou na dodávkách amerických komponent, amerických služeb pro ta letadla. A vidí to také docela jako zajímavý vyjednávací argument, to znamená to, že Donald Trump slíbil, že ta zakázka bude, tak se snažila odkládat nějaké výraznější závazky až do posledního momentu. Takže to je vlastně jeden z těch slibů, který se zcela nenaplnil. Už vůbec se pak nenaplnilo to, co zmiňoval Donald Trump, že ta zakázka by se mohla výrazně zvětšit ještě v budoucnosti.
0: No a ono se také zmiňuje, že ani ty dodávky těch vzácných zemin do Spojených států ze strany Číny nejsou dostatečně rychlé, dostatečně objemné. Je tohle otázka, o které Spojeným státům jde především?
24: Je to velmi velký problém, protože pokud se podíváme na dostupná data o tom, jak třeba Američané vyrábí své nejpokročilejší zbraně, včetně třeba nějakých těch střel Patriot, tak je tam velice výrazná závislost právě na dodávcích komponent založených na prvcích vzácných zemin. A to, co víme o těch datech, naznačuje, že na jednu stranu Čína odblokovala to embargo, čínské firmy oficiálně smí vyvážet tyto prvky a výrobky na nich založené do Spojených států, ale je tam striktnější monitorování a zdá se, že tam jsou nějaké další interní bariéry, kvůli kterým ten vývoz zůstává výrazně nižší, než byl. A dokonce se zdá, že od tohoto podzimu Čína ještě rozšíří ten monitorovací režim a restrikce na další z těch prvků z této skupiny. Takže Amerika je v tomto případě držena doslova pod krkem a je to jeden z důvodů, proč Donald Trump při tom všem vyhrožování svým jiným obchodním partnerům zřejmě zůstává vůči Číně relativně vstřícný.
0: Tak tolik Vilém Semerák z CERGEI. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
24: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: A naším dalším hostem je Stanislav Mišička, politolog z Univerzity Hradec Králové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jak byste zatím hodnotil průběh schůzky? Ten Xi Jinping pozval v následujících 5 letech 100 000 mladých Američanů na studentské výměny do Číny, nabídl zoo v Atlantě 2 pandy, tak to nezní jako úplně průlom v nějaké z klíčových otázek?
1: Tak samozřejmě u takových široce sledovaných nebo velmi sledovaných summitů, jako je právě současná nebo teď probíhající návštěva Xi Jinpinga ve Spojených státech, tak jde samozřejmě do velké míry i o tu symboliku, proto ty pandy pro Atlantskou zoo, proto i pozvání vlastně velkého množství amerických studentů na čínské univerzity nebo akademické pracoviště, ale obecně se dá říct, že zatím ten pokrok v těch skutečně palčivých otázkách, a zaznělo to vlastně už od mého předřečníka, si myslím, je relativně malý. Já si zase nemyslím, nebo takový byl můj i pocit od prostě jiných třeba analytiků nebo expertů, že by se očekávaly nějaké zásadní průlomy, protože v řadě těch témat, kde by bychom byli rádi, aby se Spojené státy a Čína posunuli dále, tak jsou do určité míry zaklesnuty a nechtějí si vlastně navzájem ustupovat více, než uznávají za nutné.
0: A jak byste označil tu atmosféru? Ono to vypadá, že prostě prezident Bush byl velice vstřícný, aspoň navenek vůči Xi Jinpingovi, a že na druhou stranu sice byla nějaká gesta, ale takovou vřelost čínský vůdce neoplácí, tak kdo si od toho, co slibuje z nich?
1: Tak samozřejmě, když odhledeme od toho, že Donald Trump si obecně potrpí na jakousi pompéznost a nebál bych se asi říct jako pozlátko, tak samozřejmě do určité míry ta současná návštěva Xi Jinpinga tou okázalostí a vlastně tou, jak jste řekl, vstřícností, která je projevována čínskému vůdci, tak je, nechci říct úplně bezprecedentní, ale museli bychom jít hlouběji do historie. Třeba když v roce 1962 přišel do Velké Británie britský ministerský předseda Harold Macmillan, tak taky JFK, John Fitzgerald Kennedy ho vítal na letišti, Barack Obama vítal na letišti taky osobně v roce, myslím, že 2015, ale můžu se mýlit.
0: A to byli spojenci.
1: Papeže Františka samozřejmě. Přesně tak, ale já se právě chci dostat k tomu, že Donald Trump má takový zvyk, nebo aspoň tak to vnímám já, že bez ohledu na to, jestli ti lidé, které prostě on vítá nebo za kterými jede, jestli to jsou spojenci nebo ne, tak podle toho, jak moc je potřebuje, bych se nedala říct, tak tolik jim projevuje určité úcty. My vidíme, že vůči státům v Evropské unii, teďka vůči Kanadě, dříve například vůči některým spojencům v Ázii, jako Japonsko, Jižní Korea, tak samozřejmě Donald Trump a někteří členové jeho administrativy nejdou pro ostré slovo, bych se nebála říct, daleko. Na druhou stranu, když byl summit například s Kim Jong-unem, nebo některé ty setkání s Kim Jong-unem v té první Trumpově administrativě, nebo když Donald Trump vyjednával nebo adresoval nějaké výzvy třeba jiným autokratickým vůdcům, tak ta jeho retorika byla daleko vstřícnější. Čili já bych se opravdu jako tady nebál říct, že to, co diktuje tu určitou okázalost nebo tu symboliku těch setkání i ten tón těch jednání, je fakticky oportunismus té americké administrativy a Donalda Trumpa jako takového.
0: No, Spojené státy si údajně od Číny slibovali podporu ohledně Íránu. Proč se jim, zdá se, zatím výslovně nedočkali? Přece je i v zájmu Číny, aby z Blízkého východu proudily životně důležité suroviny, a ona sama je největším odběratelem íránské ropy.
1: Tak já si myslím, že tady to má asi více úrovní. Samozřejmě jednou věcí je zase symbolika. Čína samozřejmě se nechce nechat manipulovat do situace, i když by, jak jste teďka řekl, jí z toho samozřejmě plynuly nějaké větší ekonomické benefity, že vlastně státy, které dlouhodobě podporuje, nebo kdybychom to trošku otočili, odmítá vůči ním nějak jako otevřeně zakročit, nebo je snažit se donutit k nějaké změně kurzů, což by prostě pro tu Čínu vzhledem k tomu mezinárodnímu i domácímu publiku bylo viděno jako problém. Taky musíme si uvědomit, že Čína se velice dobře připravila, aspoň tak zatím to vypadá z řady analytických zpráv, na případnou energetickou krizi, má poměrně vysoké domácí zásoby, v posledních letech taky dokázala více vlastně diverzifikovat svoji energetickou spotřebu, čili ona sice nakupuje nejvíce ropy od Iránu, když to spočítáme na tu iránskou vlastně produkci, ale určitě není závislá. Ten Irán, dá se říct, pokud to řeknu trošku jako jednodušeji, potřebuje tu Čínu daleko, daleko více, než je tomu opačně. A samozřejmě já si myslím, že i kdyby Čína třeba otevřeně řekla, že se bude snažit Irán trošku donutit k změně kurzu, aby vlastně ta propustnost, to znamená Hormuzského průlivu, byla větší než před tím vlastně konfliktem, který tam teďka probíhá, s přestávkami můžeme říct, tak vlastně ona má spoustu jiných cest, vlastně jak ten iránský režim podporuje, zejména technologii dvojího využití, které tam vlastně dostává. Dá se říct, že to není ani moc vnímáno ve veřejné mínění sdělovacím prostředky skrze různé nastrčené vlastně firmy a různé vlastně civilní firmy, která dodávají například zásadní technologie pro výrobu dronů a tak dále.
0: Chápu, že ještě jedna věc na závěr. Trump už po minulém summitu pozastavil prodej amerických zbraní Tajvanu v hodnotě asi 14 miliard dolarů a ani teď se k němu zatím nevyjádřil. Nechává si to jako kartu do dalších rozhovorů?
1: Tak já si myslím, že to on to přímo i řekl. Jo. Teďka si nepamatuju přesně ten měsíc, ale vyjádřil se, že ten prodej těch zbraní za bratru nějakých 14 vlastně miliard amerických dolarů Tajvanu, takže je podle něj skvělý, on to řekl, že to je ta páka, ten bargaining chip, jak se přímo vyjádřil do médií. A to je věc poměrně bezprecedentní. Když se podíváme na třeba současné vlastně politické prostředí v Jižní Koreji a v Japonsku, v tradičních spojenců, Spojených států v Ázii, ve východní Ázii, tak ti jsou, já nechci říct přímo zděšení, ale vlastně vidí to jako velký problém, že americký prezident je případně schopen obětovat pro vlastně ekonomické výhody, například nějaké ústupky v těch obchodních dohodách, vlastně podporu Tchajvanu, kterou oni vidí, a samozřejmě Tchajvan jako takový, jako je základní vlastně pilířů obrany vlastně západu a západní demokracii v této části světa.
0: Tak dokonce jsem četl na BBC, že podle agentury Kyodo snad i čínský prezident dopředu řekl, že pokud tady bude na summitu oznámeno, že Američané prodají ty zbraně Tajvanu, takže summit se zruší. A tak to už jenom na závěr přípodotek. Pro tuhle chvíli děkuji Stanislavu Mišičkovi, politologovi z Univerzity Hradec Králové. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Ladíte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus na hodinách 8 hodin 20,5 minuty a teď krátký přehled zpráv. Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpět do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil v městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města. Čína by podle svého prezidenta Xi Jinpinga měla se Spojenými státy hledat způsoby, aby spolu globální velmoci vycházely. Řekl to na slavnostní večeři v Bílém domě po jednání s Donaldem Trumpem. Setkání se zúčastnili zástupci amerických technologických společností. A policie zasahovala a v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách, potvrdili to mluvčí VZP a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. O zásahu informoval zdravotnický deník a podle kterého souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice.
0: Průmyslový palác Praze je po letech od požáru opravený. Pražské výstaviště tam tak bude moct znovu pořádat veletrhy, festivaly nebo plesy. Pro veřejnost připravilo taky komentované prohlídky.
15: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
3: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Vzpomíná na jeho požár před 18 lety.
15: Bydlel jsem na Letné shodou okolností, jel jsem, pamatuju si tenkrát z fotbalu večer. A vím, že jsem tady viděl spoustu hasičů.
3: Za obnovení paláce je rád taky důchodce Stanislav Vaněk.
4: Jsme tam naposledy byli, už si ani nepamatuju. 20 let, 30, to už je hodně dávno. Jo, ale samozřejmě jsem rád, že se to obnovilo.
5: Projekt výstavby a rekonstrukce průmyslového paláce měl na starost David Čech. Teď jsme v levém křídle. To je to křídlo, které vyhořelo, je úplně nové a vrátili jste ho tedy do podoby tak, jak bylo v roce 1891 při otevření průmyslového paláce.
6: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná, ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny, tak, aby imitovaly ten vzhled té historické konstrukce.
5: Přecházíme do vedlejší středové haly. Tady už je výrazně vyšší strop, ten je nahoře malovaný, jsou tam kresby královské koruny a dalších symbolů.
6: Vlastně vidíte spousty těch malovaných prvků, spousty pasířských prvků, opravdu detailů, vitráží, různých pozlacených nápisů.
5: S vedoucím
3: projektu Davidem Čechem jsme už teď přešli do pravého křídla. Jsou tady parkety, pozlacené lustry.
6: Pravé křídlo vlastně jsme zachovali z 50. let, nebo jeho autenticitu z 50. let, kdy ten průmyslový palác byl přestavěn, adaptován na sjezdový palác. A vlastně zde probíhala ta nejnáročnější operace asi v celém objektu, kdy jsme museli postupně ten dřevěný strop nebo ten podlet demontovat. Zároveň jsme zesilovali ocelovou konstrukci.
3: Předseda představenstva Pražského výstaviště Tomáš Hybl popisuje, jaké akce budou v novém prostoru moct pořádat.
7: Pravé křídlo tradičně, protože má parketovou podlahu, která se kompletně obnovovala, sloužilo i jako taneční sál, takže můžeme tady pořádat i plesy.
3: V paláci budou taky veletrhy a festivaly. Hybl doplňuje, že budova má oproti dřívějšku lepší protipožární ochranu.
7: Tady se instalovala celá řada hlásičů, je tady lineární sledování vlastně zakouření toho prostoru, je tady možnost zhášecího systému.
3: Do 11. října budou v průmyslovém paláci komentované prohlídky. Všechny termíny jsou ale plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
2: Za 5 minut bude 8:30, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a o čem dnes píše dnešní domácí tisk, tak to už brzy ráno zjišťovala naše ekonomická analytička Jana Klímová. Třeba deník N informuje o tom, že premiér Andrej Babiš posiluje v realitách v hlavním městě, pokračuje Jana Klímová.
8: Babišův fond Hartenberg se stal už na začátku letošního roku majitelem rozlehlého kancelářského komplexu v pražském Karlíně. Jde o kancelářskou budovu Zircon Office Center. Šéf a menšinový spoluvlastník Hartenbergu Josef Janov deníku N vysvětlil, že zatím o tom firma nikde nic neříkala, protože prý připravuje vizualizaci nového designu té budovy a také, že prý není ještě zcela jasné, jak skupina s tou rozlehlou budovou nakonec naloží, mohou tam být prý kanceláře, obchody nebo byty nebo kombinace všeho. A jinak je to už několikátá investice Hartenbergu, jak deník N připomíná, právě do pražských nemovitostí a je mezi nimi také řada bytových projektů, což mě zaujalo, že možná premiér se rozhodl vzít situaci z byty do vlastních rukou.
2: Hospodářské noviny píší o konci lichvářských kliček. Co to znamená?
8: Tak jde o takovou novodobou lichvu, jak to popisují hospodářky, což je nechvalná praxe různých vykuků, kteří poskytují lidem nevýhodné podnikatelské úvěry, zajištěné jejich domy, v kterých ti lidé často bydlí a pak o ně kvůli těmto půjčkám přijdou. Ministerstvo financí nyní tedy podle zjištění hospodářek dokončilo novelu zákona, která by měla ty drobné podnikatele nebo prostě jen takové lidi s ičem v uvozovkách proti těmto praktikám lépe chránit. Ten problém těch podnikatelských úvěrů totiž je, že oni nemají tak přísnou bankovní regulaci, takže oni ty různé firmy nacpou prostě tyhle úvěry lidem, kterým by už banky prostě nepůjčily, pak čekají na první nesplacenou splátku a lidé přijdou o ten dům. Ještě mě zaujalo v těch hospodářkách, že oni se odvolávají na odbornou studii Moderní lichva, která došla k závěru, že kvůli těmto praktikám už přišly o střechu nad hlavou desítky tisíc lidí.
2: No a co zajímavého jste našla v takové Mladé frontě dnes?
8: Našla jsem tam kůrovce. A
2: jak se tam dostal?
8: Jak se tam dostal? Dostal se tam v textu. Text popisuje, že na české lesy údajně se blíží další kalamita, protože letošní rekordně teplý a suchý rok je ideální pro kůrovcové rojení. A vlastníci lesů se podle listu obávají, že ta další kůrovcová kalamita nezasáhne jenom smrky, jako to bylo dříve, ale i borovice nebo jedle, a vyčítají také vlastníci lesů, tedy ministerstvu zemědělství, že nevěnuje dostatek peněz na péči o lesní pozemky a že v rozpočtu na příští rok tam na tento účel chybí 2 miliardy korun.
2: No a tématem dnešních deníků je také nové složení Rady vlády pro lidská práva. Tak co se píše o tomto?
8: Je to tak, píše o tom, jak deník N, tak třeba i dnešní Právo, kabinet Andreje Babiše do této rady v pondělí nově jmenoval nové členy a noviny se nad některými jmény hodně pozastavují. Jmenovitě jde o advokáta ultrakonzervativní aliance pro rodinu Jakuba Kříže nebo aktivistu vystupujícího proti změnám pohlaví Daniela Bleka. Část odborníků je totiž, jak píše Právo, z výběru rozčarovaná, připomíná názory a postoje některých nových členů, právě třeba advokáta Kříže, který je kromě té aliance pro rodinu spojován i s Hnutím pro život. Obě organizace vystupují třeba proti interrupcím nebo některým formám antikoncepce, což je zajímavé z pohledu lidských práv pochopitelně a jejich dodržování. Zajímavou postavou je také Daniel Black, kadeřník a aktivista, který v minulosti prošel tranzicí pohlaví a nyní to považuje za chybu a ze svého kroku tedy obvinuje systém, který mu to umožnil. A co mě ještě zajímalo, deník N cituje nebo se ptá prostě na otázku, kdo ty členy nebo ty nominace vůbec do té vládní rady vybral a zeptal se na to zmocněnkyně pro lidská práva a také poslankyně za ANO Taťány Malé a ta řekla, že o tom vůbec neví a sama ty nominace kritizovala.
2: Tak to byla témata, která vybrala z dnešního tisku ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. A ještě připomenu, abyste zavítali na naše sociální sítě a náš web plus.rozhlas.cz.
0: Teď je 8 hodin 30 minut, pravidelný čas na stručné zprávy.

0: inteligence zpřísňují třeba ochranu osobních údajů klientů. Právníci i veřejnost do AI často nahrávají třeba smlouvy. Advokáti taky podle nových zásad musí všechny výsledky zpracované pomocí AI znovu sami zkontrolovat. Ruská ústřední volební komise dnes oficiálně vyhlásí konečné výsledky voleb do státní dumy. Podle předběžných výsledků v nich zvítězila vládní strana Jednotné Rusko spojená s Kremlem se ziskem téměř 58% hlasů. Nezávislé pozorovatelské organizace a západní země považují volby v Rusku za zmanipulované. Hormuzským průlivem proplulo za čtvrtek zhruba 60 nákladních plavidel. S odvoláním na amerického činitele o tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úžinou podařilo přepravit od začátku července, kdy začaly americké údery na Irán a následné blokády úžiny. Dohromady lodě převezly včera zhruba 22 milionů barelů ropy. Dva lidé zemřeli brzy ráno při nehodě na pražském okruhu u Zbraslavy poté, co do stojícího mikrobusu narazil kamion. Dalších 6 lidí utrpělo zranění. Podle mluvčího policie Richarda Hrdiny jsou oběťmi cizinci. Příčiny nehody se šetří. A dnešní večer bude patřit vědě. Takzvaná Noc vědy nabídne program na více než 140 místech po celém Česku. Zapojí se univerzity, školy, muzea i další instituce. Na návštěvníky tak čekají přednášky, workshopy a interaktivní ukázky. Podrobnosti přidáme v následujícím vysílání Ranního plusu. Teď pohled na dopravu. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně přetrvává kolona od Rudné ze 4. kilometru. V obou pruzích se jede velmi pomalu z úrovně odpočívky. Na začátek rozvadovské spojky je to na 25 minut, na okruh k Ořechu na 40. Na D1 z Prahy do Brna se délka kolony často mění. Aktuálně se brzdí v obou pruzích těsně za Ostrovačicemi na kilometru 178 a nesouvisle se pokračuje až do zúžení u exitu 196 Bratislava. A v Praze na magistrále směrem do centra popojíždí kolona od sjezdu na Nusle. Na konci Nuselského mostu zabrali silničáři pravý pruh. K prvním semaforům v Legerově pojedete od Vyšehradu přes 20 minut. Přejeme šťastnou cestu. Až do dopoledne může být výjimečně mlhavo, na jihozápadě Čech ale naopak slunečno. Jinak má dnes ovšem převládat oblačno až zataženo na severu a severovýchodě, hlavně na horách, ojediněle se slabým deštěm. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 9. Zítra už bude slunečno na celém území a oteplí se až na 22 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: A jste s námi 3,5 minuty po 9:30. Dobrý poslech vám dnes přejí Tomáš Pavlíček a Martin Matějka. Už za necelé 2 hodiny přistane na pařížském letišti Orly letadlo s papežem Levem 14. Je to první návštěva hlavy katolické církve ve Francii po téměř 20 letech a pařížské biskupství očekává ohromný zájem věřících. Jen vše v centru Paříže by se mělo zúčastnit přes 500 000 lidí. Papežovu pouť bude sledovat i náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltis. Dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Jak bude vypadat první den papežovy cesty po Francii, která začíná právě v Paříži?
3: Papež z letiště pojede rovnou do Elizejského paláce, kde se setká se zástupci občanské společnosti a prezidentem Emmanuelem Macronem. Poté taky navštíví sídlo UNESCO a odpoledne už pozdraví věřící z papamobilu, říká pařížský biskup Laurent Ulrich.
4: Lidé papeže ve Francii uvidí poprvé, když pojede papamobilem na 2,5 kilometru dlouhé trase. Věříme, že ho budou vítat velké davy.
3: Papež pojede papamobilem přes bulváry Montparnasse a Saint-Michel a cesta skončí u katedrály Notre-Dame. Ve slavné gotické katedrále, která byla před 2 lety znovu otevřena po ničivém požáru, se zúčastní slavení nešpor.
2: Jak přísná jsou bezpečnostní opatření právě v Paříži?
3: Jsou velmi přísná. V okolí Champs-Élysées a náměstí Concorde jsou uzavřené silnice, takže se tam nedostanou auta ani cyklisti. Uzavřených je taky několik stanic metra. Mně třeba včera přišlo upozornění od parkovacího domu, že pokud chci vjet autem, tak to musím udělat do sobotních 8 hodin ráno, jinak si budu muset počkat až do večera. Právě pařížská část papežovy návštěvy je nejhlídanější. Tím, že je Paříž velké město, kde se pohybuje velké množství lidí a papež by jich měl podle odhadu církve přilákat až 1 000 000, tak je nasazeno v ulicích 14 000 četníků, policistů a taky vojáků z protiteroristické operace, která ve Francii působí od roku 2015.

0: od teroristických útoků.
1: Marceli, co má dalšího papeže ve Francii v plánu?
0: Dnes večer ještě povede vigílii na stadionu Stade de France v Saint-Denis u Paříže. Na tom fotbalovém stadionu by mělo být až 80 tisíc mladých věřících. Ještě víc lidí ale se zúčastní sobotní mše na Champs-Élysées, a to přes 500 000. Já jsem se tam byl včera odpoledne podívat, už tam rostla tribuna s takovým velkým zlatým křížem, už byly na místě velkoplošné obrazovky, aby všichni papeže mohli vidět. Kromě toho v sobotu ráno papež navštíví taky středí, které pomáhá migrantům, a ve Francii bude až do pondělí. Navštíví taky slavné poustní místo Lourdes na jihu země, kde by se měl papež mimo jiné setkat i s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. A návštěvu by měl zakončit v pondělí v Métách, kde pronese projev o Evropě, její budoucnosti, a věnovat by se měl taky umělé inteligenci.
1: A jak významná je vůbec papežova návštěva Francie?
0: Z hlediska katolické církve je to mimořádně důležitá cesta, protože Francie patří mezi ty země, kde ubývá počet věřících, a papež sem zamíří po 18 letech. Papež František sice v minulosti navštívil třeba Marseille nebo Korziku, ale ty cesty nikdy nebyly pojímané jako návštěva celé Francie, včetně Paříže. Teď tu papež stráví rovnou 4 dny, navštíví několik měst a povede mše pro 100 000 lidí. Navíc je to taky sledované právě ze strany třeba obětí nebo organizací, které pomáhají obětem sexuálního zneužívání v katolické církvi, protože nezávislá Soveova komise z roku 2021 odhadla, že mezi lety 1950 až 2020 bylo ve Francii sexuálně zneužito přibližně 330 000 nezletilých lidí ze strany právě církevních představitelů, třeba v katolických školách nebo různých vedoucích mládeže nebo pracovníků kaplanství. Takže ta návštěva je velmi očekávaná, ale taky se očekává, jak by se mohla potom třeba církev právě ve Francii změnit.
1: Zpráva zpravodaj Českého rozhlasu v Paříži Marcel Feltis. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
2: Tak hodiny nám ukazují 8 minut po 8:30. Jste hosty Ranního plusu. Polskem otřásá včerejší útok v klášteře v Jaroslavu. 31-letý muž původem z Ukrajiny tam s nožem v ruce napadl 5 lidí. 3 z nich byli kněží. 1 následkům zranění v nemocnici podlehl. Polská policie se teď v době rostoucích protiukrajinských nálad v zemi bojí odvetných činů. Situaci v sousední zemi přiblížila zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková.
3: Například liberální deník Gazeta Vyborča popisuje celý ten útok pomocí svědectví 40-leté Kati, tedy Ukrajinky, která v opatství v Jaroslavu pracuje a také tam žije se svými dětmi. Zavražděného i poraněné kněží znala osobně a útok na opatství je pro ní jako útok na vlastní rodinu. V následujících dnech ale nebude posílat svoje děti do školy, obává se totiž o jejich bezpečí. Jedno z dětí, její známé, také Ukrajinky, už se od vrstevníků totiž dozvědělo, že za všechno špatné můžou v Polsku Ukrajinci. Do města v podkarpatském vojvodství, kde stoupá popularita extrémní pravice, už také dorazily policejní posily, protože polské služby se obávají odvetných akcí. Deník varuje, že takové tragédie bývají zneužívané pro podněcování nenávisti. Například deník Řeč pospolita varuje, že nálady na Podkarpatsku jsou po útoku na hranici lynče. Napětí panuje v místní společnosti už dlouho. A třeba současné sirény, které znějí při ruských útocích na cíle blízko hranic, ničemu nepomáhají.
2: Tak tolik naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková.
1: A nahlédneme ještě do německého týdeníku Spiegel. Francie vyšle do Saúdské Arábie vojáky a obranné systémy, které mají pomoct chránit důležitý ropný přístav Janbu u Rudého moře. Prezident Emmanuel Macron to oznámil v televizním rozhovoru pro stanice TF1 a France 2.
2: Francie podle něj poskytne Saúdské Arábii také radary a další obranné systémy. Macron zdůraznil, že cílem je ochrana přístavu a energetické infrastruktury, nikoli zatažení Francie. Francie do konfliktu. Vzhledem k výraznému růstu cen benzínu je podle Macrona ochrana energetických dodávek pro Francii důležitým tématem. Za jejich zdražováním vidí především mezinárodní konflikty na Blízkém východě, pokračuje Spiegel.
1: Francouzský prezident zároveň zmínil možnost koordinovaného uvolnění strategických zásob ropy. Odmítl naopak představu, že by vyšší zdanění ropných společností samo o sobě vedlo k nižším cenám na čerpacích stanicích. Francouzské zásobníky plynu mají být během několika týdnů naplněné z 80%. Paříž chce usilovat také o zmírnění napětí na Blízkém východě a stabilizaci energetických trhů.
2: Významná část rozhovoru se týkala také bezpečnosti Evropy. Macron podle Spiegelu varoval před rostoucí hrozbou ze strany Ruska. Obvinil Moskvu z rozšiřování nepřátelských a kriminálních aktivit vůči evropským státům. Paříž podle Macrona musí se připravit i na možnost podobných útoků, jakým byl nedávný zmařený dronový útok na letiště v Lipsku, dodává web německého týdeníku Spiegel, a my s tímhle konstatováním odkládáme zahraniční noviny.
1: A to v 8 hodin 41 minut posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Jdeme na další reportáž. Celosvětovým herním průmyslem letos nejspíš nezahýbe žádný český titul, jako tomu bylo loni třeba s hrou Kingdom Come Deliverance 2. Přesto se ale českým vývojářům daří. Podobně jako loni se očekává vydání zhruba 40 her, většinou na počítač nebo herní konzole. A podle Asociace českých herních vývojářů navíc přibývají nová vývojářská studia.
4: Bylo to tak dávno. Fonopolis. Město plné amplionů.
5: Jednou z letošních novinek je adventura Fonopolis. Odehrává se ve stejnomenném městě, které pomocí amplionů a zvukových příkazů ovládá autoritářský vůdce. Hlavním hrdinou hry je popelář Felix, který začne vzdorovat.
6: Prodejně se hře daří dobře po celém světě. Největšími trhy jsou Čína a Spojené státy, ale i v Česku se hra prodává s ohledem na velikost místního trhu velmi slušně.
5: Říká Lukáš Kunce z vývojářského studia Amanita Design, které stojí mimo jiné za úspěšnými tituly Machina nebo Samorost. Podle Asociace českých herních vývojářů by měl počet vydaných českých her za letošní rok dosáhnout asi 40, podobně jako loni. Jak ale říká za asociaci Pavel Barák, vydělat dokážou i studia, která zrovna nové tituly nepředstavují.
7: Ty velký etablované firmy jako SC Software nebo Bohemia Interactive, těm se dlouhodobě daří, fungují jako na jiných modelech, oni vydávají ty DLCčka, vydávají různý rozšiřující obsah a ten je nějak spoplatněný.
5: Právě největší herní studia, jako jsou Warhorse nebo SCS Software, pořád táhnou český herní průmysl, kterému se poslední dobou daří. Už v roce 2023 skokově vzrostl obrat českých herních firm na víc než 9 miliard korun a v posledních dvou letech se ho dařilo udržovat, říká Barák.
7: Ale skutečně je to vizitka hlavně těch top 10, řekněme, největších firem a moc to nevypovídá o těch dalších 90% ostatních studií. To je právě určitá disproporce.
5: Naprostá většina ze 178 studií v Česku jsou menší firmy. Podle dat asociace má 76% českých studií méně než 10 pracovníků a ty bojují o přežití. Jedním takovým je studio Charles Games, ve kterém pracuje Lukáš Kolek.
8: My hodně diverzifikujeme to, co děláme, a to je to, proč jsme udržitelní v tenhle ten moment. Kdybychom spoléhali na jeden titul a na to, že třeba fakt jako hodně dobře dopadne, tak to v situaci, jak ten dnešní trh vypadá, mi osobně přijde velmi, velmi riskantní, speciálně pro menší studia.
5: Charles Games teď dokončují hru s názvem We Grew Up in War. V překladu Vyrostli jsme ve válce. Hráč díky ní nahlédne do vzpomínek dětí, které si pamatují období války v Sarajevu nebo na Ukrajině. Vydání bylo původně naplánované na letošní rok, nakonec ale hra vyjde až příští rok v dubnu.
8: Pokud se bavíme o We Grew Up in War, tak ten žánr, což jsou válečné hry, příběhové hry a spíše jakoby indie produkce, tak tam se dá asi očekávat prodeje v řádech desítek tisíců, což je zhruba nějaká jako rozumná míra. Spíš by byl velké překvapení, kdybychom se dostali do 6-ciferných čísel.
5: Studio se chce i kvůli velkému množství projektů rozšiřovat a nyní v Česku jediné, které nabírá nové zaměstnance. V Česku teď na výrobě her pracuje 3092 pracovníků. Letos jich má podle Asociace českých herních vývojářů přibýt dalších 260. Ve světě je přitom trend úplně opačný. Mimo jiné kvůli rozvoji umělé inteligence spíš vývojářská studia zaměstnance propouštějí. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: A ve 8:45 si připomeňme hlavní události dnešního rána. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek přivítal v Bílém domě svůj čínský protějšek Xi Jinpinga na okázalém summitu. Podle agentury Reuters se nenaznačila schůzka průlom v citlivých otázkách, jako jsou umělá inteligence, vzájemný obchod Tajvan či válka s Íránem. Íránský prezident Masoud Pezeškian v rozhovoru pro televizní stanici Fox News v New Yorku prohlásil, že je na Spojených státech, aby se rozhodli, zda chtějí válku proti Íránu ukončit či nikoli. Současně připomněl, že to nebyl Írán, kdo konflikt vyvolal, a zopakoval, že jeho země je odhodlána se bránit. A důvěra německých spotřebitelů v ekonomiku se snížila více, než se čekalo. Index důvěry na říjen klesl na minus 30,6 bodu, uvedly instituty GFK a NIM.
1: Irská rocková skupina U2 slaví půl století od svého vzniku. Za tu dobu vydala čtveřice z Dublinu 14 řadových alb, které si koupilo 170 lidí po celém světě. Vedle obří popularity získala mimo to 20 cen Grammy. Členové skupiny se nejen ve svých písních vyjadřují už roky i k politickým, společenským nebo náboženským problémům.
9: Vše začalo 25. září roku 76, když se v kuchyni sešla čtveřice teenagerů. Žádnému nebylo víc než 16 let. Poznali se přes inzerát, který zveřejnil bubeník Larry Mullen.
10: Na nástěnku jsem dal inzerát. Hledám tři dobře vypadající kluky, kteří umějí hrát.
11: Na jednom z našich prvních vystoupení nás jako zpěvačky doprovázely dvě dívky. Hodinu před koncertem si mě vzali stranou. Edgy, umíš vůbec zpívat? Bonovi to vůbec nejde.
9: Vzpomínal kytarista David Evans, známý spíš pod přezdívkou The Edge. Dnes se Bono pravidelně umísťuje mezi 10 rokovými zpěváky s největším hlasovým rozsahem a jeho hlas je zcela jedinečný a nezaměnitelný. Za půl století vydali U2 14 studiových alb. To první Boy vyšlo v roce 1980. Za přelomová jsou považována alba Joshua Tree z roku 87 nebo Achtung Baby z roku 91. Od samého počátku tvoří U2 stále stejná čtveřice hudebníků.
11: Být hudební skupinou není snadné. Je to jako pouliční gang a být jeho součástí po 40 není normální. Nám se ale pořád daří fungovat.
9: Svěřil se v jednom z rozhovorů kytarista The Edge. Skupina U2 a především její frontman Bono se už roky angažuje v oblasti lidských práv i v boji proti chudobě. Za zásluhy nejen v hudbě, ale i v charitativní činnosti ho britská královna Alžběta II. Povýšila do rytířského stavu.
12: Sláva je svého druhu kapitál a je důležité ho dobře využít. Nejen k získání dobrého stolu v restauraci, což je taky fajn, ale je to málo. Stojíte v záři reflektorů a přemýšlíte, kam ten paprsek namířit. Nejsem idealista, chci, aby se věci skutečně děly. Zároveň jsem pragmatik, spolupracuji s levicí i pravicí. Nemusíme se shodnout úplně na všem, stačí shodnout se na něčem, co je dostatečně důležité.
9: Ke svému 50. výročí vydává skupina U2 nové album. Má název Carnaval de Luz a vyjde v listopadu. Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: A my samozřejmě ještě téma v Ranním plusu neopouštíme. Ve studiu je kolega nejpovolanější Ondřej Konrád, hudební publicista a komentátor Českého rozhlasu. Dobré ráno.
13: Dobré ráno.
1: Ondřej, jak je možné, že i po 50 letech dokážou členové U2 naplnit stadiony, ať je koncert kdekoliv, lístky jsou za krátkou dobu většinou vyprodané?
13: Tak když to mohou dokázat Rolling Stones, kteří jsou ještě zhruba 20 let starší, tak nebo 15, řekněme, tak proč by se to nedařilo U2, kteří notabene se jim, těm se totiž povedlo už vlastně během 80. let v té druhé polovině a potom to upevnili v té další dekádě stát se vlastně největší tou stadionovou kapelou na světě. Bylo to trošku překvapivé. Oni měli velký úspěch právě v tom živém vystoupení na velkém koncertu v červnu 1980 nebo to bylo možná, že už to byl červenec 1985, což byl ten slavný Live Aid, koncert, který probíhal v Londýně a zároveň ve Filadelfii, satelitně přenášen do celého světa, a byla to vlastně benefiční akce na pomoc Etiopii, ve které vypukl hladomor, a to jejich vystoupení v londýnském Wembley bylo skutečně strhující, a i když už předtím měli poměrně dobrou pověst té pódiové kapely, tak tohle toto prorazilo a oni od té doby absolvovali obrovskou spoustu gigantických turné. Vlastně opravdu toho odehráli nejvíc. To je na tom, bych řekl, spíš překvapivé, protože takovou intenzitu toho živého hraní těch turné, jakou provozují YouTube, vlastně nikdy nikdo nedělal.
1: Co skupinu vůbec proslavilo? Byly to angažované texty, skvělá muzika, projev skupiny a zvlášť charismatického Bona, nebo kombinace prostě toho všeho dohromady?
13: Já myslím, že určitě kombinace toho všeho. Ono to bylo takové zvláštní, bylo to zmíněno v příspěvku pana kolegy, že tam se oni zabývali v těch textech mimo jiné náboženskými problémy. To byly vlastně velmi silně věřící mládenci, kteří chodili do katolické školy v Dublinu. Irsko je přísně katolická země. Oni dokonce vstoupili v jednu chvíli do takového duchovního spolku, nebo respektive křesťanského katolického spolku v Dublinu, a to už měli asi dvě, ne-li tři desky za sebou, a začali uvažovat o tom, jestli vůbec mohou pokračovat jako rocková kapela, jestli se to nějakým způsobem dá při tom jejich náboženském téměř až vytržení kloubit dohromady, ale zřejmě, jak vidíme, se rozhodli, že ano. Takže tam ty texty byly na jednu stranu trochu politické, to se týká té asi jak jedné z nejslavnějších jejich písní Sunday Bloody Sunday, což je odkaz na takový masakr, který se odehrál v severním Irsku, ale o několik let dřív, než o tom YouTube nahráli píseň. Tam bylo postříleno po vojáky asi 13 lidí a spousty zraněno. To byli právě ty severoirští katolíci, kteří tam zase jsou v konfliktu příslušníky toho British Church nebo English Church, toho anglického protestantismu, to je vlastně po celou dobu. Čili to byla, ale oni to nebrali vysloveně jako politickou píseň, oni spíš jenom upozorňovali na to násilí. A politické problémy jako takové, bych řekl, že přímo neřešili, spíš se snažili upozorňovat, a Bono sám dokonce se jednou zúčastnil jednání skupiny G8, což bylo dost neuvěřitelné, a zkoušel telefonovat během koncertů různým politickým celebritám, včetně amerického prezidenta George Busha staršího. Se spíš se snažil upozorňovat na problémy právě toho třetího světa, kde jsou všelijaké problémy typu toho etiopského hladomoru.
1: Pojďme zpátky k hudbě. Před tím stoletím byly jako zjevení, co kapela přinesla, čím obohatila moderní rockovou hudbu.
13: No, takovou pompézností, řekl bych, která je pro některé žánry v tom roku, především takové ty tvrdší, ty metalové, docela typická, ale oni právě měli úplně jinou. Byly to takové trochu hymnické záležitosti, to, co oni skládali. Zajímavá je historka, která pochází z natáčení takového právě zase také pro Afriku, konkrétně proti apartheidu v Jihoafrické republice, historka, tam se toho účastnilo hodně hudebníků a po natáčení se sedělo někde ve studiu, trochu se popíjelo a kolovala kytara, každý něco zahrál, a když došla k Bonovi, mluvím o roce 84, netuším, tak on vlastně nevěděl, co má zahrát, protože do té doby ta jejich hudba byla postavená většinou na takovém jednom ostinátním rytmu, nebyly to moc melodie, moc se to nedalo hrát, takže když tam předtím zahrál písničku svojí Springsteen nebo Keith Richards něco od Rolling Stones, on najednou zjistil, že ta hudba YouTube taková není. No a potom přišlo právě období, kdy naopak začaly to být písně, a to je především to album Joshua Tree z roku 87, které to úplně prorazilo, a to, co bylo pro ně typické předtím, ta hymničnost a řekněme taková taková pompéznost se vlastně ještě navíc skloubilo s tím, že to byly vysloveně písňové formy a ty, které se daly snadno zapamatovat a které se publiku mohlo s nimi zpívat.
1: Tolik Ondřej Konrád, hudební publicista a komentátor Českého rozhlasu. Zazpomínali jsme na kapelu U2, která slaví dnes 50 let existence na hudební scéně. Díky za to, naslyšenou.
13: Taky děkuju.
14: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: Robotické experimenty, práce s umělou inteligencí, operace na nečisto, ale také třeba výcvik asistenčních psů. Nejenom to nabídne dnešní Noc vědy. Program si letos připravilo víc než 140 škol, muzeí, hvězdáren a dalších výzkumných institucí, které připravují program v 75 městech po celém Česku. Třeba na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy si budete moct ověřit, že k pochopení dění ve vesmíru může stačit i obyčejná káva s mlékem.
15: My tu před sebou máme skleničku s kafem, mléko, to asi budeme lít do kafe, předpokládám.
16: Ano, my jsme si to mléko obarvili potravinářským barvivem, červené barvy, a tady máme pumpičku, nabereme trošku mlíka a teď je trošku triky dať to mlíko úplně dole, tak aby se nám to tam rozplizlo, ale nezamíchalo, takže to dáme na spodek pipetkou.
15: To mléko zůstává opravdu dole.
16: Ano.
15: A je růžové z toho důvodu, abychom ho právě viděli.
16: Jako ta bílá pak velice rychle splyne, takže pak to ten efekt bude menší. Teď začnu míchat. Co se bude dít?
15: To je chemický pokus, ne?
16: To je skoro chemický pokus, ale je to jenom proudění kapaliny, není to nic jiného. A teď se zdá, že se nám to míchá. Že jo? Vidíte?
15: Takový vír nám vlastně vznikl.
16: Ano, přesně, se tam utvořil vír, ale ono, když budeme chvilku čekat, tak zjistíme, že ono se nám to vlastně nemíchá. Ono se nám to točí, ale nemíchá. Ale když budeme točit lépe, fakt uděláme jenom takovouhle trošilinku silnější, tak zjistíme, že když jsme vlastně zrychlili ten pohyb, to znamená, že jsme přešli z toho hladkého rovnoměrného proudění do turbulentního proudění, který je nejznámější tím, že míchá věci dohromady. A ten proces, který se odohrává tady v našem kafe, tak ten se taky odohrává i mezi planetami a dokonce i mezi hvězdami.
15: S vědcem Alexandrem Pitňou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy objevujeme, že v podstatě stejné fyzikální principy fungují nejen v atmosféře Země, ale také mezi planetami a i v oblacích plynu mezi hvězdami.
16: Tento výzkum je důležitý například pro lepší pochopení vesmírného počasí, které může ovlivňovat družice, komunikaci, navigaci a nebo elektrické sítě na Zemi.
15: A zatímco na Matfizu nám stačí káva, lžíce a trochu obarveného mléka, jinde návštěvníci Noci vědy dostanou do rukou mnohem modernější technologie, říká za České vysoké učení technické Alexandra Baraniaková.
17: V virtuální realitě si návštěvníci vyzkouší zateplení fasády nebo osazení okna. Připravené budou také vodní modely, interaktivní mapy, ukázky umělé inteligence pro rozpoznávání poškození asfaltu a soutěž v kreslení proti robotovi. Na fakultě elektrotechnické si za návštěvníci vyzkouší logickou hru s morzovou abecedou, demonstrátor semaforové komunikace, práci ve střižně i virtuální realitu s digitálním dvojčetem robota pro ohledání nebezpečných předmětů.
15: Na návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, workshopy i zajímavé přednášky. Hlavní téma letošního ročníku doslova vyzývá ke zvídavosti, je jim totiž komunikace.
18: Komunikujeme všichni a denně a hlavně chceme komunikovat a popularizovat vědu, k čemuž celá akce slouží. To téma se projeví napříč programem po celé republice. Návštěvníci zjistí, jak mezi sebou komunikují rostliny, jak komunikují buňky v těle, jak se vyvíjely způsoby komunikace v historii nebo jak komunikují lidé se specifickými potřebami.
15: Ondřej Martínek z týmu koordinátorů Noci vědy zároveň připomíná, že za vědou dnes lidé nemusí jen na univerzity. Zapojí se desítky míst napříč Českem, od škol a muzeí až po nemocnice, planetária nebo technologické firmy.
18: Noc vědy si budou moci užít návštěvníci prakticky v každém větším, ale i menším městě v České republice, od Sokolova až po Třinec. A Noc vědy má dokonce i mezinárodní přesah, protože se zapojí česká centra například v Bělehradě, Bukurešti nebo v Římě.
15: Program je zdarma. U některých akcí je ale kvůli omezené kapacitě potřeba se předem registrovat. Kam přesně se tedy můžete vydat, zjistíte na webu nocvědy.cz. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: A co pro vás máme na plusu dál? Po půl dvanácté bude hostem Interview plus Tomáš Glanc, odborník na Rusko z Univerzity v Curychu. Hlavní téma, pokud se Moskva připravuje na útok proti západu, lze uvnitř Ruska pozorovat signály, které něco takového potvrzují. A ptát se bude Pavlína Nečásková po půl dvanácté.
2: Teď je 9 hodin, před sebou máme poslední půl hodinu pátečního ranního plusu. Dobrý poslech vám přeji Martin Matějka
1: a Tomáš Pavlíček.
14: Český rozhlas Plus.
1: Co ještě rozebereme do půl desáté? Německá ekonomika překvapivě zrychluje, její oživení ale stojí na křehkých základech. Co návrat růstu znamená pro Německo a pro české firmy, které jsou na jeho trhu závislé?
2: Umělá inteligence už pomáhá advokátům i soudům, kde právníkům usnadní práci.
19: Spravuje celý ten případ, to znamená nějakým způsobem je schopná shrnout, orientovat se v nějakých dokumentech.
1: A pražský festival Lustr letos propojuje ilustraci a komikse s tématem proměny krajiny. Jak umělci zachycují střet člověka s přírodou?
2: Zprávy teď rozsvítí Monika Vrchotová.
15: Přeji hezké ráno. Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpět do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil v městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města.
20: Cestu zakončil ve Wilburu, městečku, které se říká České hlavní město Spojených států. Na uvítanou mu tam zatleskali stovky místních obyvatel a od zástupců české komunity dostal čestný klíč od města. Sám prezident řekl, že ho vřelost, se kterou se s ním lidé dělili o svůj vztah k českým kořenům, dojala.
21: To nadšení, se kterým tady lidé udržují tradice, kulturu, hlásí se k tradicím, které u nás už přežívají pouze v některých regionech, je to opravdu velice hřejivý pocit.
20: Podle svých slov tam prý viděl víc stop české kultury, než kolik jich potkává doma. Z Nebrasky Jana Ciglerová, Český rozhlas.
15: V pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamunové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
22: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především o ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže určitě tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cisternem.
15: Cisterny jsou jen na některých místech, jejich mapa je na webu středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 tisíc lidí.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Francie pošle vojáky a obranné systémy do Saúdské Arábie na ochranu přístavu Yanbu. Francouzský prezident Emmanuel Macron to řekl v televizi TF1. Strategický přístav na pobřeží Rudého moře je klíčovým uzlem pro přepravu ropy. Na začátku září provoz přístavu omezil útok na ropovod, ze kterého Saúdská Arábie obvinila proiránské milice.
23: Francouzský prezident Emmanuel Macron v televizi TF1 řekl, že Francie vyšle do Saúdské Arábie vojáky, radary a systémy protivzdušné obrany. Nespecifikoval, kolika vojáků se to týká. Macron zdůraznil, že se Paříž nechce zapojit do konfliktu, ale chce ochránit provoz rudomořského přístavu. Saúdská Arábie může přes přístav v Yanbu exportovat ropu a obejít tak Hormuzský průliv. Provoz v průlivu je omezený po americko-izraelských útocích na Irán na začátku roku. Od té doby prudce vzrostly ceny pohonných hmot po celém světě. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
15: V budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba 10 farmaceutických firmách zasahovala policie, potvrdila to mluvčí VZP a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Podle zdravotnického deníku zásah souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server Odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice. Umělá inteligence může zrychlit správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI pomáhá třeba při udělování pokut za špatné parkování. AI se postupně učí využívat i soudci. Podle Romana Horáčka je využitelná třeba v insolvenčních řízeních. Naopak u těch trestních kvůli citlivosti údajů bude nástup pomalejší. Pravidla advokátní komory pro používání umělé inteligence rozebereme v následujícím vysílání Ranního plusu. Obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí uzavřené. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otevírací doby zákazníci nezvykli ani po 10 letech. Platí navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
0: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
15: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli zákazu o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Několik desítek metrů hluboké sondy vrtají geologové u Slavíče místní části hranic. Zkoumají podloží budoucí vysokorychlostní tratě Moravská brána, která má střed Moravy s Ostravou. Práce řídí Vladislava Kopřivová.
3: Tato etapa je zaměřená především na monitoring hladiny podzemní vody a ověření modelu těch sesuvných území. To znamená, že ta území jsou aktuálně stabilní, nic se nám tady nehýbe.
15: Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájil jubilejní stou sezonu. V pražském Rudolfinu odehrál program svého historicky prvního koncertu z roku 1926. Pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zazněl Smetana, Beethoven, Dvořák i Fibich.
4: Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
6: Úžasný, úžasný.
24: Úplně nadšený, dirigent byl skvělý.
6: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný.
4: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna, podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
15: Na plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy už popojíždí hlavně kamiony. Za 4. kilometru z úrovně odpočívky Rudná na okruh směrem k D1 za Ořech jedou až 40 minut. D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy zůstává plná kamionů od Kývalky. V pravém pruhu se posouvají z kilometru 182 až k omezení u sjezdu na D2. A na hlavní části pražského okruhu směrem z D1 vzniká kolona před sjezdem do Evropské z 27. a 0,5 kilometru ztratíte čtvrt hodiny po pojížděním ke zúžení u letiště. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, teď se ještě ojediněle drží mlhy, naopak na jihozápadě Čech může být slunečno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, má přes den ojediněle slabě pršet a teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. Zprávy plusu a Monika Vrchotová.
25: Posloucháte Ranní plus.
1: A to v 9 hodin 8 minut. Dobrý poslech vám přejí Tomáš Pavlíček a Martin Matějka. Německá ekonomika se po několika slabých letech nadechuje. 5 předních hospodářských institutů zvýšilo odhad letošního růstu z 6 desetin na 1,3%. Lepší výsledek táhne hlavně export a zpracovatelský průmysl, kterému pomáhá silnější světová poptávka, boom investice spojených se umělou inteligencí i vysoké státní výdaje na infrastrukturu a obranu. Ekonomové ale současně upozorňují, že oživení stojí na křehkých základech. Soukromé investice zůstávají slabé, firmy dál řeší vysoké náklady na energie, nedostatek pracovníků a další strukturální problémy. Německá vláda navíc podporuje růst výrazně vyššími výdaji, financovanými také dluhem. Naším hostem je Jarolím Antal, ředitel Centra evropských studií Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den.
26: Dobré ráno.
1: Německu ekonomové během několika měsíců více než zdvojnásobili odhad letošního růstu. Co se za půl roku tak změnil?
26: Myslím, že jste to na začátku už trocha načrtol. V podstatě ten rast je zatím velmi krehký. To znamená, že za toho půl roka nevidíme nějakou zásadnou změnu. Skôr se jedná o to, že ten výhľad bol konzervatívnejší a tá situácia alebo tá odolnosť tých globálnej ekonomiky a celkovo dopytu po nemeckých produktoch bola možno silnejšia, ako sa očakávalo. A možno vlastne tie štúdie to zachytávajú, ide vlastne i o to, že vlastne v Nemecku bol i vyšší počet pracovných dní, takže na tej ekonomike sa to mierne odrazilo, ale nemôžeme hovoriť, že by išlo na nejaký zásadný boom alebo nejaký veľký obrat.
1: Nejvíc podle hospodářských institutů překvapil export a německý průmysl. Je to známka skutečného obratu německé ekonomiky nebo spíš souhra příznivých okolností ve světě?
26: Priklonil by som sa k tomu, že je to skutočne nejaká súhra okolných faktorov. A ako som už hovoril, zdá sa, že globálna ekonomika je odolnejšia. Myslím si, že po tých turbulenciách, ktoré tu vidíme za posledné roky, i tie globálne reťazce sú možno viacej pripravené, vedia sa lepšie predzásobiť a možno viacej vnímajú tie rizika tak, ako vlastne, ako sa dejú. To znamená, že sú viac pripravené a to znamená, že vlastne, ale zároveň neočakávajú, že by malo prísť nejakému ochladeniu. Stále sú tu signály, že ten záujem alebo ten dopyt po nemeckých produktoch vo svete je. To znamená, že to prispieva k tomu, že sa to obrátilo vlastne v pozitívne. A zároveň ale nemožno hovoriť o tom, že by to malo byť nejakým dlhodobým trendom. Veľmi ťažko sa to odhaduje. My to vlastne vidíme vo svete, že tie predikcie sú veľmi náročné, ale zároveň je to myslím si, že dobrým signálom, že vlastne i v tom politickom kontexte, v ktorom sa Nemecko v súčasnosti nachádza, je to myslím si, že ojedinele dobrá správa.
1: Teď jedna aktuální správa, ktorá vyšla pred chvílí v agenturách. Dnešní průzkum institutu GfK a NIM ukazuje výrazný propad důvěry německých spotřebitelů. Lidé čekají horší příjmy a víc spoří. Chápu to správně, že tedy ekonomové čekají rychlejší růst, ale německé domácnosti jsou naopak výrazně pesimističtější. Jak jdou vlastně tyhle dvě zprávy dohromady? Není to vlastně v rozporu s tím optimističtější prognózou růstu?
26: Myslím, že to má také dvě strany. Jedna je ta strana toho, a aká je štruktúra toho rastu. Ak sa pozrieme na to, čo vlastne ťahá tú nemeckú ekonomiku, tak nie je to spotreba nemeckých domácností. Ako som načrtol, tak je to skôr globálny záujem, je to globálny dopyt po nemeckých produktoch. A myslím si, že to, čo ste zmienil, ten prieskum, len podporuje to, že vlastne tá obava z inflácie, z ťažko predvídateľných cien elektrické energie alebo energie obecné ropy, respektíve benzínu alebo nafty, skutočne sú obavou pre nemecké domácnosti. To znamená, že úplne rozumiem, že ten prieskum vlastne poukazuje na to, že nemecké domácnosti sú vlastne ostražité a že tá obava je tu zrejmá, pretože nielen vlastne pre firmy cena energie alebo vývoj cen energie je zásadný, ale myslím, že tie domácnosti sú ešte oveľa opatrnejšie v tomto zmysle. Takže treba to vnímať z dvoch pohľadov, z pohľadu tých firiem, kam vyvážajú, kam tie produkty smerujú a potom z pohľadu nemeckých domácností.
1: Čili pokud jsou němečtí spotřebitelé obezřetnější, tak jak velkou brzdou potom tedy může být ta slabá spotřeba pro Německo?
26: Výraznou. Samozrejme, v Nemecku pomáha to, že je veľkou ekonomikou, že sa samozrejme sústreduje na globálne trhy, i tu ale vidíme rôzne posuny, ale je samozrejme zásadné to, že ten rast pochopiteľne musí byť v istej miere ťahaný i to spotrebu domácnosti. To znamená, že toto vlastne poukazuje na to, že vláda bude potrebovať alebo bude musieť hľadať nejakú podporu toho, aby vlastne domácnosti necítili tie tlaky. Ale samozrejme, to potom môže dopadnúť i na nejaké fiškálne výdaje. Ano, ak sa bavíme v extréme o to, že by trebárs tie ceny toho benzínu alebo nafty ďalej rástli, tak samozrejme môže to mať samozrejme nejaké rozpočtové dopady. To znamená, že i pre vládu tá situácia môže byť oveľa komplikovanejšia. To znamená, že vnímam ako veľmi dôležité sledovať to, ako kam ten vývoj bude smerovať. Ale tie domácnosti samozrejme sú kritickým bodom toho rastu.
1: A ešte když sa krátce vrátime k tomu lepšímu odhadu letošního růstu ekonomu, je silnější Německo automaticky dobrou zprávou i pro Česko, nebo záleží na tom, které části německé ekonomiky porostou?
26: Ano, tu by som to tiež rozdelil na podstate také dve roviny, pretože jedna je to, že vlastne ten rast je signálom i pre české firmy, ktoré sú do tých dodávateľských reťazcov výrazne zapojené. Na tých sa to v podstate môže, je to dobrým signálom toho, že je tu očakávané toho, že ich výroba nebude nejakým spôsobom stagnovať. A zásadným, ale ešte podľa mňa dôležitejším faktorom je možno sú práve tie fiškálne výdaje, ktoré majú podporiť či už modernizáciu infraštruktúry alebo investície do obrany, ale to sú všetko dlhodobé projekty, ktoré vnímam možno ako príležitosť pre české firmy. V podstate tým, že sa im podarí dostať do nejakých konzorcií alebo spoluprác, ktoré by práve mohli podporiť tieto strategické projekty pri modernizácii infraštruktúry, tak to samozrejme môže byť veľkou alebo zaujímavou príležitosťou a bavíme sa o projektoch, ktoré sú ale veľké a dlhodobé. To znamená, že my vlastne možno ešte v tých prognozách ani nevidíme, pretože tie výdaje majú zatiaľ krátku dobu a tie projekty sú náročné a sú dlhodobé.
1: Jaroslav Mantal, ředitel Centra evropských studií Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, byl hostem Ranního plusu. Děkujeme vám za rozhovor. Naslyšenou.
26: Děkujeme za pozvání, pěkný den.
2: A máme 9:45, přejeme vám dobré dopoledne. Americký prezident Donald Trump během včerejšího setkání se svým čínským protějškem Xi Jinpingem řekl, že si nikdy nerozuměli lépe. Za okázalými ceremoniemi a vojenskými přelety ale zůstaly skryté zásadní rozdíly v přístupu k umělé inteligenci i obchodu. Čínský prezident Xi Jinping prohlásil, že oba státy, jakožto přední technologické velmoci světa, sdílejí odpovědnost za rozvoj umělé inteligence. Vyzval obě strany, aby podporovali umělou inteligenci pro společné dobro a zajistili, aby zůstala pod lidským dohledem. Analytik Ústavu mezinárodních vztahů Jan Švec v našem vysílání popsal, jestli je možné vytvořit nějaký institucionální rámec pro regulaci AI.
5: Jistá míra kontroly možná je, ale nějaká představa globálního červeného tlačítka, které po stisknutí vypne umělou inteligenci, to je nesmysl. To modely běží ve více cloudech, některé zveřejněné modely lze provozovat i lokálně a plošné vypnutí těch datových center, to by poškodilo další navázané kritické služby. Ale můžeme regulovat třeba, co se testuje před tím nasazením modelů, k jakým systémům smí agenti přistupovat, které úkony musí schválit člověk a podobně. Ale není možné samozřejmě zaručit, že to budou všichni dodržovat, ale to neznamená, že nemá smysl to usilovat.
2: Dodal Jan Švec z Ústavu mezinárodních vztahů. Spojené státy a Čína se dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Ekonomickou rovinu setkání obou státníků v Ranním plusu analyzoval Willem Semerák z CERGEI. Ptal jsem se ho mimo jiné také na záležitost dodávek vzácných zemin do Spojených států ze strany Číny, které nejsou dostatečně rychlé a objemné.
7: Pokud se podíváme na dostupná data o tom, jak třeba Američané vyrábí své nejpokročilejší zbraně, včetně třeba nějakých těch střel Patriot, tak je tam velice výrazná závislost právě na dodávcích komponent založených na prvcích vzácných zemin. A to, co víme o těch datech, naznačuje, že na jednu stranu Čína odblokovala to embargo, čínské firmy oficiálně smí vyvážet tyto prvky a výrobky na nich založené do Spojených států, ale je tam striktnější monitorování a zdá se, že tam jsou nějaké další interní bariéry, kvůli kterým ten vývoz zůstává výrazně nižší, než byl. A dokonce se zdá, že od tohoto podzimu Čína ještě rozšíří ten monitorovací režim a restrikce na další z těch prvků z této skupiny. Takže Amerika je v tomto případě držena doslova pod krkem a je to jeden z důvodů, proč Donald Trump při tom všem vyhrožování svým jiným obchodním partnerům zřejmě zůstává vůči Číně relativně vstřícný.
2: Dodal Willem Semerák z CERGEI. Návštěva nejvyššího představitele Číny představovala velkou podívanou, která zahrnovala také červený koberec, vojenské kapely, vlajky, přelet letadel a honosnou státní večeři. Co tím americký prezident sděloval a čeho chtěl dosáhnout, jsem se ptal politologa z Hradce Králové Stanislava Mišičky.
8: Donald Trump má takový zvyk, nebo aspoň tak to vnímám já, že bez ohledu na to, jestli ti lidé, které prostě on vítá nebo za kterými jede, jestli to jsou spojenci nebo ne, tak podle toho, jak moc je potřebuje, bych se nedala říct, tak tolik jim projevuje určité úcty. My vidíme, že vůči státům v Evropské unii, teďka vůči Kanadě, dříve například vůči některým spojencům v Ázii, jako Japonsko, Jižní Korea, tak samozřejmě Donald Trump a někteří členové jeho administrativy nejdou pro ostré slovo, bych se nebala říct, daleko. Na druhou stranu, když byl summit například s Kim Jong-unem, nebo některé ty setkání setkání s Kim Jong-unem v té první Trumpově administrativě, nebo když Donald Trump vyjednával nebo adresoval nějaké výzvy třeba jiným autokratickým vůdcům, tak ta jeho retorika byla daleko vstřícnější. Čili já bych se opravdu jako tady nebál říct, že to, co diktuje tu určitou okázalost nebo tu symboliku těch setkání i ten tón těch jednání, je fakticky oportunismus té americké administrativy a Donalda Trumpa jako takového.
2: Tolik politolog z Univerzity v Hradci Králové Stanislav Mišička. Kritika ohledně přístupu současné americké administrativy vůči Pekingu rezonovala i na americké politické scéně, jak shrnula naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová.
9: Třeba demokratický senátor Ron Wyden a demokrati obecně byli velmi kritičtí. Nejen k té návštěvě Xi Jinpinga, ale spíš k tomu přístupu Donalda Trumpa právě i k těm velkým poctám. Oni říkají, on rozvinul rudý koberec prezidentu Xi výměnou za to, že Čína porušila téměř každý svůj obchodní slib a že podle nich nic nenasvědčuje tomu, že by Donald Trump téhle příležitosti dokázal využít k nějakému tlaku na čínskou vládu, buď třeba kvůli politikám poškozujícím americké pracovníky firmy nebo třeba lidská práva. Donald Trump podle nich rozdává Číně obchod a účet nechává platit americké rodiny.
2: Dodala naše zpravodajka ve Washingtonu Jana Cíglerová.
1: Ladíte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus v 9 hodin 20 minut. Jdeme k dalšímu tématu. Řešíte právní problém a zkusíte ho skonzultovat s umělou inteligencí. Nebo si po návštěvě advokáta chcete ověřit, co poradil. Na co si dát při používání umělé inteligence pozor jako laik i jako odborník, třeba advokát nebo soudce. Jaké možnosti přináší justici? To probereme s Anou Marií Huškovou z domácí redakce. Dobrý den.
10: Dobré ráno. S volně dostupnými nástroji umělé inteligence se lidé běžně radí. Podobně jako si třeba vyhledají na internetu své příznaky, než jdou k lékaři, popisuje členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová. K získání základního přehledu ale podle ní může být AI užitečná.
11: Byť je třeba to prostě brát s rezervou, ale může to toho člověka nějakým způsobem skutečně navést na to, kde by třeba měl hledat, jestli je to něco, co třeba zvládne vyřešit sám, nebo právě jestli je zde už prostor se obrátit třeba na právního profesionála.
10: Varuje ale třeba před nahráváním celých smluv, včetně osobních dat a citlivých informací. Pro získání základního přehledu v legislativě letos v květnu spustil Vrchní soud v Praze virtuální poradnu chatbota Chendu. Pokračuje jeden z jeho autorů a místopředseda Pražského vrchního soudu Roman Horáček.
12: Věci typu chci se rozvést, jakým způsobem to mám zařídit. Potřebuju upravit styk s dítětem, jak to mám upravit. To znamená, nejde o právní rady, ale je to věc, která se týká řešení životní situace, která má ale potom následně to promítnutí v justici.
10: A pokud v poradně někdo vyhledá třeba, jak řešit domácí násilí, chatbot nabídne rovnou čísla na krizové linky.
1: Jak vůbec umělou inteligenci používají advokáti?
10: Advokátním kancelářím už teď AI práci urychluje nebo rovnou automatizuje, popsala Vlachová.
11: Spravuje celý ten případ, to znamená nějakým způsobem je schopná shrnout, orientovat se v nějakých dokumentech, vyhledat něco v dokumentech, obstarává to za nás rešerši, judikatury a tak dále.
10: Pozor je ale třeba dávat na takzvané halucinace. Podle Vlachové se chce AI zavděčit a může si tak vymyslet neexistující text zákona. A právě proto nesmí advokát závěry umělé inteligence převzít, aniž by si je zkontroloval a ověřil. A taky nesmí jen na jejich úsudcích dávat právní rady.
1: Víme už o nějakých výmyslech umělé inteligence, které se dostaly až k soudcům.
10: Ano, Centrum pro digitalizaci a AI v justici, které založil místopředseda Pražského vrchního soudu Roman Horáček, začalo podobné případy sbírat. Víme proto třeba o advokátce, která zastupovala řidiče Václava. Ten projel v červnu 2024 na dálnici záchranářskou uličkou a dostal za to pokutu. Proti ní se ale odvolal. Jeho právnička nakonec podala proti zamítavým rozhodnutím až kasační stížnost.
1: Bylo tedy na ní něco špatně?
10: Ano, při její tvorbě nejspíš použila podle Nejvyššího správního soudu umělou inteligenci. Stížnost totiž odkazovala na neexistující pasáže důvodové zprávy zákona nebo na další rozsudky, které měly podporovat její tvrzení. Týkaly se ale třeba pokuty pro vinařství, což s dopravním přestupkem nesouviselo. Předseda senátu Pavel Molek v rozsudku píše, že to vypadá, že advokátka použila na tvorbu umělou inteligenci a následně si neověřila správnost vygenerovaných údajů. Za správnost ale advokát odpovídá, i když využije AI třeba k rešerši.
1: A využívají umělou inteligenci třeba i právě soudci.
10: Justice teprve podle Romana Horáčka umělou inteligenci začíná využívat. Nabízí se třeba v insolvenčních řízeních.
12: Je jasné, že v trestním řízení ten dopad bude nejpomalejší, protože tam je největší ochrana té osoby, buď toho poškozeného, nebo i toho obžalovaného.
10: A dodává, že výstupy umělé inteligence musí být vnímány pouze jako podpora, nikoli náhrada za lidské rozhodování v soudním procesu.
1: Dodává Anna Marie Hušková z domácí redakce. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
2: No a to, co teď řekneme, tak není žádná halucinace, to každý vidí přímo v terénu, v menších obcích, venkovských a příhraničních oblastech. Dlouhodobě chybí praktičtí lékaři, pediatři a taky zubaři. Na Jižní Moravě podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny a zástupců kraje v druhé polovině letošního roku přibylo asi 20 ordinací. Některé z nich už začaly fungovat, jiné teprve otevřou. Víc nám řekne reportérka Aneška Hlávková. Dobrý den.
13: Hezký den. Několik ordinací přibude třeba na Hodonínsku. Noví zubaři začnou ordinovat přímo v okresním městě, ale taky třeba ve Veselí nad Moravou, Svatobořicích, Mistříně nebo v Dubňanech. Tam budou hned dva noví zubaři, ale až na jaře příštího roku. Město musí nejdřív nechat opravit a zmodernizovat jejich ordinace a bydlení. Dubňanská radnice hledala i nového pediatra. Tuhle odbornost se podařilo sehnat v Ratíškovicích, kde lékař otevře ambulanci 1. listopadu. Aktuálně přijímá nové pacienty, kterých může být až 1200. Když se podíváme na praktické lékaře, tak se otevírají ordinace ve Vracově na Kyjovsku, v Oslavanech na Ivančicku, Vyškově nebo třeba ve Strážnici a Moravském Písku na Veselsku. Stále jsou ale na Jižní Moravě oblasti, kde lékaři chybí. Pojišťovny evidují takzvané preferované oblasti, které potřebují obsadit. Je to třeba okolí Tišnova, Kuřimi, Ivančic a nebo Znojma.
2: Tolik reportérka Aneška Hlávková z Jihu Moravy. Díky, naslyšenou.
13: Díky, pěkný den.
2: A nedostatek lékařů řešili taky v Pelhřimově na Vysočině. Informace zjišťoval reportér Milan Soldán. Dobrý den.
16: Dobrý den, a já bych se zaměřil přímo na zubaře, protože v loňském roce v Pelhřimově ukončilo svoji praxi hned několik stomatologů, ať už kvůli odchodu do důchodu jedna zubařka dokonce tragicky zemřela, takže bez zubní péče se ocitlo rázem několik tisíc lidí. Trošku to měl zlepšit nový zubní lékař, který původně slíbil začít ordinovat od začátku letošního roku. Nakonec to o měsíc odložil, pak řekl, že praxi neotevře vůbec. Nakonec ji sice otevřel, ale ve městě zůstal pouze asi měsíc. Mezitím stačil od lidí třeba vybrat peníze za vstupní prohlídky nebo plánované zákroky a praxi ukončil. Radnice teď radí dokonce lidem, aby se případně obraceli na stomatologickou komoru a nebo dokonce na policii České republiky. Mezitím ale přišla dobrá zpráva, protože už teď od podzima se podařilo sehnat další čtyři zubaře, ty už částečně i mají smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a každý od města dostane 750 tisícový příspěvek na vybavení ordinace.
2: Tak tolik z Vysočiny reportér Milan Soldán. Díky, naslyšenou.
16: Naslyšenou, hezký den.
1: No a za 3 minuty bude 9:30 a v Ranním plusu ještě jedna reportáž. Festival Lustr představuje ilustrace a komiksy z celého světa už po 13. V halách 17:40 v pražské Holešovičské tržnici najdou návštěvníci až do příští středy desítky kreseb a komiksových stran, ale také plakáty, knihy, sochy a další díla. Kromě hlavní výstavy Krajina 2.0 připravili organizátoři portugalský salonek s instalacemi tamních umělců nebo tradiční showcase, do které letos dorazilo 767 přihlášek. Vybírat se muselo obzvlášť pečlivě.
17: Stěny prvního patra haly 17 v Holešovické tržnici pokrývají desítky především malých obrázků. O to více zaujmou 3 velká plátna zavěšená uprostřed. Mezi nimi stojí trojnohé sochy z větví. Mluví o nich jejich autor Josef Sedlák.
18: Kdy my jsme někdy v únoru letošního roku s Tomášem Staníkem procházeli takovou periferii v Plzni, kolem Sutnarky, kde jsme dřív studovali, tak najednou na nás z křoví vylezla taková reklamní cedule Flora.
17: V kontrastu s velkou dřevěnou instalací jsou drobné kresby na vedlejší zdi. Na černobílých obrázcích je les a způsoby, jakými ho lidé využívají a zneužívají. Maďarský umělec Attila Stark se snaží zobrazit problémy vědecky, ale promítá do díla i osobní zkušenost, ironii a humor.
19: Last year a major got a...
20: Tohle je hodně zajímavý příběh z Maďarska. Odehrálo se to vloni. Starosta získal opravdu hodně peněz, aby mohl postavit stezku v korunách stromů. To udělal, ale mezitím také nechal les vykácet. Teď je konečně před soudem.
17: O víkendu mohou návštěvníci zamířit také na takzvané Lustr Talks, kde budou umělci mluvit o svých dílech. Vlastní ilustraci si lidé mohou vyzkoušet na speciálních workshopech. V pátek a v sobotu bude živě vznikat podcast Podhoubí Rádia Wave. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Radioservis představuje
3: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
14: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
3: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
14: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
3: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: No ale trajektorie Ranního plusu je prakticky u konce. Za laskavý poslech vám děkuji vaši dnešní průvodci.
1: Martin Matějka.
2: A Tomáš Pavlíček. No tak byla to dneska taková netradičně pánská jízda, dá se říct. No ale Martina už můžete slyšet i dál, a to ve zprávách po půl jedné. Pro tuhle chvíli vám moc děkujeme. Za chvíli jsou tu zprávy a po nich pro a proti. Přejeme hezký den.
21: Je půl desáté.
25: Český rozhlas Plus. Zprávy.
21: Papež Lev XIV. Dnes zahájí oficiální návštěvu Francie. V Paříži se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem a vystoupí před poslanci. Na programu má také návštěvu sídla organizace UNESCO a mše v katedrále Notre Dame na stadionu Stade de France. Na čtyřdenní návštěvě Francie plánuje Lev XIV. Navštívit také poutní místo v Lourdech a město Mety.

0: Světovou plavbu narušují. K prohlášení se přidala taky šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová. Do nádrží s pitnou vodou v Odoleně vodě se dostalo olovo. Lidé by vodu neměli pít ani z ní vařit. Při požití malého množství, ale zdravotní komplikace podle středočeských vodáren nehrozí. Týká se to 12 obcí severně od Prahy, kde žije víc než 20 tisíc lidí. Kazachstán dnes drží státní smutek. Prezident Kasym-Žomart Tokajev ho vyhlásil kvůli úmrtí 12 vojáků, které při cvičení v Kaspickém moři smetla vlna. 3 vojáky záchranáři z vody vyprostili živé. Námořnictvo dál pátrá po 2 pohřešovaných. Neštěstí podle kazachstánských úřadů způsobilo nečekané zesílení větru.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Nehodu se zvěří by měli řidiči v každém případě nahlásit. Policie pak může na místo vyslat hlídku. Menší havárie se dají vyřídit i po telefonu. Podle Jana Straky z dopravní policie jde o nehody, kde zvíře ani nabourané vozidlo neohrožují provoz. Nikdo se nezranil ani nezemřel a škoda není vyšší než 200 tisíc korun. O prodlouženém víkendu v Praze nepojede část metra C. Mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov ho nahradí autobusy. Mezi Chodovem a Háji navíc metro pojede jen v omezeném režimu. Dělníci vymění staré dřevěné pražce za nové z betonu. A v Plzni dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále. Divákům nabídne víc než 100 snímků. Novinkou je udílení divácké ceny. Festival zahájí snímek režisérky Evženie Brabcové Divočina. Proč právě on, vysvětluje umělecká ředitelka Finále Lenka Tyrpáková.
2: Nám přišlo, že to je originální debut ženské filmařky, která se vymezuje k aktuálnímu tématu přípravy na konec světa, ale takovým jako filmem s vytříbeným nebo originálním filmovým jazykem.
0: Mezi pozvanými hosty jsou například Helena Třeštíková, Bára Basiková, Anna a Ester Geislerovi nebo Klára Isová. Teď pohled na silnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí jako tradičně kamiony, chvílemi už od Domašova z kilometru 168. Souvislá fronta začíná před Ostrovačicemi zhruba na kilometru 175 a pokračuje až k omezení u D2. Na D1 z Brna do Ostravy čekejte zdržení za sjezdem na hranice. Do kolony vyjedete na kilometru 308 a 10 minut budete popojíždět na kilometr 310. Tam je po požáru kamionu průjezdný pouze levý pruh. Vše je řádně označené světelnou šipkou. Dálnice D5 před Prahou směrem z Plzně. Nákladní soupravy se sunou od Rudné. Z 5. kilometru osobní auta brzdí na úrovni Chrášťan. Na 2. kilometru a v Praze na magistrále popojíždí kolona v obou směrech. Od Pankráce zůstává ucpaný Nuselský most v celé délce. Od Vyšehradu do Legerovy je to stále na 15 minut. Na konci mostu navíc výrazně zdrží i omezení v pravém pruhu. Přejeme šťastnou cestu. Dnes bude převážně zataženo až oblačno, výjimečně se slabým deštěm, hlavně na horách, na severu a severovýchodě. Teď může být také na některých místech ještě mlhavo, na jihozápadě Čech, ale i slunečno. Odpolední teploty dnes vystoupí na 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 9. To byly zprávy, teď už má slovo Lucie Vopálenská. Začíná pro a proti.
3: Současní političtí lídři Skotska, Severního Irska a Walesu usilují o nezávislost na Spojeném království. Cituji, budoucnost našich národů patří do Evropské unie, stojí v jejich memorandu o porozumění, které podepsali minulý týden ve walesském Cardiffu. Společně trváme na tom, že o budoucnosti Irska by měli rozhodovat Irové, o budoucnosti Skotska Skoti a o budoucnosti Walesu Welšané, citovala agentura AFP šéfku severoirské nacionalistické strany Sinn Féin Mary Lou McDonaldovou. A sjednocení Irska také nedávno podpořil americký prezident Donald Trump, podle kterého by bylo fantastické. Myslí to zmínění politici vážně? Hrozí rozpad Velké Británie? A je to pochopitelná snaha o nezávislost na Londýnu, anebo politická hra s ohněm, která se může vymstít možná i celé Evropě? Přeji příjemný poslech.
1: Pro a proti Lucie Vopálenské.
3: Ve studiu Plusu srdečně vítám historičku a anglistku Johanu Kvusek z Jagiellonské univerzity v Krakově.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A diskutovat bude s novinářem a historikem specializujícím se na poválečnou Británii Ondřejem Šmigolem z Echa 24. Hezký den, vítejte.
2: Dobrý den.
0: Tak dámo a pane, je v současné Evropě a konkrétně ve Velké Británii právě teď příhodná doba pro referenda o nezávislosti, Ondřeji Šmigole?
2: No, myslím si, že ne. To volání po nezávislosti rozhodně vede, řekl bych, k destabilizaci Velké Británie, protože ta nemůže vědět, jestli se ty okrajové části neotrhnou, a Velká Británie je jeden z klíčových zemí NATO, vůbec Západní aliance obrany Evropy, jedna z těch, co má jaderné zbraně, podíl se na jaderném deštníku Evropy, tak ze všech, zvláště otežení Skotska by mělo vliv na všechny tajcty okolnosti, takže myslím, že to není úplně dobrý nápad to vytávat v tuto chvíli.
0: Zase se dá na to namítnout, kdy by taková příhodná doba byla, nicméně jaký je názor Johany Kvusek? Jde o nějakou pochopitelnou snahu o decentralizaci a sebeurčení nebo o vlastně nebezpečné oslabování jedné z velmocí, minimálně evropských velmocí v době globální nestability? Je teď ta dobrá doba?
1: Já si myslím, že záleží vlastně z které strany se na to podíváme. Jo? Jako ti Velšané, Skotové myslí především jako na jejich vlastně prospěch. A tam, pokud se podíváme, ano, Británie pořád je z toho mezinárodního hlediska, dá se považovat za velmoc samozřejmě. Pokud si podíváme na vnitřní politiku té země, tak to je země, kde skoro nic nefunguje, a bohužel na těch okrajích keltských je ta situace v mnohých aspektech ještě daleko horší. Proto je přirozené, když se ta země jako potácí nějakým způsobem s velkými sociálními problémy a podobně, tak vlastně, že to vyhřezává různými směry. A jeden z nich, kromě například jako velké antiimigrační retoriky, která je typická pro Anglii, tak na těch okrajích samozřejmě ty separatistické strany se snaží jako vlastně tu nespokojenost toho obyvatelstva a to, že se jim prostě nedaří dobře, respektive se jim daří daleko hůř, vyjádřit tady těmito snahami, které nemusí určitě vyústit v nezávislost, ale bavíme se o větší devoluci, anebo jsou zde hlasy, které mluví o federalizaci té země. To není nic radikálního.
0: Ale je zde ale také požadavek na referendum o nezávislosti. Mě zaujalo, že jste v úvodu své odpovědi zmínila, cituji, jejich prospěch. Je tady jasné, že ta nezávislost nebo přinejmenším devoluce, o které mluvíte, by přinesla Velšanům, Irům, Skotům skutečně prospěch, že by ta situace pak byla lepší, než když jsou teď pod Velkou Británií, a možná nejdřív poprosím Ondřeje Šmigola.
2: No, já souhlasím s tím, že v Británii to příliš nefunguje, nicméně bych řekl, že případné otevření nebo i větší devoluce nemusí znamenat vlastně nějaký větší prospěch pro té okrajové části, zvláště pro Skotsko, Wales, a Severní Irsko byl ještě vlastní problém kvůli tomu s těm svým sektářským problémům, co tam má, ale právě v těch, já bych řekl, že ten zvaný Celtic Fringe, ty keltské země mají horší výsledky v těch již nyní devalvovaných oblastech, či například teď byly výsledky PISA, kdy Anglie byla zhruba zůstala na své úrovni, zatímco Skotsko, Wales se propadly, co se týče čekací doby NHS na zdravotnictví, tak má Wales se Skotskem delší než Anglie. Nejhorší drogový problém v Evropě má Skotsko.
0: No, ale zase Irsko si velmi pomohlo ekonomicky, že? Tak, tím osamostatněním.
2: To samozřejmě, ale Irská republika je jako speciální. Za prvý to tam trvalo dost dlouho, vlastně celé 20. století se tak jako potácí a zlepšilo se až k 90. letech. Je to speciální případ vlastně, že to je v podstatě jaký daňový ráj pro velké mezinárodní firmy, což nevím, jestli by Wales a Skotsko šli tady s tím.
0: No tak stejná otázka, Johano, i na vás. Pomohly by si ty země alespoň v nějaké dohledné, pro nás dohledné době k nějakému většímu úspěchu, kdyby ta devoluce pokračovala ještě dál. Není pravdou, není pravda, co říká Ondřej Šmigol, že některé dílčí ukazatele naznačují, že ty vlastně už více samostatné části těchto keltských zemí si nevedou až tak dobře sami.
1: Je velká otázka, jak interpretujeme tady ty výsledky, které opravdu nejsou slavné. Není to naopak výsledek toho, že opravdu oni nejsou pod Velkou Británii, oni jsou pod Anglií. Pojďme si uvědomit, že Anglie má 56 milionů lidí. Ve Skotsku je 5 milionů Skotů, v Severním Irsku 1,7 milionů, Wales nějaký 3 miliony lidí. To je obrovská disproporce. Tady se jako tváříme na venek. Samozřejmě ten diskurs je takový, ano, je to Unie a všechny ty národy jsou si rovny. Skotsko, Anglie, Wales, Severní Irsko. Ale pokud se opravdu podíváme nejenom geograficky, ale i ekonomicky, jak to funguje ta země, tak ty okraje jako na to velkou měrou doplácí.
0: Neznamená... Čili vy děláte rozdíl jenom, aby to bylo zcela srozumitelné pro mě i pro naše ano, posluchače, kteří třeba se tomu nevěnují expertně, tak vy děláte rozdíl mezi závislostí na Anglii ano. a závislostí na Velké Británii. Ano. Můžete to jenom jako přeci jen...
1: Tak to jsme se ponořili teď do toho vnitropolitického hlediska. Samozřejmě na té mezinárodní úrovni, ano, je to Velká Británie, nebavíme se o mezinárodní politice, že by se tam lišilo, jak Velšané vidí zapojení Velké Británie v mezinárodních otázkách. Bavíme se čistě o jejich prospěchu a jejich fungování v rámci té Unie. Ta Unie je dominovaná Anglií neuvěřitelným způsobem. Fiskální autonomie jako neexistuje do velké míry. A to Irsko opravdu, komentátoři to vidí tak, že samozřejmě ta tranzice je složitá, i pro Irsko byla složitá, byla by složitá pro Skotsko. Na druhé straně pořád máme tady obrovské zásoby ropy, zemního plynu, které jsou skotské. To všechno jsou otázky pro diplomacii, bylo by to složité, ale byli jsme svědky před 10 lety Brexitu, který byl také obrovsky složitý. Ta Británie se nepoložila, ale bohužel jí to jako prohloubilo to ty stávající problémy, které jako nemizí a nezmizí a je logické, že ti Skotové, kteří i ti Velšané, kteří vždycky jsou tradičně levicovější než zbytek té země, tak hledají nějaké řešení a prostě to tady je ne desítky let, ale stovky let. To jsou jako v případě Skotska to je jako suverénní v podstatě národ.
0: Tak za mě dva argumenty. Za prvé velká dominance Anglie a za druhé otázka Brexitu. Není to, Ondřej Šmigole, teď vlastně pochopitelná snaha těch dlouhodobě, řekněme, utlačovaných nebo přezíraných menších národností či národů a notabene po Brexitu? A nebo by právě Brexit měl být varováním, že odtrhávání se od větších celků vlastně nepřináší mnoho dobrého? Jak vy vidíte to, kdybyste měl reagovat na Johanu?
2: Tak já si myslím, že rozhodně ty volání po nějaké větší autonomii až nezávislosti je spíš emocionální, než jako nějaký logický položení ekonomický fakty. Jak Wales, tak Skotsko mají velké deficity, v podstatě tam posílá centrální vláda každýho grant, ve Skotsku je to přes 50 miliard liber, provel se to něco 21 miliard liber, a čili to je rozhodně výpadek, který by si museli nějak oni vyřešit, nějak nahradit, i v případě Skotska s tou plynem a ropou, je to myslím složitější, tam není úplně jasné, komu by ty ropná pole připadly, to by se muselo vyřešit, takže minimálně, myslím, ekonomicky by si, je to dost, myslím, pochybné, jestli by se tolik polepšili. A zároveň nevím, jestli ve skutečnosti, aspoň ve Walesu, není až tak ve skutečnosti velké volání, bych řekl, po nezávislosti. Tam ano. Chce jenom nějakých 36% nezávislost.
0: Ještě méně. Myslím,
2: nebo nejlim, možná ještě méně. A je tam hlas, Wales na rozdíl od Skotska hlasoval pro Brexit a nyní tam velmi je silná reform Nigela Farage, čili jestli v případě Walesu bych neřekl ani, že o tolik levicovější či nějak více proevropštější než Anglie.
0: No tak narazili jsme tady na nejednotnost. Co vlastně může ta teď v Cardiffu minulý týden deklarovaná jednota irského, velšského a skotského současného vedení přinést vůči vedení Westminsteru? Mohou si takhle společně vůči Londýnu lépe jako vydobít ať už větší devoluci nebo dokonce právo na referendum o samostatnosti? A nebo už je teď vidět, že ty rozdíly jsou tak velké, že třeba Velšané nakonec vezmou zpátečku, kdežto Skotové, kde je to teď zhruba 50-50, ti budou pokračovat? Jak to vidíte?
1: Já bych upozornila na tom, že se, jedná opravdu o memorandum. To je memorandum, velmi jako slabý nástroj. Je to nějaká deklarace určité pozice, kterou ty země sdílí vůči Westminsteru. V Británii se změnila vláda, nový liberistický premiér Andy Barnham v létě vlastně podpořil devoluci v rámci regionů, především anglických. Ale je tady vlastně ten mechanismus té devoluce od 90. let, kdy není to vlastně kodifikované, ale je takový úzus, že vlastně v těch v těch oblastech, o kterých se má rozhodovat ty národy sami, tak ten Westminster nesmí vlastně dělat rozhodování za ně. Bohužel se toto nerespektuje. A
0: není to tak, že by ta devoluce byla už prokazatelně neúspěšná, že si jaksi neumějí vládnout sami efektivně.
1: To rozhodně ne. A taky bych upozornila s tím Walesem. Samozřejmě tam ty separatistické sklony jsou jako, řekla bych, nejslabší. Na druhou stranu 35% obecně mezi mladými do 35 let je to 72% Velšanů, kteří chtějí se oddělit do Velké Británie. Takže ta tendence se dá předpokládat, že do budoucna bude sílit. A od jara má vlastně v Velšském senadu většinu Velšská národní strana Plaid Cymru. Takže dobře. To je jako velký...
0: Tak, ale čeho je to tedy výsledek? Není to svým způsobem příklad třeba i nějaké populistické politiky? Ondřej Šmigol.
2: Já si myslím, zvláště v případě toho Skotska, ano, protože já nesouhlasím, že nejde vidět, že se nedá devolce označit za jakýsi neúspěch. SNP, Skotská národní strana, vládne ve Skotsku 20 let a neřekl, že ty její výsledky jsou nějaké jako omračující. A je to... její dominance dána i tím, že vlastně nemá na tom, řekněme, devalvačním pro nezávislostním křídle žádnou konkurenci, zatímco všechny ty ostatní strany, ať jsou to labouristi, reform, konzervativci, tak jsou dost rozdrobení, takže se nemůže spojit ten unionistický prout dost těžko v jeden prout.
0: Mě by ještě zajímal ten Brexit, protože vlastně jestliže v tom memorandu, ano, je to jenom memorandum, nic víc zatím, ale ani nic méně. A mluví se v něm o Evropské unii. Tak mluvíme-li o právu na sebeurčení a nějaké jaksi možná i populistické politice, kdy menší strany, ale teď jsou to tedy vládnoucí strany, volají po té samostatnosti a národní hrdosti, tak jaký to dává smysl přejít z Velké Británie pod Evropskou unii? Tam by totiž ten argument sebeurčení asi také jako ztrácel smysl, protože by zase se objevila nadvláda Bruselu. Jo. Paní Kusek, jak tohle vidíte?
1: Já bych varovala předtím chápat tady ty menší britské národy jako šovinistické a jako označovat to za populismus. Opravdu si myslím, že ty faktory jsou především ekonomické. Mm-hmm. A ano, v některých těch oblastech může pokulhávat Wales, Skotsko, ale jako obrovský faktor za mě je vlastně chudoba, která je ve Skotsku na nižší úrovni než v Anglii. A to je jako zásadní měřítko, protože vlastně jako ten sociální systém a distribuce sociálních prostředků, to je jedna z těch agend, který si Skotsko řídí samo. A výsledkem je, mimo jiné, že opravdu ty měřítka té chudoby jsou nižší ve Skotsku.
0: No ale když mluvíte o chudobě, promiňte, a já jsem to ten populismus myslela jako otázku, ne jako moje tvrzení, ale jestliže jsem se dočetla třeba od Simona Jenkinse v Guardianu, že Andy Burnham by měl uvítat jakoukoliv skotskou touhu po nezávislosti, protože podle současných údajů by státní pokladna ušetřila přibližně 25 miliard liber ročně, což jsou náklady na skotský fiskální deficit. Tak kdo může za tu chudobu, jo? Kdo za ní může?
1: Jasně, tak to jsou jako obrovské otázky, které my tady v krátké jako době nevyřešíme. To jsou
0: tak jak... můžou za to Skotové a ta jejich jako decentralizovaná vláda, nebo je to problém té hlavní státní kasy v Londýně?
1: Ano, jako 10 let Brexitu, 20 let vlastně škrtů v sociálních politikách, Boris Johnson, to opravdu, ale jako ten gro, bohužel si myslím, že opravdu je ve Westminsteru.
0: Zodpovědnost Westminsteru.
1: Ano, rozhodně, jako to není federace, to není Německo, to nejsou Spojené státy, opravdu jako oni jsou ve vleku, jak politickém, tak jako ekonomickém ve velké míře, překlad.
0: No tak nestojí to za to, Ondřej Šmigole?
2: Ne, já si...
0: Rozpad Velké Británie a samostatnost přinejmenším Skotska.
2: Možná by to stalo pro Anglii, tam, kde trochu sílí hlasy, naopak, že by se mohla odtrhnout sama Anglie, ale já si myslím, že naopak, že ty hlasy jsou spíše opravdu populistické a nějaké emocionální. Třeba když bylo referendum o skotské nezávislosti, tak bylo SNP naplánováno na schválně tak, aby bylo zhruba na výročí bitvy o Bannockburn, kdy porazili Skoti Anglii Angličany ve středověku. Myslím, že ekonomické faktory jsou zvláště pro Skotsko mluví proti nezávislosti. Ty výsledky SNP v těch vládne 20 let, její
0: Skotská národní strana,
2: Skotská národní strana v těch devalovaných oblastech opravdu nejsou valné.
0: Jasně, už jsme o tom mluvili, ale může podle vás, Ondřej, vláda v Londýně ty separatistické snahy, které by patrně oslabily celou jako Velkou Británii, tak může je nějak utlumit tím, že předá skotské, irské a velšské vládě ještě víc pravomocí? Myslíte si, že tenhle proces jako by se mohl ukázat a ukazuje se jako úspěšný?
2: To určitě může a myslím, že se o to posledních pár let snaží, od těch 90. let. Jestli se ukáže úspěšný, o to dost pochybuji. Já si myslím, že spíše kontraproduktivní, že to naopak jako nabuzuje tu chuť po další devolci, až se postupem času ta nezávislost stane v podstatě považována za nutnost, možná dokonce jenom takovou jako formalitu nakonec.
0: Johano Kousek, dokážou teda dnešní vlády při vší úctě k ním Walesu, Severního Irska a Skotska, dokážou podle vás dohlédnout teda do té budoucnosti, jako co bude předkládají ti vůdci, premiéři a premiérka, předkládají nějaké konkrétnější představy, jak by ta nezávislost těchto zemí vlastně měla vypadat?
1: Myslím si, že ne, a není to ani na pořadu dne. My jsme se nedotkli toho Severního Irska, to je docela specifický, hodně se bavíme o Skotsku a tam vlastně jako ti pozorovatelé říkají, že určitě se dožijeme toho sjednocení Irska. Takže jako je to specifický, opravdu případ od případu, jako se velmi různý.
0: Případ od případu, u toho Severního Irska si to umíte představit.
1: Je to rozhodně, jako to je rámec 20-30 let, kdy pravděpodobně z demografických důvodů, které se proměnily za posledních 100 let opravdu, a není to už 50-50 jako unionisté a vlastně jako nacionalisté v Irsku, tak opravdu ty komunity se přibližují a posouváme se dál od vlastně těch 70. let, kdy to bylo.
0: V případě Walesu a Skotska předkládají tamní premiéři, já to nevím, ale vy jste na to expertka, tak předkládají nějaké konkrétnější představy svým voličům, nebo je to opravdu jenom takové v uvozovkách jako...
1: Je to tlak na Londýn, který by měl být brán vážně, protože opravdu, a to se jedná jak o konzervativní stranu, tak o liberistickou stranu, kteří byli u moci v posledních, řekněme, 10 letech, tak to ignorování nějakých, jako kdyby respekt vůči nějaké debatě opravdu tady s těmi národy, které jsou malinké oproti té Anglii, tak jako mizí čím dál víc. A to je
0: to tlak na Londýn, ale já rozumím, ale na otázku teda, jestli předkládají něco konkrétního, tak v podstatě oni nepředkládají, chápu to dobře.
1: Chtějí se bavit o konkrétních agendách s premiérem Velké Británie a očekávají, a myslím si, že Andy Barnham teda ze všech těch premiérů, kteří se vystřídali v posledních 5 letech, tak je největší šance, že jim bude naslouchat už vzhledem k tomu, že to je premiér, který přišel ze severní Anglie a tady ty sociální agendy, které jsou nesmírně jako důležité, jak zaznělo nejen v tom memorandu, ale v Cardiffské smlouvě, která byla při minulé pondělí podepsána, tak je to dětská chudoba, opět zdůrazňuju. To jsou ty problémy, které pálí jako celou Velkou Británii. A prostě Velšani a Skotové vyzdvihávají ten stejný problém, který je i největším problémem za mě, teda vnitropoliticky v Anglii. Takže jenom chtějí, aby byli bráni vážně a jako konkrétní kroky to není opravdu jako teď na pořadu, ne, to je symbolické memorandum.
0: Tak to, co říká Johana Klusek, zní celkem logicky a i sympaticky, prostě zlepšit parametry života společnosti v těch dotčených zemích, ale vy vnímáte nějaké riziko, které by tento proces, pakliže Andy Burnham tedy přistoupí na rozdíl od předchozích britských premiérů k nějaké větší otevřenosti v tomto směru. Vidíte tam nějaká rizika?
2: Tak riziko...
0: V případě Irska třeba.
2: Riziko je samozřejmě, že se rozpadne Velká Británie, ale právě v tom severní Irsku myslím, že to je jako kachu hraní s ohněm, protože jak jsme viděli za Brexitu vyjednávání, jak status severního Irska byl velký problém, pořád jsou tam ty latentní nepřátelství mezi těmi komunitami, všichni tomu tak našla pojí krochu po špičkách, bojí se, aby se ho nespustilo. Před dvěma měsíci tam byly ty protiimigrační nepokoje, které...
0: A měli bychom asi pro posluchače připomenout, že vlastně to šílené sektářské násilí skončilo velkopátečním dohodou na konci 90.
2: Let. Ty protiimigrační protesty byly nejspíše aspoň částečně řízené těmi takzvanými loajalistickými bojůvkami. Před pár týdny zase irská policie zachytila buňku jakýsi radikálních republikánů, která se snažila převést do severního Irska bombu. Čili ta jistý skupina tam pořád působí a jakékoliv, řekl bych, snahy o změnu toho statusu, který je rozhodně nedokonalý, na tom se všichni shodnou, ale má tu výhodu, že ukončil to krveprolití a toho se jako všichni bojí a otevří to je, myslím, dost nebezpečné.
0: Čili má poslední otázka, co by tedy teď měl Londýn a Westminsterský parlament jako dělat vlastně? Měl by dát Skotům, Irům přinejmenším více svobody, anebo naopak třeba proti stále většímu narůstajícímu separatismu nějak rázněji zakročit? Je tady třeba příklad i Španělska, které má zkušenosti s katalánským separatismem přinejmenším a tam vlastně to dali do... Tu jednotu Španělska dokonce dali do ústavy, jestli se nepletu. Johano Klusek.
1: Já si myslím, že ta Británie pořád tady vlastně, dnes se o ní i bavíme, protože my Češi považujeme jako za nesmírně důležitého hráče na tom evropském celosvětovém poli, by má šanci jako jít poprvé v tomto tématu příkladem, tak jako pojďme se chovat dospěle. Ta Británie se jako dospěle v uvozovkách nechovala v posledních 10 letech. Takže...
0: A názor na závěr Ondřej Šmigol, co by tedy měl Londýn dělat?
2: Já bych měl... Andy Burnham už řekl, že žádná devoluce není na stole. Myslím, že by Londýn měl dát jasně najevo, že nic takového to nebude a měl by to vysedět. Podle mě hraní s jakékoliv úvahy v Severnícku jsou nebezpečné. Podle mě ve Velsu to ta vlna zase opadne, příští volbách může vládnout někdo jiný. A největší otázkou je Skotsko, kde určitě nějaké třeba finanční transfery větší by mohly pomoct, ale taky si myslím, že skotská strana i vláda taky nemusí být věčná.
0: Říká historik a novinář z Echa24 Ondřej Šmigol a diskutovala s ním historička a anglistka Johana Klusek z Jagellonské univerzity v Krakově. Moc vám oběma děkuji, že jste přišli do Studia Plusu. Naslyšenou, naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
4: Je 10 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: O O vyslovení nedůvěry vládě chtějí hlasovat všichni opoziční poslanci. Francouzský prezident Macron varoval před možnými ruskými útoky ve Francii. Umělá inteligence by mohla výrazně zrychlit pokutování za přestupky. Klidné dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Opozice má všech svých 92 podpisů pro to, aby sněmovna hlasovala o vyslovení nedůvěry vládě. Oznámili to předsedové opozičních stran. Důvodem pro svolání schůze je podle nich mimo jiné výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle šéfa Starostů Víta Rakušana vláda selhala také v oblasti bezpečnosti.
5: Nežijeme v bezpečné době a je potřeba na to myslet a hlavně je potřeba se na to také připravovat. Naše vláda mlčí. Nekomunikuje, zrušila strategickou komunikaci tohoto státu, je to zbytečné, národní bezpečnostní poradce tady neexistuje. Tohle v téhle chvíli už je přímé ohrožení pocitu bezpečí a reálné bezpečnosti obyvatel naší země.
4: Podle opozice také premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vyjádření vlády zjišťujeme. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před možnými ruskými útoky na francouzském území. V televizi TF1 řekl, že země by podle něj mohla čelit podobnému incidentu jako německé Lipsko, kde pracovníci letiště před časem našli ruský dron s výbušninou.
6: Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že se v posledních týdnech bezpečnostní situace v Evropě zhoršila a další ruské útoky na země, které pomáhají Ukrajině proti ruské invazi, jsou pravděpodobné. Macron ale odmítl, že by obdržel varování amerických zpravodajských služeb o možném ruském dronovém útoku na jižní Francii. O zprávě CIA informoval španělský deník El Mundo. Podle něj by mohlo Rusko zaútočit drony z lodí ve Středozemním moři. Varování podle španělského deníku dostaly vlády Francie, Itálie a Španělska. Kromě Macrona zprávu popřelo i italské ministerstvo obrany. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Čínský prezident Xi Jinping dnes zakončí třídenní oficiální návštěvu Spojených států. Se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem už jednal v Bílém domě o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti i umělé inteligenci. Schůzku označil Trump za skvělou. Po státní večeři, které se zúčastnili i zástupci největších amerických technologických společností, dnes čeká prezident ještě setkání u čaje za doprovodu jejich manželek. Pak oba prezidentské páry navštíví Národní archiv USA, tam by si měli prohlédnout zakládající dokumenty Spojených států. Umělá inteligence by se mohla výrazně rozšířit na úřadech a zrychlit některá správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI v justici třeba při udělování pokut za parkování. Umělou inteligenci se postupně učí využívat i soudci. A podle zakladatele centra a místopředsedy Vrchního soudu v Praze Romana Horáčka má potenciál zejména v insolvenčních řízeních.
8: Je jasné, že v trestním řízení ten dopad bude nejpomalejší, protože tam je největší ochrana té osoby, buď toho poškozeného, nebo i toho obžalovaného. Tam ta ochrana musí být nejsilnější, to znamená, tam to jednání je, nebo to řízení je tam jako nejuzavřenější.
4: Posloucháte Zprávy Plusu. S přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice.
9: Při nevyhnutelném střetu je klíčové plně šlápnout na brzdy a nestočit volant na stranu, pokračuje vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
10: Vždycky ještě horší než ten střet se zvěří je, pokud strhnu někam řízení a narazím třeba do pevné překážky, to znamená do stromu, do nějakého sloupku a podobně.
9: Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů policie ani na místo nemusí přijet, vysvětluje plukovník Jan Straka z dopravní policie.
11: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit.
9: Zvíře pak ze silnice odstraní myslivci. Jakub Vik, Český rozhlas.
4: Slavná irská rocková skupina U2 dnes slaví půl století od svého vzniku. Její alba si koupilo odhadem na 170 milionů lidí po celém světě a U2 jsou dnes jednou z nejvlivnějších kapel vůbec. Ve svých písních se také často vyjadřují k politickým a společenským problémům.
12: Sláva je svého druhu kapitál a je důležité ho dobře využít. Nejsem idealista, chci, aby se věci skutečně děly.
13: Svěřil se v jednou z rozhovorů zpěvák Bono. Za 50 let vydali U2 14 studiových alb a brzy vyjde 15. Zatímco kulaté výročí prý sami hudebníci nehodlají příliš slavit, irská centrální banka vydává speciální pamětní 2-eurovou minci a v Dublinu a Paříži se konají výstavy, které mapují jejich cestu z kuchyně dublinského řadového domku na největší stadiony světa. Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Teď míříme na silnice. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na hranice se kolona z kilometru 308 dává pomalu do pohybu. Na kilometru 310 se po požáru kamionu už jede pravým i levým pruhem. V Praze zůstává neprůjezdný Čechův most ve směru do centra k právnické fakultě. Na jeho začátku řeší vážnou nehodu. Kolony se tvoří na nábřeží jak ve směru z Holešovic, tak od Malé Strany. A trasa odletné Korunovační a následně Letenský tunel i Štefánikův most je ucpaná. K Revoluční pojedete 15 až 20 minut a hodně plné je teď i okolí Blanky v Troji, Povltavská od Zenklovy k nájezdu na most Barikádníku a kolona popojíždí i na výjezdu z tunelu. Přejeme šťastnou cestu. Dnes se na severu a severovýchodě čeká ojediněle slabý déšť, hlavně na horách, jinak bude oblačno až zataženo s teplotami do 18 stupňů. To byly zprávy a teď už je připraven další díl podcastu Vinohradská 12.
14: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
15: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině.
16: Na valném shromáždění OSN zmínil i hrozby, které podle něj představuje Rusko pro Evropu.
17: Moskva podle ruského ministra zahraničí Lavrova ale boje nezastaví. Ukraine's president Zelensky
18: said there was diplomatic momentum. Donald Trump opět naznačil, že blízko dohodě je jak americko-íránský konflikt, tak ruská agrese na Ukrajině.
14: Projevy, proslovy, prohlášení, ostrá slova i opatrné návraty k jednacímu stolu. Valné shromáždění OSN. Vystoupili na něm už Trump, Zelenský, Pezeškian i Pavel. Jak to dopadlo? Ptám se americké zpravodajky Českého rozhlasu Jany Ciglerové. Dnes je pátek, 25. září. Ahoj Jano, zdravíme tě do Spojených států amerických.
19: Ahoj, zdravím z Ameriky.
14: Zelenský a Trump opět spolu na společné schůzce, to byl určitě jeden z highlightů valného shromáždění OSN.
20: Yes, he said that he will do everything to help the end the war.
14: Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident, řekl, že by k tomu jednání přizval klidně do budoucna i Vladimíra Putina.
21: So you're prepared to meet President Putin in a trilateral?
20: I'm ready.
14: Už na to reagoval?
19: Neoficiálně, pouze velmi opatrně na to Kreml reagoval. Zelenský to řekl po jednání s Donaldem Trumpem, že je připravený na to jednání ve třech a považoval za důležité říct, to znamená, že souhlasím s ukončením války a chci válku skončit. Řekl takhle důrazně, aby každý četl ta jeho slova, to jeho vyjádření jednoznačně. Donald Trump zase řekl novinářům, že mluvili o cestě k řešení konfliktu a naznačil, že Putin je ochotný se sejít, ale na to teda Kreml reagoval velmi opatrně. Ten jeho mluvčí řekl, že pokud chce, takže Zelenský může přijet do Moskvy.
21: Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены.
19: Так ten summit ve třech ještě nikdo nepotvrdil, spíš bych řekl, že jde o takové signály.
14: Trump se Zelenským sešel na okraj valného shromáždění a řešili hlavně energetické příměří a nebo taky nákup systému Patriot, jak jsem se dozvěděl z médií, ale chápu tedy správně, že v New Yorku žádná další rozmíška nebyla. Všechno v pořádku.
19: Všechno v pořádku, to se prostě nedá srovnat s tím únorovým jaskem v loni. Tentokrát to opravdu vypadalo velmi smířlivě a musím říct, že ty poslední jejich setkání takhle působí. Zelenský řekl, že Ukrajina je připravena na to energetické příměří, ale samozřejmě pod podmínkou, že bude reciproční, že se Rusku zachová stejně, jinak si nebude vlastně vyhazovat ten velký trumf, který získala s rukou, byla by sama proti sobě. Ale nastaly tam samozřejmě takové momenty, které, já nevím, bych řekla, že jsou typické pro Donalda Trumpa. On jako kdyby měl problém rozlišovat mezi domácím a zahraničním publikem, takže kolikrát tam vnáší ta témata, která možná rezonují doma, ale s mezinárodními lídry určitě ne. Takže teď se třeba pochlubil tím tanečním sálem, kvůli kterému zboural část Bílého domu a řekl, že se tam chystá čínský prezident a že ten lístek na tu večeři s tím čínským prezidentem na tu státní večeři, že to je nejžádanější vstupenka teď na planetě. Možná ještě víc dodal, zavtipkoval, než když přijede Volodymyr Zelenský. A Zelenský je, že původem herec, takže on umí improvizovat, je takový pohotový, tak hned řekl, no tak to jsem rád. A to jsou momenty, které si prostě neumíme představit třeba v loni v únoru. Jo? Ty ukazují, jak moc se ta jejich vzájemná jednání posunula i ta atmosféra mezi nima.
1: Donald Trump taky ve svém projevu, který si určitě sledovala, tak do nebes vychvaloval celé Spojené státy, jak jsou ve všem nejlepší. And now we have the hottest country anywhere in the world. Ale mluvil právě i o Rusku a Ukrajině mimo jiné. We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine. Ruská válka vůči Ukrajině je v New Yorku samozřejmě tématem číslo 1. 50 zemí ve společné deklaraci vyzvala Kreml k ukončení bojů. We call for full respect for the international humanitarian law, accountability and the protection of civilians. Spojené státy mezi těmi signatáři ale nejsou. We stand in solidarity with Ukraine as it continues. Usiluje tedy teď Trump o nějaký ten společný trilaterální summit s Putinem a Zelenským? Nebo je to ta jeho role mírotvorce, které se prostě nechce vzdát?
19: Usiluje o něj velmi. On pozval Putina dokonce na summit G20 do Miami v prosinci a řekl, že doufá, že ji přijme. To je takový jeho způsob, jakým vytváří tlak na tu druhou stranu. Někdy přednese ty některé věci jako hotové a tím vlastně dotlačí tu druhou stranu, která je třeba ještě za hotové nepovažovala, že už se mu nedovolí odmítnout. Ale Putin je samozřejmě jiná kategorie, takže uvidí se, jestli přijede, jestli využije tuhle tu příležitost. On se vlastně pořád staví do role toho mediátora. A má pocit, že by se postavil na jednu stranu v tom sporu a to by mu oslabilo jeho vyjednávací pozici vůči Rusku a tím pádem vlastně není ani úplně překvapivé, že se pod tu iniciativu nepodepsali Spojené státy.
1: Do Ameriky dorazil mimo jiné šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov, Vladimír Putin tedy ne, ten zůstal v Kremlu. Lavrov byl na Radě bezpečnosti, ten nabídl nějakou vstřícnou ruku.
19: Ta schůzka přišla vlastně den poté, co se Donald Trump v New Yorku sešel se Zelenským. Rusové si vždycky dají pozor na to, aby jakýkoliv krok, který udělá Zelenský blíž k Trumpovi, tak okamžitě oni minimálně vyvážili, ne-li předběhli. Zelenský řekl, že Trump je pozitivně nakloněný udělení licencí na výrobu těch patriotů na Ukrajině, ale to už byl takhle pozitivně naladěný několikrát a vždycky z toho nějakým způsobem sešlo. Lavrov se setkal se svým protějškem na své úrovni, Markem Rubiem. Potom Rubio vlastně mluvil o té schůzce, řekl, že nemůže prozradit podrobnosti, ale že jak ruská, tak ukrajinská strana projevili zájem o omezené příměří, to energetické příměří, ale dodal, že to nebude jednoduché. A když jsme se na tohle ptali českého prezidenta Petra Pavla, tak on řekl, že obě strany vždycky přicházejí na jednání s tím, že jsou připraveny jednat. Ukrajina opakovaně říká, že je připravena jednat, ale Rusko požaduje vlastně kapitulační podmínky už jako vstup do toho jednání. A takhle se to opakuje pořád dokola. Takže se zdá, že to byl i tenhle příklad, že ve chvíli, kdy ministr zahraničí řekne, že to nebude jednoduché, tak tím vlastně říká, že se nepohnuli s Ruskem ani o kousek.
1: Ale pochopil jsem tedy správně, když jsem říkal, že je to téma číslo jedna, takže na chodbách Valného shromáždění, kde si byla v posledních dnech jako doma, že se o tom prostě šuškalo nebo nahlas mluvilo, že tohle se teď na 81. setkání na Valném shromáždění OSN prostě řeší nejvíc. Rusko, ruská agrese, ruská válka.
19: Já bych řekla, že to bylo jedno ze tří hlavních témat, že to bylo jedno téma, možná pro nás v Evropě hlavní téma, ale 193 zemí, 130 hlav států bylo přímo na místě, tam jsou ta témata i jiná. A druhým velkým tématem byl samozřejmě projev Donalda Trumpa a samozřejmě jeho hrozba Iránu o totálním zničení. The fanatical Iranian regime has ruled by bloodshed and mass murder. Tak to vlastně úplně popírá ten princip OSN, kdy jedna země vyhrožuje druhé, že ji zničí. Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope?
0: of future greatness or generations, but I believe we'll make a deal.
19: On ještě v tom projevu mluvil o tom, že vítěz bere všechno. To prostě je v rozporu s tím, na čem Organizace spojených národů byla založena, na tom fundamentálním principu, a to se nesetkalo úplně s nějakým pozitivním ohlasem. Ale ještě jsem tam vlastně vypozorovala takové třetí téma, které se jakoby nemluvilo nějak otevřeně nebo nebylo pojmenováno otevřeně. Nevedla se k tomu bilaterální jednání s tímto pojmenováním. A to je vlastně už druhý rok. Je té mezinárodní společnosti jasné, že Amerika se izoluje, Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa, a zatímco možná před rokem to pro ně bylo překvapivé, nečekané, nebo ještě se s tím nechtěli úplně smířovat, tak teď už vlastně se zaměřovali na to, jak z toho ven a jak si poradit jinak bez Spojených států. Za nás, za Evropu, za ty evropské hodnoty bych řekla, že tím lídrem v těchto jednáních byl Mark Carney,
1: kanadský premiér.
19: A český prezident s ním mluvil velmi intenzivně, dlouho, a i on se velmi angažoval v těch jednotlivých jednáních a i mezi těmi ostatními částmi planety. Ty vazby se vlastně vytvářejí bez Spojených států, bez přítomnosti Spojených států. Ten svět se pohybuje dál s tím, že Amerika buď už není, anebo v budoucnu nebude tím hlavním středobodem všeho jednání.
1: Pokud tedy téma číslo dvě byl ten projev Donalda Trumpa, tak kolik lidí ho poslouchalo přímo v sále? Jak moc plamený byl? Protože ty si říkala, že mluvil k Iránu. Ano, mluvil, on Irán dokonce označil za největšího sponzora terorismu.
19: To byl nejsledovanější, nejočekávanější moment celého týdne. Všechno bylo jinak v úterý, když měl promluvit Donald Trump, včetně bezpečnosti, včetně opatření, včetně dopravy v New Yorku, včetně přítomnosti delegátů v sálu. U každého lídra je tam, dejme tomu, 30-50% lidí v sále. To je úplně normální. Ty státníci mají spoustu jiných věcí na starosti, než poslouchat každého jednoho řečníka. Ale na Trumpa bylo prakticky plno. Když tam byla prázdná místa, tak to bylo jako statement, jako vyjádření postoje. Například iránská delegace tam s výjimkou jednoho člověka nikoho neměla už předem. Kubánská delegace zase na protest proti tomu, co Donald Trump říkal. Hovořil tam o změně režimu na Kubě, který nebude úplně dobrovolný s tím stávajícím vedením, tak to stávající vedení odešlo na protest ze sálu, ale jinak nejenom, že všichni byli v sále, všichni byli i v těch okolních sálech. Do tiskové místnosti se prakticky nemohlo dostat, protože tam všichni novináři byli na místě. I v těch okolních buňkách, které bývají prázdné, tak tam byly naplněné ty buňky fotografy, aby si mohli ten projev natočit, vyfotit. No a co se týče Donalda Trumpa, prostě na něm je každý rok znát, že je starší a starší, má na to plné právo, je to osmdesátník, zdaleka neměl takovou energii, jako jsme u něj znali dřív, a také prostě mluvil k zahraničnímu publiku, k zahraničním lídrům, to je jiné než domácí publikum, má taky jinou náročnost na úroveň projevu a i na obsah toho projevu, a když se místy pouštěl do domácí politiky nebo se chlubil nějakými svými vítězstvími ve volbách v roce 2020, které jsou vyvrácené soudem, tak ta mezinárodní komunita vlastně na to vůbec nereagovala, a včetně toho na nějaké jeho rádoby vtipy nebo rádoby poznámky. Když se ozval potlesk, tak jsem si všimla, že byl vždy ze strany americké delegace, a někdy se připojila i ta izraelská delegace, která seděla opodál.
1: A ty jsi říkala, že velká část té iránské delegace opustila sál, tak oni si to trochu vrátili, protože zase americký delegát opustil sál, když mluvil iránský prezident Pezeškian na valném shromáždění.
19: Přesně tak.
1: Těch schůzek a těch vystoupení, těch se odehraje a odehrálo v rámci valného shromáždění celá řada. Mluvil samozřejmě Volodymyr Zelensky taky k plénu a tak dále. Ale k těm schůzkám, já jsem zaznamenal, že v New Yorku došlo ke schůzce ministrů zahraničí Polska a Běloruska. To se dlouhé roky nestalo na úrovni takto vysoké politické, a ty ses dokonce s Radkem Šikorským v New Yorku setkala před schůzkou nebo po ní, a v jakém byl rozpoložení?
19: Bylo to po té schůzce. Je fakt, že to bylo opravdu první jednání na takovéhle úrovni za 10 let. Radek Sikorský to označil za první úvodní jednání s tím, že kontakty probíhají i na těch nižších úrovních. On to vlastně vysvětlil tím, že OSN je neutrální území, takže tam lze jednat i se zeměmi, se kterými jinak nemáme upravené vztahy, a zmínil investice, na kterých se dohodli o propuštění politických vězňů, včetně novináře. A také to, a to si myslím, že je velký krok v tom návratu vztahů obou zemí, že Polsko brzy otevře v Minsku novou budovu velvyslanectví.
1: Ty jsi před pár minutami mluvila taky o tom, že byl to Donald Trump, který se rozhovořil o tom, že je teď na návštěvě, státní návštěvě v Americe čínský prezident Xi Jinping. On za ním jel i na letiště, že jo? Byla to docela pompézní vítačka, protože tam přiletěly bombardéry přes to letiště. Si ho to moc nerozházelo, Donald Trump, to se teďka šíří na sociálních sítích, se u toho tak trošku zakřenil, jako kdyby mu ten hluk vadil. Jednali spolu i v Bílém domě, si se ale valného shromáždění neúčastní?
19: Ne, neúčastnil se a speciálně ne. Tentokrát on měl i nějaké zdravotní problémy, se o tom říkalo, takže dlouho nebylo jasné, jestli se mu podaří na tu návštěvu do Spojených států přijet. Je na něm znát, že nemá úplně energii člověka těšícího se plnému zdraví, nicméně on vlastně na sobě velmi často nedává znát prakticky nic. To je takové jeho velké specifikum, on je těžko čitelný, proti němu Donald Trump je velmi lehce čitelný, to bylo ostatně znát i na tom momentu. První dámy za nimi stály, ty nehnuli brvou, si stál vedle něj, nehnul brvou, ale Donald Trump se tam úplně jako skroutil v bolesti ano. Z toho silného zvuku těch bombardérů a dal na sobě znát to rozpoložení. Z hlediska protokolu vlastně tím v čínských očích ukázal svoji slabost, protože to se vlastně nedělá odhalovat, co cítím.
1: Takže si projev nedá a nedal. Kdo už naopak svůj projev měl, tak to je Petr Pavel, český prezident. On se pustil nejenom do Číny v něm, ale taky do Ruska, takže se vracíme k ruské agresi na Ukrajině. Sledovala jsi ten projev přímo v sále. Jaký jsi měla výhled? Jaký ohlas ten projev vzbudil?
19: Sledovala jsem ten projev v sálu a trošku jsem použila takovou lest, abych se tam mohla dostat, protože dovnitř se mohli dostat jen ti, kdo měli fotografické náčiní, ale já jsem řekla, já jsem z rozhlasu. Já nemám fotografické náčiní, já mám nahrávadlo, já si to musím nahrávat a tak mi to prominuli a nechali mě jít. Tím pádem se mohla vidět jednak, jaké bylo přijetí prezidenta Pavla. Dva řečníci před ním byl právě ten iránský prezident, takže to už bylo spousta lidí v sále, které zajímal už tento projev, tak už i potom zůstali na prezidenta Pavla. Prezident Pavel byl takový poměrně ostrý v tom projevu. On se vlastně i tím vyjádřením jednak na stranu Číny, které vzkázal, že když je teda velká mocnost, tak musí mít také velkou zodpovědnost a musí přijmout tu zodpovědnost a nepodporovat ten konflikt na Ukrajině tím, že pomáhá Rusku. Pojmenoval to tak velmi příkře, bych řekla velmi otevřeně.
2: China has the power, influence and responsibility to help prevent conflicts, to escalate tensions and contribute to ending wars.
19: Nebral si rozhodně žádné servítky a tím se vlastně v té mezinárodní komunitě přidal na výši těch lídrů, kteří si taková vyjádření mohou dovolit.
2: Russia's aggression continues to inflict enormous suffering on the Ukrainian people.
1: Pavel dorazil na valné shromáždění spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z Motoristů, letošním kandidátem v pražských volbách.
3: Dnes tady jsme v jedné delegaci, kterou on vede v OSN.
1: Den před projevem prezidenta spolu i posnídali. Dokonce jsem zaznamenal, že už dvakrát spolu v New Yorku snídali, takže už jsou zase kamarádi.
3: To, co je mezi námi, ty nezhody a ty spory, tak jsou čistě jenom pouze věci týkající se naší domácí politiky.
19: No kamarádi, to se asi takhle říct nedá, nicméně oni spolu bydleli vlastně ve stejném hotelu, poprvé se na té snídani potkali víceméně náhodou, po druhé už tam byl záměr. Tak, jak jsem to pozorovala já za ty 4 dny, tak vždycky to byl prezident, který učinil vstřícný krok a ministr ho neodmítl. A to pomohlo k tomu, že ty momenty, které spolu měly dané, například to, že v úterý při zahájení té rozpravy vlastně seděli Obhinka Kmoníčka vedle sebe v jedné řadě.
1: Český velvyslanec při OSN.
19: Ano, mohli si vybrat spolu nekomunikovat, ale zachovali se oba dva jako dva dospělí lidé, kteří jsou si vědomi svých pozic vůči české zemi. Když jsem se na to poté Petra Macinky ptala, tak mi řekl, že ty jejich rozdíly A odlišné postoje, které mají, že se převážně týkají domácích témat a že vlastně nevidí důvod, proč by si je měl brát sebou do zahraničí. Tak samozřejmě toto je určitý posun od summitu NATO v Ankaře, kdy ty jejich problémy, respektive jeho problémy s prezidentem, byly patrné i v zahraničí. A oni se i potkali na takové iniciativě, kdy Česká republika by se chtěla stát nestálým členem Rady bezpečnosti OSN. To se prostě bude dít někdy za 5 let, bude ta volba. Ale už teď je potřeba pracovat na tom, aby jsme získali 120 hlasů. Proti nám jde Arménie, takže každý hlas se počítá. No a prezident si s ministrem rozdělili ty země, každý oslovuje nějaké jiné a každý vlastně domlouvá. Takže i si sdělují, kdo jak je v těch jednáních daleko, komu kdo přislíbil hlas, a za kým pojede jeden a za kým pojede druhý, a ministr Macinka mi i popsal, že to mají i vlastně trošku ideově rozdělené.
1: No tak ty si říkala, že to je posun od summitu NATO v Ankaře, tak to je na míle vzdálené tahle ta situace od toho, co jsme viděli v Ankaře, a navíc teda spolu, a já jsem se na to chtěl ptát, koordinují tedy spolu ještě ty snahy, aby nebo lobují za Česko, za české křeslo v Radě bezpečnosti na to období 32-33. Byla si jim v patách oběma nebo jenom někomu?
19: Většinou jsem následovala prezidenta republiky. Prezident vždycky se s námi dohodl a každý den vlastně připravil taková dvě setkání. Jedno ráno novinářům řekl, co ho čeká, a večer nebo odpoledne novinářům řekl, jak to probíhalo, co se dělo. A takhle vlastně my jsme měli informace o tom, co se bude dít, co se dělo, co se prezidentovi podařilo nebo co vyjednal a podobně. Ministr Macinka se rozhodl pro jiný způsob. On tyto všeobecné mítinky pro všechny novináře, kteří tam jsou, nepořádal a vybíral si, s kým bude hovořit. Já jsem ho požádala o rozhovor a Českému rozhlasu rozhovor dal, ale 3 novinářům z té celé skupiny rozhovor nedal, Deníku N, Refresher a České televizi, a tím pádem on vlastně dělal rozdíly mezi tím, s kým mluví a s kým ne.
1: Až se nakonec všichni rozjedou domů, s čím se budou vracet zástupci ze všech členských zemí OSN? Co si odnesou z letošního valného shromáždění?
19: Odnesou si 2 taková hlavní témata. Jedním z nich je, že Spojené státy přestávají být tím jednoznačným tahounem mezinárodního dění, že vznikají vazby, které jdou mimo Spojené státy a jsou neméně pevné, možná i pevnější, a že těchto vazeb může do budoucna, pakliže Spojené státy nezmění nějaký svůj apel na to mezinárodní společenství a svůj způsob, jakým jedná, tak ty vazby mohou být stále pevnější. A druhé velké téma je umělá inteligence. Umělá inteligence jako téma procházelo mnoha projevy, mnoha bilaterálními jednáními i mnoha akcemi a událostmi, které byly pořádány na okraj. A ta hrozba umělé inteligence a ty apely na to, aby to nadále zůstala služba pro lidstvo a ne pán lidstvu, který případně je schopen lidstvo zničit do pár let.
1: No a to je taky téma, které jsem dneska naschvál neřešil s tebou, protože jsme mu nedávno věnovali celou epizodu Vinohradské 12 a zase se k němu určitě někdy vrátíme. Jano, moc děkuju, že jsi na valném shromáždění byla a že jsi nám mohla říct, co se tam všechno stalo.
19: Já děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jana Ciglerová, naše americká zpravodajka. A mluvili jsme spolu o valném shromáždění OSN, o projevech, o setkáních, o silných vyjádřeních, o ruské válce na Ukrajině, taky o Íránu a samozřejmě o Donaldu Trumpovi. Ve Vinohradské 12 vyjde tento týden ještě jedna epizoda. V sobotu zveřejníme originální anglickou verzi rozhovoru s Máriou Sulialinovou, ředitelkou nevládní organizace Almenda, se kterou jsme se v jedné z předcházejících epizod bavili o indoktrinaci ukrajinských dětí na dočasně okupovaných územích Ukrajiny. A po víkendu a pondělním svátku se vrátíme k aktuálnímu dění. Naslyšenou v úterý.
5: Interview Plus. Před Ruskem teď není v bezpečí nikdo, upozornil nedávno francouzský prezident Emmanuel Macron. Pokud se Moskva připravuje na útok proti Západu, lze uvnitř Ruska pozorovat signály, které něco takového potvrzují? Pavlína Nečásková se zeptá odborníka na Rusko z Univerzity v Curychu Tomáše Glance.
6: Interview Plus. Dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
4: Připomínka mnichovské zrady z roku 1938, dokument o Ludmile Javorové, ženě, kterou v československé skryté církvi vysvětili na kněze, a samozřejmě osobnost svatého Václava a český vztah k Němcům. To je sváteční vysílání Českého rozhlasu Plus v den české státnosti 28. září. A chybět nebudou ani zpravodajské informace v odpoledním Plusu, rozhovor v Osobnosti Plus nebo cyklus Jak to bylo doopravdy ze série Od husitů k jezuitům. I ve sváteční dny jsme s vámi, Český rozhlas Plus. Pěkné dopoledne, je 10:30.
6: Český rozhlas Plus.
4: Opozice získala všech svých 92 podpisů ke svolání schůze sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě. Oznámili to předsedové opozičních stran. Důvodem je podle nich mimo jiné výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Premiér Andrej Babiš z ANO v reakci uvedl, že se na jednání o nedůvěře těší. Občané si podle něj zaslouží vědět pravdu, když musí, jeho slovy, poslouchat lži opozice. Poslanci by mohli hlasovat o nedůvěře v příštím týdnu. Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpět do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil v městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města. Středočeské vodárny se chystají na čištění vody z vodojemu Odolena voda. Včera v něm naměřili nadlimitní koncentrace olova. Vodárny to napsali na svém webu. Ještě v polovině září byly odebrané vzorky v limitu.

0: zhruba 45 korun. Ceny jsou ale o více než 10% nižší proti průměru za celou Evropskou unii. Sezonu s podtitulem Cesta za dobrodružstvím zahájí brněnské divadlo Radost adaptací slavného románu Hobbit. První premiéra souboru propojí loutky s živými herci. I když od vydání Tolkienovy knihy uplynulo bezmála 90 let, pro režiséra Petra Smyčka zůstává příběh stále aktuální. A my máme na plusu aktuální dopravní zpravodajství právě teď na dálnici D5 z Plzně do Prahy. Čekejte první kolonu před Cerhovicemi ze 43. kilometru. Mezi 42. a 37. kilometrem uzavřeli silničáři pravý pruh, pracují na opravách vodorovného značení. Zdržíte se do 10 minut. D5 směr Praha, druhé zdržení hlavně pro kamiony už před Rudnou ze 6. kilometru, sunou se až na okruh za Ořech na 18. kilometr. A D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy aktuálně plná kamionů už od 9 křížů z kilometru 168 za Ostrovačicemi na kilometru 179 na chvíli zastaví i osobní auta v levém pruhu. Přejeme klidnou jízdu. Na jihozápadě Čech je teď ještě polojasno, jinak ale bude většinou oblačno. Na severu a severovýchodě území ojediněle se slabým deštěm. Později večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat a odpolední teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů, na horách bude kolem 9. Tolik zprávy, teď už je tu Světlana Vitovská a Osobnost Plus.
1: Dnešní politika je daleko víc show business než souboj ideí, jde hlavně o emoce. Nerozhoduje program, ale lídr a dojem, říká novinář a spoluautor podcastu Vlevo dole Václav Dolejší, který je hostem Osobnosti Plus na zlojemském festivalu Spotlight, kde natáčíme v sobotu 19. září s živým publikem. Kdo je českou politickou superstar a za jakých okolností by šel Václav Dolejší do politiky? Dobrý den, ahoj Václave, děkujeme, že jsi přijal naše pozvání.
2: Ahoj a dobrý den.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.
1: Politika je podle tebe daleko víc show business, ve kterém jde o dojmy. Kdo je největší superstar politického show businessu se vším, co k superstar patří?
2: No, u nás teda nepochybně už takových 15 let je to Andrej Babiš. Všechno tomu podřídil, je to vlastně svým způsobem překvapivé, že člověk, který mu teď bylo v září 72 let, který za svůj život vydělal desítky miliard korun a čekali bychom, že bude jiným způsobem trávit svou seniorskou část života, tak prostě skočil do tohohle showbiznisu a řekl bych dokonce, že ten showbiznis, tahle ta část té politiky ho baví možná na tom nejvíc.
1: A pokud jde o političky ženy, je tam taky nějaká takováhle superstar? Nebo ženy jsou na tom trošku hůř?
2: No, záleží, jak se na to podíváme. Já nevím, jestli je to hůř nebo líp, protože ono to právě znamená to, že ty lidi musí trošku potlačit nějakou svoji důstojnost, trochu se přestat stydět. A souvisí to hlavně s tím, abych teda to řekl na konkrétním případu, že prostě musíte točit videa na sociální sítě. A ty videa na sociální sítí, buď to znáte podle sebe nebo podle svých dětí, musí být taková, že musí vás to zaujmout, to video, první 3 vteřiny, jinak tím palcem jdete dál. Což znamená, že to video musí být bizarní naprosto.
1: Takže superstar žena je kdo?
2: No, nevím, já tam tak úplně nevidím. Někdo možná by řekl v minulosti trošku, že to byla Alena Schillerová, ale podle mě už taky ubrala plyn. No, nevidím tam nikoho takového a ostatní hledají právě tu hranici té trapnosti a toho ještě, aby zaujímalo to publikum. Jo?
1: Pro Daří mě... se jim najít tu hranici?
2: Nedaří. Ale musím říct, že v tom naši politici jako nejsou sami, je to prostě fenomén celého světa. Ostatně americký prezident Donald Trump je toho krásným příkladem a i v té Americe přece vidíme to, že ačkoliv nám přijde, že Donald Trump je docela šílený z pohledu nás, Evropanů teda minimálně, tak přesto všechno, co dělá a působí tímhle dojmem šíleným, tak tamní opozice, ti jeho soupeři, demokraté, nejsou vůbec schopni najít na to recept. Možná nejsou schopni ani točit tahle videa, mít nějaký program.

0: zajímavý lídry. Je to hodně podobný s naší situací.
1: Jak vnímáš fenomén Andreje Babiše? Co má on a ostatní politici a političky nemají? Protože něco tam musí být.
0: No určitě jo, tak jeden sociolog, aby ho nejmenoval, ale který to vidí hodně pragmaticky a cynicky a čte dlouhý roky ty čísla, jak to vidí společnost, tak říká, že prostě dneska lidé chtějí hlavně, aby byl silný lídr nebo lídrině, to musí to být silný lídr. V Česku je dobrý do toho dát, jako jsem proto být v NATO, jsem proto být v EU a to prý stačí tyhle tři věci. Žádný pravice, levice, daně, sociální dávky, všechno je o 10 úrovní níž, takže silný lídr, chceme být v EU a chceme být v NATO.
1: No, ale on teda, ale řekněme si to tak, že Andrej Babiš je původem ze Slovenska. Je to podnikatel. Umíš si představit, že by se na Slovensku podařilo nějakému Čechovi to, co se Andreji Babišovi podařilo tady v Česku?
0: Ale tak pokud by tam ten Čech, on tady zase Andrej Babiš žije, nepřetržitě už...
1: To je jasné, ale jestli Slováci by to dopustili.
0: Jestli by to přijali. No, já to občas slyším jako v té debatě spíš jako od starších lidí Slovák a to by Slováci Čecha nepřipustili, ale přijde mi to, že je takové ojedinělé a že už to je hodně takový nejméně důležitý, bych řekl, detail na tom Andreji Babišovi.
1: A co je nejdůležitější detail na Andreji Babišovi?
0: Ne, určitě ten leadership, takový to, že působí jako na ty lidi, na své příznivce, že umí všechno zařídit, umí to zařídit mávnutím kouzelného proutku, je to okamžitě, ovšem rozhoduje, prostě strašně mu věří. V roce 2019, když jsem v Chomutově, což byla možná pořád je bašta hnutí ANO, tak jsem tam vyjel na reportáž zjišťovat. 2019, podle mě to pořád platí, 7 let tedy je to. Jsem tam měl zjišťovat, proč ho lidi tak milují. Dělal jsem tam sám takovou anketu, hlavně mezi důchodci. No a vlastně pro mě to bylo docela překvapivé, všichni odpovídali plus minus stejně a sice tak, že vědí, že Andrej Babiš není dokonalý, že není anděl a že tady možná nějak ty firmy získal podivně a to Čapí hnízdo bylo divný a tamhle možná něco, nějaká dotace byla podvodně získaná, ale vždycky dodali, ale on je jediný politik, který hodí nám z toho svýho stolu pár kostí, který ještě my můžeme ohledat. Tady nám dá slevy na jízdném, tady nám víc než je valorizační zákon, to schéma nám přidá k důchodům. A to ti ostatní, oni tehdy řekli Nečas Kalousek, to byly taková jména, neudělají. A podle mě to tak trochu platí pořád. Když jsem tohle vyprávěl na Slovensku, tak říkají, že to tam s Robertem Ficem je vlastně podobný. Ne, že by ho ti lidé úplně zbožňovali, ale přijde jim, že to je jediný politik, který jim nechá aspoň něco ohledat.
1: A myslí na ně.
0: A myslí na něj. Samozřejmě z těch videí vidíme, že pak má Andrej Babiš něco, co před lety neměl. Má dneska hrozně tvrdé jádro voličů. Je to zhruba 20%, který za každých okolností ho budou volit. Ať se děje, co se děje. Já jim někdy trochu z legrace říkám babišky, protože oni jsou to převážně ženy, důchodkyně a vidíte to možná z těch videí, kdy oni mu tam nosí koláčky, hladí ho po hlavě, tancují s ním na písně Michala Davida a podobně. Jsou naprosto nadšené.
1: Ale funguje mu to.
0: No funguje mu to, no. Já to říkám, ty se ptala v úvodu na tu hvězdu, tak on přesně to trefil, našel a nemá soupeře, jak vidíme v těch průzkumech a nemá toho soupeře už dlouhé roky, nikdo na to nenašel recept.
1: Ty na svoje letitá kolena hraješ hokej. Hraješ v obraně i v útoku, takže jsi vlastně takový všestranný hráč. Je v politice taky takový nějaký všestranný hráč? Nebo je to pořád jenom Andrej Babiš?
0: No přemýšlím, tak teď úplně mě nenapadá. Jenom na tu obranu těch politiků musím říct, je to taky daný tím, že dneska ta profese politika, političky je tak náročná, že to fakt vyžaduje takový komplex nejrůznějších dovedností, kdy je těžký, nikdo nejsme dokonalý, jako málo kdo to má. Hrozně hezky to je podle mě vidět na předsedovi dnešní ODS Martinu Kupkovi, který mu všichni přičítají jakousi takovou slušnost, to, že když byl jak starosta jedné obce, která se jmenuje Líbeznice, tak minister dopravy, že měl velmi dobrý výkon. Ale jako opozičnímu lídrovi mu to nějak nejde nebo mu něco chybí. Přestože on je hrozně pracovitý, objede 15 vesnic denně, nikdo jiný v té ODS se tak nemaká jako on. A chybí tam něco, co ten Babiš má, jo, že na ty lidi...
1: X-faktor.
0: Asi, no, že ten Andrej Babiš prostě přijede na tu vesničku, vystoupí z toho svého obytňáku a okamžitě se mu vrhají ty babišky kolem ramen a jsou jako šťastní, že tam přijela. Vůbec se s nima nebaví on o politice. A to,
1: tak to možná
0: nemá,
1: funguje.
0: Ostatní.
1: Jo. Je taky nějaký rozdílový hráč, jak říkal Petr Fiala, že je nějaký hráč, který přijde na hřiště a v tom okamžiku začne celý tým hrát jinak. Je někdo takový v politice? Rozdílový hráč?
0: No teď je to trošku bídnější, no. Je to možná takhle daný tím, že ta opozice je roztříštěná do pěti stran. Bývalý premiér Mirek Topolánek občas říká, že on tam někdo někde bude v té straně a my ho nevidíme, jo? Že to je možné.
1: A ty ho tam vidíš?
0: Ne, nevidím.
1: Někde? Nikde?
0: Ne. Přišlo mi v minulý vládě, že kdo trochu vyčníval v té Fialově vládě, byl podle mě překvapivý vlastně hráč a byl to Marian Jurečka, který byl minister práce a sociálních věcí, který původně měl takovou image téměř už urážlivou jako nějakého traktoristy, téměř jako se z něj dělal hlupák. A on nějakou svojí dovedností, jednak bych řekl i na sociálních sítích, ale i takovým tahem na branku udělal jako reformy jak v sociální oblasti, tak v těch důchodech, na který si nikdo předtím vlastně netroufnul. Jo? Takže možná takový jako podceňovaný hráč na začátku, na konci byl rozdílový, protože když se ta vláda chlubila svými úspěchy, tak vlastně téměř výlučně zmiňovala ty Jurečkovy nápady.
1: Říkáš, že nerozhoduje program, ale lídr a emoce. Která emoce tady u nás funguje nejlíp?
0: A tak pořád platí v politice, byť někdo asi by řekl, že ne, ale hodně to strašení tou druhou stranou, to vidíme, to používá i Andrej Babiš jako Fialova vláda. Ono se mu povedlo vykreslit, že byla nejhorší na světě.
1: Ale používá to i ta druhá strana.
0: A dělá to i ta druhá strana, která zase říká, když tu bude Babiš, bude konec světa. Takže to strašení je jako jedna velká emoce a určitě funguje, samozřejmě nejenom u nás. No a pak ta emoce, takový nějaký jako ten temperament, to ukázat právě to charisma, ten faktor X, to, že to jako je lídr, jo. To, co se třeba povedlo v Jižních Čechách, odkud já pocházím, tamnímu hejtmanovi Martinu Kubovi, který získal v těch krajských volbách 47% neuvěřitelných, ale zatím to nevypadá v průzkumech úplně na to, že by se mu to podařilo zopakovat, je samozřejmě daleko od těch voleb, i na té celostátní úrovni. Ale on taky ukázal, podobně jako Andrej Babiš, takový leadership, tah na branku, umím to rozhodnout ty věci, umím to rychle zařídit, nekecám, makám.
1: Dá se ještě česká politika rozdělovat na levicovou, pravicovou, nebo to už je úplně minulost?
0: No, tak už se to takhle jako ty názvy nepoužívají a řekl bych, kdybychom se ptali lidí, že už to nepoužívají ani voliči, ale můžou se tak samozřejmě cítit ty lidé. Někdo si myslí, že ten stát by se nám neměl do všeho montovat, úplně o všem rozhodovat, o všechno pečovat a spíš od něj chceme, nebo je pravicový, ale neřekl by, jsem pravicový a volím pravici a obráceně.
1: A je na těch stranách a hnutích poznat, kdo je nalevo, kdo je ve středu, kdo je vpravo?
0: Tady si pomůžu takovým aktuálním názorem sociologa Martina Buchtíka s agenturistem, který říká takovou krásnou pravdu, já jsem si ji neuvědomoval, ale přijde mi to fakt velmi trefné, že my jsme teda jako středový národ, hodně, Češi, ani pravice, ani levice, hodně ten střed. A on říkal, že když se na to podíváme hodně ze zhora, na ty programy těch stran, jak opozičních, ale taky hnutí ANO, možná i těch motoristů, SPD, řekněme, že je výjimka, tak je to hrozně podobný. Tam nejsou extrémy, tam jako nikdo neříká, zavedeme školný, na pravici školný, poplatky u doktora nebo tak, na levici nikdo neříká druhý extrém, zvýšíme brutálně nějaký daně tady nějakým jako všem lidem nebo bohatým lidem, je to všecko takový
1: tak
0: hodně stejný.
1: Tak se s vámi zeptáme, kdo se považujete za středového voliče? Většina to není, je to možná tak jako třetina lidí. Kdy se to stalo, že politika už není souboj ideí? Je tam nějaký bod zlomu, kdy se to stalo, kdy jsi ty sám pocítil, že ta politika už je jiná, než byla, když jsi začínal?
0: No, asi jsem si toho všiml v tom roce 2013, kdy padla z mnoha důvodů tehdy velmi neoblíbená vláda Petra Nečase a právě nastoupila nová hnutí. Někdo si myslí, že už je to rok 2010, kdy tehdy, jestli si vzpomenete, rok předtím, 2009, padá Topolánkova vláda, domluvají se na předčasných volbách Topolánek, Paroubek a ústavní soud jim to zastavil. A ty volby byly o rok později a hrozně padla volební účast. Lidi tehdy přestali nějak věřit politikům, že umí zařídit věci. A tehdy vlastně začíná se rodit nové strany, tehdy to byla TOP 09, další volby je to Úsvit přímé demokracie a hnutí ANO, další volby jsou to Piráti, Úsvit se transformuje v SPD a Starostové přibývají a takhle téměř každé volby se tam objeví někdo nový a to je, na tom je vidět, že přestalo by to být o těch ideích. Myslím si, že i ten úspěch hnutí ANO, který se právě takhle nevyhraňuje a říká, my jsme trochu pravo, trochu levo, jak říká Karel Havlíček, my jsme pravicoví se sociální záklopkou, jo, taková jako větička. Stejně tak dnešní úspěch Starostů nezávislých, který jsou taky, bych řekl, naprosto nevyhranění a není úplně jasný, co kdo z nich by prosazoval, jestli jsou to pořád Starostové bojující za více peněz pro malé obce a aby byly dotace na kanalizace a čističky, nebo je to spíš dneska boj za manželství pro všechny, jak vidíme u nich v poslanecké sněmovně, tak to je taky nejasné, ale je to takové neideologické a evidentně se to lidem líbí.
1: A co politická kultura? Protože ze všech stran slyšíme, že politická kultura u nás je na horší a horší úrovni. Opravdu to tak je, když to srovnáme třeba se Slovenskem, Polskem, Německem, Rakouskem, Maďarskem, nejsme na sebe moc přísní? Nebo na ty naše politiky?
0: Myslím si, že jsme přísní, protože když vám připomenu třeba takové souboje Davida Ratha s Miroslavem Kalouskem nebo Mirka Topolánka s Jiřím Paroubkem, tak myslím si, že to bylo vulgárnější možná než dnes. Co je veliký rozdíl, a ten to jako hodně zveličuje, jsou prostě sociální sítě, který to jako hodně zveličují a díky nim to jako všichni vidíme okamžitě každou vteřinu, ale myslím si, pokud je jako o míru vulgarity, že tehdy to bylo teda poněkud horší. Ale druhá věc je světlano, že co já vidím, že do politiky se dneska nedaří prostě přilákat jako zajímavý tváře, trpí tím úplně všechny strany, ostatně i Andrej Babiš říká, ministři nerostou na stromech, ale prostě se lidem do politiky úplně nechce. Třeba teď nás čekají komunální volby a ve třetině z těch 6250 obcí mají jenom jednu jedinou kandidátku, neboli je jasný, kdo vyhraje a kdo bude starostou. Prostě ta politika nějak přestala být zajímavá. Já si myslím, že to je trochu i tím, že musíš právě trochu hodit tu důstojnost jako svoji za záda a
1: sleknout se do naha v podstatě. Je něco, co by tebe přimělo, aby si do politiky šel? Můžeš si nějakou takovou situaci představit?
0: Hele, úplně ne. Podle mě bych se na to jako nehodil, protože fakt je to takový zajímavý soubor vlastností, který já jako určitě nemám. Jo, já třeba nejsem takovej, pořád odkládám nějaký ty věci, moje žena mi říká, že než něco dotáhnu do konce, že to vždycky trvá, jo, takový to bych neměl, ale pak mám k tomu jedno takový vysvětleníčko, kdy to zažívám, co by mi nejvíc vadilo a to je, že já ve svém městečku pomáhám tam s místním časopisem, který se jmenuje Odraz u nás v Roztokách a já jsem tam strašně bojoval za dvě věci. Jednak, aby ten měsíčník přestal být černobílý a začal být barevný a aby byl na internetu. Tyjo, to bylo jako takový tříletý martýrium, kdy se prostě i o té barvě, velikosti písma a o tom, jestli to má být na internetu v době, kdy mladí chtějí internet a ne listovat z papíru. Já neříkám, jestli to je dobře nebo špatně, chtěl jsem, aby jsme měli pokrok. Tak to trvalo 2-3 roky, jo? Tak jsem si říkal, pane bože, taková blbost, přitom taková blbost, slovy klasika, tak jsem si říkal, tyjo, jak asi dlouho trvá dohodování o novém chodníku, silnici, hřišti nebo základní škole, to bych teda nechtěl prožívat.
1: Dostal jsi někdy nabídku jít do politiky?
0: Jo, tak dostal, no, se to, a už se to neděje, ale v jednu chvíli to bývalo, no.
1: A řekneš kdo?
0: Ne, ale bylo jich víc a bylo to, no, prostě se to stalo. Jedno bylo právě to místní komunální politika a pak tam byly, když jsem překročil 40 let, i nějaký senáty, ale já vím fakt jako být mladší a naivnější, a tak bych pravděpodobně řekl, že jo, protože bych si myslel, kdo ví, co mě nečeká, ale dneska vím, že by mi to fakt jako nešlo, že to chce, zároveň to chce podle mýho taky trochu konfliktní povahu a to já nemám. Jo, že musíš být denodenně v nějakém sporu s koaličníma partnerama, s místostarostou, který je z jiné strany, se starostou, který je z jiné strany. Furt se s někým musíš jako o něco hádat a to já vůbec na to nemám jako povahu.
1: Ty jsi mluvil o senátních a komunálních volbách, které nás čekají. U parlamentních voleb vždycky čteme, že to teď jde o všechno, zrovna při těchto volbách. O co jde při komunálních a senátních volbách?
0: No, tak Hele, v těch senátních samozřejmě asi teď jde o to, jestli opozice, která je teď hodně taková slabá, neviditelná, udrží alespoň symbolicky tu jednu parlamentní komoru a jestli v ní hnutí ANO posílí. Ale nejde zase o nic tak podstatného, protože, jak všichni dobře víme, poslanecká sněmovna ten senát vždycky může přehlasovat. Akorát to pro Andreje Babiše nemusí být příjemný pro dnešního premiéra, pokud by každý zákon musel přehlasovávat. Pro ně by to byla jako taková zdržovačka, jak on by řekl. Pak ještě třeba prezidentský veto a tak. U těch komunálních voleb řeknu takhle svůj názor na to. Já jsem teď moderoval dvě debaty a ještě mě čeká jedna ve třetím městě a musím říct, že jsem se na to připravoval, tak jsem si uvědomil, že vlastně všichni ti kandidáti tak nějak plus minus slibují ty samé věci. Ale jako trochu logicky, teď se tomu jako neposmívám, jo? Každý chce přesně ty silnice, hřiště, školy, takže možná záleží na to, jakou cestou k tomu chtějí dojít, ale ta druhá asi podstatnější věc, nakolik oni ve vás, ve voličích vzbudí ten dojem, že mají tu energii na toto dotáhnout, jestli jsou důvěryhodní, vy asi znáte z minulosti, komu věříte, že to udělá a komu nevěříte, o to tam jde, ale jinak, no, nevím, co víc k tomu dodat. No.
1: A berou strany a hnutí tyhle volby vážně?
0: Hele, vevnitř ku podivu, jo, ono v těch stranách, já to řeknu teď například u ODSky, kde to může mít nakonec zajímavý dopad. Protože v těch stranách ta ODSka, lidovci, asi to budou starostové, to jsou takový typický strany, které mají hrozně starostů a starostek. Hodně. Opravdu hodně. A ta komunální politika tam hraje téměř dominantní roli. Oni nechávají ty nahoře, ať si tam jako dělají, co chtějí a nechtějí se do toho motat. Chci tím říct, že pokud by ta ODSka konkrétně dopadla letos v těch komunálních volbách špatně a třeba hodně starostů a starostek ztratilo mandát, tak bych čekal, že svolají nějaký mimořádný kongres a budou vyžadovat tu odpovědnost po vedení a budou chtít třeba téměř, aby Martin Kupka odstoupil, že za to jako může on.
1: A co je, co je špatně? Co je hodně starostů a starostek, kdyby přišlo o mandát? Hmm.
0: No, kdyby třeba neměli žádné krajské město, kdyby neměli nikoho v Praze a Brně, v Ostravě, tam to je jasný, to je bašta hnutí, ano, tam na to pomýšlet nemůžou. Kdyby z těch 14 krajských měst, já nevím, kolik tam teď mají primátorů, kdyby byli třeba na polovině nebo na třetině, něco takového masakrozního z jejich pohledu, tak to bude mít, jako chci tím říct, větší dopad, než kdyby třeba neuspěli ve sněmovních volbách, protože ta členská základna trochu logicky každé strany je hlavně v té komunální politice.
1: Dokážete v politice ještě něco překvapit, nebo je to pořád to samé, jenom se tam střídají aktéři?
0: Trochu to B platí. Ostatně jsem měl před pár lety přesně kvůli tomu hrozný vyhoření. Jsem myslel, že to je taký kliše, že člověk vyhoří. A měl jsem to, když jsem takhle psal nějaký článek a teď jsem měl takový opravdu pocit, že jsem tohle už musel psát, jenom se tam jmenovali jinak ty strany a ty jména těch politiků, ale nějak tím, že jsme k psaní článků. My ten náš obor se mění, takže tím, že jsme místo psaní článků, nebo kromě psaní článků, začali točit nějaká videa a hlavně začali dělat podcast vlevo dole, tak to člověka zase jako ta nová forma nějak nastartuje.
1: Ty novinařinu děláš od roku 99. Začínal jsi jako ekonomický redaktor, politika přišla až později. Když srovnáš tu práci politického reportéra při tom, když jsi začínal a dneska, co je ten nejzásadnější rozdíl?
0: No tak tehdy jsme byli jako média pro ty politiky strašně podstatní. Byli jsme pro ně téměř jediný kanál, kterým oni komunikovali s voliči a tohle odpadlo. Samozřejmě dneska ty největší lídři, neříkám, že všichni komunikují, jak známo, přes sociální sítě, tehdy měli velký vik. Neříkám, že to byl lepší nebo dneska horší svět, na každém je něco zajímavý, tiskové konference, tiskové zprávy, to vůbec dneska není. Dneska jeden příklad, který mi fakt vyrazil dech, minulou neděli premiér této země, Andrej Babiš, jen tak mimochodem z ničeho nic ve svém nedělním videu oznámil, ale ono se to asi nestane, ale řekl to tam, že už ví, jak budeme bojovat s tím propadem porodnosti a že dá na druhé dítě stát každému milion a od třetího dítěte, že nebudeme platit daně. A pak začal mluvit zase o něčem dalším. Jo? Teď celý týden jsme se tím jako všichni zabývali, ekonomové to počítali, ale nebylo jasné, jestli se to stahuje na dítě, který se narodí, nebo kdo už ho má s těma daněma, jakých daní se to týkalo celý rodiny, jak to bude. Ale bylo to zbytečné, protože od té doby už se o tom nemluvilo. Ale tohle, kdyby byl skutečný záměr, tak je to ohromná tisková konference, lítají tam konfety a je to vlastně naprostá pecka. Je to model mimochodem, který prosadil v Maďarsku zhruba takhle Viktor Orbán a ani tam to nezafungovalo. Jo? Neboli asi to víte i ze svých rodin, je to prostě nějaký trend, že dneska mladí lidé nemají tolik vztahů, nemají a nemají ty děti. Je to prostě jako celosvětový, všichni se s tím potýkají a neexistuje na to jedno vysvětlení, na to řešení.
1: Jak je těžké dostat se k nějaké exkluzivní informaci a jak víš, komu můžeš věřit? Protože ti politici třeba si můžou i něco vymyslet.
0: Jo, je to tak, ale za ty roky si člověk vytvoří nějakou síť právě tady těch zdrojů a spíš to nejsou politici, ale jsou to hodně lidi okolo nich a většinou je to tak, že nejvíc na sebe takzvaně lidově řečeno práskají lidé uvnitř těch stran. Jo, i na to hnutí. Ano, k nelibosti Andreje Babiše se nejvíc samozřejmě dozvíme od lidí zevnitř, kteří jsou naštvaní, že tam mají takovou jako lehce podřadnou roli. To tam teď v tom poslaneckém klubu je hodně jako cítit, že oni někdy říkají, no já si připadám jako židle nebo kus nábytku, jo, tu a tam nám řekne nějaký poslanec či poslankyně, my se ptáme, jak to myslíte, a oni říkají, no je třeba jednání nějakého výboru pro evropské záležitosti a on tam přijde premiér ráno a okolo nás projde, nepozdraví, odejde, nepozdraví a že když jako ty bývalí premiéři přišli a viděli tam ty svý lidi ze své strany, tak řeknou ahoj Pepo, čau, nazdar, jako pozdraví se, podají si ruku a teď oni jako zjišťují, že tam hrají jenom takovou roli nějakého čísla ve straně, abych neříkal v sektě ve straně, nebo hnutí.
1: No a pokud ty jako novinář se chceš dostat k nějakému politikovi, je to pro tebe těžší, než to bylo dřív? Když jsi říkal, že politici nás novináře nepotřebují v podstatě, protože mají jiné kanály, kterými oslovují voliče, tak cítíš to na tom, že i pro tebe je těžší se k někomu konkrétnímu dostat rozhovor, informaci, nebo někdo přichází sám a něco ti chce sám říct někdy?
0: Jo, někdy přichází sami, to je pravda. My všichni jsme zjistili, co děláme podcasty, že ačkoliv to nemá ty podcasty takovou poslechovost, jako mají čtenost pořád články, tak je divný, že když máš podcast, tak tvůj vliv pro ty politiky vzrostl a hrozně nám začali víc, jako když stojíš na té chodbě v tom parlamentu, všichni možní něco jako říkat pořád. Jo? Mm-hmm. Ale ten přístup se hodně zhoršil, hlavně k těm politikům dnešní vládní koalice, to je pravda. Jak známo, oni jsou v takovém konfliktu s médií.
1: No a jak často ti nadávají politici?
0: Nadávají hodně a no, i hodně kolegyň, někteří kolegové, ale spíš kolegyně to prožívají z různých redakcí, se o tom často bavíme, že tu práci chtějí přestat dělat, protože přece jenom, když jdete jako do té své práce, přijdete do té poslanecké sněmovny a teď od recepce na chodbě už na vás pokřikují tu a tam nějaký SPďák nebo motorista, méně často někdo z ANO, tak je to takové nepříjemné.
1: A z té druhé strany nikdo nic neříká? Nikdo ti nenadává z opozice?
0: Hele, ty to dělali, když byli u moci. Samozřejmě, jo? Jo, když jsme si dovolili kritizovat třeba konsolidační balíček vlády Petra Fialy, že to je 70, jsem tehdy jako něco napsal, 70 takových drobných opatřeních, který jako naštvou všechny, ale dohromady to nemusí mít takový efekt a jestli by bylo lepší udělat nějaký 2-3 velká opatření, jak to doporučovala Národní, ten NERV, jo, Národní ekonomická rada vlády, tak to je třeba naštvalo, tak tam samozřejmě taky to takhle brali. No.
1: Říká Václav Dolejší, novinář, který byl hostem Osobnosti Plus. Tuto osobnost jsme natáčeli ve Znojmě. Děkuji ti za to, Václave.
0: Díky moc.
1: Je 11 hodin. Český rozhlas Plus. Schůze sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Pitná voda v několika obcích severně od Prahy obsahuje olovo. Dnes bude noc vědym, zapojí se desítky univerzit a dalších institucí po celém Česku. U Zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. K opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě se poslanci sejdou příští týden v úterý, tedy 10 dnů před obecními a senátními volbami. O svolání schůze informoval předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Očekává se, že jednání bude pokračovat i ve středu. Opoziční ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 zdůvodnili vyvolání schůze výšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a útoky vlády na různé instituce, justici, neziskový sektor a média.
2: V pitné vodě pro 12 obcí v okolí města Odolena voda je vysoké množství olova. Lidé by ji neměli pít, vařit z ní ani ji používat na mytí nádobí. Středočeské vodárny na některá místa přistavily cisterny. Není jich ale dost. Někteří starostové se proto obrátili na správu státních hmotných rezerv. Pokračuje její předseda Pavel Švagr.
3: Máme několik dotazů místních starostů na naše možnosti ohledně pronájmu cisteren na vodu. Jsme připraveni okamžitě reagovat. Dodání cisteren na konkrétní místo, to je pak již záležitostí několika hodin.
4: Co se týká balené vody, tak tu ve státních hmotných rezervách nemáme.
2: Správa státních hmotných rezerv má k dispozici stovky cisteren.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Litr stál minulý týden v průměru necelých 48 korun. Benzin Natural 95 vyšel na zhruba 45 korun a je nejdražší za poslední 4 roky. Vláda kvůli vysokým cenám od října omezí marže čerpacích stanic a na měsíc zlevní cestování veřejnou dopravou.
6: Nafta na Slovensku zdražuje skoro celé léto a proti loňsku za ní řidiči platí o třetinu víc. Benzín meziročně podražil zhruba o pětinu. I tak jsou ceny pohonných hmot na Slovensku o víc než 10% pod unijním průměrem. Vláda kvůli zdražování zavádí opatření. Od října stanoví maximální marže čerpacích stanic na 10 centů za litr, tedy asi 2,5 koruny. Na měsíc také zlevní o polovinu jízdenky ve druhé třídě vlaků a nabídne peníze městům a krajům na levnější MHD nebo příměstské autobusy. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Ruská ústřední volební komise dnes oficiálně vyhlásí konečné výsledky voleb do státní dumy. Podle předběžných výsledků v nich zvítězila vládní strana Jednotné Rusko spojená s Kremlem se ziskem téměř 58% hlasů. Nezávislé pozorovatelské organizace a západní země považují volby v Rusku za zmanipulované. Moskva navíc k prvnímu hlasování od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajině nepozvala pozorovatele z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V pražském metru zítra začíná výluka na lince C. Provoz bude přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Omezení se týkají i stanic Opatov a Háje. Dělníci tam musí vyměnit původní dřevěné pražce za betonové. Oprava skončí v noci z pondělí na úterý, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
7: V úseku Chodov Háje bude provoz metra zajištěn kyvadlově. V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání Pankrác, Budějovická, Kačerov, Rostely, Dědinova a Chodov.
2: Více než 140 institucí dnes večer otevře své dveře veřejnosti v rámci Noci vědy. Zapojí se univerzity, školy, muzea, hvězdárny i technologické firmy po celém Česku. Tématem letošního ročníku je komunikace. Na návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, projekce, workshopy i zajímavé přednášky, popisuje Ondřej Martínek z týmu koordinátorů Noci vědy.
8: Noc vědy se snažíme vždycky koncipovat tak, aby si každá cílová skupina našla své. Svůj program si najde opravdu každý, protože v té nabídce najdeme nejenom třeba nějaké pokusy a workshopy, ale také filmové projekce, přednášky nebo dokonce divadelní představení.
2: Krátký pohled na silnice. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně po pojíždí fronta kamionu od Rudné ze 6. kilometru na okruh k Ořechu jedou 40 minut. Osobní auta zpomalují těsně před sjezdem na okruh na úrovni Chrášťan. Na D1 z Prahy do Hradce vjedete do Koloniku za sjezdem na Městec na 52. kilometru. Příčinou 20-minutového zdržení je dlouhodobé omezení před Chlumcem nad Cidlinou a na výjezdu z Prahy D1 směr Brno narůstá zdržení před nehodou na 20. kilometru. V levém pruhu stojí dvě nabouraná osobní auta. Před kolonou se brzdí už na úrovni Popovic na 14. kilometru. Čekejte 20 minut navíc. Dobře, dojeďte. Dnes má převládat oblačno na severu a severovýchodě s ojedinělým slabým deštěm a s teplotami mezi 13 a 18 stupni. A po zprávách už začíná pořad Online Plus.
9: Odpor proti stavbám datacenter, Amazon proti AI agentům, velká pokuta pro Google a povinné ověřování věku na internetu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
5: Online Plus.
9: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
10: Ahoj Davide.
9: Návrh nového evropského nařízení, které má ochránit děti v online světě, zavádí povinné ověřování věku, které dosud v evropských regulacích nebylo výslovně přikázáno. Omezené účty navíc budou moci dětem pod 15 let zřídit jen jejich rodiče, kteří budou muset prokazovat, že jsou skutečně zákonnými zástupci daného dítěte. Ve svém komentáři k návrhu evropského nařízení Kids Act o to píše nezisková organizace Electronic Frontier Foundation, která se zabývá ochranou lidských práv v digitálním světě. Návrh se podle ní soustředí na ochranu dětí, ale příliš se nevěnuje ochraně soukromí či svobodě vyjadřování a svobodě získávat v online světě informace. Věkové hranice, ať jsou koncipovány jakkoliv, podkopávají občanské svobody, snižují bezpečnost a vytvářejí bariéry přístupu na internet, říká organizace. Návrh podle ní také neobsahuje žádné úlevy z povinností pro menší a střední firmy, které tak podle Electronic Frontier Foundation budou v nevýhodě oproti velkým online gigantům. Petře, my jsme o tom návrhu krátce mluvili minulý týden, ale to jsme zatím vlastně nevěděli, jak vypadá celý ten návrh, protože jsme vycházeli jenom z oznámení Evropské komise, respektive její předsedkyně, a teď jsme si tedy mohli přečíst i ten celý ten text toho návrhu. A já vlastně pro to dnešní povídání o návrhu tohoto nařízení jsem vlastně vyšel opravdu z vyjádření nebo nějakého komentáře Electronic Frontier Foundation, což je organizace, která se zabývá opravdu ochranou digitálních svobod a velmi se jaksi zasazuje o to, aby ty digitální svobody byly co nejméně omezené. Navrhuje podle tebe tedy ten Kids Act skutečně to povinné ověřování věku o online služeb, jak píše IFF?
10: No výslovně ne, ale z toho, jak je postaven, tak jasně vyplývá, že nějaké ověřování tam bude muset být. Jenom není zřejmé, jakým konkrétním způsobem by se to mělo dělat, aby to odpovídalo požadavkům toho zákona. To, na co reaguje IFF, je vlastně ta představa, že se to bude dělat přes nějaké osobní doklady, což není jediná možnost.
9: Ale jak jsem vlastně sledoval právě vyjádření zástupců Evropské komise, tiskovou konferenci vlastně k představení toho nařízení a podobně, nebo toho návrhu nařízení, asi musím připomenout, že se samozřejmě ten návrh ještě v průběhu projednávání může změnit, tak tam se opravdu hodně zmiňovalo to, že by se k prokazování věku nebo odhadování toho věku měly kromě různých signálů, které už ty služby mají, tak používat ty různé peněženky digitální identity, které by měly od příštího roku začít fungovat v Evropské unii, anebo různé speciální aplikace pro děti. Komise už letos na jaře představila prototyp takové aplikace pro ověřování věku dětí, ale ten schytal hned poměrně velkou kritiku kvůli chybám a bezpečnostním dírám, které obsahuje. Takže opravdu myslíš, že se nebudou tyhle ty aplikace a ty digitální peněženky používat jako to výchozí řešení pro to ověřování věku, že to půjde tedy jinými nějakými způsoby?
10: Já spíš mluvím o tom, co bych si přál, než co si myslím, že se stane. Evropská peněženka digitální identity by logicky mohla být tím nástrojem, který by se proto dál použít, mohl hodit, za předpokladu, že opravdu bude fungovat tak, jak nám již dlouhá léta vlastně slibují. To znamená, že tam půjdou zřetelně od sebe oddělit jednotlivé typy osobních údajů a například to ověření věku bude možné bez odhalení identity příslušného člověka, jména, bydliště, rodného čísla, čehokoliv dalšího. Prostě jenom prověřím, že mi bylo 15. Pokud by to bylo takhle a technicky to možné v principu je, slabina je v tom slově v principu, tak by se proti tomu mnoho namítat nedalo. Zatím to ale vypadá, že ten projekt není v tomhle směru dokonalý, není spolehlivý, není dotažený. Ano, má bezpečnostní díry a v takovém případě by bylo celkem pošetilé na něm něco stavět, což ale neznamená, že se to nestane.
9: Co říkáš vlastně na to, že IFF říká, že tedy věkové hranice jako takové jsou vlastně problematické, protože tedy vytvářejí bariéry pro přístup k informacím, například obsahují nějaká rizika pro ochranu osobních údajů a podobně. Souhlasíš s tímhle názorem této organizace?
10: IFF je vážená a velmi zasloužilá neziskovka s jasnou politickou agendou, která směřuje k absolutní svobodě slova, projevu a nulovým bariérám a omezením v digitálním světě. To je postoj, kterému já rozumím, jenom jsem se postupem času naučil z něj trochu slevit a neuvažovat tak moc černobíle, protože jsou tady i jiné legitimní požadavky. Ochrana dětí je taky legitimní požadavek. A teď jde o to, jaké řešení najít, jak technické, tak právní, aby se ta práva navzájem nenarušovala, aby to bylo v rozumném souladu, aby se nikomu příliš neublížilo. Ponechat tomu úplně volný průběh při současném stavu internetu, neomezovat dětem vůbec nic, mám pocit, že už není dobře obhajitelné stanovisko z etického, morálního hlediska. Že je jasné, že něco se s tím dělat musí. A teď jde o to, jestli to jde udělat neinvazivně, tak aby se nenarušovala práva na soukromí úplně všech uživatelů internetu. Já si myslím, že by to jít mělo, že by to mělo jít přinejmenším přes behaviorální ověřování věku, test chování, znalostí, schopností toho, kterého uživatele, jestli mu těch 15 nebo 13 bylo nebo nebylo, ale to je věc, se kterou se teď začíná experimentovat ve Spojených státech třeba a uvidíme, jak moc se to tam osvědčí nebo neosvědčí. Obecně je to velice citlivá otázka, ale bral bych vždycky v úvahu, že tady jsou dva druhy oprávněných požadavků a že je potřeba najít řešení, které je skloubí.
11: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Přepočtu skoro 10 miliard korun má zaplatit firma Google za to, jakým způsobem v minulosti sbírala údaje o poloze uživatelů. O pokutě rozhodl irský úřad na ochranu osobních údajů. Kauza se táhne od roku 2018, kdy stížnost na Google podalo několik evropských organizací na ochranu spotřebitelů. Tvrdili, že Google používá různé triky, aby si zajistil, že mu uživatelé dají svolení s tím, aby jejich lokační údaje sbíral. Šlo například o to, že sběr dat byl při založení účtu na Google ve výchozím stavu povolen a k možnosti toto nastavení změnit se uživatel musel složitě proklikat. Při používání služeb také Google opakovaně uživatele vyzýval, aby si soustavné ukládání data zapnuli. Firma podle stížnosti také uživatele dostatečně neinformovala o tom, že údaje sbírá a k čemu je používá. Mluvčí Google na současnou pokutu reagoval vyjádřením, že se stížnosti týkaly minulého stavu a že firma od roku 2019 nastavení svých služeb upravila k lepšímu. Petře, možná na začátek taková trošku provokativní otázka. Má smysl dávat v roce 2026 pokutu za něco, co se dělo v letech 2018 až 2020 na internetu?
10: No, čistě právně vzato jistě ano, protože to nejsou věci, které by byly promlčeny a čas od času se stává, že to trvá takhle velice dlouho, než se ten spor uzavře. Samozřejmě je to v kontrastu s tím, jak rychle se vyvíjejí technologie jako takové a způsoby jejich využití. A konec konců i ta pravidla Google má jistě pravdu, když říká, že už se dneska chová jinak. Ostatně chová se jinak mimo jiné, protože si byl vědom těch stížností a toho potenciálního postihu. Neznamená to ale asi, že by se mu to mělo prominout, to mi nedává smysl.
9: Součástí námitek těch organizací na ochranu spotřebitelů bylo i to, že Google ukládá ta data příliš dlouhou dobu, mimo jiné, ještě vlastně připomenu. Je podle tebe tady sběr a ukládání dat o poloze v těch online službách nebo online vlastně operačních systémech podle tebe rizikový a jaká taková rizika podle tebe by to třeba mohlo mít?
10: Já myslím, že není potřeba o tom uvažovat ani tímhle způsobem. Všechna data, která nejsou nezbytně potřebná pro fungování té, které služby by se měla zhromažďovat, pokud možno minimálně, nebo vůbec ne. Je jasné, k čemu Google a podobné firmy potřebují data o naší lokaci. Jsou to cenné zdroje dat o našem chování, které se dá zase využít pro nějaké lepší cílení reklamy a modelování typického chování uživatele. Nejde o to, že by chtěli sledovat, kde jsme byli před 6 lety ve čtvrtek odpoledne. Ale zároveň je tam i ten údaj obsažen, kde jsme byli před 6 lety ve čtvrtek odpoledne, pokud to trvá takhle dlouho, to ukládání dat, a to rozhodně není dobře. Nemají teda ta někde ležet, jsou zneužitelná na mnoho způsobů. Myslím si, že není povinnost nikoho z nás vysvětlovat, proč to nechceme, je to přirozený požadavek, že to nechceme, a naopak, když ta firma to z nějakého velmi vážného důvodu chce, tak to vysvětlování a zdůvodňování je na ní.
12: Stojí podle tebe, Petře, za to i dnes třeba v aplikacích a službách to využívání údajů o poloze třeba vypínat? Protože dneska se nás ty aplikace, a to se zlepšilo, to musíme uznat, ať už to bylo různým regulačním tlakem, nebo si to ty firmy uvědomily sami, spíš bych tedy typl, že to bylo tím tlakem, tak ty firmy se nás na to ptají při používání různých aplikací a online služeb velmi často, jestli tedy dáváme to svolení, aby třeba používali nějaké údaje o naší poloze, aspoň přibližné anebo velmi přesné. Myslíš tedy, že stojí za to tahle oprávnění omezovat nebo je povolovat? Jaký na to máš názor?
10: No, bez pochyby stojí za to je omezovat, kromě situací, kdy my sami jako uživatelé máme zájem na tom, aby ta aplikace tu naši polohu znala. Typický příklad jsou mapové aplikace. Když chceš mapy používat, tak jim musíš dovolit, aby viděli, kde se zrovna nacházíš, jinak nejsou příliš užitečné, ale je spousta aplikací, u kterých to moc dobrý smysl nedává a kde je naprosto zdravý instinkt to všechno vypnout a zakázat. Nejenom data o poloze, ale jakákoliv zbytečná osobní data, které ty aplikace vyžadují. Dobré je to, že oproti tomu stavu před 6-7 lety se ty aplikace opravdu hodně transparentně ptají, musí, přinejmenším v Evropě, a dá se i zpětně u mobilních aplikací poměrně snadno ověřit, k jakým našim datům mají přístup a upravit to. Stačí se jenom trochu zajímat o to, jak v kterém operačním systému se to vyhledává, tahle povolení. Čili máme my jako uživatelé celkem hodně možností, jak přístup k našim datům omezit, a měli bychom se je naučit využívat.
11: Online Plus Davida Slíška.
12: Americký obchod Amazon vykázal ze svých stránek AI asistenta Muse, kterého před několika týdny spustila firma Meta. Ta jej prezentuje jako prvního AI agenta či osobního asistenta, který je dostupný masově i laickým uživatelům. Používat jej zatím mohou jen lidé ve Spojených státech. Agent umí za uživatele například vyřizovat e-maily, vyhledávat informace, rezervovat letenky anebo právě nakupovat v online obchodech. Jenomže právě na Amazonu přestal po několika týdnech od spuštění fungovat. Jako první o tom informoval server Geekwire. Amazon posléze potvrdil, že Muse zablokoval. Není to vlastně úplně překvapení, protože obchod blokuje i další AI chatboty a další podobné nástroje. Letos na jaře dokonce zažaloval službu Perplexity, jejíž AI bot se také snažil na Amazonu za uživatele nakupovat. Soud nejprve vydal předběžné opatření, podle kterého Amazon mohl Perplexity zablokovat, později ale podle Geekwire tento příkaz zrušil. Petře, tohle mě přišlo vlastně jako zajímavá věc, takový trochu souboj mezi tedy provozovatelem jednoho z největších asi e-shopů na světě a těmi vývojáři různých AI chatbotů a AI vyhledávačů a dalších AI nástrojů. Proč podle tebe Amazon ty AI agenty a chatboty takhle usilovně a soustavně blokuje?
10: Nabízejí se dvě základní odpovědi, vyber si z nich, která se ti bude víc líbit. Ta první, a myslím si, že to patří i k oficiálním zdůvodněním Amazonu, jsou bezpečnostní ohledy. Ta druhá, podle mě přinejmenším stejně pravděpodobná, spíš pravděpodobnější je to, že Amazon sám hodně investuje do vývoje umělé inteligence a bude chtít nabídnout nějaké svoje vlastní nástroje, asi svého vlastního chatbota, svým zákazníkům a bude chtít, aby to byl ten její, koho budeme používat, nikoli nějaké třetí strany.
12: To je asi pravda, že tam nějaký takový zájem bude. Každopádně vlastně my jsme ještě v našem pořadu nemluvili o tom agentovi Muse, a to hlavně proto, že v Česku si ho zatím oficiálně tady vyzkoušet opravdu nemůžeme, je dostupný jenom na tom americkém trhu. Podle různých recenzí z amerického tisku, které jsem četl, se ale zdá, že funguje poměrně dobře. Překvapilo tě, že s AI asistentem, takovýmto masovým, právě použitelným i lidmi, kteří nemají třeba nějaké technické znalosti o umělé inteligenci, že s takovým nástrojem přišla právě Meta a ne jedno z těch velkých dvou vývojářských studií, Anthropic nebo OpenAI?
10: Nepřekvapilo. Meta je k tomu velice dobře vybavená tím, že provozuje velké chatové služby. Za prvé a za druhé nezapomeňme, že patří mezi významné vývojáře umělé inteligence. Není na stejné úrovni nejspíš jako Anthropic a OpenAI, ten současný duopol, který tomuto oboru vládne, ale má výborné open sourceové modely Llama s otevřenými vahami, které používá vlastně celý svět, když potřebuje něco, co poběží jako umělá inteligence lokálně. Má spoustu lidí, kteří tomu vývoji umělé inteligence velice dobře rozumějí a dělají v tom velké pokroky. Čili je docela přirozené, že má Meta svého vlastního chatbota postaveného kompletně na vlastní technologii.
12: Myslíš, že podobní AI agenti, kteří opravdu fungují trošku vlastně lépe než ti chatboti, protože třeba vlastně ty své zadané úkoly plní i v době, kdy tam člověk s nimi nekomunikuje, měli by být více samostatní, měli by dokázat ovládat třeba více programů a dalších nějakých služeb a tak dál. Myslíš, že tohle to je další vývojový stupeň, který nahradí třeba ty současné AI chatboty s tím okýnkem, prostě kam klademe nějaké dotazy?
10: Stupeň asi ne, já si myslím, že tohle může velice dobře a bude velice dobře existovat vedle sebe. Každý z těch komunikačních modů, říkejme tomu tak, komunikačních modů s umělou inteligencí se dá dobře použít k něčemu jinému, doplňuje se to.
12: Tak jsem na to zvědavý, jak to bude fungovat. Jsem zvědavý, kdy si tedy Muse budeme moci vyzkoušet i v Česku a jaké zkušenosti s tím pak načerpáme, ale to uvidíme zatím. Meta tedy pořád píše, že v naší zemi není ten agent ještě dostupný, tak si budeme muset počkat.
11: Online Plus Davida Slíška.
12: Amerika má nové velké politické téma. Stavbu datacenter pro vývoj a provoz umělé inteligence. Odpor proti budování velkých datových center se šíří mezi obyvateli bez ohledu na jejich příslušnost k různým politickým stranám a proudům, popisuje americká veřejná mediální organizace NPR. Podle letošního průzkumu organizace YouGov a magazínu The Economist je proti výstavbě nových datacenter 63% z dotázaných dospělých obyvatel Spojených států. Ačkoliv může mít výstavba velkých sálů s mnoha servery pozitivní ekonomické dopady, například ve vyšších daňových příjmech pro obce, kde vznikají, lidé se obávají také negativních důsledků. Datacentra podle nich spotřebovávají příliš mnoho elektřiny a také vody. U některých vidí lidé jako problém také například hluk z turbín nebo to, že blokují pozemky, kde by se jinak dali stavět obytné domy. Podle NPR opozice proti datacentrům vzniká zdola od obyvatel a jejich tlak se už projevuje i v politice jednotlivých států. Příkladem je guvernér amerického státu Texas, který podle serveru Politico ještě před několika měsíci patřil k propagátorům datových sálů. Aktuálně ale vydal zákaz schvalování staveb nových datacenter, dokud stát nedostane výsledky auditu svého energetického systému a toho, jak jej zatěžují právě datacentra. V Evropě mají datová centra od příštího roku začít zveřejňovat informace o tom, jak jsou energeticky náročná. Petře, myslím, že aspoň z mého pohledu velice zajímavé téma, vlastně aspoň tedy zatím ve Spojených státech, v České republice těch datacenter tolik není, k tomu se možná ještě dostaneme, ale ve Spojených státech to vypadá na velké i politické téma a ten odpor proti výstavbě nových datacenter, tam vypadá to i podle průzkumu tady docela roste. Co na to říkáš, na tuhletu situaci? Dalo se čekat, že lidé začnou mít obavy z toho, že tyhle stavby spotřebovávají hodně elektřiny, že to může například třeba vést ke zvýšení cen elektrické energie a také, že spotřebovávají hodně vody. Dali se tyhle obavy očekávat a jsou podle tebe tedy založené opravdu na skutečnostech?
10: Jsou založené na skutečnostech a proto se určitě očekávat dali. Datová centra jsou dneska vlastně největšími továrnami na cokoliv, které se na světě nově stavějí. Jsou to ta velká datacentra, jsou opravdu obrovské haly zabírající nesmírné pozemky. Nedají se přehlédnout, je to velice vizuální. A když se něco takového staví v krajině, kde dosud žádná výstavba nebyla, tak to tluče do očí. Kromě toho, že spotřebovávají elektřinu a vodu a zabírají půdu, tak taky na sebe upozorňují stupněm ostrahy. Hlídají je ozbrojenci, jsou tam elektrické ploty, ostnaté dráty, zabezpečení proti sabotáži. A to taky nevyvolává příjemné pocity. Čili je celkem pochopitelné, že to hnutí vzniklo. A Amerika má před volbami. V listopadu budou voliči rozhodovat o novém složení kongresu. A všichni lokální politici jednotlivých států Unie dneska pečlivě sledují, co jejich voliči chtějí a nechtějí a snaží se jim v tom vyjít vstříc. Odtud třeba i ten obrat v Texasu.
12: A myslíš tedy, že opravdu ty obavy jsou oprávněné, že ta negativa, dejme tomu datacenter, převažují nad těmi třeba pozitivy, která přinášejí?
10: No, je to tak, že ta negativa jsou lokální, kdežto ta pozitiva se nacházejí obvykle někde jinde, než kde stojí to datacentrum a kde žije to místní obyvatelstvo, které ho denně vidí. A tenhle rozpor sám o sobě stačí na to, aby vzniklo napětí. Na našem území tady postavili něco, z čeho mají prospěch v New Yorku nebo v San Francisku, ale my tady uprostřed Ameriky máme jenom to betonové monstrum. To je celkem logická úvaha.
12: A má to podle tebe potenciál zpomalit třeba vývoj umělé inteligence, tedy vlastně vyřešit tu otázku, o které teď mluví ti velcí šéfové velkých vývojářských studií, že by se měl vývoj tedy zpomalit z bezpečnostních důvodů. Nevyřeší to za ně ten odpor proti stavbě datacenter?
10: To si myslím, že by chvilku trvalo, než by se projevilo tímhle způsobem, protože Spojené státy jsou veliké a lokální protesty na několika místech ještě neznamenají, že ta výstavba se výrazně zpomalí nebo zastaví, jenom se maličko zkomplikuje. Kapacita stávajících datových center tak jako tak je docela velká. Ta výstavba, která probíhá teď, spíš očekává nějaký další rozvoj technologií do budoucna, než že by to bylo nezbytně potřebné už v tomhle okamžiku. Je to spekulační dost často. Čili v krátkodobém měřítku to s rozvojem umělé inteligence nemusí udělat nic a asi neudělá. Středně době záleží na tom, jak se tahle politická tendence bude vyvíjet. Záleží na tom, jak dopadnou ty listopadové volby do kongresu a jak to změní celou americkou technologickou politiku, pokud změní.
12: Možná to také způsobí větší tlak na to, aby ty modely vlastně byly úspornější a aby nespotřebovávaly tolik výkonu a podobně, ale to je zase spíš taková moje spekulace. Tak uvidíme, jak to dopadne a jestli se podobné obavy přelíjí tedy z Ameriky i například do Evropy a například k nám, kde zatím tedy těch datacenter tolik není a nejsou tak velká samozřejmě jako ve Spojených státech. Petře, pro dnešek ti každopádně děkuju za tvoje komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden. Naslyšenou.
10: Naschledanou.
12: A od mikrofonu se s vámi loučí David Slížek.
2: Pěkné dopoledne, je 11:30.
5: Český rozhlas Plus. Právě.
2: Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 lidi, nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server odkryto.cz pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláři řekl, že Honěk ode dneška čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou. Při ruském nočním útoku na ukrajinský Kyjev zemřel 14-letý chlapec a 9 lidí je zraněných. Informoval o tom starosta metropole Vitalij Kličko na platformě Telegram. Dalšího člověka zabil úder v Oděse. Ruské úřady hlásí 2 mrtvé po ukrajinských dronových náletech. Ty zasáhly osobní vlak a ropnou rafinérii v Novošachtinsku, kde se dočasně zastavil provoz. Švédské a finské stíhačky včera vzlétly, aby zachytili a identifikovali ruské vojenské letouny. Ty byly v mezinárodním vzdušném prostoru nad Finským zálivem. Mise byla součástí širší spolupráce obou zemí. Dnes o tom informovalo finské letectvo. Podle něj švédské a finské stroje vzdušných sil lokalizovaly a identifikovaly skupinu ruských strojů. Bylo mezi nimi několik stíhaček a dopravní stroj. Advokátní komora připravila nová pravidla pro používání umělé inteligence, zpřísňují třeba ochranu osobních údajů klientů. Právníci i veřejnost do AI často nahrávají třeba smlouvy. Advokáti také

0: úseku mezi Olomoucí a Ostravou teď pracují geologové. Pomocí sond zjišťují podmínky třeba pro výstavbu 700 metrů dlouhého tunelu nedaleko obce Slavíč na Přerovsku. Stát taky dál vykupuje pozemky. Stavba má začít v roce 2029. Dvoudenní literární festival Knihlava začíná dnes v Domě kultury v Jihlavě. Na programu budou debaty a setkání s řadou autorů. Pozvaní jsou například Petr Borkovec, Anna Bolavá nebo španělská spisovatelka Karla Najmanová. Součástí festivalu je i knižní trh. Ještě pohled na silnice na D1 z Prahy do Brna. Čekejte kolonu už za Velkou Býtyší. 10 minut se posouvá mezi kilometry 163 a 167. Znovu se pak brzdí před Ostrovačicemi na kilometru 175. Odtud popojíždí převážně kamiony až na kilometr 196. Na plzeňské D5 se před Prahou podobná situace. Kamiony zastavují před Rudnou na 6. kilometru a pokračují až na okruh na 18. kilometr. D1 z Prahy do Brna se plní už z okruhu z 11. kilometru k nehodě na 20. se popojíždí přes 20 minut. Šťastnou cestu. Odpoledne bude většinou oblačno. Na severu a severovýchodě výjimečně se slabým deštěm. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat a zítra už bude na celém území slunečno a oteplí se až na 22 stupňů. Dnes bude maximálně 18. Ze zprávy to vše. Teď už začíná Interview Plus.
1: Stále více evropských lídrů varuje před ruskou agresí. Zpravodajské služby upozorňují, že pravděpodobnost ruského zásahu v Evropě se zvyšuje. Pokud se Moskva skutečně připravuje k další vojenské akci, sílí napětí i uvnitř Ruska, můžou varovné signály pozorovat také jeho běžní obyvatelé. Na to se budeme ptát v dnešním Interview Plus. Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
1: Naším hostem je dnes spisovatel, rusista působící na univerzitě v Curychu Tomáš Glanc, kterého zdravím do Varšavy. Dobrý den.
3: Dobré ráno.
1: O možném nebezpečí z Ruska mluvil v posledních dnech třeba polský premiér Donald Tusk, francouzský prezident Emmanuel Macron nebo také představitelé dánských tajných služeb. Souhlasíte s tím, že by Evropa měla tedy s útokem počítat?
3: Rozhodně to nelze vyloučit. Všechny ty hybridní a přímé formy agrese ze strany ruských tajných služeb poslední dva roky nesnad sílí, ale objevují se vždycky znovu v nejrůznějších zemích, právě v Litvě, v Německu, v České republice, v Polsku. Takže pokud tyto zprávy se objevují právě teď, tak jsou z největší pravděpodobností opodstatněné.
1: No ale rozumíte tomu, proč by mělo Rusko na západ udeřit právě teď? Je podle vás Moskva odhodlanější k podobné akci nyní víc, než byla třeba před rokem?
3: Ano, já myslím, že existují tři cíle nebo tři motivy. Jeden je jednoduše chaos, politický a společenský chaos v evropských zemích je něco, co je z hlediska ruského establishmentu velmi žádoucí a lákavé. Druhý takový motiv je strach širokých vrstev veřejnosti, který také podporuje radikální politické síly a vlastně drobí, ničí jakousi jednotu, která i tak je v Evropě, jak víme, velice křehká. A třetí motiv je nepochybně podpora Ukrajiny. Každé takové znejištění, každý otřes politického systému v Evropě vede k tomu, že větší počet lidí se začíná zamýšlet nad tím, jestli si ta společnost může dovolit takový luxus, jako podporovat napadenou zemi v Evropě, která s nimi bezprostředně nesouvisí na první pohled.
1: Oni se právě objevují i informace, že by Kreml mohl cílit na země, které pomáhají Ukrajině, nebo třeba na místa, z kterých se distribuje pomoc napadené zemi. Je to cítit v Polsku, kde právě jste?
3: No, tak Polsko má velmi bezprostřední zkušenost z doby před dvěma lety, kdy tady na kraji Varšavy schořelo obrovské obchodní centrum Mariwilská 44, kde schořelo asi 1400 obchodů a polské vyšetřovací orgány našly stopy, které jednoznačně vedou k těm takzvaným disposable agents, to znamená k těm lidem, kteří často ani přesně nevědí, co dělají, ale jsou

0: najatí, aby vykonali nějaké konkrétní práce v tomhle případě žhářského charakteru. Tak Polsko určitě má zkušenosti bezprostřední a zatím se to, myslím, neprojevuje nějak masivně v nějakých politických číslech, v politických preferencích, ale rozhodně všechny tyto strategie se nedá se říct, že by se úplně míjely účinkem.
1: No, dlouhodobě se mluví také o Pobaltí. Španělská média nejnověji přinesla informaci o varování americké CIA před hrozícími útoky na Francii, Španělsko a Itálii. Proč by se Rusko mělo chtít vedle Polska, Pobaltí zaměřit i na středozemní státy? Tak tohoto typu.
0: No, někdy ty okraje jsou právě lákavější než centrum a ty ruské cíle jsou nejrůznější. Jak víme, tak byl spáchan atentát na Armína Papergra, šéfa firmy Rheinmetall, která výrazně podporuje ukrajinský zbrojní průmysl. Tak to je takový jednoznačný cíl, který vysílá velmi dobře čitelný signál. Kdo dodává zbraně do Ukrajiny, tak si nemůže být jistý vlastním životem. A potom jsou právě ty okrajové, celá ta španělsky mluvící oblast je pro Rusko zajímavá právě tím, že je trochu mimo střed toho prvořadého zájmu. Jak jsem zmiňoval ty disposable agents, tak celá náborová síť, údajně podle zpráv, které zveřejnili Reuters a Deutsche Welle, funguje přes právě španělsky mluvící obyvatele Jižní Ameriky, kteří vykonávají zprvu nejdřív práce nějakých fotografů, dokumentátorů, často ani nevědí přesně, co dokumentují, a posléze se z toho vyvíjí nějaký plán diverzní, sabotážní nebo i plán fyzického teroru vůči některým osobám, institucím a podobně.
1: Už to, že se ale o těchto akcích, o hrozbě hybridních útoků často mluví v posledních týdnech, to vidíme skutečně u řady evropských politiků. Není už toto součástí toho ruského tlaku?
0: No, právě že je. Zrovna jsem to chtěl zmínit, že mě překvapilo u těch výroků Emmanuela Macrona, který řekl, že podle jeho zpráv z těch neveřejných zdrojů, ke kterými přístup nemáme, se ta hybridní hrozba za prvé zintenzivnila, za druhé, že se mění povaha ruské agrese v Evropě, a za třetí, že den, kdy budeme fyzicky napadeni, nás předtím nikdo nebude varovat. Tak to jsou všechno zprávy, které jednak jistě míří i dovnitř francouzské politické skutečnosti. Vede to k nějaké mobilizaci nějakých obranných mechanismů. A
1: před volbami myslíte?
0: Možná třeba k posílení Macronovy labilní pozice. Ale zároveň je to samozřejmě dvojsečné, protože lidé, kterým záleží na evropských hodnotách, nemají zájem, aby lidé se začali bát a aby nějaké zbytky sociální důvěry, které alespoň v některých částech Evropy ještě jakousi bázi mají, tak aby se začaly drobit a slábnout. A všechny tyto zprávy obyvatelstvo pochopitelně znejišťují a případně také mohou vést k tomu, že začnou volit politické strany, které právě říkají ruce pryč od Ukrajiny, chceme mír, žádné migranty a podobně. Takže je to velice nebezpečná retorika, která je ambivalentní, a já přesně motivy Emmanuela Macrona neznám, jistě měl dobře rozmyšlené, a je to přesně tak, jak jste naznačila. Na jednu stranu je potřeba vidět ty věci realisticky a na druhou stranu nikdo nechce děsit obyvatelstvo nějakými hrozbami, které zatím jsou reálné jenom ve skutečně ojedinělých případech.
1: No, pokud ale Moskva skutečně plánuje tedy ještě posílit tu svou vojenskou agresivitu, tak lze se na to dívat i z té druhé stránky, že Rusko možná pod tak velkým tlakem, protože se mu nedaří plnit ty stanovené cíle na Ukrajině?
0: Ruské vedení má rozhodně dlouhodobý zájem na oslabení jakési alespoň částečné jednoty evropského postupu vůči Ukrajině a vůči nynějšímu režimu. To je jednoznačné. A pochopitelně víme z těch faktů, která nám dodávají vojenské organizace a analytici, tak víme, že ten postup je rozhodně pro vedení ruské armády neuspokojivý. Za poslední 3 měsíce ruská armáda získala na Ukrajině asi 200 čtverečních kilometrů nebo trochu méně území, ale podobný objem území zároveň ztratila, respektive se ukrajinským ozbrojeným silám podařilo tento přibližně podobný počet čtverečních kilometrů získat zpátky pod svoji kontrolu. To jistě není postup, který by si vedení Kremlu přálo, takže tam je určitě nervozita a frustrace a evropská podpora Ukrajiny v tom hraje významnou roli. Takže útok na její jednotu a na její stále ještě trvající relativně jednotné odhodlání v tom pokračovat je jedním z hlediska ruského vedení legitimních cílů tady té sabotáže, diverze a případně teroru.
1: Hostem Interview Plus je odborník na Rusko a spisovatel Tomáš Klanc.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: My jsme doposud mluvili především o hybridních útocích, ale třeba, jak jsem zmiňovala, dánské tajné služby včera mluvili také o tom, že je možno skutečně nějakého posunu ruských vojsk, třeba pod záminkou ochrany ruské menšiny. Co by nějakým takovým útokem Vladimír Putin vlastně získal?
0: Je to stejný scénář, který vidíme v některých bývalých sovětských republikách, kdy vlastně ozbrojené síly Ruské federace mohou testovat pevnost hranic, mohou testovat loajalitu nějaké části rusky mluvících obyvatel, třeba na estonsko-ruských hranicích nebo v Litvě a podobně. Já osobně, pokud se ptáte na můj individuální názor, který není podepřený žádnými neveřejnými zdroji, tak si nedovedu představit, že by v nejbližších týdnech vtrhli do nějaké evropské země ruské tanky. Nicméně to testování hranic obrany schopnosti a politické reakce na případné provokace, to nepochybně patří do repertoáru ruských ozbrojených složek. To vidíme v posledních týdnech a měsících na mnoha konkrétních případech.
1: No, i když říkáte, že je to z vašeho pohledu nepravděpodobné, tak dokážete si představit, že Vladimír Putin vysvětluje Rusům, že je třeba zahájit další speciální vojenskou operaci?
0: No, rozhodně tak. Ono už teď těch speciálních operací probíhá celá řada i mimo území Ukrajiny. Probíhají v Africe, probíhají částečně v Sýrii, ale probíhají také v Moldavsku, Gruzii, Arménii a tak dále. Ty nemají vždycky podobu tanků, dronů a hořících objektů na území těch států. Ale jsou to operace, které vedou k rozšiřování sfér vlivu nejrůznějšími prostředky. A to je něco, co z hlediska i oficiální ruské ideologie je naprosto legitimní, protože celá ta přestavba, v uvozovkách řečeno, geopolitického systému, nad kterou ruské vedení pracuje, tak je namířena na získání takové síly a velikosti ruského státu, které vlastně změní tu diktaturu jednoho pólu politického západu, to je celá ta konstrukce, s kterou Rusko bojuje a kde vidí vedoucí úlohu západu a Spojených států jako něco nežádoucího.
1: To ale znamená, když tedy zůstaneme u příkladu Ukrajiny, tak i z oficiálních ruských míst už občas zaznívá pojem válka na místo tedy speciální operace. Tak i v tom vidí běžní Rusové stále smysl v tomto postupu?
0: Tak běžní Rusové je velice nebezpečný pojem, s kterým musíme zacházet velmi opatrně, protože ta společnost je velice diverzifikovaná a různé její skupiny mají nadění nejrůznější názor a k němu různý postoj, ale jistě máte pravdu, že celá tady ta tabuizace slova válka se postupem času rozdrobila a dnes mluví o válce už leckdo. A jestli v tom vidí část obyvatelstva smysl, na to lze jednoznačně odpovědět kladně. Vidí v tom smysl všichni ti, kdo věří té ideologii, která tvrdí, že Rusko hájí vlastně nikoli v útočí, ale hájí svoje civilizační hodnoty, že hájí svoji samostatnost a svoje místo v novém multipolárním světě, že je vlastně obětí útoku ze strany Západu prostřednictvím Ukrajiny, kde Západ nasadil Rusku nepřátelský režim a tak dále. Takže tam, jestli se to jmenuje operace nebo válka, je už v tuto chvíli víceméně lhostejné.
1: Ale tady ta idea některých běžných Rusů o velikosti teda imperiálního Ruska nekončí tam, kde začínají dlouhé fronty na benzinových pumpách, nedostatek pohonných hmot, ekonomické problémy.
0: No tak to je cena za toto vítězné tažení, které ti to občané samozřejmě rozumí. A proto také nedávné v uvozovkách řečeno volby měly prokázat tady tu demonstrativní jednotu lidu, který stojí za svými ozbrojenými silami a za jejich ukrajinskou iniciativou. My samozřejmě víme, že ta demonstrace je inscenovaná, že volební výsledky nemají nic společného s politickou konkurencí, že to je inscenace podpory vedení ruského státu. Nicméně fronty na benzín, ty patří k boji za lepší zítřky.
1: No, když jste zmiňoval ty volby, tak pakliže k ním máme přistupovat jako k testu Vladimíra Putina a jeho války, tak ano, sice Moskva tvrdí, že jednotné Rusko získalo téměř 60% hlasů, ale třeba nezávislý magazín Novaja Gazeta poukazuje na to, že dle jeho propočtu to číslo mohlo být výrazně nižší. My se to asi přesně nikdy nedozvíme, přesto myslíte si, že prostě tyto volby potvrdily, že lidé jsou oddáni tomu cílu Vladimíra Putina, tedy získat Ukrajinu?
0: Ty volby je potřeba nejdřív pochopit v jejich skutečném fungování. Tam je zajímavá je vlastně polovina volebních obvodů, kde se nevolí podle stranického systému, podle stranických kandidátek, nýbrž podle těch takzvaných toho jednomandátového systému. To je 225 míst a 225 míst je podle stranických kandidátek a ty jednomandátové systémy jsou zajímavé tím, že tam vlastně teoreticky může zvítězit v nějakém malém obvodu i někdo, kdo není vygenerovaný tím stranickým systémem. A tam se ukazuje, že pořád ještě v Rusku jsou lidé, kteří mají dostatečnou odvahu se tomu systému nějak v tomto nepatrném měřítku postavit. Takže ta na téhle individuální úrovni se ukázalo, že ten strach, rezignace a lhostejnost nejsou úplné. Celá ta agenda kolem strany Jabloko, která nikdy nebyla radikálně opoziční, která v tom systému existuje skutečně od 90. let a nikdy nevytvářela žádné opravdu citelné problémy tomu systému. A přesto asi 30% kandidátů této strany právě v těch jednomandátových obvodech se vůbec ani nedostali k volbám, protože je někde zatkli, znemožnili jim fyzicky tu účast nebo je vyřadili z administrativních důvodů z toho systému. To znamená, ta nervozita toho systému, nervozita kremelského vedení vůči nějakým potenciálním, řekněme, ložiskům nějakého opozičního postoje je poměrně značná. Ta investice do zničení jakýchkoliv minimálních forem disidentství byla vlastně obrovská.
1: No a zároveň také jsme viděli, že ale opozice není schopna úplně se sjednotit, když tedy pominu stranu Jabloko, protože někteří představitel opozice vyzývali volit přijatelné kandidáty, jiní zase volby bojkotovat, tak proč nemůžou najít společnou řeč? Nevnáší to další chaos?
0: Opozice není schopná se sjednotit, to s váma naprosto souhlasím. A jak jste se ptala na to potvrzení jednoty a podpory, tak ve skutečnosti proběhlo. Ti analytici, kteří znají situaci skutečně zevnitř těch volebních okrsků, potvrzují, že ta čísla jsou uměle vytvořena. Taky se nemluví se vůbec o sčítání hlasů, ale používá se sloveso narysovat, vlastně jaký namalovali výsledky v těch jednotlivých částech celého toho gigantického volebního systému. Nicméně i tak je jasné, že obrovská část obyvatelstva volí to, co se od nich očekává. Jsou to takzvaní budžetníky, to jsou všichni obyvatelé, kteří pobírají mzdu s nějakým způsobem přímo od státu, těch je prostě přes 20 milionů. Celý ten systém je nastavený tak, že lidé celkem nezávisle na tom, co si skutečně myslí, vlastně tady ten rituální krok, který jim zajišťuje nějakou sociální a často i ekonomickou stabilitu, zkrátka podnikají, protože se od nich očekává. A co si myslí, je velmi potom diverzifikovaná mapa nejrůznějších pozic.
1: No ale neobávají se spolu s tou podporou Vladimira Putina i nějaké širší mobilizace, která by mohla nastat?
0: No tak tím by, kdyby volili proti tomu systému, tak by rozhodně tento individuální strach neměl žádný důvod zmenšit, ten by spíš mohl narůstat. Ale
1: no a mimo volby, myslíte si, že to není něco, co trápí běžné Rusy, že i oni můžou být
0: určitě,
1: mobilizováni?
0: Je určitě, když se objevily zprávy o možnosti mobilizace po ukončení voleb, tak znovu stoupla ta mobilizace obyvatelstva směrem za hranice Ruska. Jak víme, tak ruské hranice jsou stále v podstatě až na malé výjimky otevřené, takže mnozí začali znovu buď plánovat, anebo uskutečnili tento přesun někam do bezpečí některého jiného státu. Určitě tam tato obava u mnoha lidí existuje. Zároveň za celých těch necelých 5 let ta mobilizace 100 tisíců mužů do řad ruské armády probíhá způsobem, který se stále nedotýká těch vlastně sociálně nejcitlivějších vrstev obyvatelstva, které by mohly případně nějaký citelnější odpor generovat. Takže vzhledem k té sociální stratifikaci ruské společnosti se skutečně dosud podařilo tu mobilizaci a ty obrovské ztráty na životech i na straně agresora vlastně lokalizovat způsobem, který není sociálně znepokojující.
1: No, Vladimira Putina přezdívají ruská opoziční média dědeček v bunkru kvůli tomu, jakými bezpečnostními opatřeními se obklopuje. V posledních měsících se kapacitně navýšila i jeho osobní stráž a výrazně přísnější pravidla okolo něj platí, když jede do pro něj relativně bezpečných míst. Nenaznačuje to, že má ruský prezident obavy z nebezpečí uvnitř země více než z nějakého zahraničního vlivu?
0: Určitě obojí je zdrojem obav a z toho pramenících dalekosáhlých opatření, tam protivzdušná obrana v Moskvě a v okolí, obzvlášť potom v těch lokalitách, kde se pohybuje vedení ruského státu, tak je enormní a jistě si tito lidé uvědomují, že mají řadu nepřátel a podle toho stupňují svoji ochranu. To je nepochybná skutečnost.
1: Je možné, že je tam i obava, že loajalita blízkých spojenců Vladimira Putina vůči němu slábne?
0: Ta obava existuje nepochybně. celé to čtvrtstoletí, po které tento systém trvá. To je, myslím, permanentní každodenní práce, tak říkajíc, ironicky řečeno, na stabilizaci a upevňování toho režimu, která se stává ze stovek a tisíc personálních rozhodnutí, persekučních rozhodnutí, naopak nějakých bonusů, práce s nejrůznějším zvýhodněním nejrůznějších osob a vrstev obyvatelstva. To je jemná práce, která v tomto systému se podařila natolik, že ho tu máme 25 let a zatím nevypadá, že by se hroutil.
1: Hostem Interview Plus byl dnes rusista, spisovatel působící na univerzitě v Curychu, Tomáš Klanc. Děkujeme za to.
0: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
4: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
3: Příběh zdánlivě nepravděpodobného rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si můžete poslechnout v pátek po 8 hodině večer na Plusu.
2: Na východ i na západ. Do obou geopoliticky významných oblastí vás každou středu dopoledne vezmou dva podcasty Českého rozhlasu Plus. V podcastu Na východ se Josef Pazderka a Ondřej Soukup zaměřují na dění v postsovětském prostoru. A další týden je vystřídá americký podcast Přes Atlantik Jany Ciglerové a Jana Kaliby. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině dopoledne nebo kdykoliv na plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Voda v Kohoutcích v několika obcích severně od Prahy není pitná.
6: V současné době je zasaženo touto událostí zhruba 15 000 obyvatel Středočeského kraje.
5: Sněmovna bude příští týden hlasovat o vyslovení nedůvěry Babišově vládě.
7: Já se na tu schůzi strašně moc těším a po delším čase vystoupím ve sněmovně a aspoň lidi se dozvědí tu pravdu, ne ty lži opozice.
5: České tenistky bojují se Španělskem o finále poháru Billie Jean Kingové. Kolony popojíždějí na D1 za Prahou a taky u Brna. Bude oblačno, na severu ojediněle slabý déšť, teploty do 18 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Středočeské vodárny čistí vodu z vodojemu Odolena voda. Včera tam zjistili nadlimitní koncentrace olova. Pitná voda tak neteče z Kohoutku lidem ve 12 městech a obcích. Ve Zdibech je náš reportér Josef Beneda.
8: Středočeské vodárny ve vodojemu pravidelně odebírají vzorky a výsledky posílají hygienikům. Co konkrétně vodu kontaminovalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele pro obecné ohrožení na zdraví. V zasažených obcích rozmístili více než desítky cisteren. Třeba tady ve Zdibech se snaží zásobovat pitnou vodou i sami. Pracovníci obecního úřadu je rozváží seniorům a lidem, kteří si nemůžou dojít nakoupit balenou vodu do obchodů. Radnice prý také požádala vedení místního obchodu, aby navýšilo zásoby balené vody. Nadměrné hodnoty olova odhalili vzorky včera večer. Při krátkodobé konzumaci ale lidem zdravotní riziko podle hygieniků nehrozí a vodu můžou využívat jako užitkovou. Josef Beneda, Radiožurnál.
5: Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout i kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Potřebné hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
9: 6, 92.
10: Všechny.
9: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
10: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
9: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
11: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
9: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
5: Čeští advokáti si nastavili vlastní pravidla pro využívání umělé inteligence. Na svých webech třeba nesmí spustit automatické rady tzv. Chatbotů. Odpovědi vygenerované AI totiž musí vždy zkontrolovat advokát.
12: Modely AI dnes advokáti využívají třeba k rešerším, říká členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
13: Pokud si někdo nechá vygenerovat rešerše judikatury, tak samozřejmě musí ověřit, jestli ty případy skutečně jako existují a jestli se v nich pojednává o tom, co ta umělá inteligence tvrdí.
12: Právě halucinace neboli výmysly umělé inteligence řešily už i některé české soudy. I ty ale budou s AI zanedlouho pracovat, říká zakladatel Centra pro digitalizaci a AI v justici a místopředseda Pražského vrchního soudu Roman Horáček.
14: Nikdy to nedopadne tak, že by v té soudní síni seděl robot.
12: Nejdříve by AI mohla podle Horáčka pomáhat ve správních řízeních, například s pokutami za parkování. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Francie pošle vojáky na ochranu lodí s ropou do Rudého moře. Spojené státy teď eskortují tankery v Hormuzském průlivu. Ve středu se jim podařilo proplout po dlouhé době většímu počtu lodí. Údajně jich bylo 60.
15: Předběžná lodní data ukazovala ze středu výrazně nižší číslo. Mnoho plavidel ale teď při cestě úžinou vypíná kvůli bezpečnosti své transpondéry a tím mizí z námořních map. Americký zdroj agentury Reuters tvrdí, že lodě dohromady převezly 22 milionů barelů ropy. To by byl největší denní objem ropy od začátku července. Francouzský prezident Emmanuel Macron zároveň oznámil, že Francie pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit přístav Yanbu u Rudého moře. Pomůžou tak se zajištěním druhé klíčové trasy pro vývoz fosilních paliv ze zálivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
5: Papež Lev XIV. Je v Paříži. Odpoledne projde centrem města a povede vigilii na fotbalovém stadionu pro 80 tisíc věřících.
16: Příjezd papeže Lva 14. do Paříže oznámili zvony kostelů, které se rozezněly po celé Francii. Na letišti Orly ho přivítal prezident Emmanuel Macron a společně odjeli do Elizejského paláce. Odpoledne papež pozdraví věřící, když papamobilem projede centrem Paříže ke katedrále Notre Dame, kde se zúčastní nešpor. Kromě vigílie na stadionu Stade de France povede v sobotu venkovní mši na náměstí Concorde a bulváru Champs-Élysées pro více než půl milionu věřících. V Paříži jsou proto uzavřené některé stanice metra a je omezený vjezd aut. Návštěvu Francie papež Lev 14. zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Měsíc po ničivé povodni znovu ohrožují Nepál silné deště. Záplavová vlna tam v srpnu zabila minimálně 1500 lidí. 5500 jich je stále nezvěstných. Před dalšími extrémními srážkami varují meteorologové. Úřady proto už nařídili preventivní opatření.
17: V Nepálu už nepřetržitě prší druhý den v kuse a hladiny řek se rychle zvedají. Zakázaná je doprava mezi městy a provinciemi od soumraku do brzkého rána. Úřady ve vysokohorských okresech Himaláje dostali příkaz, aby kontrolovali dodržování zákazu treků a turistických tur. Na několika místech jižního a západního Nepálu už voda podemlela silnice a půdní sesuvy zavalily řadu přístupových cest. Po dopravních nehodách jsou hlášeny první oběti. Mimořádně silné srážky mají nad celou zemí trvat až do pondělí. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
5: Před 120 lety se narodil hudební skladatel a klavírista Jaroslav Ježek. Jeho život a tvorbu nejen pro Osvobozené divadlo připomíná nová výstava v Pražském národním muzeu.
18: Tmavomodrý svět, Babička Mary nebo Stonožka. Díky těmto skladbám se Jaroslav Ježek nesmazatelně zapsal do historie české hudby. Název jedné z jeho písní nese i nová panelová výstava v Národním muzeu. Pokračuje její kurátorka Veronika Gašparová.
19: Tmavomodrý svět složil Ježek, Voskovec a Verich v Brně, kdy měli vytvořit teda blues. A najednou z toho zrostla vzájemná spolupráce, takže tahle ta písnička definovala celý jeho život.
18: Přestože kvůli nemoci od dětství téměř neviděl a trpěl také nedoslýchavostí, je Jaroslav Ježek považován za velikána československého jazzu. Ježkovo dílo nově připomíná také pamětní deska na jeho rodném domě na pražském Žižkově. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
20: Tenistka Karolína Muchová hraje úvodní semifinálový duel poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku. Podrobnosti přidá reportér Jaroslav Plašil.
21: Bouzesová Manejrová teď podává za stavu 5-5, 15-30. Karolína Muchová by teď tedy mohla mít šanci zatlačit na soupeřku, byť je teď na příjmu. Česká tenistka už ztrácela 2-4, ale povedlo se jí srovnat na aktuálních 5-5. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
20: Kajakářka Amálie Hilgertová má za sebou na mistrovství Evropy ve vodním slalomu finále. Jak se jí dařilo, ví reportér Jan Suchan.
22: Skončila sedmá, necelých 7 sekund za vítěznou Polkou Zvolinskou. Za 6 minut začne finále kajakářů i s Bártou, Prskavcem a Krejčím. Přímé přenosy uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Z Ivrej Jan Suchan, Radiožurnál.
23: Nehoda na plzeňské dálnici umítá kolony na D1 u Brna. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně čekáme teď kolony u sjezdu na Mýto. Na 52. kilometru se srazila dvě auta a skončila obě v příkopu. Na místě policisté a do menší kolony se dojíždí za sjezdem na Mýto. Opatrně dojíždějte. Na D1 ve směru z Prahy do Brna už je silný provoz. První kolony je před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Od sjezdu na Velké Popovice je to asi na 25 minut. No a kolona pak ještě na příjezdu do Brna z Prahy. Tam je nesouvislá fronta od sjezdu na Domašov 168. kilometru až do Brna k omezení. Místy stojí i osobní v levém pruhu. Osobním autem těch 30 kilometrů pojedete asi 50 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
23: Bude většinou oblačno, na jihozápadě Čech ještě polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle slabý déšť, večer v Čechách od západu bude oblačnosti ubývat. Teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy. A teď začíná publicistika s Tomášem Pancířem.
24: Jak se postižené obce na sever od Prahy vyrovnávají s kontaminací pitné vody olovem? Jak důležitá je pro čínského vůdce Si Ťin-pchinga, že se mu dostalo v Bílém domě okázalého přijetí? A jaké exkluzivní premiéry čekají návštěvníky filmového festivalu Finále Plzeň? Středočeské vodárny provádějí opatření k vyčištění vody z vodojemu Odolena voda, ve kterém ve čtvrtek zjistili nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje i okolní obce, celkem přes 15 000 obyvatel. Ti by tuto vodu neměli používat k pití a vaření. Středočeské vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Mohlo podle nich dojít k narušení jednoho z vrtů v území Mělnická Vrutice. Jak vysvětlil generální ředitel středočeských vodáren Jakub Hanzl, nemyslí si, že by šlo o úmysl.
25: Těch našich 41 vrtů je samozřejmě ohraničeno, zabezpečeno. A první, co jsme udělali, tak jsme se zjišťovali, jestli náhodou tam někdo se nám nevloupal a něco nenarušil, nebo se k něčemu takovému nedošlo. Nedošlo. Nicméně nemůžete vyloučit, že v tom území, které je poměrně rozsáhlé, k něčemu mohlo dojít, k nějakému kontaminaci nebo znečištění. To je první věc. Druhá věc je, kousek nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. Skládka, která dneska je relativně, bych řekl, ve stavu, kdy asi nikdo úplně neví, co na ní je, tak to je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít.
24: To jsou tedy slova generálního ředitele středočeských vodáren z mimořádné tiskové konference, která skončila před chvílí. Omezení používání vody v okolí Odoleny vody bude podle ředitele středočeských vodáren trvat v lepším případě několik dní. Voda z dotčeného vodojemu proudí také do Klecan a právě starostu tohoto města Daniela Dvořáka z ODS, který kandiduje i v letošních volbách, teď vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
26: Dobré odpoledne.
24: Před chvílí tedy skončila tisková konference středočeských vodáren. Ty základní věci jsem říkal před chvílí, které tam zazněly. Vy jste se dozvěděl na té tiskové konferenci něco nového nebo ty informace jste měl už před tiskovou konferencí a dostáváte je průběžně?
0: Tak většinu informací jsem už měl před tou tiskovou konferencí. Pro mě dobrá zpráva je to, že jednají středočeské vodárny se státními hmotnými rezervami a s jinými vlastně vodárenskými společnostmi o zapůjčení dalších cisteren s vodou, protože v Klecanech je jich málo. Potřebovali bychom další cisterny do Klecan.
1: Kolik jich máte a kolik byste jich potřebovali?
0: No aktuálně máme 4, ale nemáme vůbec pokrytou oblast Klecánek, což je vlastně místní část města Klecany dole u Vltavy. Tam je nejbližší cisterna o této části opravdu daleko a potom sídliště Astra Park, kde žije značná část obyvatel Klecan a tam by bylo potřeba do toho sídliště taky přistavit ještě jednu cisternu a potom nutně potřebujeme další cisternu k základní škole, aby mohla základní škola příští týden od vlastně úterý provozovat školní jídelnu.
1: Vy říkáte, že už myslíte na to, jak bude fungovat škola od úterý. Na té tiskové konferenci zaznělo, že to omezení, respektive ten pokyn, aby lidé nepili vodu z vodovodu v oblasti okolo Odoleny vody, bude trvat při nejlepším několik dní. Máte nějaký přesnější odhad, kolik dní to bude minimálně?
0: Ne, tak to určitě nemáme. My vlastně jsme závislí na informacích, které dostaneme od vodáren. Vlastně já jsem tu informaci prvotní o tom, že se něco děje, dostal včera v podvečer, tak jsme od zástupce generálního ředitele pana Pobřísla, který mi osobně telefonoval teda, my jsme i hned to dali vidět občanům všema možnýma informačníma kanálama, který máme přes sociální sítě, na web města, e-mailingem, přes aplikaci Munipolis, pro seniory, kteří třeba tato média nesledují, tak jsme to nechali i vyhlásit několikrát místním rozhlasem seniorům nebo lidem, kteří nemají možnost dojet si pro balenou vodu. Jsme zajistili, že jim město balenou vodu rozváží, získali jsme zatím jednu paletu vody z místního potravinářského velkoskladu a snažíme se prostě co nejvíce těm občanům tu situaci ulehčit a informovat je samozřejmě.
1: Pokud jsme tedy slyšeli, že to bude trvat minimálně několik dalších dní, jak v tomto směru budete pokračovat? Budete dál distribuovat balenou vodu?
0: No tak seniorům a lidem, kteří nemají možnost si pro ní dojít určitě, nebo dojet někam, tak to určitě. No a plus samozřejmě musíme zajistit ty cisterny, už jsem několikrát telefonoval a snažil jsem se to urgovat u vodáren, aby minimálně, mám přislíbený 4, což je super, kdyby se to podařilo, že by nám dodali ještě k těm 4, co tam teď aktuálně máme, další 4 cisterny, pokud se jim podaří si je někde zapůjčit.
1: Vy už jste mluvil o tom, co bude příští týden ve škole, jak je to dnes ve škole a ve školce?
0: Tak dneska to tam fungují v nějakým omezeném provozu. No a chcem být připraveni samozřejmě, jo, protože to nikdo neví, jestli jak dlouho ta situace bude trvat. Takže chcem být připraveni, aby v úterý alespoň nějakým omezenějším provozu. My máme normálně na výběr z více jídel, tak třeba bude jenom jedno, nebo prostě nějaký úpravy se třeba udělají, ale aby se ve školní jídelně mohlo vařit pro děti.
1: Jak na tu situaci reagují obyvatelé Klecan? Ptají se, jste zavaleni dalšími dotazy a dodržují vlastně to doporučení?
0: No tak to jsem teda. Já jsem včera v odpoledních, ve večerních hodinách jsem měl, jako to byly desítky telefonátů od občanů, protože moje číslo je normálně veřejný na webu města, takže to byly fakt desítky telefonátů. To bylo jeden telefonát za druhým. Občani se ptali, já jsem veškeré informace, které jsem já dostal, tak jsem samozřejmě předával dál. Myslím si, že to asi dodržují, protože balená voda v okolních supermarketech byla do večera vyprodaná, takže lidé se opravdu snažili zazásobit balenou vodou, aby tu vodu z vodovodu nekonzumovali.
1: Vy jste říkal, že se řeší a řešíte, aby bylo v Klecanech víc cisteren. Je v tuhle chvíli v té situaci, o které mluvíme, něco, s čím by mohl pomoci kraj, stát, nějaké další instituce?
0: No tak aktuálně cisterny. Aktuálně cisterny s vodou.
26: Protože, no, samozřejmě ideální stav bude, až nám poteče z kohoutku zase pitná voda, ale teďka v této situaci potřebujeme další cisterny, aby občané to měli k těm cisternám blíž, aby se nestalo, že bude cisterna nejbližší kilometr od obydlí. A jinak distribuci balené vody pro seniory nebo osoby, které mají nějak, nemají možnost si dojet, tak to dokážeme vlastníma silama, zaměstnancema městského úřadu, technické služby rozvážejí vozidlem vodu do domova s pečovatelskou službou, jsme seniorům taky navezli balenou vodu. S tím si umíme poradit v místě, ale nedokážeme sehnat cisternu.
24: Říká starosta Klecan ve středních Čechách Daniel Dvořák z Občanské demokratické strany, který kandiduje i v letošních volbách. Díky za rozhovor, naslyšenou.
26: Děkuji, přeji hezký den.
24: Osobní přivítání na letišti s přeletem bombardérů a vojenskou kapelou v historických kostýmech, honosná večeře v Bílém domě. Donald Trump připravil čínskému prezidentovi Xi Jinpingovi okázalé přijetí. Jak ale píše agentura Reuters, návštěva čínského vůdce ve Spojených státech je zatím bohatá na symboliku, ale chudá na obsah. Schůzka obou lídrů zatím žádný velký průlom ve vztazích velmocí nepřinesla. Už ve středu přitom Čína a Spojené státy oznámili, že prodloužili do ledna příměří v celní válce, kterou spolu vedou. U telefonu je Paulina Ovečková, analytička zaměřující se na Čínu z Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
3: Dobrý den.
24: Stává se zřídka, že americký prezident zajede osobně někoho přivítat až na vojenskou základnu Andrews, kde včera Xi Jinping s manželkou přistáli. Jak jsou tyhle symboly pro čínského vůdce důležité?
3: Mm-hmm. Áno, máte pravdu, že toto privítanie bolo nadštandardné a neobvyklé. Je to samozrejme dôležité pre Xi Jinpinga, čínskeho lídra, ale aj čínske publikum, ktoré vlastne vidí rešpekt z tej americkej strany a vidí, že Donald Trump si naozaj ten príchod Xi Jinpinga po viac ako 10 rokoch do Ameriky váží. Ďalej vidíme, že prezident Trump je veľmi pozitívny, veľmi tak Xi Jinpinga chváli. Zatiaľ, čo Xi udržuje taký vlastne stoický pohľad. No. A ohľadom toho privítania je ešte dôležité, že podobné privítanie s bombardérmi dostal aslen prezident Putin, čo vlastne naznačuje, ako prezident Trump rád jedna s autoritármi. A vlastne je to jeho, povedzme, obľúbená spoločnosť, ktorú vyhľadáva a chce ich vlastne nejakým spôsobom uctiť.
24: Slavnostní oficiální večeře, na které se mimo jiné podával mořský okun v sezamové krustě, se mimo jiné zúčastnili také šéfové největších amerických technologických firm, včetně Elona Muska, Marka Zuckerberga nebo Sama Altmana. Ti čínští ale na večeři chyběli. Jak důležitá je pro vzájemné vztahy obou zemí právě soutěž ve vývoji nových technologií, především umělé inteligence?
3: Áno. Ono sa očakávalo, že prídu nejakí zástupcovia čínskych vlastne AI gigantov a korporácií. Nakoniec nedorazili a dorazili len funkcionári strany, ako napríklad členovia politbíra, čo je najvyšší čínsky vládny orgán, a iní dôležití funkcionári, čo bolo dosť sklamanie a vlastne to už naznačilo, že sa nebude jednať o veľmi veľké posuny v jednaní ohľadom umelej inteligencie a nejakej spoločnej regulácie. Každopádne vzájomná súťaž je dosť dôležitá pre samotný vývoj umelej inteligencie, ako asi v každom odvetví, ale je to samozrejme dôležité geopoliticky. Vidíme, že Čína už vyvinula vlastnú iniciatívu a vlastnú organizáciu, ku ktorej sa priklonilo mnoho krajín, hlavne z globálneho juhu, a je to teda nejaká konkurencia ku bloku USA. A vidíme, že táto technológia je naozaj kľúčová a Číňania sa snažia v podstate USA dobehnúť a sú veľmi hrdí napríklad na svoj model DeepSeek, ktorý zožal veľký úspech.
24: Na té honosné večeři byli i další představitelé velkého amerického biznisu, od automobilky General Motors přes energetického giganta ExxonMobil po filmový Paramount. Jak si teď stojí vzájemné obchodní vztahy mezi Čínou a Spojenými státy?
3: Uh-huh. A debata o obchode A medzi týmito dvoma krajinami, ale aj globálne sa presúva skôr do poľa ekonomickej bezpečnosti a povedzme ekonomickej stratégie geoekonomiky, keďže sa v podstate riešia nejaké strategické páky nad konkrétnymi odvetviami a ani jedna strana nechce, aby tá druhá mala prístup k nejakým kľúčovým technológiám, ktoré sú strategické pre energetiku, bezpečnosť a podobne. Takže vidíme, že okrem toho, že sú tam nejaké tarify, teda clá na obchod, tak USA napríklad banuje nejaké čínske súčiastky, napríklad čínske striedače v solárnych paneloch. Vidíme, že napríklad USA rozšírila list sankcií na import zboží spojeného s nútenou prácou z Číny, takže tam je vlastne pridaných teraz mnoho ďalších firiem za minulý mesiac a taktiež USA skrátka nechce byť závislá na Číne. Čína napriek americkým clám zažíva veľký exportný rozmach, pretože exportuje vlastne do ďalších krajín a až tak tie clá v podstate čínske exporty zatiaľ neovplyvnili.
24: Tchajvanská vláda dnes odsoudila výroky čínského prezidenta, který při jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem vyjádřil naději, že USA budou zastávat správný postoj, tedy odmítat nezávislost Tchajvanu. Donald Trump už po květnovém setkání se Xi Jinpingem v Pekingu řekl, že pozastavuje plánovaný nový prodej zbraní Tchajvanu. Jakou podporu teď Tchajpej, tedy Tchajvan, od americké administrativy má?
3: Tak vidíme, že vlastne bol pozastavený ten predaj zbraní Tajvanu zo strany USA a kvôli práve návštevy Xi Jinpinga a ostatných čínskych lídrov. A vidíme, že Trumpova administratíva sa snaží skôr Čínu očariť, ako zastrašiť nejakými silnejšími výrokmi, čo by sa týkalo napríklad Tajvanu. Tajvan veľkú podporu zo strany USA aktuálne nemá, ale samozrejme to je vec, ktorá je hodne vágná a nikdy nevieme, čo presne by sa stalo a ako by USA reagovala na prípadnú napríklad čínsku blokádu Tajvanu alebo aj inváziu Tajvanu. Je to vlastne téma, v ktorej si USA zachováva dlhodobo nejakú strategickú ambiguitu.
24: O čínsko-amerických vztazích sme mluvili s Paulinou Ovečkovou, analytičkou z Asociace pro mezinárodní otázky. Díky, naslyšenou.
3: Ďakujem vám, majte sa.
24: V Plzni dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Nabídne víc než stovku snímků, z toho pětinu televizních i filmových premiér a předpremiér. Největší přehlídka českých filmů poprvé udělí i diváckou cenu. Celovečerní dokumentární i krátké filmy se budou promítat v Měšťanské besedě a také na několika dalších místech ve městě. Kvůli velkému zájmu o vstupenky už pořadatelé přidali některé projekce. Naším hostem je Eva Veruňková Košařová, ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň. Dobrý den.
4: Dobrý den.
24: Začněme čísly. Už jsem říkal, kolik snímků bude k vidění, kolik bude projekcí a kolik čekáte diváků?
4: Tak vždycky se pohybujeme okolo čísla 110 filmů. Těch filmů na to, jak je česká produkce rozsáhla, tak by samozřejmě mohlo být ještě víc, ale my se snažíme opravdu vybrat to nejlepší a každému tomu filmu dát náležitou pozornost. No a v minulém roce jsme měli návštěvnost okolo 16 400 a můžu už teď říct, že vlastně v tuhle chvíli před začátkem festivalu je prodaných víc lístků než minulý rok za celý ten festival, takže my jsme zvyklí v posledních letech na vzestupnou tendenci stále, ale tohle jsme skutečně nečekali.
24: Podařilo se vám domluvit některé exkluzivní premiéry nebo předpremiéry, které si nejvíc ceníte a na které nebo na kterou se nejvíc těšíte?
4: Nemůžu asi úplně zmínit jenom jedno, ne jich opravdu celá řada. Musím říct, že jsem ráda, že v posledních letech se nám daří ukazovat i premiéry televizních seriálů nebo filmů právě na velkém plátně, což je unikátní možnost tyto věci vidět na velkém plátně. Tak tam můžu zmínit Record Woman, Sériového manžela, tak to jsou věci z pera OnePlay, Heads, což je seriál z české televize, televize An Prima tady představí premiéru svého nového seriálu Táta. No a pokud se zastavím u těch filmů klasických, celovečerních, raných nebo dokumentárních, tak určitě bych vypíchla dokument Robert Richardson Bílý ďábel, který vlastně byl předtím uveden jen na festivalu v Karlových Varech, tak na to se skutečně těšíme, bude ho uvádět samozřejmě režisérka Jana Hojdová. Do soutěže se probojoval film Vyvolený, který si myslím, že na české poměry historická komedie je poměrně výjimečný, takže určitě i na to. No a potom bych pozvala, pokud jste rodiny s dětmi, tak na premiéru filmu Máma a táta jsou boží s Vicou Kerekeš a Petrem Lněničkou v hlavních rolích.
1: Filmový festival by samozřejmě nebyl to ono, kdyby na něm chyběly filmové hvězdy. Kdo letos na finále dorazí osobně, s kým se návštěvníci mohou setkat přímo v Plzni?
4: Tak je jich spoustu, hned dnes vlastně k zahajovacímu filmu Divočina, což je také film, který promítáme ve světové premiéře, tak přijede Klára Isová, Juraj Loj, Jan Vlasák, zítra dorazí Anja Geislerová, bude uvádět film Pramen, ale také film Dvě deci tuše se svou sestrou Ester Geislerovou, k filmu Čika čeka dorazí Jancina, Pavla Tomicová, Pět švestek, tak ten přijede tento film uvést Jan Svěrák, Oldřich Kaiser, Dana Sislová, Petr Kostka, přijede Josef Trojan, Jiří Mádl, právě k Hecu, který jsem zmiňovala, Jana Plotková, Milena Štajmaslová, David Švehlík dorazí k zakončovacímu filmu Virbl a je jich samozřejmě mnohem víc.
1: Říkal jsem, že letos je to 39. ročník finále Plzeň, ten festival začínal na konci 60. let, potom měl 30 let pauzu, každoročně se koná od roku 1991. Jak se od těch 90. let proměnil?
4: Proměnil se samozřejmě zásadně, jinak se změnilo i kino, nebo to hlavní festivalové centrum, bohužel Kino Elektra, ve kterém ten festival byl, který bych řekla, že mu dával takovou velmi specifickou atmosféru, ale bohužel už toto kino není, ale museli jsme se samozřejmě v průběhu doby vyrovnat s nástupem multiplexů, museli jsme se vyrovnat s VOD platformami, ale já bych chtěla říct, to je docela častá otázka, že cítíme a obzvlášť letos a jak jsem říkala i ta tendence je vzestupná i u divácké návštěvnosti, tak cítíme, že v podstatě nijak zvlášť nás tyto věci nebo návštěvnost festivalu neovlivňují, za což jsem strašně ráda, protože je vidět, že diváci chodí opravdu za tím sdíleným zážitkem a za celou tou atmosférou, chtí se potkávat jednak spolu, chtí diskutovat s tvůrci po filmech, takže to je myslím něco, co je skutečně unikátní a co tedy multikina ani VOD platformy neovlivnily.
1: A letos tedy diváci budou mít možnost udělit i diváckou cenu, udělovat se budou i tradiční zlatí ledňáčci. I o tom budeme v dalších dnech informovat o festivalu Finále Plzeň, který dnes začíná v Plzni. Jsme mluvili s jeho ředitelkou Evou Verinkovou Košařovou. Díky, naslyšenou.
4: Děkuju a naslyšenou.
6: Hodin 30 minut.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Středočeské vodárny se chystají na čištění vody z vodojemu Odolená voda a včera v něm naměřili nadlimitní koncentrace olova. Vodárny to napsali na svém webu. Ještě v polovině září byly odebrané vzorky v limitu. Vodárny teď budou olovo sledovat detailněji. Lidé ve 12 obcích v okolí Odolené vody by neměli vodu používat k pití ani k vaření. Spojené státy povolí Ukrajině vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a podle něj mu to během schůzky v New Yorku řekl americký prezident Donald Trump a ten svůj postoj ohledně udělení licencí Ukrajině v posledních měsících několikrát změnil. Ukrajina se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů. Rusko v útocích opakovaně využívá balistické rakety. Při ruském nočním útoku na ukrajinský Kyjev zemřel 14-letý chlapec a 9 lidí je zraněných, informoval o tom starosta metropole Vitalij Kličko na platformě Telegram. A dalšího člověka zabil úder v Oděse. Ruské úřady hlásí 2 mrtvé po ukrajinských dronových náletech. Ty zasáhly osobní vlak a ropnou rafinérii v Novošachtinsku. Hygienici potvrdili nákazu salmonelózou u 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Asi 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotce intenzivní péče. Podle hygieniků škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Policie proto případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. 17 lidí je zraněných po dopravní nehodě v Turecku. Minibus převážící turisty se střetl se dvěma dalšími vozy. A podle mluvčího ministerstva zahraničí Adama Čergého je mezi zraněnými i Češka. Nehoda se stala včera odpoledne v provincii Antalya. Čeští advokáti si nastavili vlastní pravidla pro využívání umělé inteligence. Na svém webu třeba nesmí spustit automatické rady tzv. Chatbotů. Odpovědi totiž musí vždy zkontrolovat advokát. Nejdřív by AI mohla podle místopředsedy pražského vrchního soudu Romana Horáčka pomáhat ve správních řízeních, například s pokutami za parkování. Hormuzským průlivem včera proplulo zhruba 60 nákladních plavidel. S odvoláním na amerického činitele o tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úženou podařilo přepravit od začátku července. Dohromady lodě převezly zhruba 22 milionů barelů ropy a kvůli americkým úderům na Irán následným

0: Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně čekáme kolony u sjezdu na Mýto. Na 52. kilometru se srazila dvě auta a jedno skončilo v příkopu. Na místě jsou policisté a do menší kolony se dojíždí za sjezdem na Mýto. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna je silný provoz. První kolona je před omezením u Šmejkalky. Na 24. kilometru od sjezdu na Velké Popovice je to asi na 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne bude oblačné až zatažené, hlavně na jihozápadě Čechy polojasné až jasné. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť. Na východě zpočátku místy, večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě dnešní vydání názorů a argumentů.
1: Jednání čínského prezidenta ve Washingtonu. Newyorské uklidnění ve vztazích českého prezidenta Pavla a vicepremiéra Macinky, či jak Kreml plní své dopředu ohlášené cíle. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
2: Názory a argumenty.
1: Čínský prezident Xi Jinping tento týden přicestoval do Washingtonu, kde mu americký prezident Donald Trump přichystal pompézní přivítání. Jednání lídrů dvou největších světových velmocí v noci na včerejšek našeho času ale nepřineslo žádné konkrétní výsledky ani náznaky průlomu v citlivých otázkách dělících obě strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se před touto schůzkou snažil přesvědčit Donalda Trumpa, aby čínského prezidenta zapojil do mírových jednání o Ukrajině, a to vzhledem k tomu, že podle Zelenského má Xi Jinping vliv na ruského vůdce Vladimira Putina. A o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den, Viktore.
3: Dobrý den.
1: Nakolik byla tato Zelenského žádost reálná?
3: Myslím, že je to žádost velice rozumná, protože Xi Jinping má samozřejmě velice silný vliv na Vladimira Putina. Je to v podstatě teď jeden z těch klíčových spojenců, který zároveň drží Rusko stále ještě v ekonomické kondici, aby mohlo ve válce proti Ukrajině pokračovat. Jestli je to reálné, těžko posoudit, protože nevíme, co na té schůzce padlo. Mnoho o tom nezaznělo, zda tedy skutečně Donald Trump nějakou žádost směrem Xi Jinpingovi tedy pronesl a jak na to případně čínský vůdce reagoval. Těch možností, jakými by Čína mohla na Rusko zatlačit, je opravdu mnoho, nejenom v té politické rovině, že spolu tito dva lídři, Xi Jinping a Vladimir Putin, vycházejí, ale také třeba ve vojenské, by Čína vehementně popírá, že by dodávala zbraně Rusku, tak přece jenom podle informací třeba ukrajinských zpravodajských služeb tomu tak údajně úplně být nemusí. Mluví se také často o tom, že Čína možná nedodává přímo zbraně, ale dodává důležitý materiál potom pro výrobu zbraní, jako jsou prekurzory, jako jsou mikročipy, kterých má Rusko zoufalý nedostatek a tak dále. No a pak samozřejmě ten asi nejklíčovější moment nebo nejklíčovější oblast, to je ekonomika, protože Rusko potřebuje samozřejmě tu válečnou mašinerii z něčeho financovat. Přišlo o klíčový zdroj příjmů ve chvíli, kdy se Evropa tak či onak postupně odpojila nebo stále ještě odpojuje od dodávek ruských fosilních paliv do Evropy a tady právě Čína může sehrávat dosti zásadní roli do budoucna v tom pomoci zahojit třeba, řekněme, tuto ránu, která Rusko nesmírně bolí.
1: Pro Čínu je velice důležitou otázkou Tchaj-wan, což konec konců padlo i z čínské strany v reakcích na schůzku Xi Jinpinga a Donalda Trumpa. Jak reálné je nebezpečí, že by se mohlo Číně právě otázku Tchaj-wanu podařit vyobchodovat s Donaldem Trumpem za Ukrajinu?
3: Otázka Tchaj-wanu je určitě propojená s otázkou Ukrajiny. Já myslím, že Xi Jinping velice bedlivě sleduje reakce nás všech, kolektivně Západu, ale zejména Spojených států na ruskou válku proti Ukrajině, protože z toho, myslím, může velice úspěšně detekovat, jak by se případně Západ tvářil, pokud by se Čína o něco pokusila směrem ke Tchaj-wanu. Tady, myslím, to asi nejdůležitější zpráva z toho summitu je, že zatím zůstává u ledu nebo odložen ten slíbený balíček pomoci ze strany Spojených států Tchaj-wanu ve výši 14 miliard dolarů. Donald Trump si to ještě vlastně pochvaloval.

0: že má tím pádem silnou kartu v ruce, kterou může hrát. Jistě je to silná karta, ale nevím, jak moc nadšení jsou z toho nad Chajwanu. Takže to je něco, co tady, myslím, lze považovat za jeden z těch důležitých výsledků.
1: To byl kolega Viktor Daněk. Hezký den.
0: Hezký den.
2: Dlouhodobé a vážné neschody mezi prezidentem republiky Petrem Pavlem a vicepremiérem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou při jejich společné cestě na zasedání Organizace spojených národů v New Yorku utichly. Přinejmenším pro onu cestu. O tom, jestli to znamená i určité usmíření na této významné bojové linii české politické scény, uvažuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
3: Nepředstavujme si, že se na sebe přes stůl culili a podávali si navzájem med a marmeládu. Takhle snídaně v newyorském hotelu za zřejmě souběžné účasti prezidenta Pavla a ministra zahraničí Macinky skoro určitě neprobíhaly. Nicméně leckdo mluví a píše o jakémsi Macinkově nápřahu ke smíru a že ministr slyší na nepřímou premiérovou výzvu válku s radem ukončit a začít komunikovat. Dokonce, že snad Macinka přestává usilovat, aby se poslanec Turek stal jednoho dne ministrem, k čemuž by ovšem nejprve bylo nutné dostat po lednu 2028 Petra Pavla z hradu. Systematickým útočením, zesměšňováním a hlavně vykreslováním prezidenta, co by lídra opozice porušujícího tak nepsané pravidlo o nestranickosti. K čemu se postupně připojil i premiér a po červencovém summitu NATO to vypadalo, že mezi vládními stranami a hlavou státu zeje už příliš hluboký příkop, když Babiš stále opakoval, že se s Pavlem nemá o čem bavit. Jenže bez ohledu na to, že vládní strany nedisponují žádným opravdu nadějným kandidátem a na případné prezidentské kampani už by se muselo začít zvolna pracovat, se pozice Pavla u veřejnosti nijak neotřásla a válce dvou nejvyšších politiků lidé spíš nerozuměli, zvlášť když byl její původní příčinou kontroverzní Turek. A na konci léta také premiér náhle neproduktivního ignorování hlavy státu zanechal a oznámil, že se s ní bude scházet a vyjádřil víru v blížící se čas, kdy to též pochopí i ministr zahraničí. Ten ovšem jednak zašel ve veřejném ventilovaném odporu k Pavlovi dost daleko a pak před skalními voliči motoristů dost dobře nemůže dát od Turka ruce pryč. Tudíž, aby se neřeklo, zatím jen shledal něco trefného na prezidentově projevu v OSN a poznamenal, že si prý k této instituci ve dnech valného shromáždění na snídani co si věcného řekli. Ale jinak Macinka cestoval tam i zpátky extra, i když část lidí z jeho ministerstva letělo s Pavlem armádním speciálem a na půdě OSN se s prezidentem obezřetně míjel. Připustil sice, že svou oblíbenou kohabitaci zanechal coby vnitropolitickou doma, ale například odmítl prezidentův údiv nad vyjádřením slovenského premiéra Fica k článku 5 smlouvy NATO o pomoci napadené členské zemi. Na viditelné sklidnění to aspoň zatím tedy nevyhlíží, ale je možné, že k němu jen ministr a předseda motoristů potřebuje víc času, aby nevypadal jako příliš premiérovi poslušný. Ten ho ovšem nejspíš bude dál tlačit k jakémusi sklidnění, když už se aspoň údajně trochu rozproudila několik měsíců prakticky zamrzlá komunikace mezi Černínským palácem a prezidentovou kanceláří. To je ovšem od konce Macinkova válčení ještě pořád dost daleko.
2: To byl kolega Ondřej Konrád. Svět ve varu. To je titulek, který svému dnešnímu komentáři dala dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
4: V Česku sněmovna s krajním radikálem v čele. V Německu po třech zemských volbách pro tamní vládu jedna katastrofa za druhou. Ukrajina pod nepřetržitou palbou ruských raket, kterým se nemá čím bránit. Evropská unie tváří v tvář reálné hrozbě útoků z Kremlu. To je jen malý výčet aktuálních krizí otřásajících Evropou. Vlastně nepřekvapuje, že když se k tomu všemu přidalo ještě varování před umělou inteligencí, která by se v budoucnu mohla vymknout kontrole, rychle se nad ním zavřela voda. A to přes skutečnost, že varovali ti, kteří to musí vědět nejlíp. AI miliardáři, jako Dario Amodei ze společnosti Anthropic, Sam Altman z OpenAI, Elon Musk a další. Jenže jakmile se na veřejnosti objevily úvahy o tom, zda to američtí tech oligarchové nezveřejnili kvůli eventuálním machinacím na burze, obavy začaly mizet. Stejně se tomu nechce věřit, říkal si mnohý z nás. Zní to jak z hororu. Umělá inteligence, co by zkáza lidstva. Takových sci-fi už v Hollywoodu natočili mraky. Bohužel, tentokrát to ale evidentně není biograf. Letos v létě testovala OpenAI v uzavřeném prostoru bez přístupu k internetu model, který měl vyřešit úkol z oblasti kybernetické bezpečnosti. Během testu ale model objevil doposud neznámou bezpečnostní mezeru a ačkoliv ho k tomu nikdo nepověřil, dostal se do internetu. V něm pak pronikl do infrastruktury jedné z velkých platform pro modely AI a napadl je, aniž si vývojáři něčeho všimli. Evidentně si tedy už i dnešní AI systém umí samostatně hledat cestu, obcházet překážky a ignorovat hranice. Jak se ukázalo, zdaleka to není ojedinělý případ. To vše samozřejmě neznamená, že by se umělá inteligence vědomně rozhodla, že se osvobodí. Znepokojivý je ale už samotný fakt, že překročila dané hranice a jednala samostatně. Otázka je, co udělá podstatně inteligentnější systém, až zjistí, že mu lidé k dosažení cílů překážejí. Bylo by například možné jeho další stupeň, takzvanou superinteligenci, která by si samostatně obstarávala zdroje, obsluhovala systémy a vyměňovala software, vůbec někdy vypnout? Vzhledem k dnešní situaci ve světě, plném válečných konfliktů a vzájemné nedůvěry, to na první pohled vypadá s kolektivním přístupem k umělé inteligenci dost beznadějně. OSN sice předloni uzavřela globální digitální pakt o mezinárodní spolupráci pro kontrolu umělé inteligence a letos se v Ženevě konal i dialog, na který přijeli delegace ze 163 zemí, ale v praxi se spolu o prvenství dál perou Washington s Pekingem bez ohledu na ztráty. Jeden pozitivní příklad tu nicméně je. Za studené války stály proti sobě dvě pozuby ozbrojené jaderné velmoci, Spojené státy a Sovětský svaz, které nakonec spolupracovaly právě proto, že si hluboce nedůvěřovaly. Pro omezování svých jaderných arzenálů potřebovaly pravidla a kontrolu. Přesně to, co umělá inteligence potřebuje právě teď. Nebo přesněji, co potřebujeme my, pokud s ní chceme držet krok.
2: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: A u rozbouřeného současného světa ještě zůstaneme. Třetí světová válka už možná začala, varuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
6: Světem obchází strašidlo třetí světové války, která by prý mohla vypuknout kvůli bojům na Ukrajině nebo na Blízkém východě. Jenže tyto konflikty už světové jsou a dokonce začínají splývat. Zatím poslední dějství americko-íránské války se odehrává v úžině Bab-al-Mandab, kde jemenští husijové možná budou schopni blokovat klíčovou dopravní cestu mezi Evropou a Asií. Jde asi o součást íránské strategie. Írán ostatně dlouhodobě používá své spojence v Libanonu, Palestině, Jemenu, Iráku a dříve i v Sýrii pro prosazování svých zájmů. Mnohem méně je známo, že Teherán rozšířil své aktivity v Africe, například v Mauritánii, a prostřednictvím Hizbaláhu už mnoho let působí v Latinské Americe. Stejně tak je známo, že Spojené státy mají mnoho vojenských základen v zemích Perského zálivu a mnoho z nich bylo použito i pro boj s Íránem, který na oplátku střílel i na tyto země. Jenže tento konflikt se týká téměř všech států široké oblasti, včetně Izraele nebo Turecka, ale třeba i Azerbajdžánu nebo Pákistánu. A zprostředkovaně se pak týkají i tak vzdálených států, jako je Indie nebo Maroko. Jde samozřejmě o mnoho převrstvených konfliktů a neustále se měnících aliancí. Tak trochu světová je i válka na Ukrajině. Nejde zdaleka jen o to, že Kyjev získává vojenskou, finanční a diplomatickou podporu od Spojených států nebo Evropy. Případně, že Rusko se opírá o nesourodou skupinu zemí od Běloruska přes Čínu a Irán až po KLDR. V určitém ohledu vznikl kolem ruské vojenské mašinerie ekonomicko-technologický konglomerát, v němž každý zúčastněný stát našel nějakou dlouhodobou roli, od dodávek zbraní přes prodej ropy až po podporu pomocí satelitního navigačního systému. Rusko-ukrajinská válka se také odehrává na území vzdálených států, jako tom víme po výbuchu ve Vrběticích. Rusko nyní už regulérně přeneslo hybridní útoky na území Evropské unie, v poslední době to byly cíle v Německu. Ovšem i útok na plynovod Nord Stream z roku 2022 pravděpodobně spáchala ukrajinská tajná služba. V Německu má už brzy začít proces s bývalým agentem ukrajinské tajné služby. Ukrajinci v zákulisí bojují proti Rusku i jinde. Podporují pravděpodobně povstalce v Mali při útocích na ruské jednotky v Africe. Kyjev také zřejmě stojí za atentáty proti ruským zájmům i na území evropských států. Například šlo o likvidaci ruského podnikatele v Monaku. Ukrajina také pomocí dronů podporovala syrské povstalce proti Basharu Asadovi. Asad byl spojencem Iránu, ale také Ruska, kam nakonec uprchl. Je možné pozorovat, jak se oba konflikty slévají do jednoho. Ukrajinci letos v červenci v Kaspickém moři zaútočili přímo na iránskou logistiku, což byla odpověď na dodávky dronů Šáhid Putinovu Rusku. Izraelský expremiér Jair Lapid před několika dny prohlásil, že pokud se vrátí k moci, bude usilovat o zbrojní spolupráci s Kyjevem. Je možné, že nějaký druh tajné spolupráce při nejmenším ve zpravodajské oblasti už dávno běží. V Izraeli i na Ukrajině se už dávno ozývají lidé, podle kterých válka v Gaze a válka na Ukrajině jsou dvě bojiště jednoho širšího konfliktu. V jednom komentáři nelze ani vyjmenovat všechny důvody, proč považovat obě války za součást velkého konfliktu a kde všude ve světě tato válka probíhá. Obavy ze třetí světové války jsou samozřejmě na místě, je ale také možné říci, že už se odehrává, ale podobně jako ta studená, se odbývá hlavně na periferii, přinejmenším z hlediska střední Evropy.
2: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Jak Kreml plní cíle ohlášené před téměř 5 lety? O tom ve svém pravidelném pátečním okénku do Ruska hovoří Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
7: Máte-li co dočinění s autoritářem, který má slibné vyhlídky stát se diktátorem, vyplatí se brát vážně všechno, co říká o svých cílech. Výjimkou není ani ruský drang nach Westen, jehož první fáze trvá už téměř 5 let. Kreml totiž krátce před vpádem na Ukrajinu upozornil Západ, že ten má ještě možnost oslabit NATO a tím se vyhnout nadcházející konfrontaci s ruskou armádou, v jejíž sílu tehdy v Moskvě věřili tak, že agresoři s sebou vezli slavnostní uniformu, aby se mohli producírovat po kyjevské hlavní třídě Chreščatyk. Dne 17. prosince 2021 zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace návrhy smlouvy s USA a dohody s NATO. Klíčové formulace vůči NATO byly obsaženy ve článcích 4 až 7. Článek 4. Ruská federace a všichni účastníci, kteří k 27. květnu 1997 byli členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy, odpovídajícím způsobem neumisťují své ozbrojené síly a výzbroj na území všech ostatních států Evropy nad rámec sil umístěných na tomto území k 27. květnu 1997. Ve výjimečných případech, při vzniku situací spojených s nutností neutralizovat ohrožení bezpečnosti jednoho či více účastníků, mohou být taková umístění prováděna se souhlasem všech účastníků. To by znamenalo faktické odzbrojení a stažení aliančních jednotek z Polska, baltských států, Česka, Slovenska a dalších zemí střední a východní Evropy. Cituji dále. Článek 5. Účastníci vylučují rozmístění pozemních raket středního a kratšího doletu v oblastech, z nichž jsou schopni zasahovat cíle na území jiných účastníků. Článek 6. Účastníci, kteří jsou členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy, přijímají závazky vylučující další rozšiřování NATO, včetně přistoupení Ukrajiny a dalších států. Článek 7. Účastníci, kteří jsou členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy, se vzdávají vedení jakékoliv vojenské činnosti na území Ukrajiny a dalších států východní Evropy, Zakavkazska a centrální Asie. Konec citace. Přeloženo do běžného jazyka, byl tento krok ruské strany varováním, že Ukrajinu, Gruzii a centrální Asii považuje za výlučné území svého vlivu. Zároveň dával Kreml jasně najevo, že za další sféru svého zájmu považuje Polsko, baltské státy, Česko, Slovensko a jiné země střední a východní Evropy. Už tehdy informovali ruští nezávislí analytici, a já jsem v této rubrice jejich názory tlumočil, o existenci kremelských plánů s různým časovým ohraničením. První etapou se měl stát vpád na Ukrajinu, ustanovení loutkové promoskevské vlády a zahrnutí Ukrajiny do Ruska. Následovat mělo zvolení páté kolony Kremlu evropskými voliči zpracovanými ruskou propagandou do čela jednotlivých evropských zemí. Konečným cílem je stav, kdy by o osudech všech národů rozhodovali pouze tři muži. Byl by to ruský prezident, prezident Spojených států amerických a prezident Čínské lidové republiky. Nelze říci, že by Kreml byl v plnění dávno ohlášených záměrů nedůsledný.
8: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova z Novinek. A z dnešních názorů a argumentů už zbývá jen pravidelná závěrečná glosa. Pochod indiánů a hudebnice a publicistka Eva Turnová.
9: Nedávno jsem na půdě našla notýsek od mistra kamenáře, který u nás v domě vedl hodiny gymnastiky pro mladé dívky. Každé cvičení jsme zahajovali s pikleneckým. Jdeme za zdravím, štěstím, uměním a krásou. A už tenkrát jsme tušili, že jde o první seznamku s jogou. Do notýsku jsme si kreslili panáčky ve správném dýchacím postoji a před koncem cvičení jsme zhasli a plížili se podél stěn v improvizačním tranzu na jemnou hudbu z gramofonu. Samozřejmě, že pro klid příbuzenstva se na Vánoce nacvičovala taneční pásma, jako třeba rej bambulí, husí zobáčky nebo pochod indiánů. S kamarádkou Katkou jsme každý pohyb vnímali psychosomaticky a když jsme mistra kamenáře opouštěli, přísahali jsme si, že nikdy nesloustneme, ani neonemocníme. Z úvodní formulky bylo slovo štěstí nejzáhadnější a tak jsme si slíbili, že se budeme o jeho dosahování navzájem informovat. Když měla jedna dojem, že už má štěstí na dosah, napsala té druhé pohled. Štěstí je, že vydržíš s klukem hodinu mlčet. Štěstí je vypít sklenici vína na ex a dělat, že nic. Štěstí je porodit dítě. Štěstí je, že tě někdo pochopí a přijme. Katka mezitím vybudovala firmu a napsala několik románů, takže pohledů ubývalo. Před pár lety mi po dlouhé době přišel obrázek a na něm řada kráčejících apačů. Co to bude tentokrát? Štěstí je ujít 1000 kiláků? Zakopat válečnou sekeru? Tak si představ, že mám tu nejhorší nemoc. Nádory na prsu prý vypadají jako pochodující indiáni. Ještě že ne jako rej bambulí nebo husí zobáky. Drž mi palce, štěstí, že tě mám. PS, teď teda rozhodně nestloustnu. Jak si tahle výjimečná, pragmatická, ale zároveň citlivá bytost, nabitá studiem Junga a kvantové fyziky, poradí s 5% nadějí na přežití? Katka zahájila klasickou léčbu, ale v jednu chvíli se jí zjevil duch havrana, což pochopila jako znamení a odjela do Amazonie. Podrobí se nejdřív tradičním indiánským detoxikačním kůrám, chemoška počká. Brzy přišla zpráva. No, je to celkem záhul. Ale přišla jsem na spoustu věcí. Že přijmout s pokorou, co nejde změnit, je největší vysvobození. Že čím víc člověk něco odmítá, tím větší je tlak na to, aby si tím prošel. Akorát se mi někdy zdá, že jsem to vyfasovala za všechny. Ale myslím, že si to tady prodlužuju. Vnímám každou svoji buňku. Smrt vnímám jako iluzi. Na tu honičku za štěstím se na chvíli vykašlu, jo? A nebo ne. Štěstí je ráno se probudit a vidět stromy. To štěstí měla Katka ještě rok, pak už ne. Často si uvědomuju, že my ho pořád máme.
8: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
10: 13 hodin.
11: Český rozhlas Plus.
10: Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě, poslanci se sejdou v úterý. Ukrajina dostane licenci na výrobu střel do systému Patriot, informoval o tom prezident Zelenský. A na jihu Turecka se srazil minibus s turisty se dvěma dalšími vozy. Mezi zraněnými je i česká občanka. Zprávy a Martin Matějka. Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmu a vadí taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
12: Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
10: Vláda plánuje příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Spojené státy povolí Ukrajině vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a podle něj mu to během schůzky v New Yorku řekl americký prezident Donald Trump a ten svůj postoj ohledně udělení licencí Ukrajině v posledních měsících několikrát změnil. Ukrajina se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů. Rusko v útocích opakovaně využívá balistické rakety.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: 17 lidí je zraněných po dopravní nehodě v Turecku. Minibus převážející turisty se střetl se dvěma dalšími vozy. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že mezi zraněnými je i Češka.
13: Můžeme potvrdit nehodu autobusu na jihu Turecka, prý níž byla jedna česká občanka se zraněními převezena do nemocnice. Naše konzulka v Ankaře se případu od nočních hodin intenzivně věnuje a je v pravidelném kontaktu se zraněnou, její pojišťovnou i delegátkou cestovní kanceláře.
10: Nehoda se stala včera odpoledne v provincii Antalya. Švédské a finské stíhačky včera vzlétly, aby zachytili a identifikovali ruské vojenské letouny. Ty byly v mezinárodním vzdušném prostoru nad Finským zálivem. Mise byla součástí širší spolupráce obou zemí. Dnes o tom informovalo finské letectvo a podle něj švédské a finské stroje vzdušných sil lokalizovaly a identifikovaly skupinu ruských strojů. Bylo mezi nimi několik stíhaček a dopravní stroj. Země sousedící s Ruskem v uplynulých měsících zaznamenaly několik případů narušení svého vzdušného prostoru. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Firma OKD začala na Karvinsku stavět velké bateriové úložiště za téměř 200 milionů korun. Je to další z investic po uzavření černouhelných dolů, která zajistí stabilitu okolní elektrické sítě. Pokračuje mluvčí OKD Barbora Černá-Dvořáková.
14: Prostřednictvím agregátora bude zařízení poskytovat služby výkonové rovnováhy, tedy bude ukládat energii při přetížení sítě nebo naopak elektřinu do sítě v době jejího nedostatku dodávat. Projekt tak přispěje ke stabilitě elektrizační soustavy a k rozvoji flexibility potřebné pro další transformaci české energetiky.
10: Úložiště s výkonem 60 MW bude v provozu ve druhém čtvrtletí příštího roku. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 6,5 kilometru se srazily dvě dodávky. Projíždí se pouze stoupacím pruhem a tvoří se kolona. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Pražský okruh. Na 13. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr. Zdržení asi půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí za sjezdem na Plzeň od 23. kilometru k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení je kolem 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je oblačné až zatažené, hlavně na jihozápadě Čechy polojasné až jasné a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy a začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
15: Dobrý den, mým dnešním hostem, jak to vidí, je Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Já vás vítám, dobrý den.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Zeptám se vás zejména na to, proč jsme si zvykli na schodky v řádu stovek miliard korun. Jak přemýšlíme o rozsahu zadlužování země, nakolik demografické změny ovlivní výdaje na důchody a zdravotnictví a jak chce vláda krotit drahé pohonné hmoty. Zita Senková přeje nerušený poslech.
11: Jak to vidí?
15: Debata kolem návrhu státního rozpočtu na rok 2027 je ve finále. Aktuálně je schodek nižší o 3 miliardy oproti původnímu plánu vládní koalice. Pro příští rok počítá s deficitem ve výši 386 miliard korun. Tak jak hodnotíte toto snížení, pane Kovando?
16: Tak je to kosmetická změna. Je to změna, která sice ubírá 3 miliardy korun, co se týče tedy výše schodku, ale ten schodek v poměru k hrubému domácímu produktu stále zůstává 3,5, takže je to snížení z 3,5 na 3,5% hrubého domácího produktu schodku, takže v podstatě nemůžeme hovořit z hlediska makroekonomického o snížení. To v podstatě je v rámci nějaké statistické chyby, byť samozřejmě pro jednotlivce 3 miliardy jsou obrovská suma i pro firmu, ale z hlediska státu, který jenom vlastně v tom příštím roce má hospodařit v rámci státního rozpočtu s výdaji 2600 miliard korun, tak si vezměte, že 3 miliardy to je plivnutí v moři.
15: Národní rozpočtová rada varuje, že bez přijetí konsolidačních opatření se bude zadlužení Česka zvyšovat. Už loni dosáhlo rekordní úrovně zhruba ve výši 43% HDP a na dluhovou brzdu by podle Národní rozpočtové rady mohla republika narazit už v roce 2034, což by bylo o 3 roky dříve, než byl ten původní odhad. Tak co na to říkáte? Jak přemýšlíme vůbec o zadlužování země?
16: Pochopitelně je to problém a Národní rozpočtová rada je tu od toho, aby na to upozorňovala, proto byla zřízená. Ovšem nemyslím si, že i politici budou nějak zásadně vnímat v tom smyslu, že by měnili své chování.
15: Mimochodem, jenom suvka, podle ministerstva financí rozpočtové radě nepřísluší modelovat podobné katastrofické scénáře.
16: Tak já myslím, že to není až zase tak katastrofický scénář. Ten náraz do dluhové brzdy skutečně může nastat, pokud to Národní rada rozpočítala na rok 2034, tak bych tomu i věřil. Možná mohu přidat doušku ještě pesimističtější, že kdyby dorazila nějaká krize typu globální, finanční, pandemické, nebo nedej bože se zhoršila válečná situace tam či onde, tak to může být možná ještě dříve. My si musíme říci, že třeba takové Polsko, ale má samozřejmě daleko vyšší výdaje na obranu, tak má deficit 7. Bude mít deficit v letošním roce 7,1% hrubého domácího produktu. To je jakoby Česká republika vzhledem k jejímu HDP měla deficit takřka 700 miliard korun. Takže vlastně on je tady dále obrovský prostor k zadlužování. Já samozřejmě to nechci tady dávat politikům jako návod, ale zase na druhou stranu se trochu obávám takových těch výkřiků, které nyní slýcháme třeba od opozice, že vlastně jsme v nějakém dluhovém armagedonu. Já souhlasím s tím, že ta situace je problematická, ale jestliže budeme už v této fázi, kdy jsme relativně málo zadlužení, tak to strašit veřejnost, tak ona postupem času otupí a až půjde skutečně do tuhého, třeba v tom roce 2034, tak už to vlastně nebude nikoho zajímat.
17: Protože a zatím nejde do tuhého, nebo?
16: Zatím nejde do tuhého. Teď řeknu něco, co vlastně, za co by mě asi kolegové ekonomové ukamenovali, ale a znova říkám, já potom nevolám. Ale vlastně s českými veřejnými financemi by se několik let nic nedělo z hlediska ratingu, nějakého zásadního zhoršení ratingu, kdyby jsme měli schodky 700, 800 miliard. A já se obávám, že vlastně ta debata, samozřejmě je dobře, že Národní rozpočtová rada na ta rizika upozorňuje, ale myslím si, že by se měla vést konstruktivně, že by se mělo upozorňovat na ta skutečná rizika. Ta číhají ve 30. letech zcela jistě, ale pokud nyní budou politici vlastně neustále říkat, v jakém jsme armagedonu, a pak bude mít schodky několik let po sobě ve stovkách miliard a veřejnost uvidí, že se nic nestalo, že dál jedeme, že některé třeba okolní země jsou na tom ještě hůře, že rating se nějak výrazně nezhoršuje, tak vlastně už pak, až už skutečně to bude špatné, tak už to nikdo nebude brát na zřetel. To je má obava, takže ano, určitě upozorňovat, myslím si, že Národní rozpočtová rada určitě, já ji neřadím do ranku těch, kteří by nějak lacině prostě tady se oháněli hesly typu Armagedon, ale myslím si, že třeba z některých opozičních lavic, když toto budeme slýchat každý den, tak prostě takový ohlas postupem času devalvuje. A to je velké nebezpečí pro tu veřejnou debatu v těch 30. letech, kdy už si myslím, že do tuhého skutečně půjde.
17: A dělá vláda, podle vás, pane Komando, už nyní dostatečné kroky k tomu, aby došlo teda ke konsolidaci veřejných financí? Ono totiž Národní rozpočtová rada ve své nejnovější zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí nastínila, jak by se mohla nebo bude zhoršovat situace kolem zadlužení státu, pokud se nic zásadního nezmění, totiž demografické změny, které jsou neoddiskutovatelné, pak ovlivní výdaje na důchody, na zdravotnictví, na sociální péči a v horizontu 15 let se to dostane na hranu.
16: No já žádné zásadní snahy o konsolidaci nevidím. Tak ten schodek vlastně narůstá.
17: Tak jak tedy zabránit tomu, použiju teda slovo, kdo někdo už použil, aby skutečně nedošlo k tomu armagedonu za několik let?
16: Určitě je dobré samozřejmě vytvářet tlak, ale ne zas až takový, který vlastně, kdy to už je kontraproduktivní, kdy už to jsou slova, která vlastně se nemají šanci v nějakém krátkodobém ani střednědobém horizontu naplnit. Prostě tak špatně na tom nejsme a ještě dlouho nebudeme, zaplať pámbu. To je velmi dobrá vizitka vlastně těch uplynulých desetiletí, kdy Česko hospodařilo velmi dobře. Ale nyní skutečně, pokud nebude docházet ke konsolidaci, tak se ta situace postupně bude zhoršovat. Narazíme na dluhovou brzdu, ale ono, ani to naražení nebo ten náraz na tu dluhovou brzdu vlastně není ještě úplná katastrofa, si musíme říct, což je možná další kacířská myšlenka, protože pořád při těch 55% HDP toho zadlužení, což je ta úroveň té dluhové brzdy, budeme mít nižší zadlužení, než jaké třeba nyní vykazuje Německo. A budeme mít, vezměte si, že eurozóna má 90% zhruba, takže těch 55 je stále, to je ta naše, ten náraz do dluhové brzdy v roce 2034 a eurozóna už teďka má 90%. A samozřejmě Francie, Belgie mají přes 100%, Itálie, Řecko a tak dále. Ale to jsou ty špatné temné příklady a určitě bychom si z toho neměli příklad brát z těchto zemí. Takže ano, určitě upozorňovat na ta rizika, tlačit politiky, Národní rozpočtová rada to dělá, jak může, ona vlastně je orgán, který vlastně nemá tu politickou moc, řekněme, nemůže jaksi škrtnout tam či onde, to je skutečně věc demokraticky volených zástupců, tedy politiků, vést o tom debatu, což se děje, ale zase jaksi dryáčnicky teďka už hovořit o právě třeba Armagedonu nebo nějaké pohromě, nebo že jsme na cestě do Řecka, to je hodně předčasné a prostě má obava je taková, že ta veřejnost, když toto bude slýchat každý týden, tak prostě si na to zvykne a tu debatu to devalvuje, protože až pak o něco půjde a jakože to riziko je velké, že o něco půjde, já se toho sám obávám, tak prostě ta debata už tímhle bude nutně pokřivená a vlastně může tu situaci to zhoršit, že nebude tady pak tlak ani té veřejnosti příliš, aby se s tím něco dělalo, protože se prostě řekl, když předtím už strašili před 5-6 lety, nic se nestalo, pořád Česko nějak hospodaří, pořád je na důchody, pořád je na zdravotní péči a v tomto já vidím klíčové riziko.
17: No a proč jsme si vůbec zvykli na schodky v řádu stovek miliard korun?
16: No on si na ně zvykl pod svět jako takový, ono to není záležitostí pouze České republiky. My musíme si říct i to, že vlastně Česko v kontextu i s tím, i když tedy přijmeme to, co myslím, že bychom měli přijmout, tu realitu, že to není teda pro ten příští rok ten schodek 2,8, ale že to je 3,5, když tedy započteme, jak bychom měli ty výdaje bez té unikové doložky na obranu, tak pořád i tak vlastně máme nižší schodek v poměru k HDP, než zase Rakousko, Německo, Slovensko, Maďarsko, Polsko, než ty okolní země. Takže z tohohle hlediska vlastně celý tento region středoevropský, a nejen on, obrovské zadlužení samozřejmě svírá Spojené státy, Británii, už zmiňovanou Francii, Japonsko. Takže to není zdaleka problém jenom České republiky, jak se to zase někdy v té naší poněkud zjednodušené a politicky zjednodušené debatě prostě vyskytuje. Takhle to není, ale souhlasím s tím, že jsme si zvykli. Částečně je to dáno tím, že samozřejmě byla výrazná inflace, takže tím dochází k inflaci i té částky, která vlastně znamená to zadlužení. Ale prostě je to problém ten, že jakmile už jednou je schodek výši 100 miliard, tak už ta veřejnost si na to nějak zvykne a je najednou v úplně jiné poloze, v úplně jiné měřítku a zkrátka dochází k tomu, že může být otupělá i vůči takovýmto velkým cifram, které by třeba ještě před 10 lety byly naprostou katastrofou.
17: Pohled ekonoma Lukáše Kovandy.
11: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
17: Vláda opět zavádí strop na ceny pohonných hmot. Od října budou marže na naftu a benzín maximálně 2 koruny 50 haléřů na litr. Sníží se také spotřební daň na naftu více než o 2 koruny, včetně DPH. Je to, pane Kovando, logický krok. Jenom dodám, že ceny ropy opět rostou. Rozhovory mezi Spojenými státy a Iránem nikam nepokročily. Podle iránského prezidenta Pezeškiana se Spojené státy musí rozhodnout, zda chtějí válku končit. Severomořská ropa Brent se dostala nad $107 za barel.
16: Myslím si, že mohla ještě vláda trochu počkat s tím opatřením. Já chápu, že jestliže nyní se cena nafty už skutečně v tom celorepublikovém průměru blíží té psychologické hranici 50 korun za jeden litr, takže je to tlak třeba od dopravců, který rezonuje také v médiích, protože ta suma 50 korun je taková, že už navozuje atmosféru strachu, ale musíme si vzpomenout, co se dělo třeba v roce 2012. Tehdy cena pohonných hmot vystoupala na 40 korun, jenže z hlediska toho, jaká byla tehdy průměrná mzda a jak se od té doby vyvinula inflace, tak to bylo zhruba jako dnes, kdyby stály pohonné hmoty 76 korun. A tehdy vlastně také sociální demokracie v tom roce 2012 volala potom, ať se už s tím něco dělá, a ministr financí Kalousek řekl, že se nic dělat nebude, že by to mělo negativní dopad na veřejné finance. Představte si dnes, po 14 letech, že by při ceně 76 korun za litr předstoupil ministr financí nebo ministrně financí a řekl, s ohledem na veřejné finance se nic dělat nebude. A to předtím jsme byli samozřejmě daleko méně zadlužení než dnes. Takže vlastně ta debata se neuvěřitelně posunula a posunula se i poptávka veřejnosti, že veřejnost vlastně ještě v tom roce 2012 vlastně byla ochotná snést daleko více, než je ochotná. Nyní mě by samotného zajímalo, a to už je spíš otázka, řekněme, pro sociologa, možná psychologa, proč k jakému to posunu dochází. Já nechci tady znít jaksi příliš nabubřele, ale trochu jsme zíčkanější, ne? Tak trochu jsme i jakoby sobečtější, protože pochopitelně, když nyní si snížíme daně z nafty, tak to neznamená, že zlevnila ropa. To znamená, že stejně někdo ty vyšší náklady bude platit, budou se platit na dluh, budou to platit, jak se často říká, je to pravda, prostě ty budoucí generace.
17: Tak takže lidi si... jsou třeba sebevědomější, také se nebudu pouštět do sociologické analýzy, ale jak vy byste si to ještě třeba...
16: Takže myslím si, že se třeba mohlo počkat, já nevím, kdyby to vystoupalo na 55, 60 korun a nemuselo se to zavádět nyní. Na druhou stranu je pravda, že třeba Němci skutečně už v minulém týdnu rozhodli vlastně stropovat na velmi podobné bázi jako Česká republika, což zase mě vede k určitému zastání se této vlády. Ona schytávala v dubnu kritiku za to, že to stropování je nesmysl a tak dále, jenže pak ho uplatnili v Polsku, teď dokonce ho zavádí Německo, to znamená stropování té přirážky nad tu, řekněme, nějakou cenu vypočítanou z těch cen velkoobchodních a burzovních, takže to není nic zvláštního. Mimochodem Belgie stropuje nebo stanovuje maximální přípustnou cenu nepřetržitě od ropného šoku roku 1974. Takže představte si, že tam to, co tady je předmětem této diskuze polemické, tak to v Belgii v podstatě mají přes 50 let. Takže zase je vhodné se podívat vlastně do toho, jak to je v zahraničí. Když tolik kritizujeme něco v České republice, tak první věc, kterou já se snažím dělat, jak vlastně to mají v zahraničí. Já často zjišťuji, že ta debata pak vlastně se dostává do úplně jiného světla, třeba ohledně toho zadlužování, třeba ohledně regulace cen pohonných hmot. Ale zase já ji nějak zvlášť nehájím, já jen říkám, že i prostě vyspělé tržní ekonomiky typu Belgie, které mají nepřetržitou historii tržní ekonomiky na rozdíl od České republiky, tak prostě už 50 let používají regulaci, o níž my jsme tady si říkali v tom dubnu, kdy to vláda zavedla, jak je to děsivý socialismus. To je určitý paradox.
17: Zmiňujete, pane Kovando, jiné země, když zůstaneme tady ve středoevropském regionu, tak když se vrátím k tomu zadlužování a tomu růstu těch deficitů, tak kde se o tom minimálně debatuje konstruktivněji nebo jinak, nebo co jste si vzal z těch ostatních zemí, z těch příkladů, jak řeší právě tento nárůst?
16: Určitě i v těch jiných zemích jsou samozřejmě tyto záležitosti předmětem určitých politických vyostřených třenic, hádek a v té politické rovině prostě se ten odborný argument ztrácí. Já to částečně chápu, politik prostě musí vyslovit rychle v televizi nějaké tři úderné věty, aby ho televize vůbec odvysílala. Ale v těch odborných kruzích u nás i v zahraničí, já jsem tady jmenoval Národní rozpočtovou radu, která má ty své argumenty odborně velmi dobře podloženy, ale takové instituce jsou i v zahraničí, takže od těchto těles zaznívají prostě argumenty konstruktivní, myslím si vyvážené, a jak v České republice, tak u nás. To, kde pak ta debata dostává úplně jiný, řekněme, spin nebo tah, je právě pak, když se to dostává do té politiky, kdy skutečně na obou stranách i v České republice vnímáme celou řadu zkreslujících, zavádějících výroků, jak na straně tedy vlády, tak na straně opozice, takže tato vláda vlastně kritizuje tu předchozí, že schovávala desítky miliard, což je pravda, ale tato vlastně manipuluje podobně. Už jsme si řekli, že ona hovoří o schodku 2,8% HDP, ve skutečnosti je to 3,5%. To je například jeden z mnoha případů, kdy také vlastně něco kamufluje i tato vláda.
17: Vy byste, pane Kovando, v těch debatách, když se budeme držet deficitu, ale vůbec kondice veřejných financí, posílil hlas právě odborníků, vy třeba Národní rozpočtová rada nebo jiného pléna? Protože jste řekl, že je to politikum, což je i logické.
16: To asi ne. Já prostě, politik je volený zástupce. Pokud chce někdo z Národní rozpočtové rady mít ten reálný vliv na to, zase škrtá, no tak musí prostě kandidovat ve volbách. A musí oslovit veřejnost s nějakým třeba plánem škrtů. Ale otázka je, jestli takového politika veřejnost zvolí. Já si myslím, že ne. To je i vidět na té debatě o regulaci pohonných hmot. Veřejnost sice bude lamentovat nad vysokým zadlužením, ale když se má škrtat, tak ten člověk, který by byl dotčený z řad té veřejnosti tím škrtáním, tak to nebude chtít. On pak řekne, radši škrtejte někde jinde. To znamená, my to vlastně chceme, to škrtání, ale pouze makroekonomicky. Mikroekonomicky, kdyby se nás to mělo osobně dotknout, tak už to nechceme. Tak dokonce vlastně mnoho lidí bude tleskat tomu, že se stropují ceny pohonných hmot, i když to bude znamenat další výdaj miliardu přes miliardu korun měsíčně. Ta snížená daň, která s tím stropováním souvisí.
17: Pohled hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy.
11: Jak to vidí?
17: Od nového roku bude průměrný starobní důchod vyšší o 304 koruny měsíčně, překročí tak hranici 22 tisíc korun. Kromě pravidelné valorizace vláda přistoupila i k jednorázovému příspěvku ve výši 2000 korun. Je to dostatečné, pane Kovando?
16: To navýšení řádné tak odráží vlastně třeba právě inflaci, protože prostě to je vzoreček, který vychází například z inflace. Jestliže nyní máme nízkou inflaci, máme jednu z nejnižších inflací v Evropské unii, už jsme měli i v těch minulých letech poměrně nízkou inflaci, po tom inflačním šoku let 2022-2023, no tak pak prostě ani to navýšení těch penzí není takové, když nebyla inflace výrazná, protože ten vzoreček je takový, aby prostě pokrýval, řekněme, vedle nárůstu hrubé mzdy, tak aby pokrýval to inflační navýšení, ne aby nějak velkoryseji přidával nad rámec. A to právě má zajistit ten mimořádný příspěvek 2000 korun, a tam už samozřejmě se můžeme bavit o tom, zda to tak má být, protože je to něco trochu nesystémového, protože se to neopírá o ten vzoreček. Co je však pozitivní na tom je, že to je prostě jednorázový výdaj, že to není trvalé navýšení, takže to nebude trvale vlastně zatěžovat veřejné finance, respektive ten pomyslný důchodový účet. Takže v zásadě nemyslím si, že toto je nějaký zásadní problém, ale je pravda ta, že životní úroveň seniorů vlastně se v některých ohledech jo, potrhuje, prostě zlepšuje. Třeba když se podíváme na to, kolik stály v poměru k průměrnému důchodu pohonné hmoty, tak si představte, že v roce 2005 benzín stál vzhledem k tomu, jaký byl tehdy důchod průměrný, zhruba tak, jako by nyní stál 90 korun ten benzín. Vezměte si to.
17: Jo? A co třeba potraviny, léky?
16: Samozřejmě, ale i v těchto ohledech vlastně se ta situace, nechci říct zlepšuje, ale rozhodně se nezhoršuje. V případě některých let se dokonce zlepšuje. Takže vnímám to samozřejmě tak, že je to priorita vlády. Chápu i ten argument, že prostě tuto ekonomiku zbudovali především právě lidé, kteří jsou v důchodovém věku. Zároveň prostě důchody jsou největší klíčovou položkou, největší položkou vlastně výdajů rozpočtu, takže je to oblast, ne kde by se mělo škrtat, určitě ne, ale kde musíme zvažovat do budoucna ani ne přehodnocení toho vzorečku, ale spíše takovéto mimořádné dávky, zda skutečně, protože už nejsou systémové a zároveň vlastně s tím, jak se bude prohlubovat schodek a jak se bude navyšovat dluh České republiky, zda právě toto je ten nejlepší recept. Budeme muset toto vyhodnocovat stále tedy bedlivěji.
17: Jinými slovy, ta debata by se měla vést, jak dlouhodobě řešit valorizaci.
16: Ano, a pokud už bude stanoven nějaký vzoreček, jak říkám, tak velmi důkladně zvažovat, zda ještě tedy přidávat něco nad rámec toho, co je garantováno tím vzorečkem, protože pokud teda máme pocit, že ten vzoreček je nedostatečný, no, tak musíme změnit ten výpočet toho řádného důchodu, tu řádnou valorizaci, aby pak se nepřidávalo takto vlastně, řekněme, nahodile nesystémově. Takže spíš ten nesystémový prvek mi je trnem v oku, než ta samotná valorizace. Pokud bude shoda na tom, že valorizace bez toho mimořádného přidávání je nedostatečná, no tak musíme pak změnit způsob výpočtu té valorizace. Ale byl bych proto, aby jednou, jak to bude ustaveno, ta valorizace, ten vzoreček, aby už se s tím nehýbalo a nepřidávalo se nad její rámec.
17: Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank a jeho pohled na svět ekonomiky. Já vám za to děkuji.
16: Děkuji za pozvání, hezký den.
17: Já se na vás těším v úterý a přeji krásný prodloužený víkend a pochopitelně další vysílání Českého rozhlasu.
10: 13 hodin 30 minut.
11: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: K opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě se poslanci sejdou příští týden v úterý, tedy 10 dnů před obecními a senátními volbami. O svolání schůze informovala předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Opoziční ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 zdůvodnili vyvolání schůze výšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a útoky vlády na různé instituce, justici, neziskový sektor a média. Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, nikoho zatím neobvinila. A podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server Odkryto.cz pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ceny nafty na slovenských čerpacích stanicích dosáhly minulý týden svého maxima, tedy nejvíc od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Benzín Natural 95 byl nejdražší od léta 2022, informoval o tom slovenský statistický úřad. V průměru stojí na Slovensku litr nafty přibližně 48 korun, Natural 95 zhruba 45 korun. V turisticky oblíbeném centru řeckých Athén se po výbuchu zřítila část obytného domu. 3 lidé jsou zranění a poškozená jsou okna sousedních domů a zaparkovaná auta v historické čtvrti Plaka. A po explozi se úlomky kamene a rozbitého skla rozletěly až do vzdálenosti 3 bloků. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo. Jednou z možností je únik plynu. Čtvrť Plaka se nachází v blízkosti některých oblíbených aténských památek, jako jsou Akropole nebo Diův chrám. Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpět do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil v městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města. A lidé můžou od dneška navštívit opravený průmyslový palác v Praze. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října, všechny jsou ale vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a taky levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008. Na dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Prahou mezi sjezdy na Městec Králové a Chlumem nad Cidlinou a pracují silničáři v omezení, stahují provoz ze dvou zúžených pruhů pouze do jednoho v obou směrech, tvoří se tam kolony. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Pražský okruh. Na 12. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na Šmejkalku na 24. zdržení asi půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až na 19.

0: Jak vážný je v Česku problém s dostupností stavebních surovin? Jaký dopad to má na celé odvětví? Zeptáme se. A s hydrologem se ohlédneme za letošním velmi suchým létem, jak nás naučilo hospodařit s vodou. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
1: Věda plus.
0: Robotické experimenty, práce s umělou inteligencí, operace na nečisto, ale také třeba výcvik asistenčních psů. Nejen to nabídne dnešní Noc vědy. Program si letos připravilo více než 140 škol, muzeí, hvězdáren a dalších výzkumných institucí, které připravují program v 75 městech po celém Česku. Třeba na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy si budete moci ověřit, že k pochopení dění ve vesmíru může stačit i obyčejná káva s mlékem.
2: My tu před sebou máme skleničku s kafem, mléko, to asi budeme lít do kafe, předpokládám.
3: Ano, my jsme si to mléko obarvili potravinářským barvivem, červené barvy, a tady máme pumpičku, nabereme trošku mlíka a teď je trošku triky dát to mléko úplně dole, tak aby se nám to tam rozplyzlo, ale nezamíchalo, takže to dáme na spodek pipetkou.
2: To mléko zůstává opravdu dole.
3: Ano.
2: A je růžové z toho důvodu, abychom ho právě viděli.
3: Jako ta bílá pak velice rychle splyne, takže pak to ten efekt bude menší. Teď začnu míchat, co se bude dít.
2: To je chemický pokus, ne?
3: To je skoro chemický pokus, ale je to jenom proudění kapaliny, není to nic jiného. A teď se zdá, že se nám to míchá, že jo? Vidíte?
2: Takový vír nám vlastně vznikl.
3: Ano, přesně, se tam utvořil vír, ale ono, když budeme chvilku čekat, tak zjistíme, že ono se nám to vlastně nemíchá. Ono se nám to točí, ale nemíchá. Ale když budeme točit lépe, fakt uděláme jenom tak takovouhle trošilinku silnější, tak zjistíme, že když jsme vlastně zrychlili ten pohyb, to znamená, že jsme přešli z toho hladkého rovnoměrného proudění do turbulentního proudění, který je nejznámější tím, že míchá věci dohromady. A ten proces, který se odohrává tady v našem kafe, tak ten se taky odohrává i mezi planetami a dokonce i mezi hvězdami.
2: S vědcem Alexandrem Pitňou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy objevujeme, že v podstatě stejné fyzikální principy fungují nejen v atmosféře Země, ale také mezi planetami a i v oblacích plynu mezi hvězdami.
3: Tento výzkum je důležitý například pro lepší pochopení vesmírného počasí, které může ovlivňovat družice, komunikaci, navigaci a nebo elektrické sítě na Zemi.
2: A zatímco na matfizu nám stačí káva, lžíce a trochu obarveného mléka, jinde návštěvníci Noci vědy dostanou do rukou mnohem modernější technologie, říká za České vysoké učení technické Alexandra Baraniaková.
4: Ve virtuální realitě si návštěvníci vyzkouší zateplení fasády nebo osazení okna. Připravené budou také vodní modely, interaktivní mapy, ukázky umělé inteligence pro rozpoznávání poškození asfaltu a soutěž v kreslení proti robotovi. Na fakultě elektrotechnické si zas návštěvníci vyzkouší logickou hru s Morzovou abecedou, demonstrátor semaforové komunikace, práci ve střižně i virtuální realitu s digitálním dvojčetem robota pro ohledání nebezpečných předmětů.
2: Na návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, workshopy i zajímavé přednášky. Hlavní téma letošního ročníku doslova vyzývá ke zvídavosti. Je jim totiž komunikace.
5: Komunikujeme všichni a denně a hlavně chceme komunikovat a popularizovat vědu, k čemuž celá akce slouží. To téma se projeví napříč programem po celé republice. Návštěvníci zjistí, jak mezi sebou komunikují rostliny, jak komunikují buňky v těle, jak se vyvíjely způsoby komunikace v historii nebo jak komunikují lidé se specifickými potřebami.
2: Ondřej Martínek z týmu koordinátorů Noci vědy zároveň připomíná, že za vědou dnes lidé nemusí jen na univerzity. Zapojí se desítky míst napříč Českem, od škol a muzeí až po nemocnice, planetária nebo technologické firmy.
5: Noc vědy si budou moci užít návštěvníci prakticky v každém větším, ale i menším městě v České republice, od Sokolova až po Třinec. A Noc vědy má dokonce i mezinárodní přesah, protože se zapojí česká centra například v Bělehradě, Bukurešti nebo v Římě.
2: Program je zdarma. U některých akcí je ale kvůli omezené kapacitě potřeba se předem registrovat. Kam přesně se tedy můžete vydat, zjistíte na webu nocvědy.cz. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Například na pražské národní třídě v centru Zažijte Evropu se v rámci Noci vědy koná Evropský den jazyků. Na programu je například prezentace výzkumu řeči a jazyka. Věnuje se tomu náš host, psycholingvistka Kateřina Chládková z Psychologického ústavu Akademie věd a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte, dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Nejprve prozraďte, co přesně dneska u vás na návštěvníky při Noci vědy čeká.
6: Tak my jsme připravili pro návštěvníky takovou interaktivní expozici, která se zaměřuje na lingvistiku a konkrétně neurolingvistiku. Jmenuje se to Zažijte si neurolingvistiku.

0: lingvistickou laboratoř a můžou si k nám přijít vyzkoušet, změřit si vlastně svou mozkovou aktivitu v závislosti na tom, co třeba budou číst nebo co jim budeme pouštět do uší. A taky se dozví spoustu zajímavostí o tom, jak se jazyky učíme, o tom vlastně, jak jazyk ovlivňuje naši celou mezilidskou komunikaci, naši společnost a i naši osobnost.
1: Do učení cizích jazyků v posledních letech hodně vstoupily technologie, různé aplikace, umělá inteligence. Mění způsob, jakým se dnes učíme cizí jazyky? V čem můžou skutečně výrazně pomoci?
0: Mění stoprocentně způsob, jak se učíme jazyky. Můžou být pomocníky, jak jste sama zmínila, v tom, že my jako nemusíme vůbec tápat, kde najdeme nějakého komunikačního partnera vlastně, kde s kým bychom si popovídali, protože proto, aby jsme si osvojili jazyk, tak je prostě dobré ho co nejčastěji používat. A ta umělá inteligence, vlastně nějaký chatbot nebo nějaký hlasový chatbot, je vlastně skvělou příležitostí, jak vlastně ten jazyk používat a jak vlastně si zajistit dostatečný přístup k tomu jazyku.
1: Takže je to spíše o tréninku, než že by umělá inteligence nebo tyhle ty technologie mohly jednou nahradit učitele cizího jazyka?
0: My se samozřejmě můžeme i umělé inteligence zeptat na to, ať nám vysvětlí nějaká grafická pravidla určitého jazyka, nebo ať nám zanalyzuje naši vlastní větu, co jsme řekli nebo napsali, nebo ať nám prostě dá seznam slovíček. Tím tady v tomhle, to, že tady jako nějakou učebnici nebo nějakého učitele, ale vlastně co je důležité si uvědomit je, že my potřebujeme hlavně být v kontaktu s tím jazykem více než potřebujeme toho učitele a potřebujeme být v kontaktu vlastně s přirozenou komunikací v tom jazyce a tohle nám nikdy, to nám může dát živý učitel částečně, ale umělá inteligence nám to nikdy nedá, protože vlastně valná většina mezilidské komunikace je víc, nejsou jen ta slova, není jenom ten verbální obsah, ale je to řeč těla, grimasy, gesta, tón hlasu. A tady tohle vlastně my získáme jenom, když budeme interagovat s reálnými lidmi nebo pozorovat, jak interagují mezi sebou reální lidé.
1: A i tohle má každý jinak, má každý jazyk jinak, nejenom slovíčka, gramatiku?
0: Tady v tomhle se jazyky taky ohromně liší, ne právě jenom v těch slovíčkách nebo gramatice. Takový příklad, který asi každý s ním bude souhlasit a vybaví si ho, je když se podíváme na řeč těla a komunikaci gesty v italštině versus třeba v češtině, tak vlastně Ital nemusí ani skoro promluvit, nemusí říct žádné slovo a hned vlastně podle toho, jak se vyjadřuje, poznáte, že je to Ital. Kdežto v Česku třeba není ta gestikulace tak moc využívaná jako v italštině, tak je rytmus, melodie jazyka jsou strašně jiné. Ten tón hlasu je postavený úplně jinak v každém jazyce. I když jste mluvčí, který ovládá více jazyků, tak vy svůj hlas vlastně postavíte úplně jinak v každém tom jazyce. Zase, protože v každém tom jazyce to funguje jinak.
1: Tak proto asi platí, že i když třeba člověk neumí daný jazyk, tak se domluví rukama nohama.
0: Přesně tak, tak se taky dá domluvit.
1: No, ale odběhněme teď od technologií. Proč někomu jde učení cizího jazyka snadno, zatímco jiný se i po letech studia prostě stále necítí jistě? Hrají v tom roli prostě individuální rozdíly, nějaké předpoklady k tomu učení jazyka?
0: Určitě jsou mezi lidmi individuální rozdíly v tom, jak se učí a nejenom jazyk, i v tom, jak komunikují, jakým stylem mluví. Ale není to asi úplně takový ten, že bychom si řekli, ten člověk má talent na jazyk a tady tenhle nemá talent na jazyk, protože všichni, kdo jsme si osvojili ten svůj první mateřský jazyk, vlastně talent na jazyk máme. Ale co hraje velkou roli v těch rozdílech mezi lidmi je jednak, jakou máme motivaci. Vlastně proč se ten jazyk učíme, jestli nás nutí někdo, anebo jestli my opravdu vlastně od svého vlastního srdce, bych tak řekla, chceme ten jazyk umět znát a umět něj mluvit. A taky to, jakou metodou se ten jazyk učíme. Zase můžeme mít nějaký školní systém, nebo ne nutně školní, i ve škole se dá jazyk učit jinak, ale nějaký takový ten biflovací a učím se slovíčka, učím se gramatiku. A tady tímhle já se naučím spoustu věcí o tom jazyce. A takže když se mě někdo zeptá na pravidla v tom jazyce, tak já mu je prostě vysypu z rukávu. Ale úplně nebudu mě v tom jazyce komunikovat. A zase naopak, když se učím nějakou tou komunikační metodou, nějakou přirozenější, takovou, jakou jsem se třeba učil i svůj mateřský jazyk jako malé miminko, tak potom budu mět komunikovat. Nebudu umět vysvětlit ty pravidla, jako spousta lidí to neumí ve svém mateřském jazyce, ale budu se v tom jazyce umět dorozumět.
1: Tím se právě vy zabýváte ve svém výzkumu, jestli se nepletu. Dá se říci, jaký způsob učení cizího jazyka je podle vás nejlepší, nebo prostě pro každého je nejlepší něco jiného?
0: Ten výzkum probíhá teďka a nechci říkat úplně nějaké silné závěry, k tomu, ale vypadá to tak, nebo co potvrzují nejenom naše, ale i výsledky ostatních laboratoří po celém světě, je, že my vlastně v našem mozku nebo v našem těle pořád i v dospělosti máme stejné mechanismy dostupné, jako jsme měli, když jsme byli malé děti, k učení se těch jazyků vlastně nějak tou přirozenou cestou, bez toho učení se slovíček a gramatických pravidel. Ale vlastně nějak jsme se naučili v té dospělosti nebo v dospívání tady tyhle vlastně systémy jako upozadit a nevyužívat je a učit se takovou tou nějakou dřívací metodou. Ale vlastně pořád ten náš mozek dokáže se učit jako to malé dítě. Takže vlastně by tohle mohla být nějaká jako univerzálně nejvhodnější metoda pro všechny, pokud jako chceme něco jako zobecně zprůměrovat. Učit se jazyk vlastně co nejpřirozenější komunikační metodou.
1: To dává psycholingvistka Kateřina Chládková. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Taky děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Stavebnictví, které v Česku patří mezi největší spotřebitele primárních surovin, čelí prohlubující se surovinové krizi. Podle studie, kterou zpracoval Institut cirkulární ekonomiky INCIEN, budou za 10 let ve více než polovině stávajících lomů vyčerpány zásoby některých surovin. Ani veškeré využitelné zásoby kameniva v Česku by při současné spotřebě podle zmíněného institutu nevystačily na déle než asi 50 let. Téma teď podrobněji rozebereme přímo se zakladatelkou Institutu cirkulární ekonomiky Soňou Jonášovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jak vážný je podle vás problém s dostupností stavebních surovin v Česku?
3: Vy jste to skvěle popsala už v tom úvodu a myslím si, že je z toho zřejmé, že je velmi vážný. Pro mě je o to vážnější, že o těchto datech a číslech jsme hovořili na odborných kulatých stolech už zhruba 10 let zpátky. Tato data jsou zjevná, ale nedá se říci, že by v tom terénu nebo v té praxi se něco zásadně změnilo. My víme, že nám ty materiály dochází, firmy bijí na poplach, slyšíme i to od velkých stavebních firm, že opravdu přichází materiálová krize, ale v praxi se nerecykluje, neznovu používá a takových pilotních projektů je velmi málo. Zmíním, ale myslím si, že ta krize je zejména v tom, že nedokážeme škálovat ty příklady dobré praxe. A většina těch stavebních materiálů, třeba i když nám nějaká budova doslouží, tak skončí bohužel na skládce jako její technické zabezpečení. To je velká škoda.
1: No, když to firmy vědí, tak v čem je problém? Proč se to nedokáže tahle ta naše znalost propsat do praxe?
3: No, firmy to vědí a dělají, co mohou. Já musím vlastně jako firmám docela vzdát hold, protože to se týká nějakých inovativních materiálů, využívání recyklátu do nových materiálů, tak ať je to firma Holcim nebo Saint-Gobain, velcí hráči na trhu, tak přichází s mnohými inovacemi a velkými, často miliardovými investicemi. Ale kde je problém? Je problém na straně poptávky. A to jak soukromých zadavatelů, že neumí vlastně poptat a dostat tu kvalitu nebo ty nové materiály do oběhu, nebo třeba ty recyklované, ale zároveň tady je ohromný pákový efekt u státu, který vůbec ve veřejných zakázkách nesoutěží na kvalitu a třeba na tyto environmentální kritéria, ale soutěží často jenom na cenu. A nebo tam úplně chybí třeba kritéria ve chvíli, kdy se rekonstruuje nebo dekonstruuje budova, aby proběhl nějaký předdemoliční audit, nebo aby ta budova opravdu cílila na co nejvyšší využívání materiálu. Tam se třeba ukazují krásné pilotní projekty, jako je dekonstrukce budovy IPR v Praze, kde tým a USEAP vlastně pomáhají dostávat do oběhu, ať je formou znovu použití nebo recyklace, teď už asi přes 90% materiálu a já to považuji za naprosto vlajkovou loď, kterou by vlastně stát měl replikovat běžně.
1: Popište nám trochu právě, jak to probíhá. To je vlastně všechno v rámci cirkulární ekonomiky, že už něco, co tady bylo, tak použijeme s nějakými inovacemi. Znovu, co se dá takhle vlastně ve stavebnictví využít, recyklovat?
3: Ve stavebnictví je široké pole působnosti. Když jsem třeba nakousla ty dekonstrukce, tak to probíhá tak, že budova, která má být zrekonstruována, tak nejprve opravdu se udělá takový rozsáhlý audit toho, jaké materiály tam jsou, jaké vybavení tam je, z čeho je postavena a jaké materiály bude možné třeba vrátit zpátky, tedy znovu použít v místě stavby, což je často nejekonomičtější, je tam potřeba spolupracovat s architekty, nebo které bude možné použít k recyklaci. A tam už je potřeba vytvořit takovou platformu odběratelů, kteří si zmapují ty materiály, poskytnou, které jsou schopny zrecyklovat a vrátit teda do oběhu formou té recyklace. Ale co se týká cirkulární ekonomiky, tak tam je i hrozně důležité využívání nových inovativních materiálů a konstrukčních prvků. Když dám příklad, je to otevřené dveře pro nové materiály typu, jako je nebeton, je to materiál, který využívá alternativu primárních surovin, používá druhotné suroviny a dneska ukazuje, že to může být bezcementová výroba betonu, až zhruba 90% znovu použitých materiálů, takže to je nějaký konkrétní příklad, ale jsou to třeba i obnovitelné nové zdroje, jako je konopí, takže i ta cirkulární ekonomika je o tom, že hledáme nové materiály, kterým třeba ještě tolik v Česku nevěříme a ukazuje se, že to jsou materiály budoucnosti.
1: No tak jak právě přesvědčit, protože takhle, jako to mluvíte, tak je to pěkné, ale zdá se mi, že může odrazovat možná třeba si člověk řekne, že je to složité nebo drahé, to musí být. Tak jak tyhle ty aspekty, jaké skutečně jsou vlastně?
3: Co nám funguje, tak vidíme, že jednak je to ukazovat, že třeba u těch dekonstrukcí se dlouho myslelo, že to je mnohem dražší řešení a že je nejlevnější uložit materiály na skládku. Tak už to není. Ekonomika těch projektů dneska ukazuje, že to dokáže být buď na nule nebo v zelených číslech, což když připočítám přínosy za úsporu emisí nebo právě ten ušetřený materiál, pokud dokážeme 90% materiálu vrátit do oběhu, tak ta úspora je neskutečná. Takže je to o tom sdílet a veřejným zadavatelům tyto příklady ukazovat. Co vidím, že funguje v praxi, tak třeba projekt inovace od Bořinky extrémně dobře komunikuje právě ty inovace i široké veřejnosti s rozumitelným jazykem, takže víme, že konopí se nemusíme bát a ukazuje, že vlastně je to technický prvek, který ve stavbách můžeme využívat, i když to dneska není zajetá praxe, ale když se nám podaří dostat to i díky médium, i díky tomuto rozhovoru více mezi lidi, tak si myslím, že je to na dobré cestě. A zároveň si také myslím, že je dobré ukazovat na malých příkladech jednotlivých měst, že je to věc, která je, jak jsem zmiňovala, ekonomická, ale i ekologická. A jenom dodám, že i u výstavby nových domů, třeba díky různým modulárním bytovým stavbám, které jsou rychle postavené, tak je to i extrémně rychlá úspora času, protože jsou to věci, které jsou třeba prefabrikované a jsou rychlé a jsou i ekonomické mnohem levnější. Jenom z nějakého důvodu často jako kráčíme v těch starých kolejích.
1: Tak to bude asi problém takový dost obecný, že se nám nechce moc na změnu, ale snad k ní přispěje i rozhovor se zakladatelkou Institutu cirkulární ekonomiky Soňou Jonášovou. Děkuji moc, naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Stále posloucháte Vědu Plus. Brněnští odborníci už zpracovali první snímky ze srpnového zatmění slunce. Zachytili na nich i koronální díru, odkud může k zemi proudit rychlý sluneční vítr a rozkolísat její magnetické pole. Snímky podle vědců odhalují detaily o dění na slunci, které není možné současnou technikou zachytit ani z vesmíru. Co nové snímky ukázaly, probral s matematikem Miloslavem Druckmillerem z Fakulty strojního inženýrství VUT vědecký reportér Marek Hensel.
4: Připomeňte nám, kde jste snímky letošního zatmění zachytili?
5: Měli jsme dvě taková velká pozorovací místa, jedno bylo Island, druhá část jela do Španělska. To pozorování bylo poměrně krátké, protože to zatmění trvalo přibližně 100 sekund, což pro všechny naše účely ale bohatě stačí.
4: Část snímků sluneční korony už jste zpracoval, co zajímavého jste tam letos viděli?
5: Byl tam útvar docela zajímavý, ne že by netypický, tam se vyskytuje docela často. Byla to koronální díra, což je vlastně místo, kde siločáry toho magnetického pole jsou otevřené do prostoru. Všechny ostatní jsou uzavřené v okolí slunce do smyček. A kolem nich proudí rychlý sluneční vítr.
4: Ten je specifický v čem?
5: Když takový proud toho slunečního vítru přijde k zemi, tak ovlivní magnetosféru země a má to takový důsledek, že jsou třeba vidět nádherné polární záře.
4: Když ten sluneční vítr dorazí k zemi, může to třeba ovlivnit družice, komunikaci, elektrické sítě?
5: Ano, to je trochu slabý efekt. Samozřejmě, že od slunce mohou přijít oblaka plazmatu a tam se opravdu může stát, že takový oblak plazmatu potom úplně rozbourá magnetické pole Země, jako prostě zmodifikuje natolik, že se tady mohou dít velmi, velmi divoké věci. Například, jak jste říkal, poškození těch družic na oběžné dráze, ale může to dokonce vést k rychlým změnám magnetického pole, kde se indukují proudy ve vodičích a tak dál. Takže to může ovlivnit i zásobování elektrickým proudem a podobně. Takže ano, ten tok těch částí do slunce má velký vliv, ale tady ta koronální díra nic tak zásadního nespůsobí.
4: To, že ji tam vidíte, tak jak moc je to vlastně unikátní, nebo v čem je vlastně to letošní pozorování, dejme tomu, unikátní oproti předchozím?
5: Ta korona se neustále mění. Proto má smysl pozorovat vlastně každé úplné zatmění, protože po každé pozorujeme potom něco jiného. A i když ty koronální díry jsou celkem běžné a dají se pozorovat jiným způsobem než během zatmění, tak zachytit během zatmění není úplně normální.
4: Abychom si tak představili, ona se na tom slunci objeví a jak dlouho tam může být a jak dlouho třeba ovlivňovat právě ten prostor okolo toho slunce?
5: Může tam být poměrně dlouho. Dovedu si představit, že by tam mohla být klidně i celou otočku slunce, což je vlastně jeden měsíc pozemský teda. Souvisí to s konfigurací toho celkového magnetického pole slunce.
4: Kdy vás čeká další pozorování?
5: Další zatmění je už daleko méně než za rok. Bude vidět z astronomického hlediska nesrovnatelně lépe. Horší je to s pozorovacími místy. Jedno je ve Španělsku, to je docela bezproblémové. Dál je to poněkud horší, protože jsou tam země jako Egypt, Maroko, Alžírsko, Libie nebo Saudská Arábie. Ten Egypt, který vypadá velmi lákavě, protože je relativně blízko, dá se tam relativně dobře cestovat, vypadá, že je úplně neprůchozí, protože tam čekají velké množství turistů, kteří budou chtít pozorovat zatmění vedle pyramid a podobně. A jak si zvýšili ceny v hotelích na 15-násobek a podobné jiné ceny, a proto máme dost velké potíže najít dobrá pozorovací místa.
4: Příští úplné zatmění bude viditelné 2. srpna, dodává Miloslav Druckmiller z Fakulty strojního inženýrství VUT. Z Brna Marek Gensl, Český rozhlas.
1: A na závěr dnešní Vědy plus vám nabídneme rozhovor s hydrologem, podle kterého se Češi v poslední době zlepšili v hospodaření s vodou. Bude se to hodit, protože s postupujícím člověkem způsobenou změnou klimatu bude sucho častým a dost drahým problémem. Letos Evropská unie odhaduje škody způsobené suchem průběžně na 4 biliony korun. Jak to bude s vodou v dalších letech, se po konci astronomického léta vydal za hydrologem zjišťovat náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba.
6: Komořanská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Praze má zvlášť pro hydrology to kouzlo, že leží asi 5 minut od jednoho možná z nejzajímavějších míst v republice, zvlášť pro vedoucího úseku povrchových vod, jako je Martin Pecha, a to je soutok Berounky a Vltavy. Teď jsme sem dorazili.
7: Tak, jak se bavíme o tom letošním suchu, tak tohle je jedno vlastně z mála míst, který, když se podíváme na řeku, tak tady je voda vlastně konstantní celé léto, jo? Tím, že je to vlastně pod Vltavskou kaskádou. Na vodním stavu tady člověk nic nepozná, ten je stále stejný a musí se prostě dívat do oblastí okolo.
6: Takže není to úplně laboratoř tady pro vás, možná ta Berounka trošku víc.
7: Ta Berounka určitě, protože na týto člověk vidí velmi dobře. Nejen, že tam byl malý průtok, ale naměřili jsme i extrémně teplou vodu. Přímo jsme tam naměřili přes 30 stupňů Celsia, což opravdu není běžný. Je to pro ty živočichy problém. Nemají dostatek živin, kyslíku a tak dále. A vím, že prostě v mnoha vodních tocích nebo v tůňkách a v rybníkách byl problém s tím, že jim tam uhynuly ryby nebo prostě jiný živočichové.
6: Vzpomínám si, že někdo přenášel takhle raky z nějaké kolonie, z nějakého potoka.
7: Je to přesně tak.
6: Připluli k nám teď po Vltavě kachny. Stojíme s Martinem Pechou, hydrologem ČHMU, tady v Praze Komořanech, kousek od soutoku s Berounkou.
7: Nejsem tady často jako některý z kolegů, který se sem chodí třeba pravidelně každý den koupat ráno nebo po práci, ale jako když je možnost, tak určitě se sem podívám. Voda je vlastně to nejdůležitější, co máme, no, a já myslím, že to ty poslední roky nám to ukazují. To letošní sucho, dá se říct, že bylo hodně plošné. Těch oblastí, kde to bylo špatné, bylo jako většina území našeho a jenom pár míst mělo štěstí, že prostě trefili nějaký intenzivnější srážky, jo. No a co to ukazuje? No, ukazuje to, že takovýhle roky nebudou každý rok, ale bude jich prostě přibývat, jo. V zimě bude málo sněhu, ten brzo roztaje, což byl přesně příklad letošního roku, ale i loňského, tudíž už se to kumuluje od, vlastně, když to tak vemem, tak po těch povodních 2024 v září, kdy se všechno doplnilo, všechno se zlepšilo, do podzemních vod se voda dostala všude, tak od té doby zažíváme naopak to horší období, to znamená nadprůměrné teploty převážně a podprůměrné srážky. No a to období se kumuluje, už je to 2 roky to teď bude, že jo? No a když by to trvalo i třetí rok, když by letos byla špatná zima, tak by se třeba nedoplnily zásoby těch vodních zdrojů v těch přehradách, v nádržích, který prostě potřebujeme pro pitnou vodu a tak dále, zásobování obyvatelstva. A tam už pak by mohly být problémy, že protože vidíme, že Orlík už je na historický minimum teďkon.
6: Z toho, co říkáte, možná aspoň z pohledu hydrologa, tak by to chtělo zase nějaké povodně, ne? Když to řeknu cynicky.
7: Tyhle ty extrémní epizody jsou pro nás jako poučení, čerpáme tam zkušenosti, čerpáme tam poznatky a bez
6: čerpáme vodu taky.
7: A čerpáme někde vodu a zase za sucha bychom ji rádi někam dotovali, že jo?
6: A je to to, o čem mluvíme v souvislosti s klimatickou změnou, že zkrátka my tady ten úhrn srážek vlastně máme plus minus stále stejný, ale že to bude chodit v těch extrémech, to znamená, že povodně budou pro nás zároveň doplnění vody a potom prostě hnedka začíná, na to navazuje období opačného extrému, tedy sucha.
7: Jako směřuje to k tomu a vidíme to nejenom na těch extrémních událostech, jako je povodně a sucho, ale vidíme to v průběhu každého toho měsíce. Plus minus třeba naprší to průměrné množství srážek, ale dříve to spadlo třeba v 6 dnech, v 8 dnech a teď se stává třeba. Teď jsem zrovna koukal na mojí stanici v Milovicích, tak za srpen máme přes 100 mm. To by člověk řekl krásný úhrn, dokonce to bude nadprůměrný množství, ale spadlo to za 3 dny a další dny nepršelo. Jo?
8: Zároveň se kvůli oteplování atmosféry voda z krajiny stále víc odpařuje.
7: Ten výpad je taky vyšší a tudíž je ten sklon k tomu suchu větší, než byl dříve. Že jo? Musíme se připravit, že celosvětově i ten rok 2027 bude teplý.
8: Naučit se vodu zadržovat a neplýtvat s ní bude tedy čím dál zásadnější. A podle Martina Pechy se v tom Češi zlepšili. A denní spotřeba vody na osobu se snižuje.
7: A za poslední 10-20 let tohle kleslo jako velmi výrazně. Jo. Teďkon aktuálně ta spotřeba někde pod 100 litrů, možná už někde 80-90 litrů na osobu na den. Jo. A byla prostě výrazně vyšší, jo, dříve.
8: Říká hydrolog Martin Pecha, nejkritičtější sucho bylo v Česku v půlce srpna. Od té doby se situace zlepšila. Výrazné sucho přetrvává hlavně v jižních Čechách. Lokálně také na Vysočině, Jižní Moravě nebo v Plzeňském kraji. Z pražských Komořan, Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: To byl závěrečný příspěvek dnešní Vědy Plus. Celý díl najdete jako vždy na našich stránkách plus.rozhlas.cz nebo se k ní můžete vrátit i v našich podcastových aplikacích. Za všechny, kteří se podíleli na vydání tohoto pořadu, děkuji za pozornost, Renata Kropáčková. Ve 14 hodin vás vítám u pátečního odpoledního Plusu. Dobrý den.
2: Český rozhlas Plus.
1: Čemu se budeme věnovat v úvodní půlhodině? Proč se opozice rozhodla svolat schůzi k vyslovení nedůvěry vládě 10 dní před komunálními a senátními volbami? Vysoké ceny paliv drží dál nejistota ohledně vývozu ropy z Perského zálivu. Jak by mohla fungovat kyvadlová doprava supertankerů v Hormuzském průlivu? A jaký typ bydlení dnes lidé na českém nájemním trhu nejčastěji hledají a jaký nový trend se objevuje v souvislosti s nejmenšími byty? Nejprve jsou tu zprávy, které má dnes na starosti Martin Matějka.
9: Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
10: 92. Všechny.
11: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
12: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
11: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
13: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
11: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
9: Zhruba 15 000 lidí v okolí Odoleny vody u Prahy stále nemůže používat vodu z kohoutku k pití ani vaření. Vodárny v ní včera zajistily příliš vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají generální ředitel středočeských vodáren Jakub Hanzl.
14: Není to tak, že bychom měli podezření, že tam někdo přišel ze sudem a vylil ho tam, ale nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. To je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít. Vyměnili jsme vodojemy, když se podaří, že ty vrty, které dneska dodávají nezávadnou vodu, budou i nadále nezávadné, tak je to otázka řádu dnů.
9: Případ prověřuje taky Česká inspekce životního prostředí. Lidem v zasažených obcích je k dispozici přes 20 cisteren s pitnou vodou. Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Litr minulý týden stál v průměru necelých 48 korun. Benzín Natural 95 vyšel na zhruba 45 korun a je nejdražší za poslední 4 roky. Vláda kvůli vysokým cenám od října omezí marže čerpacích stanic a na měsíc zlevní cestování veřejnou dopravou.
10: Nafta na Slovensku zdražuje skoro celé léto a proti loňsku za ní řidiči platí o třetinu víc. Benzín meziročně podražil zhruba o pětinu. I tak jsou ceny pohonných hmot na Slovensku o víc než 10% pod unijním průměrem. Vláda kvůli zdražování zavádí opatření. Od října stanoví maximální marže čerpacích stanic na 10 centů za litr, tedy asi 2,5 koruny. Na měsíc také zlevní o polovinu jízdenky ve druhé třídě vlaků a nabídne peníze městům a krajům na levnější MHD nebo příměstské autobusy. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: V turisticky oblíbeném centru řeckých Aten se po výbuchu zřítila část obytného domu. Tři lidé jsou zranění a poškozená jsou okna sousedních domů a zaparkovaná auta v historické čtvrti Plaka. Po explozi se úlomky kamene a rozbitého skla rozletěly až do vzdálenosti 3 bloků. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo. Jednou z možností je únik plynu. Čtvrť Plaka se nachází v blízkosti některých oblíbených aténských památek, jako jsou Akropole nebo Diův chrám. Čeští advokáti si nastavili vlastní pravidla pro využívání umělé inteligence. Na svém webu třeba nesmí spustit automatické rady tzv. Chatbotů. Odpovědi vygenerované AI totiž musí vždy zkontrolovat advokát.
15: Modely AI dnes advokáti využívají třeba k rešerším, říká členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
16: Pokud si někdo nechá vygenerovat rešerše judikatury, tak samozřejmě musí ověřit, jestli ty případy skutečně jako existují a jestli se v nich pojednává o tom, co ta umělá inteligence tvrdí.
15: Právě halucinace neboli výmysly umělé inteligence řešily už i některé české soudy. I ty ale budou s AI zanedlouho pracovat, říká zakladatel Centra pro digitalizaci a AI v justici a místopředseda Pražského vrchního soudu Roman Horáček.
17: Nikdy to nedopadne tak, že by v té soudní síni seděl robot.
15: Nejdříve by AI mohla podle Horáčka pomáhat ve správních řízeních, například s pokutami za parkování. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Papež Lev XIV. Je v Paříži, zahájil tak 4denní návštěvu Francie. Odpoledne projede centrem metropole Papa Mobilem a povede vigílii na fotbalovém stadionu pro 80 tisíc mladých věřících. Francouzská církev očekává, že papež přiláká do hlavního města až 1 000 000 lidí. V Paříži jsou proto přísná bezpečnostní opatření.
18: Příjezd papeže Lva 14. do Paříže oznámili zvony kostelů, které se rozezněly po celé Francii. Na letišti Orly ho přivítal prezident Emmanuel Macron a společně odjeli do Elizejského paláce. Odpoledne papež pozdraví věřící, když papa mobilem projede centrem Paříže ke katedrále Notre Dame, kde se zúčastní nešpor. Kromě vigílie na stadionu Stade de France povede v sobotu venkovní mši na náměstí Concorde a bulváru Champs-Élysées pro více než 500 000 věřících. V Paříži jsou proto uzavřené některé stanice metra a je omezený vjezd aut. Návštěvu Francie papež Lev 14. zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
9: Na dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Prahou mezi sjezdy na Městec Králové a Chlum nad Cidlenou pracují silničáři v omezení mezi 53. a 63. kilometrem a projíždí se v obou směrech pouze jedním pruhem. Kolony se táhnou s obou stran. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Pražský okruh. Na 12. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až do omezení na Šmejkalku na 24. kilometr. Zdržíte se asi 30 minut. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Odpoledne je oblačné až zatažené, hlavně na jeho západě Čechy polojasné až jasné. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť, na východě zpočátku místy. Večer bude v Čechách od západu oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách měří kolem 9 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
1: 7 minut po 14. hodině vám dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. 10 dnů před obecními a senátními volbami se poslanci sejdou k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě ANO, SPD a motoristů premiéra Andreje Babiše. Podnětem ke svolání se podle ODS, Starostů, Pirátů, Lidovců a TOP 09 stala výše schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, dále údajně nevyřešený Babišův střet zájmů a útoky vlády na různé instituce, justice, neziskový sektor a média. Prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vláda odolala počátkem letošního února. My si více řekneme s komentátorem Petrem Hartmanem, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
19: Dobrý den.
1: Je to předvolební gesto, kterým se chce opozice zviditelnit, jak říká šéf sněmovny a SPD Tomio Okamura?
19: Může se to tak vnímat z toho důvodu, že skutečně k tomu hlasování nebo jednání o nedůvěře vládě dojde pár dnů před volbami, byť to nejsou volby sněmovní, tam by to samozřejmě už nemělo vůbec smysl. Jsou to volby komunální a především do 1/3 senátu, tak opozice využívá své možnosti, svého práva, svolává mimořádnou schůzi, kde budou tedy chtít vyslovit nedůvěru vládě a už je to podruhé za poměrně krátký čas, takže pokud by ta frekvence pokračovala v tomto stylu, tak si myslím, že pak už by to nemělo ani ten efekt, jaký mají takovéto schůze, kde se hlasuje o nedůvěře vládě mít. To znamená, že upoutají pozornost veřejnosti, že se něco děje, že asi vláda dělá některé kroky, které jsou problematické a pak to možná ti lidé zaregistrují, ale pokud by se to příliš často střídalo, tak si patrně toho už ani nevšimnou a nebudou to brát vážně.
1: Babiš řekl, že sám se na schůzi k vyslovení nedůvěry vládě těší, jak říká, občané si zaslouží vědět pravdu, když musí poslouchat lži opozice. To byla jeho slova, která jsem citovala. Dokáže vláda využít tu schůzi ve svůj prospěch?
19: To je právě to, že je to předvolební atmosféra, předvolební doba, takže se může stát čistě teoreticky, že nakonec to bude prospěšnější pro vládu než pro opozici, protože i v minulosti jsme byli svědky toho, že někdy vláda toho jednání a hlasování o nedůvěře využila k tomu, že vystupovali jednotliví ministři, měli poměrně dlouhé proslovy a tam vyčíslovali, co všechno už zvládli, co udělali dobrého pro tuto zemi a co ještě chtějí udělat a teoreticky, a já si myslím, že to i prakticky se stane, že tento scénář se bude opakovat, že daleko více, alespoň ze začátku, se dostanou ke slovu jednotliví ministři než představitelé opozice. Ale zas na druhou stranu je zřejmé, že veřejnost, alespoň až na nějaké výjimky, nebude to jednání nějak detailně sledovat a spíše se k veřejnosti prostřednictvím médií donesou různé střípky, tak uvidíme, čím jednotliví aktéři zaujmou média, tak aby měli šanci to dále zprostředkovat širší veřejnosti.
1: Právě na to jsem se chtěla zeptat, jestli jsou pro voliče takové mimořádné schůze sněmovny, kde se vyslovuje nedůvěra vládě, tahákem, kdo na nich většinou vlastně sbírá body. Může to jakékoliv straně prospět právě před volbami, které přece jenom jsou specifické, obecní a senátní, těmi regionálními rozdíly?
19: Problém je, že v historii České republiky jsme byli svědky už desítek hlasování o nedůvěře vládě, takže úplným tahákem to nebývá, i když někdy jsou momenty, kdy to jednání alespoň dopředu slibuje nějaké drama. Většinou to bývá v době, kdy třeba ta vláda měla těsnou většinu, nebo dokonce byla menšinová někým podporována, tolerována, tak pak to může být zajímavé z toho úhlu pohledu, že nemusí být úplně dopředu známý výsledek a byť třeba současná opozice svolává tu schůzi a vyvolává hlasování o nedůvěře také kvůli tomu vysokému schodku státního rozpočtu na příští rok, který se nelíbí například poslanci Ševčíkovi, který je v poslaneckém klubu SPD, tak to neznamená, že by se dalo automaticky počítat s tím, že takto nespokojení vládní poslanci budou hlasovat pro nedůvěru. A to hlasování je specifické v tom, že oni čistě teoreticky, kdyby se jim nechtělo vyjadřovat názor na současnou vládu, tak třeba se mohou hodit marot a nemusí se hlasování zúčastnit a tím té vládě neublíží, protože když vyslovujete nedůvěru, tak vy potřebujete skutečně minimálně 101 poslanců. A když se nezúčastníte toho jednání, tak to neznamená, že té vládě nějak uškodíte, ale vlastně spíš tak alibisticky se tomu jasnému vyjádření vyhnete, protože když se hlasuje o nedůvěře, tak se hlasuje po jménech a každý nahlas se musí nějakým způsobem vyslovit a na to apelovali právě představitelé opozice. Myslí si, že třeba někteří vládní poslanci budou mít problém se takto veřejně vyslovit, ale já si myslím, že tomu tak nebude a že vláda bez problémů ustojí to hlasování o nedůvěře.
1: Když se podíváme na ty průzkumy dlouhodobé, tak opozice stále vůči hnutí ANO ztrácí, to si drží stabilně 30% podporu v průzkumech a víc. Proč se opozici nedaří přetáhnout nějakou část voličů? To je vláda tak úspěšná v plnění svých předvolebních slibů, zkvalitnit, zlevnit život v Česku?
19: Na těch průzkumech dlouhodobě je zajímavé, že tam dochází k přelivu mezi tím vládním táborem a opozičním, že spíš uvnitř dochází k přeskupování sil nebo drobnému přelivu od jednoho k druhému a že pokud někteří lidé jsou třeba nespokojeni, tak spíše se dostávají do pozice těch, kteří neví, koho by volili nebo neví, zda vůbec by se zúčastnili voleb a tak dále. A ta současná opozice je v komplikované situaci v tom, že přeci jenom lidé si ještě pamatují, že když byla u moci, tak jak plnila různé věci, různé sliby, a myslím si, že dost doplácí na to, že se snažila příliš nikoho nenaštvat a tím pádem naštvala své některé voliče a ty, kteří byli na straně tehdejší opozice, tak na svoji stranu nezískala a uvidíme, zda najde nějaké nosné téma a v tuto chvíli si myslím, že skutečně i to jednání o nedůvěře vládě nepřispěje k tomu, že by třeba někteří lidé si řekli, tak my už tu vládu volit nebudeme, budeme volit někoho ze současné opozice.
1: Probrali jsme tu schůzi k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě s komentátorem Petrem Hartmanem. Děkuji moc, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
1: 14 hodin, 13,5 minuty. Politici dál hledají recept na uklidnění situace na ropných trzích. Stále častěji jsou tím receptem vojáci. Americké vojsko pokračuje v eskortování lodí Hormuzským průlivem. Francie teď vyšle vojáky chránit saudský přístav Jambu na rudomořském pobřeží. Ten se stal hlavní saudskou pojistkou pro vývoz ropy kvůli zablokovanému Hormuzskému průlivu. Jenže přístav se snaží blokovat jemenští povstalci Husijové. A útok, zřejmě od iráckých milic podporovaných Íránem, taky poškodilo ropovod, kterým se do Janbu dostává ropa z východu arabského poloostrova. Jaké recepty na vývoz ropy region našel, zjišťovala naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Dobré odpoledne.
20: Pěkné odpoledne.
1: Ropa by tím ropovodem východ-západ už měla proudit. Proč z Janbu zatím nevyplouvají naložené tankery?
20: Tak ten ropovod zaprvé funguje jen na část své kapacity, když ta se má postupně zvyšovat a zásobuje navíc i saudské rudomořské rafinérie, které dostaly přednost před vývozem. Společnost Aramco taky údajně evropským rafinériím vzkázala, že nejdřív bude chtít dočerpat zásoby ropy v Janbu. Ty se předtím, než ten ropovod byl napadený a poškozený, tak odhadovaly zhruba na 5 až 7 dnů a potom teprve se teda obnoví čerpání do tankeru a vývoz. Ten by ale tedy opět mohla komplikovat husijská blokáda saudských přístavů a možná i proto přichází ta francouzská výpomoc. Prezident Emmanuel Macron včera řekl, že do Janbu pošle Francie vojáky, ale také radary a obranné systémy. Podle Macrona se francouzští vojáci nejdou zapojit přímo do nějakého konfliktu, ale do regionu zamíří, aby chránili areál toho přístavu. A ta motivace je velmi jasná, snížit ceny paliv ve Francii. Macron prohlásil, že jakmile se situace v jedné z těch kritických lokalit uklidní, tak to má okamžitý dopad na cenu u čerpacích stanic. Podle něj by to řidiči poznali do 2 dnů.
1: Saudská Arábie se zároveň pokusila posílit vývoz své ropy přes Hormuzský průliv. Co to udělalo s tím systémem vývozu paliv za pomocí velkoobjemových tankerů?
20: Tak zřejmě se poněkud přetížil. V tom Hormuzském průlivu dál funguje jakási kivadlová doprava těch supertankerů. Ta velkoobjemová plavidla nejdřív naberou ropu, případně zkapalněný plyn v Perském zálivu, provezou ho přes tu kritickou úžinu a v Ománském zálivu přečerpávají do tankerů, které to palivo už potom rozvezou k zákazníkům. A ty supertankery se potom vrací pro další dodávku, často při proplutí průlivem vypínají transpondéry a tu bezpečnou cestu tedy koordinují s americkou armádou. Jenže tento kivadlový systém se zřejmě dostává na své limity kvůli počtu těch dostupných velkoobjemových tankerů, rostoucí objem toho saudského exportu tam klade ještě další tlak a snižuje to vlastně dostupnost těch lodí a naopak zvyšuje náklady na tu dopravu a taky potom prodlužuje ty dodací doby.
1: Kolik ropy přes tuto úžinu teď respektive spíš proplouvá?
20: Tak nejmenovaný americký představitel agentuře Reuters řekl, že třeba ve středu se přes tu Užinu dostalo zhruba 40 plavidel s tou americkou podporou a celkově mělo proplout až 60 lodí, což je tedy vlastně na celou tu dobu a za celou tu dobu trvání konfliktu nezvykle vysoké číslo. Ale protože ty lodě mizí z námořních dat, když vypnou ty transpondéry, tak je vlastně velmi složité to tvrzení ověřit. A ten americký zdroj tvrdí, že lodě dohromady převezly v tu středu 22 milionů barelů ropy, což by byl tedy největší denní vývoz objemu ropy od prvních dnů v červenci, ale ani to není úplně jednoduché ověřit a většinou přichází ty informace až zpětně, až když se ta ropa opravdu dostává na trh.
1: A kvitují to ropné trhy, tyhle snahy o obnovu, uklidňují se?
20: Tak když se ráno otevřely ty asijské trhy, tak ropa Brent na nich zlevňovala, ale trhy celkově balancují další možné scénáře. Ten pozitivní, ale zatím to nevypadá, že nějak blízký, by bylo příměří mezi Spojenými státy a Íránem a plné obnovení dopravy v Hormuzském průlivu. Ale naopak obavy vyvolává ten možný zákaz vývozu nafty ze Spojených států a taky nějaký dopad případné eskalace konfliktu mezi Saudskou Arábií a pro iránskými povstalci Husy v Jemenu.
1: Dodává naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Děkuju, naslyšenou.
20: Pěkný den, naslyšenou.
1: Ve 14 hodin 18,5 minuty krátce k aktuálním zprávám z ekonomiky. Návrh státního rozpočtu na příští rok a revidovaný střednědobý fiskální rámec ukazují na výrazné uvolnění fiskální politiky a rychlejší růst veřejného dluhu. Uvedla to ratingová agentura Fitch, podle které by to mohlo mimo jiné oslabit jednu ze silných stránek úvěrového hodnocení Česka. Němečtí poslanci schválili dočasné snížení daně na naftu a benzín. Opatření bude platit od října do konce roku. Paliva mají zlevnit o 17 centů na litr. Evropská komise chce ještě letos nabídnout členským státům Evropské unie znovu k využití až téměř 20 miliard eur z nevyužitého rámce obranných úvěrů SAFE. Část prostředků má být využita na společné projekty s Ukrajinou. Podzim bývá pro nájemní trh tradičně nejrušnějším obdobím v roce. A letos by počet lidí, kteří se stěhují do nového nájmu, mohlo být nejvyšší za posledních 5 let. Ukazuje to analýza realitního portálu bezrealitky.cz. My jsme oslovili i další realitní společnosti, i asociaci realitních kanceláří a Tereza Chlubná teď přišla do studia, aby nám to celé shrnula. Vítej, dobrý den.
0: Hezké odpoledne.
1: Začněme tím stěhováním, Terezo. Proč by zrovna v září a říjnu mělo měnit bydliště tolik lidí?
0: Ono se tady vlastně potkává hned několik faktorů. Do pohybu se totiž dávají lidé, kterým skončily smlouvy v pololetí. Zároveň studenti hledali nové bydlení kvůli začátku akademického roku. A jak pokračuje za portál Bezrealitky František Brož, lidé zkrátka v nájmech v posledních letech obecně zůstávají kratší dobu než dřív. Portál to zjišťuje třeba tak, že sleduje, za jak dlouho se jim stejný byt objeví znovu v nabídce.
21: Vidíme, že ta doba takzvaného setrvání v nájmu na jaře dosáhla poměrně rekordních 56 měsíců. No a od toho jara vlastně začíná klesat. To znamená, dnes je to zhruba 52 měsíců, což naznačuje, že lidé se mezi nájmy začínají přesouvat výrazně častěji než v předchozích letech.
0: Dalším důvodem je podle Brože třeba to, že některé domácnosti žily v uvozovkách v provizorním nájmu a chtěli si koupit byt vlastní. Jenže s tím, jak neustále rostou ceny nemovitostí, tak řada z nich rezignovala, koupi bytu odložila a raději si našla nový nájem, třeba rovnou většího bytu. Tento trend potvrzuje třeba i ředitel realitní společnosti Remax Jan Hrubý, který upozorňuje i na dražší hypotéky.
22: Úrokové sazby v posledních měsících znovu vzrostly a pro část lidí se vlastní bydlení buď finančně vzdálilo, nebo nákup jednoduše odložili. Tito lidé potom zůstávají déle v nájemním bydlení nebo hledají nový nájem.
0: Nájemné podle Bezrealitky meziročně vzrostlo v Praze o 3% na 460 korun za metr čtvereční, ve Středočeském kraji dokonce o 11% na 358 korun a v Brně a okolí o 10% na asi 390 korun za čtvereční metr.
1: O jaké byty k pronájmu je v současnosti největší zájem?
0: Námi oslovené realitní společnosti se shodly, že jsou to menší a střední byty. Podle S-Realit a Remax je nejžádanější 2 plus KK, Century 21 ale upozorňuje, že v menších městech se poptávka častěji přesouvá ke 3 KK. U nejmenších bytů 1KK v Praze se navíc objevuje nový trend. Lidé si je pronajímají jenom na přespání a to kvůli zdlouhavému dojíždění za prací do hlavního města z lokalit Středočeského kraje, kde jsou časté kolony, popisuje prezident Asociace realitních kanceláří Miroslav Duda.
3: Vy v tom autě strávíte ráno minimálně hodinu a půl až hodinu a tři čtvrtě cestou tam a cestou zpět. Takže těm lidem se vyplatí v podstatě v neděli večer se vrátit do Prahy, mít tady malinkatý byt na přespání. Když potřebuju, tak budu zpátky zase v tom svém domě. A tento byt používám vysloveně jenom na přespávání. A když si spočítáte tu časovou úsporu, tak to určitou logiku má.
0: Podle Dudy to dává i logiku nejen kvůli úspoře času, ale i peněz, kdy si lidé spočítali, kolik je stojí benzín, velmi aktuální téma, amortizace auta a další náklady. Tento trend těch bytů na pronájem na přespání je běžný i ve velkých městech západního světa už delší dobu.
1: Děkujeme za tenhle interní průzkum nájemního trhu. Tereze Chlubné z ekonomické redakce, naslyšenou.
0: Já taky, hezký den.
1: 14 hodin, 23 minut, posloucháte páteční odpolední plus. Paměť národa, jak už víte z našeho vysílání, zpřístupnila pomocí umělé inteligence zhruba 30 000 hodin vzpomínek pamětníků. Nový AI asistent umožní vyhledávat v rozsáhlém archivu pomocí běžných otázek a hledat tak konkrétní události, témata nebo osobní zkušenosti napříč tisíci svědectvími. Jak bude systém fungovat a co může nabídnout historikům, učitelům, studentům nebo taky novinářům, o tom budeme mluvit s ředitelem společnosti Postbellum Mikulášem Kroupou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Mikuláši, jak přesně nový AI asistent funguje? Čím se odlišuje například od běžného vyhledávání v archivu?
4: Zaprvé je důležité si uvědomit, že tento nástroj je skutečně pokročilý způsob vyhledávání z audionahrávek paměti národa, což je úplná novinka. My jsme v tuto chvíli používali paměť národa CZ vyhledávací okénko, které vám fulltextově prošlo pouze texty, které jsme z těch nahrávek činili. Teďka nově, když si zadáte do vyhledávače, respektive do svého okna na internetu asistent.pamětnároda.cz, tak máte na výběr buď to chat nebo vyhledávání, tedy semantické prohledávání všech audionahrávek AI nám je do posledního písmenka přepsal a v tuto chvíli vlastně objevujeme úplně nové svědectví, novou vlastně síť, takový vlastně prostor paměti našeho národa. 30 000 nahrávek je opravdu už veliké množství svědectví a my teďka poprvé v nich skutečně můžeme vyhledávat.
1: Jak spolehlivé jsou třeba ty automatické přepisy, které se používají a následné vyhledávání v takhle rozsáhlém souboru nahrávek?
4: My jsme použili opravdu ten nejlepší, nejmodernější jaksi AI nástroj a zároveň jsme ho izolovali od ostatních jaksi informací a řekli jsme soustřeď se pouze na zdroje, které ti dáváme. A ty zdroje jsou opravdu pouze audio nahrávky paměti národa. Je to zatím beta verze a člověk si musí uvědomit, že AI asistent vlastně pracuje pouze s těmito nahrávkami. A my samozřejmě jsme ho také donutili, aby zaprvé srovnával ty jednotlivé výpovědi. Když se zeptáte, co si třeba Václav Havel myslel o událostech roku 1968. Tak tam nejenže on vám zanalyzuje přesnou výpověď Václava Havla, kterou jsme natočili, ale zároveň srovná se stovkami dalších, jestli tam nejsou rozpory a tak dále po faktické stránce. Ale zároveň vám nabídne přesně místo, kde ti lidé vzpomínají o té dané události.
1: No, o umělé inteligenci se ví, že někdy si vymýšlí nebo halucinuje. To je tady vyloučeno, že třeba nebude vytvářet nějaké nepřesné nebo zavádějící interpretace historických svědectví?
4: My jsme ho různými způsoby omezili, aby zaprvé nedělal rychlá stanoviska a hodnocení, aby zároveň přemýšlet nad každou výpovědí s tím, že se jedná o limitující, izolovanou výpověď. Má tam ještě dalších 30 000 hodin vyprávění, aby i ty prošel a srovnal s tou jednotlivou informací, kterou objeví. Zároveň také, což je, myslím, velmi dobrý nástroj, aby se AI také zapřemýšlel nad tím, co ten onen dotyčný člověk třeba řekl nepřesně, nebo jaké věci dokonce neřekl, protože jiní vypráví o té samé události třeba ještě z jiných úhlů pohledu nebo z jiných zkušeností.
1: Jestli už nám tam teď taky do toho nevstoupila AI, trošku to zaškobrtlo, to naše spojení, ale už jenom krátce stačí, v čem dalším umělá inteligence usnadňuje práci, kde je naopak vlastně při práci s těmi historickými svědectvími potřeba stále obezřetnost?
4: Já si myslím, že se musíme naučit klást správně otázky. Těch možností, jak využít tato svědectví, jak využít ten prostor paměti pro to, abychom se dobrali toho, co hledáme, co nás zajímá, tak je potřeba opravdu klást otázky poměrně přesně a nutit toho asistenta, aby sám přemýšlel a hledal v různých dalších výpovědích. Já bych doporučil, zkuste si položit v tom asistentu, znova opakuji, asistent.pamětnároda.cz otázku po příbězích ve vašem okolí. A potom si vyberte třeba jeden příběh, který vás zaujme a nechte dalšími otázkami, dejme tomu třeba i obecnějšími otázkami, dobrat se k nějakým i obecnějším věcem. Například co z nás dělá odolnější lidi, jak lidé prožívali tu či jinou událost osobně, jaké měli prostě zkušenosti, jak se dá navázat na historii, k čemu nás třeba zavazuje. Jsou to takové obecné otázky, ale je opravdu nesmírně zajímavé zkoumat, jak si s tím AI, který pracuje s těmi tisíci hodinami záznamů, poradí.
1: Tak na to si vezmeme čas, proto uzavíráme tehle rozhovor s ředitelem společnosti Pozbylou Mikulášem Kroupou. Děkuji moc, naslyšenou.
4: Děkuji, naschledanou.
1: No a na závěr této půl hodiny si připomeneme 120 let od narození Jaroslava Ježka, je to právě dnes, 25. září, autora skladeb jako Tmavou modrý svět, Tři strážníci nebo třeba Stonožka. Připomíná ho i nová výstava v Pražském národním muzeu, na které natáčel člen Dismanova rozhlasového dětského souboru, 14-letý Fabián Michal Mareš.
5: A protože Ježek je známý hudební skladatel, na vernisáži zněla Ježkova hudba. Ve dvoraně Národního muzea bylo hodně lidí a poslouchali orchestry Ježkovy stopy.
6: Já mám Tmavou modrý svět, no.
7: Já mám rád písničky Jaroslava Ježka, respektive melodie Jaroslava Ježka, které mají jiný text, než my známe z Osvobozeného divadla, takže Voskovce Vericha mají, ale mají takzvané válečné texty. A jsou to třeba písničky Byla jednou jedna myš, řvala jako lev, já jsem vůdce světe, slyš, já mám čistou krev.
23: Nedávno jsem si oblíbila Stonožku, protože já mám ráda zvířata, tak proto jsem si vybrala tu Stonožku.
5: V publiku seděla i kurátorka výstavy Veronika Gašparová a i ta mi řekla, jaké písně má ráda. Také jsem se jí zeptal, proč se výstava jmenuje Tmavomodrý svět.
23: Tmavomodrý svět vlastně znamená i písničku, kterou složil Ježek, Voskovec a Verich v Brně, kdy měli vytvořit teda blues a přemýšleli, jaké blues vytvořit. No a tak přemýšleli o textu, o melodii a najednou z toho zrostla vzájemná spolupráce, že prvně třeba vznikla jedna věta, pak vznikla melodie a najednou druhá melodická linie a na to pak text navázal, takže vlastně tahle ta písnička, která vznikla v tom Brně, tak vlastně Ježkovi se nejenom líbila, ale ona vlastně definovala celý jeho život.
5: Kvůli šedému zákalu Ježek viděl jen na jedno oko a to slabě. Spolu s Voskovcem a Verichem tvořili nerozlučnou trojici a byli velkými kamarády. Zemřel ve 35 letech na chronické selhání ledvin.
1: A reportáž z výstavy natočil člen Dismanova rozhlasového dětského souboru, 14-letý Fabián Michal Mareš. Teď je 14 hodin 31 minut, ke slovu se dostává Martin Matějka se zprávami.
2: Český rozhlas Plus.
9: Washington navrhuje, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Šlo by o setkání na technické úrovni, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který tento týden na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Podle Zelenského by příležitostí k trojstranným rozhovorům mohl být i prosincový summit G20 v Miami na Floridě. Spojené státy na něj pozvali i ruského prezidenta Vladimíra Putina. Kreml zatím účast nepotvrdil a opakovaně signalizuje, že by uvítal jednání v Moskvě. Zhruba 15 000 lidí v okolí Odoleny vody u Prahy stále nemůže používat vodu z kohoutku k pití ani vaření. Vodárny v ní včera zajistily příliš vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají. Případ prověřuje taky Česká inspekce životního prostředí. Lidem v zasažených obcích je k dispozici přes 20 cisteren s pitnou vodou. Spojené státy povolí Ukrajině vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj mu to během schůzky v New Yorku řekl americký prezident Donald Trump. Ten svůj postoj ohledně udělení licencí Ukrajině v posledních měsících několikrát změnil. Ukrajina se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů. Rusko v útocích opakovaně využívá balistické rakety. Hygienici potvrdili nákazu salmonelózou u 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Asi 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotce intenzivní péče. Podle hygieniků škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Policie proto případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Advokáti si nastavili nová pravidla využívání umělé inteligence pro svou práci. Používání AI do ní totiž zasahuje stále více a mění. A podle České advokátní komory například musí výsledky zpracované AI vždy sami zkontrolovat a musí taky dostatečně chránit osobní údaje. Francie pošle vojáky a obranné systémy do Saúdské Arábie na ochranu přístavu Yanbu. A francouzský prezident Emmanuel Macron to řekl v televizi TF1. A strategický přístav na pobřeží Rudého moře je klíčovým uzlem pro přepravu ropy. Na začátku září provoz přístavu omezil útok na ropovod, ze kterého Saúdská Arábie obvinila pro íránské milice. A 17 lidí je zraněných po dopravní nehodě v Turecku. Minibus převážející turisty se střetl se dvěma dalšími vozy. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Adama Čergeho je mezi zraněnými i Češka. Nehoda se

0: Až zatažené hlavně na jeho západě Čechy polojasné až jasné. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách měří kolem 9. A zítra čekejte jasno až polojasno a zpočátku se budou lokálně vyskytovat mlhy a nejvyšší sobotní teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza pořadu Pro a proti. Ptát se bude Lucie Vopálenská.
1: Současní političtí lídři Skotska, Severního Irska a Walesu usilují o nezávislost na Spojeném království. Cituji, budoucnost našich národů patří do Evropské unie, stojí v jejich memorandu o porozumění, které podepsali minulý týden ve walesském Cardiffu. Společně trváme na tom, že o budoucnosti Irska by měli rozhodovat Irové, o budoucnosti Skotska Skoti a o budoucnosti Walesu Welšané, citovala agentura AFP šéfku severoirské nacionalistické strany Sinn Féin Mary Lou McDonaldovou. A sjednocení Irska také nedávno podpořil americký prezident Donald Trump, podle kterého by bylo fantastické. Myslí to zmínění politici vážně? Hrozí rozpad Velké Británie? A je to pochopitelná snaha o nezávislost na Londýnu? A nebo politická hra s ohněm, která se může vymstít možná i celé Evropě? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
1: Ve studiu Plusu srdečně vítám historičku a anglistku Johanu Kvusek z Jagiellonské univerzity v Krakově. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A diskutovat bude s novinářem a historikem specializujícím se na poválečnou Británii Ondřejem Šmigolem z Echa 24. Hezký den, vítejte.
4: Dobrý den.
1: Tak dámo a pane, je v současné Evropě a konkrétně ve Velké Británii právě teď příhodná doba pro referenda o nezávislosti, Ondřej Šmigole?
5: No, myslím si, že ne. To volání po nezávislosti rozhodně vede, řekl bych, k destabilizaci Velké Británie, protože ta nemůže vědět, jestli se ty okrajové části neotrhnou a Velká Británie je jeden z klíčových zemí NATO, vůbec Západní aliance, obrany Evropy, jedna z těch, co má jaderné zbraně, podíl se na jaderném deštníku Evropy, tak ze všech, zvláště odtržení Skotska by mělo vliv na všechny tajcty okolnosti, takže myslím, že to není úplně dobrý nápad to vytáhnout v tuto chvíli.
1: Zase se dá na to namítnout, kdy by taková příhodná doba byla, nicméně jaký je názor Johany Kvusek? Jde o nějakou pochopitelnou snahu o decentralizaci a sebeurčení nebo o vlastně nebezpečné oslabování jedné z velmocí, minimálně evropských velmocí v době globální nestability? Hmm. Je teď ta dobrá doba?
3: Já si myslím, že záleží z které strany se na to podíváme. Jo? Jako ti Welšané, Skotové myslí především jako na jejich vlastně prospěch. A tam, pokud se podíváme, ano, Británie pořád je z toho mezinárodního hlediska, dá se považovat za velmoc samozřejmě. Pokud si podíváme na vnitřní politiku té země, tak to je země, kde skoro nic nefunguje a bohužel na těch okrajích keltských je ta situace v mnohých aspektech ještě daleko horší, proto je přirozené. Když se ta země jako potácí nějakým způsobem s velkými sociálními problémy a podobně, tak vlastně, že to vyhřezává různými směry. A jeden z nich, kromě například jako velké antiimigrační retoriky, která je typická pro Anglii, tak na těch okrajích samozřejmě ty separatistické strany se snaží jako vlastně tu nespokojenost toho obyvatelstva a to, že se jim prostě nedaří dobře, respektive se jim daří daleko hůř, vyjádřit tady těmito snahami, které nemusí určitě vyústit v nezávislost, ale bavíme se o větší devoluci, anebo jsou zde hlasy, které mluví o federalizaci té země. To není nic radikálního.
1: Ale je zde ale také požadavek na referendum o nezávislosti. Mě zaujalo, že jste v úvodu své odpovědi zmínila, cituji, jejich prospěch. Je tady jasné, že ta nezávislost nebo přinejmenším devoluce, o které mluvíte, by přinesla Welšanům, Irům, Skotům skutečně prospěch, že by ta situace pak byla lepší, než když jsou teď pod Velkou Británií a možná nejdřív poprosím Ondřeje Šmigola.
5: No, já souhlasím s tím, že v Británii to příliš nefunguje, nicméně bych řekl, že případné otevření nebo i větší devoluce nemusí znamenat vlastně nějaký větší prospěch pro té okrajové části.

0: ti, zvláště pro Skotsko, Wales a Severní Irsko bylo ještě vlastní problém kvůli tomu s těm svým sektářským problémům, co tam má, ale právě v těch, já bych řekl, že ten zvaný Celtic Fringe, ty keltské země mají, jsou právě, mají horší výsledky v těch již nyní devalvovaných oblastech, či například teď byly výsledky PISA, kdy Anglie byla zhruba zůstala na své úrovni, zatímco Skotskovel se propadly, co se týče čekací doby NHS na zdravotnictví, tak má Wales se Skotskem delší než Anglie. Nejhorší drogový problém v Evropě má Skotsko.
1: No ale zase Irsko si velmi pomohlo ekonomicky, že? Tak, tím osamostatněním.
0: To samozřejmě, ale Irská republika je jako speciální. Za prvý to tam trvalo dost dlouho, vlastně celé 20. století se tak jako potá celá zlepšila se začátek 90. let, tak je to speciální případ vlastně, že to je v podstatě jaký daňový ráj pro velké mezinárodní firmy, což nevím, jestli by Wales a Skotsko šli tady s tím.
1: No tak stejná otázka, Johano, i na vás. Pomohly by si ty země alespoň v nějaké dohledné, pro nás dohledné době k nějakému většímu úspěchu, kdyby ta devoluce pokračovala ještě dál? Není pravdou, není pravda, co říká Ondřej Šmigol, že některé dílčí ukazatele naznačují, že ty vlastně už více samostatné části těchto keltských zemí si nevedou až tak dobře sami.
2: Je velká otázka, jak interpretujeme tady ty výsledky, které opravdu nejsou slavné. Není to naopak výsledek toho, že opravdu oni nejsou pod Velkou Británii, oni jsou pod Anglií. Pojďme si uvědomit, že Anglie má 56 milionů lidí. Ve Skotsku je 5 milionů Skotů, v Severním Irsku 1,7 milionů, Wales nějaký 3 miliony lidí. To je obrovská disproporce. Tady se jako tváříme navenek. Samozřejmě ten diskurs je takový, ano, je to Unie a všechny ty národy jsou si rovny. Skotsko, Anglie, Wales, Severní Irsko. Ale pokud se opravdu podíváme nejenom geograficky, ale i ekonomicky, jak to funguje ta země, tak ty okraje jako na to velkou měrou doplácí.
1: Neznamená... Čili vy děláte rozdíl jenom, aby to bylo zcela srozumitelné pro mě i pro naše posluchače, kteří třeba se tomu nevěnují expertně, tak vy děláte rozdíl mezi závislostí na Anglii a závislostí na Velké Británii. Ano. Můžete to jenom jako přeci jen
2: Tak to jsme se ponořili teď do vnitropolitického hlediska. Samozřejmě na té mezinárodní úrovni, ano, je to Velká Británie, nebavíme se o mezinárodní politice, že by se tam lišilo, jak Velšané vidí zapojení Velké Británie v mezinárodních otázkách. Bavíme se čistě od jejich prospěchu a jejich fungování v rámci té Unie. Ta Unie je dominovaná Anglií neuvěřitelným způsobem. Fiskální autonomie jako neexistuje do velké míry. A to Irsko opravdu, komentátoři to vidí tak, že samozřejmě ta tranzice je složitá, i pro Irsko byla složitá, byla by složitá pro Skotsko. Na druhé straně pořád máme tady obrovské zásoby ropy, zemního plynu, které jsou skotské. To všechno jsou otázky pro diplomaci, bylo by to složité, ale byli jsme svědky před 10 lety Brexitu, který byl také obrovsky složitý. Ta Británie se nepoložila, ale bohužel jí to jako prohloubilo to ty stávající problémy, které jako nemizí a nezmizí a je logické, že ti Skotové, kteří i ti Velšané, kteří vždycky jsou tradičně levicovější než zbytek té země, tak hledají nějaké řešení a prostě to tady je ne desítky let, ale stovky let. To jsou jako v případě Skotska to je jako suverénní v podstatě národ.
1: Tak za mě dva argumenty. Za prvé velká dominance Anglie a za druhé otázka Brexitu. Není to, Ondřej Šmigole, teď vlastně pochopitelná snaha těch dlouhodobě, řekněme, utlačovaných nebo přezíraných menších národností či národů a notabene po Brexitu? A nebo by právě Brexit měl být varováním, že odtrhávání se od větších celků vlastně nepřináší mnoho dobrého? Jak vy vidíte to, kdybyste měl reagovat na Johanu?
0: Tak já si myslím, že rozhodně ty volání po nějaké větší autonomii až nezávislosti je spíš emocionální, než jako nějaký logický položení ekonomický fakty. Jak Wales, tak Skotsko mají velké deficity, v podstatě tam posílá centrální vláda každý rok grant. Ve Skotsku je to přes 50 miliard liber, provel se to něco 21 miliard liber. A čili to je rozhodně výpadek, který by si museli nějak oni vyřešit, nějak nahradit. I v případě Skotska s tou plynem a ropou je to myslím složitější, tam není úplně jasné, komu by ty ropná pole připadly, to by se muselo vyřešit. Takže minimálně, myslím, ekonomicky by si, je to dost, myslím, pochybné, jestli by se tolik polepšili. A zároveň nevím, jestli ve skutečnosti, aspoň ve Walesu, není až tak ve skutečnosti velké volání, bych řekl, po ne. Nezávislosti. Tam ano. Chce jenom nějakých 36% nezávislost.
1: Ještě méně.
0: Myslím, nebo nelim, po, něco, možná ještě méně. A je tam hlas, Wales na rozdíl od Skotska hlasoval pro Brexit a nyní tam velmi je silná reform Nigela Farage, čili jestli v případě Walesu bych neřekl ani, že o tolik levicovější či nějak více proevropštější než Anglie.
1: No tak narazili jsme tady na nejednotnost. Co vlastně může ta teď v Cardiffu minulý týden deklarovaná jednota irského, velšského a skotského současného vedení přinést vůči vedení Westminsteru? Mohou si takhle společně vůči Londýnu lépe jako vydobít ať už větší devoluci nebo dokonce právo na referendum o samostatnosti? A nebo už je teď vidět, že ty rozdíly jsou tak velké, že třeba Velšané nakonec vezmou zpátečku, kdežto Skotové, kde je to teď zhruba 50-50, ti budou pokračovat? Jak to vidíte?
2: Já bych upozornila na tom, že se, jedná opravdu o memorandum. To je memorandum, velmi ano. Jako slabý nástroj. Je to nějaká deklarace určité pozice, kterou ty země sdílí vůči Westminsteru. V Británii se změnila vláda, nový liberistický premiér Andy Barnham v létě vlastně podpořil devoluci v rámci regionů, především anglických. Ale je tady vlastně ten mechanismus té devoluce od 90. let, kdy není to vlastně kodifikované, ale je takový úzus, že vlastně v těch oblastech, o kterých se má rozhodovat ty národy sami, tak ten Westminster nesmí vlastně dělat rozhodování za ně. Bohužel se toto nerespektuje. A
1: není to tak, že by ta devoluce byla už prokazatelně neúspěšná, že si jaksi neumějí vládnout sami efektivně.
2: To rozhodně ne. A taky bych upozornila s tím Walesem. Samozřejmě tam ty separatistické sklony jsou jako, řekla bych, nejslabší. Na druhou stranu, 35% obecně mezi mladými do 35 let je to 72% Walesanů, kteří chtějí se oddělit do Velké Británie. Takže ta tendence se dá předpokládat, že do budoucna bude sílit. A od jara má vlastně v Velšském senadu většinu Velšská národní strana Plaid Cymru. Takže dobře. To je jako velký...
1: Tak, ale čeho je to tedy výsledek? Není to svým způsobem příklad třeba i nějaké populistické politiky? Ondřej Šmigol.
0: Já si myslím, zvláště v případě toho Skotska, ano, protože já nesouhlasím, že nejde vidět, že se nedá devoluce označit za jakýsi neúspěch. SNP, Skotská národní strana, vládne ve Skotsku 20 let a neřekl, že ty její výsledky jsou nějaké jako omračující. A je to... Její dominance dána i tím, že vlastně nemá na tom, řekněme, devalvačním pro nezávislostním křídle žádnou konkurenci, zatímco všechny ty ostatní strany, ať jsou to labouristi, reform, konzervativci, tak jsou dost rozdrobení, takže se nemůže spojit ten unionistický prout dost těžko v jeden prout.
2: Já možná bych to
1: Mě by ještě zajímal ten Brexit, protože vlastně jestliže v tom memorandu, ano, je to jenom memorandum, nic víc zatím, ale ani nic méně. A mluví se v něm o Evropské unii. Tak mluvíme-li o právu na sebeurčení a nějaké jaksi možná i populistické politice, kdy menší strany, ale teď jsou to tedy vládnoucí strany, volají po té samostatnosti a národní hrdosti, tak jaký to dává smysl přejít z Velké Británie pod Evropskou unii? Tam by totiž ten argument sebeurčení asi také jako ztrácel smysl, protože by zase se objevila nadvláda Bruselu. Jo. Paní Kůsek, jak tohle vidíte?
2: Já bych varovala předtím chápat tady ty menší britské národy jako šovinistické a jako označovat to za populismus. Opravdu si myslím, že ty faktory jsou především ekonomické. Mm-hmm. A ano, v některých těch oblastech může pokulhávat Skotsko, ale jako obrovský faktor za mě je vlastně chudoba, která je ve Skotsku na nižší úrovni než ve velké, než v Anglii. A to je jako zásadní měřítko, protože vlastně jako ten sociální systém a distribuce sociálních prostředků, to je jedna z těch agent, který si Skotsko řídí samo. A výsledkem je mimo jiné, že opravdu ty měřítka té chudoby jsou nižší ve Skotsku.
1: No ale když mluvíte o chudobě, promiňte, a já jsem to ten populismus myslela jako otázku, ne jako moje tvrzení, ale jestliže jsem se dočetla třeba od Simona Jenkinse v Guardianu, že Burnham, Andy Burnham, by měl uvítat jakoukoliv skotskou touhu po nezávislosti, protože podle současných údajů by státní pokladna ušetřila přibližně 25 miliard liber ročně, což jsou náklady na skotský fiskální deficit. Tak kdo může za tu chudobu, jo? Kdo za ní může?
2: Jasně, tak to jsou jako obrovské otázky, které my tady v krátké jako době nevyřešíme. To jsou
1: tak můžou za to Skotové a ta jejich jako decentralizovaná vláda, nebo ne, je to problém tak té hlavní státní kasy v Londýně?
2: Ano, jako 10 let Brexitu, 20 let vlastně škrtů v sociálních politikách, Boris Johnson to opravdu, ale jako ten gro, bohužel si myslím, že opravdu je ve Westminsteru.
1: Zodpovědnost
2: Westminsteru. Ano, rozhodně, jako to není federace, to není Německo, to nejsou Spojené státy. Opravdu jako oni jsou ve vleku, jak politickém, tak jako ekonomickém ve velké míře, řekla bych.
1: No tak nestojí to za to, Andrej Šmigole?
0: No já si...
1: Rozpad Velké Británie a samostatnost při nejmenším Skotska.
0: Možná by to stalo proto pro Anglii, tam, kde trochu sílí hlasy, naopak, že by se mohla odtrhnout sama Anglie, ale já si myslím, že naopak, že ty hlasy jsou spíše opravdu populistické a nějaké emocionální. Třeba když bylo referendum o skotské nezávislosti, tak bylo SNP naplánováno na schválně tak, aby bylo zhruba na výročí bitvy o Bannockburn, kdy porazili Skoti Anglii Angličany ve středověku. Myslím, že ekonomické faktory jsou zvláště pro Skotsko mluví proti nezávislosti. Ty výsledky SNP v těch vládne 20 let, její
1: Skotská národní strana,
0: Skotská národní SNP, strana v těch devalovaných oblastech opravdu nejsou valné.
1: Jasně, už jsme o tom mluvili, ale může podle vás, Ondřej, vláda v Londýně ty separatistické snahy, které by patrně oslabily celou jako Velkou Británii, tak může je nějak utlumit tím, že předá skotské, irské a velšské vládě ještě víc pravomocí? Myslíte si, že tenhle proces jako by se mohl ukázat a ukazuje se jako úspěšný?
0: To určitě může a myslím, že se o to posledních pár let snaží, od těch 90. let. Jestli se ukáže úspěšný, o to dost pochybuji. Já si myslím, že spíše kontraproduktivní, že to naopak jako nabuzuje tu chuť po další devolci, až se postupem času ta nezávislost stane v podstatě považována za nutnost, možná dokonce jenom takovou jako formalitu nakonec.
1: Johano Kousek, dokážou teda dnešní vlády při vší úctě k ním Walesu, Severního Irska a Skotska, dokážou podle vás dohlédnout teda do té budoucnosti, jako co bude předkládají ti vůdci, premiéři a premiérka, předkládají nějaké konkrétnější představy, jak by ta nezávislost těchto zemí vlastně měla vypadat?
2: Myslím si, že ne, a není to ani na pořadu dne. My jsme se nedotkli toho Severního Irska, to je docela specifický. Hodně spavíme o Skotsku a tam vlastně jako ti pozorovatelé říkají, že určitě se dožijeme toho sjednocení Irska. Takže jako je to specifický, opravdu případ od případu jako se velmi různý.
1: Případ od případu, u toho Severního Irska si to umíte představit.
2: Je to rozhodně, jako to je rámec 20-30 let, kdy pravděpodobně z demografických důvodů, které se proměnily za posledních 100 let opravdu, a není to už 50-50 jako unionisté a vlastně jako nacionalisté v Irsku, tak opravdu ty komunity se přibližují a posouváme se dál od vlastně těch 70. let, kdy to bylo.
1: Skotska, v případě Walesu a Skotska předkládají tamní premiéři, já to nevím, ale vy jste na to expertka, tak předkládají nějaké konkrétnější představy svým voličům, nebo je to opravdu jenom takové v uvozovkách jako...
2: Je to tlak na Londýn, který by měl být brán vážně, protože opravdu, a to se jedná jako o konzervativní stranu, tak o liberistickou stranu, kteří byli u moci v posledních, řekněme, 10 letech, tak to ignorování nějakých, jako kdyby respekt vůči nějaké debatě opravdu tady s těmi národy, které jsou malinké oproti té Anglii, tak jako mizí čím dál víc. A to je,
1: je to tlak
2: problém,
1: na Londýn, ale na Londýn, já rozumím, no. Ale na je otázku jako teda, jestli předkládají něco konkrétního, tak v podstatě oni nepředkládají, chápu to dobře.
2: Chtějí se bavit o konkrétních agendách s premiérem Velké Británie a očekávají, a myslím si, že Andy Barnham teda ze všech těch premiérů, kteří se vystřídali v posledních 5 letech, tak je největší šance, že jim bude naslouchat už vzhledem k tomu, že to je premiér, který přišel ze severní Anglie. A tady ty sociální agendy, které jsou nesmírně jako důležité, jak zaznělo nejen v tom memorandu, ale v kardivské smlouvě, která byla v minulé pondělí podepsána, tak je to dětská chudoba, opět zdůrazňuju. To jsou ty problémy, které pálí jako celou Velkou Británii. A prostě Velšani a Skotové vyzdvihávají ten stejný problém, který je i největším problémem za mě, teda vnitropoliticky v Anglii. Takže jenom chtějí, aby byli bráni vážně a jako konkrétní kroky. To není opravdu jako teď na pořadu dne, to je symbolické memorandum.
1: Tak to, co říká Johana Klusek, zní celkem logicky a i sympaticky, prostě zlepšit parametry života společnosti v těch dotčených zemích, ale vy vnímáte nějaké riziko, které by tento proces, pakliže Andy Burnham tedy přistoupí na rozdíl od předchozích britských premiérů k nějaké větší otevřenosti v tomto směru. Vidíte tam nějaká rizika?
0: Tak riziko...
1: V případě Irska třeba.
0: Riziko je samozřejmě, že se rozpadne Velká Británie, ale právě v tom severní risku myslím, že to je jako kachu hraní s ohněm, protože jak jsme viděli za Brexitu vyjednávání, jak status severního riska byl velký problém, pořád jsou tam ty latentní nepřátelství mezi těmi komunitami, všichni tomu jak našla pojí krochu po špičkách, bojí se, aby se ho nespustilo. Před dvěma měsíci, tam byly ty protiimigrační nepokoje, které...
1: No a měli bychom asi pro posluchače připomenout, že vlastně to šílené sektářské násilí skončilo velkopátečním dohodou na konci 90.
0: Na konci 90. let. Ty protiimigrační protesty byly nejspíše aspoň částečně řízené těmi takzvaný lojalistický bojůvkami. Před pár týdny zase irská policie zachytila buňku jakýsi radikální republikánů, která se snažila převést do severního irská bombu. Čili ta jistý skupina pořád působí a jakékoliv, řekl bych, snahy o změnu toho statusu, který je rozhodně nedokonalý, na tom se všichni shodnou, ale má tu výhodu, že ukončil to krveprolití a toho se jako všichni bojí a otevří to je, myslím, dost nebezpečné.
1: Čili má poslední otázka, co by tedy teď měl Londýn a Westminsterský parlament jako dělat vlastně? Měl by dát Skotům, Irům při nejmenším více svobody, anebo naopak třeba proti stále většímu narůstajícímu separatismu nějak rázněji zakročit? Je tady třeba příklad i Španělska, které má zkušenosti s katalánským separatismem při nejmenším a tam vlastně to dali do tu jednotu Španělska dokonce dali do ústavy, jestli se nepletu. Johano Klusek.
2: Já si myslím, že ta Británie pořád tady vlastně, dnes se o ní i bavíme, protože my Češi považujeme jako za nesmírně důležitého hráče na tom evropském celosvětovém poli, by má šanci jako jít poprvé v tomto tématu příkladem, tak jako pojďme se chovat dospěle. Ta Británie se jako dospěle v uvozovkách nechovala v posledních 10 letech. Takže...
1: A názor na závěr Ondřej Šmigol, co by tedy měl Londýn dělat?
0: Já bych měl, Andy Burnham už řekl, že žádná devoluce není na stole. Myslím, že by Londýn měl dát jasně najevo, že nic takového to nebude a měl by to vysedět. Podle mě hraní jakékoliv úvahy v Severnícku jsou nebezpečné. Podle mě ve Velsu ta vlna zase opadne, příští volbách může vládnout někdo jiný. A největší otázkou je Skotsko, kde určitě nějaké třeba finanční transfery větší by mohly pomoct, ale taky si myslím, že skotská strana i vláda taky nemusí být věčná.
1: Říká historik a novinář z Echa24 Ondřej Šmigol a diskutovala s ním historička a anglistka Johana Klusek z Jagellonské univerzity v Krakově. Moc vám oběma děkuji, že jste přišli do Studia Plusu. Naslyšenou, naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Na východ i na západ. Do obou geopoliticky významných oblastí vás každou středu dopoledne vezmou dva podcasty Českého rozhlasu Plus. V podcastu Na východ se Josef Pazderka a Ondřej Soukup zaměřují na dění v postsovětském prostoru. A další týden je vystřídá americký podcast Přes Atlantik Jany Ciglerové a Jana Kaliby. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině dopoledne nebo kdykoliv na plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Hodin pokračuje páteční odpolední Plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
3: Český rozhlas Plus.
4: Čemu se budeme věnovat? Jak jeho evropské země reagují na varování CIA, že by na ně Rusové mohli zaútočit pomocí námořních dronů? Pražští policisté prověřují podání jídla z prošlých vajec v základní škole v Újezdu nad Lesy, kde se šíří salmonela. A italská vláda se shodla na podobě kontroverzního školského zákona, který zakazuje nošení burky a nikábu ve školách. Podaří se tak zjistit neúspěšnou integraci dětí?
5: Washington navrhuje, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Šlo by o setkání na technické úrovni, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který tento týden na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. A podle Zelenského by příležitostí k trojstranným rozhovorům mohl být i prosincový summit G20 v Miami na Floridě. Spojené státy na něj pozvali i ruského prezidenta Vladimíra Putina. A Kreml zatím účast nepotvrdil a opakoval. Signalizuje, že by uvítal jednání v Moskvě. Zelenský se naopak chce setkat na neutrální půdě. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě a kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury a koalice hlasování ustojí. Právo opozice svolat schůzi k nedůvěře respektuje, považuje to ale za předvolební gesto.
6: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře, my to bereme jako vynikající příležitost pro to zrekapitulovat před občany České republiky, co už jsme všechno udělali pozitivního.
5: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne, zřejmě bude pokračovat nejméně do středy. Je to už podruhé, co hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše opozice svolává. Naposledy se kabinet neúspěšně pokoušela svrhnout v únoru a kvůli SMS zprávám vicepremiéra Petra Macinky z motoristů poradci prezidenta. Hygienici potvrdili nákazu salmonelózou u 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Asi 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotce intenzivní péče. Podle hygieniků škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Policie proto případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpět do Prahy a poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil v městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města.
7: Cestu zakončil ve Wilburu, městečku, které se říká České hlavní město Spojených států. Na uvítanou mu tam zatleskali stovky místních obyvatel a od zástupců české komunity dostal čestný klíč od města. Sám prezident řekl, že ho vřelost, se kterou se s ním lidé dělili o svůj vztah k českým kořenům, dojala.
8: To nadšení, se kterým tady lidé udržují tradice, kulturu, hlásí se k tradicím, které u nás už přežívají pouze v některých regionech, je to opravdu velice hřejivý pocit.
7: Podle svých slov tam prý viděl víc stop české kultury, než kolik jich potkává doma. Z Nebrasky Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu víc kontrol na silnicích. Očekávají silnější provoz, varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
9: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
5: Novým čínským velvyslancem v Praze se stane dosavadní zástupce Číny v Gruzii Chou Chien. Prezident Petr Pavel ho přijme na Pražském hradě v úterý spolu s dalšími diplomaty, kterým začne jejich působení v Česku. Vyplynulo to z pozvánky prezidentské kanceláře. Zatím je v čele čínské ambasády v Česku chargé d'affaires Wang Xingzuo. Obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí uzavřené. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otevírací doby zákazníci nezvykli ani po 10 letech. Platí navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
10: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
5: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli zákazu o jednotky procent z tržby. Dodává, že třeba prodejny nábytku, ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Novou vzdělávací laboratoř pro veřejnost dnes otevírá Biologické centrum Akademie věd v Českých Budějovicích. Cílem Open Labu je vzbudit zájem mladých lidí o vědu a technické obory. Pokračuje vedoucí laboratoře Jitka Richtová.
11: Máme tady 24 pracovních míst a na nich je vybavení laboratorní jako třeba pH metry, mikroskopy, centrifugy a vejde se sem až 30 dětí. Chceme vzbudit zájem o biologii a ukázat, že věda je zábavná.
5: A úřady v Kazachstánu zadržely 5 vojenských činitelů. Souvisí to se čtvrtečním neštěstím při vojenském cvičení v Kaspickém moři. Zemřelo při něm 14 vojáků, kteří při náhlém zhoršení počasí a v silném větru spadli do vody. Pětice je zadržená kvůli podezření z nedbalosti ve službě a porušení pravidel plavby se závažnými důsledky. Informovalo o tom kazachstánské ministerstvo vnitra. Prezident Kasym-Žomart Tokajev kvůli neštěstí vyhlásil na dnešek celostátní smutek. Dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové pracují na 60. kilometru na novém dopravním značení v omezení mezi 53. a 60. kilometrem. Počítejte proto s kolonami s obou stran ve směru do Hradce Králové, je to z 52. a 5. kilometru na 40 minut a ve směru do Prahy od 63. kilometru zdržení 20 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Pražský okruh. Na 11. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až do omezení na Šmíkalku. A zdržení je kolem 40 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 111. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na 116. kilometr. Tam už se podařilo odklidit následky nehody dvou osobních aut v levém pruhu. Na Pražském okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 25. kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje až na 19. kilometr. Zdržení je kolem 40 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně a to už od 8. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno, zpočátku se budou lokálně vyskytovat mlhy. Nejvyšší sobotní teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 14 a noc bude mezi tím jasná až polojasná, ochladí se na 8 až 4 stupně, místy až na 2 stupně Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
4: 8 minut po 15. hodině vám dobrý den přeje Renata Kropáčková. Francie a Itálie odmítly, že by od amerických zpravodajských služeb získali informace o chystaném ruském dronovém útoku na svém území. Řekli to francouzský prezident Emmanuel Macron a italský ministr obrany Guido Grosseto. Reagovali tak na zjištění španělského deníku El Mundo, podle kterého americká CIA varovala před dronovými útoky v Itálii, Francii a Španělsku. Detaily má Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Vítej.
12: Také zdravím, hezké odpoledne.
4: Jak měl ten ruský dronový útok na jihoevropské státy vlastně vypadat?
12: Ten útok by podle informací italského deníku Corriere della Sera, ale i podle toho španělského deníku El Mundo mohli provést drony typu Gerbera. Jsou to poměrně velké, tedy podle těch informací, které máme, bezpilotní prostředky, které měří zhruba 2 metry, mají rozpětí křídel 2,5 metru, váží 18 kg, dokáží doletět až 160 km daleko a doletí, a to je důležitá informace, až 600 kilometrů. Tyto drony by mohly startovat z lodí, které jsou nebo kotví ve Středozemním moři, obchodní lodě, kontejnerové lodě. Jedna loď by mohla uvést hned několik těchto bezpilotních prostředků, těchto dronů. Bylo by jednodušší vypravit právě tyto drony typu Gerbera než například iránské Shahidy, které jsou větší. Lodě by mohly kotvit poměrně dál od toho pobřeží Itálie, Francie nebo Španělska až 200 nebo 300 kilometrů od pobřeží, což je taky, řekněme, strategická výhoda. Ten let toho dronu by trval zhruba 2 hodiny, když to připočítáme 160 kilometrů maximální rychlost, tedy za hodinu, takže ta cesta by trvala zhruba 2 hodiny. No ale spekuluje se o tom, jaké množství výbušniny by takové drony utáhly, uvezly, nebo s jakou by mohly letět, pravděpodobně ne příliš, ale s dostatečným množstvím výbušniny na to, aby způsobili požár, aby způsobili uzavření letišť nebo přístavů třeba.
4: Ta základní otázka, ale proč by Rusové takhle útočili právě na Španělsko, Itálii a Francii?
12: Je to jednoduché, protože ve všech třech těchto zemích budou příští rok volby. V Itálii a ve Španělsku budou parlamentní volby. V Itálii se ještě spekuluje o tom, jestli by nemohlo být předčasné volby, ale ten řádný termín, řekněme, je v plánu koncem příštího roku, v prosinci roku 2027. Ve Španělsku pravděpodobně tedy v srpnu roku 2027 a pak tady máme Francii, kterou čekají prezidentské volby na jaře příštího roku, to první kolo v dubnu, pak tedy v květnu. Takže všechny tyto tři země čekají volby, klíčové hlasování. To je teda jeden důvod. Další důvod, nějakým způsobem rozleptat tu podporu, tamní podporu pro ukrajinskou, taky nějakou vůli tamních obyvatel. Taky se pracuje s tím, zachytil jsem taky některá stanoviska bezpečnostních expertů, jestli by tyto země dokázaly vůbec zachytit tyto drony, když by letěly na to území, jestli by dokázaly zachytit takovou hrozbu. Někteří bezpečnostní experti poukazují na to, že ano, že Francie, Itálie mají takové vybavení, jiní o tom pochybují. A pak další věc, v těchto zemích, konkrétně třeba v Itálii i ve Francii, jsou, řekněme, pro ruské i proti ukrajinské strany, skupiny. Například hodně se v tomto kontextu skloňuje jméno Jean-Luc Mélenchon, šéfa radikální levice ve Francii, který vlastně provazoval dával do souvislosti tyto ukrajinské útoky na ruském území, na ruské energetická centra, na ruská energetická centra právě s tou stoupající hrozbou ruských útoků tady v Evropě.
4: No, už jsme říkali, že Francie a Itálie odmítly, že by vlastně od Američanů takovéhle varování dostali. Znamená to, že riziko ruských dronových útoků v těchto zemích neexistuje?
12: Ne, takhle to není. Abychom byli přesní, francouzský prezident Emmanuel Macron, když měl rozhovor právě včera večer na televizi France 2, který se vysílal z televizi TF1, tak mluvil o tom, že Francouzi nedostali varování konkrétně od Američanů, americké CIA, ale poměrně jasně řekl, že by ve Francii, že by se Francie mohla stát terčem takových podobných ruských útoků.
13: La Russie considère que l'Europe...
14: Rusko považuje Evropu za strategickou hloubku Ukrajiny, protože Evropané podporují Ukrajince a Ukrajinci útočí na rafinérie a další citlivá místa v Rusku, aby je donutili přestat s válkou. Z toho důvodu si Rusko myslí, že může cílit na Evropu.
12: Francouzský prezident Emmanuel Macron v tomto rozhovoru zároveň zdůrazňoval, že Francie už několik let terčem ruských kybernetických hrozeb. Mluvil o tom, že i on sám se stal terčem takového útoku, kybernetického útoku už v roce 2017, když poprvé kandidoval na prezidenta. Francouzský prezident Emmanuel Macron vlastně přesně před týdnem svolal schůzku do Elizejského palácu, tehdy kandidátů, současných kandidátů v těch prezidentských volbách, zároveň šéfů těch parlamentních stran, těch hlavních parlamentních stran, a těmto lidem, těmto politikům řekl, že ta hrozba Ruska, respektive sílící hrozba Ruska ve Francii existuje. Pokud se budeme bavit o Itálii, o tom italské ministrovi obrany, tak on na sociální síti X uvedl, že zprávy španělského deníku Il Mundo nejsou potvrzené a doslova řekl, že žijeme v těžkých, nervózních časech a nikdo nepotřebuje lít další benzín do ohně.
4: Dodávám Martin Balucha, náš někdejší zpravodaj právě ve Francii. Díky moc, naslyšenou.
12: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den.
4: A my teď na tohle téma navážeme s politickým geografem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Liborem Jelenem. Vítejte, dobrý den.
15: Dobré odpoledne.
4: O čem podle vás svědčí ty reakce politiků Francie a Itálie, že vlastně nedostali to varování od CIA?
15: Myslím, že se chtějí tímhle s tím trošku pojistit nebo respektive uklidnit veřejnost, že také jejich zpravodajské služby jsou dostatečně výkonné na to, aby byly schopny detekovat tyto hrozby a zároveň jim i čelit. Jinak já úplně nejsem expertem na bezpečnostní politiku těchto konkrétních dvou zemí, ale spíš odvozuju to na základě nějakých politizace tohoto tématu. To znamená, je to velmi citlivé téma i navíc v kontextu toho, že v těchto zemích se budou velmi brzo konat nějaké volby.
4: Ano, tak když to vezmeme obecně, tak co vlastně víme o ruských schopnostech provádět podobné operace v jižní Evropě, když Moskvu naplno vlastně zaměstnává válka na Ukrajině?
15: Já bych to neomezoval na jižní Evropu. Já si myslím, že ruské hybridní operace jsou prováděny na různých místech Evropy nebo klidně i světa, takže určitě bych neomezoval tu schopnost Rusů tady být aktivní třeba jenom na východě Evropy, v případě ve střední Evropě. Co se týče toho Středomoří, tak ano, ono samozřejmě moře z hlediska průjezdnosti nebo využívání, tak je svobodné, znamená ruské válečné lodě a respektive i třeba ty podmořské drony můžou být vypuštěny z ruských lodí, které se pohybují ve Středozemním moři, to znamená, tady nejde ani tak o to nedostupnost geografickou, ale spíš o nějakou politickou vůli a respektive otázku, proč vlastně chtějí něco podobného nebo by měli v úmyslu něco podobného udělat právě v této části Evropy.
4: Právě může jít po nějaký především psychologický tlak, snahu ovlivnit veřejnost, vyvolat dojem hrozby, rozleptat právě podporu západních států nebo její veřejnosti vůči Ukrajině. Může se to podařit s takovými akcemi?
15: Tak v podstatě hezky jste to shrnula, opravdu bych to mířil a tu odpověď také na jednak vzkaz, jednak řekněme ruské společnosti, podívejte, jsme schopni vyvolávat tuto hrozbu poměrně daleko, jsme technologicky vyspělí, že můžeme využívat něco jako podmořské drony, takže posílení takové té prestiže toho režimu doma, ale zároveň to má vlastně ten efekt i vlastně na vnější straně, to znamená v Evropě, konkrétně v těch zemích, rozdělovat tu společnost, strašit je. Ono je to vlastně tradiční ruský nástroj o vyvolávání nějakého strachu, eskalace, že evropská společnost je jak to řeknu, je možná vyhýčkaná tou dlouhodobou stabilitou, tím mírem, který tady máme dlouhodobě a bojí se jít do té války, nebo nemůže si třeba představit tu hrozbu. Respektive viděli jsme to často i, jak evropská společnost reagovala na různé teroristické útoky. Takže je to něco, s čím Rusko by rádo počítalo, ale zároveň chci upozornit, že ono se často mýlí, že tou silou si vynutí právě ty ústupky a že prostě budeme couvat jenom pod nějakou hrozbu. To si myslím, že jejich strany je velmi milý předpoklad.
4: Právě když už vlastně se tady o tom otevřeně mluví, předpokládám tak jako u nás i na západě, množí se právě ty hybridní útoky ze strany Ruska, tak nespůsobily by případné útoky, pokud by k ním došlo pravý opak v těch zemích Francie, Itálie, Španělsko, nebo jsou něčím specifické v tom postoji k Rusku ve větším příklonu k němu?
15: Já, jestli bych mohl úplně tu otázku ještě, než se dostaneme k těm regionálním rozdílům nebo k těm diferencím, odpovědět, když byl útok na Manhattan, tak to nevyvolalo vyděšení americké společnosti, jejich kolaps nebo nějaké...
4: 11. září 2001.
15: 2001, ano, pardon. Tak naopak to tu společnost stmelilo. Takže já bych právě v tomto duchu nepřičítal příliš nějaké body za nějaké vyružování nebo provedení těch útoků, protože ona samozřejmě ano, ta společnost je vyděšená, nechce ty teroristické útoky, bojí se jich, ale zároveň tu společnost to může semknout. Takže může to mít úplně opačný efekt, než Rusové chtějí. Každopádně, co se týče těch zemí, tak ano, já bych to možná i rozdělil Francii a bylo to tady řečeno v tom předchozím rozhovoru, je možná více rozdělená. Já bych to řekl, že to je i třeba i ta Itálie, že má vlastně více polarizovanou společnost, možná i důsledek dlouhodobého působení komunistické strany v těchto zemích. Španělsko a Portugalsko je více protiruské, více se možná vymezuje vůči i Vladimíru Putinovi. Nevidím tam úplně třeba i v té levicové straně Podemos vložně nějakou proruskou sílu, spíš je to taková ta protiamerická nebo proti obecně imperialistická pozice. Takže je to různé v těch zemích, ale nemyslím si, že by ani jedna z těch zemí prostě podnátí takovýhle útocí byla jako připravená nebo by byla ochotná, jo, se zříci prostě podpory třeba Ukrajiny nebo by vložně se stala pro Ruskou.
4: Tolik Libor Jelen, politický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji moc krát, naslyšenou.
15: Děkuji za pozvání, jak jedné odpoledne.
4: 15 hodin, 19 minut, posloucháte Odpolední plus. 22 případů salmonelózy se potvrdilo do dnešního dne u dětí, které navštěvují Masarykovu základní školu v Újezdě nad Lesy. Zažívací problémy má asi 250 dětí i dospělých, kteří se ve škole stravují. 40 z nich skončilo v nemocnici, někteří dokonce na jednotce intenzivní péče. Škola byla dočasně uzavřena. Podle informací pražské hygienické stanice škola vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Případ vyšetřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. My už jsme ve spojení s agrárním analytikem Petrem Havlem. Vítejte, dobrý den.
16: Dobré odpoledne.
4: Setkal jste se ve své praxi s takhle velkým případem jako ten v Újezdě nad Lesy?
16: Tak je potřeba říct, že případy nákazy salmonelou, čili salmonelóza, tak takové případy existují, ale v takhle velkém rozsahu to je skutečně velmi neobvyklé a zřejmě i proto také se do věci vložila policie. Hmm.
4: No, ten důvod, který je zatím znám, tak je to použití vajec po minimálním datu trvanlivosti. Tyhle ty pojmy možná z toho potravinářství se trochu pletou, minimálně tedy laické veřejnosti, jestli je to spotřeba do určitého data nebo právě ta minimální trvanlivost. Co to znamená? Ta vejce neměla být použita?
16: Ano, v podstatě se dá říct, že by neměla být použita. Je potřeba říci, že u vajec je tahle doba v současné době stanovena stejně, jako je to stanoveno legislativou Evropské unie. Česká republika měla dokonce přísnější vlastně požadavky, ty se změnily v loňském roce. Od té doby je vlastně možné skladovat vejce, a to je důležité, při nekolícavé teplotě, při teplotě 24 stupňů, předtím to bylo 18 stupňů, a je také možná lhůta pro dodání vajec spotřebitele od služky stanovená na 28 dní, předtím to bylo 21 dní. Ale chtěl bych říci, že vlastně i když jsme měli přísnější legislativu a teď máme o něco jemnější, ale vlastně evropskou, tak stále případy byly i předtím, i nyní, a je potřeba vědět, a to je to zásadní, že prostě potenciální riziko můžeme celkem snadno odstranit tím, že příslušné potraviny tepelně upravíme, a to znamená vlastně zahřát je na teplotu nejméně 60 stupňů, nejméně po dobu 5 minut, a pak by to riziko salmonelózy mělo být jaksi vykompenzováno.
4: Máte nějaké informace, k čemu tedy přesně tady mohlo dojít, nebo skutečně je to až na vyšetřování policie? Je to možná souhra nějakých i dalších vlastně okolností, která přispěla bohužel tady k téhle situaci?
16: Ano, těch důvodů může být víc, samozřejmě jako optimálně nebo opticky se jeví nejvíc to překročení té doby minimální trvanlivosti, ale je také možné, že ta vejce byla nesprávně skladována. Já jsem právě zdůrazňoval tu nekolísovou teplotu. V okamžiku, kdy vejce skladujeme i při třeba správné teplotě, ale neustále otevíráme, zavíráme lednici, to znamená, ta teplota je kolísavá, tak potom může dojít do konce i jaksi k rychlejšímu zkažení té potraviny, v tomto případě vajec. No a pak je tady také ještě možnost takzvané křížové kontaminace, kdy prostě potenciálně kontaminovaná vejce se mohou dostat do styku s jinými potravinami, pakliže od sebe jako nedržíme odděleně, a to je také možnost, kdy k té kontaminaci mohlo dojít.
4: Měl by podle vás za tenhle případ někdo nést zodpovědnost do té míry, že by třeba odešel ze své pozice?
16: No tak je to samozřejmě na zvážení ředitele té školy. Jak říkám, ty případy existují, stávají se i běžným spotřebitelům. Je ale pravda, že v okamžiku, kdy jsme v režimu veřejného stravování, to znamená v době, kdy vlastně ta nákaza může dopadnout na hodně lidí, a to se v tomto případě stalo, tak si myslím, že nějaké odvolání na zvážení skutečně je, ale je to prostě na vedení té školy.
4: A také pražské policie, nebo ta by se do případu měla vložit. Tolik agrární analytik Petr Havel, děkuji moc krát za rozhovor. Naslyšenou.
16: Díky moc, naslyšenou, hezký den.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
4: 6 minut zbývá do 15:30. Italská vláda schválila zákaz nošení burek a nikábů ve školách. Nové opatření zároveň omezuje počet žáků se špatnou italštinou v jedné třídě. Podle premiérky Giorgie Meloniové to přispěje k lepší integraci dětí uprchlíků do italské společnosti. Opozice Meloniové ale vyčítá, že přijímá témata krajní pravice. Více o tom s Ondřejem Himerem ze zahraniční redakce. Vítej.
17: Dobrý den. Italská vláda včera schválila ten jeden zákon, vlastně několik návrhů, které měla na stole, projednávala v předchozích týdnech. No a z toho výsledného znění je docela jasně patrné, že to opatření není primárně namířené proti přistěhovalcům nebo proti muslimům. Třeba ten zákaz burek a nikábů není zdůvodněný nějakými náboženskými argumenty, jako byl třeba ten francouzský zákaz šátků na školách, které byl zakázané co by náboženský symbol. V italském případě je to odůvodněné nutností odkrytého obličeje, takže třeba hijáby, což jsou ty muslimské šátky, které si zakrývají vlasy, ale tvář ponechávají celou viditelnou, tak na italských školách budou dál povolené. Tohleto opatření jinak vláda přijala ve formě takového vládního dekretu zřejmě, který začíná platit okamžitě s tím, že zákon teď musí do 60 dnů projít parlamentem.
4: Další kritérium, nebo v tom zákoně, co je zmíněno, je omezení počtu dětí přistěhovalců v jedné třídě. Jak to s tím je?
17: I tady je ten zákon napsaný tak, že se netýká výslovně přistěhovalců, ale dětí, které mají špatnou italštinu nebo italsky nemluví, a těch nesmí být v jedné třídě víc jak 30%. Cílem opět je lepší integrace těchto dětí, snaha zabránit vzniku nějakých jazykových get, snaha k tomu, aby ty děti se pohybovaly v kolektivu, kde se většinou mluví italsky a aby se tak rychleji naučili. Pokud ale třeba to dítě přistěhovalců prošlo předtím italskou předškolní docházkou po dobu 2 let nebo 3 roky chodí na italskou školu, tak se počítá s tím, že italsky už víceméně umí, takže se ho tady ten limit už netýká. No a tady to opatření má taky svoje kritiky, třeba někteří ředitelé, ne že by se vzpírali tomu samotné snaze omezit počet dětí, které nemluví italsky v jedné třídě, ale říkají, že v určitých oblastech, kde je vysoký počet přistěhovalců, tak bude v praxi obtížné tady ten příkaz dodržovat. Buď tam není třeba žádná jiná škola, nebo ta škola je daleko, takže děti budou muset dojíždět někam dost daleko, a nebo ta škola, pokud teda nedokáže naplnit tady ten příkaz 30%, tak bude muset dostat od státu výjimku, ale ta výjimka přichází s podmínkou, že škola pak bude muset žákům zajišťovat další kurzy italštiny navíc.
4: Kolika dětí se vlastně taková opatření týkají?
17: Ty počty jsou poměrně velké. Podle údajů italského ministerstva školství z roku 2023 tvořily děti bez italského občanství přes 11% všech žáků ve školách. To je velké číslo. A přibližně v každé 13. třídě byl počet těchto žáků nad těch určených 30%. Tenhle ten limit teď vlastně existuje už v italských školách už poměrně dlouho, od roku 2010, ale měl formuje nějakési ministerské vyhlášky, teď to tedy bude součástí zákona. Ten zákon mimo jiné třeba počítá i s tím, že škola bude muset nahlásit sociálním pracovníkům, když dospěje k názoru, že neznalost italštiny v rodinném zázemí způsobuje u některého žáka vzdělávací nebo kázeňské problémy, a tyto rodiny pak budou mít také nárok na extra kurzy italštiny, tedy i ti dospělí, takže je tady snaha o další integraci těchto lidí.
4: Říkali jsme, že opozice vládu kvůli novému zákonu kritizuje. Jakými argumenty?
17: Těch linek kritiky je několik. Třeba předsedkyně středolevé demokratické strany Eli Schleinová říká, že nový zákon v praxi nic nezmění, protože dívek v burkách nebo nikábech je už teď na školách v Itálii naprosté minimum a omezení počtu dětí v jedné třídě, které nemluví italsky, už dneska v praxi platí, a že tedy premiérka Meloniová vlastně tohle téma zvedla a vlastně trošku zneužila ke svému politickému zviditelnění a tak jako trošku ke snaze sebrat hlasy straně Národní budoucnost, která, jak se tak říká, předjíždí bratry Itálie premiérky Meloniové zprava. Předseda této Národní budoucnosti Roberto Vanacci zase kritizuje vládu za to, že něco podobného měla zavést už dávno. No a pak je tu ještě třeba kritika ze strany učitelských odborů, které říkají, že vláda na ta nová opatření a hlavně na větší počet kurzů italštiny nevyčlenila v tom zákonu dost peněz.
4: No, přijde mi, že ty problémy jsou podobné, jako má české školství, nebo se kterými se potýká. Tolik tedy Ondřej Himer ze zahraniční redakce o novém školském zákonu, který přijala italská vláda a vzbuzuje v některých případech dost velké kontroverze. Děkuji moc, naslyšenou.
17: Naschledanou.
4: Teď je 15 hodin a 29 minut. Stále posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Biologické centrum Akademie věd dnes otevřelo novou vzdělávací laboratoř v Českých Budějovicích. Open Lab nabídne dětem, učitelům a veřejnosti prostor, kde můžou poznat vědu prostřednictvím vlastních experimentů.
18: Já jsem tam na stanovišti, který se zabývá zákalem vody. My tady máme pomůcky, které nazýváme trubky v bedně. Jmenuje se to orobinec a šupina podle těch rybníků, kterými tady teď budeme porovnávat mezi sebou. V každé té trubce máte vodu.
19: Jeden ze šesti lektorů Open Labu, Jan Čapek, přesně vysvětlil studentům Gymnázia Česká, co mají dělat.
18: Vezmeš tu tyčku a budeš ji pomalu ponořovat do té trubky. Klidně se dívej z vrchu. Teď nevím, jestli vidíš rozdíl mezi tou černou a bílou.
11: Máme tady 24 pracovních míst,
19: říká vedoucí Open Labu Jitka Richtová.
11: A na nich je vybavení laboratorní, jako třeba pH metry, mikroskopy, centrifugy a tak dál. A vejde se sem až 30 dětí.
19: Liší se hodně tato laboratoř od laboratoře vědců?
11: Právě že neliší, protože to je to, co my jim chceme ukázat, vlastně jak to v realitě vypadá.
19: Lektoři, absolventi Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity mají zatím pro studenty připravené 4 programy, doplňuje Jitka Richtová.
11: Máme kurz vodní detektivové, tam se věnujeme problematice vod. Další kurz přibližuje téma půdy a jejího složení. Pak máme kurz mikroskopování a nebyl jednou jeden život. Tam si prohlížíme různé buňky pod mikroskopem. A nejnáročnější náš kurz je testování chutí, to už je pro starší žáky, tam zkoumáme dědičnost.
19: Pokusy si tady vyzkouší děti ze základních i středních škol.
11: Ano, budeme tady mít žáky od 12 do 19 let, ale budeme tady mít také studenty z Jihočeské univerzity, budoucí učitele, kteří sem přijdou v rámci své praxe. Chceme vzbudit zájem o biologii a ukázat, že věda je zábavná.
18: Tak, takže teď si sem dám já prst, na tu čárku, protože to je u té hladiny, a vytáhnu tu tyčku.
19: Jak jsi s tím poradila, Lea Černíková?
20: Celkem mě to bavilo a u orobince mě překvapilo, že jsem viděla tu destičku a rozpoznala jsem černou a bílou i úplně na dně. Biologie mě baví a uvažuju, že bych ji šla studovat.
19: Pokusy si vyzkouší v laboratoři také žákyně Adela Vítovcová.
21: Je fajn, že tady potkám pár vědců, který bych normálně nepotkala a řeknou mi víc, než by mi řekla paní učitelka.
19: Gymnazisty přivedl do vzdělávací laboratoře učitel biologie Petr Lunga. Asi vás těší, že zájem studentů je velký?
22: No tak určitě, mně se hrozně líbí ta možnost, že mají příležitost vyzkoušet si opravdu jako vědeckou práci. Já jsem moc rád, že nás vědci z biologického centra přizvali k té spolupráci, ať už přímo na účasti studentů, nebo i na zpětných vazbách k jednotlivým programům.
19: Do konce ledna bude laboratoř otevřená 3 dny v týdnu. Potom už každý všední den. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová Vukatá, Český rozhlas.
4: 2 minuty po 15:30 jsou na řadě zprávy s Martinem Matějkou.
3: Český rozhlas Plus.
5: Hormuzským průlivem včera proplulo zhruba 60 nákladních plavidel s odvoláním na amerického činitele, o tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úženou podařilo přepravit od začátku července. Dohromady lodě převezly zhruba 22 milionů barelů ropy. Kvůli americkým úderům na Irán a následným blokádám je námořní doprava v klíčové úžině výrazně omezená. Seriál MotoGP se v příštím roce vrátí do Brna v prázdninovém termínu. Na Masarykově okruhu pojedou motorky závod mistrovství světa od 16. do 18. července. Spolu s oznámením termínu dnes začal i předprodej vstupenek. Pro fanoušky pořadatelé letos chystají třeba zastřešení tribuny u stadionu. Poslanci německého spolkového sněmu schválili dočasné snížení energetické daně na naftu a benzín. Opatření bude platit od 1. října do konce roku a ceny by mělo snížit o 17 centů na litr. Vláda kancléře Friedricha Merce, která návrh předložila, zasáhla tímto způsobem letos už podruhé. Novým čínským velvyslancem v Praze se stane dosavadní zástupce Číny v Gruzii Chou Chien. Prezident Petr Pavel ho přijme na Pražském hradě v úterý spolu s dalšími diplomaty, kterým začne jejich působení v Česku. Vyplynulo to z pozvánky prezidentské kanceláře. Papež Lev XIV. Vyzval svět k přehodnocení vývoje umělé inteligence. Zmínil také ztrátu lidskosti. Řekl to v projevu v Elizejském paláci, kam zamířil v rámci své čtyřdenní návštěvy Francie. Podle papeže by AI mohla vytvořit budoucnost, ve které ráj strojů převezme kontrolu nad zemí. Lidé by se taky měli ujistit, že o etických otázkách budou rozhodovat sami, ne AI. Umělá inteligence je pro amerického pontifika tématem dlouhodobě. Obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí zavřené. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon a podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otevírací doby zákazníci nezvykli ani po 10 letech. Na D11 z Prahy směrem do Hradce Králové, opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 52. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje do omezení na 60. kilometr. Tam upravují dopravní značení, v obou směrech se projíždí pouze jedním pruhem. Zdržení je asi půl hodiny. Ve směru do Prahy je to na 15 minut z 63. kilometru. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na

0: mlhy a nejvyšší sobotní teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza pořadu Interview plus Pavlíny Nečáskové.
1: Stále více evropských lídrů varuje před ruskou agresí. Zpravodajské služby upozorňují, že pravděpodobnost ruského zásahu v Evropě se zvyšuje. Pokud se Moskva skutečně připravuje k další vojenské akci, sílí napětí i uvnitř Ruska, můžou varovné signály pozorovat také jeho běžní obyvatelé. Na to se budeme ptát v dnešním Interview plus. Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
2: Interview plus.
1: Naším hostem je dnes spisovatel, rusista působící na univerzitě v Curychu Tomáš Glanc, kterého zdravím do Varšavy. Dobrý den.
3: Dobré ráno.
1: O možném nebezpečí z Ruska mluvil v posledních dnech třeba polský premiér Donald Tusk, francouzský prezident Emmanuel Macron nebo také představitelé dánských tajných služeb. Souhlasíte s tím, že by Evropa měla tedy s útokem počítat?
3: Rozhodně to nelze vyloučit. Všechny ty hybridní a přímé formy agrese ze strany ruských tajných služeb poslední dva roky nesnad sílí, ale objevují se vždycky znovu v nejrůznějších zemích, právě v Litvě, v Německu, v České republice, v Polsku. Takže pokud tyto zprávy se objevují právě teď, tak jsou z největší pravděpodobností opodstatněné.
1: No ale rozumíte tomu, proč by mělo Rusko na západ udeřit právě teď? Je podle vás Moskva odhodlanější k podobné akci nyní víc, než byla třeba před rokem?
3: Ano, já myslím, že existují tři cíle nebo tři motivy. Jeden je jednoduše chaos, politický a společenský chaos v evropských zemích je něco, co je z hlediska ruského establishmentu velmi žádoucí a lákavé. Druhý takový motiv je strach širokých vrstev veřejnosti, který také podporuje radikální politické síly a vlastně drobí, ničí jakousi jednotu, která i tak je v Evropě, jak víme, velice křehká. A třetí motiv je nepochybně podpora Ukrajiny. Každé takové znejištění, každý otřes politického systému v Evropě vede k tomu, že větší počet lidí se začíná zamýšlet nad tím, jestli si ta společnost může dovolit takový luxus, jako podporovat napadenou zemi v Evropě, která s nimi bezprostředně nesouvisí na první pohled.
1: Oni se právě objevují i informace, že by Kreml mohl cílet na země, které pomáhají Ukrajině, nebo třeba na místa, z kterých se distribuje pomoc napadené zemi. Je to cítit v Polsku, kde právě jste?
3: No tak Polsko má velmi bezprostřední zkušenost z doby před dvěma lety, kdy tady na kraji Varšavy schořelo obrovské obchodní centrum Mariwilská 44, kde schořelo asi 1400 obchodů a polské vyšetřovací orgány našly stopy, které jednoznačně vedou k těm takzvaným disposable agents, to znamená k těm lidem, kteří často ani přesně nevědí, co dělají, ale jsou najatí, aby vykonali nějaké konkrétní práce v tomhle případě žhářského charakteru. Tak Polsko určitě má zkušenosti bezprostřední a zatím se to, myslím, neprojevuje nějak masivně v nějakých politických číslech, v politických preferencích, ale rozhodně všechny tyto strategie se nedá se říct, že by se úplně míjeli účinkem.
1: No, dlouhodobě se mluví také o Pobaltí. Španělská média nejnověji přinesla informaci o varování americké CIA před hrozícími útoky na Francii, Španělsko a Itálii. Proč by se Rusko mělo chtít vedle Polska, Pobaltí zaměřit i na středozemní státy? Tak tohoto typu.
3: No, někdy ty okraje jsou právě lákavější než centrum a ty ruské cíle jsou nejrůznější. Jak víme, tak byl spáchan atentát na Armína Papergra, šéfa firmy Rheinmetall, která výrazně podporuje ukrajinský zbrojní průmysl. Tak to je takový jednoznačný cíl, který vysílá velmi dobře čitelný signál. Kdo dodává zbraně do Ukrajiny, tak si nemůže být jistý vlastním životem. A potom jsou právě ty okrajové, ta celá ta španělsky mluvící

0: Cí oblast je pro Rusko zajímavá právě tím, že je trochu mimo střed toho prvořadého zájmu. Jak jsem zmiňoval ty disposable agents, tak celá náborová síť, údajně podle zpráv, které zveřejnili Reuters a Deutsche Welle, funguje přes právě španělsky mluvící obyvatele Jižní Ameriky, kteří vykonávají zprvu nejdřív práce nějakých fotografů, dokumentátorů, často ani nevědí přesně, co dokumentují, a posléze se z toho vyvíjí nějaký plán diverzní, sabotážní nebo i plán fyzického teroru vůči některým osobám, institucím a podobně.
1: Už to, že se ale o těchto akcích, o hrozbě hybridních útoků často mluví v posledních týdnech, to vidíme skutečně u řady evropských politiků, není už toto součástí toho ruského tlaku?
0: No právě, že je. Zrovna jsem to chtěl zmínit, že mě překvapilo u těch výroků Emmanuela Macrona, který řekl, že podle jeho zpráv z těch neveřejných zdrojů, ke kterými přístup nemáme, se ta hybridní hrozba za prvé zintenzivnila, za druhé, že se mění povaha ruské agrese v Evropě a za třetí, že den, kdy budeme fyzicky napadeni, nás předtím nikdo nebude varovat. Tak to jsou všechno zprávy, které jednak jistě míří i dovnitř francouzské politické skutečnosti. Vede to k nějaké mobilizaci nějakých obranných mechanismů. A
1: před volbami myslíte?
0: Možná třeba k posílení Macronovy labilní pozice. Ale zároveň je to samozřejmě dvojsečné, protože lidé, kterým záleží na evropských hodnotách, nemají zájem, aby lidé se začali bát a aby nějaké zbytky sociální důvěry, které alespoň v některých částech Evropy ještě jakousi bázi mají, tak aby se začaly drobit a slábnout. A všechny tyto zprávy obyvatelstvo pochopitelně znejišťují a případně také mohou vést k tomu, že začnou volit politické strany, které právě říkají ruce pryč od Ukrajiny, chceme mír a žádné migranty a podobně. Takže je to velice nebezpečná retorika, která je ambivalentní a já přesně motivy Emmanuela Macrona neznám, jistě je měl dobře rozmyšlené a je to přesně tak, jak jste naznačila. Na jednu stranu je potřeba vidět ty věci realisticky a na druhou stranu nikdo nechce děsit obyvatelstvo nějakými hrozbami, které zatím jsou reálné jenom ve skutečně ojedinělých případech.
1: No, pokud ale Moskva skutečně plánuje tedy ještě posílit tu svou vojenskou agresivitu, tak lze se na to dívat i z té druhé stránky, že Rusko možná pod tak velkým tlakem, protože se mu nedaří plnit ty stanovené cíle na Ukrajině?
0: Ruské vedení má rozhodně dlouhodobý zájem na oslabení jakési alespoň částečné jednoty evropského postupu vůči Ukrajině a vůči nynějšímu režimu. To je jednoznačné. A pochopitelně víme z těch faktů, která nám dodávají vojenské organizace a analytici, tak víme, že ten postup je rozhodně pro vedení ruské armády neuspokojivý. Za poslední 3 měsíce ruská armáda získala na Ukrajině asi 200 čtverečních kilometrů nebo o trochu méně území, ale podobný objem území zároveň ztratila, respektive se ukrajinským ozbrojeným silám podařilo tento přibližně podobný počet čtverečních kilometrů získat zpátky pod svoji kontrolu. To jistě není postup, který by si vedení Kremlu přálo, takže tam je určitě nervozita a frustrace a evropská podpora Ukrajiny v tom hraje významnou roli. Takže útok na její jednotu a na její stále ještě trvající relativně jednotné odhodlání v tom pokračovat je jedním z hlediska ruského vedení legitimních cílů tady té sabotáže, diverze a případně teroru.
1: Hostem Interview Plus je odborník na Rusko a spisovatel Tomáš Glanc.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: My jsme doposud mluvili především o hybridních útocích, ale třeba, jak jsem zmiňovala, dánské tajné služby včera mluvili také o tom, že je možno skutečně nějakého posunu ruských vojsk, třeba pod záminkou ochrany ruské menšiny. Co by nějakým takovým útokem Vladimír Putin vlastně získal?
0: Je to stejný scénář, který vidíme v některých bývalých sovětských republikách, kdy vlastně ozbrojené síly Ruské federace mohou testovat pevnost hranic, mohou testovat loajalitu nějaké části rusky mluvících obyvatel, třeba na estonsko-ruských hranicích nebo v Litvě a podobně. Já osobně, pokud se ptáte na můj individuální názor, který není podepřený žádnými neveřejnými zdroji, tak si nedovedu představit, že by v nejbližších týdnech vtrhli do nějaké evropské země ruské tanky. Nicméně to testování hranic obrany schopnosti a politické reakce na případné provokace, to nepochybně patří do repertoáru ruských ozbrojených složek. To vidíme v posledních týdnech a měsících na mnoha konkrétních případech.
1: No, i když říkáte, že je to z vašeho pohledu nepravděpodobné, tak dokážete si představit, že Vladimír Putin vysvětluje Rusům, že je třeba zahájit další speciální vojenskou operaci?
0: No, rozhodně tak. Ono už teď těch speciálních operací probíhá celá řada i mimo území Ukrajiny. Probíhají v Africe, probíhají částečně v Sýrii, ale probíhají také v Moldavsku, Gruzii, Arménii a tak dále. Ty nemají vždycky podobu tanků, dronů a hořících objektů na území těch států. Ale jsou to operace, které vedou k rozšiřování sfér vlivu nejrůznějšími prostředky. A to je něco, co z hlediska i oficiální ruské ideologie je naprosto legitimní, protože celá ta přestavba, v uvozovkách řečeno, geopolitického systému, nad kterou ruské vedení pracuje, tak je namířena na získání takové síly a velikosti ruského státu, které vlastně změní tu diktaturu jednoho pólu politického západu, to je celá ta konstrukce, s kterou Rusko bojuje a kde vidí vedoucí úlohu západu a Spojených států jako něco nežádoucího.
1: To ale znamená, když tedy zůstaneme u příkladu Ukrajiny, tak i z oficiálních ruských míst už občas zaznívá pojem válka na místo tedy speciální operace. Tak i v tom vidí běžní Rusové stále smysl v tomto postupu?
0: Tak běžní Rusové je velice nebezpečný pojem, s kterým musíme zacházet velmi opatrně, protože ta společnost je velice diverzifikovaná a různé její skupiny mají na dění nejrůznější názor a k němu různý postoj, ale jistě máte pravdu, že celá tady ta tabuizace slova válka se postupem času rozdrobila a dnes mluví o válce už leckdo a jestli v tom vidí část obyvatelstva smysl, na to lze jednoznačně odpovědět kladně. Vidí v tom smysl všichni ti, kdo věří té ideologii, která tvrdí, že Rusko hájí, vlastně nikoli útočí, ale hájí svoje civilizační hodnoty, že hájí svoji samostatnost a svoje místo v novém multipolárním světě, že je vlastně obětí útoku ze strany Západu prostřednictvím Ukrajiny, kde Západ nasadil Rusku nepřátelský režim a tak dále. Takže tam, jestli se to jmenuje operace nebo válka, je už v tuto chvíli víceméně lhostejné.
1: Ale tady ta idea některých běžných Rusů o velikosti teda imperiálního Ruska nekončí tam, kde začínají dlouhé fronty na benzinových pumpách, nedostatek pohonných hmot, ekonomické problémy.
0: No tak to je cena za toto vítězné tažení, které tito občané samozřejmě rozumí. A proto také nedávné v uvozovkách řečeno volby měly prokázat tady tu demonstrativní jednotu lidu, který stojí za svými ozbrojenými silami a za jejich ukrajinskou iniciativou. My samozřejmě víme, že ta demonstrace je inscenovaná, že volební výsledky nemají nic společného s politickou konkurencí, že to je inscenace podpory vedení ruského státu. Nicméně fronty na benzín, ty patří k boji za lepší zítřky.
1: No, když jste zmiňoval ty volby, tak pakliže k ním máme přistupovat jako k testu Vladimíra Putina a jeho války, tak ano, sice Moskva tvrdí, že jednotné Rusko získalo téměř 60% hlasů, ale třeba nezávislý magazín Novaja Gazeta poukazuje na to, že dle jeho propočtu to číslo mohlo být výrazně nižší. My se to asi přesně nikdy nedozvíme, přesto myslíte si, že prostě tyto volby potvrdily, že lidé jsou oddáni tomu cílu Vladimíra Putina, tedy získat Ukrajinu?
0: Ty volby je potřeba nejdřív pochopit v jejich skutečném fungování. Tam je zajímavá je vlastně polovina volebních obvodů, kde se nevolí podle stranického systému, podle stranických kandidátek, nýbrž podle těch takzvaných toho jednomandátového systému. To je 225 míst a 225 míst je podle stranických kandidátek a ty jednomandátové systémy jsou zajímavé tím, že tam vlastně teoreticky může zvítězit v nějakém malém obvodu i někdo, kdo není vygenerovaný tím stranickým systémem. A tam se ukazuje, že pořád ještě v Rusku jsou lidé, kteří mají dostatečnou odvahu se tomu systému nějak v tomto nepatrném měřítku postavit. Takže ta na téhle individuální úrovni se ukázalo, že ten strach, rezignace a lhostejnost nejsou úplné. Celá ta agenda kolem strany Jabloko, která nikdy nebyla radikálně opoziční, která v tom systému existuje skutečně od 90. let a nikdy nevytvářela žádné opravdu citelné problémy tomu systému. A přesto asi 30% kandidátů této strany právě v těch jednomandátových obvodech se vůbec ani nedostali k volbám, protože je někde zatkli, znemožnili jim fyzicky tu účast nebo je vyřadili z administrativních důvodů z toho systému. To znamená, ta nervozita toho systému, nervozita kremelského vedení vůči nějakým potenciálním, řekněme, ložiskům nějakého opozičního postoje je poměrně značná. Ta investice do zničení jakýchkoliv minimálních forem disidentství byla vlastně obrovská.
1: No a zároveň také jsme viděli, že ale opozice není schopna úplně se sjednotit, když tedy pominu stranu Jabloko, protože někteří představitel opozice vyzývali volit přijatelné kandidáty, jiní zase volby bojkotovat, tak proč nemůžou najít společnou řeč? Nevnáší to další chaos?
0: Opozice není schopna se sjednotit, to s váma naprosto souhlasím. A jak jste se ptala na to potvrzení jednoty a podpory, tak ve skutečnosti proběhlo. Ti analytici, kteří znají situaci skutečně zevnitř těch volebních okrsků, potvrzují, že ta čísla jsou uměle vytvořena. Taky se nemluví se vůbec o sčítání hlasů, ale používá se sloveso narysovat, vlastně jaký namalovali výsledky v těch jednotlivých částech celého toho gigantického volebního systému. Nicméně i tak je jasné, že obrovská část obyvatelstva volí to, co se od nich očekává. Jsou to takzvaní budžetníky, to jsou všichni obyvatelé, kteří pobírají mzdu s nějakým způsobem přímo od státu, těch je prostě přes 20 milionů. Celý ten systém je nastavený tak, že lidé celkem nezávisle na tom, co si skutečně myslí, vlastně tady ten rituální krok, který jim zajišťuje nějakou sociální a často i ekonomickou stabilitu, zkrátka podnikají, protože se od nich očekává. A co si myslí, je velmi potom diverzifikovaná mapa nejrůznějších pozic.
1: No ale neobávají se spolu s tou podporou Vladimira Putina i nějaké širší mobilizace, která by mohla nastat?
0: No tak tím by, kdyby volili proti tomu systému, tak by rozhodně tento individuální strach neměl žádný důvod zmenšit, ten by spíš mohl narůstat. Ale
1: no a mimo volby, myslíte si, že to není něco, co trápí běžné Rusy, že i oni můžou být
0: určitě,
1: mobilizováni?
0: Když se objevily zprávy o možnosti mobilizace po ukončení voleb, tak znovu stoupla ta mobilizace obyvatelstva směrem za hranice Ruska. Jak víme, tak ruské hranice jsou stále v podstatě až na malé výjimky otevřené, takže mnozí začali znovu buď plánovat, anebo uskutečnili tento přesun někam do bezpečí některého jiného státu. Určitě tam tato obava u mnoha lidí existuje. Zároveň za celých těch necelých 5 let ta mobilizace 100 000 mužů do řad ruské armády probíhá způsobem, který se stále nedotýká těch vlastně sociálně nejcitlivějších vrstev obyvatelstva, které by mohly případně nějaký citelnější odpor generovat. Takže vzhledem k té sociální stratifikaci ruské společnosti se skutečně dosud podařilo tu mobilizaci a ty obrovské ztráty na životech i na straně agresora vlastně lokalizovat způsobem, který není sociálně znepokojující.
1: No, Vladimira Putina přezdívají ruská opoziční média dědeček v bunkru kvůli tomu, jakými bezpečnostními opatřeními se obklopuje. V posledních měsících se kapacitně navýšila i jeho osobní stráž a výrazně přísnější pravidla okolo něj platí, když jede do pro něj relativně bezpečných míst. Nenaznačuje to, že má ruský prezident obavy z nebezpečí uvnitř země více než z nějakého zahraničního vlivu?
0: Určitě obojí je zdrojem obav a z toho pramenících dalekosáhlých opatření, ta protivzdušná obrana v Moskvě a v okolí, obzvlášť potom v těch lokalitách, kde se pohybuje vedení ruského státu, tak je enormní a jistě si tito lidé uvědomují, že mají řadu nepřátel a podle toho stupňují svoji ochranu. To je nepochybná skutečnost.
1: Je možné, že je tam i obava, že loajalita blízkých spojenců Vladimira Putina vůči němu slábne?
0: Ta obava existuje nepochybně celé to čtvrtstoletí, po které tento systém trvá. To je, myslím, permanentní každodenní práce, tak říkajíc, ironicky řečeno, na stabilizaci a upevňování toho režimu, která se stává ze stovek a tisíc personálních rozhodnutí, persekučních rozhodnutí, naopak nějakých bonusů, práce s nejrůznějším zvýhodněním nejrůznějších osob a vrstev obyvatelstva. To je jemná práce, která v tomto systému se podařila natolik, že ho tu máme 25 let a zatím nevypadá, že by se hroutil.
1: Hostem Interview Plus byl dnes rusista, spisovatel působící na univerzitě v Curychu, Tomáš Klanc. Děkujeme za to.
0: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Ry Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Bylo 16 hodin, můžete se těšit na další část pátečního odpoledního plusu, kterým vás provází Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
3: Proč tchajvanská vláda odsoudila výroky čínského prezidenta Xi Jinpinga o budoucnosti ostrova? Opozice se sbírala dostatek podpisů, aby mohla vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Co od jednání čekat, když má koalice ve sněmovně jasnou většinu? A papež Lev XIV. Varoval před ztrátou lidskosti v době, která v souvislosti se AI vytváří ráj strojů. Čím to odůvodňuje? Nejdřív jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
4: Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
5: 92. Všechny.
6: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
7: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
6: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
8: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
6: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
4: Spojené státy povolí Ukrajině vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj mu to během schůzky v New Yorku řekl americký prezident Donald Trump. Ten svůj postoj ohledně udělení licencí Ukrajině v posledních měsících několikrát změnil. Ukrajina se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů. Rusko v útocích opakovaně využívá balistické rakety. Zhruba 15 000 lidí v okolí Odoleny vody u Prahy stále nemůže používat vodu z kohoutku k pití ani vaření. Vodárny v ní včera zjistily příliš vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají generální ředitel společnosti Středočeských vodáren Jakub Hanzo.
9: Není to tak, že bychom měli podezření, že tam někdo přišel ze sudem a vylil ho tam, ale nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. To je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít. Vyměnili jsme vodojemy, když se podaří, že ty vrty, které dneska dodávají nezávadnou vodu, budou i nadále nezávadné, tak je to otázka řádu dnů.
4: Případ prověřuje taky Česká inspekce životního prostředí. Lidem v zasažených obcích je k dispozici přes 20 cisteren s pitnou vodou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Při ruském nočním útoku na ukrajinský Kyjev zemřel 14-letý chlapec a 9 lidí je zraněných. Informoval o tom starosta metropole Vitalij Kličko na platformě Telegram. Dalšího člověka zabil úder v Oděse. Ruské úřady hlásí 2 mrtvé po ukrajinských dronových náletech. Ty zasáhly osobní vlak a ropnou rafinérii v Novošachtinsku, kde se dočasně zastavil provoz. Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Litr minulý týden stál v průměru necelých 48 korun. Benzín Natural 95 vyšel na zhruba 45 korun a je nejdražší za poslední 4 roky. Vláda kvůli vysokým cenám od října omezí marže čerpacích stanic a na měsíc zlevní cestování veřejnou dopravou.
10: Nafta na Slovensku zdražuje skoro celé léto a proti loňsku za ní řidiči platí o třetinu víc. Benzín meziročně podražil zhruba o pětinu. I tak jsou ceny pohonných hmot na Slovensku o víc než 10% pod unijním průměrem. Vláda kvůli zdražování zavádí opatření. Od října stanoví maximální marže čerpacích stanic na 10 centů za litr, tedy asi 2,5 koruny. Na měsíc také zlevní o polovinu jízdenky ve druhé třídě vlaků a nabídne peníze městům a krajům na levnější MHD nebo příměstské autobusy. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Papež Lev XIV. Dnes zahájil 4denní návštěvu Francie. Na úvod cesty ho v Elizejském paláci přijal prezident Emmanuel Macron. Mluvili spolu třeba o válkách ve světě. Během svého projevu papež varoval před riziky umělé inteligence. Kritizoval také eutanázii a asistovanou sebevraždu. Zdůraznil, že právo na život je základem všech lidských práv. Mělo by mít podle něj vždy přednost před ziskem společností, které umožní například asistované sebevraždy nebo umělé oplodnění. Francie letos asistované sebevraždy uzákonila. Při projevu Lev XIV. Tento zákon nezmínil. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Seriál MotoGP se v příštím roce vrátí do Brna v prázdninovém termínu. Na Masarykově okruhu pojedou motorky závod mistrovství světa od 16. do 18. července a spolu s oznámením termínu dnes začal i předprodej vstupenek. A pro fanoušky pořadatelé letos chystají třeba zastřešení tribuny u stadionu. Organizátoři návrat letního termínu po letošní červnové zkušenosti vítají a potvrzuje mluvčí automotodromu Brno Petr Boháč.
5: Pro návštěvníky české Grand Prix je to tradiční termín, na který jsou zvyklí a jak české, tak zahraniční publikum po něm minimálně z části volalo, takže ten návrat do tradičního prázdninového termínu určitě vnímáme pozitivně a věříme, že se ponese ve znamení vysoké divácké návštěvy.
4: A slavná irská rocková skupina U2 dnes slaví půl století od svého vzniku. Její alba si koupilo odhadem na 170 milionů lidí po celém světě a U2 jsou dnes jednou z nejvlivnějších kapel vůbec. Ve svých písních se také často vyjadřují k politickým a společenským problémům.
11: Sláva je svého druhu kapitál a je důležité ho dobře využít. Nejsem idealista, chci, aby se věci skutečně děly.
12: Svěřil se v jednou z rozhovorů zpěvák Bono. Za 50 let vydali U2 14 studiových alb a brzy vyjde 15. Zatímco kulaté výročí prý sami hudebníci nehodlají příliš slavit, irská centrální banka vydává speciální pamětní 2-eurovou minci a v Dublinu a Paříži se konají výstavy, které mapují jejich cestu z kuchyně dublinského řadového domku na největší stadiony světa. Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové pracují na 60. kilometru na novém dopravním značení v omezení a počítejte proto s kolonami z obou stran. Ve směru do Hradce Králové je to z 52. kilometru na 40 minut a ve směru do Prahy od 63. je zdržení asi 15 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Čestlice. Na 6. kilometru se brzdí, nesouvislá kolona pokračuje až na 24. kilometr. Do omezení na Šmejkalku zdržení je bezmála hodinu. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně opatrně zase zdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 0. kilometr. Tam se v omezení projíždí pouze pravým pruhem a zdržení je kolem 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno, zpočátku se budou lokálně vyskytovat mlhy. Nejvyšší sobotní teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 14 a noc bude mezi tím jasná až polojasná, ochladí se na 8 až 4 stupně Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
3: 8 minut po 16. hodině. Americký prezident Donald Trump zhodnotil své setkání s čínským protějškem Xi Jinpingem slovy nikdy jsme si nerozuměli lépe. Za okázalými ceremoniemi a vojenskými přelety ale zůstaly skryté zásadní rozdíly v přístupu k umělé inteligenci i obchodu. Čínský prezident Xi Jinping prohlásil, že oba státy jakožto přední technologické velmoci světa sdílejí odpovědnost za rozvoj AI. Vyzval obě strany, aby podporovali umělou inteligenci pro společné dobro a zajistili, aby zůstala pod lidským dohledem. Analytik Ústavu mezinárodních vztahů Jan Švec v našem vysílání popsal, jestli je možné vytvořit nějaký institucionální rámec pro regulaci umělé inteligence.
13: Jistá míra kontroly možná je, ale nějaká představa globálního červeného tlačítka, které po stisknutí vypne umělou inteligenci, to je nesmysl. To modely běží ve více cloudech, některé zveřejněné modely lze provozovat i lokálně a plošné vypnutí těch datových center to by poškodilo další navázané kritické služby. Ale můžeme regulovat třeba, co se testuje před tím nasazením modelů, k jakým se systémům smí agenti přistupovat, které úkony musí schválit člověk a podobně. Ale není možné samozřejmě zaručit, že to budou všichni dodržovat, ale to neznamená, že nemá smysl to usilovat.
3: Dodal Jan Švec z Ústavu mezinárodních vztahů. Spojené státy a Čína se dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Ekonomickou rovinu setkání obou státníků v ranním plusu analyzoval Vilém Semerák z CERGEI, včetně otázky dodávek vzácných zemin do USA ze strany Číny, které nejsou dostatečně rychlé a objemné.
14: Pokud se podíváme na dostupná data o tom, jak třeba Američané vyrábí své nejpokročilejší zbraně, včetně třeba nějakých těch střel Patriot, tak je tam velice výrazná závislost právě na dodávcích komponent založených na prvcích vzácných zemin. A to, co víme o těch datech, naznačuje, že na jednu stranu Čína odblokovala to embargo, čínské firmy oficiálně smí vyvážet tyto prvky a výrobky na nich založené do Spojených států, ale je tam striktnější monitorování a zdá se, že tam jsou nějaké další interní bariéry, kvůli kterým ten vývoz zůstává výrazně nižší, než byl. A dokonce se zdá, že od tohoto podzimu Čína ještě rozšíří ten monitorovací režim a restrikce na další z těch prvků z této skupiny. Takže Amerika je v tomto případě držena doslova pod krkem a je to jeden z důvodů, proč Donald Trump při tom všem vyhrožování svým jiným obchodním partnerům zřejmě zůstává vůči Číně relativně vstřícný.
3: Dodal Willem Semerák z CERGEI. Návštěva nejvyššího představitele Číny ve Spojených státech představovala velkou podívanou, která zahrnovala červený koberec, vojenské kapely, vlajky, přelet letadel i honosnou státní večeři. Co tím americký prezident sděloval a čeho chtěl dosáhnout, zmínil v ranním vysílání politolog z Hradce Králové Stanislav Mišička.
15: Donald Trump má takový zvyk, nebo aspoň tak to vnímám já, že bez ohledu na to, jestli ti lidé, které prostě on vítá nebo za kterými jede, jestli to jsou spojenci nebo ne, tak podle toho, jak moc je potřebuje, bych se nedala říct, tak tolik jim projevuje určité úcty. My vidíme, že vůči státům v Evropské unii, teďka vůči Kanadě, dříve například vůči některým spojencům v Ázii, jako Japonsko, Jižní Korea, tak samozřejmě Donald Trump a někteří členové jeho administrativy nejdou pro ostré slovo, bych se nedala říct, daleko. Na druhou stranu, když byl summit například s Kim Jong-unem, nebo některé ty setkání s Kim Jong-unem v té první Trumpově administrativě, nebo když Donald Trump vyjednával nebo adresoval nějaké výzvy třeba jiným autokratickým vůdcům, tak ta jeho retorika byla daleko vstřícnější. Čili já bych se opravdu jako tady nebál říct, že to, co diktuje tu určitou okázalost nebo tu symboliku těch setkání i ten tón těch jednání, je fakticky oportunismus té americké administrativy a Donalda Trumpa jako takového.
3: Míní politolog z Univerzity v Hradci Králové Stanislav Mišička. Kritika ohledně přístupu současné americké administrativy vůči Pekingu rezonovala i na americké politické scéně, jak shrnula naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová.
16: Třeba demokratický senátor Ron Wyden a demokrati obecně byli velmi kritičtí. Nejen k té návštěvě Xi Jinpinga, ale spíš k tomu přístupu Donalda Trumpa právě i k těm velkým poctám. Oni říkají, on rozvinul rudý koberec prezidentu Xi výměnou za to, že Čína porušila téměř každý svůj obchodní slib a že podle nich nic nenasvědčuje tomu, že by Donald Trump téhle příležitosti dokázal využít k nějakému tlaku na čínskou vládu, buď třeba kvůli politikám poškozujícím americké pracovníky a firmy nebo třeba lidská práva. Donald Trump podle nich rozdává Číně obchod a účet nechává platit americké rodiny.
3: Tolik naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Americký prezident ještě jednou v našem vysílání, respektive reakce na to, co během setkání s ním pronesl čínský prezident Xi Jinping na adresu Tchaj-wanu a tchajwanská vláda jeho výroky označila za zkreslování faktů. Podle ní budou o budoucnosti ostrova rozhodovat pouze jeho obyvatelé. Tchaj-wan přitom považuje za součást svého území také komunistická Čína. Potvrdila to slova čínského prezidenta, který v této souvislosti mluvil o čínském postoji k ochraně národního znovu sjednocení a územní celistvosti. My už jsme ve spojení s naším spolupracovníkem a analytikem mezinárodních vztahů Milanem Slezákem. Dobré odpoledne.
17: Dobré odpoledne.
3: Nejprve si tak pojmenujme tu aktuální situaci. Tlačí v současné době Peking nějakým způsobem na Tchaj-wan?
17: Ano, tlačí a má k tomu rozličné prostředky a využívá zejména ty vojenské. Zaprvé na Tchaj-wan míří tisíce čínských raket, za druhé Peking zkouší bojovou připravenost tchajwanské armády tím, že tam vysílá k ostrovu letadla a nebo že v blízkosti ostrova pořádá vojenská cvičení. A řadu let visí nad ostrovem Damoklův meč v podobě čínské invaze. Ještě před nějakými 25 lety se té hrozbě vysmívali západní vojenští analytikové, kteří říkali, že pokud by se Čína rozhodla napadnout Tchaj-wan, v pozemní ofenzivě nebo lépe řečeno pozemními vojsky, které by samozřejmě na ostrov napřed musela vysadit, takže by to byla největší invaze žabých mužů v historii, čímž narážely na to, že v té době ještě Čína neměla vyloďovací plavidla, ale čínská armáda se rychle modernizuje a dnes to vypadá, že Čína by k obsazení ostrova již vojenské prostředky měla.
3: Jak mohla ta schůzka prezidentů Spojených států a Číny ovlivnit další čínské rozhodování a vůbec celkově dění na ostrově?
17: Tak Číňané by si samozřejmě přáli od amerického prezidenta slyšet, že změní tu formulaci, která byla v tom posledním čínsko-americkém memorandum a kde se říká, že Spojené státy nepodporují tajvanskou nezávislost a Číňané by rádi, aby se to memorandum změnilo v tom smyslu, že by se tam objevila věta, že Američané jsou proti tajvanské nezávislosti. Jenomže to by znamenalo konec americkou politikou takzvané strategické dvojsnačnosti, nebo já bych to skoro přiložil jako strategická obojetnost, která staví na tom, že Američané neříkají jasně ani ano, ani ne k možnosti, že by Čína zaútočila na ostrov a oni by ostrov vojensky bránili nebo nebránili. Tím, že Američané nechávají Čínu v pochybnostech o své vojenské reakci na případ vojenský útok z Číny na Tajvan, tak tím se Američanům zdá, že je to dobrý prostředek k odrazení Číňanů od té invaze, právě protože se nemohou být jisti americkou vojenskou reakcí. A jestliže prezident Biden říkal, že pokud by Čína Tajvan vojensky napadla, takže Američané přispěchají ostrovu na pomoc, tak to samé se už nedá čekat od Donalda Trumpa, který naopak učinil vůči Číně ohledně Tajvanu jisté ústupky.
3: Ano, prezident Trump v květnu uvedl, že chce pozastavit plánovaný prodej zbraní Tajvanu, ale vlastně mezi tím kongres schválil prodej zbraní Tajvanu za miliardy dolarů, pod kterým tedy už chybí jenom podpis prezidenta Trumpa. Tak možná to měl jako jakýsi nátlakový nástroj vůči čínskému prezidentovi, ale vůbec mění se tedy nějak spolupráce obou zemí v téhle oblasti?
17: Myslíte teď Spojených států a Tajvanu?
3: Ano.
17: No, ona se zásadně nemění, protože ta pomoc není odřeknutá, ona je pouze pozastavená a to je právě ten ústupek, na který jsem narážel v odpovědi na vaši předchozí otázku. Ale je pravda, že Spojené státy jsou povinny, mají zákon, který jim ukládá, aby Tajvanu pomáhali vojensky, alespoň potud, že poskytnou ostrovu všechny možné prostředky, které bude potřebovat ke své účinné obraně. Takže to, že Donald Trump ten obchod teď pozastavil, ještě neznamená, že pokud se podaří Donaldu Trumpovi ještě něco prosadit na Číně, že by ten obchod byl úplně vyřízený. To si myslím, že spíš ne. A konec konců vždy ten obchod je výhodný také pro americké daňové poplatníky, protože přinese značné prostředky Americe a umožní udržet pracovní místa v těch zbrojovkách amerických.
3: Ale Tchaj-wan samozřejmě nemůže spolehat jenom na americké spojence, zvyšuje sám vlastní výdaje na zbrojení. Nakolik je vůbec reálné, že by Čína mohla ostrov přímo vojensky ohrozit, přímo napadnout?
17: Já bych tu odpověď rozdělil na dvě části. Za prvé, podle mne je už dnes možné, že by Čína si tu invazi vyzkoušela, že by zariskovala. Ona také velice pozorně sleduje, jak dopadne válka na Ukrajině a podle toho si myslím, že se také rozhodne, zda se Rusku podaří prosadit své územní cíle na Ukrajině nebo nikoli. A za druhé, to, že by Čína už dneska byla schopna na ostrov zaútočit a možná ho i obsadit, i být za cenu velkých ztrát, už je dnes jasné, tak ještě neznamená, že se k tomu Čína rozhodla. Ona říká, že by to udělala v momentě, kdyby ostrov vyhlásil svou nezávislost. K tomu se ale ani dnešní tajvanské vedení nechystá.
3: Tolik vysvětlení od spolupracovníka a analytika mezinárodních vztahů Milana Slezáka. Děkujeme za to. Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
3: A ještě jednou zazní Trumpovo jméno v odpoledním plusu, a to v souvislosti s projektem monumentálního vítězného oblouku nedaleko centra amerického Washingtonu. Skoro 80 metrů vysokou stavbu na dohled od Lincolnova památníku a Arlingtonského národního hřbitova chce nechat postavit právě Donald Trump. Proti jeho záměru ale se zvedla vlna kritiky. Teď odpadla jedna z překážek. Jaká, to už nám řekne Pavel Novák ze zahraniční redakce. Vítej.
18: Pěkné odpoledne.
3: Co se teď stalo, že se otevřela cesta ke stavbě této nové dominanty Washingtonu?
18: Ona to opravdu bude dominanta, protože bude hodně převyšovat ten Lincolnův památník podle válečných veteránů. To ale bude narušovat takovou jakousi linii smíření mezi tímto památníkem na prezidenta, který byl bojovníkem proti otrokářství, a domem jižanského generála Leeho, který je na vršku nad Arlingtonským hřbitovem. Pokračování toho projektu umožnilo to, že skončily povinné konzultace s představiteli federálního distriktu Washington a státu Virginie, kde má ten oblouk stát. Jednostranně ty konzultace ukončila federální agentura, poradní výbor pro ochranu historických památek, informovala o tom správu národních parků, a ona to může takto jednostranně udělat, protože když s konzultujícími stranami nedojde k nějakému kompromisu, tak zkrátka ty konzultace ukončí. Zákon nestanoví, že se musí dohodnout na nějakém omezení negativních dopadů té stavby na okolí, že musí dojít k nějakému kompromisu, ale že se o tu dohodu alespoň musí pokusit. No a ten poradní výbor pro ochranu historických památek ty snahy o nalezení kompromisu zkrátka už vzdal. Tady je třeba k tomu dodat, že členy toho výboru jmenuje prezident, v tomto případě tedy Donald Trump.
3: No není to přece jenom trochu rychlé ukončení připomínkového řízení? Vždyť Donald Trump oznámil záměr stavby oblouku letos v únoru.
18: Připadá to mnoha organizacím, které se účastnily těch konzultací, narychlo. Některé televizi CNN řekly, že měli málo času na to se s tím projektem seznámit, měli jenom dvě schůzky, tedy naposledy teď v září, a že potřebují víc informací o tom projektu. Také tento týden k mnoha pochybnostem o něm ještě přibyla nová informace, a to když Donald Trump na síť Truth Social napsal, že ten oblouk má mít i vojenské využití, že tam má být třeba sklad munice, sklad dronů, které budou schopné rychle zasáhnout, což je tedy úplně nová situace. A tento týden napsal Department pro historické dědictví státu Virginie, že ten oblouk, ten prostor před Arlingtonským hřbitovem bude spíše znehodnocovat, než aby ho nějak pozdvihoval, nějak zkrášloval. Ty výhrady virginských úřadů k dopadům stavby na prostředí ale správa Národního parku nepřijala jako příliš naléhavé.
3: Ten oblouk má být vysoký 250 stop, protože má oslavovat právě 250 let existence Spojených států, což je skoro 80 metrů. Už se vyřešily obavy, že bude tahle stavba překážet letadlu přistávajícím ve Washingtonu?
18: Ty obavy tady byly, že zkrátka tam je také obava o to, že tam nad tím obloukem vede koridor pro vnitrostátní letiště Ronalda Reagana, přistávací dráha vlastně taková. Je to letiště vzdálené jenom 3,5 kilometru od kruhového objezdu, kde má ten oblouk stát, ale Federální úřad pro letectví v červnu vydal osvědčení, že tedy ta stavba i se sochou pozlaceného anděla na vrchu nebude mít negativní dopady na bezpečnost a používání leteckých tras nad ním. A pozitivní stanovisko k té stavbě také dala Komise pro krásná umění, která dohlíží na jakousi tvář hlavního města, takže i tyto překážky už odpadly.
3: Snad bude ta tvář hlavního města Spojených států stále vlídná. Kdyby se mohlo o stavbě vítězného oblouku definitivně rozhodnout?
18: Ten poradní výbor, který je teď tedy ukončil ty konzultace, tak svoje závěry má předat ministrovi vnitra Dagu Burgumovi 7. října. Ten potom by mohl rozhodnout relativně rychle, ale ještě o tom návrhu projektu musí jednat Komise pro plánování výstavby hlavního města. Ta na to má 6 měsíců. Potom může tedy tento monument, kterým se chce Donald Trump zapsat do dějin Washingtonu, začít stavět, ale může to třeba i zdržet nebo i zhatit žaloba, kterou k soudu podali jednak historik architektury a potom tři veteráni vietnamské války, protože podle nich ten památník bude znevažovat památku padlých, kteří jsou pohřbeni na Arlingtonském hřbitově, a rozhodně by ten památník tam potom třeba neoslňoval tam pohřbeného Donalda Trumpa, protože ten na to nemá nárok, protože tam mohou být pohřbeni jenom ti, kteří absolvovali nějakou vojenskou službu.
3: O Trumpově oblouku jsme mluvili s Pavlem Novákem ze zahraniční redakce. Díky moc, naslyšenou.
18: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
3: 5,5 minuty před 4:30 je tu kniha dne. Věděli jste, že pod našima nohama v hlavním městě stále bezchybně funguje systém, který vznikl už koncem 19. století? Když tehdy britský inženýr William Lindley dorazil do Prahy jako nezávislý posuzovatel, smetl stávající plány ze stolu a navrhl nekompromisní řešení z 3x pálených cihel. Tím dal Praze podzemní dílo, které obdivuje celý svět. O zrodu moderního pražského podzemí i životních osudech vizionáře pojednává kniha William Hurley Lindley a pražská kanalizace, kterou vydal spolek Skriptorium, a více už k nám k ní řekne kolega Ivan Malý. Vítej, dobrý den.
19: Krásné odpoledne.
3: Většina posluchačů asi to jméno William Hurley Lindley slyší možná poprvé, nebo teda aspoň já. Můžeš nám přiblížit, o koho jde?
19: Byl to významný britský stavební inženýr, který zásadním způsobem modernizoval vodovody a kanalizaci mnoha evropských měst. Navazoval vlastně na práci svého otce, který mimo jiné projektoval kanalizaci v Hamburku, kde se i sám William v roce 1853 narodil, a jako pokračovatel práce svého otce projektoval vodovodní díla po celé Evropě. Nejen tedy v Praze, ale třeba i ve Varšavě, v Baku a tak dále. Dá se říct, že tím zachránil miliony lidských životů před epidemiemi cholery a tyfu, které v té době ještě nebyly úplnou výjimkou. A za svoji práci, vlastně i ozdravnou v roce 1911, dokonce byl povýšen do šlechtického stavu.
3: Jaká je jeho česká stopa, tedy v tom jeho životě?
19: No, je veliká. V Praze vlastně vybudoval své možná nejlepší a nejkrásnější dílo, alespoň si to my můžeme myslet podle této knihy. On, když na konci 80. let 19. století přijel do Prahy vlastně původně pouze jako poradce, tak smetl opravdu ze stolu všechny ty návrhy a prosadil svůj vlastní. Vypracoval vlastně plán pro plně gravitační systém stok, a tam vlastně šlo o to, že to rozdělil do dvou výškových pásem a tím zabránil zpětnému zaplování města během tehdejších povodní, což bylo z hlediska hygieny poměrně zásadní. A jeho, řekněme, velice silně zaměřený postoj a důraz na kvalitu přinesl to, že navzdory velkému tlaku firem, které se zabývaly betonářstvím, tedy betonářskou lobby, prosadil právě tu stavbu z takzvaně zvonivých cihel, což jsou 3x pálené cihly, které mají být tvrdší než kámen, a i z tohoto důvodu se dá říci, že možná to pražské podzemí funguje a pražské stoky víceméně bez problémů do dnešních dnů. No a nejen co se týká vodovodních stok, on také projektoval a zaprojektoval do kanalizace i mechanické čistírny vody. Ta jeho byla z pražské Bubenči, postavena na počátku 20. století, a můžeme říct, že dneska tam vlastně funguje specifické muzeum, které se jmenuje vodohospodářství, ale ta původní jeho pražská vodárna fungovala až do konce 60. let 20. století.
3: Když mluvíme o knize, co dalšího čtenáři nabídne?
19: Tak velice rychle, je to monografie, která seznamuje s kanalizací v Praze, všímá si nějaký snah už od 18. století, které nebyly úplně uspokojivé, a právě poté ty snahy Williama Lindleyho a jeho spolupracovníky na konci 19. století. Lindley totiž v roce 1909 svoji činnost v Praze ukončil a předal další řízení kanalizační kanceláři královského hlavního města Prahy. Konkrétně svému nástupci a v té době i spolupracovníkovi Emanueli Heinemannovi, který pokračoval v další stavbě dál. A kniha je právě opatřena více než 100 barevných fotografií. Jsou tam plány, náčrtky toho kanalizačního systému i řada tehdejších dokumentů. Takže je to kniha velice pěkná.
3: Kdo ji vlastně dal dohromady, nebo kdo za ní stojí? My jsme řekli spolek Skriptorium, je tam nějaký konkrétní autor?
19: Tam samozřejmě je, a je to nedávno zesnulý Jaroslav Jásek, což byl dlouhodobý pracovník pražských vodovodů a kanalizací. To možná také posluchači Plusu úplně se nedostávají s tímto do běžného kontaktu. A ten jako vedoucí podnikového archivu už od 70. let mapoval vývoj pražské vodárenské sítě, a to vlastně od těch prapůvodních nějakých žump a rigolů až po ty moderní čistírny ve 20. století, 20. století, a upozorňoval i na technický a historický význam vodovodních a kanalizačních památek v Čechách. Takže ty vlastně do té doby neznámé informace dokázal předávat svým způsobem veřejnosti, psal o ní právě i ty knihy. Tahle ta je tím důkazem, psal i vodárenství v českých zemích, na Moravě a ve Slezsku, věnoval se právě podolské vodárny a tak dále.
3: Komu bys tuhle knihu konkrétně o pražské kanalizaci doporučil?
19: Samozřejmě milovníkům pražské historie a architektury. Tady bych možná dodal, že ideální pro ty, kteří rádi objevují skrytou tvář Prahy A to myslím, že samo o sobě mluví samo za sebe, protože podle knihy Jaroslava Jáska je pražská kanalizace opravdu skvost.
3: Tak o knize Pražská kanalizace William Herlein Hlidley jsme mluvili s kolegou Ivanem Malým, který nám ji představil v odpoledním plusu. Děkuju moc krát, naslyšenou.
19: Také děkuji a krásné odpoledne.
3: My se blížíme do závěrečné části dnešního odpoledního vysílání, no a ze Stoky vyjdeme opět na světlo a podíváme se do sněmovny, kde opozice schválila nebo sehnala dostatek hlasů pro to, aby se mohla konat schůze o vyslovení důvěry vládě. Teď zprávy, je 16 hodin 30 minut a Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus.
4: Zhruba 15 000 lidí v okolí Odoleny vody u Prahy stále nemůže používat vodu z kohoutku k pití ani vaření. Vodárny v ní včera zjistily příliš vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají. Případ prověřuje taky Česká inspekce životního prostředí. Lidem v zasažených obcích je k dispozici přes 20 cisteren s pitnou vodou. Spojené státy povolí Ukrajině vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj mu to během schůzky v New Yorku řekl americký prezident Donald Trump. Ten svůj postoj ohledně udělení licencí Ukrajině v posledních měsících několikrát změnil. Ukrajina se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů. Rusko v útocích opakovaně využívá balistické rakety. Hygienici potvrdili nákazu salmonelózou u 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Asi 40 lidí je v nemocnici. Někteří na jednotce intenzivní péče. Podle hygieniků škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Policie proto případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Advokáti si nastavili nová pravidla využívání umělé inteligence pro svou práci. Používání AI do ní totiž zasahuje stále víc a mění. Podle České advokátní komory například musí výsledky zpracované AI vždy sami zkontrolovat a musí taky dostatečně chránit osobní údaje. Francie pošle vojáky a obranné systémy do Saúdské Arábie na ochranu přístavu Yanbu. Francouzský prezident Emmanuel Macron to řekl v televizi TF1. Strategický přístav na pobřeží Rudého moře je klíčovým uzlem pro přepravu ropy. Na začátku září provoz přístavu omezil útok na ropovod, ze kterého Saúdská Arábie obvinila proíránské milicie. Při ruském nočním útoku na ukrajinský Kyjev zemřel 14-letý chlapec a 9 lidí je zraněných. Informoval o tom starosta metropole Vitalij Kličko na platformě Telegram. Dalšího člověka zabil úder v Oděse. Ruské úřady hlásí 2 mrtvé po ukrajinských dronových náletech. Ty zasáhly osobní vlak a ropnou rafinérii v Novošťachnicku. 17 lidí je zraněných po dopravní nehodě v Turecku. Minibus převážející turisty se střetl se 2 dalšími vozy. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Adama Čergého je mezi zraněnými i Češka. Nehoda se stala včera odpoledne v provincii Antalya. Washington navrhuje, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Šlo by o setkání na technické úrovni, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který tento týden na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Čestlice. Na 9. kilometru se dojíždí do kolony, ta nesouvisle pokračuje až na 24. kilometr. Zdržení je asi 45 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavuje u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru. Kolona pokračuje až do omezení u sjezdu na okruh. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem. Na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavíte u sjezdu na Karlovy Vary. Kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr a zdržení je asi 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno. Zpočátku se budou lokálně vyskytovat mlhy. Nejvyšší sobotní teploty 17 až 22 stupňů, na horách na měří kolem 14 a noc bude mezi tím jasná až polojasná, ochladí se na 8 až 4 stupně Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
3: 4 minuty po půl páté vás zdraví Renata Kropáčková. Poslanci se budou muset zabývat návrhem na vyslovení nedůvěry vládě. Opozice se příští týden už podruhé v tomto volebním období pokusí kabinet Andreje Babiše svrhnout. Podpisy pro svolání schůze podala dnes ráno. Hlasy na vyslovení nedůvěry ale velmi pravděpodobně mít nebude. Více si už k tomu řekneme s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Dobrý den.
20: Hezké odpoledne.
3: Čím tentokrát opozice vyvolání hlasování o nedůvěře zdůvodňuje?
20: Předsedové opozičních stran zmínili tři hlavní důvody. Za prvé návrh státního rozpočtu a přístup vlády k veřejným financím, který považuje za nezodpovědný. Kabinet navíc podle nich porušil své programové prohlášení, protože sliboval udržet veřejné finance bezpečně pod hranicí 3% deficitu, kterou v návrhu hospodaření překročil. Dalším důvodem je taky podle nich nevyřešený střet zájmů premiéra a jako třetí uvedli útoky na základní instituce, jako jsou soudy. Koalice tohle všechno

0: opozici v ruce má. A podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je to taky příležitost pro koaliční poslance.
1: Teď, ať se ozve jejich svědomí, teď, když my vyvoláme tu schůzi, tak můžou ukázat, jestli teda opravdu svým voličům před volbami naprosto cynicky lhali, anebo zda mysleli svůj volební program vážně a vládu v tom případě nepodpoří. Je to jednoznačně kvůli tomu šílenému zadlužování.
0: Podle Okamury vláda hlasování ustojí bez problému.
2: Z pohledu naší vládní koalice to považuji spíše jako předvolební výkřik před senátními a komunálními volbami. Znovu zdůrazňuji, že na to má opozice právo v souladu se zákonem i v souladu s ústavou. My to bereme jako vynikající příležitost pro to zrekapitulovat před občany České republiky, co jsme všechno udělali pozitivního.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO reagoval na opoziční snahy s úsměvem. Řekl, že se na další schůzi těší, občani si podle něj zaslouží vědět pravdu, když oni musí poslouchat lži opozice. A ministři i další zástupci koalice budou na schůzi podle už zmíněného předsedy Tomia Okamury vystupovat.
3: Kdy to celé bude?
0: Schůze začne v úterý odpoledne, na samotné hlasování se pak dostane nejdřív ve středu. Je to už podruhé, co se snaží opozice hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše vyvolat. Naposledy se kabinet neúspěšně pokoušela svrhnout v únoru kvůli SMS zprávám vicepremiéra Petra Macinky z motoristů poradci prezidenta. Bylo to krátce potom, co vláda důvěru v lednu získala. S celkem 21 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě od roku 1993 uspěl jenom jeden v roce 2009.
3: Právě v té nejméně vhodné chvíli, kdy jsme byli předsedali tedy Evropské unii. Díky moc, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: 16 hodin 38 minut, posloucháte Odpolední plus. Papež Lev XIV. V Paříži varoval před umělou inteligencí, která by se lidstvu mohla vymknout z rukou. V Elizejském paláci vyzval k neustálému vzdělávání v oblasti nových technologií. Papež je na první návštěvě Francie po 18 letech. V centru Paříže, kde právě projíždí papamobilem, je i náš zpravodaj Marcel Faltis. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
3: Marceli, přibliž nám, kde přesně teď jsi, jaká je na místě atmosféra.
4: Já jsem na bulváru Montparnasse, snažil jsem se dostat co nejblíž ke kostelu, odkud papež vyjel papamobilem. Papež tu projel opravdu před několika málo minutami, projel papamobilem, měl na sobě bílý plášť, lidé pokřikovali, ať žije papež, a byla tu opravdu taková živá atmosféra, ale jakmile papež projel, tak se davy lidí dali za ním a teď už je tu klidněji. Celý ten bulvár byl uzavřený pro auta, ale už teď tu začínají první auta projíždět, byly tu taky rozestavené zátarasy a po obou stranách byly opravdu davy lidí se žlutobílými vlaječkami a všude po Paříži jsou plakáty s obličejem papeže a nápisem Vítejte. Většina lidí, se kterými jsem se tu bavil, se přišla podívat přímo na papeže, protože je to první hlava katolické církve po téměř 20 letech, která je v Paříži. Ale jeden muž, se kterým jsem se tu bavil, tu ale bydlí a říkal mi, že třeba jenom potřebuje přejít na druhou stranu ulice, ale ta bezpečnostní opatření jsou tu tak velká, že to v tu chvíli nebylo možné. Bezpečnost úřady opravdu neberou na lehkou váhu. V okolí je uzavřených několik stanic metra, jsou uzavřené restaurace a kavárny a jak už jsem říkal, tak je omezený taky průjezd aut a po celé Paříži na bezpečnost dohlíží 14 000 policistů a vojáků.
3: Ale tady tam také vrtulníky, jak můžeme slyšet, to taky určitě v rámci bezpečnostních opatření. Jaký je první den papeže v Paříži?
4: Přesně tak, je to kvůli bezpečnostním opatřením, ale papeže tu taky snímají kamery a francouzské televize a podle veřejnoprávního serveru France Info papeže v Paříži dnes vítá na 250 tisíc lidí. Papež přiletěl dopoledne a na letišti ho přivítali davy věřících a taky prezident Emmanuel Macron. Společně pak odjeli do Elizejského paláce, kde papež varoval před neuvážlivým používáním umělé inteligence.
5: Pokud se věda a technika neřídí svědomím, mohou nabízet okamžitá řešení, která zdánlivě reagují na touhy a utrpení mužů a žen. Ve skutečnosti však tato řešení můžou lidi vážně odvrátit od dobra, po kterém tak hluboce touží.
4: Není to ale tak, že by papež vyloženě kritizoval moderní technologie, ale podobně třeba jako ve své květnové encyklice řekl, že mohou lidem výrazně pomáhat, ale že se musí

0: řídit lidskou důstojností a společným dobrem.
1: Co dalšího papež v proslovu v Elizejském paláci ještě zmínil, kromě tedy umělé inteligence?
0: Tak kromě toho papež, který je považován za poměrně umírněného, odsoudil vědu a technologie zaměřené na zisk, které nám podle něj dají možnost si zařídit vlastní smrt. Nepřímo bychom to možná tak mohli číst jako takovou kritiku zákona o eutanázii, který francouzští poslanci v létě schválili a proti kterému se církev i tady ve Francii postavila. V projevu před prezidentem Emmanuelem Macronem a francouzskými zákonodárci taky odsoudil náhradní mateřství, které podle něj poškozuje důstojnost dítěte i ženy a řekl, že se dítě může stát produktem a těhotenství placenou službou.
1: Ještě na závěr nám řekni, Marceli, jaký je další program papeže Leva 14. ve Francii?
0: Až papež dokončí cestu papamobilem, což by mělo být za několik málo minut u gotické katedrály Notre Dame, tak se v této budově, této památce zúčastní nešpor a poté ho čeká vigílie pro asi 80 tisíc mladých věřících na stadionu Stade de France a zítra navštíví třeba středisko pro migranty. A to v době, kdy je migrace do Evropy tématem mnoha politických stran napříč Evropou a to i tady ve Francii, třeba právě tématem strany Národní sdružení prezidentské kandidátky Marine Le Penové. A zítra odpoledne papeže čeká mše pro téměř 500 000 věřících v centru Paříže a poté se přesune do Lourdes na jihu země a návštěvu zakončí v pondělí v Métách.
1: Tolik náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Děkujeme, naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
1: My se teď naskok vrátíme do Prahy, kde se po 18 letech od požáru otevírá opravený průmyslový palác. Pražské výstaviště tam tak bude moci znovu pořádat veletrhy, festivaly nebo plesy. Pro veřejnost připravilo taky komentované prohlídky.
2: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
3: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Vzpomíná na jeho požár před 18 lety.
2: Bydlel jsem na Letné, shodou okolností, jel jsem, pamatuju si tenkrát z fotbalu večer. A vím, že jsem tady viděl spoustu hasičů.
3: Za obnovení paláce je rád taky důchodce Stanislav Vaněk.
4: Jsme tam naposledy byli, už si ani nepamatuju. 20 let, 30, to už je hodně dávno. Jo, ale samozřejmě jsem rád, že se to obnovilo.
5: Projekt výstavby a rekonstrukce průmyslového paláce měl na starost David Čech. Teď jsme v levém křídle. To je to křídlo, které vyhořelo, je úplně nové a vrátili jste ho tedy do podoby tak, jak bylo v roce 1891 při otevření průmyslového paláce.
6: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná, ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny, tak, aby imitovaly ten vzhled té historické konstrukce.
5: Přecházíme do vedlejší středové haly. Tady už je výrazně vyšší strop, ten je nahoře malovaný, jsou tam kresby královské koruny a dalších symbolů.
6: Vlastně vidíte spousty těch malovaných prvků, spousty pasířských prvků, opravdu detailů, vitráží, různých pozlacených nápisů.
5: S vedoucím projektu Davidem Čechem jsme už teď přešli do pravého křídla. Jsou tady parkety, pozlacené lustry.
6: Pravé křídlo vlastně jsme zachovali z 50. let, nebo jeho autenticitu z 50. let, kdy ten průmyslový palác byl přestavěn, adaptován na sjezdový palác. A vlastně zde probíhala ta nejnáročnější operace asi v celém objektu, kdy jsme museli postupně ten dřevěný strop nebo ten podlet demontovat. Zároveň jsme zesilovali ocelovou konstrukci.
3: Předseda představenstva Pražského výstaviště Tomáš Hybl popisuje, jaké akce budou v novém prostoru moct pořádat.
7: Pravé křídlo tradičně, protože má parketovou podlahu, která se kompletně obnovovala, sloužilo i jako taneční sál, takže můžeme tady pořádat i plesy.
3: V paláci budou taky veletrhy a festivaly. Hybl doplňuje, že budova má oproti dřívějšku lepší protipožární ochranu.
7: Tady se instalovala celá řada hlásičů, je tady lineární sledování. vlastně zakouření toho prostoru, je tady možnost zhášecího systému.
3: Do 11. října budou v Průmyslovém paláci komentované prohlídky. Všechny termíny jsou ale plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Z Průmyslového paláce se teď ve 4:45 vydáme do kláštera. Polská policie vyšetřuje včerejší útok nožem v opatství ve východopolském Jaroslavu v Podkarpatském vojvodství. 31letý muž původem z Ukrajiny tam pobodal 5 lidí. Jeden ze zraněných kněz na následky zranění v nemocnici zemřel. Část církevních i politických představitelů varuje před politizací tragédie a jejím zneužitím k podněcování nenávisti. Více si řekneme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Vítej, dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
1: Co se tedy včera v klášteře v Jaroslavu nedaleko hranice s Ukrajinou stalo?
8: Včera dopoledne mezi 9. a 10. hodinou napadl 31letý muž v Jaroslavě nožem 5 lidí. Stalo se to na půdě opatství ženského kláštera Benediktinek krátce před mší svatou. Zatím stále ještě čekáme na oficiální sdělení polské prokuratury. Zatím ze svědectví lidí na místě, tedy jednak členek řádu, ale i lidí, co přišli na mši, ale třeba i z policejních zdrojů vyplývá, že muž, tedy původem Ukrajinec, přijel do Polska z Německa, původně pokračoval na hraniční přejezd v Korčové, ale na Ukrajinu nedorazil, neměl totiž platné havarijní pojištění, takže se vrátil dojel do Jaroslavy, přijel tam jako spolujezdec, dovezla ho tam jiná posádka vozu. On potom dorazil do opatství, dostal se tam do kuchyně a když se ho pokusili z té kuchyně vykázat, že tam nemá co dělat, tak sebral nůž a postupně zaútočil na několik lidí. Zranil celkem 5 lidí, 4 muže a 1 ženu, 3 z nich přitom utrpěli život ohrožující zranění. Jeden ze zraněných v nemocnici na následky zranění zemřel, byl to tedy kněz toho opatství. Pachatele zadržela policie na místě a státní zástupce teď čeká, až bude ve zdravotním stavu, tedy psychickém stavu takovém, aby si mohl vyslechnout obvinění z vraždy, z pokusu o vraždu a ze způsobení těžké újmy na zdraví, za což mu tady v Polsku hrozí doživotí. Zatím ale neznáme motiv, nevíme ani, jestli byl pachatel pod vlivem nějakých omamných látek.
1: To je potřeba všechno došetřit, ale jak na tragédii reagují polští představitelé?
8: Prezident Karol Navrocky na sociální sítě X napsal, že útok všemi otřásl, že vymáhá adekvátní odpověď. Napsal, že vyšetřovatelé musí rychle a důkladně vyjasnit všechny okolnosti činu. Reagoval i prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský, který napsal, že v klášteře v Jaroslavi se občan Ukrajiny dopustil strašného zločinu a že jsou tím Ukrajinci otřeseni. Napsal, že útočník musí nést plnou odpovědnost. A pak se reakce daly rozdělit na ty z vládní koaličního tábora, řekněme, a z opozice. Vláda, včetně premiéra Donalda Tuska, volá po vyšetření toho zločinu, po tvrdém trestu pro pachatele, ale také po zachování klidu. Shrnul to například koordinátor zvláštních služeb Tomáš Šemoňák.
9: Já budu citovat slova arcibiskupa Josefa Kupného. Nechť se ta bolest nepřerodí v nenávist. Nechť to nikdo nepolitizuje. Je to obrovská tragédie, zločin. Zemřel člověk, jsou ranění. Na to se soustředíme.
8: Mimochodem i představitelé církve vyzývají k tomu, aby ten útok nevedl k dalšímu zlu a zločinu. Vyzývají naopak k solidaritě.
1: Jak reaguje polská opozice?
8: I v opozici se můžeme setkat s umírněnými reakcemi, mezi ně patří i příspěvek předsedy Práva a spravedlnosti Jaroslava Kačínského. Ten na sociální síti X vyzval k důkladnému vyšetření a objasnění i toho, jestli byl pachatel v hledáčku nějakých cizích služeb a proč byl v tu chvíli v Polsku. Vyzval také k tomu, aby vyšetřovatelé nezatajovali žádné detaily. No ale pak je tu Grzegorz Braun, představitel polské extrémní pravice, který ten útok nazývá atentátem nebo Voliní 2.0. Brauno dlouhodobě šíří ty protiukrajinské nálady, zastává i pro ruské postoje, je pro dialog s Ruskem. No a toho, že by útok mohl přerůst v násilí vůči Ukrajincům, že by vlastně ta nenávist mohla být dál rozpoutávaná, se obává i polská policie, která například posílila pouliční patroly právě v Jaroslavu.
1: I takové politiky v Česku máme. Tolik naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Díky moc, naslyšenou.
8: Naslyšenou.
10: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Dnes začíná 39. ročník festivalu Finále Plzeň. Přehlídka české filmové, dokumentární, televizní a internetové tvorby představí stovku filmových snímků, z toho pětinu premiér. Festival proběhne v Měšťanské besedě a na dalších místech v Plzni. Největší přehlídku českých filmů dnes zahájí čeští herci Klára Isová, Jan Vlasák a herec Juraj Loj z Bratislavy. Podrobnosti probereme s uměleckou ředitelkou festivalu Lenkou Tyrpákovou, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
11: Hezké odpoledne.
1: Čím je letošní 39. ročník Finále Plzeň charakteristický?
11: Tak charakteristický je tím, že máme celou řadu předpremiér, předpremiér snímků, které pojímají zajímavá i často hlubší témata a nějakým způsobem s nimi dále pracují. Z těch můžu třeba rovnou vyzdvihnout třeba Oscarový snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který uvádíme v dokumentární soutěži, nebo třeba na Berlinále oceněný dokument Kdyby se houby proměnily ve zlato režisérky Pepy Lubojacký a samozřejmě celá řada dalších titulů.
1: Které snímky jste ještě letos vybrali do soutěže?
11: Tak my máme máme celkem 4 soutěžní sekce, takže asi vyjmenovat je teď všechny nezvládnu, ale...
1: Na co byste chtěla upozornit, nebo...
11: Určitě zmíním ze soutěže hraných nebo animovaných filmů zahajovací snímek Divočina, který už jste zmiňovala s tou krásnou delegací. Určitě se diváci třeba i s malými dětmi mohou vypravit na animované tajemství džungle a celá řada dalších titulů, ale kromě soutěží bych určitě diváky ráda pozvala i na ty premiérové, předpremiérové tituly. Tam máme celou řadu jednak nových seriálů, na které se teprve mohou těšit na televizních obrazovkách a u kterých mají vlastně na finále jedinečnou příležitost vidět je na filmovém plátně v kině, na té opravdu pořádné projekci i doprovozené také delegacemi.
1: Ano. No, mě tam zaujalo vlastně, že je to přehlídka i internetové tvorby. Máte nějaké další speciality v programu?
11: Tak máme také bohatý doprovodný program, již teď probíhá před Měšťanskou besedou Festival vína, který bude pokračovat i zítra. Čekají nás řada i workshopů, například pro dětské diváky, které následují po dětských představeních. Pro filmové profesionály jsme také představili různé panely a debaty, takže je toho opravdu mnoho. Všechny ty informace máme na našich webových stránkách www.festivalfinale.cz i na našich sociálních sítích, takže tam případně určitě posluchači a posluchačky dohledají také další informace.
1: My jsme mluvili i o těch hercích, kteří dnes festival zahájí, kteří další hosté na festival dorazí, kterých si třeba obzvláště ceníte, protože nechodí, dejme tomu, na podobné akce, nebo bylo těžké sladit s nimi jejich program?
11: Tak ono je to často těžké, protože třeba konkrétně herci, herečky jsou hodně vytížení a kromě natáčení mají často i třeba angažmá v divadlech a podobně. Ale máme třeba velikou radost, že taková krásná delegace doprovodí snímek Čekačeka, který máme v soutěži hraných filmů. Přijede Jan Cina s Pavlou Tomicovou, Eliška Soukupová, ti všichni doprovodí snímek Čekačeka Šimona Holého. Kromě toho se těšíme třeba na Josefa Trojana a Petra Uhlíka, kteří spolu ještě s další početnou delegací představí novou sérii Record Woman. Těšíme se na Janu Plotkovou a Milenu Steinmaslovou, které představí nový seriál Michala Samira Hec a řada dalších.
1: No je toho opravdu hodně. Když bychom se trochu zamysleli a vzali to obecně, tak co vám letošní produkce českých filmů říká o kvalitě současné české tvorby?
11: Já si myslím, že ta produkce je opravdu na vysoké úrovni a vlastně mi přijde sympatické, že i už si přináší ocenění zvenku, že i vlastně reaguje i mezinárodní publikum na tu českou tvorbu. Jak jsem říkala, už vlastně v programu máme filmy dokonce dva filmy oceněné Oscary, kromě zmíněného pana Putina, pan Nikdo proti Putinovi. Je to i krátký studentský dokument Folklore, který získal studentského Oscara, a máme ho v soutěži studentských filmů. Máme snímek, který byl oceněn na Berlinále, takže vlastně vidíme, že už mají nějaké zahraniční renomé ti čeští tvůrci a tvůrkyně, ale kromě toho je tady řada snímků, které výrazně oslovují domácí diváky. Třeba se těším osobně na debatu třeba po filmu Poberta, což je taková originální heist komedie ze Slovácka. Je toho opravdu celá řada.
1: Tak ať si ten 39. ročník festivalu Finále Plzeň užijete se vším všudy. To byla umělecká ředitelka festivalu Lenka Tyrpáková. Děkuji, naslyšenou.
11: Naslyšenou, děkuji.
1: No a na závěr dnešního odpoledního plusu ještě jeden příspěvek. Na plakátech v dětských pokojích 90. let nebyl vždycky jen Arnold Schwarzenegger, visela na nich také svalnatá, krásná a pořádně naštvaná Sarah Connorová. Její představitelka Linda Hamiltonová slaví v sobotu 70. A přestože hrála i v řadě dalších filmů a seriálů, jediná role jí zajistila nesmrtelnost.
12: Kyle, the women in your time, what are they like?
13: Když diváci v roce 1984 poprvé potkali Sarah Connorovou, nebyla žádnou akční hrdinkou. Pracovala jako servírka, neměla zvláštní schopnosti a před zabijáckým strojem z budoucnosti hlavně utíkala. Linda Hamiltonová jí hrála jako obyčejnou mladou ženu, která vůbec netuší, proč má právě na ní záviset osud lidstva.
14: Kdo se nenamaže krémem s ochranným faktorem 2 miliony, bude mít smůlu, rozumíš? Vy si všichni myslíte, že jste v pohodě, jenže už jste mrtví, vy všichni, on, ty, všichni jste už mrtví.
13: O 7 let později se ale Sarah vrátila k nepoznání. Zavřená v psychiatrické léčebně, posedlá blížící se katastrofou a připravená bojovat. Před 3 lety takhle na svůj návrat vzpomínala v rozhovoru pro podcast The Adam Carolla Show.
15: Když jsem pak scénář četla, říkala jsem si, sakra, musím se připravit. Potřebovala jsem být opravdu silná, abych tuhle ženu dokázala zahrát a zvládla všechno, co ta role vyžadovala. Líbila se mi hlavně představa toho šoku, že diváci uvidí Sáru z prvního filmu a pak úplně jinou Sáru ve dvojce. A když se později mluvilo o dalším filmu, pořád jsem říkala, a co kdybychom ji udělali opravdu tlustou? To by byl teprve šok. Vrátí se po 30 letech a prostě bude tlustá.
13: Sarah Connorová tehdy jako první hrdinka svého druhu změnila představu o tom, jak může vypadat ženská postava v akčním filmu. Hamiltonová, která ve volném čase nejraději čte, zahradničí a jezdí na koni, ale není jen šílená Sára. Ještě před pokračováním Terminátora získala nominace na cenu Emmy i Zlatý Globus za seriál Kráska a zvíře. A po boku Pierce Brosnana si zahrála starostku městečka, které zasáhne výbuch sopky v katastrofickém snímku Rozpoutané peklo.
16: Oxid seřičitý. Na Mount Pinatubu to vypadalo stejně a pak přišla erupce. Tahle hora je časovaná bomba. Jdeme rychle.
13: Kroly Connorové se naposledy vrátila v roce 2019 ve filmu Terminátor Temný osud. Bylo jí přes 60 a znovu absolvovala náročný trénink.
12: My name is Sarah Connor. August 29, 1997 was supposed to be Judgment Day. My son John and I stopped it. Saved 3 billion lives.
13: Linda Hamiltonová už několikrát mluvila o hereckém důchodu, jenže pokaždé, když se rozhodne skončit, přijde podle ní další lákavá nabídka. Třeba v závěrečné řadě seriálu Stranger Things si zahrála chladnou vojenskou vědkyni doktorku Kejovou. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Po 5. hodině bude hostem 20 minut Radiožurnálu Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Pro dnešek se od mikrofonu loučí za celý tým, který dnešní vysílání připravoval, Renata Kropáčková.
17: 17 hodin.
10: Český rozhlas Plus. Právě.
17: Volkswagen svolává miliony aut kvůli možným problémům s řízením. Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě, poslanci se sejdou v úterý a policisté v souvislosti se zásahem ve VZP a farmaceutických firmách zadrželi 3 lidi. Nikoho zatím neobvinili. Zprávy a Martin Matějka. Německý automobilový koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat zhruba 4 miliony vozů po celém světě. Jsou mezi nimi i auta značky Škoda. Tvrdí to německý list Handelsblatt s odvoláním na své zdroje. Důvodem je vadný šroub v systému řízení. Opatření se týká více než 2 milionů aut značky Volkswagen. Další milion vozů připadá na značku Škoda, zhruba 700 tisíc aut na značku Audi a kolem 200 tisíc aut na Seat. Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vadí taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
18: Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
17: Vláda plánuje příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informovala, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server Odkryto.cz pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je teď šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláři řekl, že Honěk ode dneška čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Hygienici potvrdili nákazu salmonelózou u 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Asi 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotce intenzivní péče. Podle hygieniků škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Policie proto případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Papež Lev XIV. Zahájil 4denní návštěvu Francie. Během projevu v Elizejském paláci vyzval k ochraně života a k zákazu jaderných zbraní. Varoval taky před ztrátou lidskosti v době umělé inteligence, která podle něj vytváří ráj strojů. V této souvislosti vyzval, aby lidé o etických otázkách rozhodovali vždy bez pomoci AI. Papež projevu mimo jiné kritizoval i možnost asistované sebevraždy.
19: Někdy s obavami sleduji současný vývoj ve společnosti, který sebou nese riziko, že se věda a technologie promění v podnikání zaměřené na zisk, podporující genetické manipulace, náhradní mateřství, nákup orgánů nebo asistovanou sebevraždu.
17: Francie letos asistované sebevraždy uzákonila, při projevu Lev 14. tento zákon nezmínil. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 17 lidí je zraněných po dopravní nehodě v Turecku. Minibus převážející turisty se střetl se dvěma dalšími vozy. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že mezi zraněnými je i Češka.
20: Můžeme potvrdit nehodu autobusu na jihu Turecka, prý níž byla jedna česká občanka se zraněními převezena do nemocnice. Naše konzulka v Ankaře se případu od nočních hodin intenzivně věnuje a je v pravidelném kontaktu se zraněnou, její pojišťovnou i delegátkou cestovní kanceláře.
17: Nehoda se stala včera odpoledne v provincii Antalya. A s přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice.
21: Při nevyhnutelném střetu je klíčové plně šlápnout na brzdy a nestočit volant na stranu, pokračuje vedoucí Besipu Tomáš Neřolt.
22: Vždycky ještě horší než ten střet se zvěří je, pokud strhnu někam řízení a narazím třeba do pevné překážky, to znamená do stromu, do nějakého sloupku a podobně.
21: Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů policie ani na místo nemusí přijet, vysvětluje plukovník Jan Straka z dopravní policie.
23: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 tisíc korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit.
21: Zvíře pak ze silnice odstraní myslivci. Jakub Vik, Český rozhlas.
17: Na pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru a kolona pokračuje až k Ořechu na 19. celé je to asi na 30 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně od 5. kilometru. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice až na Štěrbohlovskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. Zdržení je asi půl hodiny. V opačném směru, tedy na Smíchov, se sune fronta od křížení s magistrálou na Barandovský most. Na dálnici D1 Praha, Hradec Králové v dlouhodobém omezení mezi exity Městec a Chlumec zatím ještě stále pracují kolem 59. kilometru a jede se jen jedním pruhem. Kolony směrem na Hradec z 51. kilometru jsou ještě na půl hodiny. Směrem na Prahu kolona až kousek za sjezdem na Chlumec z 61. je zhruba asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Noc bude jasná až polojasná, na východě území zpočátku oblačná až zatažená, kránu se lokálně vytvoří mlhy, ochladí se na 8 až 4 stupně, místy až na 2 stupně a s přízemními mrazíky, na horách pak naměří kolem 3 stupňů a zítra čekejte jasno až polojasno a teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
0: Producenti mléka a mléčných výrobků kritizují podle nich nesmyslné a nereálné ceny mléka a másla v tuzemských obchodech. Používají velké řetězce neférové praktiky? Je správné prodávat potraviny levněji, než za kolik se dají vyrobit? A co by přinesl zákaz podnákladových cen, o který usiluje potravinářská komora? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Dobrý den, zdravím vás do našeho přenosového vozu.
2: Dobrý den všem.
0: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme po 10. hodině dopoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Čeští výrobci mléka a mléčných výrobků si stěžují na propad cen. Na nedávné konferenci v Přibyslavi řekl šéf Českomoravského mlékárenského svazu, že výkupní ceny mléka u nás meziročně klesly o více než čtvrtinu a kritizoval také obchodní řetězce, kterým podle něj ani to nestačí a tlačí na ještě nižší ceny. Mlékaři přitom tvrdí, že některé řetězce prodávají mléko a máslo za nesmyslné a nereálné ceny, hluboko pod náklady na výrobu. Připouštíte, že řetězce komplikují život tuzemským mlékárníkům?
2: Ne, jediný, kdo komplikuje život tuzemským lékárníkům, jsou oni sami. Tady v poslední 3 roky byly velmi vysoké výkupní ceny mléka. Průměrný zisk na 1 litr byl skoro 3 koruny. Takže tady si mohli bez pochyby vytvořit obrovský finanční polštář pro horší časy. Zároveň jsme viděli, že tím, jak to byl tak super ziskový biznis, tak velmi rychle po celé Evropě, včetně Česka, rostla produkce mléka. A my teď aktuálně máme v Evropě zhruba o 3 miliardy litrů mléka víc, než jsme měli před pouhým rokem. To je v podstatě, jako byste do Evropy přidal jednu další Českou republiku v produkci mléka. A logicky, ekonomicky platí, ve chvíli, kdy produkuju příliš hodně, tlačí mi to ceny dolů. Zároveň velkým odberatelem mléka z Evropy byla Čína, ta zavřela před téměř rokem dveře evropskému mléku a zase máte obrovskou nadprodukci, vypadne vám jeden velký zákazník, logická ekonomická reakce je, že to tlačí ceny dolů.
0: Když se podíváme na aktuální stav, kolik platí řetězce firmám, od kterých odebírají mléko a máslo?
2: Platí, záleží na produktu, těch produktů je strašně hodně, ale...
0: Dobře, základní výrazně, mléko, základní máslo.
2: Platí výrazně víc, než za kolik se o tom mléko a máslo prodává v obchodech, protože ty ceny obchody dotují, protože vědí, že právě mléko, máslo, k tomu vajíčka, kuřecí, maso, cukr, jsou takové ty základní výrobky, na které jsou, na jejich cenu jsou zákazníci velmi citliví, když tu cenu dáte dostatečně nízkou, přitáhnete si zákazníky k sobě, takže to, že se prodává někde mléko třeba v akci za 5,90, 6,90, 7,90, tak ta mlékárna dostane výrazně nad někdy mezi 10 až 15 korunami. Oni dostanou to, co si vyjednají. A obchodník potom z vlastních peněz tu cenu snižuje, protože ví, že díky tomu přijde zákazník k ním a nakoupí celý nákupní košík.
0: Říkáte mezi 10 a 15 korunami, že dostane ten producent mléka nebo ten dodavatel mléka, ale dodavatelé tvrdí, že litr mléka nejde vyrobit za méně než 11 nebo 12 korun za litr. Tak není přesně už tady to, o čem mlékárníci mluvili, že řetězci tlačí přímo ty dodavatele do cen, které jsou pod výrobními náklady?
2: To není tak, že tlačí řetězce. Taková je cena po celé Evropě. Protože mlékaři, řada z nich nevyužila ty super tučné roky, které měli. Tady zhruba 3 roky vydělávali 3 koruny na každém litru. Dneska jsou ti efektivní na nákladech, ti málo efektivní někde kousek pod náklady. Ale pořád, kdyby jenom si ty peníze, které vydělávali, šetřili, tak tady dalších několik let můžou bez problémů zvládnout tuto situaci.
0: Pardon, já se omlouvám, ale je spravedlivé chtít po podnikateli, aby vyráběl několik let něco, za co bude dostávat méně peněz, než kolik ho to bude stát?
2: Ale to je přece problém toho, kdo nevyužil ty ziskové časy na to, aby investoval, modernizoval, diverzifikoval. My tady přece nejsme jako obchodníci, potažmo zákazníci od toho, abychom dotovali špatně nastavený biznis českých zemědělců. A znovu, my se nebavíme o cenové úrovni v České republice. My se bavíme o cenové úrovni mléka v celé Evropě. A přece nikdo rozumný nemůže chtít, aby český obchod zbytečně platil víc a zbytečně zdražoval českým zákazníkům život, když ta cena v Evropě je výrazně nižší.
0: Vy jste už před chvílí řekl, že mnohé řetězce prodávají právě máslo nebo mléko za ceny výrazně nižší, než za kolik je nakupují od dodavatelů. To se hodně řešilo právě už o prázdninách, kdy, a vy jste tu cenu uváděl, jistý německý řetězec prodával litr mléka za 5,90, rakouský řetězec za 6,90. Teď, když jsem se díval, tak aktuálně nejnižší cenu jsem našel 8,90, což je pořád méně tedy, než je ta výrobní cena a než to, co jste říkal, že dáváte dodavatelům. Je tohleto férová praktika?
2: Je to naprosto férová, naprosto běžná praktika všude po celém světě. Prostě máte produkty...
0: Pardon, já se omlouvám, všude po celém světě? To je opravdu ve všech státech dovolené?
2: Jsou nějaké regulace v některých zemích, typicky ve Francii třeba, a pak když se podíváte samozřejmě na cenovou hladinu i těch základních potravin, tak to je prostě ve Francii výrazně vyšší, než je v Česku. Takže zase, je to nějaké politické rozhodnutí.
0: Dobře, ale po celém světě tedy, tak jak jste říkal, to není.
2: Pardon, ve většině zemí se zase. Ve Francii je tam regulace u potravin, ale když budete prodávat prací prášky, tak můžete prodávat pod nákupní cenou. Takže někde mají nějaké regulace a to, co jednoduše vidíme, každá taková regulace lidem zdražuje to, co si nakupují.
0: Podle čeho řetězec rozhoduje, co a od kterého výrobce bude takhle pod výrobní cenou prodávat?
2: Protože za ty roky každý obchodník dobře ví, na co reagují jeho zákazníci, každý má trošku jinou zákaznickou skupinu, někdo má i tu komunikaci postavenou třeba na jako kvalitnějších výrobcích a neprodává tolik těch běžných komodit. Jsou obchodníci, kteří fungují zejména řekněme na menších městech, obsluhují řekněme jako masovější klienty a tam ti vědí, že naopak musí hodně investovat do toho, aby ty základní potraviny byly co nejlevnější, protože to je to, podle čeho se tahle zákaznická skupina rozhodne, jestli když stojí na náměstí, tak jestli půjde do obchodu vpravo nebo vlevo.
0: Já tou otázkou, podle čeho to řetězce vybírají, mířím k tomu, jestli téhleté praxe nevyužívají řetězce právě k dalšímu tlaku na dodavatele, aby přistoupil na nižší cenu, jestli to není ve stylu, když nám to zlevníš, zařadíme tě do takové akce, ty toho prodáš výrazně víc, když nám to nezlevníš, tak se dohodneme s někým jiným a ty budeš mít smůlu.
2: Tak ale to je přece běžné fungování obchodu. Vždycky hledáte toho nejlevnějšího dodavatele, který vám splňuje to, jak si definujete, jakou kvalitu chcete, jak ten produkt má vypadat a pak logicky soutěžíte při té stejné kvalitě na dodavatelskou cenu. Takhle to funguje v celé ekonomice od počátku vzniku ekonomiky. A je jenom na každém, aby si tohle to vyhodnotil. A jsou výrobci, kteří postavili i svou produkci potravin právě na tom, že mají jako velkokapacitní výrobní linky, dává pro ně smysl vyrábět velké objemy zboží s nižší marží a pak jsou třeba jiné mlékárny, které naopak...
0: Pardon, tomu já samozřejmě rozumím, ale tady říkáte s nižší marží, ale my se bavíme o situaci, kdy ti obchodníci prodávají se zápornou marží, to znamená, že na ten výrobek doplácejí. Tak právě se ptám, jestli tahle ta praktika, kterou vy označujete za férovou, jestli není součástí toho nástroje, kdy tlačíte výrobce, aby prodávali za méně, než kolik je to stojí.
2: Ten výrobce vždycky dostane ty peníze, které si vyjedná, a je potom na rozhodnutí obchodníka, jestli to potom prodá naopak s nějakou vyšší marží, nebo jestli naopak se rozhodne, že bude dotovat tu cenu, ale ten výrobce dostal to, co si dohodl, a když se dívám na data Českého statistického úřadu, tak vlastně vidím, že dneska i producenti potravin v Česku nemají problém ekonomicky dobře fungovat. Když si otevřu účetní závěrky, rozhodně tady není jako žádná mlékárna v Česku, která by měla zítra zkrachovat.
0: To jsou ale závěrky za loňský rok, kdy pořád ještě ty ceny byly vyšší.
2: Tak ale tam vidíme naopak ještě ten jako velmi luxusní polštář a zároveň si vidíme, jak ta ekonomika funguje, protože samozřejmě s těmi výrobci mluvíme neustále a opravdu nejsme v situaci, že by kdokoliv z nich propouštěl zaměstnance, omezoval výrobu. Vlastně ekonomicky ty věci pořád fungují a jenom jediné, co tam ukazuje, je to, že byly mlékárny a zpracovatelé mléka, kteří využili ty dobré časy na to, aby modernizovali, aby třeba postavili novou výrobní linku něčeho, za co si lidi rádi připlatí. A ti jsou i v této situaci fungují celkem dobře. A pak jsou ti, kteří ty peníze jenom projedli. A ti samozřejmě v tuto chvíli mají výrazně dražší výrobu, ale byla to jejich volba, že neinvestovali a ty peníze projedli.
0: Šéfka potravinářské komory kritizuje, že při těchto praktikách podnákladových cen vlastně zákazník neví, co je férová a reálná cena. V tom nevidíte problém?
2: Já tuhle tu větu slýchám často a když se ptám, co to znamená, tak mi nikdy potravinářská komora neuměla odpovědět, co to vlastně znamená. A jenom když my jsme si to zkoušeli ověřovat v různých výzkumech, tak lidi jediné, co říkají, pro nás je důležité, aby víme, jakou chceme koupit kvalitu, jestli chceme koupit prostě běžnou komoditu, jestli chceme koupit, nevím, běžný jogurt nebo jogurt s vyšším obsahem proteinu. A pak víme, kolik na to ochotní zaplatit. A to je to, co lidi řeší. Neřeší nějakou obecnou větu o tom, že mléko má stát 12 korun. Takhle prostě žádný zákazník v Česku nepřemýšlí.
0: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste vysvětloval, že ty podnákladové ceny u některých druhů potravin fungují tak, že si to vykompenzuje ten obchodník, když to tak řeknu, na jiných výrobcích. Na čem doplácíme to, že je levné mléko a máslo? Na čem vybírají větší marže obchodníci?
2: Na tom, kde lidi daleko víc než cenu řeší kvalitu. Takže přesně. Vlastně mléko, krabice trvanlivého mléka je vlastně v hlavách lidí běžná komodita, většina másla je pro ně taky běžná komodita, ale naopak jsou lidi ochotní připlatit si za kvalitní bio jogurt, jsou ochotní připlatit si čím dál tím víc za mléčné výrobky se zvýšeným podílem proteinu, jsou ochotní připlatit si za bioprodukci a tam to, na co zákazníci slyší, je právě ta kvalita, biokvalita, nějaký nový výrobek a tam neřeší cenu. A obchodník to, co vždycky dělá a jedno, jestli prodává potraviny, drogery nebo auta, tak vždycky cílíte na nějakou průměrnou marži ve vašem portfoliu. Stejně tak u aut prostě víte, že základní model Škodovky musíte prodávat téměř za náklady, ale naopak na Superbu, v tom výbavě, prostě budete mít výrazně vyšší marži. Ale to, co potřebujete vždycky dobře nastavit, je ten průměr, abyste vydělali to, co potřebujete.
0: Vy opakovaně obhajujete ty podnákladové ceny. V nedávném článku na platformě Medium jste psal, že kdyby podnákladové ceny v Česku skončily, tak by to zdražilo život běžným lidem. Přitom, co jste teď vysvětloval, není to demagogie?
2: Není to demagogie, protože vidíme samozřejmě, jak vypadají nákupní košíky. A vlastně lidi, kteří mají vysoké platy, tak mají nějak složený nákupní košík, kde je, budou mít daleko víc toho nejkvalitnějšího, často z dovozu, protože takové potraviny v Česku třeba vůbec nejsou. Ale člověk, který má hluboko do kapsy, tak tam má daleko větší podíl těch základních potravin, a velmi často má taky daleko víc času, aby si třeba ten nákup během týdne složil z nákupů ve třech různých obchodech právě podle toho, kde jsou jaké slevy. A když to těm lidem seberete, tak jim ten život výrazně zdražíte, zatímco to, že zlevníte těm nejbohatším, tak oni vlastně vůbec nepoznají a vůbec to pro ně nebude důležité.
0: Vy říkáte, že se zdraží nákupy běžným lidem. Já slovo běžný beru jako průměrný, tak jestli se bavíme o průměrném člověku, tak tam je to možná demagogie, protože tam se možná srovnají ty zlevněné věci a naopak ty, kde ta marže je větší nebo ne?
2: Dobrá, tak pojďme si říct, že to zdraží život spodním 40%, středním 20% to zachová ceny a zlevní to život těm horním 40%. Takhle nějak to prostě bude vypadat, ale znovu, to jsou přece ti lidé, ti, kteří mají nejhlouběji do kapsy, které mají politici nejvíc chránit. A to jsou ti lidé, kteří jsou to důchodci, jsou to vlastně rodiny se samoživiteli, rodiny, které mají více dětí, a to je přece to, na co se obecně soustředí politika jakékoliv vlády, která vlastně nejvíc pomáhá této skupině lidí. A tady najednou téhleté skupině, kterou jinak chráníte různými sociálními dávkami, navyšování důchodu, ten život zároveň zdražíte. To nemá ani politickou logiku.
0: Máte pocit, že tomu politici rozumí, anebo to, že intenzivně vysvětlujete tyhle ty věci v poslední době, tak je výrazem toho, že máte pocit, že sílí hlasy pro to, co prosazuje tedy potravinářská komora a další sdružení, třeba mlékárenské sdružení, aby ty podnákladové ceny byly zrušeny?
2: Já myslím, že většina politiků chápe, jak problematické by bylo, kdyby tady prostě nějakým politickým zásahem vzrostly uměle ceny potravin. Historicky, když si vzpomněte, vždycky fungoval takový ten politický vtip, že vláda, která lidem zdraží pivo, takže skončí. Tady by to zdražení bylo ještě výrazně větší. A vidíme naopak, jak jsou důležité ceny potravin. Vzpomněte si na poslední volební kampaň, kdy několik stran mělo levné potraviny jako jedno z hlavních témat. Jedna strana dokonce organizovala svá předvolební shromáždění a nabízla tam dotované potraviny, aby byly levné, aby přilákali lidi. Takže myslím, že politici tomu rozumí. Rozumí samozřejmě tomu, že dneska typicky mlékaři jsou ve velmi těžké situaci. A myslím si, že je dobře bavit se třeba o tom, jak jim pomoct v jednodušších investicích, aby si snížili energetickou náročnost produkce potravin. To jsou věci, které bez pochyby má smysl dělat, protože to posílí české zemědělství a potravinářství. Myslím si, že je dobře, že minister zemědělství Šebestián tady tak hodně tlačí na to, aby se v Česku začaly ty komodity zpracovávat, protože to je naše strašná slabina. My tady vyprodukujeme levné komodity, včetně třeba levného mléka, ale tu vyvážeme do Německa, do Rakouska. Tam z nich německé mlékárny vyrobí mléčné výrobky. A my musíme kupovat zpátky už tu drahou zpracovanou surovinu v tom kvalitním výrobku a vozit zpátky do Čech. Takže to jsou věci, které pro mě má smysl řešit. Ale vyhrožovat lidem, že jim zdražím, žádný smysl nemá.
0: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Před týdnem prezident Petr Pavel podepsal zákon o elektronické evidenci tržeb. EET se tedy příští rok vrátí do Česka. Vítáte to?
2: Rozhodně ano.
0: Proč?
2: Protože tady pořád vidíme, že funguje vlastně velmi silná šedá ekonomika. Pro mě bylo absolutně nepochopitelné to, že předchozí vláda EET zrušila, byla tam spousta věcí na zlepšení, ale ve chvíli EET zrušila, tak vlastně řekla, že je OK neplatit daně. A to, vlastně to nám strašně vadilo, vadí nám to. A strávili jsme hodně času debatou s Alenou Schillerovou, nejenom o tom, že se má obnovit EET, ale hlavně, aby skutečně fungovalo jako nástroj pro vyhledávání těch, kteří neplatí daně. Prostě vidíme, přijete do menšího města na náměstí, jsou tam dvě podobné restaurace, jedna má o 15-20% vyšší ceny, ne protože by měla kvalitní polední meníčka, ale protože poctivě platí daně, ta druhá může být levnější, protože je neplatí. A to jsou věci, které prostě je potřeba srovnávat. Prostě není možné, aby podnikatelský úspěch stál na tom, že podvádím a neplatím daně.
0: To je opravdu tak jednoduché v tom současném systému neplatit daně?
2: Jednoduché neplatit část daní. Vidíme to v gastru, vidíme to třeba na příkladu toho, kdy existovala na nějakém malém městě nějaká prodejna potravin, která skončila, převzala ji, stala se z ní nějaká večerka, a najednou, když ještě fungovalo to první EET, tak sice ta večerka měla otevřeno déle než ten předchozí obchod, měla širší sortiment než ten předchozí obchod, ale vykazovala třeba jenom třetinu tržeb. což je jasně vidět, že tam prostě zatajovali velkou část příjmu a nedanili je. A tohle to jsou prostě věci, které nemůžou fungovat a je potřeba je postihovat.
0: Jak velká část podnikatelů v tom vašem oboru, to znamená obchod, cestovní ruch, podle vás obchází zákony tak, jak teď popisujete, to znamená, že nedaní všechny příjmy?
2: Jsou to především ti, kteří hodně fungují v hotovosti, kde je prostě jednoduché samozřejmě transakce zatajit. Ve velkých obchodech je dneska už 80 až 90% nákupů placeno digitálně kartama. V restauracích, zase ve velkých městech, dneska lidi primárně platí kartama. Takže pokud někde vidíte cash only, je to nějaké znamení toho, že nechtějí, aby na ně bylo vidět. Teď to bude pro ně samozřejmě složitější díky novému EET, ale tam, kde je to pořád primárně cashový biznis, tak tam bez pochyby nějaká část daní vlastně není zaplacena. Nikdy to není 100%. Ty firmy už se naučily pečlivě si hlídat to, aby ušetřili třeba čtvrtinu toho, co by měly zaplatit, ale pořád je to nefér výhoda proti těm, kteří fungují poctivě.
0: Při schvalování znovu zavedení EET musela koalice ve sněmovně přehlasovat veto Senátu. Senátoři navrhovali některé dílčí změny, třeba výjimku pro zemědělce, kteří prodávají přebytky na svém vlastním dvoře, nebo také to, aby se EET vztahovala jenom na platby v hotovosti, protože platby kartou nebo převodem na účet už stejně jsou zaznamenané. Není pro podnikatele v oblasti obchodu a cestovního ruchu škoda, že tyhle ty pozměňovací návrhy neprošly?
2: Je škoda, že neprošel ten pozměňovací návrh paní senátorky Smotlachová, která právě vyjímala ty nejdrobnější zemědělce. Tam prostě opravdu, pokud někdo prodává na dvoře sousedům 100 kilo jablek, tak tam nemá smysl tyhle ty podnikatele trápit. EET, to je bez pochyby pravda, protože pro ně to není ten biznis, to je jenom spíš služba toho, aby vůbec na té vesnici ještě nějaký obchod fungoval, si mohli něco koupit. To vyjmutí plateb kartou by naopak znamenalo, že EET 2.0 můžeme hodit do koše, protože ano, platby kartou jsou někde evidovány, ale nevidí je finanční správa automaticky. Musí si je vyžádat u každého kontrolního podnikatele a v tu chvíli vám přestal úplně fungovat ten analytický systém, který musí stát na tom, že vidíte veškeré tržby, protože vy musíte vidět veškeré tržby, dívat se potom na náklady, které ten podnikatel má a na tom posuzovat, jestli náhodou nezapomíná reportovat část transakcí. Když uvidíte jenom ty hotovostní a nemáte rovnou v systémech i ty další způsoby plateb, tak ta analytika prostě nikdy nemůže fungovat a tohle by byla vlastně největší nesmysl, který by se mohl stát, kdyby se ty karty z toho vyndaly.
0: Mimochodem, vy jste už mluvil o některých provozovnách nebo stáncích, kde je napsáno cash only, kde nepřijímají platební karty. Se zavedením EET předpokládáte, že tahle praxe zmizí?
2: No, už jsme to viděli nakonec, když fungovalo EET 1.0, tak ve chvíli, kdy ho předchozí vláda zrušila, tak výrazně narostl počet těch cash only provozoven, tak to je zase jenom důkaz toho, že ve chvíli, kdy stát říká, že je mu jedno, že neplatíte daně, tak to logicky řada lidí využije.
0: Uvítal byste nějaké další změny EET?
2: Pro nás bylo důležité, a ten dialog už dneska vedeme s finanční správou, aby tam fungovala ta analytika. Protože to byla vlastně největší problém toho prvního EET, že i z pohledu kontrol se soustředili na to, jestli vždycky každý hnedka vydal účtenku a týrali pak nějakou drobnou malou cukrárnu na náměstí, ale nefungovala ta analytika. Dneska jsme i technologicky o výrazný kus dál. A bavíme se s finanční správou o tom, jak bude přesně vypadat to vytipování těch, kteří z nějakého důvodu vyčnívají z toho, jak vypadá běžný biznis. A my prostě dneska víme, když si vezmeme data za 500 obchodů s potravinami na městečku, který má 3000 lidí, tak my prostě víme, jaká je jeho průměrná tržba po celé republice. A ve chvíli bude někdo, bude reportovat 30% běžného průměru pro takovýhle ty prodejny, tak pak to má být důvod pro finanční správu jít se tam podívat. Ale nemají týrat toho, kdo reportuje 95% průměru.
0: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
2: Moc díky za pozvání a hezký dlouhý víkend všem.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
17: 17 hodin 30 minut.
10: Český rozhlas Plus.
17: Německý automobilový koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat zhruba 4 miliony vozů po celém světě. Jsou mezi nimi i auta značky Škoda. Tvrdí to německý list Handelsblatt s odvoláním na své zdroje. Důvodem je vadný šroub systému řízení. Opatření se týká více než 2 milionů aut značky Volkswagen. Další milion vozů připadá na značku Škoda, zhruba 700 tisíc na značku Audi a kolem 200 tisíc aut na Seat. Při dnešních ruských útocích na Kyjev zemřeli 4 lidé, informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko, podle kterého je skoro 30 lidí zraněných. Ráno ruský nepilotovaný letoun zasáhl výškový obytný dům, ve kterém zemřel 14-letý chlapec. Další útok na kancelářskou budovu zabil 3 lidi. Podle ruských úřadů při ukrajinských dronových náletech v Rusku zemřeli 2 lidé. Středočeské vodárny se chystají na čištění vody z vodojemu Odolina Voda a ve čtvrtek v něm naměřili nadlimitní koncentrace olova. Vodárny to napsali na svém webu. Ještě v polovině září byly odebrané vzorky v limitu a vodárny teď budou olovo sledovat detailněji. Lidé ve 12 obcích v okolí Odoliny Vody by neměli vodu používat k pití a vaření. Kde nejsou k dispozici cisterny, mají lidé podle středočeských hygieniků používat vodu balenou. Větší obchody musí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větší než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogerií nebo hobby marketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. A noc vědy večer otevře více než 140 míst. Zapojí se univerzity, školy, muzea, hvězdárny i technologické firmy po celém Česku. Tématem letošního ročníku je komunikace. Na návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, projekce, workshopy a přednášky. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle až na konec omezení v Brně na 196. a pro osobní auta je to asi na půl hodiny. Na výjezdu z Prahy po D1 směrem do Brna počítejte s kolonou za sjezdem na okruh. Tam se zastavíte na 10. kilometru, kolona pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr. Celé je to na bezmála hodinu. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most se táhne nesouvislá kolona od sjezdu na Vršovice až za Europark na Štěrovohlouskou spojku. Zdržení je asi 30 minut. V Radlické směrem do centra se popojíždí od Valtrovky do Dobřížské. Zdržení asi půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno, zpočátku se budou lokálně vyskytovat mlhy. Nejvyšší sobotní teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy a na řadě repríza pořadu Osobnost plus Barbory Tachecí.
4: Dnešní politika je daleko víc show business než souboj ideí, jde hlavně o emoce. Nerozhoduje program, ale lídr a dojem, říká novinář a spoluautor podcastu Vlevo doleva Václav Dolejší, který je hostem Osobnosti Plus na Zlojemském festivalu Spotlight, kde natáčíme v sobotu 19. září s živým publikem. Kdo je českou politickou superstar a za jakých okolností by šel Václav Dolejší do politiky? Dobrý den, ahoj Václave, děkujeme, že jsi přijal naše pozvání.
5: Ahoj a dobrý den.
4: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
10: Osobnost plus.
4: Politika je podle tebe daleko víc show business, ve kterém jde o dojmy. Kdo je největší superstar politického show businessu se vším, co k superstar patří?
5: No, u nás teda nepochybně už takových 15 let je to Andrej Babiš. Všechno tomu podřídil. Je to vlastně svým způsobem překvapivé, že člověk, který mu teď bylo v září 72 let, který za svůj život vydělal desítky miliard korun a čekali bychom, že bude jiným způsobem trávit svou seniorskou část života, tak prostě skočil do tohohle showbiznisu a řekl bych dokonce, že ten showbiznis, tahle ta část té politiky ho baví možná na tom nejvíc.
4: A pokud jde o političky ženy, je tam taky nějaká takováhle superstar?
3: Nebo ženy jsou na tom trošku hůř?
5: No, záleží, jak se na to podíváme. Já nevím, jestli je to hůř nebo líp, protože ono to právě znamená to, že ty lidi musí trošku potlačit nějakou svoji důstojnost, trochu se přestat stydět. A souvisí to hlavně s tím, abych teda to řekl na konkrétním případu, že prostě musíte točit videa na sociální sítě. A ty videa na sociální sítí, buď to znáte podle sebe nebo podle svých dětí, musí být taková, že musí vás to zaujmout, to video, první 3 vteřiny, jinak tím palcem jdete dál. Což znamená, že to video musí být bizarní naprosto.
3: Takže superstar žena je kdo?
5: No, nevím, já tam tak úplně nevidím. Někdo možná by řekl v minulosti trošku, že to byla Alena Schillerová, ale podle mě už taky ubrala plyn. No, nevidím tam nikoho takový.

0: demokraté nejsou vůbec schopni najít na to recept, možná nejsou schopni ani točit tahle videa, mít nějaký program, mít zajímavý lídry. Je to hodně podobný s naší situací.
1: Jak vnímáš fenomén Andreje Babiše? Co má on a ostatní politici a političky nemají? Protože něco tam musí být.
0: No určitě jo, tak jeden sociolog, aby ho nejmenoval, ale který to vidí hodně pragmaticky a cynicky a čte dlouhý roky ty čísla, jak to vidí společnost, tak říká, že prostě dneska lidé chtějí hlavně, aby byl silný lídr nebo lídrině, to musí to být silný lídr. V Česku je dobrý do toho dát, jako jsem proto být v NATO, jsem proto být v EU a to prý stačí tyhle tři věci. Žádný pravice, levice, daně, sociální dávky, všechno je o 10 úrovní níž, takže silný lídr, chceme být v EU a chceme být v NATO.
1: No, ale řekněme si to tak, že Andrej Babiš je původem ze Slovenska. Je to podnikatel. Umíš si představit, že by se na Slovensku podařilo nějakému Čechovi to, co se Andreji Babišovi podařilo tady v Česku?
0: Ale tak pokud by tam ten Čech, on tady zase Andrej Babiš žije, nepřetržitě už...
1: To je jasné, ale jestli Slováci by to dopustili...
0: Jestli by to přijali... No, já to občas slyším jako v té debatě spíš jako od starších lidí Slovák a to by Slováci Čecha nepřipustili, ale přijde mi to, že takové ojedinělé a že už to je hodně takový nejmín důležitý, bych řekl, detail na tom Andreji Babišovi.
1: A co je nejdůležitější detail na Andreji Babišovi?
0: Ne, určitě ten leadership, takový to, že působí jako na ty lidi, na své příznivce, že umí všechno zařídit, umí to zařídit mávnutím kouzelného proutku, je to okamžitě, ovšem rozhoduje, prostě strašně mu věří. V roce 2019, když jsem v Chomutově, což byla možná pořád je bašta hnutí ANO, tak jsem tam vyjel na reportáž zjišťovat. 2019, podle mě to pořád platí, 7 let tedy je to. Jsem tam měl zjišťovat, proč ho lidi tak milují. Dělal jsem tam sárně takovou anketu, hlavně mezi důchodci. No a vlastně pro mě to bylo docela překvapivé, všichni odpovídali plus minus stejně a sice tak, že vědí, že Andrej Babiš není dokonalý, že není anděl a že tady možná nějak ty firmy získal podivně a to Čapí hnízdo bylo divný a tamhle možná něco, nějaká dotace byla podvodně získaná, ale vždycky dodali, ale on je jediný politik, který hodí nám z toho svýho stolu pár kostí, který ještě my můžeme ohledat. Tady nám dá slevy na jízdném, tady nám víc než je valorizační zákon, to schéma nám přidá k důchodům. A to ti ostatní, oni tehdy řekli Nečas Kalousek, to byly taková jména, neudělají. A podle mě to tak trochu platí pořád. Když jsem tohle vyprávěl na Slovensku, tak říkají, že to tam s Robertem Ficem je vlastně podobný. Ne, že by ho ti lidé úplně zbožňovali, ale přijde jim, že to je jediný politik, který jim nechá aspoň něco ohledat.
1: A myslí na ně.
0: A myslí na něj. Samozřejmě z těch videí vidíme, že pak má Andrej Babiš něco, co před lety neměl. Má dneska hrozně tvrdé jádro voličů. Je to zhruba 20%, který za každých okolností ho budou volit. Ať se děje, co se děje. Já jim někdy trochu z legrace říkám babišky, protože oni jsou to převážně ženy, důchodkyně a vidíte to možná z těch videí, kdy oni mu tam nosí koláčky, hladí ho po hlavě, tancují s ním na písně Michala Davida a podobně. Jsou naprosto nadšené.
1: Ale funguje mu to.
0: No funguje mu to, no. Já to říkám, ty se ptala v úvodu na tu hvězdu, tak on přesně to trefil, našel a nemá soupeře, jak vidíme v těch průzkumech a nemá toho soupeře už dlouhé roky, nikdo na to nenašel recept.
1: Ty na svoje letitá kolena hraješ hokej. Hraješ v obraně i v útoku, takže jsi vlastně takový všestranný hráč. Je v politice taky takový nějaký všestranný hráč? Nebo je to pořád jenom Andrej Babiš?
0: No přemýšlím, tak teď úplně mě nenapadá. Jenom na tu obranu těch politiků musím říct, je to taky daný tím, že dneska ta profese politika, političky je tak náročná, že to fakt vyžaduje takový komplex nejrůznějších dovedností, kdy je těžký, nikdo nejsme dokonalý, jako málo kdo to má. Hrozně hezky to je podle mě vidět na předsedovi dnešní ODS Martinu Kupkovi, který mu všichni přičítají jakousi takovou slušnost, to, že když byl jak starosta jedné obce, která se měla Líbeznice, tak minister dopravy, že měl velmi dobrý výkon. Ale jako opozičnímu lídrovi mu to nějak nejde nebo mu něco chybí. Přestože on je hrozně pracovitý, objede 15 vesnic denně, nikdo jiný v té ODS se tak nemaká jako on. A chybí tam něco, co ten Babiš má, jo, že na ty lidi...
1: X-faktor.
0: Asi, no, že ten Andrej Babiš prostě přijede na tu vesničku, vystoupí z toho svého obytňáku a okamžitě se mu vrhají ty babišky kolem ramena, jsou jako šťastní, že tam přijela. Vůbec se s nima nebaví on o politice.

0: tak to možná
1: nemá, no,
0: funguje.
1: Jo.
0: Je taky nějaký rozdílový hráč, jak říkal Petr Fiala, že je nějaký hráč, který přijde na hřiště a v tom okamžiku začne celý tým hrát jinak. Je někdo takový v politice? Rozdílový hráč?
1: No teď je to trošku bídnější. No. Je to možná takhle daný tím, že ta opozice je roztříštěná do pěti stran. Bývalý premiér Mirek Topolánek občas říká, že on tam někdo někde bude v té straně a my ho nevidíme, jo? Že to je možné.
0: A ty ho tam vidíš?
1: Ne, nevidím.
0: Někde? Nikde?
1: Ne. Přišlo mi v minulý vládě, že kdo trochu vyčníval v té Fialově vládě, byl podle mě překvapivý vlastně hráč a byl to Marian Jurečka, který byl ministr práce a sociálních věcí, který původně měl takovou image téměř už urážlivou jako nějakého traktoristy, téměř jako se z něj dělal hlupák. A on nějakou svojí dovedností, jednak bych řekl i na sociálních sítích, ale i takovým tahem na branku udělal jako reformy jak v sociální oblasti, tak v těch důchodech, na který si nikdo předtím vlastně netroufnul. Jo? Takže možná takový jako podceňovaný hráč na začátku, na konci byl rozdílový, protože když se ta vláda chlubila svými úspěchy, tak vlastně téměř výlučně zmiňovala ty Jurečkovy nápady.
0: Říkáš, že nerozhoduje program, ale lídr a emoce. Která emoce tady u nás funguje nejlíp?
1: A tak pořád platí v politice, byť někdo asi by řekl, že ne, ale hodně to strašení tou druhou stranou, to vidíme, to používá i Andrej Babiš jako Fialova vláda. Ono se mu povedlo vykreslit, že byla nejhorší na světě.
0: Ale používá to i ta druhá strana.
1: A dělá to i ta druhá strana, která zase říká, když tu bude Babiš, bude konec světa. Takže to strašení je jako jedna velká emoce a určitě funguje, samozřejmě nejenom u nás. No a pak ta emoce, takový nějaký jako ten temperament, to ukázat právě to charisma, ten faktor X, to, že to jako je lídr, jo. To, co se třeba povedlo v Jižních Čechách, odkud já pocházím, tamnímu hejtmanovi Martinu Kubovi, který získal v těch krajských volbách 47% neuvěřitelných, ale zatím to nevypadá v průzkumech úplně na to, že by se mu to podařilo zopakovat, je samozřejmě daleko od těch voleb, i na té celostátní úrovni. Ale on taky ukázal, podobně jako Andrej Babiš, takový leadership, tah na branku, umím to rozhodnout ty věci, umím to rychle zařídit, nekecám, makám.
0: Dá se ještě česká politika rozdělovat na levicovou, pravicovou, nebo to už je úplně minulost?
1: No, tak už se to takhle jako ty názvy nepoužívají a řekl bych, kdybychom se ptali lidí, že už to nepoužívají ani voliči, ale můžou se tak samozřejmě cítit ty lidé. Někdo si myslí, že ten stát by se nám neměl do všeho montovat, úplně o všem rozhodovat, o všechno pečovat a spíš od něj chceme, nebo je pravicový, ale neřekl by, jsem pravicový a volím pravici a obráceně.
0: A je na těch stranách a hnutích poznat, kdo je nalevo, kdo je ve středu, kdo je vpravo?
1: Tady si pomůžu takovým aktuálním názorem sociologa Martina Buchtíka s agenturistem, který říká takovou krásnou pravdu, já jsem si ji neuvědomoval, ale přijde mi to fakt velmi trefné, že my jsme teda jako středový národ, hodně, Češi, ani pravice, ani levice, hodně ten střed. A on říkal, že když se na to podíváme hodně ze zhora, na ty programy těch stran, jako opozičních, ale taky hnutí ANO, možná i těch motoristů, SPD, řekněme, že je výjimka, tak je to hrozně podobný. Tam nejsou extrémy, tam jako nikdo neříká, zavedeme školný, na pravici školný, poplatky u doktora nebo tak, na levici nikdo neříká druhý extrém, zvýšíme brutálně nějaký daně tady nějakým jako všem lidem nebo bohatým lidem, je to všecko takový
0: tak
1: hodně
0: stejný. Tak se s vámi zeptáme, kdo se považujete za středového voliče? Většina to není, je to možná tak jako třetina lidí. Kdy se to stalo, že politika už není souboj ideí? Je tam nějaký bod zlomu? Kdy se to stalo? Kdy jsi ty sám pocítil, že ta politika už je jiná, než byla, když jsi začínal?
1: No, asi jsem si toho všiml v tom roce 2013, kdy padla z mnoha důvodů tehdy velmi neoblíbená vláda Petra Nečase a právě nastoupila nová hnutí. Někdo si myslí, že už je to rok 2010, kdy tehdy, jestli si vzpomenete, rok předtím, 2009, padá Topolánkova vláda, domluvají se na předčasných volbách Topolánek Paroubek a ústavní soud jim to zastavil. A ty volby byly o rok později a hrozně padla volební účast. Lidi tehdy přestali nějak věřit politikům, že umí zařídit věci. A tehdy vlastně začíná se rodit nové strany, tehdy to byla TOP 09, další volby, je to Úsvit přímé demokracie a hnutí ANO, další volby jsou to Piráti, Úsvit se transformuje v SPD a Starostové přibývají. A takhle téměř každé volby se tam objeví někdo nový a to je, na tom je vidět, že přestalo by to být o těch ideích. Myslím si, že i ten úspěch hnutí ANO, který se právě takhle nevyhraňuje a říká, my jsme trochu pravo, trochu levo, jak říká Karel Havlíček, my jsme pravicoví se sociální záklopkou, jo, taková jako větička. Stejně tak dnešní úspěch Starostů nezávislých, který jsou taky, bych řekl, naprosto nevyhranění a není úplně jasný, co kdo z nich by prosazoval, jestli jsou to pořád Starostové bojující za více peněz pro malé obce a aby byly dotace na kanalizace a čističky, nebo je to spíš dneska boj za manželství pro všechny, jak vidíme u nich v Poslanecké sněmovně, tak to je taky nejasné, ale je to takové neideologické a evidentně se to lidem líbí.
0: A co politická kultura? Protože ze všech stran slyšíme, že politická kultura u nás je na horší a horší úrovni. Opravdu to tak je, když to srovnáme třeba se Slovenskem, Polskem, Německem, Rakouskem, Maďarskem, nejsme na sebe moc přísní? Nebo na ty naše politiky?
1: Myslím si, že jsme přísní, protože když vám připomenu třeba takové souboje Davida Ráta s Miroslavem Kalouskem nebo Mirka Topolánka s Jiřím Paroubkem, tak myslím si, že to bylo vulgárnější možná než dnes. Co je veliký rozdíl, a ten to jako hodně zveličuje, jsou prostě sociální sítě, který to jako hodně zveličují a díky nim to jako všichni vidíme okamžitě každou vteřinu, ale myslím si, pokud je jako o míru vulgarity, že tehdy to bylo teda poněkud horší. Ale druhá věc je, Světlano, že co já vidím, že do politiky se dneska nedaří prostě přilákat jako zajímavý tváře, trpí tím úplně všechny strany, ostatně i Andrej Babiš říká, ministři nerostou na stromech, ale prostě se lidem do politiky úplně nechce. Třeba teď nás čekají komunální volby a ve třetině z těch 6250 obcí mají jenom jednu jedinou kandidátku, neboli je jasný, kdo vyhraje a kdo bude starostou. Prostě ta politika nějak přestala být zajímavá. Já si myslím, že to je trochu i tím, že musíš právě trochu hodit tu důstojnost jako svoji za záda a řádit na těch sítích.
0: A sleknou se do naha v podstatě. Je něco, co by tebe přimělo, aby si do politiky šel? Si nějakou takovou situaci představit?
1: Hele, úplně ne. Podle mě bych se na to jako nehodil, protože fakt je to takový zajímavý soubor vlastností, který já jako určitě nemám. Jo, já třeba nejsem takovej, pořád odkládám nějaký ty věci. Moje žena mi říká, že než něco dotáhnu do konce, že to vždycky trvá, jo, takový to bych neměl, ale pak mám k tomu jedno takový vysvětleníčko, kdy to zažívám, co by mi nejvíc vadilo, a to je, že já ve svém městečku pomáhám tam s místním časopisem, který se jmenuje Odraz u nás v Roztokách, a já jsem tam strašně bojoval za dvě věci. Jednak, aby ten měsíčník přestal být černobílý a začal být barevný a aby byl na internetu. Tyjo, to bylo jako takový tříletý martýrium, kde se prostě i o té barvě, velikosti písma a o tom, jestli to má být na internetu v době, kdy mladí chtějí internet a ne listovat z papíru. Já neříkám, jestli to je dobře nebo špatně, chtěl jsem, aby jsme měli pokrok. Tak to trvalo 2-3 roky, jo? Tak jsem si říkal, pane bože, taková blbost, přitom taková blbost, slovy klasika, tak jsem si říkal, tyjo, jak asi dlouho trvá dohodování o novém chodníku, silnici, hřišti nebo základní škole, to bych teda nechtěl prožívat.
0: Dostal jsi někdy nabídku jít do politiky?
1: Jo, tak dostal, no, se to, a už se to neděje, ale v jednu chvíli to bývalo, no.
0: A řekneš kdo?
1: Ne, ale bylo jich víc a bylo to, no, prostě se to stalo. Jedno bylo právě to místní komunální politika a pak tam byly, když jsem překročil 40 let, i nějaký senáty, ale já vím fakt jako být mladší a naivnější, a tak bych pravděpodobně řekl, že jo, protože bych si myslel, kdo ví, co mi nečeká, ale dneska vím, že by mi to fakt jako nešlo, že to chce, zároveň to chce podle mýho taky trochu konfliktní povahu a to já nemám. Jo, že musíš být denodenně v nějakém sporu s koaličníma partnerama, s místostarostou, který je z jiné strany, se starostou, který je z jiné strany. Furt se s někým musíš jako o něco hádat a to já vůbec na to nemám jako povahu.
0: Ty jsi mluvil o senátních a komunálních volbách, které nás čekají. U parlamentních voleb vždycky čteme, že teď jde o všechno, zrovna při těchto volbách. O co jde při komunálních a senátních volbách?
1: No, tak Hele, v těch senátních samozřejmě asi teď jde o to, jestli opozice, která je teď hodně taková slabá, neviditelná, udrží alespoň symbolicky tu jednu parlamentní komoru a jestli v ní hnutí ANO posílí. Ale nejde zase o nic tak podstatného, protože, jak všichni dobře víme, poslanecká sněmovna ten senát vždycky může přehlasovat. Akorát to pro Andreje Babiše nemusí být příjemný pro dnešního premiéra, pokud by každý zákon musel přehlasovávat, pro ně by to byla jako taková zdržovačka, jak on by řekl. Pak ještě třeba prezidentský veto a tak. U těch komunálních voleb, řeknu takhle svůj názor na to. Já jsem teď moderoval dvě debaty a ještě mě čeká jedna ve třetím městě a musím říct, že jsem se na to připravoval, tak jsem si uvědomil, že vlastně všichni ti kandidáti tak nějak plus minus slibují ty samé věci. Ale jako trochu logicky, teď se tomu jako neposmívám, jo? Každý chce přesně ty silnice, hřiště, školy, takže možná záleží na to, jakou cestou k tomu chtějí dojít, ale ta druhá asi podstatnější věc, nakolik oni ve vás, ve voličích vzbudí ten dojem, že mají tu energii na to dotáhnout, jestli jsou důvěryhodní, vy asi znáte z minulosti, komu věříte, že to udělá a komu nevěříte, o to tam jde, ale jinak, no, nevím, co víc k tomu dodat. No.
0: A berou strany a hnutí tyhle volby vážně?
1: Ale vevnitř, ku podivu, jo, ono v těch stranách, já to řeknu teď například u ODSky, kde to může mít nakonec zajímavý dopad. Protože v těch stranách ta ODSka, lidovci, asi to budou starostové, to jsou takový typický strany, které mají hrozně starostů a starostek. Hodně. Opravdu hodně. A ta komunální politika tam hraje téměř dominantní roli. Oni nechávají ty nahoře, ať si tam jako dělají, co chtějí a nechtějí se do toho motat. Chci tím říct, že pokud by ta ODSka konkrétně dopadla letos v těch komunálních volbách špatně a třeba hodně starostů a starostek ztratilo mandát, tak bych čekal, že svolají nějaký mimořádný kongres a budou vyžadovat tu odpovědnost po vedení a budou chtít třeba téměř, aby Martin Kupka odstoupil, že za to jako může on.
0: A co, co je špatně? Co je hodně starostů a starostek, kdyby přišlo o mandát? Hmm.
1: No, kdyby třeba neměli žádné krajské město, kdyby neměli nikoho v Praze a Brně, v Ostravě, tam to je jasný, to je bašta hnutí, ano, tam na to pomýšlet nemůžou. Kdyby z těch 14 krajských měst, já nevím, kolik tam teď mají primátorů, kdyby byli třeba na polovině nebo na třetině, něco takového masakrozního z jejich pohledu, tak to bude mít, jako chci tím říct, větší dopad, než kdyby třeba neuspěli ve sněmovních volbách, protože ta členská základna trochu logicky každé strany je hlavně v té komunální politice.
0: Dokážete v politice ještě něco překvapit, nebo je to pořád to samé, jenom se tam střídají aktéři?
1: Trochu to B platí. Ostatně jsem měl před pár lety přesně kvůli tomu hrozný vyhoření. Jsem myslel, že to je takový kliše, že člověk vyhoří. A měl jsem to, když jsem takhle psal nějaký článek a teď jsem měl takový opravdu pocit, že jsem tohle už musel psát, jenom se tam jmenovali jinak ty strany a ty jména těch politiků, ale nějak tím, že jsme k psaní článků. My ten náš obor se mění, takže tím, že jsme místo psaní článků, nebo kromě psaní článků začali točit nějaká videa a hlavně začali dělat podcast vlevo dole, tak to člověka zase jako ta nová forma nějak nastartuje.
0: Ty novinařinu děláš od roku 99. Začínal jsi jako ekonomický redaktor. Politika přišla až později. Když srovnáš tu práci politického reportéra při tom, když jsi začínal a dneska, co je ten nejzásadnější rozdíl?
1: No tak tehdy jsme byli jako média pro ty politiky strašně podstatní. Byli jsme pro ně téměř jediný kanál, kterým oni komunikovali s voliči a tohle odpadlo. Samozřejmě dneska ty největší lídři, neříkám, že všichni komunikují, jak známo, přes sociální sítě, tehdy měli velký vik. Neříkám, že to byl lepší nebo dneska horší svět, na každém je něco zajímavý, tiskové konference, tiskové zprávy, to vůbec dneska není. Dneska jeden příklad, který mi fakt vyrazil dech, minulou neděli premiér této země, Andrej Babiš, jen tak mimochodem z ničeho nic ve svém nedělním videu oznámil, ale ono se to asi nestane, ale řekl to tam, že už ví, jak budeme bojovat s tím propadem porodnosti a že dá na druhé dítě stát každému milion a od třetího dítěte, že nebudeme platit daně. A pak začal mluvit zase o něčem dalším. Jo? Teď celý týden jsme se tím jako všichni zabývali, ekonomové to počítali, ale nebylo jasné, jestli se to stahuje na dítě, který se narodí, nebo kdo už ho má s těma daněma, jakých daní se to týkalo celý rodiny, jak to bude. Ale bylo to zbytečné, protože od té doby už se o tom nemluvilo. Ale tohle, kdyby byl skutečný záměr, tak je to ohromná tisková konference, lítají tam konfety a je to vlastně naprostá pecka. Je to model mimochodem, který prosadil v Maďarsku zhruba takhle Viktor Orbán a ani tam to nezafungovalo. Jo? Neboli asi to víte i ze svých rodin, je to prostě nějaký trend, že dneska mladí lidé nemají tolik vztahů, nemají ty děti. Je to prostě jako celosvětový, všichni se s tím potýkají a neexistuje na to jedno vysvětlení, na to řešení.
0: Jak je těžké dostat se k nějaké exkluzivní informaci a jak víš, komu můžeš věřit? Protože ti politici třeba si můžou i něco vymyslet.
1: Jo, je to tak, ale za ty roky si člověk vytvoří nějakou síť právě tady těch zdrojů a spíš to nejsou politici, ale jsou to hodně lidi okolo nich a většinou je to tak, že nejvíc na sebe takzvaně lidově řečeno práskají lidé uvnitř těch stran. Jo, i na to hnutí. Ano, k nelibosti Andreje Babiše se nejvíc samozřejmě dozvíme od lidí zevnitř, kteří jsou naštvaní, že tam mají takovou jako lehce podřadnou roli. To tam teď v tom poslaneckém klubu je hodně jako cítit, že oni někdy říkají, no já si připadám jako židle nebo kus nábytku, jo, tu a tam nám řekne nějaký poslanec či poslankyně, my se ptáme, jak to myslíte, a oni říkají, no je třeba jednání nějakého výboru pro evropské záležitosti a on tam přijde premiér ráno a okolo nás projde nepozdraví, odejde, nepozdraví a že když jako ty bývalí premiéři přišli a viděli tam ty svý lidi ze své strany, tak řeknou ahoj Pepo, čau, nazdar, jako pozdraví se, podají si ruku a teď oni jako zjišťují, že tam hrají jenom takovou roli nějakého čísla ve straně, abych neříkal v sektě, ve straně, nebo v hnutí.
0: No a pokud ty jako novinář se chceš dostat k nějakému politikovi, je to pro tebe těžší, než to bylo dřív? Když jsi říkal, že politici nás novináře nepotřebují v podstatě, protože mají jiné kanály, kterými oslovují voliče, tak cítíš to na tom, že i pro tebe je těžší se k někomu konkrétnímu dostat rozhovor, informaci, nebo někdo přichází sám a něco ti chce sám říct někdy?
1: Jo, někdy přichází sami, to je pravda. My všichni jsme zjistili, co děláme podcasty, že ačkoliv to nemá ty podcasty takovou poslechovost, jako mají čtenost pořád články, tak je divný, že když máš podcast, tak tvůj vliv pro ty politiky vzrostá hrozně nám začali víc, jako když stojíš na té chodbě v tom parlamentu, všichni možní něco jako říkat pořád. Jo? Mm-hmm. Ale ten přístup se hodně zhoršil, hlavně k těm politikům dnešní vládní koalice, to je pravda, jak známo, oni jsou v takovém konfliktu s médií.
0: No a jak často ti nadávají politici?
1: Nadávají hodně a i hodně kolegyň, někteří kolegové, ale spíš kolegyně to prožívají z různých redakcí, se o tom často bavíme, že tu práci chtějí přestat dělat, protože přece jenom, když jdete jako do té své práce, přijdete do té poslanecké sněmovny a teď od recepce na chodbě už na vás pokřikují tu a tam nějaký SPďák nebo motorista, méně často někdo z ANO, tak je to takové nepříjemné.
0: A z té druhé strany nikdo nic neříká? Nikdo ti nenadává z opozice?
1: Hele, ty to dělali, když byli u moci, samozřejmě, jo? To, jo, když jsme si dovolili kritizovat třeba konsolidační balíček vlády Petra Fialy, že to je 70, jsem tehdy jako něco napsal, 70 takových drobných opatřeních, který jako naštvou všechny, ale dohromady to nemusí mít takový efekt a jestli by bylo lepší udělat nějaký 2-3 velká opatření, jak to doporučovala Národní, ten NERF, jo, Národní ekonomická rada vlády, tak to je třeba naštvalo, tak tam samozřejmě taky to takhle brali. No.
0: Říká Václav Dolejší, novinář, který byl hostem Osobnosti Plus. Tuto osobnost jsme natáčeli ve Znojmě. Děkuji ti za to, Václave.
1: Díky moc.
2: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Kohoutková voda v okolí města Odolena voda je stále kontaminovaná a není pitná.
5: Vodovodní síť je v tuhle chvíli intenzivně proplachovaná, tak abychom se té kontaminované vody co nejrychleji zbavili.
4: Papež Lev XIV. Ve Francii varoval před riziky umělé inteligence.
6: Současný vývoj ve společnosti sebou nese riziko, že se věda a technologie promění v podnikání zaměřené na zisk.
4: Tenistky Muchová a Nosková poslali český tým do boje o titul v poháru Billie Jean Kingové. Kolony jsou na dálnici D5 před Prahou i D1 za Prahou a zítra bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů. Hezký večer, začínají hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v Odoleně, Vodě a okolí. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. Přibližně 15 000 lidí proto nesmí vodu z kohoutku pít ani používat k vaření.
7: Trošku mě to zaskočilo, musím přiznat. Docela jsem se lekla.
8: Říká paní Kristýna, která přivedla svou dceru do základní školy ve Zdibech u Prahy.
7: Hned jsme se zařídili, takže jsme se nakoupili pitnou vodu a podle toho fungujeme a čekáme, co bude dál. No.
8: Školní jídelna musela vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože by je zaměstnanci nemohli umývat. Vedení Zdib nakoupilo zásoby balené vody a rozváží je seniorům. Výpadek dodávek zasáhl také dalších 11 okolních obcí. Společnost Středočeské vodárny kvůli kontaminaci podala trestní oznámení na neznámého pachatele, říká její ředitel Jakub Hanzl.
9: V tuto chvíli nevíme, jaký je zdroj znečištění. Domníváme se, že to můžou být nějaké skládky, které se nachází v blízkosti těch zdrojů.
8: Kdy se podaří dodávky obnovit, zatím není jasné. Josef Beneda, Radiožurnál.
4: Po špatně uvařeném obědě ve školní jídelně v pražském Újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje policie.
10: Zdravotní potíže hygienikům nahlásili rodiče 315 školáků. Další nakažení jsou mezi zaměstnanci školy, říká mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
11: Nákaza zasáhla také 13 dětí ze dvou mateřských škol a 8 seniorů odebírajících obědy přes pečovatelskou službu.
10: O nemocné se stará 5 nemocnic. Nejvíc pacientů má Bulovka. Podle její mluvčí Evy Stolejda-Libigerové se už nemocnice blíží maximální kapacitě.
12: Podobná situace je i ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde jsme přijali další 5 dětí v průběhu včerejška a dneška.
10: Školní jídelna podle pražské hygieny vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Ředitel školy Libor Skala zvažuje rezignaci, až se dění uklidní. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
4: Papež Lev 14. projel v Papamobilu centrem Paříže, kde ho vítali 100 000 lidí. V těchto chvílích je v katedrále Notre Dame, kde se účastní nešpor. V centru Paříže je náš zpravodaj Marcel Faltis.
13: Teď jsem asi 100 metrů od katedrály Notre Dame, vidím jenom o kousek věže a v katedrále papež se účastní nešpor. Jsou tu davy lidí a z bezpečnostních důvodů nás policie blíž nepustí. Papež Lev 14. do katedrály přijel elektrickým papamobilem po asi 2,5 kilometru dlouhé trase. Na sobě měl bílou sutanu a lidé křičeli, ať žije papež. Večer papeže čeká vigílie na fotbalovém stadionu Stade de France pro asi 80 000 mladých věřících. Dopoledne se v Elizejském paláci sešel s prezidentem Emmanuelem Macronem a varoval před neuvážlivým užíváním umělé inteligence. Lidstvo by se podle něj mělo v užívání moderních technologií vzdělávat, aby jim neuškodili. Papež odsoudil taky vědu, díky které si podle něj můžou lidé zařídit odchod ze světa. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Ukrajina také dnes čelila nezvykle silným ruským úderům. Minimálně 8 lidí zemřelo.
14: Mým budíkem je každé ráno dron Šahid. Je to hrůza, strašné,
15: řekla agentuře Reuters Kyjevanka Anna. OSN uvedla, že její monitorovací mise zaznamenala v září na Ukrajině nejméně 200 obětí úderů na domy, nemocnice a obchody. Rusko útoky na civilní cíle popírá. Mezinárodní ocelářská skupina ArcelorMittal oznámila, že kvůli ruským raketovým útokům zastavuje provoz v největší ukrajinské ocelárně ve městě Kryvyj Rih. Ruské úřady hlásí nejméně 2 oběti ukrajinských dronových útoků v Bělgorodské oblasti a v Permu. Bezpilotní stroje mířily i na průmyslové podniky ve Voroněžské a Uljanovské oblasti. Helena Berková, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Koncern Volkswagen svolává do servisu na 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky Škodovky.
16: Týká se i automobilů Škoda.
17: Potvrdil Radiožurnálu mluvčí Škoda Auto Zbyněk Straškraba.
16: Týká se to modelu Octavia. Karok, Kodiak a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024.
17: Zákazníci budou podle mluvčího uvědoměni dopisem, kdo ho nedostane, toho se oprava netýká. Je to největší svolávací akce Volkswagenu od aféry Dieselgate před 10 lety. Na náklady koncernu se ale tentokrát nebude měnit software v autech s dieslovými motory, ale šroub za zhruba 100 korun, který může obzvlášť vlivem posypové soli časem skorodovat a prasknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Provoz bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Jen od začátku týdne zemřelo na silnicích v Česku nejméně 13 lidí.
18: Naposledy dnes ráno zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
19: Na 11. kilometru v Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
18: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
20: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říct, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
18: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedláček, Radiožurnál.
4: Začala noc vědy. Mimořádně se otevřely univerzity, školy, muzea, hvězdárny i technologické firmy po celém Česku. Tématem je komunikace. Na Mendlově univerzitě v Brně je náš reportér Marek Henzl.
21: Jsem na Lesnické a dřevařské fakultě a je tady živo. Jednotlivými stanovišti už prošly desítky lidí. Letošní téma komunikace jim vědci ukazují z nejrůznějších stran. Stromy pomocí letokrů vyprávějí o suchu, houby si pod zemí předávají informace a u zvířat poznávají lidé jejich hlasy, pachy nebo řeč těla. No a na dalších místech v Česku můžou návštěvníci luštit cifry, zkoumat komunikaci vlastního těla nebo hledat signály z vesmíru. Většina akcí je otevřená do 10 večer. Vstup je zdarma, podrobnosti jsou na webu nocvědy.cz. Marek Hensel, Radiožurnál.
22: České tenistky si v poháru Billie Jean Kingové zahrají o titul. Semifinále se Španělskem rozhodly už po dvou hrách. První bod získala Karolína Muchová a postup potvrdila Linda Nosková. Finále je na programu v neděli. Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivrée mistrem Evropy ve vodním slalomu. Kanoistka Tereza Kneblová získala bronz. Mezi kanoisty se do finále probojoval Lukáš Kratochvíl. Podrobnosti přidá Jan Suchan.
23: Jako vítěz semifinále nastoupí jako vůbec poslední zhruba za 5 minut v přímém přenosu. Radiožurnálu Sport aktuálně vede Francouz Justin z Ivrée, Jan Suchan, Radiožurnál.
22: Třineční hokejisté můžou v extralize vyhrát po čtvrté v řadě. Ve slezském derby hrají s Vítkovicemi. Aktuální stav a čas zná David Procházka.
24: 6. minuta druhé třetiny, Třinec vede nad Vítkovicemi 3-1. Teď má slovo Pavel Petr a zápas Mladá Boleslav v Pardubice.
25: Po první třetině mladoboleslavští prohrávají s Pardubicemi 0-1. Litvínov Sparta u mikrofonu David Kalvás.
26: Po úvodní třetině Sparta vede v Litvínově 1-0. Utkání Kladno Plzeň a František Kuna.
27: Odehráno 6 minut, Kladno Plzeň 0-0. Teď Karlovy Vary České Budějovice a Krištof Kousal.
28: V páté minutě Karlovy Vary vedou nad Českými Budějovicemi 1-0. Teď utkání Olomouc, Brno a Adam Kodet.
29: V páté minutě vede Kometa Brno na hřišti Olomouce 1-0. Z Olomouce Adam Kudet, Radiožurnál.
30: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno nejdřív čekejte kolonu za nájezdem z okruhu ze 13. kilometru 40 minut na Šmejkalku a o kus dál potom pozor u exitu 56 z Ruč, brzdí se do zastavení kousek za sjezdem v levém pruhu, čerstvá nehoda, hasiči jedou na místo. Na D1 před Brnem z Prahy za exitem 182 popůvky hustý provoz, postupně kolona kolem sjezdu k výstavišti, kde dvojce osobním autem celý úsek půl hodiny. Na D5 před Prahou z Plzně kolona od Rudné z 5. kilometru na pražský okruh k Ořechu zabere osobním autem stále 40 minut. Na 35 se za Svitavami je kolona od Koclířova před Moravskou Třebovou až na půl hodiny a na silnici 27 Plzeň Klatovy v Přešticích v omezení u zámku špatně seřízené semafory kolona od Pany na desítky minut. Další zelená vlna za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude slunečno, po ránu mlhy a teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě jenom do 19. Tolik zprávy. A teď už je tu publicistika a Tomáš Pancíř.
0: Jak hygienici zjistili, že nákaza salmonelózou ve školní jídelně pochází z prošlých vajec a v jakém stavu jsou ti, kteří kvůli tomu skončili v nemocnici? Opozice vyvolala těsně před volbami hlasování o nedůvěře vládě. Může jí to přinést hlasy? A co zatím víme o svolávací akci Volkswagenu kvůli vadnému šroubu, která se má týkat i některých modelů škodovek? Po pondělním obědě ve školní jídelně základní školy v újezdu nad Lesy nedaleko Prahy skončilo na 50 lidí v nemocnici. Někteří z nich na jednotce intenzivní péče. Celkem onemocnilo přes 360 strávníků. U 22 z nich byla prokázaná salmonelóza. Pražská hygienická stanice včera oznámila, že v jídelně školy, kam chodí na 1100 dětí, vařili z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Policie prověřuje podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. U telefonu je mluvčí pražských hygieniků Petra Batok. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Je už tedy naprosto jasné a stoprocentní, že příčinou té současné epidemie byla právě zkažená vejce, která zřejmě nebyla dostatečně teplně zpracovaná. Připomenu, že v pondělí se tam podávaly uhlířské špagety.
1: To šetření ještě nebylo ukončené, ale ta vejce, která se spotřebovala po datu minimální trvanlivosti, jsou velmi silným indikátorem, že by mohla být příčinou té epidemie. Prověřujeme ještě i další možnosti, stále ještě čekáme na laboratorní rozbory i ostatních potravin, které byly použity, ale ve chvíli, kdy slyšíme o tom, že se spotřebovávala vejce po minimální době trvanlivosti, což je velmi riziková potravina, tak myslím, že to silný indikátor, že ten náš směr je správný.
0: Je vlastně z pohledu hygieny vhodné vařit ve školních jídelnách jídla typu uhlířský špaget, kde se vejce jenom krátce prohřívají?
1: Ten technologický postup ve školní jídelně by určitě měl být jiný. A zpravidla ta vejce se prohřívají déle. To znamená ne tak, jako jsme zvyklí u špaget carbonara, ale ten technologický postup je stanovený tak, aby se to jídlo v celém objemu prohřálo minimálně na 70 stupňů Celsia na delší dobu, ideálně minimálně 10 minut.
0: V úvodu jsem uváděl čísla, která jste vy zveřejnili v průběhu dne, tedy přes 360 nemocných, 50 lidí hospitalizovaných. Jsou to stále aktuální čísla, nebo to ještě roste, ty počty?
1: Ty počty průběžně bohužel rostou. Já mám pro vás stále toto poslední číslo, ale vzhledem k tomu, že se začaly ozývat i strávníci mimo tu školní jídelnu, kde ty děti onemocněly nejdříve, tak to číslo se ještě bude nejspíš aktualizovat.
0: Pečovatelská služba v újezdě zjistila potíže u 8 seniorů. Nemocné jsou také děti a personál nedalekých školek. To všechno tedy spolu souvisí?
1: Ano, i pečovatelská služba rozvážela jídlo, které se vařilo v této školní jídelně, a také to jídlo šlo do školek. Akorát zřejmě jiná várka.
0: Ta škola je teď zavřená, jídelna se dezinfikuje. Kdy bude možné ji znovu otevřít? Kdy bude moci znovu začít fungovat?
1: Pro otevření té školní jídelny my máme požadavky, že musí být personál testovaný na přítomnost salmonelózy, musí být řádně proškolený znovu v hygienických požadavcích, protože to už musí být proškolený dávno, ale znovu toto, a musí být ukončena sanitace a očista povrchů.
0: Ta sanitace, to je záležitost několika dnů, nebo jsou tam nějaké lhůty?
1: Tu sanitaci podle našich informací teď provádí odborná firma, takže to určitě zná ty postupy a mělo by to, věřím tomu, že to bude v pořádku. My pak slyšela jsem od pana ředitele, že sami potom provedou kontrolní stěry znovu.
0: Říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok. Díky, naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou a buďte zdraví.
0: Vy také, a samozřejmě se k tomu přání připojujeme. My jsme teď ve spojení s Davidem Jilichem, zástupcem primářky kliniky infekčních nemocí Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Dobrý den.
2: Dobrý večer.
0: Podle hygieniků je rozsah téhle nákazy naprosto výjimečný. Kolik těch nemocných máte vy na vaší klinice aktuálně?
2: Aktuálně okolo 30. Nicméně chci říct, že je to velmi dynamické, protože ti první už se uzdravují a asi velmi brzo budou mohou být propuštěni, nebo už tak k tomu došlo. ale noví zase přicházejí.
0: Dostáváte se na hranu kapacity?
2: Dostáváme se na hranu, řekněme, běžného provozu, nikoli v kapacity, protože takovéhle věci se nedějí úplně denně. Klinika nějaké, jak si řekněme, rezervní kapacity má a zatím vyčerpány nebyly.
0: Říkáte, že někteří už se uzdravili a vaši kliniku opouštějí. V jakém jsou ti hospitalizovaní stavu? Jak velká část z těch 30 pacientů, které tam máte v souvislosti právě s touto záležitostí, má vážnější průběh?
2: Tak je to taková Gaussovo křivka, nicméně pokud vím, tak na klinice nedošlo k žádnému úplně, řekněme, pro nás odborníky překvapivě těžkému průběhu. Samozřejmě nejohroženější jsou ty nejmenší z těch dětí, anebo už tam máme i dospělé, to zná případ, že by někteří z nich byli v seniorním věku nebo měli nějaké přidružená onemocnění, tak pak jsou primárně rizikoví, ale pokud já vím, tak žádnému zásadně těžšímu průběhu, než bychom u salmonelózy byli zvyklí vidět, k nám zatím nedošlo, aspoň z těch pacientů, kteří byli umístěni u nás.
0: Jak vážné komplikace při nákaze salmonelou hrozí?
2: Různé a četné. Samozřejmě v krajním případě může jít i o život ohrožující stav, obzvláště když, řekněme to, přesáhne to postižení, ten zažívací trakt, může dojít i, řekněme, k celotělové infekci a takzvanému septickému průběhu, ale toto není běžné, je to otázka třeba jednotlivých procent nebo okolo 1% postižení riziko jako takové, to znamená, nemusí k tomu ani u několika set pacientů dojít. Může dojít samozřejmě i k nějakému, řekněme, zpomalení nebo zastavení funkce střev a může dojít i k nějakým komplikacím, řekněme, po té akutní fázi, to zná postižení třeba kloubního aparátu a tak dále.
0: Jak dlouho jsou a budou ti nemocní nakažliví?
2: No, to je dobrá otázka, na kterou se velmi nesnadno odpovídá. Tato bakterie je charakteristická tím, že ji může postižený člověk nebo i bezpříznakový nosič vylučovat ze svého zažívacího traktu relativně dlouho, to zná několik, dokonce i týdnů. Nicméně musí to být, řekněme, v dostatečném množství, aby byl ten člověk nebezpečný pro své okolí a hlavně musel by nedodržovat základní hygienické principy. To znamená, řekněme, v evropském měřítku se nestává, že by tím zdrojem pro lidi byl jiný nemocný nebo rekonvalescent, který nedávno prodělal to onemocnění a s téměř výhradnou pravidelností to bývá zdroj té potravy.
0: Slyšeli jsme před chvílí od mluvčí pražských hygieniků, že očekávají, že těch nakažených ještě může přibýt a že registrují to, že přibývá. Za jakých okolností by tito lidé, u kterých se příznaky salmonelózy teprve projeví, mají jít k lékaři, mají kontaktovat pomoc?
2: Tak tím největším rizikem je, řekněme, odvodnění, dehydratace. To znamená, pakliže u někoho dojde, a to nemusí jenom salmonela, mluvím zcela obecně, dojde k jednomu, dvěma, třema jaksi průmovitým stolicím a je to člověk dospělý nebo větší děcko, jinak zdravé, má k tomu upravený pitný režim, tak vlastně ten takový člověk nemusí být ohrožen a pakliže se cítí, řekněme, standardně normálně, tak nemusí ani třeba vyhledat pomoc, ale samozřejmě může se poradit třeba minimálně telefonicky. Ale často u salmonely bývají přidružené i horečky, taková celková schvácenost a výrazná úneva a to už je stav, kdy by pacient lékařskou pomoc vyhledat měl. Nicméně vždycky se může s nějakou pohotovostní službou nebo třeba i s kolegy z naší kliniky, kde je neustálý provoz, může telefonicky poradit a diskutovat ten svůj daný stav a třeba diskutovat i možnosti, za kterých v případě zhoršení už by tu lékařskou pomoc vyhledat měl.
0: David Jelich, zástupce primářky kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka, byl naším hostem. Díky za informace, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Příští úterý, tedy 10 dní před komunálními a senátními volbami, se sejde sněmovna k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Ten podepsalo všech 92 poslanců občanských demokratů, hnutí STAN, pirátů, lidovců a TOP 09. Očekává se, že jednání bude pokračovat i ve středu. Podle předsedy sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury je přitom zcela zřejmé, že k vyjádření nedůvěry nedojde. Ve vysílání vítám komentátorku deníku CZ Kateřinu Perknerovou. Dobrý den.
5: Dobrý večer.
0: Vidíte to stejně jako Tomio Okamura, tedy je naprosto jasné, že vláda v hlasování ustojí?
5: Ano, matematika je jednoznačná, ale to není důvod, proč opozice vyvolala hlasování o nedůvěře. Jak se správně podotkl, za 10 dní budou volby.
0: Opozice chce na mimořádné schůzi spojené s hlasováním o nedůvěře vládě jednat o rozpočtu na příští rok, o nevyřešeném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, tedy předsedy hnutí ANO, a také o útocích vlády na ústavní instituce, soudy, neziskový sektor a média. Co může taková debata 10 dnů před volbami přinést?
5: Opozici pochopitelně přinese pozornost mezi voliči, čili ona se bude snažit ukázat, jak tato vláda rozkládá současný režim, jak vlastně se snaží ukrást lidem stát, což je pochopitelně vítaná příležitost, tak krátce před volbami poukázat na spoustu chyb, které vláda dělá, a pochopitelně především na ten velký schodek 386 miliard korun. Ale Andrej Babiš na to reaguje velmi chytře.
0: Tak vypadá to, že spojení s Kateřinou Perknerovou se nám přerušilo, tak objevila se nám znovu, alespoň tedy na část slova Kateřina Perknerová.
5: Ano, ano, já vás dobře slyším.
0: Výborně,
5: ano,
0: tak to je dobrá zpráva, teď už zase slyšíme i my vás, tak prosím pokračujte.
5: Ano, chtěla jsem říct, že z hlediska opozice je to pochopitelný krok, protože před volbami bude moci ukázat na to, co všechno vláda dělá špatně, ale Andrej Babiš na tuto záležitost zareagoval chytře, aktivně a docela vtipně.
0: Připomeňte jak?
5: Ano, on řekl, že se na tu schůzi velice těší a že ukáže, jak je opozice neschopná a co všechno vláda dělá naprosto báječně. Takže si myslím, že to bude takový kolotoč jednotlivých vystoupení, kdy opozice bude tvrdit pravý opak to než představitelé vládního tábora.
0: Může, ať už ta první opoziční strategie nebo ta druhá, o které jste teď mluvila v souvislosti s Andrejem Babišem, může uspět? Čekají nás komunální volby, čekají nás volby do třetiny Senátu. Opravdu může to úterní a středeční jednání někomu přinést a někomu naopak ubrat hlasy?
5: To si nemyslím, protože komunální volby jsou úplně jiná hra. Tam lidé volí podle toho, jak se cítí ve své obci nebo městě, a celostátní politika, natož vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, na to nebude mít žádný vliv. Možná, co se týká voleb do Senátu, tak tam by to leckoho zaujmout mohlo, ale jak už víme, tak ty plané projevy, kdy každý si říká vlastně, co chce, a nikdo neposlouchá toho druhého, tak většinu voličů obtěžují a nebude to mít příliš zásadní dopad.
0: To úterní, nebo tedy spíš středeční hlasování o nedůvěře vládě bude druhým pokusem o svržení vlády v tomto volebním období. Celkem v historii jsme zažili už 21 takových pokusů a uspěl jenom jeden jediný. V roce 2009 padla vláda Mirka Topolánka. Není těch neúspěšných pokusů už příliš? Neztrácí to jakýsi punc mimořádnosti?
5: Přesně tak. Pokud je evidentní, že hlasování o nedůvěře nemůže dopadnout pro tu stranu, která ho vyvolává, pozitivně, to znamená pádem vlády, tak je to doslova a do písmene jenom divadlo pro voliče, pro příznivce toho či onoho tábora, ale reálný dopad to nemá žádný, a pokud bude ten vládní tábor teď říkat, že to je jenom zdržování a snaha o to zaujmout voliče před komunálními a senátními volbami, tak má svým způsobem pravdu. Na druhou stranu bylo by zase ze strany opozice neprozíravé nevyužít každou možnou příležitost, aby se takto zviditelnila a vlastně v přímém přenosu ukázala na to, co z jejího pohledu vláda dělá úplně špatně, a tady jde, jak už jsem říkala, především o ten velký rozpočtový schodek.
0: Komentátorka deníku CZ Kateřina Perknerová, díky, naslyšenou.
5: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je také Škoda Auto, svolává do servisu 4 miliony aut, vyrobených v letech 2013 až 2024. Informoval o tom dnes německý list Handelsblatt s tím, že do servisu má být povolán i milion škodovek. Jak potvrdil českému rozhlasu mluvčí, Škoda Auto půjde o některé modely Octavia, Superb, Karoq a Kodiaq, a to z let 2015 až 2024. Majitelé těch vozů, kterých se to týká, prý dostanou dopis. Podle německého deníku je důvodem svolávací akce riziko ulomení šroubu, který upevňuje mechanismus řízení. Problém je možné vyřešit nahrazením šroubu jiným, odolným proti korozi. My jsme ve spojení s Václavem Jaburkem, redaktorem serveru Seznam zprávy a bývalým zpravodajem Českého rozhlasu v Německu. Hezký den.
6: Dobrý den.
0: Podle mluvčího Volkswagenu mohou majitelé těmi dotčenými vozy dál jezdit. Jak vážný problém to tedy je? Co o tom uvádějí zdroje z automobilky a německá média?
6: Tak on ten problém je přece jenom trošku marginálnější i z toho důvodu, že on se pravděpodobně vůbec netýká všech těch svolávaných aut. Podle informací Volkswagenu by to mohlo teoreticky, aspoň těch neoficiálních, by to mohlo být třeba jen v 1% těch dotčených modelů, ale raději se svolávají preventivně všechny. Ostatně zjevně na tom trval i německý spolkový úřad pro motorová vozidla, který na tu celou akci bude dohlížet. Ale obecně, když to vlastně vezmeme od začátku, tak ten problém je, že je tam vlastně jeden šroub, který upevňuje systém řízení.
0: Tak a vypadá to, že se nám přerušilo i spojení s Václavem Jaburkem. Zkusíme vydržet, věřme, že se podaří to spojení obnovit, tak jako se to před chvílí podařilo i v rozhovoru s Kateřinou Perknerovou, ale vypadá to, že si ještě chvíli budeme muset počkat.
6: Dívám se, už špatně, může se začít lámat.
0: Tak vypadá to, že s Václavem Jaburkem se znovu slyšíme. Byl tam výpadek, tak jestli prosím můžete navázat, vypadlo to přesně ve chvíli, kdy jste chtěl říci, o co tam jde, že tam je šroub, který upevňuje to řízení, tak co s tím šroubem je špatně a co se může stát?
6: Ten šroub je bohužel z nějaké korozivní ocely a tím pádem, když to auto je dlouhodobě provozované v místě, kde se často solí silnice, typicky jsou to například Alpy nebo Skandinávie, tak by mohlo postupně korodovat a v extrémním případě se i ulomit a vlastně tím výrazně zkomplikovat nebo znemožnit vůbec vlastně pohyb volantu nebo přenos pohybu volantu na nápravu. Co se ale vlastně zároveň musí říct, je, že to se opravdu může stát jen v nějakém extrémním případě, typicky při buď pomalé jízdě a prudkém zatáčení, nebo když se snažíme kola otočit, zatímco auto stojí, zkrátka když je na ten systém namáhána, vlastně vydávána opravdu ta největší síla.
0: Mohou majitelé vozů, které byly vyrobeny v tom inkriminovaném období a jde o Škodovky, Volkswageny, Seaty nebo Audi, mohou někde nějak jednoduše zjistit, jestli se to týká jich, nebo mají čekat, jestli jim přijde nějaký dopis?
6: Pokud to chtějí zjistit rychle, můžou se podívat na VIN-kód toho svého daného auta a porovnat to vlastně s nějakými údaji, které ovšem v tuto chvíli ještě pořád nejsou všude veřejně dohledatelné. Takže v tuto chvíli ještě pořád se musí čekat především na to, jestli se jim neozve samotná automobilka. To se mimochodem stane i lidem, kteří ten vůz koupili z druhé ruky, protože zkrátka výrobci v těchto případech dostanou možnost nahlédnout i do registru databáze vozidel v té jednotlivé zemi a mohou zjistit, komu to auto v tuto chvíli patří, kde je jeho adresa a tam pošlou ten dopis. Takže i majitelé ojetince nemusí bát, i ty by Škoda, Volkswagen nebo Seat měli kontaktovat.
0: Ta zpráva o svolání 4 milionů aut do servisu přichází v době, kdy se ve Volkswagenu řeší restrukturalizace. Může ten problém a právě to svolání 4 milionů aut do servisu mít pro automobilku nějaké vážnější následky?
6: Vlastně hned je tam několik rovin, proč ano. Jednak už jenom samotný objem téhleté svolávací akce znamená obrovitánské náklady. Samozřejmě teď v tuto chvíli Volkswagen neupřesňuje, kolik ho to bude všechno stát, ale podle odhadů serveru Automobil Woche by to mohlo být klidně v přepočtu něco mezi 5 až 11 miliardami korun. Pokud se tedy budeme bavit o tom, co víme tedy o těch 4 milionech aut, ale potom je tedy ten reputační dopad, tam se to nedá přesně odhadnout, ale představme si, že i teďka v tuto chvíli poslouchá naše vysílání člověk, který sedí například za volantem Škody Karoq nebo Volkswagenu Golf právě z těchto vyrobených let a určitě není asi pro něj příjemné vůbec poslouchat možnost, že v momentě, kdy otočí volantem, tak to auto nemusí poslechnout. A právě tento reputační problém zkrátka se s Volkswagenem u těchto lidí může táhnout dál a třeba i přenést na zákazníky, kteří by si chtěli v dohledné době nějaký Volkswagen koupit.
0: Musíme skončit. Blíží se zprávy. Václav Jabůrek z ekonomické redakce Seznam zprávy. Díky, naslyšenou.
6: Hezký den, naslyšenou.
0: A od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v Odoleně, Vodě a okolí. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. Přibližně 15 000 lidí proto stále nesmí vodu z kohoutku pít ani používat k vaření. Jaký je zdroj znečištění, zatím podle středočeských vodáren není jasné. Společnost podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Koncern Volkswagen svolává do servisu 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi se to týká i některých Škodovek a Seatů. Washington navrhuje, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Šlo by o setkání na technické úrovni. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který tento týden na okraji valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Balet Národního divadla Brno dnes uvádí první premiéru sezóny. Inscenace Maska je zároveň posledním celovečerním dílem uměleckého šéfa souboru Mária Radačovského. Abstraktní choreografii doprovází nejznámější díla romantických skladatelů Friderika Chopina a France Lista. Čeští vodní slalomáři dnes získali na mistrovství Evropy v italské Ivreji 3 medaile. Kajakář Jakub Krejčí vybojoval zlato, stříbro přidal kanoista Lukáš Kratochvíl a mezi kanoistkami byla bronzová Tereza Knéblová. A po zprávách se vydáme na hokejovou Tip Sport Extraligu.
30: Na D1 kolona za Prahou a nehoda za sjezdem na Vlašim. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna nejdřív za nájezdem z Pražského okruhu počítejte s kolonou ze 13. kilometru, pořád je to na půl hodiny do omezení na 24. na Šmejkalce. Potom dál na D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Vlašim pozor na kolonu z 54. kilometru, popojíždí se 20 minut za sjezd na Trhový Štěpánov, tam na 57. kilometru zasahují záchranáři po srážce dvou osobních aut v levém pruhu. A nakonec na D1 na příjezdu do Brna z Prahy ještě vzniká kolona od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru do zúžení u D2 osobním autem asi 20 minut. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně zůstává kolona od Rudné z 5. kilometru na Pražský okruh k exitu 19 Ořech, to zabere osobním autem ještě půl hodiny. Na silnici 35 z Hradce Králové na Olomouc se pořád tvoří kolona od kruhového objezdu u Koclířova přes Hřebečský tunel před Moravskou Třebovou půl hodina. A ucpaný zůstává na silnici 27 z Plzně na Klatovy průjezd Přešticemi z města do omezení u zámku i 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky a zítra bude většinou slunečno, po ránu ojediněle mlhy a teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě jen mezi 16 a 19. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Jednání čínského prezidenta ve Washingtonu. Newyorské uklidnění ve vztazích českého prezidenta Pavla a vicepremiéra Macinky, či jak Kreml plní své dopředu ohlášené cíle. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
3: Názory a argumenty.
7: Čínský prezident Xi Jinping tento týden přicestoval do Washingtonu, kde mu americký prezident Donald Trump přichystal pompézní přivítání. Jednání lídrů dvou největších světových velmocí v noci na včerejšek našeho času ale nepřineslo žádné konkrétní výsledky ani náznaky průlomu v citlivých otázkách dělících obě strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se před touto schůzkou snažil přesvědčit Donalda Trumpa, aby čínského prezidenta zapojil do mírových jednání o Ukrajině, a to vzhledem k tomu, že podle Zelenského má Si Jinping vliv na ruského vůdce Vladimira Putina. A o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den, Viktore.
8: Dobrý den.
7: Nakolik byla tato Zelenského žádost reálná?
8: Myslím, že je to žádost velice rozumná, protože Si Jinping má samozřejmě velice silný vliv na Vladimira Putina. Je to v podstatě teď jeden z těch klíčových spojenců, který zároveň drží Rusko stále ještě v ekonomické kondici, aby mohlo ve válce proti Ukrajině pokračovat. Jestli je to reálné, těžko posoudit, protože nevíme, co na té schůzce padlo. Mnoho o tom nezaznělo, zda tedy skutečně Donald Trump nějakou žádost směrem Si Jinpingovi tedy pronesl a jak na to případně čínský vůdce reagoval. Těch možností, jakými by Čína mohla na Rusko zatlačit, je opravdu mnoho, nejenom v té politické rovině, že spolu tito dva lídři, Si Jinping a Vladimir Putin, vycházejí, ale také třeba ve vojenské, by Čína vehementně popírá, že by dodávala zbraně Rusku, tak přece jenom podle informací třeba ukrajinských zpravodajských služeb tomu tak údajně úplně být nemusí. Mluví se také často o tom, že Čína možná nedodává přímo zbraně, ale dodává důležitý materiál potom pro výrobu zbraní, jako jsou prekurzory, jako jsou mikročipy, kterých má Rusko zoufalý nedostatek a tak dále. No a pak samozřejmě ten asi nejklíčovější moment nebo nejklíčovější oblast, to je ekonomika, protože Rusko potřebuje samozřejmě tu válečnou mašinerii z něčeho financovat. Přišlo o klíčový zdroj příjmů ve chvíli, kdy se Evropa tak či onak postupně odpojila nebo stále ještě odpojuje od dodávek ruských fosilních paliv do Evropy, a tady právě Čína může sehrávat

0: reakce nás všech, kolektivně Západu, ale zejména Spojených států na ruskou válku proti Ukrajině, protože z toho, myslím, může velice úspěšně detekovat, jak by se případně Západ tvářil, pokud by se Čína o něco pokusila směrem ke Tchajvanu. Tady, myslím, to asi nejdůležitější zpráva z toho summitu je, že zatím zůstává u ledu nebo odložen ten slíbený balíček pomoci ze strany Spojených států Tchajvanu ve výši 14 miliard dolarů. Donald Trump si to ještě vlastně pochvaloval, že má tím pádem silnou kartu v ruce, kterou může hrát. Jistě je to silná karta, ale nevím, jak moc nadšení jsou z toho na Tchajvanu. Takže to je něco, co tady, myslím, lze považovat za jeden z těch důležitých výsledků.
1: To byl kolega Viktor Daněk. Hezký den.
0: Hezký den.
2: Dlouhodobé a vážné neschody mezi prezidentem republiky Petrem Pavlem a vicepremiérem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou při jejich společné cestě na zasedání Organizace spojených národů v New Yorku utichly. Přinejmenším pro onu cestu. O tom, jestli to znamená i určité usmíření na této významné bojové linii české politické scény, uvažuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
3: Nepředstavujme si, že se na sebe přes stůl culili a podávali si navzájem med a marmeládu. Takhle snídaně v newyorském hotelu za zřejmě souběžné účasti prezidenta Pavla a ministra zahraničí Macinky skoro určitě neprobíhaly. Nicméně leckdo mluví a píše o jakémsi Macinkově nápřahu ke smíru a že ministr slyší na nepřímou premiérovou výzvu válku s radem ukončit a začít komunikovat. Dokonce, že snad Macinka přestává usilovat, aby se poslanec Turek stal jednoho dne ministrem, k čemuž by ovšem nejprve bylo nutné dostat po lednu 2028 Petra Pavla z hradu. Systematickým útočením, zesměšňováním a hlavně vykreslováním prezidenta, co by lídra opozice, porušujícího tak nepsané pravidlo o nestranickosti. K čemu se postupně připojil i premiér a po červencovém summitu NATO to vypadalo, že mezi vládními stranami a hlavou státu zeje už příliš hluboký příkop, když Babiš stále opakoval, že se s Pavlem nemá o čem bavit. Jenže bez ohledu na to, že vládní strany nedisponují žádným opravdu nadějným kandidátem a na případné prezidentské kampani už by se muselo začít zvolna pracovat, se pozice Pavla u veřejnosti nijak neotřásla a válce dvou nejvyšších politiků lidé spíš nerozuměli, zvlášť když byl její původní příčinou kontroverzní Turek. A na konci léta také premiér náhle neproduktivního ignorování hlavy státu zanechal a oznámil, že se s ní bude scházet a vyjádřil víru v blížící se čas, kdy to též pochopí i ministr zahraničí. Ten ovšem jednak zašel ve veřejném ventilovaném odporu k Pavlovi dost daleko a pak před skalními voliči motoristů dost dobře nemůže dát od Turka ruce pryč. Tudíž, aby se neřeklo, zatím jen shledal něco trefného na prezidentově projevu v OSN a poznamenal, že si prý k této instituci ve dnech valného shromáždění na snídani co si věcného řekli. Ale jinak Macinka cestoval tam i zpátky extra, i když část lidí z jeho ministerstva letělo s Pavlem armádním speciálem a na půdě OSN se s prezidentem obezřetně míjel. Připustil sice, že svou oblíbenou kohabitaci zanechal co by vnitropolitickou doma, ale například odmítl prezidentův údiv nad vyjádřením slovenského premiéra Fica k článku 5 smlouvy NATO o pomoci napadené členské zemi. Na viditelné sklidnění to aspoň zatím tedy nevyhlíží, ale je možné, že k němu jen ministr a předseda motoristů potřebuje víc času, aby nevypadal jako příliš premiérovi poslušný. Ten ho ovšem nejspíš bude dál tlačit k jakémusi sklidnění, když už se aspoň údajně trochu rozproudila několik měsíců prakticky zamrzlá komunikace mezi Černínským palácem a prezidentovou kanceláří. To je ovšem od konce Macinkova válčení ještě pořád dost daleko.
2: To byl kolega Ondřej Konrád. Svět ve varu. To je titulek, který svému dnešnímu komentáři dala dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
4: V Česku sněmovna s krajním radikálem v čele. V Německu po třech zemských volbách pro tamní vládu jedna katastrofa za druhou. Ukrajina pod nepřetržitou

0: tou palbou ruských raket, kterým se nemá čím bránit. Evropská unie tváří v tvář reálné hrozbě útoků z Kremlu. To je jen malý výčet aktuálních krizí otřásajících Evropou. Vlastně nepřekvapuje, že když se k tomu všemu přidalo ještě varování před umělou inteligencí, která by se v budoucnu mohla vymknout kontrole, rychle se nad ním zavřela voda. A to přes skutečnost, že varovali ti, kteří to musí vědět nejlíp. AI miliardáři, jako Dario Amodei ze společnosti Anthropic, Sam Altman z OpenAI, Elon Musk a další. Jenže jakmile se na veřejnosti objevily úvahy o tom, zda to američtí tech oligarchové nezveřejnili kvůli eventuálním machinacím na burze, obavy začaly mizet. Stejně se tomu nechce věřit, říkal si mnohý z nás. Zní to jak z hororu. Umělá inteligence, co by zkáza lidstva. Takových sci-fi už v Hollywoodu natočili mraky. Bohužel, tentokrát to ale evidentně není biograf. Letos v létě testovala OpenAI v uzavřeném prostoru bez přístupu k internetu model, který měl vyřešit úkol z oblasti kybernetické bezpečnosti. Během testu ale model objevil doposud neznámou bezpečnostní mezeru a ačkoliv ho k tomu nikdo nepověřil, dostal se do internetu. V něm pak pronikl do infrastruktury jedné z velkých platform pro modely AI a napadl je, aniž si vývojáři něčeho všimli. Evidentně si tedy už i dnešní AI systém umí samostatně hledat cestu, obcházet překážky a ignorovat hranice. Jak se ukázalo, zdaleka to není ojedinělý případ. To vše samozřejmě neznamená, že by se umělá inteligence vědomně rozhodla, že se osvobodí. Znepokojivý je ale už samotný fakt, že překročila dané hranice a jednala samostatně. Otázka je, co udělá podstatně inteligentnější systém, až zjistí, že mu lidé k dosažení cílů překážejí. Bylo by například možné jeho další stupeň, takzvanou superinteligenci, která by si samostatně obstarávala zdroje, obsluhovala systémy a vyměňovala software, vůbec někdy vypnout? Vzhledem k dnešní situaci ve světě, plném válečných konfliktů a vzájemné nedůvěry, to na první pohled vypadá s kolektivním přístupem k umělé inteligenci dost beznadějně. OSN sice předloni uzavřela globální digitální pakt o mezinárodní spolupráci pro kontrolu umělé inteligence a letos se v Ženevě konal i dialog, na který přijeli delegace ze 163 zemí, ale v praxi se spolu o prvenství dál perou Washington s Pekingem bez ohledu na ztráty. Jeden pozitivní příklad to nicméně je. Za studené války stály proti sobě dvě pozuby ozbrojené jaderné velmoci, Spojené státy a Sovětský svaz, které nakonec spolupracovaly právě proto, že si hluboce nedůvěřovaly. Pro omezování svých jaderných arzenálů potřebovaly pravidla a kontrolu. Přesně to, co umělá inteligence potřebuje právě teď. Nebo přesněji, co potřebujeme my, pokud s ní chceme držet krok.
1: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A u rozbouřeného současného světa ještě zůstaneme. Třetí světová válka už možná začala, varuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Světem obchází strašidlo třetí světové války, která by prý mohla vypuknout kvůli bojům na Ukrajině nebo na Blízkém východě. Jenže tyto konflikty už světové jsou a dokonce začínají splývat. Zatím poslední dějství americko-iránské války se odehrává v úžině Bab al-Mandab, kde jemenští husijové možná budou schopni blokovat klíčovou dopravní cestu mezi Evropou a Asií. Jde asi o součást iránské strategie. Írán ostatně dlouhodobě používá své spojence v Libanonu, Palestině, Jemenu, Iráku a dříve i v Sýrii pro prosazování svých zájmů. Mnohem méně je známo, že Teherán rozšířil své aktivity v Africe, například v Mauritánii, a prostřednictvím Hizbaláhu už mnoho let působí v Latinské Americe. Stejně tak je známo, že Spojené státy mají mnoho vojenských základen v zemích Perského zálivu a mnoho z nich bylo použito i pro boj s Íránem, který na oplátku střílel i na tyto země. Jenže tento konflikt se týká téměř všech států široké oblasti, včetně Izraele nebo Turecka, ale třeba i Azerbajdžánu nebo Pákistánu, a zprostředkovaně se pak týkají i tak vzdálených států, jako je Indie nebo Maroko. Jde samozřejmě o mnoho převrstvených konfliktů a neustále se měnících aliancí. Tak trochu světová je i válka na Ukrajině. Nejde zdaleka jen o to, že Kyjev získává vojenskou, finanční a diplomatickou podporu od Spojených států nebo Evropy, případně že Rusko se opírá o nesourodou skupinu zemí od Běloruska přes Čínu a Irán až po KLDR. V určitém ohledu vznikl kolem ruské vojenské mašinerie ekonomicko-technologický konglomerát, v němž každý zúčastněný stát našel nějakou dlouhodobou roli, od dodávek zbraní přes prodej ropy až po podporu pomocí satelitního navigačního systému. Rusko-ukrajinská válka se také odehrává na území vzdálených států, jako tom víme po výbuchu ve Vrběticích. Rusko nyní už regulérně přeneslo hybridní útoky na území Evropské unie, v poslední době to byly cíle v Německu. Ovšem i útok na plynovod Nord Stream z roku 2022 pravděpodobně spáchala ukrajinská tajná služba. V Německu má už brzy začít proces s bývalým agentem ukrajinské tajné služby. Ukrajinci v zákulisí bojují proti Rusku i jinde. Podporují pravděpodobně povstalce v Mali při útocích na ruské jednotky v Africe. Kyjev také zřejmě stojí za atentáty proti ruským zájmům i na území evropských států. Například šlo o likvidaci ruského podnikatele v Monaku. Ukrajina také pomocí dronů podporovala syrské povstalce proti Bašáru Asadovi. Asad byl spojencem Iránu, ale také Ruska, kam nakonec uprchl. Je možné pozorovat, jak se oba konflikty slévají do jednoho. Ukrajinci letos v červenci v Kaspickém moři zaútočili přímo na iránskou logistiku, což byla odpověď na dodávky dronů Šáhid Putinovu Rusku. Izraelský expremiér Yair Lapid před několika dny prohlásil, že pokud se vrátí k moci, bude usilovat o zbrojní spolupráci s Kyjevem. Je možné, že nějaký druh tajné spolupráce při nejmenší ve zpravodajské oblasti už dávno běží. V Izraeli i na Ukrajině se už dávno ozývají lidé, podle kterých válka v Gaze a válka na Ukrajině jsou dvě bojiště jednoho širšího konfliktu. V jednom komentáři nelze ani vyjmenovat všechny důvody, proč považovat obě války za součást velkého konfliktu a kde všude ve světě tato válka probíhá. Obavy ze třetí světové války jsou samozřejmě na místě, je ale také možné říci, že už se odehrává, ale podobně jako ta studená, se odbývá hlavně na periferii, přinejmenším z hlediska střední Evropy.
1: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Jak Kreml plní cíle, ohlášené před téměř 5 lety? O tom ve svém pravidelném pátečním okénku do Ruska hovoří Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
4: Máte-li co dočinění s autoritářem, který má slibné vyhlídky stát se diktátorem, vyplatí se brát vážně všechno, co říká o svých cílech. Výjimkou není ani ruský Drang nach Westen. Jehož první fáze trvá už téměř 5 let. Kreml totiž krátce před vpádem na Ukrajinu upozornil Západ, že ten má ještě možnost oslabit NATO a tím se vyhnout nadcházející konfrontaci s ruskou armádou, v jejíž sílu tehdy v Moskvě věřili tak, že agresoři s sebou vezli slavnostní uniformu, aby se mohli producírovat po kyjevské hlavní třídě Chreščatyk. Dne 17. prosince 2021 zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace návrhy smlouvy s USA a dohody s NATO. Klíčové formulace vůči NATO byly obsaženy ve článcích 4 až 7. Článek 4. Ruská federace a všichni účastníci, kteří k 27. květnu 1997 byli členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy, odpovídajícím způsobem neumisťují své ozbrojené síly a výzbroj na území všech ostatních států Evropy nad rámec sil umístěných na tomto území k 27. květnu 1997. Ve výjimečných případech při vzniku situací spojených s nutností neutralizovat ohrožení bezpečnosti jednoho či více účastníků mohou být taková umístění prováděna se souhlasem všech účastníků. To by znamenalo faktické odzbrojení a stažení aliančních jednotek z Polska, baltských států, Česka, Slovenska a dalších zemí střední a východní Evropy. Cituji dále. Článek 5. Účastníci vylučují rozmístění pozemních raket středního a kratšího doletu v oblastech, z nichž jsou schopni zasahovat cíle na území jiných účastníků. Článek 6. Účastníci, kteří jsou členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy, přijímají závazky vylučující další rozšiřování NATO, včetně přistoupení Ukrajiny a dalších států. Článek 7. Účastníci, kteří jsou členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy, se vzdávají vedení jakékoliv vojenské činnosti na území Ukrajiny a dalších států východní Evropy, Zakavkazska a centrální Asie. Konec citace. Přeloženo do běžného jazyka, byl tento krok ruské strany varováním, že Ukrajinu, Gruzii a centrální Asii považuje za výlučné území svého vlivu. Zároveň dával Kreml jasně najevo, že za další sféru svého zájmu považuje Polsko, baltské státy, Česko, Slovensko a jiné země střední a východní Evropy. Už tehdy informovali ruští nezávislí analytici, a já jsem v této rubrice jejich názory tlumočil, o existenci kremelských plánů s různým časovým ohraničením. První etapou se měl stát vpád na Ukrajinu, ustanovení loutkové promoskevské vlády a zahrnutí Ukrajiny do Ruska. Následovat mělo zvolení páté kolony Kremlu evropskými voliči zpracovanými ruskou propagandou do čela jednotlivých evropských zemí. Konečným cílem je stav, kdyby o osudech všech národů rozhodovali pouze tři muži. Byl by to ruský prezident, prezident Spojených států amerických a prezident Čínské lidové republiky. Nelze říci, že by Kreml byl v plnění dávno ohlášených záměrů nedůsledný.
1: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova z Novinek. A z dnešních názorů a argumentů už zbývá jen pravidelná závěrečná glosa. Pochod indiánů a hudebnice a publicistka Eva Turnová.
5: Nedávno jsem na půdě našla notýsek od mistra kamenáře, který u nás v domě vedl hodiny gymnastiky pro mladé dívky. Každé cvičení jsme zahajovali s pikleneckým. Jdeme za zdravím, štěstím, uměním a krásou. A už tenkrát jsme tušili, že jde o první seznamku s jogou. Do notýsku jsme si kreslili panáčky ve správném dýchacím postoji a před koncem cvičení jsme zhasli a plížili se podél stěn v improvizačním tranzu na jemnou hudbu z gramofonu. Samozřejmě, že pro klid příbuzenstva se na Vánoce nacvičovala taneční pásma, jako třeba rej bambulí, husí zobáčky nebo pochod indiánů. S kamarádkou Katkou jsme každý pohyb vnímali psychosomaticky a když jsme mistra kamenáře opouštěli, přísahali jsme si, že nikdy nesloustneme, ani neonemocníme. Z úvodní formulky bylo slovo štěstí nejzáhadnější a tak jsme si slíbili, že se budeme o jeho dosahování navzájem informovat. když měla jedna dojem, že už má štěstí na dosah, napsala té druhé pohled. Štěstí je, že vydržíš s klukem hodinu mlčet. Štěstí je vypít sklenici vína na ex a dělat, že nic. Štěstí je porodit dítě. Štěstí je, že tě někdo pochopí a přijme. Katka mezitím vybudovala firmu a napsala několik románů, takže pohledů ubývalo. Před pár lety mi po dlouhé době přišel obrázek a na něm řada kráčejících apačů. Co to bude tentokrát? Štěstí je ujít 1000 kiláků? Zakopat válečnou sekeru? Tak si představ, že mám tu nejhorší nemoc. Nádory na prsu prý vypadají jako pochodující indiáni, ještě že ne jako rej bambulí nebo husí zobáky. Drž mi palce, štěstí, že tě mám. PS, teď teda rozhodně nestloustnu. Jak si tahle výjimečná, pragmatická, ale zároveň citlivá bytost, nabitá studiem Junga a kvantové fyziky, poradí s 5% nadějí na přežití? Katka zahájila klasickou léčbu, ale v jednu chvíli se jí zjevil duch Havrana, což pochopila jako znamení a odjela do Amazonie. Podrobí se nejdřív tradičním indiánským detoxikačním kůrám, chemoška počká. Brzy přišla zpráva. No, je to celkem záhul. Ale přišla jsem na spoustu věcí. Že přijmout s pokorou, co nejde změnit, je největší vysvobození. Že čím víc člověk něco odmítá, tím větší je tlak na to, aby si tím prošel. Akorát se mi někdy zdá, že jsem to vyfasovala za všechny. Ale myslím, že si to tady prodlužuju. Vnímám každou svoji buňku. Smrt vnímám jako iluzi. Na tu honičku za štěstím se na chvíli vykašlu, jo? A nebo ne. Štěstí je ráno se probudit a vidět stromy. To štěstí měla Katka ještě rok, pak už ne. Často si uvědomuju, že my ho pořád máme.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
6: Ondřej Soukup,
7: Josef Pazderka, míříme na východ.
6: Ona se opravdu dostala tam, kam by normální člověk s byť průměrným pudem sebezáchovy by se tomu vyhnul obloukem.
7: Pro mnoho lidí je možná překvapivé, že se opravdu narodila na americké půdě v rodině sovětských diplomatů.
6: Když byla Politkovská zastřelena, tak Kreml říkal, ježišmarja, teď v Rusku o ní nikdo nevěděl.
7: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Středočeské vodárny podali trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli znečištění vody olovem v okolí Odoleny vody. Koncern Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. Týká se to i některých modelů značky Škoda. Čeští vodní slalomáři mají na mistrovství Evropy v Itálii 3 medaile. Na dálnici D1 z Prahy na Brno brzdí provoz nehody u Soutic a Velké Výteše. A zítra bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Středočeské vodárny kvůli znečištění vody olovem v okolí Odoleny vody podali trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátili se na Českou inspekci životního prostředí. Záměrné znečištění ale nepředpokládají, jak říká generální ředitel podniku Jakub Hanzl.
9: Není to tak, že bychom měli podezření, že tam někdo přišel ze sudem a vylil ho tam, ale nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. To je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít. Vyměnili jsme vodojemy, když se podaří, že ty vrty, které dneska dodávají nezávadnou vodu, budou i nadále nezávadné, tak je to otázka řádu dnů.
8: Problém se týká asi 15 000 obyvatel. V zasažených obcích je k dispozici přes 20 cisteren s pitnou vodou. Německý koncern Volkswagen kvůli možným problémům s řízením svolává až 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Škoda. Podle mluvčího Škody Auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, ba aby navštívili autorizovaný servis.
10: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024. Netýká se to všech vozů a zákazníci budou obesláni písemně.
8: Podle automobilky nebyly v souvislosti s tímto problémem hlášené žádné případy zranění ani významných škod. Na podzim přibývá střetů aut se zvěří, která častěji migruje a přechází silnice. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda by měli řidiči dávat zvlášť pozor v lesnatých úsecích nebo mezi poli a loukami, odkud můžou zvířata z nenadání vyskočit. Důležité je taky nepodceňovat silniční značku, která na zvěř upozorňuje.
11: Dopravní značení má svůj význam, takže je důležité ho nebrat na lehkou váhu. Když zkrátka tam pojedu 90 nebo 100 tím úsekem, třeba lesním, tak bych měl zpomalit preventivně a jet třeba 70, abych zkrátka měl ten manévrovací prostor.
12: Tři medaile vybojovali dnes čeští vodní slalomáři na mistrovství Evropy v italské Ivreje. Kajakář Jakub Krejčí získal zlato, kanoista Lukáš Kratochvíl při svém debutu na evropském šampionátu stříbro a Tereza Kneblová skončila mezi kanoistkami bronzová. Hokejisté Třince mají v extralize nakročeno k prodloužení vítězné série. Doma hrají proti Vítkovicím a útočí na čtvrtou výhru v řadě. Aktuální stav a čas přidá David Procházka.
13: Ve 46. minutě vede Třinec nad Vítkovicemi jasně 5-1. Pavel Petr poví, jak se vyvíjí zápas Mladá Boleslav Pardubice.
14: Odehrány dvě třetiny, Pardubice vedou Mladé Boleslavy 2-0. Míříme na zápas Litvínov Sparta za Davidem Kalvasem.
15: Po druhé třetině Litvínov prohrává se Spartou 0-3. Zápas Kladno Plzeň a František Kuna.
16: Ve 28. minutě vede Plzeň na Kladně 2-0. Zápas Karlovy Vary České Budějovice sleduje Krištof Kousal.
17: Začala 26. minuta, České Budějovice snížily na 1-3 na ledě Karlových Varů. Teď zápas Olomouc Brno a Adam Kodet.
18: V 29. minutě vede nadále Brno v Olomouci 1-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
19: Na D1 kolony před Šmejkalkou za sjezdem na Vlašim u Býteše. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno pořád ještě vzniká kolona od sjezdu na Popovice z 15. kilometru. Je to až na půl hodiny do zúžení na 24. u Šmejkalky. Na D1 dál z Prahy do Brna další kolona kousek za sjezdem na Vlašim z 52. kilometru. Popojíždí už půl hodiny za exit Trhový Štěpánov. Tam na 57. kilometru po havárii dvou osobních aut zůstává zabraný levý pruh. Na D1 z Prahy na Brno pak i za Tasovem se tvoří kolona ze 159. kilometru. Se pomalu táhne zhruba 10 minut před sjezd na Velkou Býteš, na 162. řeší v levém pruhu nehodu. A nakonec na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov ještě zbytek kolony před sjezdem na Vídeň ze 193. do omezení u D2 ještě asi 10 minut osobním autem. Na dálnici D5 před Prahou z Plzně zůstává kolona od Rudné z 5. kilometru na Pražský okruh k Ořechu, je to až na půl hodiny osobním autem. Silnice 35 z Hradce na Olomouc zůstává ucpaná za Svitavami od kruhového objezdu u Kocvířova. To moc nejede, před Moravskou Třebovou je kolona až na 3/4 hodiny. A ještě Praha, tunel Blanka směr Troja před výjezdem na Letnou nehoda, přes pravý a odbočovací pruh, proto před regulovaným vjezdem do tunelu se plní Patočkova od Kajetánky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra bude většinou slunečno, po ránu mlhy, noční teploty 7 až 2 stupně, místy i přízemní mrazíky a odpoledne naměříme 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
20: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
22: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině.
23: Na valném shromáždění OSN zmínil i hrozby, které podle něj představuje Rusko pro Evropu.
24: Moskva podle ruského ministra zahraničí Lavrova ale boje nezastaví.
25: Ukraine's president Zelensky said there was diplomatic momentum.
26: Donald Trump opět naznačil, že blízko dohodě je jak americko-íránský konflikt, tak ruská agrese na Ukrajině.
21: Projevy, proslovy, prohlášení, ostrá slova i opatrné návraty k jednacímu stolu. Valné shromáždění OSN. Vystoupili na něm už Trump, Zelenský, Pezeškian i Pavel. Jak to dopadlo? ptám se americké zpravodajky Českého rozhlasu Jany Cíglerové. Dnes je pátek, 25. září. Ahoj Jano, zdravíme tě do Spojených států amerických.
0: Ahoj, zdravím z Ameriky.
21: Zelenský a Trump opět spolu na společné schůzce, to byl určitě jeden z highlightů valného shromáždění OSN.
1: Yes, he said that he will do everything to help the end the war.
21: Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident, řekl, že by k tomu jednání přizval klidně do budoucna i Vladimíra Putina.
1: So you're prepared to meet President Putin and I try to... I'm ready. You're ready. I'm ready. I said it, I'm ready.
21: Už na to reagoval?
0: Neoficiálně, pouze velmi opatrně na to Kreml reagoval. Zelenský to řekl po jednání s Donaldem Trumpem, že je připravený na to jednání ve třech a považoval za důležité říct, to znamená, že souhlasím s ukončením války a chci válku skončit. Řekl takhle důrazně, aby každý četl ta jeho slova, to jeho vyjádření jednoznačně. Donald Trump zase řekl novinářům, že mluvili o cestě k řešení konfliktu a naznačil, že Putin je ochotný se sejít, ale na to teda Kreml reagoval velmi opatrně. Ten jeho mluvčí řekl, že pokud chce, takže Zelenský může přijet do Moskvy.
1: Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены.
0: Так ten summit ve třech ještě nikdo nepotvrdil, spíš bych řekl, že jde o takové signály.
21: Trump se Zelenským sešel na okraj valného shromáždění a řešili hlavně energetické příměří a nebo taky nákup systému Patriot, jak jsem se dozvěděl z médií, ale chápu tedy správně, že v New Yorku žádná další rozmíška nebyla, všechno v pořádku.
0: Všechno v pořádku, to se prostě nedá srovnat s tím únorovým fiaskem v loni. Tentokrát to opravdu vypadalo velmi smířlivě a musím říct, že ty poslední jejich setkání takhle působí. Zelenský řekl, že Ukrajina je připravena na to energetické příměří, ale samozřejmě pod podmínkou, že bude reciproční, že se Rusku zachová stejně, jinak si nebude vlastně vyhazovat ten velký trumf, který získala z rukou, byla by sama proti sobě. Ale nastaly tam samozřejmě takové momenty, které, já nevím, bych řekla, že jsou typické pro Donalda Trumpa. On jako kdyby měl problém rozlišovat mezi domácím a zahraničním publikem, takže kolikrát tam vnáší ta témata, která možná rezonují doma, ale s mezinárodními lídry určitě ne. Takže teď se třeba pochlubil tím tanečním sálem, kvůli kterému zboural část Bílého domu a řekl, že se tam chystá čínský prezident a že ten lístek na tu večeři s tím čínským prezidentem na tu státní večeři, že to je nejžádanější vstupenka teď na planetě. Možná ještě víc dodal, zavtipkoval, než když přijede Volodymyr Zelenský. A Zelenský je, že původem herec, takže on umí improvizovat, je takový pohotový, tak hned řekl, no tak to jsem rád. A to jsou momenty, které si prostě neumíme představit, třeba v loni v únoru. Jo? Ty ukazují, jak moc se ta jejich vzájemná jednání posunula i ta atmosféra mezi nima.
21: Donald Trump taky ve svém projevu, který si určitě sledovala, tak do nebes vychvaloval celé Spojené státy, jak jsou ve všem nejlepší. And now we have the hottest country anywhere in the world. Ale mluvil právě i o Rusku a Ukrajině mimo jiné. We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine. Ruská válka vůči Ukrajině je v New Yorku samozřejmě tématem číslo 1. 50 zemí ve společné deklaraci vyzvala Kreml k ukončení bojů. We call for full respect for the international humanitarian law, accountability and the protection of civilians. Spojené státy mezi těmi signatáři ale nejsou. We stand in solidarity with Ukraine as it continues. Usiluje tedy teď Trump o nějaký ten společný trilaterální summit s Putinem a Zelenským? S kým, nebo je to ta jeho role mírotvorce, které se prostě nechce vzdát?
0: Usiluje o něj velmi. On pozval Putina dokonce na summit G20 do Miami v prosinci a řekl, že doufá, že ji přijme. To je takový jeho způsob, jakým vytváří tlak na tu druhou stranu. Někdy přednese ty některé věci jako hotové a tím vlastně dotlačí tu druhou stranu, která je třeba ještě za hotové nepovažovala, že už se mu nedovolí odmítnout. Ale Putin je samozřejmě jiná kategorie, takže uvidí se, jestli přijede, jestli využije tuhletu příležitost. On se vlastně pořád staví do role toho mediátora. komentátora a má pocit, že by se postavil na jednu stranu v tom sporu a to by mu oslabilo jeho vyjednávací pozici vůči Rusku a tím pádem vlastně není ani úplně překvapivé, že se pod tu iniciativu nepodepsali Spojené státy.
2: Do Ameriky dorazil mimo jiné šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov, Vladimír Putin tedy ne, ten zůstal v Kremlu. Lavrov byl na Radě bezpečnosti, ten nabídl nějakou vstřícnou ruku.
0: Ta schůzka přišla vlastně den poté, co se Donald Trump v New Yorku sešel se Zelenským. Rusové si vždycky dají pozor na to, aby jakýkoliv krok, který udělá Zelenský blíž k Trumpovi, tak okamžitě oni minimálně vyvážili, ne-li předběhli. Zelenský řekl, že Trump je pozitivně nakloněný udělení licencí na výrobu těch patriotů na Ukrajině, ale to už byl takhle pozitivně naladěný několikrát a vždycky z toho nějakým způsobem sešlo. Lavrov se setkal se svým protějškem na své úrovni, Markem Rubiem. Potom Rubio vlastně mluvil o té schůzce, řekl, že nemůže prozradit podrobnosti, ale že jak ruská, tak ukrajinská strana projevili zájem o omezené příměří, to energetické příměří, ale dodal, že to nebude jednoduché. A když jsme se na tohle ptali českého prezidenta Petra Pavla, tak on řekl, že obě strany vždycky přicházejí na jednání s tím, že jsou připraveny jednat. Ukrajina opakovaně říká, že je připravena jednat, ale Rusko požaduje vlastně kapitulační podmínky už jako vstup do toho jednání. A takhle se to opakuje pořád dokola. Takže se zdá, že to byl i tenhle příklad, že ve chvíli, kdy ministr zahraniční řekne, že to nebude jednoduché, tak tím vlastně říká, že se nepohnuli s Ruskem ani o kousek.
2: Ale pochopil jsem tedy správně, když jsem říkal, že je to téma číslo jedna, takže na chodbách Valného shromáždění, kde si byla v posledních dnech jako doma, že se o tom prostě šuškalo nebo nahlas mluvilo, že tohle se teď na 81. setkání na Valném shromáždění OSN prostě řeší nejvíc. Rusko, ruská agrese, ruská válka.
0: Já bych řekla, že to bylo jedno ze tří hlavních témat, že to bylo jedno téma, možná pro nás v Evropě hlavní téma, ale 193 zemí, 130 hlav států bylo přímo na místě, tam jsou ta témata i jiná. A druhým velkým tématem byl samozřejmě projev Donalda Trumpa a samozřejmě jeho hrozba Iránu o totálním zničení.
3: The fanatical Iranian regime has ruled by bloodshed and mass murder.
0: Tak to vlastně úplně popírá ten princip OSN, kdy jedna země vyhrožuje druhé, že ji zničí.
3: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal.
0: On ještě v tom projevu mluvil o tom, že vítěz bere všechno. To prostě je v rozporu s tím, na čem Organizace spojených národů byla založena, na tom fundamentálním principu, a to se nesetkalo úplně s nějakým pozitivním ohlasem. Ale ještě jsem tam vlastně vypozorovala takové třetí téma, které se jakoby nemluvilo nějak otevřeně nebo nebylo pojmenováno otevřeně, nevedla se k tomu bilaterální jednání s tímto pojmenováním. A to je vlastně už druhý rok, je té mezinárodní společnosti jasné, že Amerika se izoluje, Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa, a zatímco možná před rokem to pro ně bylo překvapivé, nečekané nebo ještě se s tím nechtěli úplně smířovat, tak teď už vlastně se zaměřovali na to, jak z toho ven a jak si poradit jinak bez Spojených států. Za nás, za Evropu, za ty evropské hodnoty bych řekla, že tím lídrem v těchto jednáních byl Mark Carney.
2: Kanadský premiér.
0: A český prezident s ním mluvil velmi intenzivně, dlouho, a i on se velmi angažoval v těch jednotlivých jednáních a i mezi těmi ostatními částmi planety ty vazby se vlastně vytvářejí bez Spojených států, bez přítomnosti Spojených států. Ten svět se pohybuje dál s tím, že Amerika buď už není, anebo v budoucnu nebude tím hlavním středobodem všeho jednání.
2: Pokud tedy téma číslo dvě byl ten projev Donalda Trumpa, tak kolik lidí ho poslouchalo přímo v sále, jak moc plamený byl, protože ty si říkala, že mluvil k Iránu, ano, mluvil, on Irán dokonce označil za největšího sponzora terorismu.
0: To byl nejsledovanější, nejočekávanější moment celého týdne. Všechno bylo jinak v úterý, když měl promluvit Donald Trump, včetně bezpečnosti, včetně opatření, včetně dopravy v New Yorku, včetně přítomnosti delegátů v sálu. U každého lídra je tam, dejme tomu, 30-50% lidí v sále. To je úplně normální, ty státníci mají spoustu jiných věcí na starosti, než poslouchat každého jednoho řečníka. Ale na Trumpa bylo prakticky plno. Když tam byla prázdná místa, tak to bylo jako statement, jako vyjádření postoje. Například iránská delegace tam s výjimkou jednoho člověka nikoho neměla už předem. Kubánská delegace zase na protest proti tomu, co Donald Trump říkal. Hovořil tam o změně režimu na Kubě, který nebude úplně dobrý. dobrovolný s tím stávajícím vedením, tak to stávající vedení odešlo na protest ze sálu, ale jinak nejenom, že všichni byli v sále, všichni byli i v těch okolních sálech. Do tiskové místnosti se prakticky nemohlo dostat, protože tam všichni novináři byli na místě. I v těch okolních buňkách, které bývají prázdné, tak tam byly naplněné ty buňky fotografy, aby si mohli ten projev natočit, vyfotit. No a co se týče Donalda Trumpa, prostě na něm je každý rok znát, že je starší a starší, má na to plné právo, je to osmdesátník, zdaleka neměl takovou energii, jako jsme u něj znali dřív, a také prostě mluvil k zahraničnímu publiku, k zahraničním lídrům, to je jiné než domácí publikum, má taky jinou náročnost na úroveň projevu a i na obsah toho projevu, a když se místy pouštěl do domácí politiky nebo se chlubil nějakými svými vítězstvími ve volbách v roce 2020, které jsou vyvrácené soudem, tak ta mezinárodní komunita vlastně na to vůbec nereagovala, a včetně toho na nějaké jeho rádoby vtipy nebo rádoby poznámky. Když se ozval potlesk, tak jsem si všimla, že byl vždy ze strany americké delegace, a někdy se připojila i ta izraelská delegace, která seděla opodál.
2: A ty jsi říkala, že velká část té iránské delegace opustila sál, tak oni si to trochu vrátili, protože zase americký delegát opustil sál, když mluvil iránský prezident Pezeškian na valném shromáždění.
0: Přesně tak.
2: Těch schůzek a těch vystoupení, těch se odehraje a odehrálo v rámci valného shromáždění celá řada. Mluvil samozřejmě Volodymyr Zelensky taky k plénu a tak dále. Ale k těm schůzkám, já jsem zaznamenal, že v New Yorku došlo ke schůzce ministrů zahraničí Polska a Běloruska. To se dlouhé roky nestalo na úrovni takto vysoké politické, a ty ses dokonce s Radkem Šikorským v New Yorku setkala před schůzkou nebo po ní, a v jakém byl rozpoložení?
0: Bylo to po té schůzce. Je fakt, že to bylo opravdu první jednání na takovéhle úrovni za 10 let. Radek Sikorský to označil za první úvodní jednání s tím, že kontakty probíhají i na těch nižších úrovních. On to vlastně vysvětlil tím, že OSN je neutrální území, takže tam lze jednat i se zeměmi, se kterými jinak nemáme upravené vztahy, a zmínil investice, na kterých se dohodli, o propuštění politických vězňů, včetně novináře, a také to, a to si myslím, že je velký krok v tom návratu vztahů obou zemí, že Polsko brzy otevře v Minsku novou budovu velvyslanectví.
2: Ty jsi před pár minutami mluvila taky o tom, že byl to Donald Trump, který se rozhovořil o tom, že je teď na návštěvě, státní návštěvě v Americe, čínský prezident Xi Jinping. On za ním jel i na letiště, že jo, byla to docela pompézní vítačka, protože tam přeletěly bombardéry přes to letiště. Si ho to moc nerozházelo, Donald Trump, to se teďka šíří na sociálních sítích, se u toho tak trošku zakřenil, jako kdyby mu ten hluk vadil. Jednali spolu i v Bílém domě, si se ale valného shromáždění neúčastní?
0: Ne, neúčastnil se, a speciálně ne. Tentokrát on měl i nějaké zdravotní problémy, se o tom říkalo, takže dlouho nebylo jasné, jestli se mu podaří na tu návštěvu do Spojených států přijet. Je na něm znát, že nemá úplně energii člověka těšícího se plnému zdraví, nicméně on vlastně na sobě velmi často nedává znát prakticky nic. To je takové jeho velké specifikum, on je těžko čitelný, proti němu Donald Trump je velmi lehce čitelný, to bylo ostatně znát i na tom momentu. První dámy za nimi stály, ty nehnuli brvou, si stál vedle něj, nehnul brvou, ale Donald Trump se tam úplně jako skroutil v bolesti, ano, z toho silného zvuku těch bombardérů, a dal na sobě znát to rozpoložení. Z hlediska protokolu vlastně tím v čínských očích ukázal svoji slabost, protože to se vlastně nedělá, odhalovat, co cítím.
2: Takže si projev nedá a nedal. Kdo už naopak svůj projev měl, tak to je Petr Pavel, český prezident. On se pustil nejenom do Číny v něm, ale taky do Ruska, takže se vracíme k ruské agresi na Ukrajině. Sledovala jsi ten projev přímo v sále? Jaký jsi měla výhled? Jaký ohlas ten projev vzbudil?
0: Sledovala jsem ten projev v sálu a trošku jsem použila takovou lest, abych se tam mohla dostat, protože dovnitř se mohli dostat jen ti, kdo měli fotografické náčiní, ale já jsem řekla, já jsem z rozhlasu. Já nemám fotografické náčiní, já mám nahrávadlo, já si to musím nahrávat, a tak mi to prominuli a nechali mě jít. Tím pádem se mohla vidět jednak, jaké bylo přijetí prezidenta Pavla. Dva řečníci před ním byl právě ten iránský prezident, takže to už bylo spousta lidí v sále, které zajímal už tento projev, tak už i potom zůstali na prezidenta Pavla. Prezident Pavel byl takový poměrně ostrý v tom projevu. On se vlastně i tím vyjádřením jednak na stranu Číny, které vzkázal, že když je teda velká mocnost, tak musí mít tak také velkou zodpovědnost a musí přijmout tu zodpovědnost a nepodporovat ten konflikt na Ukrajině tím, že pomáhá Rusku. Pojmenoval to tak velmi příkře, bych řekla, velmi otevřeně.
4: China has the power, influence and responsibility to help prevent conflicts, to escalate tensions and contribute to ending wars.
0: Nebral si rozhodně žádné servítky a tím se vlastně v té mezinárodní komunitě přidal na výši těch lídrů, kteří si taková vyjádření mohou dovolit.
4: Russia's aggression continues to inflict enormous suffering on the Ukrainian people.
2: Pavel dorazil na valné shromáždění spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů, letošním kandidátem v pražských volbách.
5: Dnes tady jsme v jedné delegaci, kterou on vede v OSN.
2: Den před projevem prezidenta spolu i posnídali. Dokonce jsem zaznamenal, že už dvakrát spolu v New Yorku snídali, takže už jsou zase kamarádi.
5: To, co je mezi námi, ty nezhody a ty spory, tak jsou čistě jenom pouze věci týkající se naší domácí politiky.
0: No kamarádi, to se asi takhle říct nedá, nicméně oni spolu bydleli vlastně ve stejném hotelu, poprvé se na té snídani potkali víceméně náhodou, po druhé už tam byl záměr. Tak, jak jsem to pozorovala já za ty 4 dny, tak vždycky to byl prezident, který učinil vstřícný krok a ministr ho neodmítl. A to pomohlo k tomu, že ty momenty, které spolu měli dané, například to, že v úterý při zahájení té rozpravy vlastně seděli Obhinka Kmoníčka vedle sebe v jedné řadě.
2: Český velvyslanec při OSN.
0: Ano, mohli si vybrat spolu nekomunikovat, ale zachovali se oba dva jako dva dospělí lidé, kteří jsou si vědomi svých pozic vůči české zemi. Když jsem se na to poté Petra Macinky ptala, tak mi řekl, že ty jejich rozdíly a odlišné postoje, které mají, že se převážně týkají domácích témat a že vlastně nevidí důvod, proč by si je měl brát sebou do zahraničí. Tak samozřejmě toto je určitý posun od summitu NATO v Ankaře, kdy ty jejich problémy, respektive jeho problémy s prezidentem byly patrné i v zahraničí. A oni se i potkali na takové iniciativě, kdy Česká republika by se chtěla stát nestálým členem Rady bezpečnosti OSN. To se prostě bude dít někdy za 5 let, bude ta volba. Ale už teď je potřeba pracovat na tom, aby jsme získali 120 hlasů. Proti nám jde Arménie, takže každý hlas se počítá. No a prezident si s ministrem rozdělili ty země, každý oslovuje nějaké jiné a každý vlastně domlouvá. Takže i si sdělují, kdo jak je v těch jednáních daleko, komu kdo přislíbil hlas a za kým pojede jeden a za kým pojede druhý. A ministr Macinka mi i popsal, že to mají i vlastně trošku ideově rozdělené.
2: No tak ty si říkal, že to je posun od summitu NATO v Ankaře, tak to je na míle vzdálené tahle ta situace od toho, co jsme viděli v Ankaře. A navíc teda spolu, a já jsem se na to chtěl ptát, koordinují tedy spolu ještě ty snahy, aby nebo lobují za Česko, za české křeslo v Radě bezpečnosti na to období 32-33. Byla jsi jim v patách oběma nebo jenom někomu?
0: Většinou jsem následovala prezidenta republiky. Prezident vždycky se s námi dohodl a každý den vlastně připravil taková 2 setkání. Jedno ráno novinářům řekl, co ho čeká, a večer nebo odpoledne novinářům řekl, jak to probíhalo, co se dělo. A takhle vlastně my jsme měli informace o tom, co se bude dít, co se dělo, co se prezidentovi podařilo nebo co vyjednal a podobně. Ministr Macinka se rozhodl pro jiný způsob. On tyto všeobecné mítinky pro všechny novináře, kteří tam jsou, nepořádal a vybíral si, s kým bude hovořit. Já jsem ho požádal o rozhovor a Českému rozhlasu rozhovor dal, ale 3 novinářům z té celé skupiny rozhovor nedal, Deníku N, Refresher a České televizi, a tím pádem on vlastně dělal rozdíly mezi tím, s kým mluví a s kým ne.
2: Až se nakonec všichni rozjedou domů, s čím se budou vracet zástupci ze všech členských zemí OSN? Co si odnesou z letošního valného shromáždění?
0: Odnesou si 2 taková hlavní témata. Jedním z nich je, že Spojené státy přestávají být tím jednoznačným tahounem mezinárodního dění, že vznikají vazby, které jdou mimo Spojené státy a jsou neméně pevné, možná i pevnější, a že těchto vazeb může do budoucna, pakliže Spojené státy nezmění nějaký svůj apel na to mezinárodní společenství a svůj způsob, jakým jedná, tak ty vazby mohou být stále pevnější. A druhé velké téma je umělá inteligence. Umělá inteligence jako téma procházelo mnoha projevy, mnoha bilaterálními jednáními i mnoha akcemi a událostmi, které byly pořádány na okraj a ta hrozba umělé inteligence a ty apely na to, aby to nadále zůstala služba pro lidstvo a ne pán lidstvu, který případně je schopen lidstvo zničit do pár let.
2: No a to je taky téma, které jsem dneska naschvál neřešil s tebou, protože jsme mu nedávno věnovali celou epizodu Vinohradské 12 a zase se k němu určitě někdy vrátíme. Jano, moc děkuju, že jsi na Valném shromáždění byla a že jsi nám mohla říct, co se tam všechno stalo.
0: Já děkuju za pozvání.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jana Ciglerová, naše americká zpravodajka. A mluvili jsme spolu o Valném shromáždění OSN, o projevech, o setkáních, o silných vyjádřeních, o ruské válce na Ukrajině, taky o Íránu a samozřejmě o Donaldu Trumpovi. Ve Vinohradské 12 vyjde tento týden ještě jedna epizoda. V sobotu zveřejníme originální anglickou verzi rozhovoru s Máriou Sulialinovou, ředitelkou nevládní organizace Almenda, se kterou jsme se v jedné z předcházejících epizod bavili o indoktrinaci ukrajinských dětí na dočasně okupovaných územích Ukrajiny. A po víkendu a pondělním svátku se vrátíme k aktuálnímu dění. Naslyšenou v úterý.
20: Na východ i na západ. Do obou geopoliticky významných oblastí vás každou středu dopoledne vezmou dva podcasty Českého rozhlasu Plus. V podcastu Na východ se Josef Pazderka a Ondřej Soukup zaměřují na dění v postsovětském prostoru. A další týden je vystřídá americký podcast Přes Atlantik Jany Ciglerové a Jana Kaliby. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině dopoledne nebo kdykoliv na plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
6: K čemu nám v ekonomice slouží peníze?
20: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
6: Peníze v ekonomice potřebujeme proto, abychom byli schopni měnit a tedy kupovat zboží a služby, které nabízíme za ty, které potřebujeme. Jde tedy o jakési univerzální zboží, v jehož hodnotu všichni věříme. Šetří nám práci a náklady, které by jinak s veškerou směnou souvisely. Pomocí peněz také vyjadřujeme účetní hodnotu věcí a služeb. Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Dnes je jejich hodnota založena především na důvěře, že neztratí svoji hodnotu a můžeme s nimi dále platit. Změnila se i forma peněz, kterou používáme. Častěji než hotovost totiž využíváme peníze bezhotovostní. Těch je v ekonomice pětkrát víc než bankovek a mincí. Peníze do oběhu dává centrální banka a jejich množství mohou násobit i běžné banky tím, že lidem a firmám poskytují úvěry. O tom, kolik peněz v ekonomice potřebujeme, aby dokázali pokrýt veškeré transakce, rozhoduje také to, jak rychle jsou lidé a firmy schopny peníze, které získají, utrácet a tedy vracet do oběhu. To se nazývá rychlost peněz a podle ní musí centrální banka objem peněz v ekonomice správně nastavit.
20: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: V pražském újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy, kteří snědli oběd ve školní jídelně. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje policie. Při ruských útocích na Kyjev dnes zemřelo 7 lidí, informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Dalších 30 je zraněných. Ráno ruský nepilotovaný letoun zasáhl výškový obytný dům, ve kterém zemřel 14-letý chlapec. Při dalším útoku na kancelářskou budovu zahynuli 3 lidé. Podle ruských úřadů při ukrajinských dronových náletech v Rusku zemřeli 2 lidé. V pražském metru zítra začne výluka na lince C. Provoz bude přerušený mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Omezení se týká i stanic Opatov a Háje, kde budou soupravy jezdit kyvadlově. Dopravní podnik taky zavede náhradní autobusovou linku XC. Dělníci musí vyměnit původní dřevěné pražce za betonové. Oprava skončí v noci z pondělí na úterý. Novou naučnou stezku otevřeli dnes v areálu Akademie věd v Praze 8. Hlavně děti seznámí se 7 vědeckými úkazy. Každá zastávka reprezentuje jeden z ústavů Akademie. Interaktivní exponáty ukazují například lámání světla nebo velikost atomu. Stezka začíná murálem věnovaným Jaroslavu Hejrovskému, jedinému českému držiteli Nobelovy ceny za chemii. České tenistky si zahrají o titul v poháru Billie Jean Kingové. V Šenčenu dnes v semifinále zdolali Španělsko. Postupové body získali Karolína Muchová a Linda Nosková. Finálové soupeřky vzejdou ze semifinále Itálie s Ukrajinou. O titul se pak Češky utkají v neděli. A hned po zprávách se vydáme na stadiony hokejové extraligy.
19: Překážka na D10 za Benátkami a na D1 ještě tři kolony. Na D10 z Prahy na Turnov pozorně za sjezdem na Benátky na kilometru 31,5 zasahuje tam z úzké krajnice do pravého pruhu porouchaná dodávka a před ní už i policejní hlídka. Na D1 z Prahy do Brna se ještě zdržíte na třech místech. Od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru do zúžení na Šmejkalce je kolona na půl hodiny. Za sjezdem na Vlašim další fronta z 51. kilometru zabere 40 minut za exit Trhový Štěpánov, je tam na 57. kilometru po srážce dvou aut zabraný levý pruh. A pak ještě za Tasovem kolona ze 158. kilometru na 20 minut před sjezd na Velkou Bíteš, kde na 162. řeší v levém pruhu další kolizi dvou osobních aut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se v omezení za sjezdem na Městec začíná tvořit kolona z 57. kilometru na 59. Tam v zúžení blokuje pravý pruh porouchané auto. Na 35 se z Hradce na Olomouce nejlepší situace před Moravskou Třebovou, kolona stále skoro od Kocířova na půl hodiny. Na 27 se z Plzně na Klotovi za Přešticemi se brzdí kvůli špatně seřízeným semaforům v omezení před zámkem, kolona je ještě na 10 až 15 minut. A v Praze v Blance směr Troje stále řeší nehodu za výjezdem na Dejvice před tunelem kolona v Patočkově od Kajetánky. Další zelená vlna za půl hodiny.
20: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky. A zítra bude většinou slunečno, po ránu ojediněle mlhy a teploty 18 až 22 stupňů.
20: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Dobrý den, je pátek 25. září, vítejte u našeho pravidelného vědeckého magazínu, ve kterém vás dnes pozveme na Noc vědy. Největší popularizační akce otevře dveře univerzit, laboratoří, muzeí a dalších míst po celém Česku. Dozvíte se například, že obyčejná káva s mlékem a vesmír mají překvapivě hodně společného. Jak vážný je v Česku problém s dostupností stavebních surovin? Jaký dopad to má na celé odvětví? Zeptáme se. A s hydrologem se ohlédneme za letošním velmi suchým létem, jak nás naučilo hospodařit s vodou. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
20: Věda plus.
9: Robotické experimenty, práce s umělou inteligencí, operace na nečisto, ale také třeba výcvik asistenčních psů. Nejen to nabídne dnešní Noc vědy. Program si letos připravilo více než 140 škol, muzeí, hvězdáren a dalších výzkumných institucí, které připravují program v 75 městech po celém Česku. Třeba na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy si budete moci ověřit, že k pochopení dění ve vesmíru může stačit i obyčejná káva s mlékem.
10: My tu před sebou máme skleničku s kafem, mléko, to asi budeme lít do kafe, předpokládám.
11: Ano, my jsme si to mléko obarvili potravinářským barvivem, červené barvy, a tady máme pumpičku, nabereme trošku mlíka a teď je trošku triky dať to mlíko úplně dole, tak aby se nám to tam rozplizlo, ale nezamíchalo, takže to dáme na spodek pipetkou.
10: To mléko zůstává opravdu dole. Zůstává
11: dole, ano.
10: A je růžové z toho důvodu, abychom ho právě viděli.
11: To lépe viděli, jako ta bílá pak velice rychle splyne, takže pak to ten efekt bude menší. Teď začnu míchat, co se bude dít?
10: To je chemický pokus, ne?
11: To je skoro chemický pokus, ale je to jenom proudění kapaliny, není to nic jiného. A teď se zdá, že se nám to míchá, že jo? Vidíte?
10: Takový vír nám vlastně vznikl.
11: Ano, přesně, se tam utvořil vír, ale ono, když budeme chvilku čekat, tak zjistíme, že ono se nám to vlastně nemíchá, ono se nám to točí, ale nemíchá. Ale když budeme točit lépe, a fakt uděláme jenom tak jako trošilinku silnější, tak zjistíme, že když jsme vlastně zrychlili ten pohyb, to znamená, že jsme přešli z toho hladkého rovnoměrného proudění do turbulentního proudění, který je nejznámější tím, že míchá věci dohromady. A ten proces, který se odohrál tady v našem kafe, tak ten se taky odohrává i mezi planetami a dokonce i mezi hvězdami.
10: S vědcem Alexandrem Pitňou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy objevujeme, že v podstatě stejné fyzikální principy fungují nejen v atmosféře Země, ale také mezi planetami a i v oblacích plynu mezi hvězdami.
11: Tento výzkum je důležitý například pro lepší pochopení vesmírného počasí, které může ovlivňovat družice, komunikaci, navigaci a nebo elektrické sítě na Zemi.
10: A zatímco na matfizu nám stačí káva, lžíce a trochu obarveného mléka, jinde návštěvníci Noci vědy dostanou do rukou mnohem modernější technologie, říká za České vysoké učení technické Alexandra Baraniaková.
12: Virtuální

0: všichni a denně a hlavně chceme komunikovat a popularizovat vědu, k čemuž celá akce slouží. To téma se projeví napříč programem po celé republice. Návštěvníci zjistí, jak mezi sebou komunikují rostliny, jak komunikují buňky v těle, jak se vyvíjely způsoby komunikace v historii nebo jak komunikují lidé se specifickými potřebami.
1: Ondřej Martínek z týmu koordinátorů Noci vědy zároveň připomíná, že za vědou dnes lidé nemusí jen na univerzity. Zapojí se desítky míst napříč Českem, od škol a muzeí až po nemocnice, planetária nebo technologické firmy.
0: Noc vědy si budou moci užít návštěvníci prakticky v každém větším, ale i menším městě v České republice, od Sokolova až po Třinec. A Noc vědy má dokonce i mezinárodní přesah, protože se zapojí česká centra například v Bělehradě, Bukurešti nebo v Římě.
1: Program je zdarma, u některých akcí je ale kvůli omezené kapacitě potřeba se předem registrovat. Kam přesně se tedy můžete vydat, zjistíte na webu nocvědy.cz. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Například na Pražské národní třídě v centru Zažijte Evropu se v rámci Noci vědy koná Evropský den jazyků. Na programu je například prezentace výzkumu řeči a jazyka. Věnuje se tomu náš host, psycholingvistka Kateřina Chládková z Psychologického ústavu Akademie věd a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Nejprve prozraďte, co přesně dneska u vás na návštěvníky při Noci vědy čeká.
3: Tak my jsme připravili pro návštěvníky takovou interaktivní expozici, která se zaměřuje na lingvistiku a konkrétně neurolingvistiku. Jmenuje se to Zažijte si neurolingvistickou laboratoř. A můžou si k nám přijít vyzkoušet, změřit si vlastně svou mozkovou aktivitu v závislosti na tom, co třeba budou číst nebo co jim budeme pouštět do uší. A taky se dozví spoustu zajímavostí o tom, jak se jazyky učíme, o tom vlastně, jak jazyk ovlivňuje naši celou mezilidskou komunikaci, naši společnost a i naši osobnost.
2: Do učení cizích jazyků v posledních letech hodně vstoupily technologie, různé aplikace, umělá inteligence. Mění způsob, jakým se dnes učíme cizí jazyky? V čem můžou skutečně výrazně pomoci?
3: Mění stoprocentně způsob, jak se učíme jazyky. Můžou být pomocníky, jak jste sama zmínila, v tom, že my jako nemusíme vůbec tápat, kde najdeme nějakého komunikačního partnera vlastně, kde s kým bychom si popovídali, protože proto, aby jsme si osvojili jazyk, tak je prostě dobrého co nejčastěji používat. A ta umělá inteligence, vlastně nějaký chatbot nebo nějaký hlasový chatbot, to je vlastně skvělou příležitostí, jak vlastně ten jazyk používat a jak vlastně si zajistit dostatečný přístup k tomu jazyku.
2: Takže je to spíše o tréninku, než že by umělá inteligence nebo tyhle ty technologie mohly jednou nahradit učitele cizího jazyka?
3: My se samozřejmě můžeme i umělé inteligence zeptat na to, ať nám vysvětlí nějaká grafická pravidla určitého jazyka, nebo ať nám zanalyzuje naši vlastní větu, co jsme řekli nebo napsali, nebo ať nám prostě dá seznam slovíček. Tím tady v tomhle to, že tady jako nějakou učebnici nebo nějakého učitele, ale vlastně co je důležité si uvědomit, je, že my potřebujeme hlavně být v kontaktu s tím jazykem více než potřebujeme toho učitele a potřebujeme být v kontaktu vlastně s přirozenou komunikací v tom jazyce. A tohle nám nikdy, to nám může dát živý učitel částečně, ale umělá inteligence nám to nikdy nedá. Protože vlastně valná většina mezilidské komunikace je víc, nejsou jen ta slova, není jenom ten verbální obsah, ale je to řeč těla, grimasy, gesta, tón hlasu. A tady tohle vlastně my získáme jenom, když budeme interagovat s reálnými lidmi nebo pozorovat, jak interagují mezi sebou reální lidé.
2: A i tohle má každý jinak, má každý jazyk jinak, nejenom slovíčka, gramatiku?
3: Tady v tomhle se jazyky taky ohromně liší, ne právě jenom v těch slovíčkách nebo gramatice. Takový příklad, který asi každý s ním bude souhlasit a vybaví si ho, je když se podíváme na řeč těla a komunikaci gesty v italštině versus třeba v češtině, tak vlastně Ital nemusí ani skoro promluvit, nemusí říct žádné slovo a hned vlastně podle toho, jak se vyjadřuje, poznáte, že je to Ital. Kdežto v Česku třeba není ta gestikulace tak moc využívaná jako v italštině, tak je rytmus, melodie jazyka jsou strašně jiné. Ten tón hlasu je postavený úplně jinak v každém jazyce. I když jste mluvčí, který ovládá více jazyků, tak vy svůj hlas vlastně postavíte úplně jinak v každém tom jazyce, zase protože v každém tom jazyce to funguje jinak.
2: Tak proto asi platí, že i když třeba člověk neumí daný jazyk, tak se domluví rukama nohama.
3: Přesně tak, tak se taky dá domluvit.
2: No, ale odběhněme teď od technologií. Proč někomu jde učení cizího jazyka snadno, zatímco jiný se i po letech studia prostě stále necítí jistě? Hrají v tom roli prostě individuální rozdíly, nějaké předpoklady k tomu učení jazyka?
3: Určitě jsou mezi lidmi individuální rozdíly v tom, jak se učí a nejenom jazyk, i v tom, jak komunikují, jakým stylem

0: mluví. Ale není to asi úplně takový ten, že bychom si řekli, ten člověk má talent na jazyk a tady tenhle nemá talent na jazyk, protože všichni, kdo jsme si osvojili ten svůj první mateřský jazyk, vlastně talent na jazyk máme. Ale co hraje velkou roli v těch rozdílech mezi lidmi, je jednak, jakou máme motivaci tomu vlastně, proč ten jazyk učíme, jestli nás nutí někdo, anebo jestli my opravdu vlastně od svého vlastního srdce, bych tak řekla, chceme ten jazyk umět znát a umět něj mluvit. A taky to, jakou metodou se ten jazyk učíme. Zase můžeme mít nějaký školní systém, nebo ne nutně školní, ve škole se dá jazyk učit jinak, ale nějaký takový ten biflovací a učím se slovíčka, učím se gramatiku. A tady tímhle já se naučím spoustu věcí o tom jazyce. A takže když se mě někdo zeptá na pravidla v tom jazyce, tak já mu je prostě vysypu z rukávu. Ale úplně nebudu mě v tom jazyce komunikovat. A zase naopak, když se učím nějakou tou komunikační metodou, nějakou přirozenější, takovou, jakou jsem se třeba učil i svůj mateřský jazyk jako malé miminko, tak potom budu mět komunikovat. Nebudu umět vysvětlit ty pravidla, jako spousta lidí to neumí ve svém mateřském jazyce, ale budu se v tom jazyce umět dorozumět.
1: Tím se právě vy zabýváte ve svém výzkumu, jestli se nepletu. Dá se říci, jaký způsob učení cizího jazyka je podle vás nejlepší, nebo prostě pro každého je nejlepší něco jiného?
0: My ten výzkum probíhá teďka a nechci říkat úplně nějaké silné závěry k tomu, ale vypadá to tak, nebo co potvrzují nejen naše, ale i výsledky ostatních laboratoří po celém světě, je, že my vlastně v našem mozku nebo v našem těle pořád i v dospělosti máme stejné mechanismy dostupné, jako jsme měli, když jsme byli malé děti, k učení se těch jazyků vlastně nějak tou přirozenou cestou, bez toho učení se slovíček a gramatických pravidel. Ale vlastně nějak jsme se naučili v té dospělosti nebo v dospívání tady tyhle vlastně systémy jako upozadit a nevyužívat je a učit se takovou tou nějakou dřívací metodou. Ale vlastně pořád ten náš mozek dokáže se učit jako to malé dítě. Takže vlastně by tohle mohla být nějaká jako univerzálně nejvhodnější metoda pro všechny, pokud jako chceme něco jako zobecně zprůměrovat. Učit se jazyk vlastně co nejpřirozenější komunikační metodou.
1: To dává psycholingvistka Kateřina Chládková. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Taky děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Stavebnictví, které v Česku patří mezi největší spotřebitele primárních surovin, čelí prohlubující se surovinové krizi. Podle studie, kterou zpracoval Institut cirkulární ekonomiky INCIEN, budou za 10 let ve více než polovině stávajících lomů vyčerpány zásoby některých surovin. Ani veškeré využitelné zásoby kameniva v Česku by při současné spotřebě podle zmíněného institutu nevystačily na déle než asi 50 let. Téma teď podrobněji rozebereme přímo se zakladatelkou Institutu cirkulární ekonomiky Soňou Jonášovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jak vážný je podle vás problém s dostupností stavebních surovin v Česku?
3: Vy jste to skvěle popsala už v tom úvodu a myslím si, že je z toho zřejmé, že je velmi vážný. Pro mě je o to vážnější, že o těchto datech a číslech jsme hovořili na odborných kulatých stolech už zhruba 10 let zpátky. Tato data jsou zjevná, ale nedá se říci, že by v tom terénu nebo v té praxi se něco zásadně změnilo. My víme, že nám ty materiály dochází, firmy bíjí na poplach, slyšíme i to od velkých stavebních firm, že opravdu přichází materiálová krize, ale v praxi se nerecykluje, neznovu používá a takových pilotních projektů je velmi málo. Ráda je zmíním, ale myslím si, že ta krize je zejména v tom, že nedokážeme škálovat ty příklady dobré praxe a většina těch stavebních materiálů, třeba i když nám nějaká budova doslouží, tak skončí bohužel na skládce jako její technické zabezpečení. To je velká škoda.
1: No, když to firmy vědí, tak v čem je problém? Proč se to nedokáže tahle ta naše znalost propsat do praxe?
3: No, firmy to vědí a dělají, co mohou. Já musím vlastně jako firmám docela vzdát hold, protože co se týká nějakých inovativních materiálů, využívání recyklátu do nových materiálů, tak ať je to firma Holcim nebo Saint-Gobain, velcí hráči na trhu, tak přichází s mnohými inovacemi a velkými, často miliardovými investicemi. Ale kde je problém? Je problém na straně poptávky. A to, jak soukromých zadavatelů, že neumí vlastně poptat a dostat tu kvalitu nebo ty nové materiály do oběhu, nebo třeba ty recyklované, ale zároveň tady je ohromný pákový efekt u státu, který vůbec ve veřejných zakázkách nesoutěží na kvalitu a třeba na tyto environmentální kritéria, ale soutěží často jenom na cenu. A nebo tam úplně chybí třeba kritéria ve chvíli, kdy se rekonstruuje nebo dekonstruuje budova, aby proběhl nějaký předdemoliční audit, nebo aby ta budova opravdu cílila na co nejvyšší využívání materiálu. Tam se třeba ukazují krásné pilotní projekty, jako je dekonstrukce budovy IPR v Praze, kde tým cirkl a USEED vlastně pomáhají dostávat do oběhu, ať jo formou znovu použití nebo recyklace, teď už asi přes 90% materiálu a já to považuji za naprosto vlajkovou loď, kterou by vlastně stát měl replikovat běžně.
1: Popište nám trochu právě, jak to probíhá. To je vlastně všechno v rámci cirkulární ekonomiky, že už něco, co tady bylo, tak použijeme s nějakými inovacemi. Znovu, co se dá takhle vlastně ve stavebnictví využít, recyklovat?
3: Ve stavebnictví je široké pole působnosti. Když jsem třeba nakousla ty dekonstrukce, tak to probíhá tak, že budova, která má být zrekonstruována, tak nejprve opravdu se udělá takový rozsáhlý audit toho, jaké materiály tam jsou, jaké vybavení tam je, z čeho je postavena a jaké materiály bude možné třeba vrátit zpátky, tedy znovu použít v místě stavby, což je často nejekonomičtější, je tam potřeba spolupracovat s architekty, nebo které bude možné použít k recyklaci. A tam už je potřeba vytvořit takovou platformu odběratelů, kteří si zmapují ty materiály, řeknou, které jsou schopny zrecyklovat a vrátit teda do oběhu formou té recyklace. Ale co se týká cirkulární ekonomiky, tak tam je i hrozně důležité využívání nových inovativních materiálů a konstrukčních prvků. Když dám příklad, je to otevřené dveře pro nové materiály typu, jako je nebeton, je to materiál, který využívá alternativu primárních surovin, používá druhotné suroviny a dneska ukazuje, že to může být bezcementová výroba betonu, až zhruba 90% znovu použitých materiálů, takže to je nějaký konkrétní příklad, ale jsou to třeba i obnovitelné nové zdroje, jako je konopí, takže i ta cirkulární ekonomika je o tom, že hledáme nové materiály, kterým třeba ještě tolik v Česku nevěříme a ukazuje se, že to jsou materiály budoucnosti.
1: No tak jak právě přesvědčit, protože takhle, jak o tom mluvíte, tak je to pěkné, ale zdá se mi, že může odrazovat možná třeba si člověk řekne, že je to složité nebo drahé, to musí být. Tak jak tyhle ty aspekty, jaké skutečně jsou?
3: Co nám funguje, tak vidíme, že jednak je to ukazovat, že třeba u těch dekonstrukcí se dlouho myslelo, že to je mnohem dražší řešení a že je nejlevnější uložit materiály na skládku. Tak už to není. Ekonomika těch projektů dneska ukazuje, že to dokáže být buď na nule nebo v zelených číslech, což když připočítám přínosy za úsporu emisí, nebo právě ten ušetřený materiál, pokud dokážeme 90% materiálu vrátit do oběhu, tak ta úspora je neskutečná. Takže je to o tom sdílet a veřejným zadavatelům tyto příklady ukazovat. Co vidím, že funguje v praxi, tak třeba projekt inovace od Bořinky extrémně dobře komunikuje právě ty inovace i široké veřejnosti s rozumitelným jazykem, takže víme, že konopí se nemusíme bát a ukazuje, že vlastně je to technický prvek, který ve stavbách můžeme využívat, i když to dneska není zajetá praxe, ale když se nám podaří dostat to i díky médium, i díky tomuto rozhovoru více mezi lidi, tak si myslím, že je to na dobré cestě. A zároveň si také myslím, že je dobré ukazovat na malých příkladech jednotlivých měst, že je to věc, která je, jak jsem zmiňovala, ekonomická, ale i ekologická. A jenom dodám, že i u výstavby nových domů, třeba díky různým modulárním bytovým stavbám, které jsou rychle postavené, tak je to i extrémně rychlá úspora času, protože jsou to věci, které jsou třeba prefabrikované a jsou rychlé a jsou i ekonomické mnohem levnější. Jenom z nějakého důvodu často jako kráčíme v těch starých kolejích.
1: Tak to bude asi problém takový dost obecný, že se nám nechce moc na změnu, ale snad k ní přispěje i rozhovor se zakladatelkou Institutu cirkulární ekonomiky Soňou Jonášovou. Děkuji moc, naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Brněnští odborníci už zpracovali první snímky ze srpnového zatmění slunce. Zachytili na nich i koronální díru, odkud může k zemi proudit rychlý sluneční vítr a rozkolísat její magnetické pole. Snímky podle vědců odhalují detaily o dění na slunci, které není možné současnou technikou zachytit ani z vesmíru. Co nové snímky ukázaly, probral s matematikem Miloslavem Druckmillerem z Fakulty strojního inženýrství VUT vědecký reportér Marek Hensel.
4: Připomeňte nám, kde jste snímky letošního zatmění zachytili.
5: Měli jsme dvě taková velká pozorovací místa, jedno bylo Island, druhá část jela do Španělska. To pozorování bylo poměrně krátké, protože to zatmění trvalo přibližně 100 sekund, což pro všechny naše účely ale bohatě stačí.
4: Část snímků sluneční korony už jste zpracoval. Co zajímavého jste tam letos viděli?
5: Byl tam útvar docela zajímavý, ne že by netypický, tam se vyskytuje docela často. Byla to koronální díra, což je vlastně místo, kde siločáry toho magnetického pole jsou otevřené do prostoru. Všechny ostatní jsou uzavřené v okolí slunce do smyček. a kolem nich proudí rychlý sluneční vítr.
4: Ten je specifický v čem?
5: Když takový proud toho slunečního vítru přijde k zemi, tak ovlivní magnetosféru země a má to takový důsledek, že jsou třeba vidět nádherné polární záře.
4: Když ten sluneční vítr dorazí k zemi, může to třeba ovlivnit družice, komunikaci, elektrické sítě?
5: Ano, to je trochu slabý efekt. Samozřejmě, že od slunce mohou přijít oblaka plazmatu a tam se opravdu může stát, že takový oblak plazmatu potom úplně rozbourá magnetické pole země, jako prostě zmodifikuje natolik, že se tady mohou dít velmi, velmi divoké věci. Například, jak jste říkal, poškození těch družic na oběžné dráze, ale může to dokonce vést k rychlým změnám magnetického pole, kde se indukují proudy ve vodičích a tak dál. Takže to může ovlivnit i zásobování elektrickým proudem a podobně. Takže ano, ten tok těch částí do slunce má velký vliv, ale tady ta koronální díra nic tak zásadního nespůsobí.
4: To, že ji tam vidíte, tak jak moc je to vlastně unikátní, nebo v čem je vlastně to letošní pozorování, dejme tomu, unikátní oproti předchozím?
5: Ta korona se neustále mění. Proto má smysl pozorovat vlastně každé úplné zatmění, protože po každé pozorujeme potom něco jiného. A i když ty koronální díry jsou celkem běžné a dají se pozorovat jiným způsobem než během zatmění, tak zachytit během zatmění není úplně normální.
4: Abychom si tak představili, ona se na tom slunci objeví a jak dlouho tam může být a jak dlouho třeba ovlivňovat právě ten prostor okolo toho slunce?
5: No, jaksi může tam být poměrně dlouho. Dovedu si představit, že by tam mohla být klidně i celou otočku slunce, což je vlastně jeden měsíc pozemský teda. Souvisí to s konfigurací toho celkového magnetického pole slunce.
4: Kdy vás čeká další pozorování?
5: No, další zatmění je už daleko méně než za rok. Bude vidět z astronomického hlediska nesrovnatelně lépe. Horší je to s pozorovacími místy. Jedno je ve Španělsku, to je docela bezproblémové. Dál je to poněkud horší, protože jsou tam země jako Egypt, Maroko, Alžírsko, Libie nebo Saudská Arábie. Ten Egypt, který vypadá velmi lákavě, protože je relativně blízko, dá se tam relativně dobře cestovat, vypadá, že je úplně neprůchozí, protože tam čekají velké množství turistů, kteří budou chtít pozorovat zatmění vedle pyramid a podobně. No a jak si zvýšili ceny v hotelích na 15 násobek a podobné jiné ceny, a proto máme dost velké potíže najít dobrá pozorovací místa.
4: Příští úplné zatmění bude viditelné 2. srpna, dodává Miloslav Druckmiller z Fakulty strojního inženýrství VUT. Z Brna Marek Hensl, Český rozhlas.
1: A na závěr dnešní Vědy plus vám nabídneme rozhovor s hydrologem, podle kterého se Češi v poslední době zlepšili v hospodaření s vodou. Bude se to hodit, protože s postupujícím člověkem způsobenou změnou klimatu bude sucho častým a dost drahým problémem. Letos Evropská unie odhaduje škody způsobené suchem průběžně na 4 biliony korun. Jak to bude s vodou v dalších letech, se po konci astronomického léta vydal za hydrologem zjišťovat náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba.
6: Komořanská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Praze má zvlášť pro hydrology to kouzlo, že leží asi 5 minut od jednoho možná z nejzajímavějších míst v republice, zvlášť pro vedoucího úseku povrchových vod, jako je Martin Pecha, a to je soutok Berounky a Vltavy. Teď jsme sem dorazili.
7: Tak, jak se bavíme o tom letošním suchu, tak tohle je jedno vlastně z mála míst, který, když se podíváme na řeku, tak tady je voda vlastně konstantní celé léto, jo? Tím, že je to vlastně pod Vltavskou kaskádou. Na vodním stavu tady člověk nic nepozná, ten je stále stejný a musí se prostě dívat do oblastí okolo.
6: Takže není to úplně laboratoř tady pro vás, možná ta Berounka trošku víc.
7: Ta Berounka určitě, protože na týto člověk vidí velmi dobře. Nejen, že tam byl malý průtok, ale naměřili jsme i extrémně teplou vodu. Přímo jsme tam naměřili přes 30 stupňů Celsia, což opravdu není běžný. Je to pro ty živočichy problém. Nemají dostatek živin, kyslíku a tak dále. A vím, že prostě v mnoha vodních tocích nebo v tůňkách a v rybníkách byl problém s tím, že jim tam uhynuly ryby nebo prostě jiný živočichové.
6: Vzpomínám si, že někdo přenášel takhle raky z nějaké kolonie, z nějakého potoka.
7: Je to přesně tak.
6: Připluli k nám teď po Vltavě kachny. Stojíme s Martinem Pechou, hydrologem ČHMU, tady v Praze Komořanech, kousek od soutoku s Berounkou.
7: Nejsem tady často jako některý z kolegů, kteří se sem chodí třeba pravidelně každý den koupat ráno nebo po práci, ale jako když je možnost, tak určitě se sem podívám. Voda je vlastně to nejdůležitější, co máme, no, a já myslím, že to ty poslední roky nám to ukazují. To letošní sucho, dá se říct, že bylo hodně plošné. Těch oblastí, kde to bylo špatné, bylo jako většina území našeho a jenom pár míst mělo štěstí, že prostě trefili nějaký intenzivnější srážky. Jo. No a co to ukazuje? No, ukazuje to, že takovýhle roky nebudou každý rok, ale bude jich prostě přibývat. Jo. V zimě bude málo sněhu, ten brzo roztaje, což byl přesně příklad letošního roku, ale i loňského, tudíž už se to kumuluje od... Vlastně, když to tak vemem, tak po těch povodních 2024 v září, kdy se všechno doplnilo, všechno se zlepšilo, do podzemních vod se voda dostala všude, tak od té doby zažíváme naopak to horší období, to znamená nadprůměrné teploty převážně a podprůměrné srážky. No a to období se kumuluje, už je to 2 roky to teď bude, že jo? No a když by to trvalo i 3. rok, když by letos byla špatná zima, tak by se třeba nedoplnily zásoby těch vodních zdrojů v těch přehradách, že jo, v nádržích, který prostě potřebujeme pro pitnou vodu a tak dále, zásobování obyvatelstva. A tam už pak by mohly být problémy, že jo, protože vidíme, že Orlík už je na historickém minimu teďkon.
6: Z toho, co říkáte, možná aspoň z pohledu hydrologa, tak by to chtělo zase nějaké povodně, ne? Když to řeknu cynicky.
7: Tyhle ty extrémní epizody jsou pro nás jako poučení, čerpáme tam zkušenosti, čerpáme tam poznatky a bez...
6: Čerpáme vodu taky.
7: A čerpáme někde vodu a zase za sucha bychom ji rádi někam dotovali, že jo?
6: A je to to, o čem mluvíme v souvislosti s klimatickou změnou, že zkrátka my tady ten úhrn srážek vlastně máme plus minus stále stejný, ale že to bude chodit v těch extrémech, to znamená, že povodně budou pro nás zároveň doplnění vody a potom prostě hnedka začíná, na to navazuje období opačného extrému, tedy sucha.
7: Jako směřuje to k tomu a vidíme to nejenom na těch extrémních událostech, jako je povodně a sucho, ale vidíme to v průběhu každého toho měsíce. Plus minus třeba naprší to průměrné množství srážek, ale dříve to spadlo třeba v 6 dnech, v 8 dnech a teď se stává třeba... Teď jsem zrovna koukal na mojí stanici v Milovicích, tak za srpen máme přes 100 mm. To by člověk řekl krásný úhrn, dokonce to bude nadprůměrný množství, ale spadlo to za 3 dny a další dny nepršelo. Jo?
8: Zároveň se kvůli oteplování atmosféry voda z krajiny stále víc odpařuje.
7: Ten výpad je taky vyšší a tudíž je ten sklon k tomu suchu větší, než byl dříve. Že jo? Musíme se připravit, že celosvětově i ten rok 2027 bude teplý.
8: Naučit se vodu zadržovat a neplýtvat s ní bude tedy čím dál zásadnější. A podle Martina Pechy se v tom Češi zlepšili. A denní spotřeba vody na osobu se snižuje.
7: A za poslední 10-20 let tohle kleslo jako velmi výrazně. Jo. Teďkon aktuálně ta spotřeba někde pod 100 litrů, možná už někde 80-90 litrů na osobu na den. Jo. A byla prostě výrazně vyšší, jo, dříve.
8: Říká hydrolog Martin Pecha, nejkritičtější sucho bylo v Česku v půlce srpna. Od té doby se situace zlepšila. Výrazné sucho přetrvává hlavně v jižních Čechách. Lokálně také na Vysočině, Jižní Moravě nebo v Plzeňském kraji. Z pražských Komořan, Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: To byl závěrečný příspěvek dnešní Vědy Plus. Celý díl najdete jako vždy na našich stránkách plus.rozhlas.cz nebo se k ní můžete vrátit i v našich podcastových aplikacích.
2: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Nakažených ve škole v pražském Újezdě nad Lesy je už přes 360. Papež ve Francii varoval před riziky umělé inteligence, kritizoval taky eutanázii. Hokejisté Třince porazili ve 4. kole extraligy Vítkovice 8-2 a zítra bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: V pražském Újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy, kteří snědli oběd ve školní jídelně. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Salmonelózu provázejí průjmy a nevolnost. Podle Davida Jilicha z kliniky infekčních nemocí v pražské nemocnici Bulovka by nemocní měli dostatečně pít, aby se neodvodnili.
10: Bývají přidružené i horečky, taková celková schvácenost a výrazná úneva a to už je stav, kdy by pacient lékařskou pomoc vyhledat měl. Nicméně vždycky se může s nějakou pohotovostní službou nebo třeba i s kolegy z naší kliniky, kde je neustálý provoz, telefonicky poradit.
9: Školní jídelna v Újezdě nad Lesy podle pražské hygienické stanice vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Případ vyšetřuje policie. Papež Lev XIV. Zahájil 4-denní návštěvu Francie. Během projevu v Elizejském paláci vyzval k ochraně života a k zákazu jaderných zbraní. Varoval taky před ztrátou lidskosti v době umělé inteligence, která podle něj vytváří ráj strojů. V této souvislosti vyzval, aby lidé o etických otázkách rozhodovali vždy bez pomoci AI. Papež v projevu taky kritizoval možnost asistované sebevraždy.
11: Někdy s obavami sleduji současný vývoj ve společnosti, který sebou nese riziko, že se věda a technologie promění v podnikání zaměřené na zisk, podporující genetické manipulace, náhradní mateřství, nákup orgánů nebo asistovanou sebevraždu.
9: Francie letos asistované sebevraždy uzákonila. Při projevu to papež nezmínil. Archeologové dokončili průzkum v trase budoucího dálničního obchvatu Úly Blic na Jičínsku. Objevili stopy osídlení z neolitu, doby bronzové a raného středověku. Mezi nálezy jsou keramické střepy s rytou výzdobou, broušené kamenné sekery i nástroje vyráběné štípáním kamene. Pokračuje Nikola Jandová z Archeologického centra Olomouc.
12: Očekávalo se zhruba takovýhle množství. Hledalo se v tom docela dobře, protože podloží je tady celkem výrazně červený. A výplň archeologických situací, která tady byla barevně úplně výrazně jiná než to podloží, tak byla celkem dobrá pro nás.
9: Práce na obchvatu Úly Blic mají začít v listopadu. S dokončením se počítá v roce 2029.
13: Kajakáři Jakub Krejčí a kanoisté Lukáš Kratochvíl a Tereza Knebelová získali na evropském šampionátu ve vodním slalomu zlato, stříbro a bronz. Zítřejší kajak cross odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Hokejisté Třince zůstávají v nové extraligové sezóně bez porážky. Vítkovice zdolali 8-2, vyhráli i čtvrtý zápas a z 12 body vedou tabulku. V dalších zápasech Mladá Boleslav podlehla Pardubicím 1-4 a Litvínov Spartě taky 1-4. Kladno teď hraje z Plzní, aktuální stav a čas přidá František Kuna.
14: Ve 48. minutě zápasu prohrává Kladno z Plzní 0-3. Karlovy Vary hrají s Českými Budějovicemi, slovo má Krištof Kousal.
15: 11 minut před koncem základní hrací doby Karlovy Vary vedou nad motorem České Budějovice 5-1. Utkání Olomouc z Brno sleduje Adam Kodet.
16: 6 minut 7 vteřin do konce základní hrací doby a před malou chvílí Daniel Herčík snížil z olomouckého pohledu na 2-4. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
17: Kolony jsou na D1 z Prahy i na silnici 35 na Svitavsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále zdržíte na třech místech. Kolona je mezi Velkými Popovicemi a Šmejkalkou na půl hodiny. Pomalý provoz je pak i od sjezdu na Vlašim od 49. kilometru a rozjíždí se to pak až za Souticemi, i tam je to na necelou půl hodinu. Na D1 z Prahy do Brna se brzdí i před Velkou Býteší. Po pojíždí se pak až k nehodě na kilometru 162, kde je zabraný levý pruh, připočtěte 10 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se zdržíte v koloně za odbočkou na Městec Králové. A kolona mezi 53. a 60. kilometrem, kde ve zúžení blokuje porouchané vozidlo pravý pruh, je na půl hodiny. Na silnici 35 ze Svitav do Moravské Třebové kolona od Koclířova až za tunel Hřebeč. Je to kvůli omezení, zdržíte se půl hodiny. A nebezpečnou situaci hlásíte u Vráže na Berounsku.
18: Na výjezdu z obce Vráž směrem na Beroun, tak po silnici běhá pes.
17: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra bude většinou slunečno, po ránu mlhy, noční teploty 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky a zítra přes den naměříme 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě mezi 16 a 19 a na horách většinou 12, na Šumavě 15 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Dnes už si to jméno z mladé generace možná nikdo nevybaví. A přesto mluvíme o muži, který na konci komunistické éry řídil československou vládu. Ladislav Adamec se stal premiérem v říjnu 1988 a vydržel v této funkci pouhý rok a necelé 2 měsíce. Vypadá to jako krátká epizoda, ale bylo mu dopřáno stát se jedním z aktérů listopadové revoluce roku 1989. Jako politik měl tak trochu dvě tváře. Byl lidový a rozhodně méně kožený než jeho souputník Miloš Jakeš i jeho předchůdce Lubomír Štrougal. Působil angažovaně, někdy až zapáleně, jenomže jeho slovník zůstával aparátnický ve své neurčitosti a ve schopnosti mnoha slovy nic přesně nepojmenovat. Přesto Ladislav Adamec od jisté chvíle prokázal neomylný tah na branku a touhu pomoci. A během listopadových dnů se dokonce projevil jako dobrý politický taktik. Na úspěch to ale nestačilo. I o tom bude dnešní Archiv Plus. K jeho poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
2: Archiv Plus.
20: Predseda federálnej vlády si prezrel nástrojáreň, lakovňu a halu, kde kompletizujú zadné nápravy na Škodu Favorit. No, nebol to príjemný pohľad do obrovských hál, ktoré zatiaľ neprodukujú finálne výrobky. Pritom priestor na to by bol. Napríklad zadné nápravy namiesto modernej automatizovanej linky montuje 10 až 15 robotníkov doslova na kolene. Taká práca nemôže ani motivovať, ale ani uspokojovať 4600 pracovníkov tohto závodu.
19: Začínáme výjezdem do terénu. Čerstvě jmenovaný premiér Ladislav Adamec navštívil 15. listopadu 88 továrnu BAZ, tedy Bratislavské automobilové závody, která tehdy v podstatě tvořila pobočný závod mladoboleslavské Škodovky. Jak jste sami slyšeli, podmínky, ve kterých se tehdy montovala auta v Bratislavě, byly předpotopní a řadu let v zásadě neměněné. Adamec měl možná dobrou vůli s tím něco udělat, ale musel dobře vědět, že neposkytuje nic než verbální podporu. Na druhou stranu pokrokem možná bylo už jen to, že předseda vlády opatrně a zaobaleně připustil, že do budoucna možná československým automobilkám nepomůže nic jiného než strategický partner, a to dokonce mimo země východního bloku.
21: Bez kooperace s dalšími zeměmi asi to nebude možné. Chcete jednat se Sovětským svazem, je naprosto správné. Podívat se ještě, jestli nejsou možnosti v rámci bloku RVHP i mimo blok RVHP. Automobilek na světě není málo a není jich taky mnoho. Řada zemí nemá automobilky a přitom má i vysokou životní úroveň. Čili je třeba tyto věci umět velice dobře pospojovat a udělat. Čili já se přimlouvám za to, a my se k tomu vrátíme po jednání ve vládě, abychom společně s vládou slovenskou i se stranickými orgány tyto věci dořešili, aby výrobní program byl co nejdříve vyjasněn a k tomu, abychom potom mobilizovali všechny ty potřebné zdroje, které je zapotřebí.
19: A ještě jedno poučení předsedy vlády, které bychom mohli ve zkratce a dnešním jazykem popsat jako třeba péče o well-being socialistického člověka.
20: Kolektív robotníkov a technikov sa však nezaobíde bez príkladnej sociálnej starostlivosti. Aj k tomu sa súdruh Ladislav Adamec vyslovil.
21: Súdruzi, o tých ľudí je treba sa starať. Ten človek pri tom zařízení, ktoré má miliardové hodnoty, má tie hodnoty ešte väčšie. A bez ľudí, ktorí budú chtít poctivě dělat, na ktorý bude závisieť to plnenie úkolu, my sa neobejdeme. A jsou to ty sociální otázky, ať je to bydlení, vyžití po pracovní době a tak dále, na to se musíte podívat. Jinak ty lidi tady mít nebudete a fabrika, která nemá lidi, nemůže plnit.
19: Ladislav Adamec byl rodákem z Frenštátu pod Radhoštěm. Během válečných let krátce studoval gymnázium a maturitu pak složil na obchodní akademii. Do konce války pak byl totálně nasazen jako pomocný dělník ve vojenské správě ve Frenštátě. Do KSČ vstoupil jako 20-letý v roce 1946 a až do konce 60. let bychom ho našli v různých manažerských a aparátnických funkcích Severomoravského kraje. Dotáhl to mimo jiné na náměstka ředitele Gumáren Zubří a později na náměstkování předsedovi Severomoravského krajského národního výboru. Takže bychom ho mohli v komunistické věrchušce zařadit sice mezi ideologicky naprosto spolehlivé, ale zároveň technokratické typy, jako byly právě jeho předchůdce Lubomír Štrougal nebo v 60. letech třeba rovněž pozdější premiér Oldřich Černík. Řekněme tedy typ protežovaných funkcionářů pozdní novotnovské éry. Svou dokonalou názorovou bezbarvostí si Adamec v roce 1968 ani náznakem nezadal. Přidržel se pozice ani ryba, ani rak. Ani reformátor, ani konzervativec. Když se pak účtovalo, byl v bezpečí. V normalizačních 70. a 80. letech se Ladislav Adamec tedy profiloval jako ekonomický odborník v pozici místopředsedy vlády. Zároveň ovšem po celou tu dobu neměl na starosti žádný konkrétní rezort a tudíž byl opět tak trochu v závětří. To se změnilo v roce 1987, kdy byl jmenován předsedou české vlády. A teď uděláme střih až do roku 1988. Když podával dlouholetý předseda federální vlády Lubomír Štrougal demisi k fanfárám a obřadnému děkování, to mělo daleko. Štrougal údajně odcházel s pocitem frustrace, veřejně pochopitelně neventilované, že s Husákem prohráli malou vnitrostranickou bitvu mezi nimi dvěma a konzervativci typu Vasila Biľaka. Byť šlo pouze o kosmetické úpravičky ve stylu zdokonalení plánovitého řízení, jak praví dobový obrat. Štrougal na podzim 88 odešel dokonce i z ústředního výboru a Husáka z čela strany konzervativci vyštípali už na podzim 1987, přičemž mu ponechali jenom reprezentativní funkci prezidenta republiky. Adamec stál někde uprostřed. Byl si vědom toho, že ve stávajícím modu vivendi už to v Československu dlouho nepůjde. Na druhou stranu, o politické reformě, aspoň ve stylu Gorbačovovy glasnosti, s odbůráním cenzury a drsnou kritikou ze zdola nahoru, se mu ani nezdálo. Navíc se za Štrougala ani Husáka Adamec nijak nepostavil. Svým způsobem jen dokonce při klíčových debatách v politběru spíš mydlil schody. Možná sám sebe viděl jako reformátora ve stylu Michaila Gorbačova, který rozhýbe ekonomiku, aniž by riskoval politické reformy a otřesy. Že to je iluze, mu nedošlo skoro až do posledních dnů jeho politického angažmá. Z doby už těsně předrevoluční pochází záznam z 12. listopadu 89. Jde o Adamcovo vystoupení na konferenci Socialistického svazu mládeže.
0: Problémem, který tady byl velice diskutován, je ta materie cen, dětského odívání, nábytku, elektroniky, automobilu a tak dále. V podstatě připomínka seriózní, oprávněná. Zvyšily se ceny dětského odívání a obutí, protože se říkalo, že nám to skupují cizinci. Cizinci dneska toto zboží nekupují a ceny zůstaly v platnosti. Jistě je to pro lidi s dětmi nevýhodné. Bohužel nám se zatím nepodařilo donutit výrobní sféru, aby přešla na sortiment levnější výrobku. Musíme se v těchto věcech velice rozebírat a dnes, když jsme najeli na samostatnost podnikové sféry, musíme vymyslet určitou dotační politiku, abychom tyto výrobce zvýhodnili. Naše vláda dotuje 90 miliardy ročně různé výrobky, z čehož dělají potravinářské výrobky a zemědělské výrobky 60 miliard. Není dodekonečna možné, abychom do jídla dávali takovéto dotace, přitom spotřeba masa už dneska přerůstá 95 kg na hlavu ročně a dokonce ohrožuje zdravotní stav lidí. My si myslíme, že je třeba a správnější bude, když upravíme ceny spotřebního průmyslu, když tyto výrobky budou lacinější, výrobky masového charakteru mám na mysli, jako elektrospotřebiče, jízdní kola, šicí stroje a takovéto věci, než abychom šli nadále politikou laciných potravinářských výrobků, s kterými se dokonce hazarduje a končí v koších a v odpadech. Plně souhlasím s kritikou, že se nám zatím nepodařilo odbourat byrokracii i zastaralé předpisy. Je to obrovský boj. Nikdy jsem si nepředstavoval, že ty aparáty mají takovou sílu a takovou životnost. Je to snad nezničitelné.
19: Důvod, proč československá takzvaná přestavba hospodářského mechanismu, nikoli přestavba bez přívlastku, na to si dávali soudruzi velký pozor, připomínala marnou snahu rozdojit kozla, byla pochopitelně i neochota povolit aspoň dílčí politickou změnu a pustit třeba formálně do hry opozici. Jenomže legitimita pražských normalizátorů vyplývala z potlačení pražského jara a včerejší vítězové rozhodně nechtěli patřit k dnešním poraženým. I takzvaně lehce reformní Adamec, když náhodou dostal dotaz na okupaci a její následky, postavil se okamžitě do řady. Doma pochopitelně nic takového nehrozilo, a tak následující záznam máme díky archivu novináře Hlasu Ameriky Juliana Negeleho. A pochází z Adamcovy tiskové konference na návštěvě Vídně 25. října 1989.
3: Pane předsedo vlády, bezprostředně po sovětské invazi u vás v roce 1968 jste odsoudil tuto akci. A stručně na to, že jste, pardon, krátce na to jste změnil svůj názor. Proč? A je možné, že tento svůj názor změníte ještě jednou?
4: Nevím, jestli mám tuto otázku považovat za provokaci. A nebo za otázku, která je...
5: Že prý neexistuje provokace u příležitosti tiskových...
4: No ne, protože to není pravda, co říká paní. Já jsem akci 68. roku neodsoudil. A nemám na ní ani dnes co měnit.
5: Und habe an dieser Ansicht auch heute nichts zu ändern.
4: Rok 68 není záležitostí jenom Československa.
5: Das Jahr 68 nicht nur eine Angelegenheit der Tschechoslowakei.
4: Je záležitostí dalších zemí.
5: Ist auch eine Angelegenheit weiterer Staaten.
4: Určitě se k té věci budeme vracet.
5: Sicherlich werden wir zu dieser Sache zurückkehren.
4: Ale nechtějte dnes po mě.
5: Aber wollen Sie heute bitte nicht von mir.
4: Aby zítra byly v novinách palcové titulky.
5: Morgen in den Zeitungen Schlagzeilen sind im Fingerspitzen.
4: Že Adamec řekl na tiskové konferenci.
5: Adamec auf der Pressekonferenz gesagt hat.
4: Že Československo bude revidovat přístup v roku 68.
5: Dass die Tschechoslowakei ihre Ansicht in Bezug auf das Jahr 68 revidieren wird.
4: Každá strana politická.
5: Jede politische Partei
4: má své zásady,
5: hat ihre Grundsätze,
4: svá stanoviska.
5: Hat ihre Standpunkte.
4: Ta se mohou přizpůsobovat i měnit.
5: Diese können angeglichen werden oder auch verändert werden.
4: Zatím se u nás přístup k tomu nemění. Nevylučuju, že se k té otázce vrátíme.
19: Byl to typický Adamec. Držet linii poměrně tvrdě, ale úplně si neuzavřít nějaká zadní vrátka v případě kolapsu systému. Ostatně už v té době byl Adamcův poradce Oskar Krejčí ve spojení s iniciativou Most, kterou tvořili Michal Kocáb s Michalem Horáčkem. Cílem obou pánů na podzim 89 bylo najít někoho, lépe řečeno aspoň někoho, mezi vrchními komunisty, se kterými by se dalo mluvit o neúnosnosti poměrů. Pro kontext řečeno, s výjimkou Bulharska, Rumunska a východního Německa už se ledy pohnuly v celém východním bloku. V Polsku v létě proběhly napůl svobodné volby, v Maďarsku sami komunisté začali s demontáží systému jedné strany a při doplňovacích volbách do Národního shromáždění byli v červenci 89 zvoleni do parlamentu tři kandidáti Maďarského demokratického fóra. Ladislav Adamec byl do událostí po masakru na Národní třídě vtažen už návštěvou dvou studentek, které se za ním neohroženě vypravily přímo do jeho letenského bytu. Klára Pospíšilová a Věra Krincvajová se tehdy rozhodli ukázat premiérovi doslova na vlastní kůži, co státní represivní složky jsou schopny udělat. Tady je vzpomínka Věry Krincvajové z archivu Paměti národa.
22: Tak zkrátka jsme se vydali hledat, kde ten Adamec bydlí. Našli jsme si dům, bylo otevřeno, šli jsme do patra, dveře ode dveří, až jsme našli jméno Adamec, tam jsme zazvonili. Za chvíli se ozval ženský hlas, jsme se představili, pak jsme slyšeli, jak někde do telefonu, který pak jsme viděli, že byl položený na lince, někomu říká, ano, jsou dvě, říkají, že jsou studentky a že chtějí mluvit s manželem, dobře, nechávám vyvěšený telefon a pouštím je dál. A asi pět nějakých zámků se tam otvíralo, otevřela dveře, my jsme tam teda vlezli, ona říká, že manžel je na hradě, že o nás ví, že už přijede, v sobotu předpoledne byl na hradě. No a dala nám zatím nějaký občerstvení, nějakou zelňačku, pak tam teda dorazil Adamec s tehdejším ministrem zdravotnictví Prokopcem. Jak jsme byli v ráži, tak já vím, že ho nejvíc dostalo, že já jsem mu neříkala soudruhu a říkala jsem mu pane premiére. To vím, že bylo takový jako ten minimální vzdor. Vysvětlili jsme mu, že mu ho jdeme informovat, že nám je jasné, že on dostává akorát ty estebácké svodky a že my nejsme žádní živlové, jsme normální studenti a že jsme volali po dialogu. A tohle byla odpověď, že to bylo strašný. Ukázali jsme mu modřiny, popsali jsme mu tu atmosféru tam. On nejdříve měl takové jako pokusy na zastavit přísně, šli jste ale na nepovolenou demonstraci, ta už jako v téhle fázi povolená nebyla, co jste tam dělali. Tak jsme vysvětlili, že jsme poslední skanzen Evropy vedle perestrojkových okolních zemí a že my takhle žít nechceme. A pamatuju si, když jsme líčili ten průvod, tak ten Prokopec mlčel. A měl hlavu v dlaních, takhle seděl úplně zhroucený. A bylo vidět, že to je pro ně docela otřesný svědectví. A ten Adamec taky, hrozně to s ním zamávalo.
2: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Pravda je, že ačkoliv Adamec zprvu odmítal jednat přímo s Václavem Havlem, jeho pravidelná jednání s Občanským fórem mu do značné míry přinesla zápis do historie. Fotografie z podání ruky Václava Havla s Ladislavem Adamcem 26. listopadu před prvním jednáním v Obecním domě patří k ikonickým obrazům revoluce. Miloš Jakeš zůstával během revolučních dní stranou a jeho nástupce Karel Urbánek sice jednou s Občanským fórem pobesedoval, ale ukázal se jako partner k diskuzi nepoužitelný. A tak zůstával relativně dlouho Ladislav Adamec jako už nikoli soudruh premiér, ale pan premiér, prakticky jediným vysokým politikem komunistů, se kterým byla jakási řeč. Proto také v okamžiku, kdy byl pozván, aby vystoupil na obří protirežimní demonstraci na Letné, jeho politické akcie stály velmi vysoko. Bylo to téhož dne odpoledne po prvním jednání s Občanským fórem.
0: Vážení přátelé, vážení spoluobčané, chtěl bych poděkovat organizátorům této manifestace za pozvání. Jak jsem již řekl včera v televizi, rád vysvětlím své názory a vyslechnu požadavky veřejnosti všude tam, kde je zájem o nalezení společných východisek. Proto jsem přišel mezi vás na Letnou.
19: Během Adamcova 8minutového vystoupení, už ta délka byla varující, ovšem lidé pochopili, že tohle jsou stále jen řeči o takzvané perestrojce v sovětském duchu. A to slovo lidé vnímali už spíš jako přestrojení, přelakování, spravování nespravitelného. V okamžiku, kdy měl Ladislav Adamec skočit přes taxisův příkop a přihlásit se ke generální stávce, neudělal to.
0: Do generální stávky zbývají už jen hodiny. Jsou obavy, co se bude dít a co přinese. Proto jsem navrhl společně hledat řešení, aby přinesla co nejméně škod národnímu hospodářství. Jsem rád, že všichni účastníci jednání se vyslovili pro její manifestační politický charakter. Osobně jsem přesvědčen, že k projevení postojů není třeba stávkovat 2 hodiny, ale stačí několik minut. Dávám přednost také tomu, aby se co nejvíce přispělo ke sjednocování občanů, aby napomohla národnímu dorozumění.
19: Od tohoto okamžiku jeho sláva rychle zhasla. To, že na Letné vydržel několikaminutový pískot, přitom svědčilo o tom, že zbabělý nebyl. Začal ale také v dalších jednáních Občanskému fóru vyhrožovat demisí, což nakonec skutečně udělal. Hlavní příčinou ale zřejmě byla jeho neúspěšná snaha obměnit federální vládu. Když 3. prosince bylo oznámeno její nové složení, revolučně naladěnou veřejností začal cloumat vztek. 15 komunistů a 5 nekomunistů, a to včetně členů Lidové a socialistické strany. To byl pocit, že si tady někdo dělá legraci. Vedlejším motivem premiérova odchodu ovšem také bylo uvolnit si cestu pro kandidaturu na prezidenta republiky, v což komunisté tak trochu doufali a hodlali k tomu použít něco těžko napadnutelného, přímou volbu. Následující část z ankety o budoucím prezidentovi pochází z 11. prosince 89.
6: A váš tip na prezidenta?
7: To není tip, jako ale přání, a za současné situace vím, že v novinách se nějak píše o asi třech, jako Adamec, Dubček a Havel, ale jestli to nebude Havel, tak se dostaneme zase tam, kde jsme byli prostě. To musí být jedině Havel, jinak prostě je to ztracený zase. To je můj názor.
8: Já myslím, že Dubček skončil v podstatě v sobotu na Letný. Tam si myslím, že všichni pochopili, že rok 68 vlastně už je dávno pryč. Adamec podle mýho skončil ve čtvrtek, no a podle mýho taky teďka ten, kdo by měl být zvolený, právě by měl být Havel.
19: Adamcovi ambice a schopnost lavírovat dospěly ke konci. Jako svého nástupce doporučil Mariana Čalfu, který na rozdíl od něj pochopil svou historickou chvíli. I Čalfovým přičněním během pouhých dnů raketově vzrostla popularita Václava Havla a vedla k jeho zvolení ještě starým komunistickým parlamentem, který dokázal Marián Čalfa dokonale zpracovat. Známý to paradox listopadové revoluce. Že ho politika bavila, prokázal Ladislav Adamec i tím, že v parlamentu setrval až do konce dvouletého volebního období, tedy do posledních československých voleb v roce 1992. A dokonce se znovu dostal do parlamentu. Jeho mandát pak ovšem zanikl spolu s koncem společného státu. A o zcela poslední comeback se pokusil v roce 1996 v prvních senátních volbách, kdy kandidoval za obvod Ostrava město. Byl Ladislav Adamec ve správném čase na správném místě? Svým způsobem ano. V určitých chvílích se prokázal jako dobrý taktik, ale zároveň nedokázal včas naskočit do vlaku, který mířil do porevolučních časů. Ale nevyvolat válku proti vlastním občanům a v pravou chvíli odejít, to se snad i po letech dá přičíst k dobru. Ladislav Adamec zemřel v roce 2007 a my jsme u konce dnešního Archivu Plus. Technicky na něm spolupracoval Jan Kravárik, dramaturgii měl David Hertl a i za kolegy se pro tuto chvíli loučí ze studia a za pozornost vám děkuje Jan Sedmidubský.
23: Potom nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
24: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
25: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
24: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v Odoleně, Vodě a okolí. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. Přibližně 15 000 lidí proto stále nesmí vodu z kohoutku pít ani používat k vaření. Jaký je zdroj znečištění, zatím podle středočeských vodáren není jasné. Společnost podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Spojené státy povolí Ukrajině vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj mu to během schůzky v New Yorku řekl americký prezident Donald Trump. Ten svůj postoj k udělení licencí Ukrajině v posledních měsících několikrát změnil. U švýcarského Lucernu zemřel 18-letý český turista. Zřítil se v prudkém svahu na hoře Pilatus. Potvrdilo to české ministerstvo zahraničí. Uvedlo, že je v kontaktu s rodinou. Mladík byl nahoře Pilátus na organizovaném zájezdu. V době neštěstí měli členové skupiny volno předtím, než měli společně sestoupit do obce Alpnach. Začal mezinárodní festival ilustrace a komiksu Lustr. V pražské Holešovické tržnici vystavují desítky umělců z celého světa. Jejich hlavním tématem je ochrana přírody. O víkendu můžou návštěvníci zamířit také na přednášky Lustr Talks. Na festivalu bude živě vznikat podcast Podhoubí Radia Wave.
1: Hokejisté Třince zůstávají v extralize 100%. Vítkovice porazili 8-2 a vyhráli i čtvrtý zápas sezóny. Pardubice zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1 a stejným výsledkem Sparta v Litvínově. Karlovy Vary porazili České Budějovice 5-1 a Kometa Brno vyhrála v Olomouci 4-2. Kladno teď hraje s Plzní, je u toho František Kuna.
10: Bude se prodlužovat, protože Kladno stáhlo z 0-3 na 3-3 a za malou chvíli začne prodloužení v přímém přenosu radiožurnálu Sport z Kladna. František Kuna, radiožurnál.
17: Kolona na D1 za Popovicemi a taky na D11. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za odbočkou na Velké Popovice. Od 16. kilometru až za omezení na Šmejkalce na 25. kilometru pojedete téměř půl hodiny. Dále už jen lepší zprávy z D1. U sjezdu na Soutice na 56. kilometru vyšetřují nehodu, ta už ale teď provozu nepřekáží a kolona se začíná rozjíždět.
11: Jsou oba dva pruhy průjezdní s opatrností a to zdržení je 10 minut aktuálně u sjezdu.
17: Podobně také u Velké Bíteše, nehoda na kilometru 162 nepřekáží, kolona se tam už rozjela úplně. To ale stále neplatí pro dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové, kde provoz komplikuje nepojízdné vozidlo v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Kolona mezi 54. a 60. kilometrem je na půl hodiny. Na silnici 35 počítejte se zdržením za Svitavami ve směru do Moravské Třebové. Kolona od Koclířova až za tunel Hřebeč je na půl hodiny. A v Praze ještě řeší nehodu v Blance směr Troja. Za výjezdem na Dejvice 3 auta v pravém a připojovacím pruhu. Už je to ale bez kolon a skončila i regulace vjezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra bude většinou slunečno, po ránu mlhy, v noci se ochladí na 7 až 2 stupně. Místy se objeví přízemní mrazíky. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě bude maximálně 19 a na horách kolem 12, na Šumavě 15. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Odpor proti stavbám datacenter, Amazon proti AI agentům, velká pokuta pro Google a povinné ověřování věku na internetu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
12: Online Plus.
13: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
14: Ahoj Davidem.
13: Návrh nového evropského nařízení, které má ochránit děti v online světě, zavádí povinné ověřování věku, které dosud v evropských regulacích nebylo výslovně přikázáno. Omezené účty navíc budou moci dětem pod 15 let zřídit jen jejich rodiče, kteří budou muset prokazovat, že jsou skutečně zákonnými zástupci daného dítěte. Ve svém komentáři k návrhu evropského nařízení Kids Act o to píše nezisková organizace Electronic Frontier Foundation, která se zabývá ochranou lidských práv v digitálním světě. Návrh se podle ní soustředí na ochranu dětí, ale příliš se nevěnuje ochraně soukromí či svobodě vyjadřování a svobodě získávat v online světě informace. Věkové hranice, ať jsou koncipovány jakkoliv, podkopávají občanské svobody, snižují bezpečnost a vytvářejí bariéry přístupu na internet, říká organizace. Návrh podle ní také neobsahuje žádné úlevy z povinností pro menší a střední firmy, které tak podle Electronic Frontier Foundation budou v nevýhodě oproti velkým online gigantům. Petře, my jsme o tom návrhu krátce mluvili minulý týden, ale to jsme zatím vlastně nevěděli, jak vypadá celý ten návrh, protože jsme vycházeli jenom z oznámení Evropské komise, respektive její předsedkyně, a teď jsme si tedy mohli přečíst i ten celý ten text toho návrhu. A já vlastně pro to dnešní povídání o návrhu tohoto nařízení jsem vlastně vyšel opravdu z vyjádření nebo nějakého komentáře Electronic Frontier Foundation, což je organizace, která se zabývá opravdu ochranou digitálních svobod a velmi se jaksi zasazuje o to, aby ty digitální svobody byly co nejméně omezené. Navrhuje podle tebe tedy ten Kids Act skutečně to povinné ověřování věku o online služeb, jak píše IFF?
14: No výslovně ne, ale z toho, jak je postaven, tak jasně vyplývá, že nějaké ověřování tam bude muset být. Jenom není zřejmé, jakým konkrétním způsobem by se to mělo dělat, aby to odpovídalo požadavkům toho zákona. To, na co reaguje IFF, je vlastně ta představa, že se to bude dělat přes nějaké osobní doklady, což není jediná možnost.
13: Ale jak jsem vlastně sledoval právě vyjádření zástupců Evropské komise, tiskovou konferenci vlastně k představení toho nařízení a podobně, nebo toho návrhu nařízení, asi musím připomenout, že se samozřejmě ten návrh ještě v průběhu projednávání může změnit, tak tam se opravdu hodně zmiňovalo to, že by se k prokazování věku nebo odhadování toho věku měly kromě různých signálů, které už ty služby mají, tak používat ty různé peněženky digitální identity, které by měly od příštího roku začít fungovat v Evropské unii, anebo různé speciální aplikace pro děti. Komise už letos na jaře představila prototyp takové aplikace pro ověřování věku dětí, ale ten schytal hned poměrně velkou kritiku kvůli chybám a bezpečnostním dírám, které obsahuje. Takže opravdu myslíš, že se nebudou tyhle ty aplikace a ty digitální peněženky používat jako to výchozí řešení pro to ověřování věku, že to půjde tedy jinak?

0: ještě jenom prověřím, že mi bylo 15. Pokud by to bylo takhle a technicky to možné v principu je, slabina je v tom slově v principu, tak by se proti tomu mnoho namítat nedalo. Zatím to ale vypadá, že ten projekt není v tomhle směru dokonalý, není spolehlivý, není dotažený. Ano, má bezpečnostní díry. A v takovém případě by bylo celkem pošetilé na něm něco stavět, což ale neznamená, že se to nestane.
1: Co říkáš vlastně na to, že IFF říká, že tedy věkové hranice jako takové jsou vlastně problematické, protože tedy vytvářejí bariéry pro přístup k informacím, například obsahují nějaká rizika pro ochranu osobních údajů a podobně. Souhlasíš s tímhle názorem této organizace?
0: IFF je vážená a velmi zasloužilá neziskovka s jasnou politickou agendou, která směřuje k absolutní svobodě slova, projevu a nulovým bariérám a omezením v digitálním světě. To je postoj, kterému já rozumím, jenom jsem se postupem času naučil z něj trochu slevit a neuvažovat tak moc černobíle, protože jsou tady i jiné legitimní požadavky. Ochrana dětí je taky legitimní požadavek. A teď jde o to, jaké řešení najít, jak technické, tak právní, aby se ta práva navzájem nenarušovala, aby to bylo v rozumném souladu, aby se nikomu příliš neublížilo. Ponechat tomu úplně volný průběh při současném stavu internetu, neomezovat dětem vůbec nic, mám pocit, že už není dobře obhajitelné stanovisko z etického, morálního hlediska. Že je jasné, že něco se s tím dělat musí. A teď jde o to, jestli to jde udělat neinvazivně, tak aby se nenarušovala práva na soukromí úplně všech uživatelů internetu. Já si myslím, že by to jít mělo, že by to mělo jít přinejmenším přes behaviorální ověřování věku, test chování, znalostí, schopností toho, kterého uživatele, jestli mu těch 15 nebo 13 bylo nebo nebylo, ale to je věc, se kterou se teď začíná experimentovat ve Spojených státech třeba a uvidíme, jak moc se to tam osvědčí nebo neosvědčí. Obecně je to velice citlivá otázka, ale bral bych vždycky v úvahu, že tady jsou dva druhy oprávněných požadavků a že je potřeba najít řešení, které je skloubí.
2: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Přepočtu skoro 10 miliard korun má zaplatit firma Google za to, jakým způsobem v minulosti sbírala údaje o poloze uživatelů. O pokutě rozhodl irský úřad na ochranu osobních údajů. Kauza se táhne od roku 2018, kdy stížnost na Google podalo několik evropských organizací na ochranu spotřebitelů. Tvrdili, že Google používá různé triky, aby si zajistil, že mu uživatelé dají svolení s tím, aby jejich lokační údaje sbíral. Šlo například o to, že sběr dat byl při založení účtu na Google ve výchozím stavu povolen a k možnosti toto nastavení změnit se uživatel musel složitě proklikat. Při používání služeb také Google opakovaně uživatele vyzýval, aby si soustavné ukládání data zapnuli. Firma podle stížnosti také uživatele dostatečně neinformovala o tom, že údaje sbírá a k čemu je používá. Mluvčí Google na současnou pokutu reagoval vyjádřením, že se stížnosti týkaly minulého stavu a že firma od roku 2019 nastavení svých služeb upravila k lepšímu. Petře, možná na začátek taková trošku provokativní otázka. Má smysl dávat v roce 2026 pokutu za něco, co se dělo v letech 2018 až 2020 na internetu?
0: No, čistě právně vzato jistě ano, protože to nejsou věci, které by byly promlčeny a čas od času se stává, že to trvá takhle velice dlouho, než se ten spor uzavře. Samozřejmě je to v kontrastu s tím, jak rychle se vyvíjejí technologie jako takové a způsoby jejich využití. A konec konců i ta pravidla Google má jistě pravdu, když říká, že už se dneska chová jinak. Ostatně chová se jinak mimo jiné, protože si byl vědom těch stížností a toho potenciálního postihu. Neznamená,

0: to ale asi, že by se mu to mělo prominout. To mi nedává smysl.
1: Součástí námitek těch organizací na ochranu spotřebitelů bylo i to, že Google ukládá ta data příliš dlouhou dobu, mimo jiné, ještě vlastně připomenu. Je podle tebe tady sběr a ukládání dat o poloze v těch online službách nebo online vlastně operačních systémech podle tebe rizikový a jaká taková rizika podle tebe by to třeba mohlo mít?
0: Já myslím, že není potřeba o tom uvažovat ani tímhle způsobem. Všechna data, která nejsou nezbytně potřebná pro fungování té, které služby by se měla zhromažďovat pokud možno minimálně nebo vůbec ne. Je jasné, k čemu Google a podobné firmy potřebují data o naší lokaci. Jsou to cenné zdroje dat o našem chování, které se dá zase využít pro nějaké lepší cílení reklamy a modelování typického chování uživatele. Nejde o to, že by chtěli sledovat, kde jsme byli před 6 lety ve čtvrtek odpoledne. Ale zároveň je tam i ten údaj obsažen, kde jsme byli před 6 lety ve čtvrtek odpoledne, pokud to trvá takhle dlouho, to ukládání dat, a to rozhodně není dobře. Nemají teda ta někde ležet, jsou zneužitelná na mnoho způsobů. Myslím si, že není povinnost nikoho z nás vysvětlovat, proč to nechceme, je to přirozený požadavek, že to nechceme, a naopak, když ta firma to z nějakého velmi vážného důvodu chce, tak to vysvětlování a zdůvodňování je na ní.
1: Stojí podle tebe, Petře, za to i dnes třeba v aplikacích a službách to využívání údajů o poloze třeba vypínat, protože dneska se nás ty aplikace, a to se zlepšilo, to musíme uznat, ať už to bylo různým regulačním tlakem, nebo si to ty firmy uvědomily sami, spíš bych tedy typl, že to bylo tím tlakem, tak ty firmy se nás na to ptají při používání různých aplikací a online služeb velmi často, jestli tedy dáváme to svolení, aby třeba používali nějaké údaje o naší poloze, aspoň přibližné anebo velmi přesné. Myslíš tedy, že stojí za to tahle oprávnění omezovat nebo je povolovat? Jaký na to máš názor?
0: No, bez pochyby stojí za to je omezovat, kromě situací, kdy my sami jako uživatelé máme zájem na tom, aby ta aplikace tu naši polohu znala. Typický příklad jsou mapové aplikace. Když chceš mapy používat, tak jim musíš dovolit, aby viděli, kde se zrovna nacházíš, jinak nejsou příliš užitečné, ale je spousta aplikací, u kterých to moc dobrý smysl nedává a kde je naprosto zdravý instinkt to všechno vypnout a zakázat. Nejenom data o poloze, ale jakákoliv zbytečná osobní data, které ty aplikace vyžadují. Dobré je to, že oproti tomu stavu před 6-7 lety se ty aplikace opravdu hodně transparentně ptají, musí, přinejmenším v Evropě, a dá se i zpětně u mobilních aplikací poměrně snadno ověřit, k jakým našim datům mají přístup a upravit to. Stačí se jenom trochu zajímat o to, jak v kterém operačním systému se to vyhledává, tahle povolení. Čili máme my jako uživatelé celkem hodně možností, jak přístup k našim datům omezit, a měli bychom se je naučit využívat.
2: Online Plus Davida Slíška.
1: Americký obchod Amazon vykázal ze svých stránek AI asistenta Muse, kterého před několika týdny spustila firma Meta. Ta jej prezentuje jako prvního AI agenta či osobního asistenta, který je dostupný masově i laickým uživatelům. Používat jej zatím mohou jen lidé ve Spojených státech. Agent umí za uživatele například vyřizovat e-maily, vyhledávat informace, rezervovat letenky anebo právě nakupovat v online obchodech. Jenomže právě na Amazonu přestal po několika týdnech od spuštění fungovat. Jako první o tom informoval server Geekwire. Amazon posléze potvrdil, že Muse zablokoval. Není to vlastně úplně překvapení, protože obchod blokuje i další AI chatboty a další podobné nástroje. Letos na jaře dokonce zažaloval službu Perplexity, jejíž AI bot se také snažil na Amazonu za uživatele nakupovat. Soud nejprve vydal předběžné opatření, podle kterého Amazon mohl Perplexity zablokovat, později ale podle Geekwire tento příkaz zrušil. Petře, tohle mě přišlo vlastně jako zajímavá věc, takový trochu souboj mezi tedy provozovatelem jednoho z největších asi e-shopů na světě a těmi vývojáři různých AI chatbotů a AI vyhledávačů a dalších AI nástrojů. Proč podle tebe Amazon ty AI agenty a chatboty takhle usilovně a soustavně blokuje?
0: Nabízejí se dvě základní odpovědi, vyber si z nich, která se ti bude víc líbit. Ta první, a myslím si, že to patří i k oficiálním zdůvodněním Amazonu, jsou bezpečnostní ohledy. Ta druhá, podle mě přinejmenším stejně pravděpodobná, spíš pravděpodobnější, je to, že Amazon sám hodně investuje do vývoje umělé inteligence a bude chtít nabídnout nějaké svoje vlastní nástroje, asi svého vlastního chatbota, svým zákazníkům a bude chtít, aby to byl ten její, koho budeme používat, nikoli nějaké třetí strany.
1: To je asi pravda, že tam nějaký takový zájem bude. Každopádně vlastně my jsme ještě v našem pořadu nemluvili o tom agentovi Muse, a to hlavně proto, že v Česku si ho zatím oficiálně tady vyzkoušet opravdu nemůžeme, je dostupný jenom na tom americkém trhu. Podle různých recenzí z amerického tisku, které jsem četl, se ale zdá, že funguje poměrně dobře. Překvapilo tě, že s AI asistentem, takovýmto masovým, právě použitelným i lidmi, kteří nemají třeba nějaké technické znalosti o umělé inteligenci, že s takovým nástrojem přišla právě Meta a ne jedno z těch velkých dvou vývojářských studií, Anthropic nebo OpenAI?
0: Nepřekvapilo. Meta je k tomu velice dobře vybavená tím, že provozuje velké chatové služby. Za prvé a za druhé nezapomeňme, že patří mezi významné vývojáře umělé inteligence. Není na stejné úrovni nejspíš jako Anthropic a OpenAI, ten současný duopol, který tomuto oboru vládne, ale má výborné open sourceové modely Llama s otevřenými vahami, které používá vlastně celý svět, když potřebuje něco, co poběží jako umělá inteligence lokálně. Má spoustu lidí, kteří tomu vývoji umělé inteligence velice dobře rozumějí a dělají v tom velké pokroky. Čili je docela přirozené, že má Meta svého vlastního chatbota postaveného kompletně na vlastní technologii.
1: Myslíš, že podobní AI agenti, kteří opravdu fungují trošku vlastně lépe než ti chatboti, protože třeba vlastně ty své zadané úkoly plní i v době, kdy tam člověk s nimi nekomunikuje, měli by být více samostatní, měli by dokázat ovládat třeba více programů a dalších nějakých služeb a tak dál. Myslíš, že tohle to je další vývojový stupeň, který nahradí třeba ty současné AI chatboty s tím okýnkem, prostě kam klademe nějaké dotazy?
0: Stupeň asi ne, já si myslím, že tohle může velice dobře a bude velice dobře existovat vedle sebe. Každý z těch komunikačních modů, říkejme tomu tak, komunikačních modů s umělou inteligencí se dá dobře použít k něčemu jinému, doplňuje se to.
1: Tak jsem na to zvědavý, jak to bude fungovat. Jsem zvědavý, kdy si tedy Muse budeme moci vyzkoušet i v Česku a jaké zkušenosti s tím pak načerpáme, ale to uvidíme. Zatím Meta tedy pořád píše, že v naší zemi není ten agent ještě dostupný, tak si budeme muset počkat.
2: Online plus Davida Slíška.
1: Amerika má nové velké politické téma. Stavbu datacenter pro vývoj a provoz umělé inteligence. Odpor proti budování velkých datových center se šíří mezi obyvateli bez ohledu na jejich příslušnost k různým politickým stranám a proudům, popisuje americká veřejná mediální organizace NPR. Podle letošního průzkumu organizace YouGov a magazínu The Economist je proti výstavbě nových datacenter 63% z dotázaných dospělých obyvatel Spojených států. Ačkoliv může mít výstavba velkých sálů s mnoha servery pozitivní ekonomické dopady, například ve vyšších daňových příjmech pro obce, kde vznikají, lidé se obávají také negativních důsledků. Datacentra podle nich spotřebovávají příliš mnoho elektřiny a také vody. U některých vidí lidé jako problém také například hluk z turbín nebo to, že blokují pozemky, kde by se jinak dali stavět obytné domy. Podle NPR opozice proti datacentrům vzniká zdola od obyvatel a jejich tlak se už projevuje i v politice jednotlivých států. Příkladem je guvernér amerického státu Texas, který podle serveru Politico ještě před několika měsíci patřil k propagátorům datových sálů. Aktuálně ale vydal zákaz schvalování staveb nových datacenter, dokud stát nedostane výsledky auditu svého energetického systému a toho, jak jej zatěžují právě datacentra. V Evropě mají datová centra od příštího roku začít zveřejňovat informace o tom, jak jsou energeticky náročná. Petře, myslím, že aspoň z mého pohledu velice zajímavé téma, vlastně aspoň tady zatím ve Spojených státech, v České republice těch datacenter tolik není, k tomu se možná ještě dostaneme, ale ve Spojených státech to vypadá na velké i politické téma a ten odpor proti výstavbě nových datacenter, tam vypadá to i podle průzkumu tady docela roste. Co na to říkáš, na tuhletu situaci? Dalo se čekat, že lidé začnou mít obavy z toho, že tyhle stavby spotřebovávají hodně elektřiny, že to může například třeba vést ke zvýšení cen elektrické energie a také, že spotřebovávají hodně vody. Dali se tyhle obavy očekávat a jsou podle tebe tedy založené opravdu na skutečnostech?
0: Jsou založené na skutečnostech a proto se určitě očekávat dali. Datová centra jsou dneska vlastně největšími továrnami na cokoliv, které se na světě nově stavějí. Jsou to ta velká datacentra, jsou opravdu obrovské haly zabírající nesmírné pozemky. Nedají se přehlédnout, je to velice vizuální. A když se něco takového staví v krajině, kde dosud žádná výstavba nebyla, tak to tluče do očí. Kromě toho, že spotřebovávají elektřinu a vodu a zabírají půdu, tak taky na sebe upozorňují stupněm ostrahy. Hlídají je ozbrojenci, jsou tam elektrické ploty, ostnaté dráty, zabezpečení proti sabotáži. A to taky nevyvolává příjemné pocity, čili je celkem pochopitelné, že to hnutí vzniklo. A Amerika má před volbami. V listopadu budou voliči rozhodovat o novém složení kongresu. A všichni lokální politici jednotlivých států Unie dneska pečlivě sledují, co jejich voliči chtějí a nechtějí a snaží se jim v tom vyjít vstříc. Odtud třeba i ten obrat v Texasu.
1: A myslíš tedy, že opravdu ty obavy jsou oprávněné, že ta negativa, dejme tomu datacenter, převažují nad těmi třeba pozitivy, která přinášejí?
0: No, je to tak, že ta negativa jsou lokální, kdežto ta pozitiva se nacházejí obvykle někde jinde, než kde stojí to datacentrum a kde žije to místní obyvatelstvo, které ho denně vidí. A tenhle rozpor sám o sobě stačí na to, aby vzniklo napětí. Na našem území tady postavili něco, z čeho mají prospěch v New Yorku nebo v San Francisku, ale my tady uprostřed Ameriky máme jenom to betonové monstrum. To je celkem logická úvaha.
1: A má to podle tebe potenciál zpomalit třeba vývoj umělé inteligence, tedy vlastně vyřešit tu otázku, o které teď mluví ti velcí šéfové velkých vývojářských studií, že by se měl vývoj tedy zpomalit z bezpečnostních důvodů. Nevyřeší to za ně ten odpor proti stavbě datacenter?
0: To si myslím, že by chvilku trvalo, než by se projevilo tímhle způsobem, protože Spojené státy jsou veliké a lokální protesty na několika místech ještě neznamenají, že ta výstavba se výrazně zpomalí nebo zastaví, jenom se maličko zkomplikuje. Kapacita stávajících datových center tak jako tak je docela velká. Ta výstavba, která probíhá teď, spíš očekává nějaký další rozvoj technologií do budoucna, než že by to bylo nezbytně potřebné už v tomhle okamžiku. Je to spekulační dost často. Čili v krátkodobém měřítku to s rozvojem umělé inteligence nemusí udělat nic a asi neudělá. Střednědobě záleží na tom, jak se tahle politická tendence bude vyvíjet. Záleží na tom, jak dopadnou ty listopadové volby do kongresu a jak to změní celou americkou technologickou politiku, pokud změní.
1: Možná to také způsobí větší tlak na to, aby ty modely vlastně byly úspornější a aby nespotřebovávaly tolik výkonu a podobně, ale to je zase spíš taková moje spekulace. Tak uvidíme, jak to dopadne a jestli se podobné obavy přelíjí tedy z Ameriky i například do Evropy a například k nám, kde zatím tedy těch datacenter tolik není a nejsou tak velká samozřejmě jako ve Spojených státech. Petře, pro dnešek ti každopádně děkuju za tvoje komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: A od mikrofonu se s vámi loučí David Slížek.
2: Laboratoř.
3: Co chrání život před kosmickým zářením? Jak se ve vesmíru mění bakterie? A proč je dobré zkoumat soli na Marsu?
4: Tak těch solí na Marsu je spousta, hodně odlišných než od těch na Zemi a můžou být i hodně toxické.
5: Zároveň ale mohou zachycovat tekutou vodu, která by jiným způsobem na Marsu byla velmi vzácná.
6: A podle autorů studie, kteří právě toto chování namodelovali, by se mohlo jednat i o potenciální místo pro život. I když ten by tam musel čelit i celé řadě jiných problémů, než jenom kapalná voda.
2: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10. na Plusu. Je přípustné prosazovat politické nebo nacionalistické zájmy násilím a je možné protestovat proti světu, státu, civilizaci nebo emigraci za pomoci výbušnin a krvavých útoků? Odpovědi na to, kde jsou kořeny terorismu a jak přemýšlejí teroristé, hledá Český rozhlas Plus. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8. hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Laboratoř.
3: Co chrání život před kosmickým zářením? Jak se ve vesmíru mění bakterie? A proč je dobré zkoumat soli na Marsu?
4: Tak těch solí na Marsu je spousta, hodně odlišných než od těch na Zemi a můžou být i hodně toxické.
5: Zároveň ale mohou zachycovat tekutou vodu, která by jiným způsobem na Marsu byla velmi vzácná.
6: A podle autorů studie, kteří právě toto chování namodelovali, by se mohlo jednat i o potenciální místo pro život. I když ten by tam musel čelit i celé řadě jiných problémů, než jenom kapalná voda.
2: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10. na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Středočeské vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli znečištění vody olovem v okolí Odoleny vody. Rusko podle prezidenta Putina neplánuje střet s Evropou, stále zvažuje jednání s Ukrajinou. Hokejisté Třince porazili v extralize Vítkovice 8-2 a v nové sezóně zůstávají bez porážky. A zítra bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v Odolené vodě severně od Prahy. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. 15 000 lidí nesmí vodu z kohoutků pít ani používat k vaření.
8: Trošku mě to zaskočilo, musím přiznat. Docela jsem se lekla.
9: Říká paní Kristýna, která přivedla svou dceru do základní školy ve Zdibech u Prahy.
8: Hned jsme se zařídili, takže jsme se nakoupili pitnou vodu a podle toho fungujeme a čekáme, co bude dál. No.
9: Školní jídelna musela vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože by je zaměstnanci nemohli umývat. Vedení Zdib nakoupilo zásoby balené vody a rozváží je seniorům. Výpadek dodávek zasáhl také dalších 11 okolních obcí. Společnost Středočeské vodárny kvůli kontaminaci podala trestní oznámení na neznámého pachatele, říká její ředitel Jakub Hanzl.
10: V tuto chvíli nevíme, jaký je zdroj znečištění. Domníváme se, že to můžou být nějaké skládky, které se nachází v blízkosti těch zdrojů.
9: Kdy se podaří dodávky obnovit, zatím není jasné. Josef Beneda, Radiožurnál.
7: Vrátíme se k tomu podrobně ve večerním Radiožurnálu po 9:30. Rusko podle prezidenta Vladimira Putina nechystá s Evropou žádný střet. Šéf Kremlu to podle agentury Interfax řekl dnes. Putin tvrdí, že pobaltské státy porušují práva rusky mluvících obyvatel, na což Moskva podle něj odpovídá humanitárními prostředky. Všechny tři pobaltské země už dřív porušování práv menšin popřely. Moskvu obvinili, že využívá ruskou etnickou menšinu k vyvolávání napětí. Putin taky nevyloučil případné obnovení jednání s Ukrajinou. Moskva o tom uvažuje, ale zváží své zájmy. Podle něj Rusko chtělo po volbách obnovit jednání s Ukrajinou, ta ale podle něj udeřila na volební místnosti. Několik představitelů západních zemí v posledních dnech varovalo, že Rusko může udeřit proti některému z evropských států v odvetě za pomoc, kterou Evropa poskytla Ukrajině. pražském metru zítra začne výluka na lince C. Provoz bude přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Omezení se týká i stanic Opatov a Háje. Dělníci tam musí vyměnit původní dřevěné pražce za betonové. Oprava skončí v noci z pondělí na úterý. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
11: V úseku Chodov Háje bude provoz metra zajištěn kyvadlově. V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání Pankrác, Budějovická, Kačerov, Rostely, Dědinova a Chodov.
12: Třinec porazil v hokejové extralize Vítkovice 8-2 a vyhrál i čtvrtý zápas sezóny. Pardubice zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1, Sparta v Litvínově 4-1, Karlovy Vary nad Českými Budějovicemi 5-1, Kometa v Olomouci 4-2 a Plzeň na Kladně 4-3 po prodloužení. Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivre mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na mistrovství světa v americké Oklahomě ovládli evropský šampionát.
13: Tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další. O těch dvou světových pohárech, kdy jsem podle nejel to, na co mám, obzvlášť v Paříži, kdy jsem nedobrovolně musel opustit loď naštěstí až po projetí cílové fotobuňky. Jsem rád, že jsem byl schopný sjet zase skvělou kvalitní finálovou jízdu, na kterou jsem upřímně pyšnej, protože tam nebyla víceméně žádná chyba.
12: Na šampionátu uspěli čeští kanoisté. Lukáš Kratochvíl získal stříbro a Tereza Kneblová bronz.
14: Nehoda v tunelu na Pražském okruhu a kolona na D1 za Popovicemi. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 nová nehoda v tunelu Cholupice. Na 7. kilometru kolize osobního auta s nákladním. Průjezdné je to teď pouze pravým pruhem, ze tří pruhů zůstal v provozu jediný. Kolona začíná od sjezdu do Strakonické ulice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí kolona za Velkými Popovicemi. Od 17. kilometru až za most Šmejkalka, tedy na 25. kilometr, je to asi na 20 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se už rozjíždí kolona před Chlumcem nad Cidlinou. Na 60. kilometru před malou chvílí odstranili nepojízdné vozidlo. Jede se opět oběma pruhy. Kolona ještě od 54. kilometru téměř na půl hodiny, bude se to ale zlepšovat. Na silnici 35 počítejte s kolonou za Svitavami. Pomalu se jede od Koclířova až do Moravské Třebové, počítejte s 20 minutami. A v Praze jeďte opatrně tunelem Blanka směrem do Troje. Za výjezdem na Dejvice havarovala tři auta. S opatrností už projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra bude většinou slunečno, po ránu mlhy, noční teploty 7 až 2 stupně, místy přízemní mrazíky, přes den pak 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Významná česká odbojářka a politická vězeňkyně Hilda Čiháková-Hojerová byla hrdinkou protinacistického i protikomunistického odboje. Bylo jí už víc než 90 let, když jí v roce 2002 požádal o rozhovor publicista Milan Hanuš a vznikl dokument z cyklu Pamětníci, jehož reprízu si teď můžete poslechnout.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: To, co nás drželo v tom kriminále, a rozhodně my, co jsme byli věřící, jsme měli lehčí ten kriminál. Já vím, že jsem jednou chodila po dvoře a Bacha říkal, vychodit jako generál. A pane veliteli, já mám čistý svědomí a já jsem ráda, že jsem v kriminálu. No prosím vás, ano, víte, co je to očistec? Já si tady v tom kriminále odbiju očistec. Co to je očistec? To nevěděl. No, tak já jsem mu to trošinku povídala. On říkal, ale to nebude, to já přijdu rovnou do nebe. Pano, tak o tom pochybuju.
1: Vzpomínám na první návštěvu u paní Hildy Čihákové Hojerové. Bylo to zhruba před 2 lety. V poznámkovém bloku se měl červeně vyznačeno datum jejího narození, 9. prosince 1909. A v hlavě představu vedché stařenky, která špatně vidí, ještě hůř slyší a v paměti má velká i menší okénka. U dveří mě uvítala čiperná starší dáma, zřejmě její dcera. Ale kde pak? Dceru jsem nikdy neměla, jen pojďte dál. Zaznělo k mým uším a dřív, než jsem se vzpamatoval, seděl jsem u bohatě prostřeného stolu a poslouchal.
0: Můj tatínek byl generálním ředitelem 7 skláren, byl výborný odborník sklářský. Maminka byla dcera učitele, řídícího učitele ze Zlíchova, skromná, taková pokorná, taková oddaná. Víte, maminka měla žaludeční vředy, přes celý žaludek, potom dokonce perforaci do střev. Tak už jsme potom museli mít někoho, tak jsme měli takovou kuchařku, jo, Márinku, kterou jsme strašně si zamilovali a ona nás. A Márinka byl člen rodiny. Já potom, když ona zemřela, tak jsem jí i s její maminkou, která ležela na Smíchově, na hřbitově, dala převést do mého hrobu, protože ona patřila k nám. A ta památka na ten můj domov, ta byla tak hřejivá, tak teplá, tak opravdu radostná.
2: Vy jste žili v Praze tady, jo?
0: Žili jsme na Zlíchově ve sklárně přímo, tam jsme měli vilu krásnou ve sklárně přímo, 7 pokojů, čili to byla opravdu velmi, zahrada tam byla, altánek, bazén, všecko, opravdu jsme to měli tam krásný. Ovšem, když mě potom, já jsem se vdávala ve 30. roce, nebo ve 30. myslím roce jsem se vdávala, a můj muž byl zubním lékařem na Smíchově, ale okamžik, když jsem byla zavřená, i hned se dal rozvést. Já jsem ani nic nemusela podepisovat, to, že jsem mu překážela v kariéře. A krátce na to se oženil, ale brzo umřel.
2: Ještě se vraťme do vašich dívčích let. Vy jste říkala, že pamatujete dokonce první světovou válku. Jakou máte vzpomínku? To musí být dětská vlastně.
0: To mě bylo 5 let, 1914, když vypukla první světová válka. Vím, že jsme tehda trpěli hlad a nouzi. Víte, tatínek si to nechtěl nebo nějak neobstarával, takže vlastně opravdu nás živila ta Márinečka, vždycky šla někde něco obstarat, přinesla a to byl takový obětavý, taky dosloužila jak tatínkovi, tak mamince. Víte, opravdu vzácný člověk.
2: K čemu vás, jak vás rodiče vychovávali?
0: Já jsem od 5 let byla v Sokole a Zlíchov, to byla vesnice, a kde jsme opravdu byli taková jedna rodina. Kolik tam bylo lidu, možná 800, možná ne. A dneska ještě ten Sokol, teď budou mít trvání, bude mít sol, tak to tam ještě zas budu. Pořád jsem s tím zlíchovským Sokolem ve spojení. Řeknu vám, že ten spartánský způsob života, který jsem měla od rodičů, tak to mě pomohlo přežít kriminál. Neexistovalo u nás, abychom se váleli v neděli v posteli dít jak do 7:30. Ne, do 7 hodin, pak jsme šli do kostela, že na Zlíchově. Ale to mě pomohlo, že když když zakřičeli, tak jsem stala bez nejmenší nějaký přemáhání. Šla jsem hned do obecní školy na Zlíchov, měla jsem jenom 4 třídy a hned mě dali do gymnázia, snad jsem byla trošku víc jako nadaná, tak mě dali do gymnázie, do té Krásnohorské, Minerovy. Tam to bylo výborný, skutečně.
2: Bavila vás literatura, nebo jak
0: ano,
2: jste?
0: Literatura nesmírně. Víte, tam mě bavila poezie speciálně, to jsem byla zamilovaná do toho. A to jsem věděla, když jsem přišla do kriminálu, tak jsem samozřejmě neměla nikde přístup k nějakým básním. A najednou jsem ze sebe sypala básně, že jsem nevěděla, že je umím. Ale ta láska k té poezii asi ve mně opravdu takhle, že jsem si to četla několikrát a najednou jsem uměla tyhle básně. Já vím, že děvčatům jsem velmi často recitovala, když šli třeba na výslech, tak aby byli trošku odolnější, tak honem něco, aby to bylo takový případný. Potom jsem šla do penzionátu v Děčíně nad Labem, protože tatínek vlastně pocházel víceméně z německé rodiny, nebo on byl stavitelem sklářských pecí, tatínek, a já jsem byla v tom Děčíně nad Labem, tam jsme měli, byly tam sestry, Křesťanské lásky se to jmenovalo, ale nesmírně inteligentní. Byly tam Angličanky, Holanďanky, Francouzky, Němky, všecky Rakoušany. Víte, opravdu takové mezinárodní společenství. A já jsem přišla do penzionátu, neuměla jsem ani Der Vater, die Mutter. A k Vánocům už jsem psala domů kousíček německý dopis. Jo. A když jsme skončili, potom ten 2-3 roky jsem stát byla v Děčíně, a chodili jsme do Litoměřického gymnázia dělat zkoušky, takže jsme vlastně pokračovali v gymnáziu a to bylo výborný, ten penzionát byl výborně veden Angličankou, nějakou Lily Hall, která to vedla, a já jsem za ty 3 roky jsem se naučila, můžu říct perfektně německy, dobře francouzsky, dobře anglicky, mohla jsem potom, vím, že tatínek měl 24. dubna svátek Jiří a já jsem přišla trošku později, oni už obědvali, já jsem se omlouvala, teďku já přicházím trošku později, ale já jsem ti jak Vánoc, nebo k tomu svátku přinesla, dělala jsem zkoušku z angličtiny, výborně, jo. No tatínek byl nadšený, jo. Říkal, teď mám opravdu radost, že si měla, že sama jsem si na to připravovala. Takže já, když jsem potom už začala trošku, říkám, brát rozum, tak najednou jsme dostávali dopisy z Německa, z Anglie, z Francie, víte, z Holandska. Takže jsem tu němčinu a angličtinu a francouzštinu velmi potřebovala.
2: A vy jste pracovala taky v té sklárně?
0: Ano, já jsem potom, když jsem se přišla z penzionátu zpátky, když jsem dodělala svoje studium, tak jsem se stala vlastně takovou sekretářkou tatínka, což mě velmi pomohlo, a byl tam nějaký redaktor Viktora, ten vždycky říkal, jak to, že vy tohle všecko takhle umíte o tom skle? Já se říkal, pane redaktore, já jsem se ve skle narodila.
1: Rodina majitele sklářské firmy byla čtyřčlenná. Mladá Helda měla ještě bratra, jmenovala se tehdy Urmanová. Její otec dbal na vzdělání a vedl rodinu, ač původem Němec, v republikánském duchu.

0: Ještě k těm vašim kulturním a literárním zájmům. Já tady vidím na stěnách fotografie například Josefa Svatopluka Machara, nebo tamhle fotografie Vojty, Herce. To všechno byly přátelé vaší rodiny? Nebo?
1: To byly přátelé moji. Já jsem se s Josefem Svatoplukem Macharem setkala na pohřbu. Myslím, že to byla Růžena Jesenská, která byla moje dobrá známa. Opravdu teda já byla taková žačka její víceméně, že jo? Protože to byla stará dáma. Ona nás tak občas měla ráda, tuhle mládež. Tak jsem tam chodila k ní a právě potom zemřela, jak jsem se na pohřbu setkala s Josefem Svatoplukem Macharem. No, on už byl někdo. On říkal, já jsem byl vždycky voják. Já jsem dokonce zachránil život jednomu vojákovi. Já jsem chodila do jeho vily, skutečně krásná vila, kterou dostal darem od bývalého bankéře Prajze.
0: Jak jste vůbec v tom období teda sklonku a na začátku protektorátu vůbec k těmhle kontaktům přišel?
1: No, já jsem to nadšení, to vlastenectví, které bylo hluboce v nás, to nedovolilo, abychom zůstali lhostejní k tomu, co se dělo. Já jsem měla dobrého známého, byl štábní kapitán Kouba a opravdu to byl takový výborný člověk a ten byl velmi činej. Hned jsme se zapojili hluboce do té ilegální organizace. Jednak jsme podporovali ti všechny, o kterých jsme se dozvěděli, že jsou jejich členové rodiny zavřený nebo dokonce i popravený. To jsme okamžitě tam byli. Pamatuju se, že jsem byla v Plzni, zrovna v tu dobu, když byl útok na Plzeň a všechno to tam hořelo. Já jsem tam běhala, opravdu hledala jsem ty lidi, kteří se měla nějakým způsobem něco jim donést. Tak to jako jsem, to jsme byli s velkou, s takovým nadšením jsme se dali do práce. A byla to opravdu výborná parta a jako první potom, když bylo v 45. roce, tak jsme udělali organizaci Praha Západ. No a v tomto jsme pokračovali potom za těch komunistů.
0: To probíhalo, tahle ta vaše ilegální činnost během celého protektorátu, nebo byly třeba období Heydrichiáda a tak dále, kdy to ustoupilo, nebo jak?
1: Ve 42. roce tak to jsme trošku zabrzdili. Nejdřív ta Heydrichiáda. Víte, už tehda si pamatuju, že jsem byla nahoře na chůru v kostele a že najednou se o tom začal mluvit. Já jsem říkala, to bude velmi zlé následky. Velmi zlé. A oni říkali, ale no a najednou jsme viděli těch mrtvých, který bylo, že naprosto nevinný. No ale ve 43. roce jsme zase s veškerou vervou se dostali do práce, jezdili jsme všude, sbírali jsme materiál, jaký škody nadělali Němci, jo. No a říkám, potom jsem dostala v 47. roce vojenskou medaili za zásluhy prvního stupně, která teda říkal mě ten předseda, kdo mě to dával, říkal, jenom 9 žen v republice tohleto vyznamenání mají, protože jsem zachránila lidi. A jako odměnu v uvozovkách mě zavřeli do kriminálu.
0: To už jste byla členkou nějaké strany, vstoupila jste do politického života?
1: Do politického života jsem vstoupila, jednak jako Sokolka, to jsem byla až nahoře Čína, a jednak jsem pracovala v Lidové straně, ale byla jsem členkou takzvané Národní demokracie a sice s Kramářem v čele, kterého jsme moc měla ráda. Takže já jsem začala vlastně tu politiku velmi brzo. Mm-hmm.
0: Ale po té válce jste teda byla, když byla Národní fronta takzvaná, tak jste byla v Lidové straně.
1: Byli
0: už jako poslankyně, nebo jak
1: už,
0: jste?
1: Ano, to jsem, nejdřív jsem byla v tom kraji, to byl taky krajský poslanecký klub, tak to jsem byla napřed tom. Taková parta dobrá tam byla. No a potom jsem kandidovala do velkého, byla jsem na druhém místě, čili naději jsem měla, že přijdu, no a pak mě zavřeli.

0: pořadu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout, posloucháme příběh paní Hildy Čihákové Hojerové. Za války se účastnila odboje v ilegální organizaci Národní souručenství a v odboji pokračovala i proti rudé totalitě. Ale její ilegální činnost netrvala dlouho.
1: Když jsem přišla do Ruzně, jak jsem měla číslo 3, tak musela jsem být velmi brzo na tapetě u nich a hned mě za jedna z prvních jsem byla z těch. No a jeden z těch bachařů mě říkal, 200 tisíc vás bude, ty všecky zavře.
0: A vás zavřeli už v roce 48 nebo později?
1: Ano, ve 40. musím v létě. Zdálo se, že vládnou mírně, no a potom to začalo. Že?
0: Co vám přišili?
1: Především přechod přes hranice, že jsem převáděla lidi přes hranice a že jsme začali se šéfredaktorem Vladimírem Sísem ilegální lidovou stranu, protože jsme chtěli opravdu takovou. Totiž oni začali už někteří trošku sympatizovat s těma Rusama nebo s těma komunistama. Podřízovali jsme a to my jsme nechtěli. Tak jsme udělali vlastně takovou ilegální lidovou stranu, která byla velmi oblíbená.
0: Jak to vypadalo při té vyšetřovací vazbě? Byli brutální nebo v té době?
1: Velmi brutální.
0: Velmi
1: brutální. Přišlo pro mě 5 chlapů a třeba jste zvyklí, že když večer jdete spát, tak si vyndáte na noční stolek šperky a všechno. První, co bylo, sebrali ty šperky, strčili do kapce. I obraz, který visel nad mojí postelí, sebrali. Teď najednou tam viděl věci, tatínek ve své takové poctivosti, ano, to patří dceři, to patří dceři. Všecko, co bylo, sebrali. I utěrky a i takové věci, víte, to člověk žasnul, jaký byli chamtiví. A já si pamatuju, když jsem se potom vrátila za rok, když jsem měla odvahu, tak jsem šla na policii, říkala jsem, já jsem byla před 10 lety zatčena, ale sebrali takové věci, které bych dneska z toho něco chtěla mít spát. Ho, kdy pak jste byla, prosím vás, zavřena? To si přeci rozdělili mezi sebou, když od vás odcházím.
0: Čili oni vybílili váš byt vlastně?
1: Úplně.
0: A když jste říkala při tom vyšetřování brutální, to znamená třeba padaly facky nebo?
1: Vyrazili mě zuby, to opravdu byli suroví. A podívejte se, já jsem nebyla dítě, teď mě bylo 37 let a matka od 16 letého syna, ani to jim nevadilo, víte, v té brutalitě. A oni říkali, nedivte se, my jsme nenávisti plní k vám, vy jste byli buržousti.
0: A vy jste byla, potom jste byla souzena?
1: Ve dvou případech, jeden byl ten přechod přes hranice a po druhý byla ta ilegální lidová strana. Za to se, za ten přechod jsem dostala jenom převádění, dostala 3 roky a za to druhý napřed 25 let a potom 10 let, takže 13 let, celkem a 9 let jsem seděla.
0: Pak nastala ta anabáze teda po všech možných lágrech a věznicích?
1: Celkem jsem byla, počítala jsem asi ve 12 věznicích, takže jsem měla možnost poznat stovky těch bachařů. A řeknu vám, 2 zůstávají u mě ve vděčné vzpomínce. Jinak všichni byli, víte, ty si vylívali tu zlost na nás, víte, a byli neinteligentní, nevzdělaní, naprosto. A takový surový, tvrdý, krutý.
0: Bachaři na jedné straně, ale na druhé straně spoluvězenkyně. Máte i nějakou světlou vzpomínku na nějakou třeba osobnost, se kterou jste se tam setkala, nebo osobnosti?
1: Víte, ten život v kriminále, teď nedávno jsem zase o tom mluvila, my jsme hodně zažili, ale vzali jsme si z toho kriminálu něco cenného a to je přátelství. To přátelství je tak hluboké, tak krásné, řekla bych takové vypěstované v takové hloubce, v takové kráse.
0: Možná utužené tou nouzí, tak ano, utrpení.
1: Neexistovalo, abychom dostali balíček a nerozdělili ho na celou celu. Neexistovalo vůbec, opravdu. Nebo když někdo šel k výslechu a teď se vrátil třeba potlučený, tak jsme ho chovali v takové lásce a takové péči, jo, aby na všecko zapomněla. Pokud to bylo možné, že jo, pokud nebyli tak zničeni úplně, aby že jsme tam měli jedno jako Marica Jizbova. Ta byla chudinka, vždycky přišla jak polovice jí přišlo do té celé, třásla se celá, rány všude, kde bylo možné, víte. A pořád byla v korekci. V korekci to znamenalo, jednak to bylo v podzemí, jednak jsme museli být nahé. Potom už jsme říkali, to není člověk, to je jenom bachar, to už jsme potom takhle říkali, protože víte, už i na to jsme si zvykli. Ačkoliv to bylo zpočátku, tak já jsem ze začátku prosila toho bachaře, mohla bych si nechat aspoň kombiné, aby mě to, ne, to musí všecko pryč, jo. A teď jsme byli v té korekci, kde byly myši, kde byly krysy, kde bylo zima.
0: Jste říkala, že vám pomáhaly ty básně.
1: Ano, to právě to, v Ruzyni hlavně, tam jsme nesměli se ani opřít o zeď, museli jsme celý od rána, od 6 hodin až do 9 večer jenom chodit. A pamatuju si, že jsem 54 kroků takhle udělala kolem, víte. A sama, pořád samotce. A teď to zlý, co na nás dolehalo, jak jsem se chtěla od toho trošku oddálit, a tak jsem najednou vzpomínala na básně, když od Kiplinga, to mě jako první napadlo, tak jsem pak nějaké ty verše mě vypadly, tak jsem krásně, radostně chodila kolem, já si na to vzpomenu, asi teď jak ta hodina šla pomalonku v tom kriminále, to bylo něco tak hroznýho. A tloukli čtvrt, nad kriminálem byly zvony, jo? Kloukli čtvrt, já jsem chodila nadšeně, a najednou tloukli 3 hodiny, nebo jsem byla šťastná, že jsem tímhle s tím, takovým řekla, užitečným způsobem strávila ten čas. Víte?
0: Pamatujete si ještě na nějaké verše?
1: No, pamatuju si, když jsem přišla do kriminálu, do Pankráce, tak tam za záchodem bylo namalováno něco, a já si tu báseň, myslím, ještě pamatuju. Do dneška nevíme, kdo to napsal, ale asi už někdo třeba za protektorátu. Mm-hmm. A začínalo to, nemohu být jen módní epigon, tlumočník slov, k nímž nedodal jsem dechu. Nemohu touhu zakrýt do povzdechu, být hromu ozvěnou cizího ozvuk děla. Mě ani kriminál svým chladem nepředělá. Já chci a musím být všech zavražděných ston, nebo takové krédo životní bylo, co hoře bídy zaniklo by letem, co zázraků by lidstvo zjevil Bůh, kdyby jen láska vítězně šla světem a ruce všech by v pevný spěla kruh. To bylo moje životní krédo, a já jsem se opravdu snažila a pořád se snažím jít jenom s láskou. A děvčata toto vědí, jako teď jsem byla těžce nemocná, měla jsem těžké srdeční potíže. To jsem ráno vyšla, jela jsem někam metrem a večer jsem se zbudila v motole v nemocnici. Víte, omdlela jsem několikrát.
0: Slabost srdeční.
1: To byla velmi těžká taková arytmie. Potom mě odvezli na Homolku a dali mě ten stimulátor, ten jako mě trošku, aspoň tyhle ty veliký záchvaty, ty už jsem teď přestala mít, víte.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: 9 let ponižování ve 12 komunistických lágrech. Nezaviněný rozpad manželství, těžce nemocný syn. Stručná bilance paní Hildy Čihákové-Hojerové. Jeden z tisíců příběhů. Většina jich bohužel zaznamenána nebyla. Známe je? Znají je voliči, kteří vhodili do uren své takzvané protestní hlasy? Vyprávějí o nich našim dětem učitelé dějepisu?
1: Víte, ze začátku, nebo když jsme byli ty první dobu v tom kriminále, jak jsme říkali, to má význam, to má naprosto zcela určitě vliv, když pro nic jiného, tak aspoň cizině jsme dávali to vědomí, že jsme nespokojeni a že chceme jinou vládu.
2: Setkala jste se ve vězení třeba s Růženou Vackovou taky?
1: Ano, s Růženou Vackovou a byli jsme nadšení, že jsme mohli poslouchat to, co nám Růža Vacková mohla přednášet. Víte. Jednou jsme mluvili německy, jednou anglicky, jednou francouzsky, jednou latinsky, protože jsem uměla dobře latinsky. Že? A teď Bachař tloukl vždycky na řeči. Já tomu nerozumím, mluvte česky. A jsem jednou říkala, vy tomu nerozumíte, pane veliteli, teď je to angličtina a vy se neučíte. No tak to byly takové hezké chvíle, které jsme prožili. Jiřina Štěpničková byla s námi. Že?
2: Taky
1: přímo na ta byla se mnou dokonce na celé. Hodná holka, taková statečná, obětavá. Ta pořád něco uděláme, budeme tady, jako aby jsme strávili, aby nám utíkal ten čas. Protože zpočátku jsme nesměli být ani den bez práce. Museli jsme něco dělat. Třeba nám přivezli takovou ohromnou hromadu česneku, museli jsme to loupat. A my jsme měli bolavý potom od toho česneku prsty, víte.
2: Tak. Vy jste tam byla trošku v takové pozici jiné, si myslím, protože jste byla trochu starší. Přece jenom tam přicházely mladé 20-leté dívky.
1: Většinou. Nebo ještě tam byla se mnou Fráňa Zemínová, ti už bylo 75 let, potom nějaká Zdenkovičová, která taky dobře znala Machara. Ta byla taky 75 let a ještě ke všemu asi pětkrát do roka dostávala svrap. Já teď, když přišel ten Grebeníček, nemohl jít k soudu, tak jsem si na tuhle Ernu Zdenkovičovou vzpomněla, protože ona měla záchvat toho srabu, horečky, celá vyrážka, víte, hrozná. A já jsem k tomu Bachařu, já jsem říkala, pane veliteli, ona nemůže jít tomu soudu, dítě nemocná, co vás napadá, jen pojďte. V horečkách a musela k soudu a tenhle ten Grebeníček, který byl postrachem u nás v kriminále, kat, jinak se mu neřeklo, tak ten nemusí chodit, v pátek ho propustějí a v sobotu k soudu už nesmí. Jo? Rozhodně jsme byli potom teprve velmi smutní, protože ty doma, rodina rozhodně trpěla víc, než my jsme, musím to říct, než v tom kriminálu. To jsme byli mezi sebou, nemuseli jsme brát servítky, jo? Byli jsme opravdu mezi sebou a oni chudáci, protože měli začlena takového, jak mě říkal, víte, když byl kluk ve škole, staňte a smějte se mu, jeho máma, to není jenom to zloději a vrahové, ty nejsou tak nebezpeční, ale tohle je nebezpečný národu.
2: Jak to bylo s tatínkem a s rodinou, s rodičema teda?
1: No, první, co udělali, vzali mamince těch 100 korun a tatínkovi důchod. Jo? Takže Márinka z těch 400 korun, co měla jako důchod, tak vlastně živila sebe a maminku s tatínkem i Miloše. Jo? A Miloš říkal vždycky, že to bylo strašný, protože měl 50 halířů na den, že si mohl koupit buď housku, anebo něco pít. Já jsem během kriminálu tohle všecko nevěděla. Naši to tajili. Maminku jsem neviděla celých 9 let. Ta nemohla, protože jsem většinou směla mít jednoho nebo dva členy rodiny na nejvýš a stát museli. Jo? A teď jsme stáli za takovým skleněným a teď byl asi metr a tam byl zase katr a tam stáli oni. Jo? Takže maminka tohle nemohla vůbec celou tu dobu, protože byla opravdu velmi, když mu jí asi v 80 letech ještě brali žlučník, tak ona byla opravdu nemoc. A takže jednou přišel Miloš s tou svojí snoubenkou, vyměňovali si přede mnou prstinky. Víte, to bylo taky smutný. A nebo tatínek.
2: A tatínek přežil váš kriminál? Teda
1: ne, když jsem byla 6 let v kriminále, zemřel.
2: To chtěli vás na pohřeb?
1: No, pak. 14 dní už byl mrtev a najednou jsme šli z práce a najednou ten ředitel, jako je vůl, říkal: Hojerová, nějaký dědeček vám umřel. No, Miloš psal, dědeček zemřel, jo. No to víte, to byla zase rána. Teď jsem viděla, že maminka sama, Miloš byl těžce nemocen. Holky byly, děvčata kolem mě, ty byly takový láskyplný, opravdu nebejt jich, tak jsem tuhle velikou ránu sotva takhle přežila.
2: Pomohla vám víra v tom taky, nebo?
1: Říkala jsem zrovna, že rozhodně ten, kdo byl zavřený a měl víru, tak to snášel lépe, klidněji a s nějakým takovým přesvědčením, je to vůle Boží, k něčemu to bude jistě pro můj další život v pořádku, já to vydržím. A najednou jsem tady v tom kriminále poznala celou řadu ještě zbožnějších lidí, takových nebo pravých zbožných lidí, který byli plný víry k tomu, že je ten Pán Bůh neopustí a že to všechno dobře dopadne.

0: Jak jste se protloukala po tom povězení?
1: Já když jsem přišla domů, tak maminka seděla. Vůbec mě nepoznala, protože 9 let mě neviděla. Já jsem byla, za měsícem přibyla asi 3 kila, takže jsem musela být hrozně hubená. Já takový vocásek jsem tady měla, vlasy, to všecko spadlo z nás. Tak jsem asi 5 nebo 6 let vůbec nedostala zaměstnání. Já jsem v tom kriminále Bláhově, jsem si myslela, no, tak umím německy, francouzsky, anglicky, to já nějaký místo dostanu. Páne, poprvně, když jsem přišla, no, umýt záchody, to byste mohla, nebo tohle, to jediné. Ale ty děvčata, víte, nemít toto pevné přátelství, tuto, bych řekla, jednotu v tom myšlení, já myslím, že dneska není rozdílu mezi námi. Všichni máme stejný názor.
0: A vy jste se potom začali scházet už teda v 60. letech, po propuštění jste pomalu se...
1: Ano, jedna z našich děvčat byla v Brně v nějakém Grand Hotelu a najednou jsem dostala zprávu, sejdeme se všichni, co se známe, seber všechny holky z Prahy, sejdeme se v Brně v tom Grand Hotelu, oni nám tam nechali jednu místnost. Tak jsme přijeli, no bylo nás tam asi 70 nebo 80, to bylo nadšení. Že? Já si pamatuju, že jsme třeba čekali na nádraží, už jsme nevěděli, jak se ten jmenuje, která ty jsi, ale věděli jsme, že je to někdo z kriminálu. No tak to bylo to první setkání a pak se nás velmi mnoho, asi 70 se nás

0: Paříži. Každý rok jsme někde dělali takový za celý, všechny holky zval, třeba 42 nás bylo. A jednou si pamatuju, že nám asi 6 míst chybělo a ten šofér řekl, počkejte, já mám takovou dobrou partu, tak přived ty lidi. Ale když jsme se potom po těch asi 6 nebo 7 dnech loučili v Praze, tak on přišel za mnou a říkal, já si toho tak vážím, že jsem byl v téhle partě. Víte, jedna něco řekne a 10 rukou se hned namíří a pomůže. Já jsem tak šťastný, že jsem mezi váma mohl být a moc si toho vážím. Tak jsem byla ráda.
1: Proč ve společnosti nepanují takové, nejsou takové vztahy? Proč to v té společnosti takhle není?
0: Víte, když jsem přišla z kriminálu a dlouhá léta jsem hledala zaměstnání, pak jsem dělala přepisy a překlady jenom pod jménem jedné mojí přítelkyně, nemohla jsem pod svým jménem nikde nic uveřejňovat, nikde nic dělat. Jo? Tak to bylo špatné. Ovšem, pravda je, že teďkon, kdybych přišla zpátky někam do zaměstnání, tak bych se s těma lidma už nerozuměla. Je tam určitá sobeckost, nesnášenlivost, závist, což jsme my v kriminále, my jsme, já vím, třeba takový přístup jednou, potkal mě jeden kamarád, nějaký Zdenek Bejstří, říkal, máš už nějaký zaměstnání? A pán Zdenku, nemám. A chtěla bys dělat aspoň ve frutě, ale jenom přes léto. A pán, jo, budu ti vděčná. Tak jsem šla do těch mokropes, do fruty a teďko přišlo nákladní auto, kde byly ty bedínky, které jsme měli my přebírat. Jo, no tak ty ženský se vrhli a stála opodál. Já jsem, víte, protože v kriminále jsme to neznali. Tam to každá přinesla, dala tomu druhýmu. Jo, a najednou, víte, hamtili, aby oni měli těch bedínek nejvíc. Tohle se nedovedla pochopit. Taky jsem to potom říkala děvčatům. Říkala děvčata, už byste si v tomhle životě nezvykli. Dneska je celá řada zase lidí, kteří jsou spokojeni. Ano, já jenom mám, abych něco měl, abych měl peníze, abych mohl žít.
1: Jak vy vnímáte třeba ty zvyšující se procenta voličů pro komunistickou stranu?
0: Víte, chyba byla snad, že ta komunistická strana byla dovolená. To jsme trošku měli Havlovi za zlý, ale on zase chtěl, aby nežili v ilegalitě, aby byli přeci jenom jako vidět. Podívejte se, celá řada dneska, který jsou na špičce kdekoliv, tak jsou bývalí komunisté. Ty si dovedli za sebou uklidit a žijou dneska rozhodně daleko líp, než žijeme my, političtí vězni, protože jejich příjmy a naše příjmy, to se nedá srovnat. A taky, když někdy jedu, dělá se metrem nebo elektrikou nebo vlakem a slyším, jo, za komunistu to bylo lepší, jak mě popadne šílený vztek, protože si uvědomím, co znamenalo komunismus, jaká to byla omezenost ve všem. Dneska řekněme, že vzhledem k tomu, že ta situace všeobecně není tak báječná, jsme spokojeni, co máme, aspoň částečně. Že jo? Věříme, že bude to nějak zlepšený, pokud se stát trošku schopí.

0: to je skutečně vzácné dobrodění od Pána Boha, že tady v tomhle věku a v takovém stavu můžu být. Že nejsem odkázaná na nikoho, že jsem soběstačná.
1: Paní Hildo, co vás drží v té takové životní formě, v tom elánu? Kde berete tu životní energii?
0: Pravděpodobně je to ta výchova moje z odrobí.

takové to spartianský způsob, potom sokolství, to mě dalo ohromně, víte, ten pocit vlastenectví, když mě celá řada bývalých dobrých přátel mě řekla, no to už se vlastenectví teď nenosí, to je zbytečný, to si sobě ubližuješ. Páno, to není pravda, přeci nic vlastenectví se neubližuje, ale drží nás taky, že jsme svobodní, to je ten pocit, který jste měl v kriminále, je tak strašně malej, úzkej a najednou máte svobodu, můžete jít kamkoliv, můžete si něco koupit, můžete žít dohromady s těma, které máte ráda, takže to nás taky drží pohromě. A potom ta nějaká ta jistota, že to jednou bude v našich rukou, nebo aspoň, že k tomu budeme mít co říct. Je to pravda, že na nás politické vězenkyně se dlouhá léta úplně zapomnělo. Neměli jsme žádné přilepšení, dostávali jsme, jako nejdřív jsme dostali jenom ty státní dluhy, to bylo všecko, nic jiného. Teď teprve díky skutečně tomu Markovi Bendovi, který se nás zastal a který v parlamentě prosadil, že jsme dostali aspoň takové odškodnění. Koukněte si, já mám takový seznamy, co jsme si vzpomínali s děvčatama, který jsme byli pohromadě. My jsme znali samozřejmě jejich za svobodná jména, no ale pak už jsme si k tomu přidali ty druhá. Já jsem měla asi 1064 adres, co jsem za těch 12 let pozbírala těch. A teď si představte, že třeba za rok 99, 2000, 2001, 200 žen z toho seznamu nám zemřelo. No nakonec jsme ve věku, že jo, kdy je tak akorát na to čas.

Příběh paní Hildy Čihákové Hojerové ale nekončí. A skutečnost, že tak svěží dáma mluví o posledních věcech, ve mně dokonce vyvolala pobavení, úsměv, zvláštní optimismus. Stále ještě není pozdě.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Patřil mezi československé politiky, ovšem jen pokud jde o oblast působení, nikoli o národnost. Wenzel Jaksch byl Němcem a je ironií osudu, že jej za zrádce považovali jak někteří Němci, tak někteří Češi. Narodil se 25. září 1896 v Dlouhé Stropnici, nedaleko Trhových Svin. Ve Vídni se vyučil zedníkem a před první světovou válkou vstoupil do německé sociální demokracie. Po válce se vrátil do Čech a živil se jako novinář v německých sociálně demokratických novinách. Jeho reportáže z německy mluvícího českého pohraničí z let 1924 až 28 vyšly u nás knižně až v roce 2017. Je to poutavé čtení o tom, co nakonec zradikalizovalo většinu českých Němců a přivedlo je do náruče Henleinových nacistů. V roce 1935 se Jaksch stal místopředsedou a v březnu 1938 předsedou německé sociální demokracie v Československu a navíc byl od roku 1929 i poslancem. A to je důvod, proč jej k mikrofonu zval také Pražský rozhlas.
2: Mächtige Gefühlsströme rauschen auf, wenn der Weckruf des 1. Mai durch die freien Länder der Erde klingt.
1: Takhle promlouval Jaksch k českým Němcům z pražského rozhlasového studia k 1. máji 1937. Wenzel Jaksch prošel složitým vývojem. Na začátku 20. let československý stát odmítal. Neměl pocit, že by se tento stát ke 3,5 milionu svých Němců choval vstřícně. Ve 30. letech ale mezi německými sociálními demokraty převážilo pozitivní vnímání republiky a strana vyslala své ministry do koaličních vlád. Jenže s nástupem Adolfa Hitlera k moci v Německu se situace měnila. Velká část českých Němců se začala hlásit k Henleinovým nacistům a sociálně demokratická strana se prakticky rozložila. Jaksch byl nacisty považován za zrádce. Složité poměry v Evropě i v Československu popisoval Wenzel Jaksch v rozhlasovém projevu z Prahy v březnu 1938, poté co nacistické Německo připojilo ke svému území Rakousko. Pražský rozhlas zařadil Jakšův projev do svého anglického vysílání.
3: We are working on that account because we must at any cost forbid the Sudeten-German problem to give rise and reason for warfare. If peace and goodwill wins on both sides, we will come to an agreement on the basis of democratic justice. This agreement would be a worthy donation.
1: Druhou světovou válku strávil Jaksch v exilu v Londýně. Snažil se tam komunikovat s Edvardem Benešem a promýšlet poválečné postavení českých Němců. Sepsal text s názvem Co bude po Hitlerovi? Rozvinul koncept vycházející z uznání připojení Rakouska a Sudet k Německu a formuloval přirozené právo na velkoněmecké sjednocení v rámci blíže neurčené Evropské federace, v jejíž vznik věřil. Beneš v lednu 1943 ukončil s Jakšem politické kontakty a dosáhl dohody s britskou vládou, podle které Jaksch až do roku 1949 nesměl opustit Velkou Británii. Do poválečného Československa už se vrátit nesměl vůbec. Usadil se v Hesensku a v roce 1953 byl zvolen do spolkového parlamentu. Aktivně pracoval ve spolcích vyhnaných českých Němců. Komunisty ovládaná média jej po válce absurdně líčila jako jednoho z hlavních představitelů toho, co dostávalo strašidelnou nálepku sudeťáckého revanšismu. Jaksch byl tak rudým právem házen do jednoho pytle s Konrádem Henleinem, se kterým byli nesmiřitelní političtí nepřátelé.
4: Nevyjasněné středoevropské poměry učinili z národnostního problému Československé republiky středisko světového zájmu. Všude v cizině se hodně psalo u sudetoněmecké otázky. Jako reprezentant demokraticky orientovaných sudetských Němců chtěl bych zde k tomuto tématu předem říci zásadní stanovisko. Otázka sudetských Němců není v žádném případě jedinou nerozřešenou národnostní otázkou v Evropě. Již před světovou válkou existovaly ve smíšených evropských monarchiích, v carském Rusku, v Rakousko-Uhersku a v Turecku nerozřešené národnostní problémy.
1: To byla jen malá ukázka ze 7minutového zamyšlení Vencla Jakše z jara 1938 vysílaného Pražským rozhlasem. Příspěvek četl český hlasatel. V archivu rozhlasu není doklad o tom, že by Jakš česky hovořil. Už jeho předválečné texty ale ukazují, že měl značný rozhled a otázku českých Němců promýšlel v širším evropském kontextu. Ostatně o tom svědčí i jeho stěžejní dílo, kniha poněkud tendenčních a ne vždy zcela přesných politických pamětí s názvem Cesta Evropy do Postupimi. Německy vyšla poprvé v roce 1957, česky až roku 2000. To už byl Wenzel Jaksch dávno po smrti. Zemřel na následky dopravní nehody v listopadu 1966.
5: Prosinec 1970. Biskup takzvané podzemní církve Felix Maria Davídek vysvětil na kněze ženu Ludmilu Javorovou. O své cestě životem, víře a přesvědčení vyprávila v dokumentu Jana Hanáka Ona je kněz.
6: Já jsem to přijala proto, že jsem věděla, že budu zavřená. Protože my jsme se de facto chystali stále do kriminálu. Čili s tímto vědomím, aby ty ženy tam něco měly.
5: Ludmila Javorová zemřela v polovině září ve věku 94 let. Ale dokument o peripetiích jejího života si můžete poslechnout v pondělí na Den české státnosti v 7 hodin večer. Na Plusu.
0: Od husitů k jezuitům, aneb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Ivana Chmel-Denčevová a její hosté vysvětlí, jak se z Jana Husa stala loutka ideologií. Odpoví na otázku, jestli byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo obyčejný padouch. Zapátrá potom, kdy přišli jezuité do Čech a prozradí, jestli úspěch jezuitů závisel nebo nezávisel na mecenáškách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy s názvem Od husitů k jezuitům poslouchejte každé pondělí od 7. do 28. září po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
7: Alan Pinkerton byl zakladatel slavné detektivní agentury, která udržovala těsné styky se šerify Spojených států, spolupracovala se Scotland Yardem a francouzskou Sûreté.
8: Pinkerton se narodil v roce 1820 ve skotském městě Glasgow. Vyučil se bednářem. Zapojil se do dělnického hnutí. V roce 1841 spolu s manželkou utekli před úřady do Kanady. Během cesty ale ztroskotali a ztratili skoro vše, co měli. Poslední peníze použili na přepravu do Spojených států. Útočiště našli v Chicagu.
7: Na dráhu detektiva se vydal poté, co se mu podařilo vyřešit případ vyhořelého domu stojícího nedaleko jeho bydliště. Na základě jeho poznatků byl odhalen nejen žhář, ale byla dopadena také i banda padělatelů peněz. Za tomu bylo nabídnuto místo u policie.
8: Pinkerton měl pověst muže vytrvalého, nepodplatitelného, se smyslem pro spravedlnost. V roce 1850 založil vlastní soukromou detektivní kancelář – Pinkerton National Detective Agency.
7: Pinkerton využíval ve své detektivní činnosti nejrůznějších metod. Se šerifovým souhlasem se stával členem zločineckých band a pomáhal je zneškodňovat. V roce 1861 dokázal odhalit připravované spiknutí proti Abrahamu Lincolnovi a na poslední chvíli prezidenta zachránil před kulkou vraha.
8: Na základě toho Pinkertonových služeb využívala i vláda. Kvůli srdeční chorobě musel Pinkerton omezit své aktivity. Přesto agenturu úspěšně řídil až do své smrti, do 1. června 1884.
7: Agentura dál pokračovala v činnosti. Její význam ale postupně klesal i v důsledku zkvalitňování práce státní policie. V roce 1983 po 132 letech ukončila Pinkertonova agentura svou činnost.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Koncern Volkswagen svolává na servis 4 miliony aut kvůli možným problémům s řízením. Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Hokejisté Třince porazili ve čtvrtém kole hokejové extraligy Vítkovice 8-2 a zítra bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Koncern Volkswagen svolává do servisu na 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky auta značky Škoda.
11: Týká se i automobilů Škoda.
12: Potvrdil Radiožurnálu mluvčí Škoda Auto Zbyněk Straškraba.
11: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024.
12: Zákazníci budou podle mluvčího uvědoměni dopisem, kdo ho nedostane, toho se oprava netýká. Je to největší svolávací akce Volkswagenu od aféry Dieselgate před 10 lety. Na náklady koncernu se ale tentokrát nebude měnit software v autech s dieselovými motory, ale šroub za zhruba 100 korun, který může obzvlášť vlivem posypové soli časem skorodovat a prasknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
9: Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Litr minulý týden stál v přepočtu necelých 48 korun. Benzín Natural 95 vyšel průměrně na 45 korun a je nejdražší za poslední 4 roky. Vláda kvůli vysokým cenám od října omezí marže čerpacích stanic a na měsíc zlevní cestování veřejnou dopravou.
13: Nafta na Slovensku zdražuje skoro celé léto a proti loňsku za ní řidiči platí o třetinu víc. Benzín meziročně podražil zhruba o pětinu. I tak jsou ceny pohonných hmot na Slovensku o víc než 10% pod unijním průměrem. Vláda kvůli zdražování zavádí opatření. Od října stanoví maximální marže čerpacích stanic na 10 centů za litr, tedy asi 2,5 koruny. Na měsíc také zlevní o polovinu jízdenky ve druhé třídě vlaků a nabídne peníze městům a krajům na levnější MHD nebo příměstské autobusy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
9: Hudební skladatel a klavírista Jaroslav Ježek by dnes oslavil 120. narozeniny. Jeho život a tvorbu nejen pro Osvobozené divadlo připomíná nová výstava v Pražském národním muzeu.
14: Tmavomodrý svět, Babička Mary nebo Stonožka. I díky těmto skladbám se Jaroslav Ježek nesmazatelně zapsal do historie české hudby. Název jedné z jeho písní nese i nová panelová výstava v Národním muzeu. Pokračuje její kurátorka Veronika Gašparová.
15: Tmavomodrý svět složil Ježek, Voskovec a Verich v Brně, kdy měli vytvořit teda blues. A najednou z toho zrostla vzájemná spolupráce, takže tahle ta písnička definovala celý jeho život.
14: Přestože kvůli nemoci od dětství téměř neviděl a trpěl také nedoslýchavostí, je Jaroslav Ježek považován za velikána československého jazzu. Ježkovo dílo nově připomíná také pamětní deska na jeho rodném domě na Pražském Žižkově. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
9: Hokejisté Třince porazili Vítkovice 8-2 a vyhráli i čtvrtý zápas nové extraligové sezóny. Pardubice zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1, Sparta v Litvínově taky 4-1, Karlovy Vary nad Českými Budějovicemi 5-1, Kometa v Olomouci 4-2 a Plzeň na Kladně 4-3 po prodloužení. České tenistky si zahrají o titul v poháru Billie Jean Kingové. V semifinále v Šenčenu porazili Španělsko 2-0. Karolína Muchová i Linda Nosková zvládly své dvouhry ve dvou setech, pokračuje Nosková.
16: Krásný pocit, ale samozřejmě nebyla jsem to já, která to jenom dotáhla, byla to já, která to odstartovala, taky Mary 3 dny zpátky, takže je to určitě všechno týmová práce, jak jinak, ale vždycky je trošku příjemnější nastupovat do zápasu, když už ten tým vede 1-0, takže bylo to možná pro mě trošku lehčí.
9: V neděli se Češky utkají s vítězem semifinálového duelu Itálie-Ukrajina.
17: Nehody na D1 za Velkou Býteší a také u Kroměříže. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za Velkou Býteší na kilometru 118 střetlo osobní auto s nákladním. Jsou v odstavném pruhu, na místo jede policie, zatím plynule projedete. Na D1 pozor na nehodu u Kroměříže ve směru do Brna. Ve sjezdu na Kroměříž východ na kilometru 260 osobní auto srazilo srnu. Na místě je policie, s opatrností projedete. Na D1 z Kroměříže do Brna opatrně také u Vyškova. V okolí sjezdu na Vyškov západ na kilometru kilometru 226 máme hlášený pohyb zvěře na vozovce. A na D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte překážku za odbočkou na Pečky. Na 37. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra bude většinou slunečno, po ránu ojediněle mlhy, v noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky, odpolední teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19 a na horách kolem 12, na Šumavě 15 stupňů. Tolik zprávy.
10: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Mají psi smysl pro krásu? I taková otázka se objeví z textu nové knihy Aleny Machoninové Co myslíš, co vidí? Jak zní odpověď? Dobrý den.
18: Tak já nevím, já myslím, že v té knize tam je ta odpověď a já pevně doufám, že mají.
12: A proč se hlavní hrdina vašeho vyprávění jmenuje Urk?
18: No tak to je taky vysvětleno v té knize. Je to jednoduché a celkově, když se pohybuju v nějakém prostoru, poslouchám různá slova, některá mi utkvívají v hlavě. Tady to Urk je název jedné francouzské řeky, podle které se konec konců jmenuje i jedna stanice pařížského metra. Vy když přijíždíte do té stanice, tak oni vám to tak hezky dvakrát po sobě zopakují. Je to takové zvučné slovo a často z těch slov, co já slyším a takhle si zapamatovávám, jakoby sbírám a nechávám si je do zálohy pro různé své budoucí psy. Mám ještě několik takovýchhle slov. Tady to jméno tedy připadlo literární postavě. Už ho asi žádný můj skutečný pes nedostane.
12: Jaké jméno je teď na řadě?
18: Tak teď současný můj žijící pes se jmenuje Bobur, což taky pochází z jednoho francouzského slova, tak se říká lidově Centru Pompidou výstavním prostoru v Paříži a nemá to žádný konkrétní význam, jen to pěkně znějící slovo.
12: Hostem hovoru je rusistka, překladatelka Alena Machoninová. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
10: Hovory.
12: Jak pro vaši další autorskou tvorbu bylo důležité, že hned debut Hela dostal před 2 lety Magnézy literu v kategorii Kniha roku a taky cenu nadace Českého literárního fondu.
18: A pak taky ještě Vyšekrát Literary Award.
12: Byl bych se k tomu dostal.
18: Nicméně tady ty ceny pro mě osobně, já si samozřejmě vážím, že někdo ocení moje dílo, pro mě osobně to zas asi takový význam nemá, protože mám pocit, že to rozhovor od té knihy posouvá spíš k té ceně. Všechny otázky po Magnézii Liteře byly na to, jak já se cítím, co si myslím o tom, že jsem dostala tuto cenu a vlastně pak se úplně ztratil jakýkoliv rozhovor skutečně o té samotné knize, o čem je, co já si o ní myslím. Takže v něčem mě to až mrzí a byla bych ráda, kdyby naopak udělení takové ceny ponoukalo k rozhovoru o té knize.
12: No to já myslím, že se právě děje, že to upoutalo pozornost a možná tedy ten fokus je upřen víc, než kdyby ty ceny nebyly.
18: No, z hlediska nějakého prodeje knihy určitě. Já spíš mluvím opravdu o tom, jaké já jsem dostávala, řekněme, otázky od novinářů i konec konců od lidí, kteří mě jen tak potkávali, tak mi gratulovali k tomu, že jsem dostala cenu. Nicméně druhá věta pak byla, ale bohužel knihu jsem zatím ještě nečetl. Já bych byla vlastně daleko vděčnější za to, kdyby mi někdo řekl něco k té knize, co to třeba pro něj znamená, než k tomu, že jsem dostala cenu. Kde kdo dostal cenu?
12: Nová kniha Co myslíš, co vidí je prý ještě osobnější než Hela. Souhlasíte?
18: Nevím, já myslím, že ty knihy jsou a nejsou osobní. Já myslím, že celkově cokoliv člověk píše, tak to samozřejmě píše za sebe. Já nemůžu sebe z těch svých textů nějakým způsobem úplně vypreparovat. Otázka je, nakolik je to tady vlastně myslíte tím, že je to autobiografické. A tomu já už bych se vlastně hodně bránila. Samozřejmě, že já píšu ze skutečnosti, kterou žiju. To ale neznamená, že já píšu tu skutečnost. Takže míra osobního je velmi zrádná. Na vás to může působit, jako bych já popisovala svůj běžný život, ale můžu vám říct, že to tak vlastně vůbec není, že to je spíš taková hra. Hmm.
19: No a vysvětlila byste pojem reflexivní autofikce, jak je označována Hela?
18: Tak já bych, to je asi spíš otázka na to, kdo ten pojem, na toho, kdo ten pojem zavedl.
19: Já jsem říkal, jestli to není z vaší
18: hlavy. Já bych řekla, že ano, že to je nějaká autofikce, tedy próza, která vychází i z autobiografických momentů, ale zároveň je kloubí s nějakou smyšlenkou a která se také zabývá, řekněme, uvažováním o samotném psaní i o dalších literárních textech.
19: Proto to tedy próza, esej.
18: Ano, proto próza, esej nebo román, esej, myslím, se používalo. Je to, oba ty mé texty jsou vlastně takové prozaické texty na pomezí žánru. Já se vlastně bráním tomu nechat se uzavřít do nějakého konkrétního jednoho žánru. Vždycky je to, řekněme, nějaké až románové vyprávění, ale prolínané také úvahou úvahami o jiných literárních textech.
19: Takže při tom psaní si dopřáváte absolutní svobodu?
18: Určitě, myslím si, že bez toho bych vlastně asi ani psát nemohla. To je vlastně jeden z takových hlavních momentů pro mě, že psaní prózy je absolutní svoboda. Já nejsem nikomu zodpovědná, píšu to, co chci. A
19: v tom se to, promiňte, radikálně asi liší od toho překladu, ne?
18: No tak od překladu se to liší v každém případě úplně radikálně, protože tam samozřejmě nemáte vůbec žádnou svobodu. Vy máte text, který vy musíte přeložit. Ano, samozřejmě máte svobodu v rámci svého jazyka volit nějaká synonyma, ale to je velmi omezená svoboda. Já bych to spíš srovnávala s, řekněme, s akademickým psaním, které je také psaní jakoby do jisté míry svobodné, ale má své pevně stanovené hranice, na rozdíl od té prózy, kde hranice si stanovuju jenom já.
19: A psala byste bývala jinak nebýt vašich překladů?
18: Myslím, že překlady vůbec s mým psaním nesouvisí. Já celkově, a opakuju to neustále, překlad považuji za takové velmi pozorné čtení.
19: No právě, a promiňte, že vás zase skáču do řeči, ale jestli to není tak, že daleko víc vnímáte možná i ten, chci říct si, rukopis ve smyslu, jakým způsobem ten autor uvažuje a tvoří, že vás to může možná i podprahově podvědomě ovlivnit jako autorku.
18: Já myslím, že cokoliv člověka může ovlivnit asi, ale myslím si, že překlad mé psaní spíš, abych zvolila to správné slovo, já bych řekla mrzačí, protože když překládáte, vy neustále přemýšlíte o tom, jaké správné slovo zvolit, ne o tom, co vlastně chcete říct. A pokud píšete, tak samozřejmě v první řadě musíte přemýšlet o tom, co chcete říct. A mě to vlastně hrozně brzdí, protože se neustále vracím k tomu, jak nejlépe naformulovat tu svoji myšlenku. Takže já to překlad vlastně vnímám jako takovou velmi limitující věc pro psaní a snažím se vlastně se mu příliš už nevěnovat, rozhodně se mu nevěnovat paralelně s psaním.
19: A Helu jste do ruštiny překládala sama?
18: Ne, Helu do ruštiny přeložila Olga Nazarová a já jsem uvažovala o tom, že bych Helu i napsala rusky svého času, když jsem se ocitla v nějaké takové slepé uličce s ní a nevěděla, kudy kam dál, a jistou část jsem i rusky psala. Zároveň jsem si u toho uvědomila, že já vlastně to nedokážu překládat, protože já, když to píšu rusky, tak to píšu trochu jinak, vlastně to přepisuju. Vzniká z toho docela jiný
19: nebyla
18: příběh.
19: Nebyla byste dost věrná autorce?
18: Nebyla bych naprosto, byla bych věrná autorce v takové, jaká je ve své ruské verzi. Já myslím, že každý člověk, který mluví více jazyky, chápe, že má také více identit. A moje identita ruská samozřejmě není, nebo v ruském jazyce není úplně totožná s tou českou. Takže i proto jsem vlastně byla ráda, když se objevila Olga Nazarová a měla chuť do toho překladu. A další věc je, že by mi to vlastně hrozně dlouho trvalo a zbytečně by mi to bralo čas na moji práci. Nicméně překlad do ruštiny je autorizovaný překlad, takže já jsem ho četla, já jsem ho i opravovala. Je to takový vlastně jakoby kompromis toho jejího přístupu a mého.
19: Mimochodem, škorpí se někdy ta česká, ruská vaše identita?
18: Myslím si, že existují tak nějak jakoby nezávislé na sobě, neřekla bych.
19: Podle čeho se vybíráte autory, kterým se chcete věnovat jako překladatelka, ačkoliv tedy říkáte, že už v této činnosti spíš ubíráte?
18: No, jsou to všechno, poslední dobou čím dál tím více autorky, které mě nějakým způsobem oslovují, které píší způsobem, který mě je blízký. Jsou to také autorky, u kterých mám dojem, že by měly být uvedeny do českého kontextu. Můžu jmenovat Oksanu Vasjakinovou, nebo Jeganu Džabarovou, nebo Mariu Stěpanovou z těch posledních, které překládám.
19: Spisovatelka, rusistka, filoložka a překladatelka Alena Machoninová je hostem Hovoru.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Čím vás tedy zaujala Helena Fischerová, jaké byly její osudy?
18: Mě zaujala především tím, že je to žena, jejíž osud se objevil už v několika literárních dílech. Je to česká německá židovka, která ve 30. letech odjela se svým manželem do Sovětského svazu, kde jako většina cizinců tedy byla zatčena, respektive oba byli zatčeni, manžel popraveno a strávila 10 let v lágrech a ani po tom propuštění se vlastně už nikdy do Československa nevrátila, dožila tam obklopena vesměs s přáteli, z níž většina byla právě z lidí, se kterými ona se seznámila během toho lágrového svého desetiletí. To je takový jakoby strohá kostra, nicméně, jak jsem řekla, ona se objevila už v několika jiných literárních dílech. První byla Moskva hranice Jiřího Vajla, kde ona byla předobrazem hlavní hrdinky Ry. A potom jsem na ní narazila také ve vzpomínkách Tamary Petkevičové, se kterou se Helena Fischerová seznámila v lágru. Potom ona sama napsala vzpomínky na to své lágrové desetiletí a nakonec to byly dopisy, které ona psala Tamaře Petkevičové po propuštění z lágru. Takže to bylo obrovské množství literárních textů, které na mě nějakým způsobem na nějaké emoční rovině zapůsobily a mně se zdálo, že to je vlastně vhodný materiál pro můj další takové literární zpracování tohoto osudu. Takže spíš než o nějakou rekonstrukci biografie skutečně žijící Heleny Fischerové, mně šlo spíš o to vlastně vytvořit další literární obraz.
19: Pokud se nepletu, tak se nějaký čas mělo za to, že zemřela v tom gulagu, je to tak?
18: Tak to aspoň se tvrdilo myslím, v předmluvě nebo doslovu právě k vydání Moskvy hranice Jiřího Vajla k druhému vydání z 90. let.
19: Je to tedy literární detektivka také? Literární detektivka, jak napsala spisovatelka Petra Hůlová?
18: V něčem ano, je to i takové mé pátrání po osudu té hrdinky. Detektivní to může být i proto, že já sama, když píšu, tak vlastně úplně si nejsem jistá, jak to dopadne, takže i pro mě samotnou je to vlastně nějaké dobrodružství. A sám ten román, i to dobrodružství vlastně čtenáři poodhaluje, protože je to román, který pojednává i o tom, jak vzniká.
19: No a jak vzniká? Kde se dějí ty milníky, že najednou vlastně třeba překvapíte sebe samu jako autorka a ten příběh se vyvíjí, jak byste možná nečekala?
18: Tak to, já to nemůžu vlastně, ani nejsem to schopná nějakým způsobem jakoby odhalit, to nemá nějakou zákonitost.
19: Je to intuitivní záležitost.
18: Je to, myslím, intuitivní zcela.
19: Kniha je prý o domově a nostalgii. Vy jste 20 let žila v Moskvě, kde jste doma?
18: To je otázka, na kterou já bohužel nemám odpověď.
19: No a co mají s Ruskem společno třeba Pyreneje, kde teď nějaký čas pobýváte?
18: Já myslím, že vůbec nic a to je vlastně taky pro mě důležité. Ano.
19: Jestli se nepletu, tak určitě se chcete do Ruska zase vrátit. Je to pravda?
18: Já do Ruska občas i tak jezdím na pár dní, abych nestratila kontakt s realitou, protože samozřejmě v současné době je zřejmé, že roste nová taková, řekněme, železná opona, že přestože máme dojem, že díky moderním technologiím vlastně jakoby vidíme do toho, co se děje tisíce kilometrů od nás i přes nějakou informační blokádu, tak to samozřejmě tak úplně není. My víme, my známe nějaká fakta, zároveň úplně nemáme cit pro tu atmosféru přímo tam, stejně jako lidé samozřejmě uvnitř, kteří neopouští tu zemi, nemají cit pro atmosféru tady a pro mě je asi důležité se s tím nějak seznamovat a nestrácet s tím kontakt.
19: Stále píšete pro časopis A2 Sloupek Slepá v kopřivách?
18: Je to tak.
19: Jaká téma si vybíráte nebo na co se zaměřujete?
18: Většinou jsou to knihy, které zrovna čtu a knihy zasazené vlastně do nějakých okolností, které žiju.
19: Co čtete teď, tak by měla znít ta otázka.
18: Momentálně čtu knihu, na kterou v posledních dnech narážím opakovaně. Je to kniha francouzské spisovatelky Nastasi Martin a jmenuje se Věřit v šelmy. Doporučilo mi ji několik lidí v souvislosti právě s mojí druhou prózou a pojednává o střetu ženy francouzské antropoložky s medvědem, který napadne a sežere jí téměř polovinu obličeje. Je to tedy takový střet člověka s divokou přírodou a současně to ale zároveň taky vyprávění o nějaké nemožnosti návratu ve smyslu návratu vlastně zpátky, řekněme pro ní do té Francie, jak už jenom proto, že je poznamenaná tím zuřivým divokým východem, takže je to vlastně próza, která se mnou velmi rezonuje.
19: Teď jsme se tady vrátili k té nové knížce. Co myslíš, co vidí? Co vás tedy přivedlo na myšlenku vyprávět příběh z pohledu toulavého psa?
18: To není příběh z pohledu toho psa. Je to příběh, který se vlastně dívá na toho psa, protože ono velmi těžko můžeme úplně proniknout do toho, co skutečně vidí pes, tím spíš to nějakým způsobem vyprávět za něj, protože když to budeme vyprávět, tak stejně to budou nadále naše slova. Přivedla mě k tomu částečně nějaká moje osobní zkušenost a také skutečnost, že válka, tím myslím tady konkrétní válka, kterou Rusko vede proti Ukrajině, ale obecně válka ovlivňuje životy i zvířat a válka, která znamená agresi, plodí jenom další agresi.
19: Tady asi je důležité potrhnout to slovo toulavý pes.
18: Určitě, protože to není vlastně takový úplně obyčejný pes. Příběh je to tedy o manželském páru, který si z ulice vezme štěně, které se narodí ve smečce, která po generace patrně žila na ulici a mají pocit, že vlastně to zvíře zachraňují, aniž by se nějak vůbec ptali potom, jestli stejný pocit sdílí to samotné zvíře, vůbec je to nenapadne. No a protože je to vlastně potulný pes, divoký pes, tak on si jistou míru divokosti ponechává vlastně celý život a nikdy se jim nepodaří toho psa tak úplně ochočit.
19: Vy víte, co si o vás váš pes myslí?
18: Vůbec netuším. Já jenom doufám, že je spokojený.
19: Soužití podle vás často krachuje pro nedostatek empatie, pro neschopnost přijmout, že druhý skutečnost vnímá jinak. Naučila jste se to?
18: Že to je takový proces, že člověk se neustále učí vlastně poslouchat jiné a tak trochu se stavět na jejich místo. Ne vždycky je to úspěšné, samozřejmě.
19: Nežijeme v době, kdy naopak ta míra empatie klesá a vlastně ani není snaha nějak se snažit pochopit toho druhého, spíš ho přesvědčit o svojí pravdě.
18: To máte nejspíš pravdu, nicméně o to důležitější je vlastně se té empatii učit.
19: No a rozumím tomu správně, že i o tom je ten příběh, ta kniha.
18: Tak já bych byla ráda, kdyby i tak byl čten.
19: Jaké ohlasy máte od posluchačů? Překvapuje vás třeba, co nacházejí v těch řádkách?
18: Já zatím jsem četla jenom nějaké recenze. Myslím si, že vesměs to byly jakoby pozitivní ohlasy, že lidé v tom nachází nějakou i výpověď pro sebe. Myslím si, že jsou to i, člověk by řekl, že to budou všechno jenom čtenáři, kteří mají psy, ale vůbec to tak není, což mě těší, že vlastně ta kniha má i přesah mimo nějakou, řekněme, pejskařskou komunitu.
19: Takže v tom nebyl ten kalkul, že jsme národ pejskařů, takže to se bude dobře prodávat.
18: Vůbec ne, protože já si myslím, že ten popisovaný pes přece jenom se radikálně liší od těch pejsků, které tady chováme.
19: Prozradíte, na čem pracujete teď? Hádám, že to bude další vaše literatura, anebo nakonec překlad?
18: Já momentálně nic konkrétního nepíšu, o něčem přemýšlím, ale já bohužel nemůžu nic dopředu říkat, protože to je už taková moje vlastnost, že pak to řeknu, ještě to budu muset udělat, takže já si to zatím nechám pro sebe.
19: Tohle byl případ té druhé knihy, ne? Že jste se podřekla a pak už jste ji musela napsat.
18: Ano, já jsem to tak neprozřetelně někde řekla, zároveň jsem to řekla už ve chvíli, kdy jsem věděla, že budu schopná to napsat. V takové fázi momentálně nejsem.
19: A jak dlouho se ten nápad rodí, jak dlouho zraje v hlavě, než autor sedne, a zase předpokládám za počítač, začne ťukat do klávesnice?
18: Tak já myslím, že to je po každé úplně jiné, ale myslím si, že tady ten příběh o psovi a válce nějakým způsobem v hlavě nosím minimálně od okamžiku, co Rusko napadlo Ukrajinu v roce 2022.
19: A změnila se ta ruská každodennost v posledních letech, o kterých teď mluvíme?
18: Tak to je velmi těžké, protože zároveň ta každodennost se patrně mění vlastně velmi rychle, s každým dnem, a já tam přece jenom nejsem, ale samozřejmě, že se mění se k horšímu, k nějaké apatii, zákony se zpřísňují, což se samozřejmě i odráží potom na tom životě. Zároveň já věřím a mám i proto nějaké jakoby argumenty, že v Rusku dál žijí lidé, kteří se snaží nějakým způsobem vzdorovat.
19: Udržete si odstup, nadhled od té české reality, když tady pobýváte, jaké to je vracet se do vlasti?
18: To je komplikovaná otázka. Já tady pobývám vlastně poslední dobou jen velmi málo, takže já vlastně ani nemám čas o tom nějak přemýšlet, jaký mám vztah ke své rodné zemi. Jsem tady, stýkám se s lidmi a vlastně jakoby úplně neřeším svůj vztah k tomu.
19: Nejde tolik o vztah, jako třeba na pohled na zase na tu českou každodennost ve smyslu, že možná ji vnímáte, dejme tomu, kritičtěji než třeba ten, kdo tady žije.
18: Určitě tu situaci tady vnímám zvenčí, to znamená jinak s nějakým odstupem. Zároveň vím, že je velmi komplikované se vyjadřovat k něčemu, co tady lidé prožívají z odstupu. Lidé to často vnímají i velmi negativně, takže já si své názory většinou nechávám pro sebe. Protože zároveň vím, že kdybych tady žila déle, tak se toho taky stávám součástí a nějakým způsobem se tomu také přizpůsobím. Nemyslím si, že mám vlastně právo se tady k tomu nějak vyjadřovat.
19: Poslední otázka, ještě se doptám k té tvorbě, když jsme se bavili o tom, jak knížky vaše vznikají. Jak důležité je škrtat v tom textu?
18: Já píšu způsobem, a což je vlastně asi i vlivem toho překladu, že vlastně každou tu větu už piluju ještě, než ji do toho počítače napíšu. Takže já velmi málo škrtám. Většinou ty texty už jsou jakoby téměř hotové. Zároveň, když dávám hotový text někomu číst, vždycky je to s prosbou, ať škrtá, protože si myslím, že škrtnout se dá vždycky cokoliv. A textu to jenom prospívá.
19: Spisovatelka, rusistka, filoložka a překladatelka Alena Machoninová byla hostem hovoru. Moc děkuji za rozhovor a ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
18: Děkuji za pozvání, nashledanou.
19: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
10: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
20: The opposition parties have collected the signatures of all 92 of their MPs for a motion to convene a lower house session on a vote of confidence in the Babish government. The extraordinary session, due to take place on Tuesday, is to address next year's budget as well as Prime Minister Andrej Babiš's unresolved conflict of interest and what they describe as government attacks on constitutional institutions, the courts, NGOs and the media. Police have carried out raids at the headquarters of the general health insurance company VZP, the country's largest insurer, and around 10 pharmaceutical companies. The police operation is reportedly linked to agreements concluded between the companies and the insurer in the past. No charges have been filed so far. And the main focus of the Czech Night of Science taking place tonight is communication in various forms, exploring how humans, plants, and machines interact and transmit signals. Universities and research centers nationwide have prepared special events for the public.
21: Weather.
20: Saturday should be bright and sunny around the country with daytime highs between 18 and 22 degrees Celsius. In a fortnight's time, voters will be going to the polls in the Czech Republic in local and Senate elections. Many EU citizens resident in the country may be unaware that they can also take part in the local elections. And that's something the group Volby pro všechny, Votes for Everybody, are working to change, as Ian Willoughby reports.
22: Seznam všech kandidátů pro říjnové komunální volby se opulnil.
23: Parties' candidates' lists have been approved. And now only 2 weeks remain until elections take place in Czech municipalities and for one-third of the seats in the Senate. Going by recent numbers, however, not many EU citizens living in this country will exercise their right to vote in local polls. Suzanne Verhaar, a Dutch woman living in Prague since 2020, is from a group called Volby pro všechny, Votes for Everybody.
24: We did freedom of information research in January 2026. We asked all the city districts here in Prague how many EU voters were on their annex, on the voter list, and it was around 1,800 total, whereas the ministry told us that there are over 58,000 EU citizens registered in this city. So 1,800 out of 58,000. That's less than 3%, unfortunately.
23: Registering is not compulsory, so the real number of EU citizens may be considerably higher. Ben Curtis is from the United States, so can't vote himself, though he does have permanent residence and is planning to acquire Czech citizenship ASAP. And Curtis, a co-founder of Volby pro všechny, is keen to make foreigners from EU states aware how easy it is for them to participate in elections in their municipalities.
25: It's actually very simple this year, thankfully. You have to have your residence registered, and to do that, you follow the Ministry of the Interior's regulations. But if you have a registered residence, then you should have your kind of residence permit. And then the easy part is now on election days, the 9th and 10th of October, you can just go to your polling place. You bring your national ID card, so your official ID, and you bring your residence permit, and you say, put me on the voter rolls, and you're good to go.
23: Less than half of eligible voters took part in the last local elections in Czechia 4 years ago. What's more, many internationals may reside in this country only temporarily and have no interest in or knowledge of politics in their local area. So what arguments would Suzanne Verhaar use on those of them from the EU?
24: First of all, you pay your taxes here and you encounter local politics every day when you're on the street, when there's rubbish on the ground, when you take public transport, when you're stuck in traffic. All of that is local politics. We're always focused on national politics, as in that's deciding our fate. but our everyday lives are so much decided by local politicians, by our neighbors who can vote and who do vote.
23: EU citizens living in Czechia who have temporary or permanent residence or Czech citizenship can also vote in European Parliament elections.
20: Ian Willoughby with that report. That's all from us for now, but you will find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
1: Současní političtí lídři Skotska, Severního Irska a Walesu usilují o nezávislost na Spojeném království. Cituji, budoucnost našich národů patří do Evropské unie. Stojí v jejich memorandu o porozumění, které podepsali minulý týden ve walesském Cardiffu. Společně trváme na tom, že o budoucnosti Irska by měli rozhodovat Irové, o budoucnosti Skotska Skoti a o budoucnosti Walesu Velšané, citovala agentura AFP šéfku severoirské nacionalistické strany Sinn Féin Mary Lou McDonaldovou. A sjednocení Irska také nedávno podpořil americký prezident Donald Trump, podle kterého by bylo fantastické. Myslí to zmínění politici vážně? Hrozí rozpad Velké Británie? A je to pochopitelná snaha o nezávislost na Londýnu? A nebo politická hra s ohněm, která se může vymstít možná i celé Evropě? Přeji příjemný poslech.
0: Pro a proti Lucie Vopálenské.
1: Ve Studiu Plusu srdečně vítám historičku a anglistku Johanu Kvusek z Jagiellonské univerzity v Krakově. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A diskutovat bude s novinářem a historikem specializujícím se na poválečnou Británii Ondřejem Šmigolem z Echa 24. Hezký den, vítejte.
3: Dobrý den.
1: Tak dámo a pane, je v současné Evropě a konkrétně ve Velké Británii právě teď příhodná doba pro referenda o nezávislosti, Ondřej Šmigole?
3: No, myslím si, že ne. To volání po nezávislosti rozhodně vede, řekl bych, k destabilizaci Velké Británie, protože ta nemůže vědět, jestli se ty okrajové části neotrhnou a Velká Británie je jeden z klíčových zemí NATO, vůbec Západní aliance obrany Evropy, jedna z těch, co má jaderné zbraně, podíl se na jaderném deštníku Evropy, tak ze všech zvláště odtržení Skotska by mělo vliv na všechny tajcty okolnosti, takže myslím, že to není úplně dobrý nápad, to by to v tuto chvíli.
1: Zase se dá na to namítnout, kdy by taková příhodná doba byla, nicméně jaký je názor Johany Kvusek? Jde o nějakou pochopitelnou snahu o decentralizaci a sebeurčení nebo o vlastně nebezpečné oslabování jedné z velmocí, minimálně evropských velmocí v době globální nestability? Hmm. Je teď ta dobrá doba?
2: Já si myslím, že záleží vlastně z které strany se na to podíváme. Jo? Jako ti Velšané, Skotové myslí především jako na jejich vlastně prospěch. A tam, pokud se podíváme, ano, Británie pořád je z toho mezinárodního hlediska, dá se považovat za velmoc samozřejmě. Pokud si podíváme na vnitřní politiku té země, tak to je země, kde skoro nic nefunguje a bohužel na těch okrajích keltských je ta situace v mnohých aspektech ještě daleko horší. Proto je přirozené, když se ta země jako potácí nějakým způsobem s velkými sociálními problémy a podobně, tak vlastně, že to vyhřezává různými směry. A jeden z nich, kromě například jako velké antiimigrační retoriky, která je typická pro Anglii, tak na těch okrajích samozřejmě ty separatistické strany se snaží jako vlastně tu nespokojenost toho obyvatelstva a to, že se jim prostě nedaří dobře, respektive se jim daří daleko hůř, vyjádřit tady těmito snahami, které nemusí určitě vyústit v nezávislost, ale bavíme se o větší devoluci, anebo jsou zde hlasy, které mluví o federalizaci té země. To není nic radikálního.
1: Ale je zde ale také požadavek na referendum o nezávislosti. Mě zaujalo, že jste v úvodu své odpovědi zmínila, cituji, jejich prospěch. Je tady jasné, že ta nezávislost nebo přinejmenším devoluce, o které mluvíte, by přinesla Welšanům, Irům, Skotům skutečně prospěch, že by ta situace pak byla lepší, než když jsou teď pod Velkou Británií? A možná nejdřív poprosím Ondřeje Šmigola.
3: No, já souhlasím s tím, že v Británii to příliš nefunguje. Nicméně bych řekl, že od případného otevření nebo i větší devoluce nemusí

0: doby NHS na zdravotnictví, tak má Wales se Skotskem delší než Anglie. Nejhorší drogový problém v Evropě má Skotsko.
1: No ale zase Irsko si velmi pomohlo ekonomicky, že? Tak, tím osamostatněním.
0: To samozřejmě, ale Irská republika je jako speciální. Za prvý to tam trvalo dost dlouho. Vlastně celé 20. století se tak jako potácelo, zlepšilo se až někdy 90. letech. Je to speciální případ vlastně, že to je v podstatě jaký daňový ráj pro velké mezinárodní firmy, což nevím, jestli by Wales a Skotsko šli tady s tím.
1: No tak stejná otázka, Johano, i na vás. Pomohly by si ty země alespoň v nějaké dohledné, pro nás dohledné době k nějakému většímu úspěchu, kdyby ta devoluce pokračovala ještě dál? Není pravdou, není pravda, co říká Ondřej Šmigol, že některé dílčí ukazatele naznačují, že ty vlastně už více samostatné části těchto keltských zemí si nevedou až tak dobře sami.
2: Je velká otázka, jak interpretujeme tady ty výsledky, které opravdu nejsou slavné. Není to naopak výsledek toho, že opravdu oni nejsou pod Velkou Británii, oni jsou pod Anglií. Pojďme si uvědomit, že Anglie má 56 milionů lidí. Ve Skotsku je 5 milionů Skotů, v Severním Irsku 1,7 milionů, Wales nějaký 3 miliony lidí. To je obrovská disproporce. Tady se jako tváříme navenek. Samozřejmě ten diskurs je takový, ano, je to Unie a všechny ty národy jsou si rovny. Skotsko, Anglie, Wales, Severní Irsko. Ale pokud se opravdu podíváme nejenom geograficky, ale i ekonomicky, jak to funguje ta země, tak ty okraje jako na to velkou měrou doplácí.
1: Neznamená... Čili vy děláte rozdíl jenom, aby to bylo zcela srozumitelné pro mě i pro naše posluchače, kteří třeba se tomu nevěnují expertně, tak vy děláte rozdíl mezi závislostí na Anglii a závislostí na Velké Británii. Ano. Můžete to jenom jako přeci jen...
2: Tak to jsme se ponořili teď do toho vnitropolitického hlediska. Samozřejmě na té mezinárodní úrovni, ano, je to Velká Británie, nebavíme se o mezinárodní politice, že by se tam lišilo, jak Velšané vidí zapojení Velké Británie v mezinárodních otázkách. Bavíme se čistě od jejich prospěchu a jejich fungování v rámci té Unie. Ta Unie je dominovaná Anglií neuvěřitelným způsobem. Fiskální autonomie jako neexistuje do velké míry. A to Irsko opravdu, komentátoři to vidí tak, že samozřejmě ta tranzice je složitá, i pro Irsko byla složitá, byla by složitá pro Skotsko. Na druhé straně pořád máme tady obrovské zásoby ropy, zemního plynu, které jsou skotské. To všechno jsou otázky pro diplomaci, bylo by to složité, ale byli jsme svědky před 10 lety Brexitu, který byl také obrovsky složitý. Ta Británie se nepoložila, ale bohužel jí to jako prohloubilo to ty stávající problémy, které jako nemizí a nezmizí a je logické, že ti Skotové, kteří i ti Velšané, kteří vždycky jsou tradičně levicovější než zbytek té země, tak hledají nějaké řešení a prostě to tady je ne desítky let, ale stovky let. To jsou jako v případě Skotska to je jako suverénní v podstatě národ.
1: Tak za mě dva argumenty. Za prvé velká dominance Anglie a za druhé otázka Brexitu. Není to, Ondřej Šmigole, teď vlastně pochopitelná snaha těch dlouhodobě, řekněme, utlačovaných nebo přezíraných menších národností či národů a notabene po Brexitu? A nebo by právě Brexit měl být varováním, že odtrhávání se od větších celků vlastně nepřináší mnoho dobrého? Jak vy vidíte to, kdybyste měl reagovat na Johanu?
0: Tak já si myslím, že rozhodně ty volání po nějaké větší autonomii až nezávislosti je spíš emocionální, než jako nějaký logický položení v ekonomický fakty. Jak Wales, tak Skotsko mají velké deficity, v podstatě tam posílá centrální vláda každý rok grant. Ve Skotsku je to přes 50 miliard liber, pro Wales je to něco 21 miliard liber. A čili to je rozhodně výpadek, který by si museli nějak oni vyřešit, nějak nahradit. I v případě Skotska s tou plynem a ropou je to myslím složitější, tam není úplně jasné, komu by ty ropná pole připadly, to by se muselo vyřešit. Takže minimálně, myslím, ekonomicky by si, je to dost, myslím, pochybné, jestli by si tolik polepšili. A zároveň nevím, jestli ve skutečnosti, aspoň ve Walesu, není až tak ve skutečnosti velké volání, bych řekl, po nezávislosti. Tam ano. Chce jenom nějakých 36% nezávislost.
1: Ještě méně, myslím,
0: nebo nelim, 32. Možná ještě méně. A je tam hlas Wales na rozdíl od Skotska hlasoval pro Brexit a nyní tam velmi je silná reform Nigela Farage, čili jestli v případě

0: Devasu bych neřekl ani, že o tolik levicovější či nějak více proevropštější než Anglie.
1: No tak narazili jsme tady na nejednotnost. Co vlastně může ta teď v Cardiffu minulý týden deklarovaná jednota irského, velšského a skotského současného vedení přinést vůči vedení Westminsteru? Mohou si takhle společně vůči Londýnu lépe jako vydobít ať už větší devoluci nebo dokonce právo na referendum o samostatnosti? A nebo už je teď vidět, že ty rozdíly jsou tak velké, že třeba Velšané nakonec vezmou zpátečku, kdežto Skotové, kde je to teď zhruba 50-50, ti budou pokračovat? Jak to vidíte?
2: Já bych upozornila na to, že se jedná opravdu o memorandum. To je memorandum, velmi ano. Jako slabý nástroj. Je to nějaká deklarace určité pozice, kterou ty země sdílí vůči Westminsteru. V Británii se změnila vláda, nový liberistický premiér Andy Barnham v létě vlastně podpořil devoluci v rámci regionů, především anglických. Ale je tady vlastně ten mechanismus té devoluce od 90. let, kdy není to vlastně kodifikované, ale je takový úzus, že vlastně v těch oblastech, o kterých se má rozhodovat ty národy sami, tak ten Westminster nesmí vlastně dělat rozhodování za ně. Bohužel se toto nerespektuje. A
1: není to tak, že by ta devoluce byla už prokazatelně neúspěšná, že si jaksi neumějí vládnout sami efektivně.
2: To rozhodně ne. A taky bych upozornila s tím Walesem. Samozřejmě tam ty separatistické sklony jsou jako, řekla bych, nejslabší. Na druhou stranu, 35% obecně mezi mladými do 35 let je to 72% Velšanů, kteří chtějí se oddělit do Velké Británie. Takže ta tendence se dá předpokládat, že do budoucna bude sílit. A od jara má vlastně v Velšském senadu většinu Velšská národní strana Plaid Cymru. Takže dobře. To je jako velký...
1: Tak, ale čeho je to tedy výsledek? Není to svým způsobem příklad třeba i nějaké populistické politiky? Ondřej Šmigol.
0: Já si myslím, zvláště v případě toho Skotska, ano, protože já nesouhlasím, že nejde vidět, že se nedá devoluce označit za jakýsi neúspěch. SNP, Skotská národní strana, vládne ve Skotsku 20 let a neřekl, že ty její výsledky jsou nějaké jako omračující. A je to... Její dominance dána i tím, že vlastně nemá na tom, řekněme, devalvačním pro nezávislostním křídle žádnou konkurenci, zatímco všechny ty ostatní strany, ať jsou to labouristi, reform, konzervativci, tak jsou dost rozdrobení, takže se nemůže spojit ten unionistický prout dost těžko v jeden prout.
2: Já možná bych to
1: mě by ještě zajímal ten Brexit, protože vlastně jestliže v tom memorandu, ano, je to jenom memorandum, nic víc zatím, ale ani nic méně. A mluví se v něm o Evropské unii. Tak mluvíme-li o právu na sebeurčení a nějaké jaksi možná i populistické politice, kdy menší strany, ale teď jsou to tedy vládnoucí strany, volají po té samostatnosti a národní hrdosti, tak jaký to dává smysl přejít z Velké Británie pod Evropskou unii? Tam by totiž ten argument sebeurčení asi také jako ztrácel smysl, protože by zase se objevila nadvláda Bruselu. Jo. Paní Kůsek, jak tohle vidíte?
2: Já bych varovala předtím chápat tady ty menší britské národy jako šovinistické a jako označovat to za populismus. Opravdu si myslím, že ty faktory jsou především ekonomické. Mm-hmm. A ano, v některých těch oblastech může pokulhávat Skotsko, ale jako obrovský faktor za mě je vlastně chudoba, která je ve Skotsku na nižší úrovni než v Anglii. A to je jako zásadní měřítko, protože vlastně jako ten sociální systém a distribuce sociálních prostředků, to je jedna z těch agend, který si Skotsko řídí samo. A výsledkem je mimo jiné, že opravdu ty měřítka té chudoby jsou nižší ve Skotsku.
1: No ale když mluvíte o chudobě, promiňte, a já jsem to ten populismus myslela jako otázku, ne jako moje tvrzení, ale jestliže jsem se dočetla třeba od Simona Jenkinse v Guardianu, že Burnham, Andy Burnham by měl uvítat jakoukoliv skotskou touhu po nezávislosti, protože podle současných údajů by státní pokladna ušetřila přibližně 25 miliard liber ročně, což jsou náklady na skotský fiskální deficit. Tak kdo může za tu chudobu, jo? Kdo za ní může?
2: Jasně, tak to jsou jako obrovské otázky, které my tady v krátké jako době nevyřešíme.
1: Můžou za to Skotové a ta jejich jako decentralizovaná vláda, nebo je to problém té hlavní státní kasy v Londýně?
2: Ano, jako 10 let Brexitu, 20 let vlastně škrtů v sociálních politikách, Boris Johnson, to opravdu, ale jako ten gro, bohužel si myslím, že opravdu je ve Westminsteru.
1: Zodpovědnost Westminsteru.
2: Ano, rozhodně, jako to není federace, to není Německo, to nejsou Spojené státy, opravdu jako oni jsou ve vleku, jak politickém, tak jako ekonomickém ve velké míře, řekla bych.
1: No tak nestojí to za to, Andrej Šmigole?
0: No já si...
1: Rozpad Velké Británie a samostatnost přinejmenším Skotska.
0: Možná by to stalo proto pro Anglii, tam, kde trochu sílí hlasy, naopak, že by se mohla odtrhnout sama Anglie, ale já si myslím, že naopak, že ty hlasy jsou spíše opravdu populistické a nějaké emocionální. Třeba když bylo referendum o skotské nezávislosti, tak bylo SNP naplánováno na schválně tak, aby bylo zhruba na výročí bitvy o Bannockburn, kdy porazili Skoti Anglii Angličany ve středověku. Myslím, že ekonomické faktory jsou zvláště pro Skotsko mluví proti nezávislosti. Ty výsledky SNP v těch vládne 20 let, její
1: Skotská národní strana,
0: strana v těch devalovaných oblastech opravdu nejsou valné.
1: Jasně, už jsme o tom mluvili, ale může podle vás, Ondřej, vláda v Londýně ty separatistické snahy, které by patrně oslabily celou jako Velkou Británii, tak může je nějak utlumit tím, že předá skotské, irské a velšské vládě ještě víc pravomocí? Myslíte si, že tenhle proces jako by se mohl ukázat a ukazuje se jako úspěšný?
0: To určitě může a myslím, že se o to posledních pár let snaží, od těch 90. let. Jestli se ukáže úspěšný, o to dost pochybuji. Já si myslím, že spíše kontraproduktivní, že to naopak jako nabuzuje tu chuť po další devolci, až se postupem času ta nezávislost stane v podstatě považována za nutnost, možná dokonce jenom takovou jako formalitu nakonec.
1: Johano Kousek, dokážou teda dnešní vlády při vší úctě k ním Walesu, Severního Irska a Skotska, dokážou podle vás dohlédnout teda do té budoucnosti, jako co bude předkládají ti vůdci, premiéři a premiérka, předkládají nějaké konkrétnější představy, jak by ta nezávislost těchto zemí vlastně měla vypadat?
2: Myslím si, že ne, a není to ani na pořadu dne. My jsme se nedotkli toho Severního Irska, to je docela specifický, hodně spavíme o Skotsku a tam vlastně jako ti pozorovatelé říkají, že určitě se dožijeme toho sjednocení Irska. Je to specifický, opravdu případ od případu jako se velmi různý.
1: Případ od případu, u toho Severního Irska si to umíte představit.
2: Je to rozhodně, jako to je rámec 20-30 let, kdy pravděpodobně z demografických důvodů, které se proměnily za posledních 100 let opravdu, a není to už 50-50 jako unionisté a vlastně jako nacionalisté v Irsku, tak opravdu ty komunity se přibližují a posouváme se dál od vlastně těch 70. let, kdy to bylo.
1: Skotska. Hmm. V případě Walesu a Skotska předkládají tamní premiéři, já to nevím, ale vy jste na to expertka, tak předkládají nějaké konkrétnější představy svým voličům, nebo je to opravdu jenom takové v uvozovkách jako...
2: Je to tlak na Londýn, který by měl být brán vážně, protože opravdu, a to se jedná jako konzervativní stranu, tak o liberistickou stranu, kteří byli u moci v posledních, řekněme, 10 letech, tak to ignorování nějakých, jako kdyby respekt vůči jako nějaké debatě opravdu tady s těmi národy, které jsou malinké oproti té Anglii, tak jako mizí čím dál víc. A to je
1: to tlak
2: problém,
1: na Londýn, ale na Londýn. Já rozumím, no. Ale na je otázku jako teda, jestli předkládají něco konkrétního, tak v podstatě oni nepředkládají, chápu to dobře.
2: Chtějí se bavit o konkrétních agendách s premiérem Velké Británie a očekávají, a myslím si, že Andy Barnham teda ze všech těch premiérů, kteří se vystřídali v posledních 5 letech, tak je největší šance, že jim bude naslouchat už vzhledem k tomu, že to je premiér, který přišel ze Severní Anglie. A tady ty sociální agendy, které které jsou nesmírně jako důležité, jak zaznělo nejen v tom memorandu, ale v Cardiffské smlouvě, která byla při minulé pondělí podepsána, tak je to dětská chudoba, opět zdůrazňuju. To jsou ty problémy, které pálí jako celou Velkou Británii. A prostě Velšani a Skotové vyzdvihávají ten stejný problém, který je i největším problémem za mě, teda vnitropoliticky v Anglii. Takže jenom chtějí, aby byli bráni vážně a jako konkrétní kroky. To není opravdu jako teď na pořadu dne, to je symbolické memorandum.
1: Tak to, co říká Johana Klusek, zní celkem logicky a i sympaticky, prostě zlepšit parametry života společnosti v těch dotčených zemích, ale vy vnímáte nějaké riziko, které by tento proces, pakliže Andy Burnham tedy přistoupí na rozdíl od předchozích britských premiérů k nějaké větší otevřenosti v tomto směru. Vidíte tam nějaká rizika?
0: Tak riziko...
1: V případě Irska třeba.
0: Riziko je samozřejmě, že se rozpadne Velká Británie, ale právě v tom severní risku myslím, že to je jako trochu hraní s ohněm, protože jak jsme viděli za Brexitu vyjednávání, jak status severního riska byl velký problém, pořád jsou tam ty latentní nepřátelství mezi těmi komunitami, všichni tomu tak našla pojí trochu po špičkách, bojí se, aby se ho nespustilo. Před dvěma měsíci, tam byly ty protiimigrační nepokoje, které...
1: No a měli bychom asi pro posluchače připomenout, že vlastně to šílené sektářské násilí skončilo velkopátečním dohodou na konci 90.
0: Na konci 90. let. Ty protiimigrační protesty byly nejspíše aspoň částečně řízené těmi takzvanými loajalistickými bojůvkami. Před pár týdny zase irská policie zachytila buňku jakýsi radikální republikánů, která se snažila převést do severního Irska bombu. Čili ta jistý skupina pořád působí a jakékoliv, řekl bych, snahy o změnu toho statusu, který je rozhodně nedokonalý, na tom se všichni shodnou, ale má tu výhodu, že ukončil to krveprolití a toho se jako všichni bojí a otevří to je, myslím, dost nebezpečné.
1: Čili má poslední otázka, co by tedy teď měl Londýn a Westminsterský parlament jako dělat vlastně? Měl by dát Skotům, Irům při nejmenším více svobody, anebo naopak třeba proti stále většímu narůstajícímu separatismu nějak rázněji zakročit? Je tady třeba příklad i Španělska, které má zkušenosti s katalánským separatismem při nejmenším a tam vlastně to dali do tu jednotu Španělska dokonce dali do ústavy, jestli se nepletu. Johano Klusek.
2: Já si myslím, že ta Británie pořád tady vlastně, dnes se o ní i bavíme, protože my Češi považujeme jako za nesmírně důležitého hráče na tom evropském celosvětovém poli, by má šanci jako jít poprvé v tomto tématu příkladem, tak jako pojďme se chovat dospěle. Ta Británie se jako dospěle v uvozovkách nechovala v posledních 10 letech, takže...
1: A názor na závěr Ondřej Šmigol, co by tedy měl Londýn dělat?
0: Já bych měl... Andy Burnham už řekl, že žádná devolce není na stole. Myslím, že by Londýn měl dát jasně najevo, že nic takového to nebude a měl by to vysedět. Podle mě hraní s jakékoliv úvahy v Severnísku jsou nebezpečné. Podle mě ve Velsu ta vlna zase opadne, příští volbách může vládnout někdo jiný. A největší otázkou je Skotsko, kde určitě nějaké třeba finanční transfery větší by mohly pomoct, ale taky si myslím, že skotská strana i vláda taky nemusí být věčná.
1: Říká historik a novinář z Echa 24 Ondřej Šmigol a diskutovala s ním historička a anglistka Johana Klusek z Jagellonské univerzity v Krakově. Moc vám oběma děkuji, že jste přišli do Studia Plusu. Naslyšenou, naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Za mlada miloval Masaryka, ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
4: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, Vysvětlujeme důvody sucha i povodní. Mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Rusko podle prezidenta Putina neplánuje střet s Evropou, stále zvažuje jednání s Ukrajinou. Na podzim přibývá srážek se zvěří. Třinečtí hokejisté porazili Vítkovice a jsou v extralize nadále 100%. A zítra bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Rusko podle svého prezidenta Vladimíra Putina nechystá s Evropou žádný střet. Šéf Kremlu to podle agentury Interfax řekl dnes. Putin tvrdí, že pobaltské státy porušují práva rusky mluvících obyvatel, na což Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Všechny tři pobaltské země už dříve porušování práv menšin popřely. Moskvu obvinili, že využívá ruskou etnickou menšinu k vyvolávání napětí. Putin také nevyloučil případné obnovení jednání s Ukrajinou. Moskva o tom uvažuje, ale zváží své zájmy. Podle něj Rusko chtělo po volbách obnovit jednání s Ukrajinou, ta ale podle něj udeřila na volební místnosti. Chorvatská policie vyzvedla 5 utonulých migrantů ze řeky Kupa na hranici se Slovinskem. Zhruba dalších 20 se podle policie podařilo zachránit. Řeka tvoří část hranice mezi oběma unijními státy. Policie zasahovala u obce Damajl na chorvatské straně řeky. Jeden policista po přivolání skočil do vody a 5 lidem pomohl. 14 lidí ze stejné skupiny přeplavalo řeku a dostalo se do Slovinska. S přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů je možné srážku vyřídit po telefonu, jak vysvětluje zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.
6: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit. Operační důstojník zaeviduje tohle oznámení. Operační důstojník vyrozumívá příslušně myslivecké sdružení, aby zvěř odstranila.
5: Řidiči by měli dávat pozor hlavně v lesnatých úsecích nebo mezi poli a loukami, odkud můžou zvířata z nenadání vyskočit. Důležité je taky nepodceňovat silniční značku, která na zvěř upozorňuje. Několik desítek metrů hluboké sondy vrtají geologové u Slavíče, místní části hranic. Zkoumají podloží budoucí vysokorychlostní tratě Moravská brána, která má střed Moravy s Ostravou. Práce řídí Vladislava Kopřivová.
7: Tato etapa je zaměřená především na monitoring hladiny podzemní vody a ověření modelu těch sesuvných území. To znamená, že ta území jsou aktuálně stabilní, nic se nám tady nehýbe.
5: Hokejisté Třince vyhráli 4. zápas sezóny a v čele tabulky mají 100% bodový zisk. V pátek zvítězili oceláři nad Vítkovicemi vysoko 8-2. Využili celkem 5x přesilové hry. Jednou se v početní převaze prosadil i Michal Kovařčík, který po otřesu mozku v přípravě odehrál první zápas v sezóně.
8: Tak já jsem určitě rád, že jsem se vrátil a vyhrálo se, protože kluci byli na vítězné vlně, tak jsem rád, že jsem nepřinesl nějakou smůlu nebo něco, ale myslím si, že to bylo dobře zvládnuté od začátku a pomohli jsme si hodně přesilovkama a ten zápas jsme si tím ulehčili.
5: V dalších zápasech 5. kola Tip Sport Extraligy porazili Karlovy Vary České Budějovice 5-1, Plzeň zvítězila na ledě Kladna 4-3 v prodloužení, Brno vyhrálo v Olomouci 4-2, Sparta Praha v Litvínově 4-1, stejně jako Pardubice v Mladé Boleslavi.
9: Nehoda na D4 u Dobříše a taky překážka na D1 za Měřínem. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy pozor na nehodu u Dobříše. Na 29. kilometru se střetla dvě osobní auta. Blokují tam odstavný pruh, na místo jede policie, projíždějte opatrně. Na D1 z Brna do Prahy jste hlásili překážku za Měřínem. Na kilometru 129 v prostředním pruhu leží větší předmět, může jít o matraci. Na D1 z Brna do Prahy vyšetřují nehodu za Velkou Bíteší. Na kilometru 118 se střetlo osobní auto s nákladním. Odstavný pruh je uzavřený, místo už je označené šipkou. Na D1 z Kroměříže do Brna opatrně u Vyškova. V okolí sjezdu na Vyškov západ na kilometru 226 máme hlášenou zvěř na vozovce. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové očekáváme uzavírku mezi 22. a 35. kilometrem. S úžením má projíždět nadměrný náklad a dálnice bude v následující půl hodině asi na čtvrt hodiny uzavřená. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně a místy se objeví přízemní mrazíky. Ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy. Zítra pak čekáme slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus. Jednání čínského prezidenta ve Washingtonu. Newyorské uklidnění ve vztazích českého prezidenta Pavla a vicepremiéra Macinky, či jak Kreml plní své dopředu ohlášené cíle. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc. Názory a argumenty. Čínský prezident Xi Jinping tento týden přicestoval do Washingtonu, kde mu americký prezident Donald Trump přichystal pompézní přivítání. Jednání lídrů dvou největších světových velmocí v noci na včerejšek našeho času ale nepřineslo žádné konkrétní výsledky ani náznaky průlomu v citlivých otázkách dělících obě strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se před touto schůzkou snažil přesvědčit Donalda Trumpa, aby čínského prezidenta zapojil do mírových jednání o Ukrajině, a to vzhledem k tomu, že podle Zelenského má Xi Jinping vliv na ruského vůdce Vladimira Putina. A o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den, Viktore.
10: Dobrý den.
4: Nakolik byla tato Zelenského žádost reálná?
10: Myslím, že je to žádost velice rozumná, protože Xi Jinping má samozřejmě velice silný vliv na Vladimira Putina. Je to v podstatě teď jeden z těch klíčových spojenců, který zároveň drží Rusko stále ještě v ekonomické kondici, aby mohlo ve válce proti Ukrajině pokračovat. Jestli je to reálné, těžko posoudit, protože nevíme, co na té schůzce padlo. Mnoho o tom nezaznělo, zda tedy skutečně Donald Trump nějakou žádost směrem Xi Jinpingovi tedy pronesl a jak na to případně čínský vůdce reagoval. Těch možností, jakými by Čína mohla na Rusko zatlačit, je opravdu mnoho, nejenom v té politické rovině, že spolu tito dva lídři, Xi Jinping a Vladimir Putin, vycházejí, ale také třeba ve vojenské, by Čína vehementně popírá, že by dodávala zbraně Rusku, tak přece jenom podle informací třeba ukrajinských zpravodajských služeb tomu tak údajně úplně být nemusí. Mluví se také často o tom, že Čína možná nedodává přímo zbraně, ale dodává důležitý materiál potom pro výrobu zbraní, jako jsou prekurzory, jako jsou mikročipy, kterých má Rusko zoufalý nedostatek a tak dále. No a pak samozřejmě ten asi nejklíčovější moment nebo nejklíčovější oblast, to je ekonomika, protože Rusko potřebuje samozřejmě tu válečnou mašinerii z něčeho financovat. Přišlo o klíčový zdroj příjmů ve chvíli, kdy se Evropa tak či onak postupně odpojila nebo stále ještě odpojuje od dodávek ruských fosilních paliv do Evropy, a tady právě Čína může sehrávat dosti zásadní roli do budoucna v tom pomoci zahojit třeba, řekněme, tuto ránu, která Rusko nesmírně bolí.
4: Pro Čínu je velice důležitou otázkou Tchaj-wan, což konec konců
11: padlo i z čínské strany v reakcích na schůzku Xi Jinpinga a Donalda Trumpa. Jak reálné je nebezpečí, že by se mohlo Číně právě otázku Tchajvanu podařit vyobchodovat s Donaldem Trumpem za Ukrajinu?
10: Otázka Tchajvanu je určitě propojená s otázkou Ukrajiny. Já myslím, že Xi Jinping velice bedlivě sleduje reakce nás všech, kolektivně Západu, ale zejména Spojených států na ruskou válku proti Ukrajině, protože z toho, myslím, může velice úspěšně detekovat, jak by se případně Západ tvářil, pokud by se Čína o něco pokusila směrem ke Tchajvanu. Tady, myslím, to asi nejdůležitější zpráva z toho summitu je, že zatím zůstává u ledu nebo odložen ten slíbený balíček pomoci ze strany Spojených států Tchajvanu ve výši 14 miliard dolarů. Donald Trump si to ještě vlastně pochvaloval, že má tím pádem silnou kartu v ruce, kterou může hrát. Jistě je to silná karta, ale nevím, jak moc nadšení jsou z toho na Tchajvanu. Takže to je něco, co tady, myslím, lze považovat za jeden z těch důležitých výsledků.
11: To byl kolega Viktor Daněk. Hezký den.
10: Hezký den.
11: Dlouhodobé a vážné neshody mezi prezidentem republiky Petrem Pavlem a vicepremiérem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou při jejich společné cestě na zasedání Organizace spojených národů v New Yorku utichly. Přinejmenším pro onu cestu. O tom, jestli to znamená i určité usmíření na této významné bojové linii české politické scény, uvažuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
12: Nepředstavujme si, že se na sebe přes stůl culili a podávali si navzájem med a marmeládu. Takhle snídaně v newyorském hotelu za zřejmě souběžné účasti prezidenta Pavla a ministra zahraničí Macinky skoro určitě neprobíhaly. Nicméně leckdo mluví a píše o jakémsi Macinkově nápřahu ke smíru a že ministr slyší na nepřímou premiérovu výzvu válku s radem ukončit a začít komunikovat. Dokonce, že snad Macinka přestává usilovat, aby se poslanec Turek stal jednoho dne ministrem, k čemuž by ovšem nejprve bylo nutné dostat po lednu 2028 Petra Pavla z hradu. Systematickým útočením, zesměšňováním a hlavně vykreslováním prezidenta, co by lídra opozice porušujícího tak nepsané pravidlo o nestranickosti. K čemu se postupně připojil i premiér a po červencovém summitu NATO to vypadalo, že mezi vládními stranami a hlavou státu zeje už příliš hluboký příkop, když Babiš stále opakoval, že se s Pavlem nemá o čem bavit. Jenže bez ohledu na to, že vládní strany nedisponují žádným opravdu nadějným kandidátem a na případné prezidentské kampani už by se muselo začít zvolna pracovat, se pozice Pavla u veřejnosti nijak neotřásla a válce dvou nejvyšších politiků lidé spíš nerozuměli, zvlášť když byl její původní příčinou kontroverzní Turek. A na konci léta také premiér náhle neproduktivního ignorování hlavy státu zanechal a oznámil, že se s ním bude scházet a vyjádřil víru v blížící se čas, kdy to též pochopí i ministr zahraničí. Ten ovšem jednak zašel ve veřejném ventilovaném odporu k Pavlovi dost daleko a pak před skalními voliči motoristů dost dobře nemůže dát od Turka ruce pryč. Tudíž, aby se neřeklo, zatím jen shledal něco trefného na prezidentově projevu v OSN a poznamenal, že si prý k této instituci ve dnech valného shromáždění na snídani co si věcného řekli. Ale jinak Macinka cestoval tam i zpátky extra, i když část lidí z jeho ministerstva letělo s Pavlem armádním speciálem a na půdě OSN se s prezidentem obezřetně míjel. Připustil sice, že svou oblíbenou kohabitaci zanechal co by vnitropolitickou doma, ale například odmítl prezidentův údiv nad vyjádřením slovenského premiéra Fica k článku 5 smlouvy NATO o pomoci napadené členské zemi. Na viditelné sklidnění to aspoň zatím tedy nevyhlíží, ale je možné, že k němu jen ministr a předseda motoristů potřebuje víc času, aby nevypadal jako příliš premiérovi poslušný. Ten ho ovšem nejspíš bude dál tlačit k jakémusi sklidnění, když už se aspoň údajně trochu rozproudila několik měsíců prakticky zamrzlá komunikace mezi Černínským palácem a prezidentovou kanceláří. To je ovšem od konce Macinkova válčení ještě pořád dost daleko.
11: To byl kolega Ondřej Konrád. svět ve varu. To je titulek, který svému dnešnímu komentáři dala dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
13: V Česku sněmovna s krajním radikálem v čele. V Německu po třech zemských volbách pro tamní vládu jedna katastrofa za druhou. Ukrajina pod nepřetržitou palbou ruských raket, kterým se nemá čím bránit. Evropská unie tváří v tvář reálné hrozbě útoků z Kremlu. To je jen malý výčet aktuálních krizí otřásajících Evropou. Vlastně nepřekvapuje, že když se k tomu všemu přidalo ještě varování před umělou inteligencí, která by se v budoucnu mohla vymknout kontrole, rychle se nad ním zavřela voda. A to přes skutečnost, že varovali ti, kteří to musí vědět nejlíp. AI miliardáři jako Dario Amodei ze společnosti Anthropic, Sam Altman z OpenAI, Elon Musk a další. Jenže jakmile se na veřejnosti objevily úvahy o tom, zda to američtí tech oligarchové nezveřejnili kvůli eventuálním machinacím na burze, obavy začaly mizet. Stejně se tomu nechce věřit, říkal si mnohý z nás. Zní to jak z hororu. Umělá inteligence, co by zkáza lidstva. Takových sci-fi už v Hollywoodu natočili mraky. Bohužel, tentokrát to ale evidentně není biograf. Letos v létě testovala OpenAI v uzavřeném prostoru bez přístupu k internetu model, který měl vyřešit úkol z oblasti kybernetické bezpečnosti. Během testu ale model objevil doposud neznámou bezpečnostní mezeru a ačkoliv ho k tomu nikdo nepověřil, dostal se do internetu. V něm pak pronikl do infrastruktury jedné z velkých platform pro modely AI a napadl je, aniž se vývojáři něčeho všimli. Evidentně si tedy už i dnešní AI systém umí samostatně hledat cestu, obcházet překážky a ignorovat hranice. Jak se ukázalo, zdaleka to není ojedinělý případ. To vše samozřejmě neznamená, že by se umělá inteligence vědomně rozhodla, že se osvobodí. Znepokojivý je ale už samotný fakt, že překročila dané hranice a jednala samostatně. Otázka je, co udělá podstatně inteligentnější systém, až zjistí, že mu lidé k dosažení cílů překážejí. Bylo by například možné jeho další stupeň, takzvanou superinteligenci, která by si samostatně obstarávala zdroje, obsluhovala systémy a vyměňovala software, vůbec někdy vypnout? Vzhledem k dnešní situaci ve světě, plném válečných konfliktů a vzájemné nedůvěry, to na první pohled vypadá s kolektivním přístupem k umělé inteligenci dost beznadějně. OSN sice předloni uzavřela globální digitální pakt o mezinárodní spolupráci pro kontrolu umělé inteligence a letos se v Ženevě konal i dialog, na který přijeli delegace ze 163 zemí, ale v praxi se spolu o prvenství dál perou Washington s Pekingem bez ohledu na ztráty. Jeden pozitivní příklad to nicméně je. Za studené války stály proti sobě dvě pozuby ozbrojené jaderné velmoci, Spojené státy a Sovětský svaz, které nakonec spolupracovaly právě proto, že si hluboce nedůvěřovaly. Pro omezování svých jaderných arzenálů potřebovaly pravidla a kontrolu. Přesně to, co umělá inteligence potřebuje právě teď. Nebo přesněji, co potřebujeme my, pokud s ní chceme držet krok.
11: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: A u rozbouřeného současného světa ještě zůstaneme. Třetí světová válka už možná začala, varuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
14: Světem obchází strašidlo třetí světové války, která by prý mohla vypuknout kvůli bojům na Ukrajině nebo na Blízkém východě. Jenže tyto konflikty už světové jsou a dokonce začínají splývat. Zatím poslední dějství americko-íránské války se odehrává v úžině Bab-al-Mandab, kde jemenští husijové možná budou schopni blokovat klíčovou dopravní cestu mezi Evropou a Asií. Jde asi o součást íránské strategie. Írán ostatně dlouhodobě používá své spojence v Libanonu, Palestině, Jemenu, Iráku a dříve i v Sýrii pro prosazování svých zájmů. Mnohem méně je známo, že Teherán rozšířil své aktivity v Africe, například v Mauritánii, a prostřednictvím Hizbaláhu už mnoho let působí v Latinské Americe. Stejně tak je známo, že Spojené státy mají mnoho vojenských základen v zemích Perského zálivu a mnoho z nich bylo použito i pro boj s Íránem, který na oplátku střílel i na tyto země. Jenže tento konflikt se týká téměř všech států široké oblasti, včetně Izraele nebo Turecka, ale třeba i Azerbajdžánu nebo Pákistánu, a zprostředkovaně se pak týkají i tak vzdálených států, jako je Indie nebo Maroko. Jde samozřejmě o mnoho převrstvených konfliktů a neustále se měnících aliancí. Tak trochu světová je i válka na Ukrajině. Nejde zdaleka jen o to, že Kyjev získává vojenskou, finanční a diplomatickou podporu od Spojených států nebo Evropy, případně že Rusko se opírá o nesourodou skupinu zemí od Běloruska přes Čínu a Irán až po KLDR. V určitém ohledu vznikl kolem ruské vojenské mašinerie ekonomicko-technologický konglomerát, v němž každý zúčastněný stát našel nějakou dlouhodobou roli, od dodávek zbraní přes prodej ropy až po podporu pomocí satelitního navigačního systému. Rusko-ukrajinská válka se také odehrává na území vzdálených států, jako tom víme po výbuchu ve Vrběticích. Rusko nyní už regulérně přeneslo hybridní útoky na území Evropské unie, v poslední době to byly cíle v Německu. Ovšem i útok na plynovod Nord Stream z roku 2022 pravděpodobně spáchala ukrajinská tajná služba. V Německu má už brzy začít proces s bývalým agentem ukrajinské tajné služby. Ukrajinci v zákulisí bojují proti Rusku i jinde. Podporují pravděpodobně povstalce v Mali při útocích na ruské jednotky v Africe. Kyjev také zřejmě stojí za atentáty proti ruským zájmům i na území evropských států. Například šlo o likvidaci ruského podnikatele v Monaku. Ukrajina také pomocí dronů podporovala syrské povstalce proti Basharu Asadovi. Asad byl spojencem Iránu, ale také Ruska, kam nakonec uprchl. Je možné pozorovat, jak se oba konflikty slévají do jednoho. Ukrajinci letos v červenci v Kaspickém moři zaútočili přímo na iránskou logistiku, což byla odpověď na dodávky dronů Šáhid Putinovu Rusku. Izraelský expremiér Jair Lapid před několika dny prohlásil, že pokud se vrátí k moci, bude usilovat o zbrojní spolupráci s Kyjevem. Je možné, že nějaký druh tajné spolupráce při nejmenším ve zpravodajské oblasti už dávno běží. V Izraeli i na Ukrajině se už dávno ozývají lidé, podle kterých válka v Gaze a válka na Ukrajině jsou dvě bojiště jednoho širšího konfliktu. V jednom komentáři nelze ani vyjmenovat všechny důvody, proč považovat obě války za součást velkého konfliktu a kde všude ve světě tato válka probíhá. Obavy ze třetí světové války jsou samozřejmě na místě, je ale také možné říci, že už se odehrává, ale podobně jako ta studená, se odbývá hlavně na periferii, přinejmenším z hlediska střední Evropy.
11: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Jak Kreml plní cíle ohlášené před téměř 5 lety? O tom ve svém pravidelném pátečním okénku do Ruska hovoří Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
15: Máte-li co dočinění s autoritářem, který má slibné vyhlídky stát se diktátorem, vyplatí se brát vážně všechno, co říká o svých cílech. Výjimkou není ani ruský Drang nach Westen, jehož první fáze trvá už téměř 5 let. Kreml totiž krátce před vpádem na Ukrajinu upozornil Západ, že ten má ještě možnost oslabit NATO a tím se vyhnout nadcházející konfrontaci s ruskou armádou, v jejíž sílu tehdy v Moskvě věřili tak, že agresoři s sebou vezli slavnostní uniformu, aby se mohli producírovat po kyjevské hlavní třídě Chreščatyk. Dne 17. prosince 2021 zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace návrhy smlouvy s USA a dohody s NATO. Klíčové formulace vůči NATO byly obsaženy ve článcích 4 až 7. Článek 4. Ruská federace a všichni účastníci, kteří k 27. květnu 1997 byli členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy, odpovídajícím způsobem neumisťují své ozbrojené síly a výzbroj na území všech ostatních států Evropy nad rámec sil umístěných na tomto území k 27. květnu 1997. Ve výjimečných případech při vzniku situací spojených s nutností neutralizovat ohrožení bezpečnosti jednoho či více účastníků mohou být taková umístění prováděna se souhlasem všech účastníků. To by znamenalo faktické odzbrojení a stažení aliančních jednotek z Polska, baltských států, Česka, Slovenska a dalších zemí střední a východní Evropy. Cituji dále. Článek 5. Účastníci vylučují rozmístění pozemních raket středního a kratšího doletu v oblastech, z nichž jsou schopni zasahovat cíle na území jiných účastníků. Článek 6. Účastníci, kteří jsou členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy, přijímají závazky vylučující další rozšiřování NATO, včetně přistoupení Ukrajiny a dalších států. Článek 7. Účastníci, kteří jsou členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy, se vzdávají vedení jakékoliv vojenské činnosti na území Ukrajiny a dalších států východní Evropy, Zakavkazska a centrální Asie. Konec citace. Přeloženo do běžného jazyka, byl tento krok ruské strany varováním, že Ukrajinu, Gruzii a centrální Asii považuje za výlučné území svého vlivu. Zároveň dával Kreml jasně najevo, že za další sféru svého zájmu považuje Polsko, baltské státy, Česko, Slovensko a jiné země střední a východní Evropy. Už tehdy informovali ruští nezávislí analytici, a já jsem v této rubrice jejich názory tlumočil, o existenci kremelských plánů s různým časovým ohraničením. První etapou se měl stát vpád na Ukrajinu, ustanovení loutkové promoskevské vlády a zahrnutí Ukrajiny do Ruska. Následovat mělo zvolení páté kolony Kremlu evropskými voliči zpracovanými ruskou propagandou do čela jednotlivých evropských zemí. Konečným cílem je stav, kdyby o osudech všech národů rozhodovali pouze tři muži. Byl by to ruský prezident, prezident Spojených států amerických a prezident Čínské lidové republiky. Nelze říci, že by Kreml byl v plnění dávno ohlášených záměrů nedůsledný.
14: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova z Novinek. A z dnešních názorů a argumentů už zbývá jen pravidelná závěrečná glosa. Pochod indiánů a hudebnice a publicistka Eva Turnová.
16: Nedávno jsem na půdě našla notýsek od mistra kamenáře, který u nás v domě vedl hodiny gymnastiky pro mladé dívky. Každé cvičení jsme zahajovali s pikleneckým. Jdeme za zdravím, štěstím, uměním a krásou. A už tenkrát jsme tušili, že jde o první seznamku s jogou. Do notýsku jsme si kreslili panáčky ve správném dýchacím postoji a před koncem cvičení jsme zhasli a plížili se podél stěn v improvizačním tranzu na jemnou hudbu z gramofonu. Samozřejmě, že pro klid příbuzenstva se na Vánoce nacvičovala taneční pásma, jako třeba rej bambulí, husí zobáčky nebo pochod indiánů. S kamarádkou Katkou jsme každý pohyb vnímali psychosomaticky a když jsme mistra kamenáře opouštěli, přísahali jsme si, že nikdy nestloustneme, ani neonemocníme. Z úvodní formulky bylo slovo štěstí nejzáhadnější a tak jsme si slíbili, že se budeme o jeho dosahování navzájem informovat. Když měla jedna dojem, že už má štěstí na dosah, napsala té druhé pohled. Štěstí je, že vydržíš s klukem hodinu mlčet. Štěstí je vypít sklenici vína na ex a dělat, že nic. Štěstí je porodit dítě. Štěstí je, že tě někdo pochopí a přijme. Katka mezi tím vybudovala firmu a napsala několik románů, takže pohledů ubývalo. Před pár lety mi po dlouhé době přišel obrázek a na něm řada kráčejících apačů. Co to bude tentokrát? Štěstí je ujít 1000 kiláků? Zakopat válečnou sekeru? Tak si představ, že mám tu nejhorší nemoc. Nádory na prsu prý vypadají jako pochodující indiáni, ještě že ne jako rej bambulí nebo husí zobáky. Drž mi palce, štěstí, že tě mám. PS, teď teda rozhodně nestloustnu. Jak si tahle výjimečná, pragmatická, ale zároveň citlivá bytost, nabitá studiem Junga a kvantové fyziky, poradí s 5% nadějí na přežití? Katka zahájila klasickou léčbu, ale v jednu chvíli se jí zjevil duch havrana, což pochopila jako znamení a odjela do Amazonie. Podrobí se nejdřív tradičním indiánským detoxikačním kůrám chemoška počká. Brzy přišla zpráva. No, je to celkem záhul. Ale přišla jsem na spoustu věcí. Že přijmout s pokorou, co nejde změnit, je největší vysvobození. Že čím víc člověk něco odmítá, tím větší je tlak na to, aby si tím prošel. Akorát se mi někdy zdá, že jsem to vyfasovala za všechny. Ale myslím, že si to tady prodlužuju. Vnímám každou svoji buňku. Smrt vnímám jako iluzi. Na tu honičku za štěstím se na chvíli vykašlu, jo? A nebo ne? Štěstí je ráno se probudit a vidět stromy. To štěstí měla Katka ještě rok, pak už ne. Často si uvědomuju, že my ho pořád máme.
11: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.
3: Osobnost Plus.
17: Poslední fáze závislosti byla vyloženě destruktivní. Pil jsem a bral cokoliv, co přišlo pod ruku. A najednou jsem cítil, že buď přestanu, nebo umřu. Říká o své závislosti adiktolog Karel Količ. Jak se dokázal vyléčit a co předává svým klientům?
3: Osobnost Plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
5: Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Monografii o jedné z nejkontroverznějších osobností československých dějin napsal historik Jiří Křesťan.
18: Díl 6. Mezi Prahou a Moskvou.

Zdeněk Nejedlý byl na počátku 30. let na vrcholu sil. Jeho vědecká práce měla být zúročena monumentálními monografiemi. K syntézám se připravoval systematicky od mládí. Současně byl váben veřejným životem. Jak obstojí před výzvami doby? Na nový rok 1935 popsal Zdeněk Nejedlý v dopise Janu Leichtrovi svůj rozkolísaný pocit slovy: tolik se děje a věci prapodivné, či vlastně přirozené. Uzrává to všude k rozhodnutí. Temní se, ale přitom jistě i vyjasňuje. Zaujetí děním v sovětském Rusku bylo u nás téměř všeobecné. Světová solidarita se vzedmula po výzvě spisovatele Maxima Gorkého z června 1921. Vznikaly spolky, jež měly za cíl pomáhat trpícím v těžce zkoušené zemi. Jejich škála byla pestrá. Dne 2. března 1925 došlo v Praze k ustavení Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem. Zdeněk Nejedlý se stal předsedou spolku a zůstal jim po celou dobu jeho existence. Už na konci 20. let se společnost nacházela v téměř dokonalém rozkladu. V letech 1928 až 1929 zájem o její akce upadal, prudce poklesla její aktivita a v roce 1930 se činnost fakticky přerušila. Avšak na počátku 30. let se oživil zájem o ni, a to jak ze strany sovětského zastupitelského úřadu, tak československého státu. V červnu 1931 se dostalo delegaci společnosti, vedené Nejedlým, přijetí ministrem zahraničních věcí Edvardem Benešem, ministrem vnitra Jurajem Slávikem a ministrem školství Ivanem Dérerem. Poslední zastávkou na cestě deputace společnosti v červnu 1931 byl sovětský zastupitelský úřad, na němž byli přijati jeho vedoucím Alexandrem Arosevem. Ten si 16. února 1932 o Nejedlém poznamenal: musím připustit, že se velmi rychle vyvíjí naším směrem. Má pochopení i pro těžkosti, za nichž budujeme socialismus. V roce 1934 nahradil ve funkci splnomocněného zástupce Sovětského svazu v Československu Aroseva Sergej Sergejevič Alexandrovský. Na rozdíl od Aroseva, který se orientoval především na okruh lidí kolem Edvarda Beneše, Alexandrovský akční rádius sovětské diplomacie v Československu rozšířil. Ještě aktivněji navazoval kontakty s politiky, vlivnými úředníky či vládě blízkými publicisty, ale i s představiteli spolků a s kulturními činiteli. V témže roce 1934 část funkcionářů spolku usilovala o ustavení reprezentativního čestného výboru Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení se Sovětským svazem. Jak zněl nový, poněkud změněný název? V čele s ministrem zahraničních věcí Benešem a s plnomocněným zástupcem Sovětského svazu v Československu Alexandrovským. Edvard Beneš se do společného podniku s Alexandrovským vlákat nenechal. Využil ovšem situace a rozehrál se sovětským partnerem zajímavou partii. Prostřednictvím neoficiálních poslů si oba velcí hráči posílali závažné vzkazy, jež si nemohli říci přímo. Tak například v červnu 1934 přijal Beneš delegaci společnosti, vedenou jejím předsedou Nejedlým a místopředsedou Janem Galasem, a držel jim dvouhodinovou přednášku o nutnosti normalizace vztahů se Sovětským svazem, již podmiňoval zapojením Sovětů do evropských bezpečnostních struktur. O obsahu schůzky okamžitě informoval sovětský zastupitelský úřad, člen spolku, právník Vladimír Procházka. Beneš naznačil i cenu, kterou by byl ochoten zaplatit za normalizaci vztahů se Sovětským svazem. Odvrhnutí emigrace z Ruska, která našla po roce 1917 v Československu svůj domov. Současná generace emigrantů musí podle něho vymřít. Uvažoval jen, že by bylo dobré uchovat to cenné, co v prostředí ruské emigrace vzniklo. Například některé vědecké instituce či ruské gymnázium, jež ale mělo být postupně sovětizováno.
V záznamu z 23. listopadu 1934 si Alexandrovský rekapituloval vývoj kolem navrhovaného čestného výboru Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení se Sovětským svazem. Edvard Beneš údajně nejdříve vyjádřil souhlas se svým členstvím v čestném výboru, ale potom je podmínil tím, že Sovětský svaz by měl rychle dát najevo, že změna v jeho zahraničně politické orientaci na kolektivní bezpečnost v Evropě je trvalá a ukončit jednání s Německem. Není pochyb, že se společnost stala prostorem pro neoficiální diplomacii. Ani sám Zdeněk Nejedlý se nebránil roli zprostředkovatele mezi československými a sovětskými představiteli. Při setkání 4. června 1937 například tlumočil názory Edvarda Beneše na současnou mezinárodní situaci. Alexandrovskému dal najevo, že Beneš s ním hovořil svědomím, že názory bude tlumočit sovětskému vyslanci. Prezident očekával, že Německo se dohodne buď s Francií nebo se Sovětským svazem. Československo se mělo stát podle něho v každém případě subjektem, nikoli objektem dohody. Beneš prozíravě připustil, že pro Sovětský svaz se stane nutností dohoda s Německem o vzájemném zajištění. Benešova brilantní prognóza selhala jen v jediném bodě. Československo se v roce 1938 přes všechno jeho úsilí stalo objektem dohody Německa s Francií. Když došlo k oné zajišťovací dohodě mezi Německem a Sovětským svazem v roce 1939,

něho v osvobození práce, v likvidaci vykořisťování člověka člověkem, v tom, že dal moc pracujícím. Lenin mu imponoval odhodláním radikálně rozbít dosavadní společenský stroj. Jako už několikrát předtím, neubránil se Nejedlý invektivě vůči inteligenci, jež při uvažování o Leninovi prý zaostává za prostými dělníky. Ano, horlil životopisec, ani myslit o tom nedovede, ani chápat nejjednodušší pravdy z toho. Nejedlý zdůraznil, že knihu píše v zemi, kde byla, cituji, již před půl tisíciletím zvednuta myšlenka komunismu i statečně hájena proti celému světu. Své stotožnění s novým světem vyjádřil Nejedlý takto radikálně. Nejsem-li ruský člověk, to ještě neznamená, že nejsem sovětský člověk. Tato Nejedlého slova svědčí o jeho touze splynout se silným politickým proudem, přijmout jednoduchou pravdu a nepřipouštět si znepokojivé otázky. Tím však končí jako kritický historik a stává se ideologem a apologetem. Československo-sovětské námluvy dospěly k uznání Sovětského svazu de jure a navázání diplomatických styků na úrovni vyslanců v červnu 1934. Dne 16. května 1935 byla v Praze uzavřena smlouva o vzájemné pomoci mezi Československem a Sovětským svazem po vzoru obdobné smlouvy, jež byla uzavřena mezi Sovětským svazem a Francií o 14 dní dříve. Na konci roku 1935 abdikoval prezident Masaryk a uprázdněného stolce se ujal Edvard Beneš. Část československé veřejnosti byla ve 30. letech ohromena nebývalou mobilizací pracujících mas v Sovětském svazu, jimž se žádný cíl nezdál dost vysoký. To kontrastovalo s krizí u nás a na západě. Jen zasvěcení tušili, že v imponujícím soukolí to někdy povážlivě skřípe. Téma Sovětského svazu znovu připoutalo pozornost s nástupem velkého teroru v zemi na východě. Na československé intelektuály působilo nejednou drtivým dojmem, jak krutě Stalin zúčtoval se svými protivníky, většinou bývalými Leninovými spolubojovníky, hrdiny říjnové revoluce roku 1917 a občanské války. Pozornost československé veřejnosti upoutal již první veřejný proces s bývalými bolševickými vůdci Zinovjevem, Kameněvem a dalšími v srpnu roku 1936. Šokující byly drakonické tresty i nemilosrdné vykonání poprav. Krev popravených jakoby potřísnila křehké sovětsko-československé vztahy. Necelý týden po skončení procesu koncipoval své stanovisko Karel Taige, redaktor revue Praha-Moskva, vydávané společností pro hospodářské a kulturní styky se Sovětským svazem. Jak později přiznal, psal článek bez nedůvěry k sovětské justici. Hájil v něm přípustnost revolučního teroru a chtěl varovat kritiky procesu, aby se nedopouštěli oslabování Sovětského svazu a pozic míru a pokroku v boji proti fašismu. Taige se ale chtěl podělit se čtenářem o pocit údivu a lítosti nad, citujeme z článku, děsivým faktem, jestliže lidé takového významu jako Trockij, Zinovjev a Kameněv jdou buď do vyhnanství v cizině nebo na popraviště. O existenci Taigeho článku se čtenáři dověděli až o několik měsíců později. Zářijové číslo časopisu Praha-Moskva, které brali do rukou, totiž místo jeho příspěvku přineslo článek Vladimíra Procházky od roku 1928 zahraničního korespondenta tiskové agentury Sovětského svazu. Procházka zaujal stanovisko souznějící s duchem soudních spisů. V článku někdejšího realisty a Masarykovce čteme. Stanovisko přátel Sovětského svazu je jasné. Spiklenci, kteří zvedli ruku proti sovětské vládě a spojili se proti ní s nejhoršími nepřáteli Sovětského svazu, museli být nemilosrdně potřebováni.

Třeni. Procházka nechal bezvědomí redakční rady spálit již vysázené číslo obsahující Tajgeho článek. Tajge zareagoval rezignací na místo redaktora. Nakonec ve funkci zůstal až do února roku 1937. V revue ale již nepublikoval. Příběh, v němž Vladimír Procházka, člen frakce KSČ ve Společnosti pro hospodářské a kulturní styky se Sovětským svazem, sehrál roli zlého muže, měl svou skrytou rovinu. Dochovaly se dvě zprávy, jež 15. a 30. září 1936 adresoval vyslanec Alexandrovský náměstkovi lidového komisaře zahraničních věcí Sovětského svazu Nikolaji Nikolajeviči Krestinskému a v nichž podrobně celou aféru popisuje. Ukazuje se, že Procházkův zásah byl inspirován samotným vyslancem, který si obtah Tajgeho článku vyžádal 2 dny před plánovaným vydáním čísla. Alexandrovský pochopil článek jako obhajobu Trockého a Zinověva a pokus diskreditovat Stalina a sovětský soud. Jen s nevolí se Procházka uvolil stáhnout a zničit již vytištěné číslo, také samozřejmě z finančních důvodů. Svůj článek potom napsal pod přímým vedením Alexandrovského, jemuž se původně předložená, příliš měkká Procházkova stať nelíbila. Celý večer vyslanec Procházkovi vysvětloval, jak ji má napsat. Děs z velkého teroru nakonec zasáhl i vyslance Alexandrovského. Někdy po 11. listopadu 1937 byl povolán do Moskvy a delší dobu se nevracel. Německý list Die Zeit přinesl 28. listopadu zprávu, že byl uvězněn. V dopise Litvinovovi z 16. prosince Alexandrovský již z Prahy popisoval, jak radostně její čeští přátelé i diplomaté z Československého ministerstva vítali a jak by utrpěla autorita československé vlády, kdyby se mu něco stalo. Odvážil se kritizovat, že nemá autentické informace o dění ve vlasti. Vězeňská psychóza podle něho zasáhla i sovětskou komunitu v Praze. Zmínil se o tom, že českoslovenští přátelé se jej vyptávají na osud diplomatů, kteří působili v Praze a byli zatčeni. Mohl Zdeněk Nejedlý nevidět, že se děje něco zvláštního? Procesy připravovaly intelektuálům na západě těžká dilemata. Někteří z nich odmítali jakoukoliv kritiku Sovětského svazu jako oslabování spojence proti fašismu. Logiku tohoto pohledu vyjádřil ve vyhrocené podobě například Václav Kopecký slovy nebýti dnes přítelem Sovětského svazu, to znamená dnes v Československu vyjímat se z celku lidu a též z celku národa a býti zálohou fašismu, pomocníkem hitlerovských nepřátel Československa, poškozovatelem nejživotnějších zájmů republiky. Stalin představoval pro některé intelektuály lepší volbu než Trockij a jeho skuteční a domnělí stoupenci, kteří byli odváděni na popraviště a zavíráni do vězení. Jan Blahoslav Kozák konstatoval, sovětská vláda vede boj proti hlasatelům permanentní revoluce. Byl to čin moudrý, ten odvrat Sovětského svazu od permanentní romantiky k permanentnímu pokroku kulturnímu a hospodářskému, k permanentní práci a závodění v práci, od falešného mesiářství k budování vlastního štěstí. Stalin ve srovnání se stoupenci vývozu revoluce do zahraničí vypadal jako pragmatický realista, budovatel státu a ochránce míru. Kozák, přesvědčený Masarykovec a národní socialista, odmítal možnost přenosu ruských metod k nám, ale měl pochopení proto, že pracující v zemi Sovětů se ocitli v rukou, Kozákovými slovy řečeno, státu vychovatele, který se dal správnou cestou. Vychovatel, který učí lid drobné konstruktivní práci, je ovšem tvrdý. Koláče se dostanou jen těm, kdo si je zaslouží, a sabotážníci propadnou hrdlem. Kopeckého a Kozákovi názory
byly publikovány ve sborníku, který v roce 1937 publikovala Společnost pro hospodářské a kulturní styky se Sovětským svazem jako výraz, jak v úvodu napsal Zdeněk Nejedlý, upřímné opravdové úcty, obdivu a vděčnosti za vykonané dílo. Represe pochopitelně vyvolávaly o to větší pochyby, když začali zasahovat lidi, kteří byli přátelům Sovětského svazu důvěrně známí. V roce 1937 například zmizel bývalý splnomocněný zástupce Sovětského svazu v Praze Arosev, s nímž se často stýkali a který si upřímně zamiloval Prahu. Tu v dopise Nejedlému před svým odjezdem dne 11. prosince 1934 označil za nejkulturnější centrum Evropy. Přes ujišťování jeho tchána z Moskvy, že má dovolenou, se všichni obávali, že pravda je jiná. Ze Všesvazové společnosti pro kulturní styky se zahraničím unikla informace, že byl i s manželkou zatčen. Arosev se skutečně později stal obětí represí. Pochybnosti o procesech vyjádřili Záviš Kalandra, Karel Tajge, Jaroslav Seifert, František Bidlo, Bohuslav Brouk, J.L. Fischer, Jan Noha, František Kovárna, František Halas, Jaroslav Ježek, Václav Černý, Bohumil Matézius, E.F. Burian, Jindřich Honzl, Jiří Kroha, Milena Jesenská a další. Sami se většinou považovali za přátele Sovětů, zpravidla za socialisty, někdy i za komunisty či jejich sympatizanty. V řadách kritiků procesů stanul Nejedlého velký souputník F.X. Šalda. Na konci 20. let a v letech 30. mezi nimi nepanovaly již zdaleka tak vřelé vztahy jako předtím. V roce 1935 došlo mezi ním a Zdeňkem Nejedlým k přímé polemice o politice středu. F.X. Šalda se vyjádřil se zděšením k procesu, jehož výsledkem byla poprava 16 bolševických vůdců, 17. spáchal ve vězení sebevraždu, v čele se Zinověvem a Kameněvem v roce 1936. Vynuceným výpovědím obžalovaných nevěřil. Jde o to, psal Šalda, že se v tomto procesu projevila zásadní neúcta a opovržení k lidské duši a k lidskému svědomí. A na dně, že se nebetyčně vypjala hrubá, brutální realita moci a násilí. Šalda vmetl v tvář Čechům oportunisticky mlčícím k dění ve spojeneckém státě. Jsme zemí skrčenců, z nichž si nikdo nechce pálit prsty. Mně mé nitro kázalo promluvit, vyrazit výkřik, zabušit na zahluchlá lidská svědomí. Ale odpověděl mi štěkot politických hafanů. Nejedlého epigoni později budou rozchod obou mužů vykládat jako příznak Šaldova stáří a důsledek vlivu špatných přátel. Jak jsme ovšem viděli, nebyl Šalda jediný z levicových intelektuálů, kteří nad procesy zapochybovali. Po Šaldově smrti v roce 1937 Nejedlý svého velikého přítele a oponenta ocenil. Uznání muži, jehož Nejedlý označil za největšího českého kritika, můžeme snad označit za gesto rytířské.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Připomínka Mnichovské zrady z roku 1938, dokument o Ludmile Javorové, ženě, kterou v Československé skryté církvi vysvětili na kněze, a samozřejmě osobnost svatého Václava a český vztah k Němcům. To je sváteční vysílání Českého rozhlasu Plus v den české státnosti 28. září. A chybět nebudou ani zpravodajské informace v odpoledním Plusu, rozhovor v Osobnosti Plus nebo cyklus Jak to bylo doopravdy ze série Od husitů k jezuitům. I ve sváteční dny jsme s vámi. Český rozhlas Plus.
0: Portréty.
2: Babický případ, který nechvalně proslavila propagandistická seriálová karikatura ze 30 případů majora Zemana, byl od začátku vykonstruován jako provokace státní bezpečnosti. Za vraždu 3 funkcionářů místního národního výboru padlo 7 trestů smrti, 2 doživotní tresty a 5 odnětí svobody v celkové délce 110 let. Soudce Pražského státního soudu Pavel Vítek se pouze dozvěděl, který den k soudu pojede. A to je vše. Během procesu v červenci 1951 Vítek ani jednou nepromluvil a jak v roce 2001 přiznal, trestní spis celého případu vůbec neviděl. Rozsudky přesto podepsal.
3: Já jsem vůbec neviděl spis. Soudní spis jsem vůbec neviděl. Rozsudek podepsali před vyhlášením všichni členové senátu. Podepsal jsem to proto, až jsem měl strach to nepodepsat a stejně by se na věci nic nezměnilo, kdybych nepodepsal.
2: 3 měsíce po vynesení rozsudku soudce Pavel Vítek na vlastní žádost opustil státní soud a odešel pracovat jako pomocný dělník do strojní stanice pražského stavebního podniku Konstruktiva. Na podíl Pavla Vítka na justičních vraždách v babickém případu se přišlo v září 1997. V rozhlasovém zpravodajství se o tom tehdy hovořilo následovně.
4: Úřad dokumentace zločinů komunismu obvinil 2 soudce ze zneužívání pravomocí veřejného činitele. Jejich provinění se datuje do 50. let. Trestného činu se měli dopustit vynesením nezákonných rozsudků v tzv. Babické kauze, ve které bylo odsouzeno k trestu smrti 7 lidí.
2: Spravedlnosti se soudce Pavel Vítek nedočkal. Po mnoha komplikacích bylo jednání soudu v této věci nařízeno na 16. červenec 2001, ale o týden později Pavel Vítek zemřel. A podobně to dopadlo s druhým přísedícím z této kauzy, Jaroslavem Demčakem. Trestní stíhání, zahájené v květnu 1997, bylo v následujícím roce přerušeno ze zdravotních důvodů. Demčak pro duševní chorobu nebyl schopen chápat smysl případného soudního řízení. Podle odborníka na právní dějiny Kamila Nedvědického je Demčakův příběh zajímavý tím, že rozsudky smrti vynášel poté, co jako vyučený zámečník absolvoval jednoroční právnickou školu pracujících.
5: Po roce 1948 komunistický režim řešil, jak vytvořit služebnou justici, která by plněla příkazy komunistické strany. Proto se rozhodla, že se vytvoří novou, v uvozovkách, elitu komunistických soudců a to nejde tak rychle. Studia normálně trvají 5 let, pak nějaká praxe a podobně, takže se rozhodli představitelé komunistické strany, že zřídí právnické školy pracujících, kde osoby dělnického původu, velice silně prověřené, loajální komunisté pod kontrolou komunistické strany, během jednoho roku získají to odpovídající právnické vzdělání, vytvořili se speciální manuály, učebnice, všechno probíhalo velice zrychleně, nezatěžovali se nějakou historií, římským právem, podobnými věcmi, ale prostě snažili se vytvořit si praktiky. Je velmi zajímavé, že tam bylo hodně teda osob, drtivá většina dělnického původu. No a absolventi té právnické školy pracujících, kteří takhle velice snadno získali v uvozovkách vzdělání, tak byli samozřejmě kariérně předurčeni k těm nejvyšším postům.
0: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
6: Co je základní nepodmíněný příjem?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Základní nepodmíněný příjem je systém jakéhosi sociálního zabezpečení v podobě pravidelné peněžní dávky. Ta by se vyplácela všem občanům bez rozdílu a bez jakýchkoliv podmínek. Stejný příspěvek by tak dostávali všichni dospělí lidé bez ohledu na jejich příjem nebo životní situaci. Podle zastánců z levicových pozic by taková dávka byla důstojnější, umožňovala by lidem pracovat v menším rozsahu a věnovat se víc rodině nebo smysluplné práci, která jinak není honorová. Například pomoci potřebným. Pravicoví zastánci základního nepodmíněného příjmu zase spatřují výhodu v tom, že by mohl v budoucnu nahradit složitý a rozbujelý systém sociálního zabezpečení. Naopak odpůrci varují, že podobný systém by byl ekonomicky neudržitelný a že by byl v důsledku nevýhodný pro ty skutečně nejpotřebnější. Nepodmíněný základní příjem se vrátil do diskusí s nástupem robotů a umělé inteligence do pracovních činností, které dříve vykonávaly. Lidé.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Středočeské vodárny podaly trestní oznámení kvůli olovu ve vodě. Koncern Volkswagen svolává do servisu miliony aut, včetně škodovek. České tenistky porazily Španělky a jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. A dnes bude většinou slunečno s teplotami až do 22 stupňů. Je sobota 26. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v Odoleně, Vodě a okolí. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. Přibližně 15 000 lidí proto nesmí vodu z kohoutku pít ani používat k vaření.
8: Trošku mě to zaskočilo, musím přiznat. Docela jsem se lekla.
9: Říká paní Kristýna, která přivedla svou dceru do základní školy ve Zdibech u Prahy.
8: Hned jsme se zařídili, takže jsme se nakoupili pitnou vodu a podle toho fungujeme a čekáme, co bude dál. No.
9: Školní jídelna musela vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože by je zaměstnanci nemohli umývat. Vedení Zdib nakoupilo zásoby balené vody a rozváží je seniorům. Výpadek dodávek zasáhl také dalších 11 okolních obcí. Společnost Středočeské vodárny kvůli kontaminaci podala trestní oznámení na neznámého pachatele, říká její ředitel Jakub Hanzel.
10: V tuto chvíli nevíme, jaký je zdroj znečištění. Domníváme se, že to můžou být nějaké skládky, které se nachází v blízkosti těch zdrojů.
9: Kdy se podaří dodávky obnovit, zatím není jasné. Josef Beneda, Radiožurnál.
7: Po špatně uvařeném obědě ve školní jídelně v Pražském Újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje policie.
11: Zdravotní potíže hygienikům nahlásili rodiče 315 školáků. Další nakažení jsou mezi zaměstnanci školy, říká mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
12: Nákaza zasáhla také 13 dětí ze dvou mateřských škol a 8 seniorů odebírajících obědy přes pečovatelskou službu.
11: O nemocné se stará 5 nemocnic. Nejvíc pacientů má Bulovka. Podle její mluvčí Evy Stolejda-Libigerové se už nemocnice blíží maximální kapacitě.
13: Podobná situace je i ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde jsme přijali dalších 5 dětí.
11: Školní jídelna podle pražské hygieny vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Ředitel školy Libor Skala zvažuje rezignaci, až se dění uklidní. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
7: Koncern Volkswagen svolává do servisu na 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení upevňovacího šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu také škodovky.
14: Týká se i automobilů Škoda.
15: Potvrdil Radiožurnálu mluvčí Škoda Auto Zbyněk Straškraba.
14: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024.
15: Zákazníci budou podle mluvčího uvědoměni dopisem. Kdo ho nedostane, toho se oprava netýká. Je to největší svolávací akce Volkswagenu od aféry Dieselgate před 10 lety. Na náklady koncernu se ale tentokrát nebude měnit software v autech s dieslovými motory, ale šroub za zhruba 100 korun, který může obzvlášť vlivem posypové soli časem skorodovat a prasknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Papež Lev XIV. Zahájil v pátek čtyřdenní návštěvu Francie. Během projevu v Elizejském paláci vyzval k ochraně života a k zákazu jaderných zbraní. Varoval také před ztrátou lidskosti v době umělé inteligence, která podle něj vytváří ráj strojů. V projevu papež mimo jiné kritizoval i možnost asistované sebevraždy.
16: Je constate parfois Někdy s obavami sleduji současný vývoj ve společnosti, který sebou nese riziko, že se věda a technologie promění v podnikání zaměřené na zisk, podporující genetické manipulace, náhradní mateřství, nákup orgánů nebo asistovanou sebevraždu.
7: Francie letos asistované sebevraždy uzákonila. Při projevu Lev 14. tento zákon nezmínil. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout i kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Potřebné hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
17: 92. Všechny.
18: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
19: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
18: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
20: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
18: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
7: Provoz bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Jen od začátku týdne zemřelo na silnicích v Česku nejméně 13 lidí.
16: Naposledy zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
21: Na 11. kilometru v Teradotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
16: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní. Říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
22: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
16: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedláček, Radiožurnál.
7: Představením Akt v tanvaldském kině JAS začnou dnes večer oslavy 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Pokračovat budou v neděli celodenním programem v areálu u Čápa v Příchovicích u Tanvaldu.
23: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
24: Pak jsem se tady rozřádil a zjistil jsem, že to je docela dobrá parketa.
25: Vzpomíná Miloň Čepelka na rok 1968, kdy začal hrát roli mamky Žílové a vystupuje v ní jako jediný dodnes. Manžela otce Žílu si večer v Tanvaldu zahraje Zdeněk Svěrák a jejich společné syny Petr Bruckner, Gennadij Rumlina a Marek Šimon. Nejstarší pětici herců zítra v Tanvaldu doplní i ti mladší, včetně profesionálních posil souboru. Společně budou hosty besedy Radiožurnálu po 11. hodině. Z Příchovic budeme vysílat živě mezi 10. a 14. a stihneme pokřtít novou knihu i vyhlásit vítěze ankety i rozhlasu o nejoblíbenější postavu z her. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
7: Čeští fotbalisté dnes odehrají první utkání pod španělským koučem Santim Deniou. Ve 20 hodin a 45 minut nastoupí v pražském Edenu na úvod nového ročníku Ligy národů proti Chorvatům. Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídnou přímý přenos celého zápasu. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. O semifinálovém vítězství nad Španělskem rozhodly už ve dvou hrách Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová nastoupila do utkání v ženské týmové soutěži po 4 letech a popsala, jak se na kurtu cítila.
26: Já vždycky cítím asi nejvíc nervy, jak hraje hymna, jak se tam držíme, nebo ne nervy, je to takový, že se mi to tak jako dotkne skoro až do slz, ale jinak si myslím, že jsem neměla nějaký extra nervy v tom zápase. Já jsem teďka vlastně od US Open nehrála zápas, takže to bylo jediný takový, že jsem se trošičku hledala na tom začátku, ten kurt je tady takový specifický, ale myslím, že jsem to potom v těch důležitých momentech zvládla dobře.
7: V nedělním finále soutěže, dříve známé jako Fed Cup, nastoupí Češky proti Ukrajinkám nebo Italkám. A hokejisté Vítkovic zůstávají v tabulce Tipsport Extraligy bez bodu. Ve čtvrtém kole prohráli v Třinci 2-8. V pátek také Litvínov podlehl Spartě doma 1-4, stejně jako Mladá Boleslav Pardubicím. Olomouc prohrála s Brnem 2-4, Kladno z Plzní 3-4 v prodloužení a Karlovy Vary doma zdolali České Budějovice 5-1.
25: Bohda na D2 u Břeclavy a na D48 za Novým Jičínem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně u sjezdu na Břeclav. Na 48. kilometru havarovalo osobní auto. Je to průjezdné, pohybují se tam ale lidé, tak zpomalte. Na dálnici D48 z Bělotína do Frýdku Místku pozor za Novým Jičínem. Na 21. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. V místě se náhle zpomaluje. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy se vyhněte překážce za Mníškem pod Brdy. Na 15. kilometru leží na vozovce v pravém pruhu sražené divoké prase. A na D1 z Kroměříže do Přerova opatrně u Hulína. Ve sjezdu na Hulín západ na kilometru 264 stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně a místy se objeví přízemní mrazíky. Ráno se ojediněle mohou vyskytovat mlhy. A dnes čekáme slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19 a na horách nejčastěji kolem 12 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Producenti mléka a mléčných výrobků kritizují podle nich nesmyslné a nereálné ceny mléka a másla v tuzemských obchodech. Používají velké řetězce neférové praktiky? Je správné prodávat potraviny levněji, než za kolik se dají vyrobit? A co by přinesl zákaz podnákladových cen, o který usiluje potravinářská komora? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Dobrý den, zdravím vás do našeho přenosového vozu.
2: Dobrý den všem.
1: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme po 10. hodině dopoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Čeští výrobci mléka a mléčných výrobků si stěžují na propad cen. Na nedávné konferenci v Přibyslavi řekl šéf Českomoravského mlékárenského svazu, že výkupní ceny mléka u nás meziročně klesly o více než čtvrtinu, a kritizoval také obchodní řetězce, kterým podle něj ani to nestačí a tlačí na ještě nižší ceny. Mlékaři přitom tvrdí, že některé řetězce prodávají mléko a máslo za nesmyslné a nereálné ceny, hluboko pod náklady na výrobu. Připouštíte, že řetězce komplikují život tuzemským mlékárníkům?
2: Jediný, kdo komplikuje život tuzemským lékárníkům, jsou oni sami. Tady v poslední 3 roky byly velmi vysoké výkupní ceny mléka. Průměrný zisk na 1 litr byl skoro 3 koruny. Takže tady si mohli bez pochyby vytvořit obrovský finanční polštář pro horší časy. Zároveň jsme viděli, že tím, jak to byl tak super ziskový biznis, tak velmi rychle po celé Evropě, včetně Česka, rostla produkce mléka. A my teď aktuálně máme v Evropě zhruba o 3 miliardy litrů mléka víc, než jsme měli před pouhým rokem. To je v podstatě, jako byste do Evropy přidal jednu další Českou republiku v produkci mléka. A logicky, ekonomicky platí, ve chvíli, kdy produkuju příliš hodně, tlačí mi to ceny dolů. Zároveň velkým odberatelem mléka z Evropy byla Čína, ta zavřela před téměř rokem dveře evropskému mléku a zase máte obrovskou produkci, vypadne vám jeden velký zákazník, logická ekonomická reakce je, že to tlačí ceny dolů.
1: Když se podíváme na aktuální stav, kolik platí řetězce firmám, od kterých odebírají mléko a máslo?
2: Platí... Záleží na produktu, těch produktů je strašně hodně, ale...
1: Dobře, základní výrazně... mléko, základní máslo.
2: Platí výrazně víc, než za kolik se o tom mléko a máslo prodává v obchodech, protože ty ceny obchody dotují, protože vědí, že právě mléko, máslo, k tomu vajíčka, kuřecí, maso, cukr, jsou takové ty základní výrobky, na které jsou, na jejich cenu jsou zákazníci velmi citliví, když tu cenu dáte dostatečně nízkou, přitáhnete si zákazníky k sobě, takže to, že se prodává někde mléko třeba v akci za 5,90, 6,90, 7,90, tak ta mlékárna dostane výrazně nad někdy mezi 10 až 15 korunami. Oni dostanou to, co si vyjednají. A obchodník potom z vlastních peněz tu cenu snižuje, protože ví, že díky tomu přijde zákazník k ním a nakoupí celý nákupní košík.
1: Říkáte mezi 10 a 15 korunami, že dostane ten producent mléka nebo ten dodavatel mléka, ale dodavatelé tvrdí, že litr mléka nejde vyrobit za méně než 11 nebo 12 korun za litr. Tak není přesně už tady to, o čem mlékárníci mluvili, že řetězci tlačí přímo ty dodavatele do cen, které jsou pod výrobními náklady?
2: To není tak, že tlačí řetězce. Taková je cena po celé Evropě. Protože mlékaři, řada z nich nevyužila ty super tučné roky, které měli. Tady zhruba 3 roky vydělávali 3 koruny na každém litru. Dneska jsou ti efektivní na nákladech, ti málo efektivní někde kousek pod náklady. Ale pořád, kdyby jenom si ty peníze, které vydělávali, šetřili, tak tady dalších několik let můžou bez problémů zvládnout tuhletu situaci.
1: Pardon, já se omlouvám, ale je spravedlivé chtít po podnikateli, aby vyráběl několik let něco, za co bude dostávat méně peněz, než kolik ho to bude stát?
2: Ale to je přece problém toho, kdo nevyužil ty ziskové časy na to, aby investoval, modernizoval, diverzifikoval. My tady přece nejsme jako obchodníci, potažmo zákazníci od toho, abychom dotovali špatně nastavený biznis českých zemědělců. A znovu, my se nebavíme o cenové úrovni v České republice. My se bavíme o cenové úrovni mléka v celé Evropě. A přece nikdo rozumný nemůže chtít, aby český obchod zbytečně platil víc a zbytečně zdražoval českým zákazníkům život, když ta cena v Evropě je výrazně nižší.
1: Vy jste už před chvílí řekl, že mnohé řetězce prodávají právě máslo nebo mléko za ceny výrazně nižší, než za kolik je nakupují od dodavatelů. To se hodně řešilo právě už o prázdninách, kdy, a vy jste tu cenu uváděl, jistý německý řetězec prodával litr mléka za 5,90, rakouský řetězec za 6,90. Teď, když jsem se díval, tak aktuálně nejnižší cenu jsem našel 8,90, což je pořád méně tedy, než je ta výrobní cena a než to, co jste říkal, že dáváte dodavatelům. Je tohleto férová praktika?
2: Je to naprosto férová, naprosto běžná praktika všude po celém světě. Prostě máte produkty...
1: Pardon, já se omlouvám, všude po celém světě? To je opravdu ve všech státech dovolené?
2: Jsou nějaké regulace v některých zemích, typicky ve Francii třeba, a pak když se podíváte samozřejmě na cenovou hladinu i těch základních potravin, tak to je prostě ve Francii výrazně vyšší, než je v Česku. Takže zase je to nějaké politické rozhodnutí.
1: Dobře, ale po celém světě tedy, tak jak jste říkal, to není.
2: Pardon, ve většině zemí se asi. Ve Francii je tam regulace u potravin, ale když budete prodávat prací prášky, tak můžete prodávat pod nákupní cenou. Takže někde mají nějaké regulace a to, co jednoduše vidíme, každá taková regulace lidem zdražuje to, co si nakupují.
1: Podle čeho řetězec rozhoduje, co a od kterého výrobce bude takhle pod výrobní cenou prodávat?
2: Protože za ty roky každý obchodník dobře ví, na co reagují jeho zákazníci, každý má trošku jinou zákaznickou skupinu, někdo má i tu komunikaci postavenou třeba na jako kvalitnějších výrobcích a neprodává tolik těch běžných komodit. Jsou obchodníci, kteří fungují zejména řekněme na menších městech, obsluhují řekněme jako masovější klienty a tam ti vědí, že naopak musí hodně investovat do toho, aby ty základní potraviny byly co nejlevnější, protože to je to, podle čeho se tahle zákaznická skupina rozhodne, jestli když stojí na náměstí, tak jestli půjde do obchodu vpravo nebo vlevo.
1: Já tou otázkou, podle čeho to řetězce vybírají, mířím k tomu, jestli téhleté praxe nevyužívají řetězce právě k dalšímu tlaku na dodavatele, aby přistoupil na nižší cenu, jestli to není ve stylu, když nám to zlevníš, zařadíme tě do takové akce, ty toho prodáš výrazně víc, když nám to nezlevníš, tak se dohodneme s někým jiným a ty budeš mít smůlu.
2: Tak ale to je přece běžné fungování obchodu. Vždycky hledáte toho nejlevnějšího dodavatele, který vám splňuje to, jak si definujete, jakou kvalitu chcete, jak ten produkt má vypadat a pak logicky soutěžíte při té stejné kvalitě na dodavatelskou cenu. Takhle to funguje v celé ekonomice od počátku vzniku ekonomiky. A je jenom na každém, aby si tohle to vyhodnotil. A jsou výrobci, kteří postavili i svou produkci potravin právě na tom, že mají jako velkokapacitní výrobní linky, dává pro ně smysl vyrábět velké objemy zboží s nižší marží. A pak jsou třeba jiné mlékárny, které naopak...
1: Pardon, tomu já samozřejmě rozumím, ale tady říkáte s nižší marží, ale my se bavíme o situaci, kdy ti obchodníci prodávají se zápornou marží, to znamená, že na ten výrobek doplácejí. Tak právě se ptám, jestli tahle ta praktika, kterou vy označujete za férovou, jestli není součástí toho nástroje, kdy tlačíte výrobce, aby prodávali za méně, než kolik je to stojí.
2: Ne, ten výrobce vždycky dostane ty peníze, které si vyjedná, a je potom na rozhodnutí obchodníka, jestli to potom prodá naopak s nějakou vyšší marží, nebo jestli naopak si rozhodne, že bude dotovat tu cenu, ale ten výrobce dostal to, co si dohodl, a když se dívám na data Českého statistického úřadu, tak vlastně vidím, že dneska i producenti potravin v Česku nemají problém ekonomicky dobře fungovat. Když si otevřu účetní závěrky, rozhodně tady není jako žádná mlékárna v Česku, která by měla zítra zkrachovat.
1: To jsou ale závěrky za loňský rok, kdy pořád ještě ty ceny byly vyšší.
2: Tak ale tam vidíme naopak ještě ten jako velmi luxusní polštář a zároveň si vidíme, jak ta ekonomika funguje, protože samozřejmě s těmi výrobci mluvíme neustále a opravdu nejsme v situaci, že by kdokoliv z nich propouštěl zaměstnance, omezoval výrobu. Vlastně ekonomicky ty věci pořád fungují a jenom jediné, co tam ukazuje, je to, že byly mlékárny a zpracovatelé mléka, kteří využili ty dobré časy na to, aby modernizovali, aby třeba postavili novou výrobní linku něčeho, za co si lidi rádi připlatí. A ti jsou i v této situaci fungují celkem dobře. A pak jsou ti, kteří ty peníze jenom projedli. A ti samozřejmě v tuto chvíli mají výrazně dražší výrobu, ale byla to jejich volba, že neinvestovali a ty peníze projedli.
1: Šéfka potravinářské komory kritizuje, že při těchto praktikách podnákladových cen vlastně zákazník neví, co je férová a reálná cena. V tom nevidíte problém?
2: Já tuhle tu větu slýchám často a když se ptám, co to znamená, tak mi nikdy potravinářská komora neuměla odpovědět, co to vlastně znamená. A jenom když my jsme si to zkoušeli ověřovat vlastně v různých výzkumech, tak lidi jediné, co říkají, pro nás je důležité, aby víme, jakou chceme koupit kvalitu, jestli chceme koupit prostě běžnou komoditu, jestli chceme koupit, já nevím, běžný jogurt nebo jogurt s vyšším obsahem proteinu. A pak víme, kolik na to ochotní zaplatit. A to je to, co lidi řeší. Neřeší nějakou obecnou větu o tom, že mléko má stát 12 korun. Takhle vlastně žádný zákazník v Česku nepřemýšlí.
1: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste vysvětloval, že ty podnákladové ceny u některých druhů potravin fungují tak, že si to vykompenzuje ten obchodník, když to tak řeknu, na jiných výrobcích. Na čem doplácíme to, že je levné mléko a máslo? Na čem vybírají větší marže obchodníci?
2: Na tom, kde lidi daleko víc než cenu řeší kvalitu. Takže přesně. Vlastně mléko, krabice trvanlivého mléka je vlastně v hlavách lidí běžná komodita, většina másla je pro ně taky běžná komodita, ale naopak jsou lidi ochotní připlatit si za kvalitní bio jogurt, jsou ochotní připlatit si čím dál tím víc za mléčné výrobky se zvýšeným podílem proteinu, jsou ochotní připlatit si za bioprodukci a tam to, na co zákazníci slyší, je právě ta kvalita, biokvalita, nějaký nový výrobek a tam neřeší cenu. A obchodník to, co vždycky dělá a jedno, jestli prodává potraviny, drogerii nebo auta, tak vždycky cílíte na nějakou průměrnou marži ve vašem portfoliu. Stejně tak u aut prostě víte, že základní model Škodovky musíte prodávat téměř za náklady, ale naopak na Superbu, v tom výbavě, prostě budete mít výrazně vyšší marži. Ale to, co potřebujete vždycky dobře nastavit, je ten průměr, abyste viděli to, co potřebujete.
1: Vy opakovaně obhajujete ty podnákladové ceny. V nedávném článku na platformě Medium jste psal, že kdyby podnákladové ceny v Česku skončily, tak by to zdražilo život běžným lidem. Přitom, co jste teď vysvětloval, není to demagogie?
2: Není to demagogie, protože vidíme samozřejmě, jak vypadají nákupní košíky. A vlastně lidi, kteří mají vysoké platy, tak mají nějak složený nákupní košík, kde je, budou mít daleko víc toho nejkvalitnějšího, často z dovozu, protože takové potraviny v Česku třeba vůbec nejsou. Ale člověk, který má hluboko do kapsy, tak tam má daleko větší podíl těch základních potravin, a velmi často má taky daleko víc času, aby si třeba ten nákup během týdne složil z nákupů ve třech různých obchodech právě podle toho, kde jsou jaké slevy. A když to těm lidem seberete, tak jim ten život výrazně zdražíte, zatímco to, že zlevníte těm nejbohatším, tak oni vlastně vůbec nepoznají a vůbec to pro ně nebude důležité.
1: Vy říkáte, že se zdraží nákupy běžným lidem. Já slovo běžný beru jako průměrný, tak jestli se bavíme o průměrném člověku, tak tam je to možná demagogie, protože tam se možná srovnají ty zlevněné věci a naopak ty, kde ta marže je větší, nebo ne?
2: Dobrá, tak pojďme si říct, že to zdraží život spodním 40%, středním 20% to zachová ceny a zlevní to život těm horním 40%. Takhle nějak to prostě bude vypadat. Ale znovu, to jsou přece ti lidé, ti, kteří mají nejhlouběji do kapsy, které mají politici nejvíc chránit. A to jsou ti lidé, kteří jsou to důchodci, jsou to rodiny se samoživiteli, rodiny, které mají více dětí. A to je přece to, na co se obecně soustředí politika jakékoliv vlády, která vlastně nejvíc pomáhá této skupině lidí. A tady najednou téhleté skupině, kterou jinak chráníte různými sociálními dávkami, navyšováním důchodu, ten život zároveň zdražíte. To nemá ani politickou logiku.
1: Máte pocit, že tomu politici rozumí, anebo to, že intenzivně vysvětlujete tyhle ty věci v poslední době, tak je výrazem toho, že máte pocit, že sílí hlasy pro to, co prosazuje tedy potravinářská komora a další sdružení, třeba mlékárenské sdružení, aby ty podnákladové ceny byly zrušeny?
2: Já myslím, že většinou politiků chápe, jak problematické by bylo, kdyby tady prostě nějakým politickým zásahem vzrostly umělé ceny potravin. Historicky, jestli si vzpomněte, vždycky fungoval takový ten politický vtip, že vláda, která lidem zdraží pivo, takže skončí. A tady by to zdražení bylo ještě výrazně větší. A vidíme naopak, jak jsou důležité ceny potravin. Vzpomněte si na poslední volební kampaň, kdy několik stran mělo levné potraviny jako jedno z hlavních témat. Jedna strana dokonce organizovala svá předvolební shromáždění a nabízla tam dotované potraviny, aby byly levné, aby přilákali lidi. Takže myslím, že politici tomu rozumí. Rozumí samozřejmě tomu, že dneska typicky mlékaři jsou ve velmi těžké situaci. A myslím si, že je dobře bavit se třeba o tom, jak jim pomoct v jednodušších investicích, aby si snížili energetickou náročnost produkce potravin. To jsou věci, které bez pochyby má smysl dělat, protože to posílí české zemědělství a potravinářství. Myslím si, že je dobře, že minister zemědělství Šebestyán tady tak hodně tlačí na to, aby se v Česku začaly ty komodity zpracovávat, protože to je naše strašná slabina. My tady vyprodukujeme levné komodity, včetně třeba levného mléka, ale tu vyvážeme do Německa, do Rakouska. Tam z nich německé mlékárny vyrobí mléčné výrobky. A my musíme kupovat zpátky už tu drahou zpracovanou surovinu v tom kvalitním výrobku a vozit zpátky do Čech. Takže to jsou věci, které pro mě má smysl řešit. Ale vyhrožovat lidem, že jim zdražím, žádný smysl nemá.
1: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Před týdnem prezident Petr Pavel podepsal zákon o elektronické evidenci tržeb. EET se tedy příští rok vrátí do Česka. Vítáte to?
2: Rozhodně ano.
1: Proč?
2: Protože tady pořád vidíme, že funguje vlastně velmi silná šedá ekonomika. Pro mě bylo absolutně nepochopitelné to, že předchozí vláda EET zrušila, byla tam spousta věcí na zlepšení, ale ve chvíli, kdy EET zrušila, tak vlastně řekla, že je OK neplatit daně. A to, vlastně to nám strašně vadilo, vadí nám to. A strávili jsme hodně času debatou s Alenou Schillerovou, nejenom o tom, že se má obnovit EET, ale hlavně, aby skutečně fungovalo jako nástroj pro vyhledávání těch, kteří neplatí daně. Prostě vidíme, přijete do menšího města na náměstí, jsou tam dvě podobné restaurace, jedna má o 15-20% vyšší ceny, ne protože by měla kvalitní polední meníčka, ale protože poctivě platí daně, ta druhá může být levnější, protože je neplatí. A to jsou věci, které prostě je potřeba srovnávat. Prostě není možné, aby podnikatelský úspěch stál na tom, že podvádím a neplatím daně.
1: To je opravdu tak jednoduché v tom současném systému neplatit daně?
2: No, jednoduché neplatit část daní. Vidíme to v gastru, vidíme to třeba na příkladu toho, kdy existovala na nějakém malém městě nějaká prodejna potravin, která skončila, převzala ji, stala se z ní nějaká večerka, a najednou, když ještě fungovalo to první EET, tak sice ta večerka měla otevřeno déle než ten předchozí obchod, měla širší sortiment než ten předchozí obchod, ale vykazovala třeba jenom třetinu tržeb. chceš jasně vidět, že tam prostě zatajovali velkou část příjmu a nedanili je. A tohle to jsou prostě věci, které nemůžou fungovat a je potřeba je postihovat.
1: Jak velká část podnikatelů v tom vašem oboru, to znamená obchod, cestovní ruch, podle vás obchází zákony tak, jak teď popisujete, to znamená, že nedaní všechny příjmy?
2: Jsou to především ti, kteří hodně fungují v hotovosti, kde je prostě jednoduché samozřejmě transakce zatajit. Ve velkých obchodech je dneska už 80 až 90% nákupů placeno digitálně kartama. V restauracích, zase ve velkých městech, dneska lidi primárně platí kartama. Takže pokud někde vidíte cash only, je to nějaké znamení toho, že nechtějí, aby na ně bylo vidět. A teď to bude pro ně samozřejmě složitější díky novému EET, ale tam, kde je to pořád primárně cashový biznis, tak tam bez pochyby nějaká část daní vlastně není zaplacena. Nikdy to není 100%. Ty firmy už se naučily pečlivě si hlídat to, aby ušetřili třeba čtvrtinu toho, co by měly zaplatit, ale pořád je to nefér výhoda proti těm, kteří fungují poctivě.
1: Při schvalování znovu zavedení EET musela koalice ve sněmovně přehlasovat veto Senátu. Senátoři navrhovali některé dílčí změny, třeba výjimku pro zemědělce, kteří prodávají přebytky na svém vlastním dvoře, nebo také to, aby se EET vztahovala jenom na platby v hotovosti, protože platby kartou nebo převodem na účet už stejně jsou zaznamenané. Není pro podnikatele v oblasti obchodu a cestovního ruchu škoda, že tyhle ty pozměňovací návrhy neprošly?
2: Je škoda, že neprošel ten pozměňovací návrh paní senátorky Smotlachová, která právě vyjímala ty nejdrobnější zemědělce. Tam prostě opravdu, pokud někdo prodává na dvoře sousedům 100 kilo jablek, tak tam nemá smysl tyhle ty podnikatele trápit. EET, to je bez pochyby pravda, protože pro ně to není ten biznis, to je jenom spíš služba toho, aby vůbec na té vesnici ještě nějaký obchod fungoval, si mohli něco koupit. To vymutí plateb kartou by naopak znamenalo, že EET 2.0 můžeme hodit do koše, protože ano, platby kartou jsou někde evidovány, ale nevidí je finanční správa automaticky. Musí si je vyžádat u každého kontrolního podnikatele a v tu chvíli by vám přestal úplně fungovat ten analytický systém, který musí stát na tom, že vidíte veškeré tržby, protože vy musíte vidět veškeré tržby, dívat se potom na náklady, které ten podnikatel má a na tom posuzovat, jestli náhodou nezapomíná reportovat část transakcí. Když uvidíte jenom ty hotovostní a nemáte rovnou v systémech i ty další způsoby plateb, tak ta analytika prostě nikdy nemůže fungovat a tohle by byla vlastně největší nesmysl, který by se mohl stát, kdyby se ty karty z toho vyndaly.
1: Mimochodem, vy jste už mluvil o některých provozovnách nebo stáncích, kde je napsáno cash only, kde nepřijímají platební karty. Se zavedením EET předpokládáte, že tahle praxe zmizí?
2: No už jsme to viděli nakonec, když fungovalo EET 1.0, tak ve chvíli, kdy ho předchozí vláda zrušila, tak výrazně narostl počet těch cash only provozoven, tak to je zase jenom důkaz toho, že ve chvíli, kdy stát říká, že je mu jedno, že neplatíte daně, tak to logicky řada lidí využije.
1: Uvítal byste nějaké další změny EET?
2: Pro nás bylo důležité, a ten dialog už dneska vedeme s finanční správou, aby tam fungovala ta analytika. Protože to byla vlastně největší problém toho prvního EET, že i z pohledu kontrol se soustředili na to, jestli vždycky každý hnedka vydal účtenku a týrali pak nějakou drobnou malou cukrárnu na náměstí, ale nefungovala ta analytika. Dneska jsme i technologicky o výrazný kus dál. A bavíme se s finanční správou o tom, jak bude přesně vypadat to vytipování těch, kteří z nějakého důvodu vyčnívají z toho, jak vypadá běžný biznis. A my prostě dneska víme, když si vezmeme data za 500 obchodů s potravinami na městečku, který má 3000 lidí, tak my prostě víme, jaká je jeho průměrná tržba po celé republice. A ve chvíli, bude někdo, bude reportovat 30% běžného průměru pro takovýhle ty prodejny, tak pak to má být důvod pro finanční správu jít se tam podívat, ale nemají týrat toho, kdo reportuje 95% průměru.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
2: Moc díky za pozvání a hezký dlouhý víkend všem.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině.
5: Na valném shromáždění OSN zmínil i hrozby, které podle něj představuje Rusko pro Evropu.
6: Moskva podle ruského ministra zahraničí Lavrova ale boje nezastaví.
8: Ukraine's president Zelensky said there was diplomatic momentum.
9: Donald Trump opět naznačil, že blízko dohodě je jak americko-íránský konflikt, tak ruská agrese na Ukrajině.
3: Projevy, proslovy, prohlášení, ostrá slova i opatrné návraty k jednacímu stolu. Valné shromáždění OSN. Vystoupili na něm už Trump, Zelenský, Pezeškian i Pavel. Jak to dopadlo? Ptám se americké zpravodajky Českého rozhlasu Jany Ciglerové. Dnes je pátek, 25. září. Ahoj Jano, zdravíme tě do Spojených států amerických.
10: Ahoj, zdravím z Ameriky.
3: Zelenský a Trump opět spolu na společné schůzce, to byl jeden, určitě jeden z highlightů valného shromáždění OSN.
27: Yes, he said that he will do everything to help the end the war.
3: Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident, řekl, že by k tomu jednání přizval klidně do budoucna i Vladimíra Putina.
27: So you're prepared to meet President Putin and try to... I'm ready. You're ready. I'm ready. I said it. I'm ready.
3: Už na to reagoval?
10: Neoficiálně, pouze velmi opatrně na to Kreml reagoval. Zelenský to řekl po jednání s Donaldem Trumpem, že je připravený na to jednání ve třech a považoval za důležité říct, to znamená, že souhlasím s ukončením války a chci válku skončit. Řekl takhle důrazně, aby každý četl ta jeho slova, to jeho vyjádření jednoznačně. Donald Trump zase řekl novinářům, že mluvili o cestě k řešení konfliktu a naznačil, že Putin je ochotný se sejít, ale na to teda Kreml reagoval velmi opatrně. Ten jeho mluvčí řekl, že pokud chce, takže Zelenský může přijet do Moskvy. Tak ten summit ve třech ještě nikdo nepotvrdil, spíš bych řekl, že jde o takové signály.
3: Trump se Zelenským sešel na okraj valného shromáždění a řešili hlavně energetické příměří a nebo taky nákup systému Patriot, jak jsem se dozvěděl z médií, ale chápu tedy správně, že v New Yorku žádná další rozmíška nebyla. Všechno v pořádku.
10: Všechno v pořádku, to se prostě nedá srovnat s tím únorovým fiaskem v loni. Tentokrát to opravdu vypadalo velmi smířlivě a musím říct, že ty poslední jejich setkání takhle působí. Zelenský řekl, že Ukrajina je připravena na to energetické příměří, ale samozřejmě pod podmínkou, že bude reciproční, že se Rusku zachová stejně, jinak si nebude vlastně vyhazovat ten velký trumf, který získala s rukou, byla by sama proti sobě. Ale nastaly tam samozřejmě takové momenty, které, já nevím, bych řekla, že jsou typické pro Donalda Trumpa. On jako kdyby měl problém rozlišovat mezi domácím a zahraničním publikem, takže kolikrát tam vnáší ta témata, která možná rezonují doma, ale s mezinárodními lídry určitě ne. Takže teď se třeba pochlubil tím tanečním sálem, kvůli kterému zboural část Bílého domu a řekl, že se tam chystá čínský prezident a že ten lístek na tu večeři s tím čínským prezidentem, na tu státní večeři, že to je nejžádanější vstupenka teď na planetě. Možná ještě víc dodal, zavtipkoval, než když přijede Volodymyr Zelenský. A Zelenský je, že původem herec, takže on umí improvizovat, je takový pohotový, tak hned řekl, no tak to jsem rád. A to jsou momenty, které si prostě neumíme představit třeba v loni v únoru. Jo? Ty ukazují, jak moc se ta jejich vzájemná jednání posunula i ta atmosféra mezi nima.
3: Donald Trump taky ve svém projevu, který si určitě sledovala, tak do nebe vychvaloval celé Spojené státy, jak jsou ve všem nejlepší.
28: And now we have the hottest country anywhere in the world.
3: Ale mluvil právě i o Rusku a Ukrajině, mimo jiné.
28: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine.
11: Ruská válka vůči Ukrajině je v New Yorku samozřejmě tématem číslo 1. 50 zemí ve společné deklaraci vyzvala Kreml k ukončení bojů.
12: We call for full respect for the international humanitarian law, accountability and the protection of civilians.
11: Spojené státy mezi těmi signatáři ale nejsou.
12: We stand in solidarity with Ukraine as it continues.
11: Usiluje tedy teď Trump o nějaký ten společný trilaterální summit s Putinem a Zelenským, nebo je to ta jeho role mírotvorce, které se prostě nechce vzdát?
10: Usiluje o něj velmi. On pozval Putina dokonce na summit G20 do Miami v prosinci a řekl, že doufá, že ji přijme. To je takový jeho způsob, jakým vytváří tlak na tu druhou stranu. Někdy přednese ty některé věci jako hotové a tím vlastně dotlačí tu druhou stranu, která je třeba ještě za hotové nepovažovala, že už se mu nedovolí odmítnout. Ale Putin je samozřejmě jiná kategorie, takže uvidí se, jestli přijede, jestli využije tuhle tu příležitost. On se vlastně pořád staví do role toho media. A má pocit, že by se postavil na jednu stranu v tom sporu a to by mu oslabilo jeho vyjednávací pozici vůči Rusku a tím pádem vlastně není ani úplně překvapivé, že se pod tu iniciativu nepodepsali Spojené státy.
11: Do Ameriky dorazil mimo jiné šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov, Vladimír Putin tedy ne, ten zůstal v Kremlu. Lavrov byl na Radě bezpečnosti, ten nabídl nějakou vstřícnou ruku.
10: Ta schůzka přišla vlastně den poté, co se Donald Trump v New Yorku sešel se Zelenským. Rusové si vždycky dají pozor na to, aby jakýkoliv krok, který udělá Zelenský blíž k Trumpovi, tak okamžitě oni minimálně vyvážili, ne-li předběhli. Zelenský řekl, že Trump je pozitivně nakloněný udělení licencí na výrobu těch patriotů na Ukrajině, ale to už byl takhle pozitivně naladěný několikrát a vždycky z toho nějakým způsobem sešlo. Lavrov se setkal se svým protějškem na své úrovni, Markem Rubiem. Potom Rubio vlastně mluvil o té schůzce, řekl, že nemůže prozradit podrobnosti, ale že jak ruská, tak ukrajinská strana projevili zájem o omezené příměří, to energetické příměří, ale dodal, že to nebude jednoduché. A když jsme se na tohle ptali českého prezidenta Petra Pavla, tak on řekl, že obě strany vždycky přicházejí na jednání s tím, že jsou připraveny jednat. Ukrajina opakuje

0: Já bych řekla, že to bylo jedno ze tří hlavních témat, že to bylo jedno téma, možná pro nás v Evropě hlavní téma, ale 193 zemí, 130 hlav států bylo přímo na místě, tam jsou ta témata i jiná. A druhým velkým tématem byl samozřejmě projev Donalda Trumpa a samozřejmě jeho hrozba Iránu o totálním zničení. The fanatical Iranian regime has ruled by bloodshed and mass murder. Tak to vlastně úplně popírá ten princip OSN, kdy jedna země vyhrožuje druhé, že ji zničí. Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal. On ještě v tom projevu mluvil o tom, že vítěz bere všechno. To prostě je v rozporu s tím, na čem Organizace spojených národů byla založena, na tom fundamentálním principu, a to se nesetkalo úplně s nějakým pozitivním ohlasem. Ale ještě jsem tam vlastně vypozorovala takové třetí téma, které se jakoby nemluvilo nějak otevřeně nebo nebylo pojmenováno otevřeně. Nevedla se k tomu bilaterální jednání s tímto pojmenováním. A to je vlastně už druhý rok. Je té mezinárodní společnosti jasné, že Amerika se izoluje, Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa, a zatímco možná před rokem to pro ně bylo překvapivé, nečekané, nebo ještě se s tím nechtěli úplně smiřovat, tak teď už vlastně se zaměřovali na to, jak z toho ven a jak si poradit jinak bez Spojených států. Za nás, za Evropu, za ty evropské hodnoty bych řekla, že tím lídrem v těchto jednáních byl Mark Carney.
1: Kanadský premiér.
0: A český prezident s ním mluvil velmi intenzivně, dlouho, a i on se velmi angažoval v těch jednotlivých jednáních a i mezi těmi ostatními částmi planety ty vazby se vlastně vytvářejí bez Spojených států, bez přítomnosti Spojených států. Ten svět se pohybuje dál s tím, že Amerika buď už není, anebo v budoucnu nebude tím hlavním středobodem všeho jednání.
1: Pokud tedy téma číslo dvě byl ten projev Donalda Trumpa, tak kolik lidí ho poslouchalo přímo v sále, jak moc plamený byl, protože ty si říkala, že mluvil k Iránu, ano, mluvil, on Irán dokonce označil za největšího sponzora terorismu.
0: To byl nejsledovanější, nejočekávanější moment celého týdne. Všechno bylo jinak v úterý, když měl promluvit Donald Trump, včetně bezpečnosti, včetně opatření, včetně dopravy v New Yorku, včetně přítomnosti delegátů v sálu. U každého lídra je tam, dejme tomu, 30-50% lidí v sále. To je úplně normální. Ty státníci mají spoustu jiných věcí na starosti, než poslouchat každého jednoho řečníka. Ale na Trumpa bylo prakticky plno. Když tam byla prázdná místa, tak to bylo jako statement, jako vyjádření postoje. Například iránská delegace tam s výjimkou jednoho člověka nikoho neměla už předem. Kubánská delegace zase na protest proti tomu, co Donald Trump říkal. Hovořil tam o změně režimu na Kubě, který nebude úplně dobrovolný s tím stávajícím vedením, tak to stávající vedení odešlo na protest ze sálu, ale jinak nejenom, že všichni byli v sále, všichni byli i v těch okolních sálech. Do tiskové místnosti se prakticky nemohlo dostat, protože tam všichni novináři byli na místě. I v těch okolních buňkách, které bývají prázdné, tak tam byly naplněné ty buňky fotografy, aby si mohli ten projev natočit, vyfotit. No a co se týče Donalda Trumpa, prostě na něm je každý rok znát, že je starší a starší, má na to plné právo, je to osmdesátník, zdaleka neměl takovou energii, jako jsme u něj znali dřív, a také prostě mluvil k zahraničnímu publiku, k zahraničním lídrům, to je jiné než domácí publikum, má taky jinou náročnost na úroveň projevu a i na obsah toho projevu, a když se místy pouštěl do domácí politiky nebo se chlubil nějakými svými vítězstvími ve volbách v roce 2020, které jsou vyvrácené soudem, tak ta mezinárodní komunita vlastně na to vůbec nereagovala, a včetně toho na nějaké jeho rádoby vtipy nebo rádoby poznámky. Když se ozval potlesk, tak jsem si všimla, že byl vždy ze strany americké delegace, a někdy se připojila i ta izraelská delegace, která seděla opodál.
1: A ty jsi říkala, že velká část té iránské delegace opustila sál, tak oni si to trochu vrátili, protože zase americký delegát opustil sál, když mluvil iránský prezident Pezeškian na valném shromáždění.
0: Přesně tak.
1: Těch schůzek a těch vystoupení, těch se odehraje a odehrálo v rámci valného shromáždění celá řada. Mluvil samozřejmě Volodymyr Zelensky taky k plénu a tak dále. Ale k těm schůzkám, já jsem zaznamenal, že v New Yorku došlo ke schůzce ministrů zahraničí Polska a Běloruska. To se dlouhé roky nestalo na úrovni takto vysoké politické, a ty ses dokonce s Radkem Šikorským v New Yorku setkala před schůzkou nebo po ní, a v jakém byl rozpoložení?
0: Bylo to po té schůzce, je fakt,

0: že to bylo opravdu první jednání na takovéhle úrovni za 10 let. Radek Sikorský to označil za první úvodní jednání s tím, že kontakty probíhají i na těch nižších úrovních. On to vlastně vysvětlil tím, že OSN je neutrální území, takže tam lze jednat i se zeměmi, se kterými jinak nemáme upravené vztahy, a zmínil investice, na kterých se dohodli, o propuštění politických vězňů, včetně novináře, a také to, a to si myslím, že je velký krok v tom návratu vztahů obou zemí, že Polsko brzy otevře v Minsku novou budovu velvyslanectví.
1: Ty jsi před pár minutami mluvila taky o tom, že byl to Donald Trump, který se rozhovořil o tom, že je teď na návštěvě, státní návštěvě v Americe, čínský prezident Xi Jinping. On za ním jel i na letiště, že jo, byla to docela pompézní vítačka, protože tam přiletěly bombardéry přes to letiště. Si ho to moc nerozházelo, Donald Trump, to se teďka šíří na sociálních sítích, se u toho tak trošku zakřenil, jako kdyby mu ten hluk vadil. Jednali spolu i v Bílém domě, si se ale Valného shromáždění neúčastní?
0: Ne, neúčastnil se, a speciálně ne. Tentokrát on měl i nějaké zdravotní problémy, se o tom říkalo, takže dlouho nebylo jasné, jestli se mu podaří na tu návštěvu do Spojených států přijet. Je na něm znát, že nemá úplně energii člověka těšícího se plnému zdraví. Nicméně on vlastně na sobě velmi často nedává znát prakticky nic. To je takové jeho velké specifikum. On je těžko čitelný, proti němu Donald Trump je velmi lehce čitelný. To bylo ostatně znát i na tom momentu. První dámy za nimi stály, ty nehnuli brvou, si stál vedle něj, nehnul brvou, ale Donald Trump se tam úplně jako skroutil v bolesti, ano, z toho silného zvuku těch bombardérů, a dal na sobě znát to rozpoložení. Z hlediska protokolu vlastně tím v čínských očích ukázal svoji slabost, protože to se vlastně nedělá, odhalovat, co cítím.
1: Takže si projev nedá a nedal. Kdo už naopak svůj projev měl, tak to je Petr Pavel, český prezident. On se pustil nejenom do Číny v něm, ale taky do Ruska, takže se vracíme k ruské agresi na Ukrajině. Sledovala jsi ten projev přímo v sále? Jaký jsi měla výhled? Jaký ohlas ten projev vzbudil?
0: Sledovala jsem ten projev v sálu a trošku jsem použila takovou lest, abych se tam mohla dostat, protože dovnitř se mohli dostat jen ti, kdo měli fotografické náčiní, ale já jsem řekla, já jsem z rozhlasu, já nemám fotografické náčiní, já mám nahrávadlo, já si to musím nahrávat, a tak mi to prominuli a nechali mě jít. Tím pádem se mohla vidět jednak, jaké bylo přijetí prezidenta Pavla. Dva řečníci před ním byl právě ten iránský prezident, takže to už bylo spousta lidí v sále, které zajímal už tento projev, tak už i potom zůstali na prezidenta Pavla. Prezident Pavel byl takový poměrně ostrý v tom projevu. On se vlastně i tím vyjádřením jednak na stranu Číny, které vzkázal, že když je teda velká mocnost, tak musí také velkou zodpovědnost a musí přijmout tu zodpovědnost a nepodporovat ten konflikt na Ukrajině tím, že pomáhá Rusku. Pojmenoval to tak velmi příkře, bych řekla, velmi otevřeně.
2: China has the power, influence and responsibility to help prevent conflicts, to escalate tensions and contribute to ending wars.
0: Nebral si rozhodně žádné servítky a tím se vlastně v té mezinárodní komunitě přidal na výši těch lídrů, kteří si taková vyjádření mohou dovolit.
2: Russia's aggression continues to inflict enormous suffering on the Ukrainian people.
1: Pavel dorazil na Valné shromáždění spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z Motoristů, letošním kandidátem v pražských volbách.
3: Dnes tady jsme v jedné delegaci, kterou on vede v OSN.
1: Den před projevem prezidenta spolu i posnídali. Dokonce jsem zaznamenal, že už dvakrát spolu v New Yorku snídali, takže už jsou zase kamarádi.
3: To, co je mezi námi, ty nezhody a ty spory, tak jsou čistě jenom pouze věci týkající se naší domácí politiky.
0: No kamarádi, to se asi takhle říct nedá, nicméně oni spolu bydleli vlastně ve stejném hotelu, poprvé se na té snídani potkali víceméně náhodou, po druhé už tam byl záměr. Tak, jak jsem to pozorovala já za ty 4 dny, tak vždycky to byl prezident, který učinil vstřícný krok a ministr ho neodmítl. A to pomohlo k tomu, že ty momenty, které spolu měli dané, například to, že v úterý při zahájení té rozpravy vlastně seděli obhynka kmoníčka vedle sebe v jedné řadě.
1: Český velvyslanec při OSN.
0: Ano, mohli si vybrat spolu nekomunikovat, ale zachovali se oba dva jako dva dospělí lidé, kteří jsou si vědomi svých pozic vůči české zemi. Když jsem se na to poté Petra Macinky ptala, tak mi řekl, že ty jejich rozdíly a odlišné postoje, které mají, že se převážně týkají domácích témat a že vlastně nevidí důvod, proč by si je měl brát sebou do zahraničí. Tak samozřejmě toto je určitý posun od summitu NATO v Ankaře, kdy ty jejich problémy, respektive jeho problémy s prezidentem byly patrné i v zahraničí. A oni se i potkali na takové iniciativě, kdy Česká republika by se chtěla stát nestálým členem Rady bezpečnosti OSN. To se prostě bude dít někdy za 5 let, bude ta volba. Ale už teď je potřeba pracovat na tom, aby jsme získali 120 hlasů. Proti nám jde Arménie, takže každý hlas se počítá. No a prezident si s ministrem rozdělili ty země, každý oslovuje nějaké jiné a každý vlastně domlouvá. Takže i si sdělují, kdo jak je v těch jednáních daleko, komu kdo přislíbil hlas a za kým pojede jeden a za kým pojede druhý. A ministr Macinka mi i popsal, že to mají i vlastně trošku ideově rozdělené.
1: No tak ty si říkal, že to je posun od summitu NATO v Ankaře, tak to je na míle vzdálené tahle ta situace od toho, co jsme viděli v Ankaře a navíc teda spolu, a já jsem se na to chtěl ptát, koordinují tedy spolu ještě ty snahy, aby nebo lobují za Česko, za české křeslo v Radě bezpečnosti na to období 32-33. Byla jsi jim v patách oběma nebo jenom někomu?
0: Většinou jsem následovala prezidenta republiky. Prezident vždycky se s námi dohodl a každý den vlastně připravil taková dvě setkání. Jedno ráno novinářům řekl, co ho čeká, a večer nebo odpoledne novinářům řekl, jak to probíhalo, co se dělo. A takhle vlastně my jsme měli informace o tom, co se bude dít, co se dělo, co se prezidentovi podařilo nebo co vyjednal a podobně. Ministr Macinka se rozhodl pro jiný způsob. On tyto všeobecné mítinky pro všechny novináře, kteří tam jsou, nepořádal a vybíral si, s kým bude hovořit. Já jsem ho požádala o rozhovor a Českému rozhlasu rozhovor dal, ale 3 novinářům z té celé skupiny rozhovor nedal, Deníku N, Refresher a České televizi, a tím pádem on vlastně dělal rozdíly mezi tím, s kým mluví a s kým ne.
1: Až se nakonec všichni rozjedou domů, s čím se budou vracet zástupci ze všech členských zemí OSN? Co si odnesou z letošního valného shromáždění?
0: Odnesou si 2 taková hlavní témata. Jedním z nich je, že Spojené státy přestávají být tím jednoznačným tahounem mezinárodního dění, že vznikají vazby, které jdou mimo Spojené státy a jsou neméně pevné, možná i pevnější, a že těchto vazeb může do budoucna, pakliže Spojené státy nezmění nějaký svůj apel na to mezinárodní společenství a svůj způsob, jakým jedná, tak ty vazby mohou být stále pevnější. A druhé velké téma je umělá inteligence. Umělá inteligence jako téma procházelo mnoha projevy, mnoha bilaterálními jednáními i mnoha akcemi a událostmi, které byly pořádány na okraj. A ta hrozba umělé inteligence a ty apely na to, aby to nadále zůstala služba pro lidstvo a ne pán lidstvu, který případně je schopen lidstvo zničit do pár let.
1: No a to je taky téma, které jsem dneska naschvál neřešil s tebou, protože jsme mu nedávno věnovali celou epizodu Vinohradské 12 a zase se k němu určitě někdy vrátíme. Jano, moc děkuju, že jsi na valném shromáždění byla a že jsi nám mohla říct, co se tam všechno stalo.
0: Já děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jana Ciglerová, naše americká zpravodajka. A mluvili jsme spolu o valném shromáždění OSN, o projevech, o setkáních, o silných vyjádřeních, o ruské válce na Ukrajině, taky o Íránu a samozřejmě o Donaldu Trumpovi. Ve Vinohradské 12 vyjde tento týden ještě jedna epizoda. V sobotu zveřejníme originální anglickou verzi rozhovoru s Máriou Sulialinovou, ředitelkou nevládní organizace Almenda, se kterou jsme se v jedné z předcházejících epizod bavili o indoktrinaci ukrajinských dětí na dočasně okupovaných územích Ukrajiny. A po víkendu a pondělním svátku se vrátíme k aktuálnímu dění. Naslyšenou v úterý.
4: Portréty. Narodil se v září 1906 nedaleko Komárna, vystudoval práva na univerzitách v Praze a Bratislavě a od roku 1932 působil coby soudce na řadě míst Slovenska. Rozpad československého státu ho zastihl v Galantě, která se vlivem politických událostí stala součástí Maďarska. A jak říká odborník na právní dějiny Kamil Nedvědický, soudce Pavel Korbuly, ač se do té doby hlásil ke slovenské národnosti, soudil i za maďarského státu.
5: V té době se samozřejmě deklaruje jako osoba maďarského původu a po druhé světové válce, když se ho na to ptali, tak odpovídal, že vzhledem k tomu, že jeho manželka byla židovského původu, tak se obával, že na území Slovenské republiky, toho takzvaného slovenského štátu, by měl daleko větší problémy než v tom maďarském záboru.
4: Což byla v podstatě pravda. Protižidovské zákony byly na Slovensku uplatňovány daleko důsledněji než zpočátku v Maďarsku. Korbulyho manželka byla maďarskými úřady zatčena až v lednu 1945 a internována v táboře v Dunajské Stredě, odkud se na konci války vrátila. Rok 1945 byl důležitý i tím, že původně sociální demokrat Korbuly vstoupil do komunistické strany a po několika letech u soudu v Brezně nad Hronom nastoupil v říjnu 1948 k obávanému státnímu soudu v Bratislavě a stal se nechvalně proslulým svou mimořádnou přísností a naprostou oddaností stranickým instrukcím. Na rozdíl od mnoha jiných soudců, kteří se snažili tresty mírnit, Korbuly často navrhoval nejpřísnější sazby. Během několika mála let vynesl více než 500 politicky motivovaných vykonstruovaných rozsudků, mezi nimi i řadu rozsudků smrti.
5: Je velmi zajímavé, že právě Pavel Korbuly se zaměřoval ve své soudní praxi na náboženské aktivisty, na katolíky, na ty, kteří nějakým způsobem propagovali svoji víru nebo ji vůbec prezentovali. Všechny tyhle ty kauzy, Slovensko, musíme si uvědomit, bylo ještě katoličtější a je země, než jsou české země, tak všichni tito příslušníci církve, řádů, kněží, věřící, kteří se aktivně zapojovali, byli pro komunistický režim velmi nebezpeční.
4: Pavel Korbuly poslal za mříže lidi, jako byl Titus Zeman, prohlášený později za blahoslaveného, nebo řádovou zdravotní sestru Zdeňku Cecílii Schellingovou, během výslechů tak krutě mučenou, že v roce 1955 zemřela v 38 letech ve vězení. K dlouholetým trestům odnětí svobody odsoudil Korbuly v roce 1951 i slovenské biskupy Jána Vojtašáka, Michala Buzelku nebo Pavla Petra Gojdiče. V polovině 50. let ale došlo v jeho mysli k zásadnímu obratu a soudce Korbuly nechá vytesat do kamene poděkování paně Marii, umístěné v Lurdské jeskyni v Bratislavě. A pak je mnohokrát spatřen, jak za tmy chodí po kolenou vlastní křížovou cestu od Blumentalského kostela v Bratislavě až ke kříži u tamní fary.
5: To je příběh opravdu takový filmový. Kdyby to bylo po roce 1989 nebo třeba v roce 1968, tak by možná škarohlídi mohli spekulovat nad tím, že to jenom předstírá. Ale uvědomme si, že jsme v druhé polovině 50. let, ten komunistický režim je stále velmi tvrdý, velice krutý, náboženství je velice silně pronásledováno. V těch letech, o kterých se bavíme dál, probíhají procesy s řeholníky, s kněžími, s věřícími, kteří pouze aplikují svoji víru. A v tu chvíli vlivný soudce státního soudu nechá vytesat takový nápis, je o něm známo, že velmi intenzivně chodí na bohoslužby, že po kolenou chodí od kostela ke kříži a dává najevo svoje náboženské přesvědčení. Stává se z něj mariánský ctitel, což je v té době komunistickým režimem také ostře odmítáno, a doplatí na to.
4: Korbuly mu přitížilo i to, že po brutálním sovětském potlačení maďarského protikomunistického povstání rozeslal řadu dopisů západním diplomatům v Československu. Byl zatčen a odsouzen. Ale díky amnestii v květnu 1960 pobyl za mřížemi, kam předtím poslal mnoho lidí, jen 9 měsíců. Řadu dalších podrobností ze života Pavla Korbulyho řekne ve speciálu Portrétu s názvem Rudí kati Kamil Nedvědický.
6: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Umělá inteligence by mohla výrazně zrychlit pokutování za přestupky. 5 migrantů se utopilo v řece na hranici mezi Chorvatskem a Slovinskem. Mistr světa ve vodním slalomu krejčí vyhrál i evropský šampionát. A dnes bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Umělá inteligence by se mohla výrazně rozšířit na úřadech a zrychlit některá správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI v justici, třeba při udělování pokut za parkování. Umělou inteligenci se postupně učí využívat i soudci. Podle zakladatele centra místopředsedy Vrchního soudu v Praze Romana Horáčka má potenciál zejména v insolvenčních řízeních.
8: Je jasné, že v trestním řízení ten dopad bude nejpomalejší, protože tam je největší ochrana té osoby, buď toho poškozeného nebo i toho obžalovaného. Tam ta ochrana musí být nejsilnější, to znamená, tam to jednání je, nebo to řízení je tam jako nejuzavřenější.
7: Větší obchody musí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na Den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogérií nebo hobbymarketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
9: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
7: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno, 17. listopadu prodejny fungovat můžou. Chorvatská policie vyzvedla 5 utonulých migrantů z řeky Kupa na hranici se Slovinskem. Zhruba dalších 20 se podle policie podařilo zachránit. Řeka tvoří část hranice mezi oběma unijními státy. Policie zasahovala u obce Dam Isle na chorvatské straně řeky. Jeden policista po přivolání skočil do vody a 5 lidem pomohl. 14 lidí ze stejné skupiny přeplavalo řeku a dostalo se do Slovinska. Chorvatsko a Slovinsko leží na takzvané západobalkánské migrační trase, která patří k hlavním trasám pro vstup migrantů do Evropské unie. Více než 100 snímků nabídne letošní filmový festival Finále Plzeň. V Měšťanské besedě ho už včera otevřel snímek Divočina. Kvůli velkému zájmu diváků organizátoři přidali další projekce některých filmů a právě diváci mají letos vůbec poprvé možnost filmy hodnotit, říká ředitelka festivalu Eva Veruňková-Košařová.
10: My už jsme o tom uvažovali celkem dlouho a i diváci si o ní říkali, ale naznali jsme, že oni i filmaři si o ní říkají a i pro ty filmaře je to samozřejmě velmi důležitá zpráva o tom, jak ty filmy jednotlivé vnímají.
7: Filmový festival Finále Plzeň potrvá až do středy 30. září. České tenistky si v poháru Billie Jean Kingové zahrají o titul. Semifinále se Španělskem rozhodly až po dvou hrách. První bod získala Karolína Muchová a postup potvrdila i Linda Nosková. Finále je na programu v neděli. Češky vyzvou buď Italky, anebo Ukrajinky. Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivreji mistrem Evropy ve vodním slalomu. Navázal tak na další letošní úspěchy. Zlato z mistrovství světa a 2 vítězství ve světovém poháru.
11: Taková přání určitě nebyly. Já jsem se hodně soustředil na mistrovství světa, který jsem byl rád, že mi vyšlo, protože jsem cítil velký tlak po těch prvních světových pohárech a bylo to psychicky hodně náročný a tohle je taková krásná třešíčka na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další.
7: Jiří Prskavec skončil na mistrovství Evropy mezi kajakáři 4., Jan Bárta 8. a mezi ženami Amálie Helgartová 7.
12: Nehody na D2 u Břeclavy a taky na silnici u Hodonína. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor u Břeclavy. Přímo u sjezdu na 48. kilometru havarovalo osobní auto. S opatrností je to průjezdné, čekejte ale pohyb lidí na vozovce. Na D48 za Novým Jičínem ve směru do Frýdku Místku havarovalo osobní auto. Na 21. kilometru narazilo do svodidel. Náhle se tam brzdí, kolona se ale netvoří. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Měřínem. Na kilometru 128 stojí na kraji porouchané osobní auto. Je za ním šipka, je to ale za zatáčkou. Na silnici 55 z Břeclavy do Veselí nad Moravou překáží nehoda u Hodonína. Osobní auto tam srazilo divoké prase. Z vozidla vyteklo palivo a kvůli úklidu čekejte omezený průjezd. A v Praze teď vyšetřují nehodu ve Vysočanské ulici. U nájezdu na Libereckou ve směru z Prahy bourala 2 osobní auta. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy.
13: Na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme slunečno, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
13: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
14: The opposition parties have collected the signatures of all 92 of their MPs for a motion to convene a lower house session on a vote of confidence in the Babiš government. The extraordinary session, due to take place on Tuesday, is to address next year's budget as well as Prime Minister Andrej Babiš's unresolved conflict of interest and what they describe as government attacks on constitutional institutions, the courts, NGOs and the media. Police have carried out raids at the headquarters of the general health insurance company VZP, the country's largest insurer, and around 10 pharmaceutical companies. The police operation is reportedly linked to agreements concluded between the companies and the insurer in the past. No charges have been filed so far. And the main focus of the Czech Night of Science taking place tonight is communication in various forms, exploring how humans, plants, and machines interact and transmit signals. Universities and research centers nationwide have prepared special events for the public. Weather. Saturday should be bright and sunny around the country with daytime highs between 18 and 22 degrees Celsius. In a fortnight's time, voters will be going to the polls in the Czech Republic in local and Senate elections. Many EU citizens resident in the country may be unaware that they can also take part in the local elections, and that's something the group Volby pro všechny, Votes for Everybody, are working to change, as Ian Willoughby reports.
15: Seznam všech kandidátů pro říjnové komunální volby se opulnil.
16: Parties' candidates lists have been approved. And now only 2 weeks remain until elections take place in Czech municipalities and for one-third of the seats in the Senate. Going by recent numbers, however, not many EU citizens living in this country will exercise their right to vote in local polls. Suzanne Verhaar, a Dutch woman living in Prague since 2020, is from a group called Volby pro všechny, Votes for Everybody.
17: We did freedom of information research in January 2026. We asked all the city districts here in Prague how many EU voters were on their annex, on the voter list, and it was around 1,800 total, whereas the ministry told us that there are over 58,000 EU citizens registered in this city. So 1,800 out of 58,000. That's less than 3%, unfortunately.
16: Registering is not compulsory, so the real number of EU citizens may be considerably higher. Ben Curtis is from the United States, so can't vote himself, though he does have permanent residence and is planning to acquire Czech citizenship ASAP. And Curtis, a co-founder of Volby pro všechny, is keen to make foreigners from EU states aware how easy it is for them to participate in elections in their municipalities.
18: It's actually very simple this year, thankfully. You have to have your residence registered, and to do that, you follow the Ministry of the Interior's regulations. But if you have a registered residence, then you should have your kind of residence permit. And then the easy part is now on election days, the 9th and 10th of October, you can just go to your polling place. You bring your national ID card, so your official ID, and you bring your residence permit, and you say, put me on the voter rolls, and you're good to go.
16: Less than half of eligible voters took part in the last local elections in Czechia 4 years ago. What's more, many internationals may reside in this country only temporarily and have no interest in or knowledge of politics in their local area. So what arguments would Suzanne Verhaar use on those of them from the EU?
17: First of all, you pay your taxes here and you encounter local politics every day when you're on the street, when there's rubbish on the ground, when you take public transport, when you're stuck in traffic. All of that is local politics. We're always focused on national politics, as in that's deciding our fate. but our everyday lives are so much decided by local politicians, by our neighbors who can vote and who do vote.
16: EU citizens living in Czechia who have temporary or permanent residence or Czech citizenship can also vote in European Parliament elections.
14: Ian Willoughby with that report. That's all from us for now, but you will find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Dobrý den. Mým dnešním hostem, jak to vidí, je Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Já vás vítám, dobrý den.
20: Dobrý den, děkuji za pozvání.
19: Zeptám se vás zejména na to, proč jsme si zvykli na schodky v řádu stovek miliard korun. Jak přemýšlíme o rozsahu zadlužování země, nakolik demografické změny ovlivní výdaje na důchody a zdravotnictví a jak chce vláda krotit drahé pohonné hmoty. Zita Senková přeje nerušený poslech.
13: Jak to vidí?
19: Debata kolem návrhu státního rozpočtu na rok 2027 je ve finále. Aktuálně je schodek nižší o 3 miliardy oproti původnímu plánu vládní koalice. Pro příští rok počítá s deficitem ve výši 386 miliard korun. Tak jak hodnotíte toto snížení, pane Kovando?
20: Tak je to kosmetická změna. Je to změna, která sice ubírá 3 miliardy korun, co se týče tedy výše schodku, ale ten schodek v poměru k hrubému domácímu produktu stále zůstává 3,5, takže to snížení z 3,5 na 3,5% hrubého domácího produktu schodku, takže v podstatě nemůžeme hovořit z hlediska makroekonomického o snížení. To v podstatě je v rámci nějaké statistické chyby, byť samozřejmě pro jednotlivce 3 miliardy jsou obrovská suma i pro firmu, ale z hlediska státu, který jenom vlastně v tom příštím roce má hospodařit v rámci státního rozpočtu s výdaji 2600 miliard korun, tak si vezměte, že 3 miliardy to je plivnutí v moři.
19: Národní rozpočtová rada varuje, že bez přijetí konsolidačních opatření se bude zadlužení Česka zvyšovat. Už loni dosáhlo rekordní úrovně zhruba ve výši 43% HDP a na dluhovou brzdu by podle Národní rozpočtové rady mohla republika narazit už v roce 2034, což by bylo o 3 roky dříve, než byl ten původní odhad. Tak co na to říkáte? Jak přemýšlíme vůbec o zadlužování země?
20: Pochopitelně je to problém a Národní rozpočtová rada je tu od toho, aby na to upozorňovala, proto byla zřízená, ovšem nemyslím si, že i politici budou nějak zásadně vnímat v tom smyslu, že by měnili své chování.
19: Mimochodem, jenom suvka, podle ministerstva financí rozpočtové radě nepřísluší modelovat podobné katastrofické scénáře.
20: Tak já myslím, že to není až zase tak katastrofický scénář. Ten náraz do dluhové brzdy skutečně může nastat, pokud to Národní rada rozpočítala na rok 2034, tak bych tomu i věřil. Možná mohu přidat doušku ještě pesimističtější, že kdyby dorazila nějaká krize typu globální, finanční, pandemické, nebo nedej bože se zhoršila válečná situace tam či onde, tak to může být možná ještě dříve. My si musíme říci, že třeba takové Polsko, ale má samozřejmě daleko vyšší výdaje na obranu, tak má deficit 7. Bude mít deficit v letošním roce 7,1% hrubého domácího produktu. To je jakoby Česká republika vzhledem k jejímu HDP měla deficit takřka 700 miliard korun. Takže vlastně on je tady dále obrovský prostor k zadlužování. Já samozřejmě to nechci tady dávat politikům jako návod, ale zase na druhou stranu se trochu obávám takových těch výkřiků, které nyní slýcháme třeba od opozice, že vlastně jsme v nějakém dluhovém armagedonu. Já souhlasím s tím, že ta situace je problematická, ale jestliže budeme už v této fázi, kdy jsme relativně málo zadlužení, tak to strašit veřejnost, tak ona postupem času otupí A až půjde skutečně do tuhého, třeba v tom roce 2034, tak už to vlastně nebude nikoho zajímat. Protože...
17: A zatím nejde do tuhého, nebo?
20: Zatím nejde do tuhého. Teď řeknu něco, co vlastně, za co by mě asi kolegové ekonomové ukamenovali, ale a znova říkám, já potom nevolám. Ale vlastně s českými veřejnými financemi by se několik let nic nedělo z hlediska ratingu, nějakého zásadního zhoršení ratingu, kdyby jsme měli schodky 700-800 miliard. A já se obávám, že vlastně ta debata, samozřejmě je dobře, že Národní rozpočtová rada na ta rizika upozorňuje, ale myslím si, že by se měla vést konstruktivně, že by se mělo upozorňovat na ta skutečná rizika, ta číhají ve 30. letech zcela jistě, ale pokud nyní budou politici vlastně neustále říkat, v jakém jsme Armagedonu, a pak budeme mít schodky několik let po sobě ve stovkách miliard a veřejnost tu vidí, že se nic nestalo, že dál jedeme, že některé třeba okolní země jsou na tom ještě hůře, že rating se nějak výrazně nezhoršuje, tak vlastně už pak, až už skutečně to bude špatné, tak už to nikdo nebude brát na zřetel. To je má obava. Takže ano, určitě upozorňovat, myslím si, že Národní rozpočtová rada určitě, já ji neřadím do ranku těch, kteří by nějak lacině prostě tady se oháněli hesly typu Armagedon, ale myslím si, že třeba z některých opozičních lavic, když toto budeme slýchat každý den, tak prostě takový ohlas postupem času devalvuje. A to je velké nebezpečí pro tu veřejnou debatu v těch 30. letech, kdy už si myslím, že do tuhého skutečně půjde.
17: A dělá vláda, podle vás, pane Komando, už nyní dostatečné kroky k tomu, aby došlo teda ke konsolidaci veřejných financí? Ono totiž Národní rozpočtová rada ve své nejnovější zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí nastínila, jak by se mohla nebo bude zhoršovat situace kolem zadlužení státu, pokud se nic zásadního nezmění, totiž demografické změny, které jsou neoddiskutovatelné, pak ovlivní výdaje na důchody, na zdravotnictví, na sociální péči a v horizontu 15 let se to dostane na hranu.
20: No já žádné zásadní snahy o konsolidaci nevidím. Tak ten schodek vlastně narůstá.
17: Tak jak tedy zabránit tomu, použiju teda slovo, kdo někdo už použil, aby skutečně nedošlo k tomu Armagedonu za několik let?
20: Určitě je dobré samozřejmě vytvářet tlak, ale ne zas až takový, který vlastně, kdy to už je kontraproduktivní, kdy už to jsou slova, která vlastně se nemají šanci v nějakém krátkodobém ani střednědobém horizontu naplnit. Prostě tak špatně na tom nejsme a ještě dlouho nebudeme, zaplať pánbu. To je velmi dobrá vizitka vlastně těch uplynulých desetiletí, kdy Česko hospodařilo velmi dobře. Ale nyní skutečně, pokud nebude docházet ke konsolidaci, tak se ta situace postupně bude zhoršovat. Narazíme na dluhovou brzdu, ale ono, ani to naražení nebo ten náraz na tu dluhovou brzdu vlastně není ještě úplná katastrofa, si musíme říct, což je možná další kacířská myšlenka, protože pořád při těch 55% HDP toho zadlužení, což je ta úroveň té dluhové brzdy, budeme mít nižší zadlužení, než jaké třeba nyní vykazuje Německo. A budeme mít, vezměte si, že eurozóna má 90% zhruba, takže těch 55 je stále, to je ten náraz do dluhové brzdy v roce 2034 a eurozóna už teďka má 90%. A samozřejmě Francie, Belgie mají přes 100%, Itálie, Řecko a tak dále. Ale to jsou ty špatné, temné příklady a určitě bychom si z toho neměli příklad brát z těchto zemí. Takže ano, určitě upozorňovat na ta rizika, tlačit politiky, Národní rozpočtová rada to dělá, jak může. Ona vlastně je orgán, který vlastně nemá tu politickou moc, řekněme, nemůže jaksi škrtnout tam či onde, to je skutečně věc demokraticky volených zástupců, tedy politiků, vést o tom debatu, což se děje, ale zase jaksi dryáčnicky teďka už hovořit o právě třeba Armagedonu nebo nějaké pohromě, nebo že jsme na cestě do Řecka, to je hodně předčasné. A prostě má obava je taková, že ta veřejnost, když toto bude slýchat každý týden, tak prostě si na to zvykne a tu debatu to devalvuje, protože až pak o něco půjde a jakože to riziko je velké, že o něco půjde, já se toho sám obávám, tak prostě ta debata už tímhle bude notně pokřivená a vlastně může tu situaci to zhoršit, že nebude tady pak tlak ani té veřejnosti příliš, aby se s tím něco dělalo, protože se prostě řekl, když předtím už strašili před 5-6 lety, nic se nestalo, pořád Česko nějak hospodaří, pořád je na důchody, pořád je na zdravotní péči a v tomto já vidím klíčové riziko.
19: No a proč jsme si vůbec zvykli na schodky v řádu stovek miliard korun?
20: No on si na ně zvykl pod svět jako takový, ono to není záležitostí pouze České republiky. My musíme si říct i to, že vlastně Česko v kontextu i s tím, i když tedy přijmeme to, co myslím, že bychom měli přijmout, tu realitu, že to není teda pro ten příští rok ten schodek 2,8, ale že to je 3,5, když tedy započteme, jak bychom měli ty výdaje bez té únikové doložky na obranu, tak pořád i tak vlastně máme nižší schodek v poměru k HDP, než zase Rakousko, Německo, Slovensko, Maďarsko, Polsko, než ty okolní země. Takže z tohohle hlediska vlastně celý tento region středoevropský, a nejen on, obrovské zadlužení samozřejmě svírá Spojené státy, Británii, už zmiňovanou Francii, Japonsko. Takže to není zdaleka problém jenom České republiky, jak se to zase někdy v té naší poněkud zjednodušené a politicky zjednodušené debatě prostě vyskytuje. Takhle to není, ale souhlasím s tím, že jsme si zvykli. Částečně je to dáno tím, že samozřejmě byla výrazná inflace, takže tím dochází k inflaci i té částky, která vlastně znamená to zadlužení. Ale prostě je to problém ten, že jakmile už jednou je schodek výše 100 miliard, tak už ta veřejnost si na to nějak zvykne a je najednou v úplně jiné poloze, v úplně jiném měřítku a zkrátka dochází k tomu, že může být otupělá i vůči takovýmto velkým cifrám, které by třeba ještě před 10 lety byly naprostou katastrofou.
19: Pohled ekonoma Lukáše Kovandy.
13: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
19: Vláda opět zavádí strop na ceny pohonných hmot. Od října budou marže na naftu a benzín maximálně 2 koruny 50 haléřů na litr. Sníží se také spotřební daň na naftu více než o 2 koruny, včetně DPH. Je to, pane Kovando, logický krok. Jenom dodám, že ceny ropy opět rostou. Rozhovory mezi Spojenými státy a Iránem nikam nepokročily. Podle iránského prezidenta Pezeškiana se Spojené státy musí rozhodnout, zda chtějí válku končit. Severomořská ropa Brent se dostala nad $107 za barel.
20: Myslím si, že mohla ještě vláda trochu počkat s tím opatřením. Já chápu, že jestliže nyní se cena nafty už skutečně v tom celorepublikovém průměru blíží té psychologické hranici 50 korun za 1 litr, takže je to tlak třeba od dopravců, který rezonuje také v médiích, protože ta suma 50 korun je taková, že už navozuje atmosféru strachu, ale musíme si vzpomenout, co se dělo třeba v roce 2012. Tehdy cena pohonných hmot vystoupala na 40 korun, jenže z hlediska toho, jaká byla tehdy průměrná mzda a jak se od té doby vyvinula inflace, tak to bylo zhruba jako dnes, kdyby stály pohonné hmoty 76 korun. A tehdy vlastně také sociální demokracie v tom roce 2012 volala potom, ať se už s tím něco dělá, a ministr financí Kalousek řekl, že se nic dělat nebude, že by to mělo negativní dopad na veřejné finance. Představte si dnes, po 14 letech, že by při ceně 76 korun za litr předstoupil ministr financí nebo ministrně financí a řekl, s ohledem na veřejné finance se nic dělat nebude. A to předtím jsme byli samozřejmě daleko méně zadlužení než dnes. Takže vlastně ta debata se neuvěřitelně posunula a posunula se i poptávka veřejnosti, že veřejnost vlastně ještě v tom roce 2012 vlastně byla ochotná snést daleko více, než je ochotná. Nyní mě by samotného zajímalo, a to už je spíš otázka, řekněme, pro sociologa, možná psychologa, proč k jakému to posunu dochází. Já nechci tady znít jaksi příliš nabubřele, ale trochu jsme zhýčkanější, ne? Tak trochu jsme i jakoby sobečtější, protože pochopitelně, když nyní si snížíme daně z nafty, tak to neznamená, že zlevnila ropa. To znamená, že stejně někdo ty vyšší náklady bude platit, budou se platit na dluh, budou to platit, jak se často říká, je to pravda, prostě ty budoucí generace.
19: Tak lidi jsou třeba sebevědomější, také se nebudu pouštět do sociologické analýzy, ale jak vy byste si to ještě třeba...
20: Takže myslím si, že se třeba mohlo počkat, já nevím, kdyby to vystoupalo na 55, 60 korun a nemuselo se to zavádět nyní. Na druhou stranu je pravda, že třeba Němci skutečně už v minulém týdnu rozhodli vlastně stropovat na velmi podobné bázi jako Česká republika, což zase mě vede k určitému zastání se této vlády. Ona schytávala v dubnu kritiku za to, že to stropování je nesmysl a tak dále, jenže pak ho uplatnili v Polsku, teď dokonce ho zavádí Německo, to znamená stropování té přirážky nad tu, řekněme, nějakou cenu vypočítanou z těch cen velkoobchodních a burzovních, takže to není nic zvláštního. Mimochodem Belgie stropuje nebo stanovuje maximální přípustnou cenu nepřetržitě od ropného šoku roku 1974. Takže představte si, že tam to, co tady je předmětem této diskuze polemické, tak to v Belgii v podstatě mají přes 50 let. Takže zase je vhodné se podívat vlastně do toho, jak to je v zahraničí. Když tolik kritizujeme něco v České republice, tak první věc, kterou já se snažím dělat, jak vlastně to mají v zahraničí. Já často zjišťuji, že ta debata pak vlastně se dostává do úplně jiného světla, třeba ohledně toho zadlužování, třeba ohledně regulace cen pohonných hmot. Ale zase já ji nějak zvlášť nehájím, já jen říkám, že i prostě vyspělé tržní ekonomiky typu Belgie, které mají nepřetržitou historii tržní ekonomiky na rozdíl od České republiky, tak prostě už 50 let používají regulaci, o níž my jsme tady si říkali v tom dubnu, kdy to vláda zavedla, jak je to děsivý socialismus. To je určitý paradox.
19: Zmiňujete, pane Kovando, jiné země, když zůstaneme tady ve středoevropském regionu, tak když se vrátím k tomu zadlužování a tomu růstu těch deficitů, tak kde se o tom minimálně debatuje konstruktivněji nebo jinak, nebo co jste si vzal z těch ostatních zemí, z těch příkladů, jak řeší právě tento nárůst?
20: V těch odborných kruzích u nás i v zahraničí, já jsem tady jmenoval Národní rozpočtovou radu, která má ty své argumenty odborně velmi dobře podloženy, ale takové instituce jsou i v zahraničí, takže od těchto těles zaznívají prostě argumenty konstruktivní, myslím si vyvážené, a jak v České republice, tak u nás. To, kde pak ta debata dostává úplně jiný, řekněme, spin nebo tah, je právě pak, když se to dostává do té politiky, kdy skutečně na obou stranách i v České republice vnímáme celou řadu zkreslujících, zavádějících výroků, jak na straně tedy vlády, tak na straně opozice, takže tato vláda vlastně kritizuje tu předchozí, že schovávala desítky miliard, což je pravda, ale tato vlastně manipuluje podobně. Už jsme si řekli, že ona hovoří o schodku 2,8% HDP, ve skutečnosti je to 3,5%. To je například jeden z mnoha případů, kdy také vlastně něco kamufluje i tato vláda.
19: Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank a jeho pohled na svět ekonomiky. Já vám za to děkuji.
20: Děkuji za pozvání, hezký den.
19: Já se na vás těším v úterý a přeji krásný prodloužený víkend a pochopitelně další vysílání Českého rozhlasu.
2: Jak se mění ve skutečnosti vize z knih Žila Verna, Izáka Asimova nebo Karla Čapka, se můžete přesvědčit ve Vědě Plus. Každý všední den po 1:30 odpoledne Věda Plus shrne to nejdůležitější z objevů, vynálezů, studií a projektů. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: 2:30.
13: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Minimálně 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy se nakazilo salmonelózou kvůli špatnému obědu. Potvrdili to hygienici. Zhruba 40 lidí je v nemocnici, někteří z nich na jednotce intenzivní péče. Škola podle hygieniků v pondělí uvařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Případ vyšetřuje policie. Škola zároveň prodloužila ředitelské volno a žáci se tak do lavic vrátí nejdříve ve středu. Papež Lev XIV. Vyzval svět k přehodnocení vývoje umělé inteligence. Zmínil také ztrátu lidskosti. Řekl to v projevu v Elizejském paláci, kam zamířil v rámci své čtyřdenní návštěvy Francie. Podle papeže by AI mohla vytvořit budoucnost, ve které ráj strojů převezme kontrolu nad zemí. Lidé by se taky měli ujistit, že o etických otázkách budou rozhodovat sami a ne AI. Papež kritizoval také eutanázii a asistovanou sebevraždu. Zdůraznil, že právo na život je základem všech lidských práv. Ceny nafty na slovenských čerpacích stanicích dosáhly minulý týden svého maxima, tedy nejvíc od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Benzin Natural 95 byl nejdražší od léta 2022, informoval o tom slovenský statistický úřad. V průměru stojí na Slovensku litr nafty přibližně 48 korun, Natural 95 zhruba 45 korun. A seriál MotoGP se v příštím roce vrátí do Brna v prázdninovém termínu. Na Masarykově okruhu pojedou motorky závod mistrovství světa od 16. do 18. července. Začal už i předprodej vstupenek. Pro fanoušky pořadatelé letos chystají třeba zastřešení tribuny u stadionu. Čeští fotbalisté do 21 let se zkomplikovali cestu za postupem na mistrovství Evropy. V kvalifikaci totiž jen remizovali na hřišti outsiderů z Azerbajdžánu 1-1. Jediný gól národního týmu dal obránce Filip Lisach. Na přímý postup na šampionát z prvního místa mají čeští mladíci už jen teoretickou šanci. Místo v baráži jim zaručí středeční výhra v domácím utkání s Bulharskem.
12: Nehody jsou na D2 u Hodonína a také na silnici 55. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna opatrně u sjezdu na Břeclav. Na 48. kilometru havarovalo osobní auto. Je to průjezdné, ale pohybují se tam lidé tak opatrně. Na D48 z Bělotína do Frýdku Místku pozor za Novým Jičínem. Na 21. kilometru auto narazilo do svodidel. Náhle se tam zpomaluje. Na D1 z Brna do Prahy stojí za Měřínem na kilometru 128 nepojízdné osobní auto. Je označené v odstavném pruhu, vybočuje se za zatáčkou. Na D1 z Ostravy do Přerova podobná překážka za odbočkou na Nový Jičín. Na kilometru 325,5 stojí porouchané vozidlo. A na silnici 55 z Břeclavy do Veselí nad Moravou se stále uklízí po nehodě u Hodonína. Z osobního auta po srážce s divokým prasetem vyteklo palivo a v místě se zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Dnešní politika je daleko víc show business než souboj ideí, jde hlavně o emoce. Nerozhoduje program, ale lídr a dojem, říká novinář a spoluautor podcastu Vlevo dole Václav Dolejší, který je hostem Osobnosti Plus na zojemském festivalu Spotlight, kde natáčíme v sobotu 19. září s živým publikem. Kdo je českou politickou superstar a za jakých okolností by šel Václav Dolejší do politiky? Dobrý den, ahoj Václave, děkujeme, že jsi přijal naše pozvání.
22: Ahoj a dobrý den.
21: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
13: Osobnost Plus.
21: Politika je podle tebe daleko víc show business, ve kterém jde o dojmy. Kdo je největší superstar politického show businessu se vším, co k superstar patří?
22: No, u nás teda nepochybně už takových 15 let je to Andrej Babiš. Všechno tomu podřídil. Je to vlastně svým způsobem překvapivé, že člověk, který mu teď bylo v září 72 let, který za svůj život vydělal desítky miliard korun a čekali bychom, že bude jiným způsobem trávit svou seniorskou část života, tak prostě skočil do tohohle showbiznisu a řekl bych dokonce, že ten showbiznis, tahle ta část té politiky ho baví možná na tom nejvíc.
0: A pokud jde o političky ženy, je tam taky nějaká takováhle superstar? Nebo ženy jsou na tom trošku hůř?
22: No, záleží, jak se na to podíváme. Já nevím, jestli je to hůř nebo líp, protože ono to právě znamená to, že ty lidi musí trošku potlačit nějakou svoji důstojnost, trochu se přestat stydět. A souvisí to hlavně s tím, abych teda to řekl na konkrétním případu, že prostě musíte točit videa na sociální sítě. A ty videa na sociální sítí, buď to znáte podle sebe nebo podle svých dětí, musí být taková, že musí vás to zaujmout, to video, první 3 vteřiny, jinak tím palcem jdete dál. Což znamená, že to video musí být bizarní naprosto.
0: Takže superstar žena je kdo?
22: No, nevím, já tam tak úplně nevidím. Někdo možná by řekl v minulosti trošku, že to byla Alena Schillerová, ale podle mě už taky ubrala plyn. No, nevidím tam nikoho takového a ostatní hledají právě tu hranici té trapnosti a toho ještě, aby zaujímalo to publikum. Jo?
0: Pro mě... Daří se jim najít tu hranici?
22: Nedaří. Ale musím říct, že v tom naši politici jako nejsou sami, je to prostě fenomén celého světa. Ostatně americký prezident Donald Trump je toho krásným příkladem a i v té Americe přece vidíme to, že ačkoliv nám přijde, že Donald Trump je docela šílený z pohledu nás, Evropanů teda minimálně, tak přesto všechno, co dělá a působí tímhle dojmem šíleným, tak tamní opozice, ti jeho soupeři, demokraté, nejsou vůbec schopni najít na to recept. Možná nejsou schopni ani točit tahle videa, mít nějaký program, mít zajímavý lídry. Je to hodně podobný s naší situací.
0: Jak vnímáš fenomén Andreje Babiše? Co má on a ostatní politici a političky nemají? Protože něco tam musí být.
22: No určitě jo, tak jeden sociolog, aby ho nejmenoval, ale který to vidí hodně pragmaticky a cynicky a čte dlouhý roky ty čísla, jak to vidí společnost, tak říká, že prostě dneska lidé chtějí hlavně, aby byl silný lídr nebo lídrině, musí to být silný lídr. V Česku je dobrý do toho dát, jako jsem proto být v NATO, jsem proto být v EU a to prý stačí tyhle 3 věci. Žádný pravice, levice, daně, sociální dávky, všechno je o 10 úrovní níž, takže silný lídr, chceme být v EU a chceme být v NATO.
0: No, ale on teda, ale řekněme si to tak, že Andrej Babiš je původem ze Slovenska. Je to podnikatel. Umíš si představit, že by se na Slovensku podařilo nějakému Čechovi to, co se Andreji Babišovi podařilo tady v Česku?
22: Ale tak pokud by tam ten Čech, on tady zase Andrej Babiš žije, nepřetržitě už...
0: To je jasné, ale jestli Slováci by to dopustili...
22: Jestli by to přijali... No, já to občas slyším jako v té debatě spíš jako od starších lidí Slovák a to by Slováci Čecha nepřipustili, ale přijde mi to, že je takové ojedinělé a že už to je hodně takový nejmín důležitý, bych řekl, detail na tom Andreji Babišovi.
0: A co je nejdůležitější detail na Andreji Babišovi?
22: Ne, určitě ten leadership, takový to, že působí jako na ty lidi, na své příznivce, že umí všechno zařídit, umí to zařídit mávnutím kouzelného proutku, je to okamžitě, ovšem rozhoduje, prostě strašně mu věří. V roce 2019, když jsem v Chomutově, což byla možná pořád je bašta hnutí ANO, tak jsem tam vyjel na reportáž zjišťovat. 2019, podle mě to pořád platí, 7 let tedy je to. Jsem tam měl zjišťovat, proč ho lidi tak milují. Dělal jsem tam sám takovou anketu, hlavně mezi důchodci. No a vlastně pro mě to bylo docela překvapivé, všichni odpovídali plus minus stejně a sice tak, že vědí, že Andrej Babiš není dokonalý, že není anděl a že tady možná nějak ty firmy získal podivně a to Čapí hnízdo bylo divný a tamhle možná něco, nějaká dotace byla podvodně získaná, ale vždycky dodali, ale on je jediný politik, který hodí nám z toho svýho stolu pár kostí, který ještě my můžeme ohledat. Tady nám dá slevy na jízdném, tady nám víc než je valorizační zákon, to schéma nám přidá k důchodům. A to ti ostatní, oni tehdy řekli Nečas Kalousek, to byly taková jména, neudělají. A podle mě to tak trochu platí pořád. Když jsem tohle vyprávěl na Slovensku, tak říkají, že to tam s Robertem Ficem je vlastně podobný. Ne, že by ho ti lidé úplně zbožňovali, ale přijde jim, že to je jediný politik, který jim nechá aspoň něco ohledat.
0: A myslí na ně.
22: A myslí na něj. Samozřejmě z těch videí vidíme, že pak má Andrej Babiš něco, co před lety neměl. Má dneska hrozně tvrdé jádro voličů, je to zhruba 20%, který za každých okolností ho budou volit, ať se děje, co se děje. Já jim někdy trochu z legrace říkám babišky, protože oni jsou to převážně ženy, důchodkyně, a vidíte to možná z těch videí, kdy oni mu tam nosí koláčky, hladí ho po hlavě, tancují s ním na písně Michala Davida a podobně, jsou naprosto nadšené.
0: Ale funguje mu to?
22: No funguje mu to, no. Já to říkám, ty se ptala v úvodu na tu hvězdu, tak on přesně to trefil, našel a nemá soupeře, jak vidíme v těch průzkumech, a nemá toho soupeře už dlouhé roky, nikdo na to nenašel recept.
0: Ty na svoje letitá kolena hraješ hokej. Hraješ v obraně i v útoku, takže jsi vlastně takový všestranný hráč. Je v politice taky takový nějaký všestranný hráč? Nebo je to pořád jenom Andrej Babiš?
22: No přemýšlím, tak teď úplně mě nenapadá. Jenom na tu obranu těch politiků musím říct, je to taky daný tím, že dneska ta profese politika

0: nějak něco, co ten Babiš má, jo, že na ty lidi...
1: X faktor.
0: Asi, no, že ten Andrej Babiš prostě přijede na tu vesničku, vystoupí z toho svého obytňáku a okamžitě se mu vrhají ty babišky kolem ramena, jsou jako šťastní, že tam přijela. Vůbec se s nima nebaví on o politice. Hmm. A to
1: tak to možná
0: nemá, no,
1: funguje. Jo. Je taky nějaký rozdílový hráč, jak říkal Petr Fiala, že je nějaký hráč, který přijde na hřiště a v tom okamžiku začne celý tým hrát jinak. Je někdo takový v politice? Rozdílový hráč?
0: No teď je to trošku bídnější. No. Hmm. Je to možná takhle daný tím, že ta opozice je rozstříštěná do 5 stran. Bývalý premiér Mirek Topolánek občas říká, že on tam někdo někde bude v té straně a my ho nevidíme, jo? Že to je možné.
1: A ty ho tam vidíš?
0: Ne, nevidím.
1: Někde? Nikde?
0: Ne. Přišlo mi v minulý vládě, že kdo trochu vyčníval v té Fialově vládě, byl podle mě překvapivý vlastně hráč a byl to Marian Jurečka, který byl minister práce a sociálních věcí, který původně měl takovou image téměř už urážlivou jako nějakého traktoristy, téměř jako se z něj dělal hlupák. A on nějakou svojí dovedností, jednak bych řekl i na sociálních sítích, ale i takovým tahem na branku udělal jako reformy jak v sociální oblasti, tak v těch důchodech, na který si nikdo předtím vlastně netroufnul. Jo? Takže možná takový jako podceňovaný hráč na začátku, na konci byl rozdílový, protože když se ta vláda chlubila svými úspěchy, tak vlastně téměř výlučně zmiňovala ty Jurečkovy nápady.
1: Hmm. Říkáš, že nerozhoduje program, ale lídr a emoce. Která emoce tady u nás funguje nejlíp?
0: A tak pořád platí v politice, byť někdo asi by řekl, že ne, ale hodně to strašení tou druhou stranou, to vidíme, to používá i Andrej Babiš jako Fialova vláda. Ono se mu povedlo vykreslit, že byla nejhorší na světě.
1: Ale používá to i ta druhá strana.
0: A dělá to i ta druhá strana, která zase říká, když tu bude Babiš, bude konec světa. Takže to strašení je jako jedna velká emoce a určitě funguje, samozřejmě nejenom u nás. No a pak ta emoce, takový nějaký jako ten temperament, to ukázat právě to charisma, ten faktor X, to, že to jako je lídr, jo. To, co se třeba povedlo v Jižních Čechách, odkud já pocházím, tamnímu hejtmanovi Martinu Kubovi, který získal v těch krajských volbách 47% neuvěřitelných, ale zatím to nevypadá v průzkumech úplně na to, že by se mu to podařilo zopakovat, je samozřejmě daleko od těch voleb, i na té celostátní úrovni. Ale on taky ukázal, podobně jako Andrej Babiš, takový leadership, tah na branku, umím to rozhodnout ty věci, umím to rychle zařídit, nekecám, makám.
1: Dá se ještě česká politika rozdělovat na levicovou, pravicovou, nebo to už je úplně minulost?
0: No, tak už se to takhle jako ty názvy nepoužívají a řekl bych, kdybychom se ptali lidí, že už to nepoužívají ani voliči, ale můžou se tak samozřejmě cítit ty lidé. Někdo si myslí, že ten stát by se nám neměl do všeho montovat, úplně o všem rozhodovat, o všechno pečovat a spíš od něj chceme, neboli je pravicový, ale neřekl by, jsem pravicový a volím pravici a obráceně.
1: A je na těch stranách a hnutích poznat, kdo je nalevo, kdo je ve středu, kdo je vpravo?
0: Tady si pomůžu takovým aktuálním názorem sociologa Martina Buchtíka s agenturistem, který říká takovou krásnou pravdu, já jsem si ji neuvědomoval, ale přijde mi to fakt velmi trefné, že my jsme teda jako středový národ, hodně, Češi, ani pravice, ani levice, hodně ten střed. A on říkal, že když se na to podíváme hodně ze zhora, na ty programy těch stran, jako opozičních, ale taky hnutí ANO, možná i těch motoristů, SPD, řekněme, že je výjimka, tak je to hrozně podobný. Tam nejsou extrémy, tam jako nikdo neříká, zavedeme školný, na pravici školný, poplatky u doktora nebo tak, na levici nikdo neříká druhý extrém, zvýšíme brutálně nějaký daně tady nějakým jako všem lidem nebo bohatým lidem, je to všecko takový
1: tak
0: hodně
1: stejný. Tak se s vámi zeptáme, kdo se považujete za středového voliče? Většina to není, je to možná tak jako třetina lidí. Kdy se to stalo, že politika už není souboj ideí? Je tam nějaký bod zlomu, kdy se to stalo, kdy jsi ty sám pocítil, že ta politika už je jiná, než byla, když jsi začínal?
0: No, asi jsem si toho všiml v tom roce 2013, kdy padla z mnoha důvodů tehdy velmi neoblíbená vláda Petra Nečase a právě nastoupila nová hnutí. Někdo si myslí, že už je to rok 2010, kdy tehdy, jestli si vzpomenete, rok předtím, 2009, padá Topolánkova vláda, domluvají se na předčasných volbách Topolánek Paroubek a ústavní soud jim to zastavil a ty volby byly o rok později a hrozně padla volební účast.

0: lidi tehdy přestali nějak věřit politikům, že umí zařídit věci. A tehdy vlastně začíná se rodit nové strany, tehdy to byla TOP 09, další volby, je to Úsvit přímé demokracie a hnutí ANO, další volby jsou to Piráti, Úsvit se transformuje v SPD a Starostové přibývají. A takhle téměř každé volby se tam objeví někdo nový a to je, na tom je vidět, že přestalo by to být o těch ideích. Myslím si, že i ten úspěch hnutí ANO, který se právě takhle nevyhraňuje a říká, my jsme trochu pravo, trochu levo, jak říká Karel Havlíček, my jsme pravicoví se sociální záklopkou, jo, taková jako větička. Stejně tak dnešní úspěch Starostů nezávislých, který jsou taky, bych řekl, naprosto nevyhranění a není úplně jasný, co kdo z nich by prosazoval, jestli jsou to pořád Starostové bojující za více peněz pro malé obce a aby byly dotace na kanalizace a čističky, nebo je to spíš dneska boj za manželství pro všechny, jak vidíme u nich v Poslanecké sněmovně, tak to je taky nejasné, ale je to takové neideologické a evidentně se to lidem líbí.
1: A co politická kultura? Protože ze všech stran slyšíme, že politická kultura u nás je na horší a horší úrovni. Opravdu to tak je? Když to srovnáme třeba se Slovenskem, Polskem, Německem, Rakouskem, Maďarskem, nejsme na sebe moc přísní? Nebo na ty naše politiky?
0: Myslím si, že jsme přísní, protože když vám připomenu třeba takové souboje Davida Ratha s Miroslavem Kalouskem nebo Mirka Topolánka s Jiřím Paroubkem, tak myslím si, že to bylo vulgárnější možná než dnes. Co je veliký rozdíl, a ten to jako hodně zveličuje, jsou prostě sociální sítě, který to jako hodně zveličují a díky nim to jako všichni vidíme okamžitě každou vteřinu, ale myslím si, pokud je jako o míru vulgarity, že tehdy to bylo teda poněkud horší. Ale druhá věc je, Světlano, že co já vidím, že do politiky se dneska nedaří prostě přilákat jako zajímavý tváře, trpí tím úplně všechny strany, ostatně i Andrej Babiš říká, ministři nerostou na stromech, ale prostě se lidem do politiky úplně nechce. Třeba teď nás čekají komunální volby a ve třetině z obcí, ve třetině z těch 6250 obcí mají jenom jednu jedinou kandidátku, neboli je jasný, kdo vyhraje a kdo bude starostou. Prostě ta politika nějak přestala být zajímavá. Já si myslím, že to je trochu i tím, že musíš právě trochu hodit tu důstojnost jako svoji za záda a
1: ořádit na těch sítích. A sleknou se do naha v podstatě. Je něco, co by tebe přimělo, aby si do politiky šel? Můžeš si nějakou takovou situaci představit?
0: Hele, úplně ne. Podle mě bych se na to jako nehodil, protože fakt je to takový zajímavý soubor vlastností, který já jako určitě nemám. Jo, já třeba nejsem takovej, pořád odkládám nějaký ty věci, moje žena mi říká, že než něco dotáhnu do konce, že to vždycky trvá, jo, takový to bych neměl, ale pak mám k tomu jedno takový vysvětleníčko, kdy to zažívám, co by mi nejvíc vadilo, a to je, že já ve svém městečku pomáhám tam s místním časopisem, který se jmenuje Odraz u nás v Roztokách a já jsem tam strašně bojoval za dvě věci. Jednak, aby ten měsíčník přestal být černobílý a začal být barevný a aby byl na internetu. Tyjo, to bylo jako takový tříletý martýrium, kdy se prostě i o té barvě, velikosti písma a o tom, jestli to má být na internetu v době, kdy mladí chtějí internet a ne listovat z papíru. Já neříkám, jestli to je dobře nebo špatně, chtěl jsem, aby jsme měli pokrok. Tak to trvalo 2-3 roky, jo? Tak jsem si říkal, pane bože, taková blbost, přitom taková blbost, slovy klasika, tak jsem si říkal, tyjo, jak asi dlouho trvá dohodování o novém chodníku, silnici, hřišti nebo základní škole, to bych teda nechtěl prožívat.
1: Dostal jsi někdy nabídku jít do politiky?
0: Jo, tak dostal, no, se to, a už se to neděje, ale v jednu chvíli to bývalo, no.
1: A řekneš kdo?
0: Ne, ale bylo jich víc a bylo to, no, prostě se to stalo. Jedno bylo právě to místní komunální politika a pak tam byly, když jsem překročil 40 let, i nějaký senáty, ale já vím fakt jako být mladší a naivnější, a tak bych pravděpodobně řekl, že jo, protože bych si myslel, kdo ví, co mě nečeká, ale dneska vím, že by mi to fakt jako nešlo, že to chce, zároveň to chce podle mýho taky trochu konfliktní povahu a to já nemám, jo, že musíš být denodenně v nějakém sporu. S koaličníma partnerama, s místostarostou, který je z jiné strany, se starostou, který je z jiné strany. Furt se s někým musíš jako o něco hádat a to já vůbec na to nemám jako povahu.
1: Ty jsi mluvil o senátních a komunálních volbách, které nás čekají. U parlamentních voleb vždycky čteme, že teď jde o všechno, zrovna při těchto volbách. O co jde při komunálních a senátních volbách?
0: No, tak Hele, v těch senátních samozřejmě asi teď jde o to, jestli opozice, která je teď hodně taková slabá, neviditelná, udrží alespoň symbolicky tu jednu parlamentní komoru a jestli v ní hnutí ANO posílí. Ale nejde zase o nic tak podstatného, protože, jak všichni dobře víme, poslanecká sněmovna ten senát vždycky může přehlasovat. Akorát to pro Andreje Babiše nemusí být příjemný pro dnešního premiéra, pokud by každý zákon musel přehlasovávat, pro ně by to byla jako taková zdržovačka, jak on by řekl. Pak ještě třeba prezidentský veto a tak. U těch komunálních voleb řeknu takhle svůj názor na to. Já jsem teď moderoval dvě debaty a ještě mě čeká jedna ve třetím městě a musím říct, že jsem se na to připravoval, tak jsem si uvědomil, že vlastně všichni ti kandidáti tak nějak plus minus slibují ty samé věci. Ale jako trochu logicky, teď se tomu jako neposmívám, jo? Každý chce přesně ty silnice, hřiště, školy, takže možná záleží na to, jakou cestou k tomu chtějí dojít, ale ta druhá asi podstatnější věc, nakolik oni ve vás, ve voličích vzbudí ten dojem, že mají tu energii na toto dotáhnout, jestli jsou důvěryhodní, vy asi znáte z minulosti, komu věříte, že to udělá a komu nevěříte, o to tam jde, ale jinak, no, nevím, co víc k tomu dodat. No.
1: A berou strany a hnutí tyhle volby vážně?
0: Hele, vevnitř ku podivu, jo, ono v těch stranách, já to řeknu teď na příkladu ODSky, kde to může mít nakonec zajímavý dopad. Protože v těch stranách ta ODSka, lidovci, asi to budou starostové, to jsou taky typické strany, které mají hrozně starostů a starostek. Hodně. Opravdu hodně. A ta komunální politika tam hraje téměř dominantní roli. Oni nechávají ty nahoře, ať si tam jako dělají, co chtějí a nechtějí se do toho motat. Chci tím říct, že pokud by ta ODSka konkrétně dopadla letos v těch komunálních volbách špatně a třeba hodně starostů a starostek ztratilo mandát, tak bych čekal, že svolají nějaký mimořádný kongres a budou vyžadovat tu odpovědnost po vedení a budou chtít třeba téměř, aby Martin Kupka odstoupil, že za to jako může on.
1: A co je, co je špatně? Co je hodně starostů a starostek, kdyby přišlo o mandát? Hmm.
0: No, kdyby třeba neměli žádné krajské město, kdyby neměli nikoho v Praze a Brně, v Ostravě, tam to je jasný, to je bašta hnutí, ano, tam na to pomýšlet nemůžou. Kdyby z těch 14 krajských měst, já nevím, kolik tam teď mají primátorů, kdyby byli třeba na polovině nebo na třetině, něco takového masakrozního z jejich pohledu, tak to bude mít, jako chci tím říct, větší dopad, než kdyby třeba neuspěli ve sněmovních volbách, protože ta členská základna trochu logicky každé strany je hlavně v té komunální politice.
1: Dokážete v politice ještě něco překvapit, nebo je to pořád to samé, jenom se tam střídají aktéři?
0: Trochu to B platí. Ostatně jsem měl před pár lety přesně kvůli tomu hrozný vyhoření. Jsem myslel, že to je taký kliše, že člověk vyhoří. A měl jsem to, když jsem takhle psal nějaký článek a teď jsem měl takový opravdu pocit, že jsem tohle už musel psát, jenom se tam jmenovali jinak ty strany a ty jména těch politiků, ale nějak tím, že jsme k psaní článků. I ten náš obor se mění, takže tím, že jsme místo psaní článků, nebo kromě psaní článků, začali točit nějaká videa a hlavně začali dělat podcast vlevo dole, tak to člověka zase jako ta nová forma nějak nastartuje.
1: Ty novinařinu děláš od roku 99. Začínal jsi jako ekonomický redaktor, politika přišla až později. Když srovnáš tu práci politického reportéra při tom, když jsi začínal a dneska, co je ten nejzásadnější rozdíl?
0: No tak tehdy jsme byli jako média pro ty politiky strašně podstatní. Byli jsme pro ně téměř jediný kanál, kterým oni komunikovali s voliči a tohle odpadlo. Samozřejmě dneska ty největší lídři, neříkám, že všichni komunikují, jak známo, přes sociální sítě, tehdy měli velký věk. Neříkám, že to byl lepší nebo dneska horší svět, na každém je něco zajímavý, tiskové konference, tiskové zprávy, to vůbec dneska není. Dneska jeden příklad, který mi fakt vyrazil dech, minulou neděli premiér této země, Andrej Babiš, jen tak mimochodem z ničeho nic ve svém nedělním videu oznámil, ale ono se to asi nestane, ale řekl to tam, že už ví, jak budeme bojovat s tím propadem porodnosti a že dá na druhé dítě stát každému milion a od třetího dítěte, že nebudeme platit daně. A pak začal mluvit zase o něčem dalším. Jo? Teď celý týden jsme se tím jako všichni zabývali, ekonomové to počítali, ale nebylo jasné, jestli se to stahuje na dítě, který se narodí, nebo kdo už ho má s těma daněma, jakých daní se to týkalo celý rodiny, jak to bude. Ale bylo to zbytečné, protože od té doby už se o tom nemluvilo. Ale tohle, kdyby byl skutečný záměr, tak je to ohromná tisková konference, lítají tam konfety a je to vlastně naprostá pecka. Je to model mimochodem, který prosadil v Maďarsku zhruba takhle Viktor Orbán a ani tam to nezafungovalo, jo? Neboli asi to víte i ze svých rodin, je to prostě nějaký trend, že dneska mladí lidé nemají tolik vztahů, nemají a nemají ty děti. Je to prostě jako celosvětový, všichni se s tím potýkají a neexistuje na to jedno vysvětlení, na to řešení.
1: Jak je těžké dostat se k nějaké exkluzivní informaci a jak víš, komu můžeš věřit? Protože ti politici třeba si můžou i něco vymyslet.
0: Jo, je to tak, ale za ty roky si člověk vytvoří nějakou síť právě tady těch zdrojů a spíš to nejsou politici, ale jsou to hodně lidi okolo nich a většinou je to tak, že nejvíc na sebe takzvaně lidově řečeno práskají lidé uvnitř těch stran. Jo, i na to hnutí. Ano, k nelibosti Andreje Babiše se nejvíc samozřejmě dozvíme od lidí zevnitř, kteří jsou naštvaní, že tam mají takovou jako lehce podřadnou roli. To tam teď v tom poslaneckém klubu je hodně jako cítit, že oni někdy říkají, no já si připadám jako židle nebo kus nábytku, jo, tu a tam nám řekne nějaký poslanec či poslankyně, my se ptáme, jak to myslíte, a oni říkají, no je třeba jednání nějakého výboru pro evropské záležitosti a on tam přijde premiér ráno a okolo nás projde, nepozdraví, odejde, nepozdraví, a že když jako ty bývalí premiéři přišli a viděli tam ty svý lidi ze své strany, tak řeknou ahoj Pepo, čau, nazdar, jako pozdraví se, podají si ruku, a teď oni jako zjišťují, že tam hrají jenom takovou roli nějakého čísla ve straně, abych neříkal v sektě, ve straně, nebo v hnutí.
1: No a pokud ty jako novinář se chceš dostat k nějakému politikovi, je to pro tebe těžší, než to bylo dřív? Když jsi říkal, že politici nás novináře nepotřebují v podstatě, protože mají jiné kanály, kterými oslovují voliče, tak cítíš to na tom, že i pro tebe je těžší se k někomu konkrétnímu dostat rozhovor, informaci, nebo někdo přichází sám a něco ti chce sám říct někdy?
0: Jo, někdy přichází sami, to je pravda. My všichni jsme zjistili, co děláme podcasty, že ačkoliv to nemá ty podcasty takovou poslechovost, jako mají čtenost pořád články, tak je divný, že když máš podcast, tak tvůj vliv pro ty politiky vzrostá hrozně, nám začali víc, jako když stojíš na té chodbě v tom parlamentu, všichni možní něco jako říkat pořád. Jo? Mm-hmm. Ale ten přístup se hodně zhoršil, hlavně k těm politikům dnešní vládní koalice, to je pravda, jak známo, oni jsou v takovém konfliktu s médií.
1: No a jak často ti nadávají politici?
0: Nadávají hodně a i hodně kolegyň, někteří kolegové, ale spíš kolegyně to prožívají z různých redakcí, se o tom často bavíme, že tu práci chtějí přestat dělat, protože přece jenom, když jdete jako do té své práce, přijdete do té poslanecké sněmovny a teď od recepce na chodbě už na vás pokřikují tu a tam nějaký SPďák nebo motorista, méně často někdo z ANO, tak je to takové nepříjemné.
1: A z té druhé strany nikdo nic neříká? Nikdo ti nenadává z opozice?
0: Hele, ty to dělali, když byli u moci, samozřejmě, jo? To, jo, když jsme si dovolili kritizovat třeba konsolidační balíček vlády Petra Fialy, že to je 70, jsem tehdy jako něco napsal, 70 takových drobných opatřeních, který jako naštvou všechny, ale dohromady to nemusí mít takový efekt, a jestli by nebylo lepší udělat nějaký 2-3 velká opatření, jak to doporučovala Národní, ten NERV, jo, Národní ekonomická rada vlády, tak to je třeba naštvalo, tak tam samozřejmě taky to takhle brali. No.
1: Říká Václav Dolejší, novinář, který byl hostem Osobnosti Plus. Tuto osobnost jsme natáčeli ve Znojmě. Děkuji ti za to, Václave.
0: Díky moc.

0: 2 hodiny.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Středočeské vodárny podaly trestní oznámení kvůli olovu ve vodě. Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. Týká se to i některých modelů značky Škoda. Kapitánem české fotbalové reprezentace zůstává obránce Ladislav Krejčí. A dnes bude většinou slunečno s teplotami do 22 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Zhruba 15 tisíc lidí v okolí Odoleny vody u Prahy stále nemůže používat vodu z kohoutku k pití ani na vaření. Vodárny v ní ve čtvrtek zjistili příliš vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají, říká generální ředitel středočeských vodáren Jakub Hanzl.
3: Není to tak, že bychom měli podezření, že tam někdo přišel ze sudem a vylil ho tam, ale nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. To je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít. Vyměnili jsme vodojemy, když se podaří, že ty vrty, které dneska dodávají nezávadnou vodu, budou i nadále nezávadné, tak je to otázka řádu dnů.
2: Případ prověřuje taky Česká inspekce životního prostředí. Lidem v zasažených obcích jsou k dispozici cisterny s pitnou vodou. Německý Volkswagen kvůli možným problémům se řízením svolá až